0: akce bude stát víc než 18 milionů korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
1: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
0: Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
2: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si s něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takový nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
0: Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. A mistrem světa je taky fleretista Aleksandr Šupenič. Český šermíř ovládl šampionát v Hongkongu, když ve finále zdolal Itala Makiho 15-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na dálnici D1 před Ostravou a nehoda na Berounsku. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem k Mošnovskému letišti stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 341, je to v levotočivé zatáčce, zavřená jen krajnice. Na místo před chvíli přijela odtahovka, v místě bliká silničářská šipka. Dálnice jsou teď volné. Na Berounsku silnici 605 ze Žebráku do Bavorině. Nehoda bez podrobností. S omezeným průjezdem počítejte kousek za přejezdem dálnice D5 mezi odbočkami na obec Chlustina. Do večera bude neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem na trase Lovosice Děčín. Zavřená je přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a taky i po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zpočátku čekáme polojasno, postupně zataženo, večer četnější přehánky nebo bouřky, teploty až 32 stupňů Celsia, tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo zpět Petr Zajíček.
5: A ten přeje příjemnou nedělní noc, no a protože máme neděli poslední den tohoto červencového týdne, tak za chvilku v soutěži tady bude také naposledy cena v podobě 2 balíčků skvělé voňavé kávy.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Ano, a dnes naposled, jak už jsem říkal, telefony sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo to bude dnes? Zkusíme prvního volajícího. Tak noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, haló, kdo se dovolal dnes?
2: Dobrý den, tu je Peťo z Ostupavy do Slovenska.
1: Já vás zdravím do Ostupavy. No tak to je úžasné, že takhle až zdaleka nám voláte. Tak to je skvělé. Tak můžete samozřejmě získat skvělé dva balíčky kávy od Mama Coffee, ale mám na vás jako vždycky, nebo téměř vždycky soutěžní otázku a opět budu vycházet z dnešního kalendária. Máme neděli 26. července, tak taky přejeme Aničkám k jejich dnešnímu svátku, jenom to nejlepší. A teď, Peťo, poslouchejte. Před 3 lety, je to 3 roky, zemřela předčasně irská zpěvačka, rebelka Sinéad O'Connor. Pamatujete si ji, předpokládám.
2: Ano, ano.
1: Výborně.
2: Ano, ano.
1: Jejím největším hitem se stala písnička Nothing Compares to You. Já ji teďka už hraju. Už to možná slyšíte, kdybyste nevěděl, tak velice velký hit to byl. A pozor, teď je otázka tady. Je to píseň z repertoáru jednoho slavného zpěváka, který z ní ale původně ještě hit neudělal. Ten hit se stal až v interpretaci právě Sinéad O'Connor. Je to tedy písnička Nothing Compares to You. A já se vás ptám, jestli pak víte, kterého zpěváka to původně byla písnička, než se jí ujala Sinéad O'Connor. Mám nápovědu, potřebujete nápovědu?
2: Ano, ano.
1: Takže Nothing Compares to You původně složil a zpíval v 80. letech Michael Jackson, nebo Phil Collins, nebo Prince. Tak který z těchto 3 pánů to byl? Michael Jackson, Phil Collins, anebo Prince složil a taky nahrál tuto písničku, ale nebyl z ní tenkrát ještě hit, až potom teprve, když se jí ujala Sinéad O'Connor. Tak jaký je váš tip?
2: No tak já tipujem Phil Collins.
1: Phila Collinse myslíte?
2: Ano.
1: Tak to bohužel není správný tip, je mi líto. Zdravíme na Slovensku, mějte se krásně, naslyšenou. Tak snad jindy. Tak kdo to bude teď? Zkusím dalšího volejcího. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, halo, kdo tam?
3: Dobrý večer, Honza.
1: Honza, tak Honzo, jaký je váš tip? Kdo původně nahrál písničku Nothing Compares to You od Sinéad O'Connor?
3: Vůbec netuším a zkusím Michaela Jacksona.
1: Michaela Jacksona myslíte? Tak bohužel ani tento typ není správný. Je mi líto. Mějte se, naslyšenou. Tak teď to někdo bude mít ale vysloveně zadarmo. Tak teď už je jasný, kdo to byl, kdo naspíval a nahrál hlavně a složil tuto písničku původně. Tak zkusíme do třetice. Halo, halo?
4: Dobrý den, tady Otec.
1: Tak já vás zdravím. Tak už chci jenom slyšet to třetí jméno.
4: Byl to Prince.
1: Ano, je to tak. Byl to Prince. Slyšel jste tu verzi, tuhle ty písničku od Prince, ten originál vlastně?
4: Neslyšel, znám jenom
1: neslyšel.
4: Nejslavnější verzi.
1: Je to taková, ta jeho verze je opravdu princovská, jo? Je to prostě to, co známe, tak dost podobně vlastně to udělal ty písničky, on je dělal dost stejně. Takže ta Sinéadka to pojela trošku jinak a právě proto se z toho potom na přelomu 80. a 90. let stál tenhle ten úžasný hit. Tak blahopřeju, ano, je to vaše a vydržte mi na telefonu, ano?
4: Ano, vydržím, děkuji.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ve Velkém Vřešťově na Trutnovsku chystají opravu pískovcové sochy z poloviny 19. století. Na první pohled tuctová zpráva v sobě ale skrývá propojení historie s nejmodernější technologií. Na pomoc s domodelováním chybějících andělíčků si totiž obec vzala umělou inteligenci.
1: Někdo asi tak před 15 lety ukradl dva andělíčky a už se nepodařilo je bohužel dostat zpět.
2: Nezávislá starostka Michaela Tomášková popisuje, jak socha svatého Jana Nepomuckého o andělíčky přišla. Policisté sice zloděje našli, ale andělíčky ne. Součástí oprav má být jejich kopie, kterou vyrobit ale není úplně snadné.
1: Bohužel teda nemám úplně kvalitní fotky, podle kterých bychom je chtěli udělat tak, jak byly.
2: Úspěch nepřineslo ani pátrání mezi lidmi v obci. Nikdo doma kvalitní fotky sochy ještě s andělíčky nenašel a nepomohl ani dotaz položený Národnímu památkovému ústavu. Socha totiž není památkově chráněná a dokumentaci k ní tedy ústav nemá. Michaela Tomášková si vzala moderního pomocníka, umělou inteligenci, a ukazuje fotky. Jednu neostrou, druhou už upravenou právě za pomoci AI.
1: Tohle je před tou krádeží, tohle to je vlastně ta samá fotka, akorát je...
3: Jasně, jdu počítaná.
1: Ano.
2: Ředitel josefovské pobočky NPU Jiří Balský bez pohledu na fotky celou věc moc konkrétně komentovat nechtěl, ale starostka obratem podklady poslala.
4: Tak vypadá to zajímavě. Použití umělé inteligence pro domodelování na základě relativně rozmazané fotografie, která ukazuje ještě to dílo jako celé, tak je to fajn první krok.
2: Jako pomocníka si tedy ve Velkém Vřešťově vzali umělou inteligenci zřejmě správně, ale chce to pokračovat výběrem profesionálního kamenosochaře, říká Jiří Balský.
4: Protože umělá inteligence asi nebude až tolik poučená o tom, jak modelovat správně ve stylu roku 1850, když to profík, umělec v tom poučený je.
2: Takový poučený sochař ví, jak třeba autor dělal nosy postav nebo jiné detaily na nich, což umělá inteligence většinou zatím podle Jiřího Balského jenom odhaduje a celé dílo může ve výsledku třeba i pokazit. Každopádně cesta, kterou se starostka Michaela Tomášková vydala, je zatím sice ojedinělá, ale rozhodně nemusí být úplně slepá. Z Velkého Vřešťova Tomáš Lerinc, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je půl třetí. Krátké zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Při požáru poblíž španělské Valencie zemřel podle tamních úřadů jeden člověk. Deník El País s odkazem na své zdroje napsal, že se muž pokusil projet hořící oblastí ve svém autě. To bylo později nalezeno spálené. Dalších 5 lidí je kvůli stejnému požáru v péči lékařů, protože se nadýchali kouře nebo mají popáleniny. Oheň poblíž Valencie se už hasičům podařilo uhasit. Španělé ale dál bojují s rozsáhlými požáry u města Madrid a Ávila. Kvůli nim se ze svých domovů museli evakuovat tisíc lidí. Požáry zužují taky Francii. Ta nařídila evakuaci dalších asi 55 tisíc obyvatel z okolí města Bordeaux. Předtím muselo svoje domovy opustit celkem už víc než 200 tisíc lidí. V Demokratické republice Kongo je víc než 3 tisíce potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní se současná epidemie šíří nejrychleji v historii. Nemoci od května podlehlo už víc než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Do Česka se podle meteorologů vrátí tropické teploty. Příští týden by mohlo být místy i 36 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav bude předpověď ještě upravovat. Zatím ale jejich modely neukazují teploty, jaké byly v Česku na konci června. V Doksanech na Litoměřicku tehdy padl teplotní rekord. 28. června tam místní stanice naměřila bezmála 42 stupňů Celsia. A renesanční a barokní z grafita znovu zdobí fasády nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralském na Českolipsku. Radnice dokončila poslední část obnovy vnějších zdí. Restaurátoři při obnově zkoumali druhy písku z okolí, aby dosáhli co nejpřesnějšího historického odstínu. Sport. Finále dvouhry na ženském tenisovém turnaji okruhu WTA v Praze bude bez české účasti. V semifinále totiž vypadly Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince z Nigurové 0-2 na sety, a Barbora Krejčíková poté prohrála s Rakušankou Tagerovou 6-7 v klíčové třetí sadě. Český pár Lucie Havlíčková, Laura Samson ale může vyhrát ještě soutěž deblistek. O titul se česká dvojice zahraje proti Britkám Dartové a Lansdenové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Havlíčkobrodsku a omezení na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov u Brna. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na kilometru 341 už odklidili havarované osobní auto. Na silnici 348 z Humpolce do Štoků je hlášená nehoda. Pozorně projíždějte mezi Herálcem a Úsobím. Na D2 u sjezdu na Slavkov včera večer změnili průjezd omezením mezi kilometry 10 až 12 kvůli opravám mostu. Jede na Bratislavu i Brno jen jedním pruhem. Před chvílí ve směru na Bratislavu místem projížděl nadměrný náklad, zpomalil provoz. A na pražském okruhu u dálnice D5 do Plzně opravují vozovku. Směr D1 je mezi kilometry 22 až 21 zavřený pravý pruh. Kolona se tam netvoří, provoz je slabý. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne, pak přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
0: Paříž se pyšní největší městskou lanovkou v Evropě. Jaké dominanty z ní jsou vidět a proč ji postavili právě na předměstí? Nejenom o tom uslyšíte dnes dopoledne v zápisníku zahraničních zpravodajů. Tentokrát bude tedy speciálně s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou. Podrobnosti o tom už za chvíli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Paříži se můžete projet metrem, tramvají, vlakem, ale i největší městskou lanovkou v Evropě. Otevřela se před půl rokem. Má 5 stanic a měří zhruba 5 kilometrů. Cestující si pochvalují nejenom výhled na některé pařížské dominanty, jako je třeba Eiffelova věž.
1: Všechno tady ještě zje novotou. Pán tady tryskou čistí chodníky, úplně nová stanice, videokamery. Tady si stačí koupit lístek, vlastně stejný jako na autobus, pípnout si a už člověk může pokračovat dál ke kabinkám. Tak jsem se nalodil. Do kabinky nasedly taky dvě pařížanky, důchodkyně. Jedna z nich se jmenuje Bernadette.
2: Je to zábava a vypadá to tu velmi dobře. Všechno krásně funguje. Zatím nemám vůbec strach. Když zafouká, tak to trochu cukne, ale jde to.
1: Máme za sebou první úsek cesty, takový průmyslový, dálnice, železnice. Kabinka dorazila do první stanice, máme otevřené dveře a teď už je zase zavírá. Tak jsem tu, konec cesty. Objel jsem to skoro celé, trvalo to necelých 40 minut. A z lanovky se mnou vystupuje Bernadette, ne ta, kterou jsem potkal na začátku, ale jiná. A pochvaluje se, že díky téhle lanovce už nemusí každý den sedat do auta.
3: Dřív jsem jezdila autem, teď už jen lanovkou a metrem. Je to rychlejší. Často jsem stávala v kolonách. S lanovkou je ta cesta poklidná, žádný hluk a ten výhled je dechberoucí. Po dlouhém pracovním dni je to balzám.
1: Grégoire de Lasterie je francouzský politik, má na starosti dopravu v širším okruhu Paříže v oblasti Île-de-France.
4: Ve špičce sem přijíždějí kabinky každých 27 sekund. Denně převezou zhruba 10 000 lidí. Je možné, že se návštěvnost ještě zvýší. S propojením na linku metra 15 nám přibydou cestující.
1: Všechno tady má pod palcem na téhle stanici Janik.
5: Tohle je největší městská lanovka v Evropě. Hlavním cílem bylo napojení na metrosměr Paříž. V této oblasti už není tolik místa a pylony zase tolik prostoru nezaberou.
1: Janik říká, že když tady v zimě nasněžilo, tak to vypadalo trošku jako na horách, na pařížském předměstí. Od lanovky z pařížského předměstí Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Budoucnost dvou významných hudebních muzeí v Česku je v ohrožení. Jde o Pražská muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Radní hlavního města schválili ukončení bezplatné výpůjčky Národnímu muzeu, které tam výstavy dvou skladatelů má. Důvodem jsou plánované opravy budov. Není tak jasné, zda a kdy se muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka do svých objektů vrátí.
1: V expozici je nejenom klavír Antonína Dvořáka, ale třeba i jeho pracovní stůl, partitura a mnoho jiných unikátů, které světově uznávaný umělec používal a které si přijíždějí prohlížet lidé z celého světa. Informace o muzeu najdete totiž v mnoha mezinárodních průvodcích.
2: Potom víme, že se tomu tady říká Michnův letohrádek a to je připisováno majiteli, respektive tvůrci této stavby, který nechal postavit si tady své letní sídlo, takzvaný Lusthaus.
1: Uvádí současná ředitelka muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová v pořadu, který vznikl před několika měsíci.
2: Máme tady Dvořákův Bezendorfer klavír, který si objednal z Vídně a můžeme zkusit teda jenom pár tónů.
1: Kam přesně se ale tyto exponáty a památky přestěhují, zatím není jasné. Vyplývá to i z písemného vyjádření mluvčí Národního muzea Kristýny Kvapilové.
3: Současně bychom byli velmi rádi, pokud by i po jejím dokončení zůstaly obě budovy místem, kde bude důstojně prezentován život, odkaz a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. V tomto smyslu jsme vedení hlavního města Prahy nabídli naši odbornou spolupráci i maximální součinnost.
1: Budova na Novotného lávce, kde sídlí Muzeum Bedřicha Smetany, prošla naposledy velkou opravou po ničivých povodních v roce 2002. Barokní letohrádek v ulici Ke Karlovu, kde je Muzeum Antonína Dvořáka, byl sice naposledy zásadně opravován v 90. letech minulého století, ale například v roce 2017 restaurátoři opravili cenné barokní fresky a v roce 2011 prošlo muzeum také částečnou půlroční rekonstrukcí. Pražský magistrát teď chce oba objekty opravit zásadně. Citujeme vyjádření mluvčího Víta Hofmana.
4: Bude nutné zajistit stavebně technické, historické a restaurátorské průzkumy, zpracování projektové dokumentace a projednání příslušných záměrů s orgány státní památkové péče. Teprve na základě těchto podkladů bude možné stanovit rozsah nezbytných stavebních úprav, jejich časový harmonogram i předpokládanou finanční náročnost.
1: Po rekonstrukci chce magistrátní odbor majetku konzultovat budoucí využití s odborem kultury. Chce, aby i nadále obě budovy sloužily kultuře, společenským akcím nebo byly využity v cestovním ruchu. Michaela Vetešková,

0: Posloucháte Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Jihozápad Evropy sužují lesní požáry, s hašením pomáhají i Češi. Čína protestuje proti novým americkým clům. Fotbalisti zbrojovky Brno při návratu do nejvyšší soutěže porazili Spartu Praha. Dnes bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Evakuovali kvůli nim už přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požárů přišli o život nejméně 2 hasiči. Další hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. S požáry hasičům ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči se snaží likvidovat plameny u francouzského města Bordeaux. Už na začátku července nepřežilo požáry ve Španělsku dalších 13 lidí. Letošní léto je podle BBC jedním z nejtragičtějších v historii země. Rozpaky, ale i úleva zavládly v Asii poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nová dovozní cla. Nejvyšší zůstávají na výrobky z Číny a Vietnamu. Někteří ekonomové odhadují, že dopad cel nemusí být velký.
3: Nejhlasitěji se proti novým americkým clům vymezuje Čína, která je označila za bezohledná a vidí v nich nebezpečí nové obchodní války. Japonské ekonomické servery ale soudí, že Trumpova cla budou mít jen malý vliv na ochlazení čínského vývozu, který za první půl rok letošního roku meziročně vzrostl o téměř 18%. Indie, Indonésie nebo Jižní Korea, které spadly do kategorie 10 až 12,5% cel, kvitují, že nejsou vyšší a chtějí se Spojenými státy individuálně vyjednat. Co naopak asijské státy v kritice směrem do Washingtonu spojuje, je to, že odmítají obvinění, že v jejich zemích kvete nucená práce, novodobé otroctví nebo vykořisťování zaměstnanců. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Policisté stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku Kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toků na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
4: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku Kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté zbrojovky Brno zvládli úvodní kolo po návratu do nejvyšší soutěže. Spartu Praha v domácím prostředí zdolali 3-1. Dařilo se taky trenérům debitantům. Bronislav Fodrek vyhrál na lavičce Liberce 3-1 v Plzni. Roman Skuhravý zase s Baníkem Ostrava zvítězil ve Zlíně 1-0. A podle trenéra Slezanů to byl zasloužený triumf.
5: Ten první poločas byl takovej z obou stran vlastně bez nějakých velkých šancí. V druhém poločase si troufám říct, že jsme byli jasně lepší. Samozřejmě ten gól, který nám dal konečně Venca Jurečka, tak nám pomohl a potom už to byla jenom otázka času, jestli nějakou tu breakovou situaci proměníme nebo ne.
1: V sobotu ještě Teplice doma přehráli Bohemians 3-1. Nedělní program prvního kola šance ligy nabídne 3 duely. V 15 hodin přivítá Slavia Slovácko. V 17.30 začne zápas Jablonec Olomouc. A ve 20 hodin se bude hrát derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavírka v Ústí nad Labem a nové omezení u Chebu. Na dálnicích a hlavních tazích nehody hlášeny nejsou. Do večera bude neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem. Je to trasa Lovosice Děčín. Zavřená je přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a taky po dálnici D8. Teď plynule. Na silnici 214 z Chebu do Německa se nově jezdí kivadlově v úseku Cheb Svatý Kříž. Paříž kvůli rozšíření středového ostrůvku. Omezení u hranic potrvá do konce července. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky a ty jen výjimečně, večer pak budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 23 stupňů Celsia, tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
0: Křik, hluk a několik hlasů najednou. Pro člověka běžná situace, pro umělou inteligenci stále velká výzva. Vědci z Vysokého učení technického proto vyvíjejí řečový model, který má počítače naučit lépe rozumět lidské komunikaci. Více o tom uslyšíte už po písničce.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Umělá inteligence dnes zvládne přepsat řeč na text bez větších potíží. Ty ale nastanou ve chvíli, kdy mluví několik lidí najednou nebo je kolem hluk. Vědci z Fakulty informačních technologií VUT v Brně proto vyvíjejí systém, který si poradí i s těmito situacemi. Jejich cílem je, aby hlasové systémy rozuměly lidské řeči a dokázaly je přepsat na text stejně spolehlivě jako člověk. Nejenom v klidné a spisovné mluvě, ale i v běžné komunikaci plné ruchu a emocí.
1: Tak máme po poradě.
2: S vývojářem řečových systémů Alexandrem Polokem a s jeho kolegy z Fakulty informačních technologií VUT zkoušíme, jak si program Dijkstral poradí, s čím si dnešní přepisovací programy často nevědí rady. V lučné místnosti mluví několik lidí najednou.
1: Tak co si dáme k obědu? Na co máte dneska chuť?
3: Jsme tady v kuchyňce, je tady ozvěna, pozadí jede vadná konvice, chystá se kávovar a vy se teda ptáte, co si dáme.
1: Takhle něco veganského.
4: Mě si dá radši pánek s rohlíkem.
5: Já s vámi nepojdem, jak jsem
6: čekal. Spagety.
4: Ale já nemám hlad.
2: A nyní se přesouváme z kuchyňky do vedlejší místnosti k počítači.
1: A vlastně teďka si to můžeme přepsat?
2: Nyní máme audio nahrávku, kterou právě vkládáte do příslušného softwaru.
1: Co dostaneme je přepis každého toho mluvčího, co řekl.
7: Takhle něco veganského. Mě si dá radši pánek s rohlíkem.
5: Já s vámi nepojdem.
4: Já nemám hlad.
1: To docela to sedí, ten přepis?
2: Jak to ten systém rozpozná?
1: Je to všechno založené na neuronových sítích.
2: Počítač totiž zvuk neslyší jako člověk. Nejprve ho převede na čísla, podle kterých se učí rozpoznávat slova, emoce nebo intonaci. Jak vysvětluje Polok, hlavní rozdíl oproti většině dnešních přepisovacích systémů je ve způsobu zpracování nahrávky.
1: Nejdříve spustíme diarizaci, která nám řekne, kdy kdo mluví. Teďka mluví, dejme tomu Honza, potom Adam.
2: A teprve potom začne přepisovat. Nejdřív si tedy řečníky rozdělí a pak až se soustředí na každého zvlášť.
1: Rozpoznávání řeči se tak jako říká, že už ty modely už zvládají přepsat cokoliv, což ale není úplně pravda, protože jakmile začneme používat, dejme tomu dialekt, tak ty modely začínají selhávat.
2: Stačí nářečí, hluk nebo několik lidí najednou a jejich přesnost podle Poloka rychle klesá. Jakmile ale systém řečníky oddělí, dokáže jich projev mnohem spolehlivěji přepsat i analyzovat.
1: Pak dokáže zodpovídat i na ty otázky, případně z toho vytáhnout emoce a tak dále.
3: Třeba který z nich vypadá, že má největší hlad?
1: Vypadá to, že třetí mluvčí a je vlastně ten nejhladovější.
2: Model umělé inteligence tak nepracuje jen s přepisem, dokáže z něj vyčíst i další informace a odpovídat na otázky. Využití je podle Poloka široké.
1: Pokud máme někoho, kdo má problémy se slyšením nebo cokoliv dalšího, vlastně přepis do textů může být pro ně velmi přínosný.
2: Podle Šimona Sedláčka z FITu VUT může systém ušetřit čas všude tam, kde vznikají dlouhé zvukové záznamy, od porad až po konference.
8: Já v tom vidím velké využití ve vzdělávání, když člověk má k dispozici například třeba nahrávky přednášek z univerzity.
2: Vědci chtějí s dokonalením řečových systémů zlepšit komunikaci s umělou inteligencí, od hlasových asistentů po zákaznické, případně i tísňové linky.
8: Jedná se více kritické systémy, které budou například řešit velký nával volajících v krizových situacích.
2: Testovací verze systému je zdarma dostupná, doplňuje Polok.
1: Je to dostupné pod pcspeech.demo.fit.vut.cz.
2: Vývoj ale podle vědců pokračuje, přestože si poradí i s češtinou, nejlepších výsledků zatím dosahuje v angličtině. Marek Hensel, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

Podívat se do kostela v noci a bez davů lidí, tak přesně takovou možnost nabízí chrám nalezení svatého kříže v Litomyšli. Speciální noční prohlídky navíc doplňuje i obří laserový kříž protínající klenby nebo svítící obětní stůl z optického skla. Více v naší další reportáži už za chvíli.

0: Tajemná atmosféra, světelné instalace nebo výhled na osvětlený zámek. To i letos nabízí noční prohlídky chrámu Nalezení svatého kříže v Litomyšli. Městská organizace Zámecké nábřeží je pořádá každý pátek a sobotu až do konce letních prázdnin.
1: Tak dobrý večer. Vítám vás na prohlídce v Jaristickém kostele tady u nás v Litomyšli.
2: Za mě prohlídka byla zajímavá, hlavně vidět kostel v noci bez lidí a i v nějakém jako zázemí, kam se člověk normálně jako při denní prohlídce kostela nedostane, takže za mě to bylo zajímavé.
3: Pochvaluje si pan Zdeněk, kterému se líbilo hlavně netradiční točité schodiště vedoucí na vyhlídku. Prohlídka začíná vždy v 9 hodin večer povídáním o historii kostela a jeho vývoji až po současnost.
1: V roce 1714 započala stavba podle návrhu Giovanniho Battisty Alibrandiho.
3: Než výklad skončí, venku se postupně setmí a to je účel, říká průvodkyně Petra Kalinová.
4: Uvítáme návštěvníky tím, že jim dopřejeme, aby si výklad vyslechli v lavicích, když už venkovní atmosféra je taková, že vyhovuje tomu, abychom udělali tu naši světelnou show, tak rozsvítíme dvě světelné sakrální instalace.
3: A těmi jsou světelný kříž, který protíná obě lodě kostela a také nasvícený oltář. Při výkladu i prohlídce chrámu se lidé seznámí s jeho historickými i moderními prvky. To ocenila třeba paní Jiřina.
5: Mně se to strašně líbilo, protože to bylo úplně jako mnohobarevný, jako jak historie, tak oltáře, tak vlastně vývoj po té rekonstrukci, co všechno se tady změnilo. Přidalo a pak jsme toho viděli strašně moc, že bych tady byla ještě další hodinu nahoře na těch oratořích a tak.
3: Prohlídka končí promítáním na stropě kostela. Projekce s názvem Metropolia je mozaikou záběrů z Prahy a ze Šanghaje. Kapacita nočních prohlídek je asi 40 osob. Lidé by si měli rezervovat místa předem. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Berlínský Pride úřady předčasně ukončily. Starosta metropole Kai Wagner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast pozůstalým. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží z lidí vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s jinou koncovkou na místo běžné.cz. Několik jednotek hasičů hlídá okolí pod hradem Velhartice na Klatovsku. Včera odpoledne tam schořilo zhruba 5 hektarů lesa. Na místě zasahovalo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník s bambivakem. Dohašování bude pokračovat během rána. V Česku dlouhodobě ubývají směnárny. V minulém roce jejich počet klesl zhruba o 30 na celkem 800 provozoven, informovala o tom Česká národní banka. Před 16 lety fungoval v tuzemsku zhruba dvojnásobek směnáren. Podle banky situaci ovlivňuje hlavně digitalizace a nárůst oblíbenosti placení kartou. Roli ale mohlo hrát i období pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Sport. Česká výprava na mistrovství světa ve vodním slalomu ovládla pořadí národů. Reprezentanti získali celkem 7 medailí, z toho 3 zlaté. Poslední titul přidal v olympijské disciplíně kajak cross 37-letý Vít Přindiš. V závěrečných metrech těsně předjel Švýcara Markse, stal se světovým šampionem a zároveň se přiblížil účastnickému místu na příštích olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D2 u Brna a také na Pražském okruhu. Dálnice bez kolon plynule projedete i změněnou uzavírkou na D2 u sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 10 až 12 se kvůli opravám mostů jede na Bratislavu i Brno jen jedním pruhem. Na Pražském okruhu u dálnice D5 do Plzně v noci opravují povrch vozovky. Směr D1 je mezi kilometry 22 až 21 zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a na horách bude většinou kolem 23. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
3: Ano, pojďme se podívat do dnešního kalendária. Máme neděli 26. července, svátek mají všechny Anny, Aničky, blahopřejeme. A mnoho známých osobností dneska oslaví narozeniny. Tak třeba 83. má zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger. 81. potom britská herečka Helen Mirrenová. 77. další muzikant, bubeník skupiny Queen Roger Taylor. 67. má americký herec Kevin Spacey. 62. americká herečka Sandra Bullock a konečně 54. u nás oslaví herec Saša Rašilov. Blahopřejeme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Zabrzdit s karavanem u rybníka, rozložit si mobilní bydlení a vyrážet na výlety po okolí. I to může být ideální dovolená. Autokempy na jihu Čech si zatím sezonu pochvalují. Detaily k tomu přidáme v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: ráno vyrazit na kolo, odpoledne se osvěžit u vody a večer posedět před karavanem nebo stanem. Kempování patří v Česku i letos mezi oblíbené způsoby letní dovolené. Provozovatelé kempu zatím zažívají silnou sezónu a podle jejich asociace jim oproti loňsku pomáhá hlavně příznivé počasí.
1: Teď jsme přijeli a zrovna jsme chytli docela pěkný flak.
2: Manželé Veselí vyrovnávají svůj karavan na hrázi opatovského rybníka. Do třeboňského autokempu jezdí už čtvrtým rokem.
1: Když se nám tady bude líbit, tak zůstaneme tady třeba 7 dní.
2: Cyklový lety letos přizpůsobují svému vnukovi. A od koupání v rybníce je neodradí ani zelená voda.
1: Ten tam vleze, i kdyby to bylo zelený.
3: Jo? Nevadí ti voda?
4: Právu, bač.
5: Taky ne. Já jsem odmala.
1: Ty nejsme žádný pintlichu.
5: Ne.
2: O kus dál přijíždí na kolech rodina Blaškových. Na jich Čech dorazili z Pardubického kraje.
6: My jsme tady na týden. Vždycky dopoledne vyjedeme na kola a pak se tady zahrajeme tady.
2: Ukazuje Elena Blašková na beach volejbalové hřiště, kde si zrovna s míčem hraje Tomáš Fabián se synkem.
7: Tu mají domluvené dneska zápas s ostatníma dětma, takže chce potrénovat.
2: Místo v chatce už na rodinu ze Vsetínska nezbylo.
8: Jsme tady ve stanu a rybaříme, jezdíme na kolech. Je to tady strašně fajn.
2: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
9: Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, něco najdete. My berme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
2: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
10: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
2: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu.
11: Čeští návštěvníci objevili kouzlo karavaningu, takže si buď půjčili karaván, nebo si přímo koupili. Objíždí s tím české kempy.
2: Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Radiožurnál.
12: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

z výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů.

0: a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh poéma a poety, přitom jen já
1: a tam ty.
0: A z cizích veršů

vím, že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo. Svou vůni s heřmánkem tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barva mysl jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu. Zkoušíš předejít pádu za doma, sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně.
1: Jedna otázka.
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy připravila Denisa Hergeslová.
1: Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Zaměstnavatelé loni se svými zaměstnanci řešili víc než 36 tisíc pracovních úrazů. Tenistky Valentová s Krejčíkovou vypadly v semifinále domácího turnaje okruhu WTA v Praze. Dnes bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko podle ukrajinského letectva útočí na Kyjev balistickými raketami. Podle starosty města Vitalie Klička dopadly trosky na 18-patrový dům, dvě patra začala hořet. Škody hlásí i další městské obvody. Výbuchy bylo slyšet i ve městě Sumy, severovýchodně od Kyjeva. Ruské rakety dopadly na ukrajinské hlavní město i v týdnu. Páteční zásah dronového veletrhu nepřežilo nejméně 10 lidí. Dalších asi 100 bylo zraněno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko chce na ukrajinskou frontu přijmout 30 tisíc severokorejských vojáků. Moskva totiž údajně nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Loni v Česku v práci utrpělo zranění víc než 36 tisíc zaměstnanců. Meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní právě v létě. Brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestným. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
1: Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Sedlecká farnost dnes nechá vysvětit nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku. Obřad povede emeritní pomocný biskup Královéhradecký Josef Kajnek. Kvůli malé kapacitě kostela můžou lidé sledovat přímý přenos ze svěcení v zahradě kostela nebo na internetu. Ceremonie začne v 10 hodin dopoledne, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
5: My chystáme vlastně přímý přenos do přilehlých zahrad ve spolupráci s městy Semenové Dvory a s Kutnohorskou Průmkou. A jakmile ta sláva skončí, tak je každý sem vlastně srdečně zván, aby se na tu nádheru, ať už tu historickou nebo tu současnou, podíval.
1: Vhodný mramor na nový oltář přivezli sochaři z Portugalska. Farnost opravuje kostel od roku 2011. Celkem za práce zaplatila kolem 40 milionů korun. Sport. Tenistka Tereza Valentová skončila na turnaji WTA v Praze stejně jako loni v semifinále. Nad její síly byla na centrálním štvanickém dvorci Daria Snigurová Měkce, která vyhrála 7-6 a 6-3. Valentová hrála s Ukrajinkou po druhé v kariéře, tentokrát ale nenašla recept na její atypickou hru, při které Snigurová v podstatě vůbec nepoužívá rotaci a hraje hodně rychle a na plocho, pokračuje Valentová.
6: Jo, tak já si pamatuju už z toho minula a tak je to určitě nepříjemný, no. Moc lidí takhle není, co takhle hrajou, no. A těžký, no, musíte tady dole, musíte hrát taky dílku, ona hraje slušnou dílku, nevím, dal jsem jí čop, to mi to vždycky zabila, takže jako těžký, no.
1: Ve finále dvouhry nebude ani Barbora Krejčíková, turnajová dvojka totiž podlehla Rakušance Tagerové 7-6, 3-6 a 6-7.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Nehody na dálnici D11 u Poděbrad a D5 u Plzně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady havarovalo osobní auto. Kilometry 41 až 42 podle policie auto narazilo do lanového mostu. Je to most přes Labe. Kolona se v místě nehody teď netvoří. Podobně na D5 se u Plzně směr Praha je hlášená nehoda. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru, je to mimo kamery, kolona se tam netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pomalu na sjezdu z exitu 112 pod dálnicí za sjezdem na Jihlavu havarovalo osobní auto. Nehoda je na 38. ve směru z Havlíčkova Brodu. A na Českolipsku silnici 270 z Ralska do Dox je osobní auto v příkopu. Nehoda je kousek ze Hradčany, průjezd zatím možný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou pravděpodobně četnější, ojedinělé i s bouřkami. Maximální teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. To byly zprávy. Do 5 hodin je s vámi v nočním radiožurnálu Petr Zajíček.
0: Výzkum virů a hledání látek proti nim jako outdoorová hra. Netradičním způsobem si Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd připomíná svého nejvýznamnějšího vědce, profesora Antonína Holého. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je hrát si s viry při procházce městem. Reportáž uslyšíte už za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Trvalo 20 let, než výzkum profesora Antonína Holého dospěl k léku na dříve smrtelnou nemoc AIDS. Teď s pomocí chytrého telefonu stačí 2 hodiny. A to v nové outdoorové hře nazvané Mise Retrovirus, kterou vytvořil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd. A hráči si ji mohou stáhnout zdarma.
1: Teď tady vidíme pomůcky, které potřebujeme, a zahájit hru. Tak.
2: Oldřich Hudeček z Ústavu organické chemie a biochemie tady zamával mobilem.
1: Kompas se takhle musí aktivovat.
3: Kolegové, pozor. Profesor Viktor Krystal je 48 hodin nezvěstný. Poslední zprávu ovšem odeslal z Flemingova náměstí.
1: Pokud čtete tyto řádky, můj výzkum antivirotik je v ohrožení a je třeba ho dokončit. Zanechal jsem stopy v jazyce, kterému rozumíme jen my. Tak jdeme na to.
2: Tak jaké ty šifry a molekuly nás tady čekají?
1: Hlavně nukleosidy, RNA, DNA. Ta hra je spojená s výzkumem pana profesora Holého.
2: Takže se mohou lidé dozvědět, jaká je podstata léků proti virům. A jak říkal bývalý ředitel UOCHABu Zdeněk Havlas, tak profesor Holý byl vlastně vizionář.
4: Tonda udělal ty základní látky na léčiva v době, kdy ty nemoci ještě nebyly známé. Teprve později se prokázalo, že to je to, co se hledá dlouho proti AIDS.
2: Jsme na Flemingově náměstí, máme nějaký první úkol?
1: Máme tady první úkol. Musíme najít tajný vzkaz v našem okolí.
2: Poslal nás to po uliční lampě, kde je kód, ten nebudeme prozrazovat.
3: V laboratoři profesora Krystala jsme našli zamčený disk. Přijďte si pro něj k rohu Národní technické knihovny.
1: Když hráči hrají tady tu venkovní hru, tady mají kompas, teď už růžová ručička ukazuje na růžovou šipku na západ.
2: Vidíme, že musíme jít doleva.
3: Máte štěstí, že jste tu včas.
1: Teď tady musíme dát ten kód, to byl ten první, tuším, jo.
2: To je nějaká výstraha.
1: Tento virus naštěstí neohrožuje disk ani počítač, je to pouze vizualizace jeho biologické podoby. Tady máme obrázek, je to bakteriofág.
2: Vypadá trošku jako velký pavouk, řekněme, obří nohy a velké tělo.
1: A máme tady různé obrázky a musíme vybrat ty, na kterých se nachází viry.
2: Jak na to přijde člověk, který nemá takové vzdělání jako vy?
1: Jsou tady informace. Například virus nemá žádné jádro, ty různé výčnělky, aby se mohl přichytit na membránu.
2: Když vidím ty 4 obrázky, tak je to úplně jednoznačně, takže můžeme to zmáčknout a teď tak koukám.
1: Ty viry jsou různě veliké a třeba to ty hráče a hráčky naláká, začnou studovat virologii, začnou se tím zabývat.
2: Profesor Holý testoval několik stovek látek, než našel ty 3, ze kterých firma Gilead Sciences udělala účinné léky, jak potvrzuje viceprezident společnosti Tomáš Cihlář.
5: Ten nejúspěšnější zdaleka byla ta poslední látka tenofovir a ten se pak stal součástí 14 různých farmaceutických produktů. Ty medicamenty užívá asi 15 milionů lidí, kteří žijí s HIV infekcí.
2: S Oldřichem Hudečkem z Ústavu organické chemie a biochemie teď procházíme Davidsemi a hrajeme hru Mise Retrovirus.
3: Mám pro vás další indicii, která by vám mohla pomoct.
1: Teď tady máme tajenku, takže HE je helium.
2: Hrát můžeme i v teple domova, protože stáhnout se dá i vnitřní verze.
1: Narušení povrchu a tajenka je mídlo. Takže jsme otevřeli trezor.
6: Jsme ve skladu, kde můžete dokončit svůj model.
1: Musíme seřadit prvky podle počtu vazeb.
2: To bylo v těch nápovědách, tak si myslím, že by to měl být vodík první. Přesně. Pak je kyslík, ten má 2, třetí je dusík, uhlík, 4 je fosfor, 5.
1: Výborně. A máme tady nádherný 3D model tenofoviru.
3: Tak to vám gratuluji, dokázali jste to.
1: A v tom se otevřou dveře ústavu a v nich stojí vyčerpaný, ale živý profesor Krystal.
7: Gratuluji vám, kolegyně a kolegové. Musel jsem se skrýt před konkurencí, abych ochránil klíčová data.
2: Hra vznikla k letošním nedožitým 90. profesora Holého. Eva Kézrová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.
10: Někdy

Lanovka na Petřín v Praze slaví 135 let od zahájení provozu. V posledních dvou letech je kvůli rekonstrukci mimo provoz. My vás už za pár okamžiků vezmeme na kontrolní jízdu a dozvíte se, kdy se lanovou dráhou znova svezou i běžní cestující.

0: Máme 4 hodiny a 20 minut. V nočním radiožurnálu pro vás máme mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Kolín jsme hlásili nehodu. Na kilometru 41,5 na Lanovém mostě havarovalo několik aut. Na kamerách vidíme, že jedno je vlevo, další vpravo. Jsou tam taky záchranáři. Zatím se jezdí mezi. Ale počítejte s tím, že dálnici mohou kvůli odklízení následků zavřít. D11 kilometr 41,5 kousek před sjezdem na Jíčín, směr Hradec Králové. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Před 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby ji bylo potřeba několikrát přestavit nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. Do provozu se má lanovka vrátit letos na podzim a technici teď provádějí kontrolní jízdy.
3: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
4: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
3: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené. Všechny ty prvky bezpečnostní věci jsou v pořádku a na základě tohohle toho my vlastně vyhodnocujeme celý ten proces řízení.
4: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
3: V podstatě se tady zkouší jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili je odstraňovat.
4: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Vyzkoušet ji plánuje třeba paní Magdaléna.
5: Občas chodím na Petřín, protože se mi tady moc líbí, je tady krásná zahrada. Určitě ze zvědavosti se ráda svezu, ale stejně nejradši chodím pěšky po svých.
4: Rekonstrukce dráhy začala před 2 lety. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se do provozu vrátí v září.
6: Vozy jsou prosklené. Bude z nich lepší výhled na panorama Prahy. Tím, že jsou bez řidiče, tak je tam unikum v tom, že cestující můžou stát vlastně v tom předním oddíle a budou vidět přesně na samotnou trať.
4: Vozy budou mít kapacitu 100 cestujících. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Nespěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemůže být taky zlý. A ten film skončil a jednoducho jsem se usmieval. A nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádej.
1: Upřímně pobavili?
3: Můžete se nám podepsat, já jsem říkal, no jasně, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Je 16:30. Zprávy a Denisa Hergeslová.
7: Francie nařídila evakuaci dalších asi 55 000 obyvatel z okolí města Bordeaux kvůli lesním požárům.

0: šíří nejrychleji v historii. Nemoci od května podlehlo už víc než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. Zuzana Mrázová z Hnutí ANO musí zaplatit pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informovala o tom mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. O pokutě rozhodl mostecký magistrát. Ministryně Mrázová v majetkovém přiznání z roku 2024 neuvedla půl milionovou půjčku od rodiny na nákup pozemků v Bílině na Teplicku. Za porušení hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Přesnou částku ale mostecký magistrát nezveřejnil. Americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon. Sport. Laretista Alexandr Šupenič je světovým šampionem, je tak prvním českým šermířem, který v samostatné historii získal medaily. A slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhraje Tour de France. Před poslední etapou, ve které už se tradičně o celkové pořadí nezávodí, má 6,5-minutový náskok na Belgičana Remka Evenpoola. Sobotní finish na vrchol Alpe d'Huez vyhrál Ekvádorec Richard Carapaz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad, další na Českolipsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za Poděbrady havarovala dvě osobní auta. Nehoda je na kilometru 41,5 na Lanovém mostě, kousek před sjezdem na Jičín. Jedno auto je v levém pruhu, další pak vpravo v odbočovacím. Jsou tam záchranáři, zatím se jezdí mezi plynule bez kolony. Změnit se to může během odklízení. Následků. Na Českolipskou silnici 270 z Ralska do Dox je osobní auto v příkopu. Nehoda je za Hradčany a zatím se kolem jezdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách bude většinou kolem 23. Tolik zprávy. A do 5 hodin je s vámi v nočním radiožurnálu Petr Zajíček.
3: Je tomu tak a já mohu slíbit, že už za pár minut nabídneme další díl našeho seriálu Letní autoškola radiožurnálu. Tentokrát poradíme, jak zvládnout náročné cesty, když je silný provoz a třeba úmorné vedro. Počkejte si na to.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Možná vás teprve čeká cesta autem na dovolenou. Jak v létě bezpečně překonat i dlouhé trasy za volantem, pro letní autoškolu Radiožurnálu zjišťoval reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnešní díl letní autoškoly Radiožurnálu bude opět spíše preventivní. Prázdniny jsou v plném proudu a jejich součástí pro spousty z nás bývá dlouhé cestování za teplem a mořem. Ale čím delší doba za volantem, tím vyšší rizika. Položme si otázku, jak se připravit na dlouhou cestu? Své tipy sděluje plukovník Jan Straka.
3: Je důležité být odpočatý předtím, než začnu řídit a pak si dělat pravidelné přestávky. Je důležité si naplánovat tu cestu, zajistit si dostatek tekutin, napití a v případě pocitu nějaké únavy zastavit a nezkoušet to dojet takzvaně na krev, protože to se většinou nevyplácí. Většina dopravních nehod, právě těch návratových z dovolených, tak se děje na konci té cesty, kdy už si člověk říká, už to mám 10-20 kilometrů domů, to už dojedu, tak tam dochází k největšímu počtu těchhle z těch dopravních nehod.
2: Samozřejmě je to do jisté míry subjektivní, ale přesto, jak časté intervaly přestávek byste doporučil?
3: Je to určitě, jak jste říkal, o pocitu. Zároveň z vlastní zkušenosti vím, že zhruba po 2 hodinách si udělám nějakou 10-minutovou až 15-minutovou přestávku, ale samozřejmě v případě nepříznivých podmínek pro cestování, což jsou vlastně příznivé podmínky pro dovolenou, to znamená naprosto jasná obloha, sluníčko svítí, teploty šplhají na 30 stupňů, tak bych ty přestávky dával klidně i častěji.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a opět pro vás máme mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 u Plzně směr Praha pozorně, za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru jsou dvě auta na boku, místo zatím průjezdné.
3: Je to do jednoho jízdního pruhu, možná to budou uzavírat, to budou odbízet, to převrácení na bok.
2: Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553. Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: I po více než 100 letech existence je v Česku zájem o tramping. Například Česká tábornická unie eviduje kolem 6 000 členů. Tradice vandrování přírodou jenom se základní výbavou pro přežití se navíc často předává z generace na generaci.
1: Čau.
2: Hele, mám tady jízdenky s hmízdenkou.
1: Krásná práce, krásná. Ahoj.
3: Celoživotní trampové Jan a Jiří s krosnami na zádech se zdraví na nástupišti Jihlavského městského nádraží. Všichni jsou oblečeni do zelené, maskáčové nebo hnědé barvy. Jiřího navíc doprovází dcera Zuzana, pro kterou jde o premiérový vandr. Pod celotou v přírodě bude spát poprvé.
4: Troje halenky a svetry.
2: Určitě tam máš nůž, příbor, má tam hrníček, má tam
4: spacák, karimatku, nafukovací dokonce, jo.
3: K výpravě se připojí i nejmladší rodinná generace.
2: Poprvé přijedou vnoučata, dovezou je rodiče přímo na místečko v lese, tam si je vyzvedneme a dál budou pokračovat s náma starýma vandrákama.
5: Já mám tady vnučku Ninku.
3: Kolik vás bude?
2: Tak letos nás má být 19, ještě přijedou někteří kamarádi, odpoledne přivezou kytaru.
3: Cílovou destinací je les v České Kanadě poblíž Matějovce, který vlastní jejich kamarád. Zdržet se chtějí 4 dny.
2: Hrát karty, Mariáš a Žážínko, budeme hrát různé společenské hry, třeba městečko Palermo.
5: A nazdar Bliku a nazdar Tiku.
2: A budeme samozřejmě spolu mluvit v hádankách nebo v citátech z filmu.
5: Ještě jsem chtěl říct, že se tam sejdeme lidi z různých profesí, jo? A jak jsme jenom v zeleným, tak jsme si všichni rovni a nikdo se tam nepovyšuje, to je taky na tom to hezký, jo? Na tom vandru, že je tam doktor s obyčejným zedníkem třeba.
3: Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5 000 trampských míst, osad a tábořišť. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
6: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, bylo 5 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
3: Jihozápad Evropy dál sužují lesní požáry. Na berlínském Pride vjelo auto do davu lidí, jeden člověk zemřel. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa 7 medailí. Tu poslední zlatou přidal Přindiš v kajakrosu. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Evakuovali už přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požáru přišlo o život nejméně 2 hasiči. Další hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. S požáry ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči zasahují u francouzské Bordeaux. Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Berlínský Pride úřady předčasně ukončili. Starosta metropole Kai Wagner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast pozůstalým. Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle ní zabýval nově i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat, vysvětluje ministr Šťastný.
4: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
3: Novela má i podporu opozice. Zájem lidí o darování kostní dřeně se postupně vrací na úroveň před rokem 2025. Za loňskými rekordními čísly byl příběh malé Madlenky, díky kterému se registrovalo přes 30 tisíc dobrovolníků. Letos se zatím do 2 českých registrů přihlásilo téměř 10 tisíc potenciálních dárců. Pokračuje mluvčí Národního registru dárců kostní dřeně Klára Conková.
5: Co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život. Minulý týden jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme 100. Za celý loňský rok se odebralo 91 dárců, zhruba polovina štěpů zůstala tady v Čechách a pomohla českým pacientům a zhruba polovina putovala do zahraničí různě po světě.
3: Celkem v českých registrech je přes 200 tisíc lidí, většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině dnes pořádají tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Na moravskoslovenském pomezí se během celého dne představí 10 českých i slovenských hudebních souborů. Vystoupí i Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva. Pokračuje lidovecký starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubaník.
6: My tím každoročním setkáním vlastně vyjadřujeme podporu tomu, že jsme byli dříve spojený národ a my to tak vnímáme i doposavať, že na té Velké Javořině, která se nachází na hranicích československého pomezí, tak tam se vlastně vždy ty národy setkávat budou. A připomíná tu dlouhou historii, kdy oba státy, jak český, tak slovenský, jsme byli společně spojení.
0: Sport.
3: Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci. Bohemian ztratili v Teplicích také 1-3. Nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1. A mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi v americké Oklahomě získali celkem 7 medailí a šéf trenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
7: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D5 u Plzně a dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně do Prahy jsou dvě auta na boku. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru v místě průjezdný jeden pruh.
9: Když už se sjíždí potom do Skopečka do Rokycan, tak tam jsou převrácený dvě auta na boku, je tam akorát jeden jízdní pruh volnej, na místě už jsou hasiči, záchranka, všichni, jo.
8: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Jičín. Na kilometru 41,5 na Lanovém mostě kousek před sjezdem na Jičín havarovala dvě osobní auta. Následky blokují levý pruh, taky odbočovací. Jezdí se plynule mezi pravým pruhem a dá se i odbočit z dálnice s opatrností. Hasiči odjeli, jsou tam policisté, silničáři, po dálnici se pohybují lidé. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupně, v Dolním Polabí a Pohoří výjimečně až 34. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
2: Je tu neděle 26. července, jsme rádi, že den začínáte s námi, tedy s nedělním ranním radiožurnálem. A o čem budeme mluvit hned na úvod? O dobrovolnících, kteří spolupracují s Českobudějovickou charitou a na letošní prázdniny připravili hned několik výletů, na které s nimi můžou vyrazit děti cizinců žijících v Česku. Na první expedici se vypravil i náš reportér Michal Bělský. Kam přesně a co všechno tam viděl, o tom ještě uslyšíte. Tak klidné ráno.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Vojtěch Bidrmana.

0: Rolf Elmer a Markus Löffel, tohle byla německá dvojice DJů známá jako Jam & Spoon. 10 minut po 5. hodině posloucháte Radiožurnál. V Česku se nenarodili, ale přestěhovali se sem s rodiči a teď mají šanci poznávat nová místa i nové kamarády. Řeč je o dětech cizinců, zejména těch z Ukrajiny, které berou na výlety dobrovolníci českobudějovické diecézní charity. Jejich prvním cílem bylo město Tábor.
1: Tak děti, uděláme dvojce, ať můžeme jít.
2: Já už byla třikrát v Táboře, tady tak trošku líbí.
3: Vlakem z Českých Budějovic dorazila i 10letá Máša z Ukrajiny. Do Tábora se společně s ní vydalo dalších 8 dětí a 4 dobrovolnic z organizace Young Caritas pod vedením Terezy Morávkové.
4: Většinou to jsou cizinci, kteří se sem přistěhovali. Není to nějak omezený, jenom teda věkově od 8 do 15 let. Dnes máme hlavně z Ukrajiny děti, které vlastně se jdou rozvíjet tu češtinu.
3: Společně s kolegyněmi chtěla první výlet připravit víc jako vzdělávací procházku.
1: Nacházíme se na Žižkovo náměstí tady v Táboře. Bylo v roce 1420 založeno husity.
3: Program dětem připravuje i 19letá ukrajinská dobrovolnice Anna Jackiv.
5: Jsem cizinka, takže chápu, jak je to se přizpůsobit do úplně nové zemi. Chtěla bych, aby ty děti měly takový jakože prostor a měly možnost najít nějaké nové kamarády.
3: 14letého Arkádie, který na jih Čech přijel na začátku války na Ukrajině, zajímala minulost husitského města.
6: Z dějáků už jsem vystudoval, že tady byl jako ozbrojení Jana Žižka. Vypadá to jako docela krásné město a celkově docela zajímavá historie toho města.
3: Po procházce zamířila celá skupinka do táborské zoologické zahrady. Za zvířaty se těšila 10letá Katerina.
7: Na lenocha se těším, když tam bude.
8: Na lenocha nebo na lenochoda?
3: Do konce prázdnin se parta dobrovolnic s dětmi ještě vydá na poznávací výlety do Třeboně, Hluboké nad Vltavou nebo na zříceninu hradu Dívčí kámen. Společně se po prázdninách chystají navázat několika komunitními akcemi. Z Tábora Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Berme dnešek jako takovou zatěžkávací zkoušku před druhou polovinou příštího týdne, kdy bude v Česku opravdu velké vedro. Jak přesně je a bude dnes, to teď prozradí Václava Marešová. Václav, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Počasí. Jak jsi řekl, Vojto, bude to zatěžkávací zkouška, protože před sebou máme opravdu horký letní den. Většinou dneska bude polojasno až oblačno, ale teploty ty dnes dosáhnou už tropických hodnot až 32 stupňů. No a ještě tepleji může být v Dolním Polabí a taky v Poohří. Tam teploměr ukáže až 34. No a příjemně bude dneska taky na horách, tam vám teploměr ukáže 23. A dneska může sice zapršet, ale jenom výjimečně. Přehánky se můžou objevit na jihu republiky a večer můžou být taky četnější. No a teplá bude taky noc na zítřek, ale bude oblačno. Teploty v noci od 20 do 15 stupňů a přehánky se přes noc můžou objevit jen ojediněle. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Na louku před zámečkem Pohansko u Břeclavi se po více než 60 letech vrátili archeologové. Při minulém průzkumu našli na místě dva kostely z období Velké Moravy. Tentokrát zase odkryli několik dosud neznámých hrobů.
1: Musí se právě postupně, aby se neodšťoupl nějaký větší, důležitější kámen.
2: Klečí v jámě studentka druhého ročníku archeologie Markéta.
1: Hlavně mým úkolem je to vypreparovat tak, aby potom bylo krásně vidět, jak ty šutry tady leží a případně potom zjistit, co jsou zač. Zatím to vypadá, že tohle bude nějaká pícka nebo nějaký otopný zařízení, ale kdo ví.
2: Markéta je jednou z desítky studentů archeologie, kteří jsou na Pohansku na praxi. V terénu je s nimi pedagožka Renáta Přichystalová z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.
3: Markéta tady odkrývá objekt, který je starší než základy kostela. Ta keramika je keramika takzvaného pražského typu, což znamená, že se jedná o časně slovanský objekt. Takže v 7. století tady byl nějaký objekt, který zanikl a pak během 9. století tak nad ním byla postavená vlastně loď prvního kostela.
2: Studenti se zapojili do revizního výzkumu Velkomoravského hradiště. Navazují na archeology, kteří tu v 60. letech minulého století odkryli základy jednolodního kostela s rotundou a kolem něj více než 400 hrobů. Teď odkryli 3 nové a předpokládají, že přibude ještě 4. Vysvětluje vedoucí výzkumu Petr Dressler.
4: Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme, jestli ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho. Předpokládáme, že teda z toho 9. století, z období té Velké Moravy, jak se říká.
2: Hradiště na Pohansku patřilo spolu s hradištěm v nedalekých Mikulčicích, hradištěm svatého Hipolita ve Znojmě a se starým městem u Uherského hradiště k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál půl šesté. Jana Utendorská přidá zprávy.
6: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat osobní a platební údaje. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Rusko podle ukrajinského letectva útočí na Kyjev balistickými raketami. Podle starosty města Vitalie Klička dopadly trosky na 18-patrový dům. Výbuchy bylo slyšet i ve městě Sumy na severovýchodě od Kyjeva. Ve Francii končí 13. ročník cyklistického závodu Tour de France. Poslední etapa bude mít start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Závod bude k cyklistického závodu Tour de France. Poslední etapa bude mít start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Závod bude kratší. Ministerstvo vnitra povolalo bezpečnost.

0: posledním pokusem, při kterém zapsal čas 1:17:207. Ze druhé příčky vyrazí Monačan Charles Leclerc z Ferrari, třetí skončil Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Maďarská Grand Prix začne v 15 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D5 u Plzně a nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně do Prahy. Nehoda. Podle našeho zpravodaje dvě auta na boku. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru. Tvoří se kolona, začíná kousek za sjezdem na Ejpovice. Dojíždějte pozorně, je to v zatáčce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín se objíždí následky noční nehody. Na kilometru 41,5 na Lanovém mostě před sjezdem na Jičín havarovala dvě osobní auta. Následky blokují levý průh a taky odbočovací jeho část. Jezdí se plynule pravým průhem a dá se i odbočit z dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Vstáváte do rána s jasnou až polojasnou oblohou. O něco víc oblačnosti je teď v jižní polovině Čech. No a když se podíváme na teploty, ty jsou teď velmi pestré. A kde je nejtepleji, to ví meteorolog Martin Tomáš.
4: Většinou klesly na 17 až 12 stupňů Celsia, ale například Friedland má téměř 22 stupňů, podobně také Vidnava. Bystřice pod Hostýnem má téměř 21 stupňů. Jsou to všechno místa, kde více fouká vítr.
3: Naopak stanice Jihlava, Hruškové dvory má teď necelých 8 stupňů. No a nejchladnějším místem je dnes ráno Jelení v Krušných horách, kde teplota spadla téměř k nule. A jak bude přes den? Horko. Naměříme až 32 stupňů v Dolním Polabí a v Poohří až 34. A s dešťovými přeháňkami dneska spíš nepočítejte. Objeví se jen výjimečně a četnější můžou být večer, hlavně na jihu území. Vyskytnout se přitom můžou i bouřky. No a teplo bude dneska i na horách, naměříme tam 23 stupňů a povane mírný jižní a jihozápadní vítr. To byly zprávy. A teď už se na vás opět těší kolega Vojtěch Bitrman.
5: Dnes mají svátek mimochodem všechny Any a po celém Česku můžete vyrazit na anenské poutě, třeba i do Anína na Klatovsku. A právě tam se dnes pokusí o překonání rekordu v počtu žen a dívek jménem Anna, které se sejdou v jednu chvíli na jednom místě. Registrace účastnic bude od 13 hodin a samotné sčítání proběhne ve 3 odpoledne pod dohledem komisaře z agentury Dobrý den. Jestli chcete být součástí nového českého rekordu, vyražte dnes do šumavského Anína.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Na

0: Tři roky museli fanoušci brněnské zbrojovky čekat na to, než se jejich klubu podaří vrátit do šance ligy. Koncem května se to ale povedlo a včera vstoupila zbrojovka do nové prvoligové sezóny domácím zápasem proti pražské Spartě. Utkání skončilo výhrou Brna 3-1 a nenechali si ho ujít tisíce fanoušků.
1: Před vstupem už se tvoří fronta, protože za 5 minut se bude otvírat stadion pro fanoušky.
2: My stojíme tak lapnou fleka,
1: říká fanoušek zbrojovky Honza.
2: Tam chodíme leta, tak a tady je hodně lidí, ale jo, těšíme se.
1: Co vy říkáte na ten návrat do první ligy?
2: Bomba. Čekalo se dlouho, tak snad to vydrží aj.
3: Zbrojovka do toho. Já jsem Ervin a jsem otčímem Vojty, nejmladšího fanouška v rodině.
1: Nejmladší člen rodiny Vojta, jeho bratrané.
4: Honza. Já jsem přijel z Prahy, tady za rodinou.
1: Spartan?
4: Je to tak, ale nesmím tady asi říkat moc nahlas.
1: Takže tady je rodinný spor.
4: Proto nemám dres, no. Raději. Ale
3: když budeme zlobit, tak ho pošleme do sektoru hostí a tam jim ani pivo nenalí.
1: Fanoušci hostující Sparty přijeli jak individuálně auty, tak hromadně několika autobusy, které je zavezly přímo k sektoru pro hosty.
5: Dneska to bude minimálně 2-0 pro Spartu.
1: Těšili jste se do Brna?
6: Jo, těšili jsme se na fotbal.
7: Brno vůbec nepatří vůbec na obraz, jako kde je Brno? Jako není Brno nikde, jako jedině Sparta, ne? Co kluci? Sparta Praha!
1: Policie utkání vyhodnotila jako rizikové. Do bezpečnostního opatření nasadila 300 svých lidí, včetně speciální pořádkové jednotky, antikonfliktního týmu, psovodů se služebními psy a policisty na koních.
8: Ten kůň má 6 metráků živé váhy a těžko ho někdo přepere.
1: Říká šéf jihomoravské jízdní policie Libor Blažek.
8: Myslím si, že je to nejhumánější donucovací prostředek.
1: Na začátku utkání fanoušci domácího týmu odpálili pyrotechniku a dýmovnice a světlice se objevily i těsně před koncem zápasu, potvrzuje policejní mluvčí Petr Vala.
9: Po 80. minutě utkání vohodili fanoušci hostujícího týmu směrem k hrací ploše několik světlic. Dvě světlice se také objevily v sektoru domácích fanoušků. Ve spolupráci s pořadatelem budeme vyhodnocovat kamerové záznamy s cílem stotožnit osoby, které se tohoto protiprávního jednání dopustily.
1: Jinak se ale utkání i rozchod fanoušků obešel bez incidentů. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

Na iRozhlasu pro vás máme další ověřovnu. Řešíme v ní podvodný web, vydávající se za oficiální stránky České televize, který se z lidí snaží vylákat citlivé údaje. Vyzývá k zaplacení dluhu na poplacích nebo bude účtována přirážka 10 000 korun. Aktuálně podvodníci rozesílají lidem i falešné SMSky. Česká televize i Český rozhlas ale varují před vyplňováním jakýchkoliv údajů na jiných než oficiálních stránkách. I dnešní ověřovnu najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: počasí.
1: Jestli máte rádi typické letní počasí se slunečnou oblohou a teplotami nad 30 stupni, tak to vás předpověď na dnešek i další dny určitě potěší. Už dnes totiž teplota zamíří ke 32 stupňům, místy až ke 34. No a přehánky budou jen výjimečně, a to víc na jihu republiky. Začátek příštího týdne přinese mírné ochlazení. V pondělí denní maxima kolem 25 stupňů a četnější dešťové přehánky. V úterý už teploty stoupnou k 29, no a přeháněk ubude. A od středy už se opravdu vrátí tropické dny s teplotami nad 30. V pátek a v sobotu přitom bude nejtepleji. Naměříme až 38 stupňů a noční teploty, ty by se v příštím týdnu měly držet kolem 20, anebo mírně pod ní. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Znojmo nabízí k výročí 800 let od povýšení na královské město netradiční vyhlídkové jízdy vlakem. Cílem je železniční most přes údolí řeky Dyje. Zájemci tak můžou každý den až do konce prázdnin v klidu obdivovat město a jeho okolí z místa, kterým vlaky běžně jenom rychle projedou.
1: Na druhém nástupišti nádraží ve Znojmě čeká několik desítek lidí. Jejich cílovou destinaci napovídá světelná tabule, na které stojí Znojemský viadukt, odjezd 16.05. Soupravě se dvěma vagóny cesta doprostřed 50 metrů vysokého viaduktu zabrala asi 5 minut. Teď už se před cestujícími otevřel výhled na údolí řeky Dyje a historické panorama Znojma. Pohled z okna si užívá i Nela Němečková.
2: Tohle je moje rodné město, takže jsem se chtěla podívat a taky samozřejmě na to jízdu vlakem.
3: Koukáte třeba na něco konkrétního, jestli uvidíte?
2: Na tu rotundu určitě a hlavně na tu řeku, ta je velmi zajímavá. Hezka.
1: Pohledu proti proudu řeky Dyje dominuje kostel svatého Mikuláše, vidět je taky zelená radniční věž i hradiště. Dole u hráze Znojemské přehrady pak i impozantní Kramerova vila. Na krátký výlet vlakem se s malým synem vydala taky Barbora Antošová.
4: Jsme místní, dokonce tady vyhlížíme naši zahradu.
3: Je odsud vidět?
4: Těžko říct, myslím si, že ji vidím, ale nejsem si jistá.
1: Barbora Antošová přes viadukt vlakem jezdí do Vídně. Výhled si ale poprvé pořádně vychutnává až teď, vysvětluje.
4: Ten vlak to projede tady jenom vlastně během pár sekund, kdežto teďka se tady zastavíme a můžeme se pokochat tou krajinou.
1: Z okna na druhé straně vlaku, tedy směrem k Loutskému klášteru, svět pod námi sleduje Lenka Kšenicová.
5: To je opravdu neobvyklý pohled na Znojmo, na Sedlešovice tady, kde my bydlíme, tak tady běžně chodíme po té silnici a tohle je fakt jako úplně jiná perspektiva.
1: Po zhruba 10 minutách strojvedoucí přechází do kabiny na opačném konci vlaku a vrací se na nádraží. Vyhlídkové jízdy můžou lidé využít každý den vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Jízdy jsou zdarma, provoz vlaku hradí Znojemská radnice. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Loni se českým zaměstnancům stalo více než 36 tisíc pracovních úrazů, o 200 víc než předloni. I o tom uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu, které máme připravené. Dobré ráno, 6 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorskou.
1: Požár lesa u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou. Teď budou pokračovat dohašovací práce. Policie identifikovala pachatele útoku v Berlíně. Jeden člověk zemřel. Fotbalisté pražské Sparty na úvod prvoligového ročníku prohráli v Brně. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Francie nařídila kvůli lesním požárům evakuaci dalších asi 55 tisíc lidí z okolí města Bordeaux. Už předtím muselo svoje domovy opustit celkem už více než 200 tisíc lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělské metropole Madridu. V celém Španělsku platí stav nouze. V Česku od včerejšího odpoledne hořelo zhruba 5 hektarů lesa pod hradem Velhartice na Klatovsku. Na místě platil třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásahu se účastnilo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník. Večer se podařilo požár lokalizovat a přes noc místo hlídalo několik jednotek a drony. K dohašování se vrátí teď ráno.
3: Požár lesa ve velice, ale velice nepřístupném terénu je opravdu natolik krkolomnej, natolik prudkej ten svah, takže je nasazen vrtulník s bambivakem, aby prováděl letecké hašení.
4: Podle velitele zásahu Aleše Bucifala hasiči brali vodu z velhartického rybníka i z potoka.
5: Už máme lokalizaci, teď momentálně střídáme jednotky a budeme se snažit to nějak udržet v tomhletom rozsahu, který je to do rána, až se zase trošku zlepší světelné podmínky a budeme moct pokračovat dohašování.
4: Pracovníci polesí odhadli škodu na 800 tisíc korun a v neděli ji budou upřesňovat. Z Velhartic na Klatovsku Martina Klímová, Radiožurnál.
1: Policie už zřejmě zná identitu muže, který včera autem najel do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně. Podezřelého eviduje jako člena islamistické scény v Berlíně. V souvislosti s útokem podnikla policie několik razí na různých místech. Podezřelého se ji ale zatím zadržet nepodařilo. Dodávka najela do lidí krátce před 22. hodinou. Jeden člověk zemřel, 16 lidí utrpělo zranění. Z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 36 tisíc pracovních úrazů. Meziročně to bylo o zhruba 200 víc. Vyplývá to z dat výzkumného Institutu práce a sociálních věcí. Pracovní úrazy se v létě často týkají i brigádníků.
6: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
7: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
6: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
8: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
6: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
9: Sport. Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě 7. medaili. O 3. zlato tuzemské výpravy se postaral Vít Přindiš, který ovládl olympijskou disciplínu kayak cross. V závěrečných metrech závodu těsně předstihl 2. Švýcara Markse. A fotbalistům pražské Sparty nevyšel start nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na trávníku Zbrojovky Brno 1-3. Nedařilo se ani dalším adeptům na zisk mistrovského titulu hráčům Plzně. Západočeši doma podlehli Liberci také 1-3. Trenér Viktorie Martin Hyský z porážky vinil sám sebe.
10: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili.
9: V dalších sobotních zápasech Teplice doma přihráli Bohemians 3-1 a ostravský Baník zvítězil ve Zlíně 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na dálnici D11 u sjezdu na Jičín na D5 u Plzně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín postupně odklízí havarovaná osobní auta. Nehoda je na kilometru 41,5 na Lanovém mostě. Jedno auto v levém pruhu, další pak v odbočovacím. Je tam odtahovka, jezdí se plynule pravým pruhem a dá se taky odbočit z dálnice. Na dálnici D5 stále pozorně na výjezdu z Plzně do Prahy. Za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru havarovala dodávka s karavanem. Tvořila se kolona, ta už se rozjela. Podle policie je v místě nehody zavřená už jen krajnice. A v Praze nehoda u Motolské nemocnice. Omezený průjezd čekejte v Kukulově ulici poblíž křížení s Plzeňskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a Pohoří výjimečně až 34, na horách kolem 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Za pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
12: Dobrý den, posloucháte pořad na síti na radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je bývalá světová pětka, semifinalista Australian Open a dnes úspěšný tenisový trenér Jiří Novák. Jirko, ahoj.
13: Ahoj.
12: Děkuji ti moc, že jsi spěchal z letiště z cesty z Athén a dorazil jsi za náma tady do Airstreamu, kde předtáčíme tenhle rozhovor. A ty aktuálně trávíš většinu času po boku Báry Krejčíkové. Vy spolupracujete delší dobu, nicméně jak moc si myslíš, že se Bára za tu dobu proměnila pod tvým vedením?
13: No, velice těžká otázka pro mě, protože já nevím, v jakém režimu fungovala přede mnou. Jako, jo? My jsme spolu rok a čtvrt a bohužel ji trápila jako četná zranění, takže vlastně ta kariéra její byla malinko jako zbržděna. Ale teďka doufám, že všechno už je jako na dobré cestě a už je zdravá, zase předvádí výborné ty výkony a výsledky. Ale co se týče té změny, fakt jako nejsem schopen to říct. Jako, já si myslím, že jsme si jako lidsky velice sedli a jako v začátku jsme si museli samozřejmě na sebe trošku zvyknout. Každý vždycky od toho očekává něco jinačího, ale myslím si, že teďka jedeme na nějaké vzájemné vlně a že nám to prostě funguje a zatím se nám daří.
12: Jak ta spolupráce vznikla? Protože když jsem ještě hrávala a Bára začínala, tak po jejím boku stála Jana Novotná, na kterou samozřejmě v dobrém vzpomínáme. A ona tenkrát za Janou Novotnou jela a na zahradě nějak tenkrát s maminkou jí poprosili, aby ta spolupráce vznikla. Když jsem se zjistila, že s ní začínáš trénovat ty, tak jsem si představila tam u vás na Moravě něco podobného. Jak vznikla vaše spolupráce? Jak jste se spojili? Už to bylo moderní dobou, už to bylo přes agenty, anebo pořád takovým
13: způsobem? Ne, vůbec, jako bylo to úplně napřímo, ale já to musím uvést jako úplně od začátku, protože my máme spolu fotku, už když jí bylo zhruba 8 nebo 9 let, jsem hrál prostě ještě challenge, tak ona tam přijela s rodiči a máme jako společnou fotku ještě z té doby, jo. A ona potom se s tatínkem přestěhovala do Prostějova a když bylo nějakých 14, 15, 16 let, tak ona tam vlastně pobývala s tatínkem. Mm-hmm. A já jsem s ní už několikrát hrával, vlastně, když jsem dělal vlastně v tenisovém klubu v Prostějově. Takže tam už vlastně ne, že vznikla spolu, to vůbec ne, ale v rámci klubu jsem byl požádaný, abych s ní prostě pár jako hodin odehrál, takže to jsme jako hrávali párkrát. No a loni někdy v květnu mi Bára sama zavolala, protože já jsem předtím byl s Maruškou Bouřkovou, mm-hmm. s kterou jsme skončili vlastně v dubnu. A ona se to dozvěděla, že jsme skončili, tak mi zavolala, oslovila a já jsem říkal, dobře, tak pojďme to vyzkoušet a od té doby víceméně jsme dohromady.
12: Ty jsi říkal, že pokud si to sedne zdravotně a pokud si všechno tak nějak takzvaně opravdu sedne, tak se od ní dají čekat velké věci. Teď přišel titul v Athénách, předtím finále v Hertogenboschi. Je už to teď ta doba, kdy Bára Krejčíková, grandslamová vítězka, je zpět?
13: Já si myslím, že určitě. U ní je to, nechci říct, aby to vypadalo jako klíše, ale ta Alfa Omega je zdravý. Jo, protože bohužel kolaborovala, prostě ještě než jsme spolu začali spolupracovat, tak měla problémy se zády, nehrála víceméně půl roku a bohužel se škaredě zranila loni v Pekingu, kdy si velice špatně prostě propnula prostě koleno a bylo to prostě na několik měsíců velice špatné. No a to ji víceméně doprovázelo až skoro do května a ona teďka poslední dva měsíce víceméně hraje jako konečně jako bez bolestí. Jo.
12: Ano.
13: A najednou je vidět, jak najednou prostě ty její výkony jdou neskutečně nahoru, protože už se takzvaně nebojí opřít jako to svoje zdraví a prostě už se soustředí jenom na tenis a to ona potřebuje, aby odehrála co nejvíc prostě turnajů, co nejvíc zápasů a pak s každým zápasem ta její výkonnost neskutečně roste.
12: Ty jsi zmiňoval, že její cestu vnímáš od nějakých pomálu 8, ale 11 let. Čím tě Bára Krejčíková překvapila třeba mimo kurt osobnostně? Je něco, co si jako si říkal, aha, tak tohle jsem u tenistky nečekal?
13: To bych ani neřekl, je to zase úplně jinačí ty bolky, na které člověk prostě si, které potkává všude možně. Ale já nechci, aby to vypadalo jak kdyby špatně, ale je to takové, že ona má malinko možná jako klukovské, takové jako mě blížší jako myšlení, jak na tom kurtu, tak v tom životě. A je to dávno tím, jsme se o tom bavili, že vlastně ona vyrůstala s dvouma bratry,
12: ano.
13: Takže ona vlastně je zvyklá na ty kluky a má takové prostě úplně jinačí takové to chování, to myšlení, které je mi jako daleko prostě jak kdyby blížší a máme k sobě prostě takový prostě bezvadný vztah.
12: Já musím říct, že i moje zkušenost s Bárou z kurtu je taková, že jsme si, co jsme potřebovali, jsme si vždycky vyříkali přímo na kurtě, někdy i ostřejc, ale vlastně jsme si to netáhali potom do šatny. Váš tým celkově působí hodně vysmátě, hodně pohodově. Ona v spoustě rozhovorech zmiňuje, že ty seš tím kliděsem, tím pohodářem. Máš na tom velký vliv, anebo to byl tým, do kterého si takhle vstoupil, že jsi to tam takhle vnímal?
13: To si myslím, že je otázka spíš jako na Báru, než na mě. Jo. Já to dělám tak, jaká je vlastně moje povaha, jak já jsem to dělal sám. A já samozřejmě ano, snažím se do toho týmu jako, nebo ale všeobecně, jo, jako prostě té Báře tam přenést nějaký klid, nějakou prostě životní úvahu, nějaké prostě zkušenosti a tak dále. A myslím si, že zatím to nějakým způsobem funguje a že vlastně mě naslouchá. Musím teda říct, že jako my z 99%, co mi říkala Bára, tak máme stejný náhled na tenis, jo? Což taky je neskutečné, protože kdybych najednou přišel za někým a teď se jí snažil měnit úplně prostě všechny její standardy a nějaké prostě herní pojetí, to je nesmysl samozřejmě. Takže my děláme jenom takové prostě drobnůstky, ale prostě je to o tom, že zažíváme strašně moc legrace v tom týmu, děláme si sami ze sebe prostě srandu a na těch turnajích prostě prožíváme krásné chvíle.
12: Já jsem u ní zvykla velmi respektovat ty tenisové legendy, velmi uctívat bývalé tenisty, ať už to je od pana Kodeše, opravdu přes tu Janu Novotnou, kterou adorovala. Cítil jsi, že i tohle je trošičku výhodou v té tvojí roli trenéra u Báry Krejčíkové konkrétně?
13: Je to možné, ale jak jsem říkal, jako fakt máme jako výborný vztah a naprosto otevřený a můžeme se prostě na cokoliv prostě jako sami sebe jako zeptat, jo, prostě popovídat si. A jo, možná tam jako cítí nějaký jako, že respekt k tomu, jako, že jsem byl jako nějaký tenista, ale co se týče výsledku, tak to je Báře nesahám ani pokotníky, jo. Protože to, co ona vlastně jako dokázala, jako, je to 12-násobná grandslamová jako šampionka, jo. Ve všech disciplínách, takže to je prostě něco jako mimořádného, jo. Takže nikdo se nad nikým takzvaně nepovyšuje, neponižuje a prostě funguje nám to.
12: O spolupráci s Barborou Krejčíkovou jsme začali, ale za chvíli se podíváme na trenérské řemeslo obecně a na to, jak se Jiřímu Novákovi žije na druhé straně kurtu. Zůstaňte s námi na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
14: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Posloucháte pořad na síti na radiožurnálu Sport a naším hostem je Jiří Novák. Jirko, ty jsi celý život působil jako pohodář, o tom jsme teďka mluvili i v rámci spolupráce s Barborou Krejčíkovou. A umí Jirka Novák jako trenér zvýšit hlas?
2: Já si myslím, že umí, ale já jsem měl hrozné štěstí na dvě moje svěřenkyně, protože já jsem předtím byl s Maličkou Božkovou, teď já jsem s Bárou Krejčíkovou a tam nebyl jediný důvod víceméně ke zvýšení hlasu. Ale já vlastně z mé trenérské zkušenosti, já jsem předtím dělal 15 let v Národním tenisovém centru Prostějově, kde jsem měl na starosti juniory do 18 let a to je zase jako úplně něco jinak.
1: To jsou mladí kluci, disciplína.
2: Kteří vlastně jako tam se snaží jako samozřejmě dostat na nějaké jako výšiny, snaží se zlepšovat, ale mají samozřejmě takové ty ještě dětské vycíbené názory a jsou prostě takové jako divočáci, takže tam jsem daleko víckrát zvyšoval hlas než tady na ty holky, které přesně ví, co chcou a prostě jsou to profesionálky. A jako v zásadě tam se zvyšuje hlas jenom kvůli tomu, jako že prostě, že nikomu se v uvozovkách nechce, jo? Nebo je línej, nebo tak nějak. Když to jsou takové profesionálky, že vlastně tam jako naopak já ještě bezdím, jako že už toto je třeba zbytečné, nebo ať jako ať ti vydrží síly do dalšího dne, nebo do dalšího týdne. Jo? Tam je potřeba i uvažovat tak, aby vlastně je potřeba nějakou dlouhověkost. A ne jenom jako jednotýdenní nějaká hurá akce a že to natrénujeme jako během jednoho týdne. Jo? Ale ta koncepční práce s těma juniorama to bylo úplně něco jinakšího a tam prostě ten hlas jsem několika zvyšoval.
1: Ty hodně zmiňuješ Marušku Bouskovou, Báru Krejčíkovou, u které funguješ teď, ale v tom profi velkém tenise si začínal po boku Jirky Veselýho. Tak jak bys mi porovnal, asi taková klasická otázka, ale jak bys mi porovnal tu spolupráci na té nejvyšší úrovni u ATP hráče a u WTA hráčky?
2: No, ještě byl rozdíl ten, že já jsem Jirku Veselého vedl víceméně od toho juniorského věku, jo? Nebo my jsme začali vlastně, když jemu bylo 18 a byl to ten předěl mezi juniorským a seniorským tenisem. A já jsem ho dostal, když vlastně byl zhruba nějakých 550 jako na světě, začal jsem s ním cestovat po futurech, no a tam jako bylo potřeba samozřejmě najednou na vyšší dávky a najednou prostě byl zvyklý z juniorského tenisu jenom ne, že prostě juniorsky trénovat, ale bohužel tak to prostě jak kdyby bylo. No a takže tam to bylo trošku jako úplně o něčem jiném, jo. Když to teďka vlastně s těma holkama už jako oni jsou prostě šampionky, jsou to vynikající hráčky a tam už se jako nic moc nemění. Tam jako naopak já se musím podřídit jim, jo, protože já najednou nemůžu přijít a říct, hele, děláte to špatně, nebo musíme to dělat úplně jinak, jo. Takže tam ty změny vždycky musí být jako relativně jako malé. Ale když to vlastně u Jirky Veselého, pak jsem vlastně převzal na chvilku i Adama Pavláska. A prostě u těch kluků je to prostě trošku něco jinakšího.
1: A ty sám už máš své roky docela dávno za sebou, nicméně jak moc si tu trenérskou práci užíváš? Nechybí ti někdy ten pocit, jako vlíz na ten kurt a rozhodnout to sám za sebe?
2: Ne, to vůbec ne. Z toho jako, já už vlastně 20 let nehraju profesionálně. Jsem skončil v roce 2006 a ze začátku jsem měl takové, že mi malinko chyběl takový ten zápasový adrenalin, kdy vlastně člověk jako hraje na tom centrálním kurtu před divákama, jo, hraje ten zápas, ale pak už jsem byl prázdnej, co se týče vlastně mimo ten kurt. Jo, že člověk vlastně furt si musel připravovat, furt musel trénovat, furt jako musel myslet jako o programu a tak dále. Když to ta trenérská činnost je teďka úplně o něčem jiném, jo, tam jako člověk nemá ten zápasový stres, nemá ten tlak, je takový prostě úplně zase na té jiné stránce, jo, toho týmu, nebo na té druhé straně toho týmu. A tam spíš jako přemýšlí o nějakých prostě jako technických, taktických věcech, jo, nějaké prostě strategie na ten zápas. To, což vlastně jak kdyby hráč ani moc jako moc nepřemýšlí, protože tam vlastně ten hráč stejně hraje takové to svoje, jenom jako na co je zvyklý, co mu jde, na co prostě to, co trénuje vždycky, tak chce využít v tom zápase. Když to trenéřina je taková, ještě zkusit tam najít něco, čím by mohla jako ta svěřenka nebo svěřenec toho druhý jako malinko překvapit.
1: Já si pamatuju, když jsem se poprvé přijela podívat na US Open už jako nehráčka, že mě trošičku jako zarazilo, když mi někde pípli ten beč a nepustili mě tam, jo? Takový to, jak když automaticky do Players Lounge a tam najednou nemáš přístup od tolika do tolika hodin. Nestává se ti někdy, že přijedeš třeba na Grand Slam a automaticky míříš do hráčského prostoru jako hráč a vlastně najednou se zasekneš, aha, pozor, tady už ne?
2: Ne, to se mi nestalo, ale ono je to trošku jinak, že vlastně trenér holek, nebo jako té dámské části, tak nemá přístup do té pánské šatny.
1: Ano.
2: Jo, takže my máme speciálně vyhrazenou šatnu jako prostě na těch turnajích. Jako pro trenéry, ale na to jsem si zvykl velice rychle, takže to je úplně bez problému.
1: Kolik času teď trávíš doma a oproti tomu cestování? Kolik máte párou domluveno, že musíš obět turnajů nebo chceš obět?
2: My jsme domluveni víceméně na plný úvazek, takže já jsem říkal, jako, když mi zdraví dovolí a všechny okolnosti, tak a Bára bude chtít mít zájem, tak si odjedu víceméně všechny turnaje, ale jak jsem zmiňoval na začátku, bohužel i trápilo nějaké zranění, takže já jsem jako doma byl relativně jako docela dost. Až teďka poslední dva měsíce se to rozjelo a byl bych rád, kdyby jsme samozřejmě to teďka tu šňůru udrželi co nejdéle, aby zůstala zdravá, aby se jí dařilo a to odjeli jsme co nejvíc turnajů.
1: Po písničce se na Radiožurnálu Sport vrátíme ještě hlouběji do tenisového prostředí a zazpomínáme i na Jiřího Nováka jako hráče.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport je Jiří Novák. Když se, Jirko, ohlédneš zpátky, jak často si vlastně vzpomeneš na období, kdy jsi ty byl českou jedničkou a patřil mezi ty nejlepší hráče světa? 20 let po ukončení kariéry.
2: Abych byl upřímný, tak já vůbec jako nežiju z té minulosti. Jo. Já, že bych na to, jo, někdy si člověk vzpomene, že jo, když jsem tam někde byl nebo něco takového. Ale já jsem 15 let opravdu nad tím jako vůbec nepřemýšlel. Ale teďka poslední dva roky, když jsem začal jezdit vlastně po těch turnajích s Maruškou a s Bárou, tak na jednom těch prostě Grand Slamech a na těch dalších turnajích já potkávám vlastně ty moje bývalé spoluhráče.
1: Uh-huh. A to jsou, jo, taky už trenéři, to jsou,
2: no pozor, to jsou trenéři.
1: Zástupci svazů.
2: Ale ano, spousta lidí, kteří se motali vysí kolech těm turnajům, takže to se týče vlastně trenérů a hráčů. Ti moji spoluhráči bývali jako nebo prostě protihráči, dělají teďka trenéry prostě jinakým hráčům. Ale co? Já jsem přijel prostě do Wimbledonu nebo tady do Paříže a najednou jsem potkal Stana Wawrinku. Hmm. Potkal jsem Monfilse, potkal jsem Djokoviče a já jim říkám, jako oni na mě, Jiri, jako co tady děláš, ne? A já říkám, no počkej, jako co tady děláme, a co tady děláte vy?
1: No.
2: Já 20 let nehraju a vy furt hrajete na top úrovni, což je neuvěřitelné, takže v rámci tohoto si člověk pak jako najednou vzpomněl, že vlastně jsem byl součást tady toho okruhu a že vlastně to byli moji vlastně protihráči a soupeři a teďka na ně vzlížím, jako co jim se podařilo za kariéry a to je něco neskutečného. Takže možná s touto tematikou tam ty vzpomínky přicházejí, ale jinak jako na to vůbec nemyslím. Hmm.
1: Dnes se hodně řeší prize money. Hráči usilují o větší poměr prize money vůči výdělku, hlavně na Grand Slamech. A jak na tohle koukáš ty? Řešilo se to už za tebe? Protože ten poměr je nepoměrný aktuálně tomu, co ty jsi byl schopný si vydělat v té době, poměr toho, co si vydělávají teď ty hráči, a přesto to není dost.
2: Já na to mám, nevím, jako svůj jako vyhraněný názor. Jo? Já možná naštvu několik lidí, možná některé ne, některé ano, já prostě vůbec nevím, jo? Ale přesně jak říkáš, jako my jsme hráli úplně za jinakých samozřejmě finančních podmínek, ale já si vůbec nestěžuji, ježišmarja, my jsme byli úplně vděční, že vlastně vůbec něco takového je. A teď, když vidím, jak, co se vlastně těch turnajích děje, jak oni mají neuvěřitelné zázemí s porovnáním, jako těch 20 let uplynulo a oni mají 10x až 12x větší prize money, než jsme měli my. Teď vlastně, co se týče toho zázemí celého, jako ty restaurace, jako kdy prostě mají pro všechny týmy, jako prostě jídlo zdarma, jo, všechno tam mají, prostě hospitality, jo, prostě jako neuvěřitelné podmínky. Ale mě právě že udivuje to, jako, že oni to chcou z těch Grand Slamů. Jako, jo. Mm. Protože vlastně ano, Grand Slamy, ale dejme si otázku. Oni jsou zaměstnanci buď VTA, anebo ATP. Jo? A Grand Slamy jsou vlastně pod ITF. To je úplně o něčem jiném. Jo? A oni chcou po těch Grand Slamech, aby jim dávali víc peněz, ale teď jako oni pak hrozí nějakým bojkotem. No tak ať to bojkotují. Nebo jako, já si myslím, že stejně ty Grand Slamy tam budou prostě ty lidi stejně chodit. Jo? To je první věc. Ale za další, oni si neuvědomují to, tak to máme, teďka jsme vlastně svědci mistrovství světa ve fotbale, jako jo. Mm-hmm. Tak nevím, jak jsou samozřejmě placení fotbalisti, jak to mají, ale oni jsou primárně placení přece taky vlastně svými kluby, jako jo. A ti tenisti jsou placení vlastně taky tou VTA, kde mají potom jako prostě od nich důchodový potom plán, jo, a další věci. A najednou ty Grand Slamy, i když mají takové to jako samozřejmě výdělky, ano, i tak dávají samozřejmě těm hráčům jako spoustu peněz, tak je to úplně něco odlišného. Tak kdyby teďka najednou by řekli fotbalisti na mistrovství světa, já tam nepojedu, protože mistrovství světa vydělá, jako jsem si to četl, nebo všichni říkali, že to je nejúspěšnější ekonomický mistrovství světa ve fotbale, tak jak kdyby každý teďka fotbalista čekal, jako že mu přitečou peníze, jako jo. Takže on je ten, já nevím, no, jak jsem říkal na začátku, možná naštvu jako dnešní hráče, protože řeknou, hele, ten o tom jako nic neví, nebo něco takového, ale tím, že jsem si to já prožil sám, jako nikdo to za nás víceméně jako neřešil a my jsme hrávali singly, debly, kvůli tomu, abychom se uživili, jako jo. Teďka vlastně ti kluci, kteří vlastně nebo hrávají víceméně jenom singly, protože jim to stačí, protože by vydělávají tolik peněz, ale nikdo nehraje prostě single, debl. Jo, všichni se, a teďka i víceméně, oni jako to mají daleko snazší v uvozovkách, protože my jsme hrávali na 3 vítězné sety, oni hrajou na 2 vítězné sety. My jsme hráli, oni jako to mají daleko snazší v uvozovkách, protože my jsme hrávali na 3 vítězné sety, oni hrajou na 2 vítězné sety. My jsme hráli na Wimbledonu, že v pondělí jsem hrál dvouhru.

0: Takže já taky ten údajný bojkot Grand Slamu vidím trošičku taky ze strany organizátorů víc než ze strany hráčů. V tom s tebou možná vyhraněně souhlasím. Hmm. Tenis se za poslední dvě dekády výrazně změnil. My se po písnice na radiožurnálu Sport s Jirkou Novákem podíváme, v čem nejvíc.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Posloucháte radiožurnál Sport. Mým dnešním hostem v pořadu na síti je Jiří Novák. Jirko, porovnáváme, protože přece jenom ty jsi zmínil 20 let zpátky, jsi ukončil svoji kariéru. My můžeme porovnat tenis díky té tvé dlouhé kariéře před 30 lety a dnes. Už jsi zmiňoval, že jsi v šoku, když můžeš potkat aktivně hrajícího Stana Wawrinku, Novaka Djokoviče, Gaela Monfilse. Jak by si porovnal ten tenis možná nejenom z toho herního pohledu tehdy a dnes, možná i z toho pohledu, jak moc se věnujou přípravy, jak moc jsou profesionální ty týmy kolem hráčů?
2: Tak to si myslím, že je úplně největší rozdíl. Jo, že vlastně za nás v úvozovkách na tenisu prakticky nebyla žádná posilovna. Hmm. V hotelu byl jeden stroj nějaký, takže vlastně tam se 30 hráčů stejně nevlezlo.
1: Ale když teďka... A měli chuť se tam vlézt?
2: To
1: nebo
2: ani
1: to
2: nevím,
1: nebylo v tom denním programu?
2: To ani nebylo v denním programu. My, co jsme dělali kondici, tam jsme spíš jako hodně běhávali, nebo jsme skákali přes švihadlo, nebo jsme posilovali vlastním tělem, jo? Nějaké kliky, sedlehy, jak se říká, dřepy. Ale dneska prostě na každý oni sval mají nějaký přístroj, nějaký stroj, nějaké gumy. Jo? Ale to je samozřejmě pořádku. Jo? Tím pádem, jako oni mají dlouhověkost a prostě se starají o to tělo úplně jinak, než jsme se starali my. Takže to si myslím, že je jak kdyby úplně největší rozdíl. Jo? Co se týče samozřejmě tenisu, tak změny jsou tam taky jako obrovské. Ono, když se podíváme, tak za nás byly na

0: Či povrchy, byly jináčí míče a tak dále, rakety, materiály. Ale hrálo se hodně prostě dvouher a čtyřher. Všichni, co byli v první světové stovce, tak 90% hráčů hrálo čtyři. Takže automaticky si trénovali prostě voleje, trénovali si vlastně jako prostě retenny, přechody na síť a tak dále. Za našich dob jako bylo strašně moc hráčů, kteří hrávali servis síť. Mm-hmm. Když se podíváme na vyšlapání trávy na Wimbledonu dneska a před těma 20-30 lety, tak vlastně je to akorát za základní čárou vyšlapané, když to vlastně za nás to byla cestička vlastně k síti.
1: To bylo takové to téčko.
0: Ano. Ale to byly i normální povrchy, jo, že vlastně v halách se hrálo na takových těch rychlejších gumách, jo, a tak dále. Ale prostě strašně moc hráčů hrávalo servisí, takže i vlastně ten herní styl, ten projev celý herní byl úplně jinačí.
1: Co teď tě baví víc?
0: Je to těžké. Jako, ba naopak teďka uvítám, když někdo jde pro servisu nebo kdykoliv jde na síť, protože teďka vlastně všichni hitují od základní čáry forehandy, backhandy a už to vidím tak jako hrozně monotónně. A pak jsem šťastný, když někdo zahraje třeba kraťas někdy, nebo zahraje nějaký prostě jinačí úder, kdy trošku překvapí toho soupeře. Jinak i na té trávě, to je neuvěřitelný rozdíl, že vlastně oni teďka hrajou 10x, 15x výměnu přes síť.
1: Ano.
0: To za nás nešlo 2x přes síť.
1: Protože... Tak ono se to celý zpomaluje, zpomalujou se povrchy, zpomalujou se balonky. Ono to k tomu jako nabízí se, jo, tou generací, která se tomu adaptuje, potom není úplně možný jim to vyčítat, ale máš pravdu, že jakýkoliv herní barvitost, jakákoliv herní rozdílnost mě strašně baví, proto podle mě spoustu lidí má hrozně rádo tenis, Báry Krejčíkový, Káji Muchový, prostě holek, co to variujou a u těch tenistů nemám takový přehled, u těch chlapů, ale je tomu taky tak. Takže já to vidím podobně, že tomu trochu chybí, ale zároveň ty podmínky jsou zase jiný.
0: Ne, však jasně, to, jak říkáš, že to, jak kdyby, to nejde vyčítat jako tomu. To je prostě ta proměna, jo, že vlastně fotbal, hokej taky se hraje jinak. Jo. Najednou je to prostě úplně jinačí sport a ten tenis taky vlastně prošel nějakou revoluci obrovskou a je to prostě, je to úplně něco jinačího. Ale za druhou stranu, když se podíváme, jako jestli všichni říkají, no to se hrálo pomalej, rychlej, nebo tam, nebo ty jsou lepší hráči a tedy, ale je právě neuvěřitelné, že tady ti kluci, 40-tnici, ten Vavrinka, Djokovic, Monfils, oni jsou furt jako konkurenceschopní a oni vlastně hrajou, oni se adaptovali na ten styl, jo, a jsou schopni to s těma, prostě s těma mladýma odehrát.
1: Je
0: jako,
1: to
0: jo.
1: Tak, no.
0: Protože možná umí něco malinko navíc, nebo dokážou tam ještě prostě, že už nemají pohyb takový, jaký měli předtím, to je jasné, ale prostě dokážou to herně, jo, prostě s těma mladýma uhrát.
1: My porovnáváme herní styly za tvé doby a teď. Teď se podíváme trošičku někam jinam. Když objíždíš Grand Slamy v pozici trenéra, kam se v tvých očích posunuly ty kluby Grand Slamů za těch posledních 20 let, co jsi tam hrál naposledy ty aktivně?
0: No taky neužitelně.
1: Poznal jsi to?
0: No, poznal jsem 3 Grand Slamy relativně, ale kde jsem to vůbec nepoznal, tak bylo Australian Open.
1: To jsem chtěla říct. Australian Open, tam vůbec nevím, kam bych přijela ani.
0: Tam jsem po 20 letech přijel a teďka říkám, kdy tady stál úplně jiný kurt, nebo tady stála úplně jiná arena, nebo kde je ten place, kde je ta restaurace, kde je ta... To je úplně neskutečně přestavené. Jo, takže tam udělali neuvěřitelný prostě progres, ale všechny ty Grand Slamy, protože samozřejmě vydělávají jako hromadu peněz, tak jsou schopni prostě do těch areálů a prostě investovat peníze. Jo. A je to vlastně věc, která je i pro to dobro těch hráčů. Jak jsme se tady bavili, vlastně to je taky, že vlastně z těch prize money, jak oni říkají, že chcou větší prize money, ale oni vlastně ty peníze dávají prostě za prvé do těch prize money, a za další do vylepšování těch podmínek pro ty hráče. Jo, že jim tam postavili, teďka už vlastně třetím rokem jsem vlastně na těch Grand Slamech a vždycky ten další rok, co přijdu na ten Grand Slam, tak vždycky tam někde něco nového.
1: Ano, nový kurt, jo, nová arena, nový tak, player lounge.
0: Ano, nebo nějaká prostě přesně klubovná lounge, nebo nějaký kurt, nebo nějaká tribuna nová, takže oni do toho fakt investují peníze a prostě je to jako neskutečné.
1: Když se teďka pozastavím ještě na chvíli u té role trenéra, na kolik procent si myslíš, že může trenér ovlivnit ten výkon svého hráče?
0: Mě to učil už můj bývalý trenér, pan Kukal, s kterým jsem jako to odehrál vlastně nejlepší část kariéry, jako co se týče jako výsledků mých. Byl jsem pod ním vlastně ve světové desíce a měl jsem největší jako úspěchy. Tak on mi tvrdil, že trenér může maximálně do 10% ovlivnit jako prostě toho hráče. A já si tady já troufnu říct, že já s tím jako naprosto souhlasím. Okay. Jako, jo. Není to tak, jako, že prostě najednou přijde jako ten hráč o 50% někde prostě jako vyroste nebo něco takového. Ale zase je to jenom můj názor, já neberu ničí.
1: No ale
0: jako
1: zase, jedno. Když jo. potom jdeš trénovat hotovou hráčku, hráčku světový 50, tak ono 10% je hodně.
0: Jasně, musíme rozlišovat, jestli potom jak kdyby v úvozovkách jako z 500. místa se dostane na sté, jo, anebo z 50. na 40. nebo ano, tomu rozumím. Ale stejně je to o tom hráči, jako, jo, stejně on to musí tam na tom kurtu prostě vyběhat, stejně musí proměnit ty breakboly, stejně musí vyhrát, dorazit ty zápasy. Takže ona je to taková, jako, že prostě práce, kdy prostě člověk vždycky tam potřebuje to svěřence nějak navnadit, naladit, potrénovat, aby prostě byl připravený ten svěřenec a pak to stejně záleží vždycky na tom svěřenci.
1: Máš cit pro to odhadnout, který hráč to v sobě má, který ne? Protože ono to neumí každý trenér nebo bývalý hráč podívat se na tenistu a trochu cítit, jestli to tam je nebo ne.
0: To nevím, nechci to takhle z toho jako plásnout. Myslím si, že na to nějaké oko mám, ale nechci říct, jako, že jsem nějaký prostě odborný expert, že to určitě jako vždycky jako trefím. Jo. Já jsem taky jako viděl tolik jako talentovaných lidí, si říkám, hele, ten to jako strašně umí, ale pak to nedokázali prostě potom jako
1: proměnit ve zlato.
0: Nějaké prostě výsledky. Protože pak už tomu chyběla třeba kondiční stránka věcí, nebo zdraví, nebo jako prostě tam to prostě hraje roli tolik prostě aspektů. Ale myslím si, že vždycky poznám, jako, že někdo je prostě na to šikovnej, talentovaný.
1: Jak seš na tom kondičně teďka ty? Často se dostaneš na kurt sám pro sebe, nebo je to jenom o svěřencích?
0: Ne, je to jenom o svěřencích. Já jako když můžu, tak já jako na kurt jako vůbec nejdu. Já spíš si jdu zahrát fotbal nebo basket, nebo jako prostě projet se na kole, ale prostě tím, že vlastně na kurtu jsem byl od malička a teďka na tom kurtu vlastně furt jako jsem a tak ještě, abych přišel potom domů a šel si jenom tak jako ještě s někým jako zahrát, tak to už jako moc ne.
1: Na závěr si dáme na Radiožurnálu Sport trochu odlehčenější téma, jak tráví volný čas Jiří Novák. Vydržte s námi ještě posledním vstupu dnes na Radiožurnálu Sport pořadu na síti.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Posloucháte závěrečnou část pořadu Na síti na radiožurnálu Sport s Jiřím Novákem. A Jirko, když zrovna nemusíš, podíváš se přesto večer třeba na tenis v televizi?
2: Ne, na tenis vůbec.
1: Vůbec, jako, já taky ne.
2: To opravdu, jako to po mně nechtějí, protože jako když člověk vlastně opravdu to hrál od malička a teďka vlastně já v tom pracuji a ještě abych jako přijel nebo přišel domů, zapl si televizi, já si myslím, že to by bylo normálně na diagnózu. Jako, jo.
1: Takže ani jako nějaká bitva Sinner Alcaraz tě nepřemůže, no, to k tomu to zapnout?
2: To jsou opravdu jako výjimky, ale já potom jako třeba čekám, jako že prostě až bude pátý set, tak se podívám jako na, prostě na poslední 4-5 gamů, ale ne, že bych se díval jako 4 hodiny na tenis, jako to prostě po mně opravdu jako nechtějí.
1: Když jsi zmiňoval třeba zrovna toho Djokoviče, kterýho si ty ještě trochu stihnul, a ono je mu letos 39, jestli se nemýlim, tak jak si vysvětluješ tu jeho dlouhověkost? Je to opravdu o té jeho výjimečné připravenosti, fyzičce, preciznosti v tom, jak se stará o svý tělo? A jak bys vlastně přirovnal tu dlouhověkost u chlapů, u ženských?
2: Tak u ženských tam ta dlouhověkost ne, že není jak u chlapů, ale jako ve 40 už jako tam prostě ty holky buď už mají rodiny, nebo už je to prostě, moc jich tam není, pokud nehrajou nějaké 4, jako jo. Ale ve dvoře to je, tam prakticky jako není žádná.
1: To byla
2: jako
1: taková rarita.
2: No. Ale u těch chlapů zaprvé samozřejmě úplně jináčí regenerace, úplně jináčí možnosti, jo. Tady prostě těch fitness koučů a fyzioterapeutů a tak dále. Ale stejně je to o tom, že prostě člověk na to musí mít trošku jako nějakou prostě, musí mít na to štěstí. Jo, musí být trošku takový přírodňák, protože podívejme se, Nadal skončil taky, prostě měl operace už, Federer taky, to mě přírodňák taky, neskončil, pracoval, ale měl smůlu taky, prostě měl potom dvě operace kolene a kvůli tomu prostě už jako mu to tělo nedovolilo. Ten Djokovic, to je prostě unikám, ten Vavrinka, to je neuvěřitelné, takže člověk na to musí mít fakt, myslím si, kliku. A tím, jako, jak oni mají ten lékařský štáb kolem sebe a tady ty experty, tak jim samozřejmě k tomu hrozně pomáhají, ale myslím si, že nevíc je to prostě o tom štěstí takovém.
1: Jirko, já jsem do posledního vstupu slibovala odlehčenější téma a to přijde teprve teď. A já jsem se dozvěděla, což mě dost pobavilo, že ty jsi vášnivý zahradník. A Bára Krejčíková dokonce zmínila, že jsi si do Londýna přivezl zahradnický rukavice a prostě jsi tam nějak pracoval na zahrádce. Je to tak?
2: No, je to tak, no. Tak toto jsem nečekal, tak to si s Bárou vyřídím, to je podpásovka. Jako, no. Já jsem byl, Bára už 11. rok spí u jedné rodiny, prostě kousíček od Wimbledonu a strašně fajn lidi a mají prostě velikánskou zahradu. No a já jsem tam loni přijel a teďka prostě tím, že vlastně s Bárou se dopoledne potrénuje, jdeme na barák a já říkám, tak no a co teďka, já budu tady celé odpoledne dělat, že?
1: Jo, tak jsem to vyplel.
2: Tak jsem prostě se zeptal jako majitelu, jestli nepotřebuje něco jako pomoc na zahradě, ne? On říká, ne, nic, nebo tak nějak, ale, no, ale a pak najednou, no ale kdybys třeba tady mohl toto nebo ono, a já říkám, jo, jasně, mě to vůbec nevadí, no takže jsem mi tam prostě, že v dlažbě prostě vytrával plevel a takové, jako ne, že bych tam stříhal stromy, jako jo, ale prostě zametal a vyhraboval listy a tak dále, no a prostě letos jsme tam přijeli, no a já říkám, protože minulý rok oni neměli pracovní rukavice, jako, tak říkám, hele, tak jsem si tam vzal svoje, protože jsem si říkal, když tam budeme dlouho, což jsme nakonec byli, protože ano, vlastně bál, že se dařilo, no tak já jsem jim tam jako samozřejmě pomohl taky něco, ale není to jenom jako samozřejmě tady na Wimbledonu, to je taková prostě sranda. Já doma se starám, jako to máme zahradu, máme chatu, takže vlastně člověk furt se musí o nějakou zahradu starat a mě to hrozně baví a je to pro mě takový zase nějaký relax. Jak se vlastně ptá, že si pustím nějaký tenis, tak já radši jdu na 2 hodiny prostě, zametat listí nebo jako prostě trhá plevel a pak vidím, že po mně něco zůstává, když to jako kdybych se díval zase na forehandy, backhandy křížem po lajně, tak to jako v tom moc smysl jako nevidím.
1: Když zmiňuješ ten volný čas a to, co jdeš dělat, když je opravdu všechno hotovo, zkoušel jsi padel nebo něco takového?
2: Padel jsem hrál 2x v životě, ale my dojíždíme na to, že v Prostějově nemáme víceméně padlový kurt.
1: Ještě ne v Prostějově, není. V Mece tenisu.
2: A on v uvozovkách, nevím, jestli teďka, ale ještě třeba před půl rokem ani v Olomouci nebyl.
1: Jo, no vím, teď to otevírá Kája Muchová, padelový
2: kurt. Je to možné,
1: kurt.
2: Ale ještě jsem tam nebyl. Ale takže možná na tom to stroskotalo, kdybych jako ten padelový kurt měl prostě za barákem, tak si myslím, že bych šel, protože to je zase jako úplně jináčí aktivita. Takže na kurt tenisový mi netahaj, ale prostě jestli to bude pickleball, padel, paddle nebo fotbal, basket,
1: tak, to někdy zkusíme.
2: Tak to půjdu hned.
1: Tak to tě beru za slovo. Jirko, děkuju moc za to, že jsi dneska přispěchal ještě z letiště před začátkem turnaje tady na Štvanici pro tvoji svěřenkyni Báru Krejčíkovou. Budeme držet palce, ať tenhle rozhovor, který vyjde ve středu, už přinese nějaký pozitivní výsledek i Báře. A ještě jednou děkuju moc, že jsi s náma byl na Radiožurnálu Sport.
2: A já děkuju za pozvání.
1: Jiří Novák byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a loučím se i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. Mějte krásný zbytek dne.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. K vysílání Radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
4: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
0: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
5: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramen. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal, trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
3: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
6: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
0: Desítka Pavla Horváta živě.
3: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Reklamu.

0: Radiožurnál 7 hodin. Poslechněte si zprávy Jany Utendorfské.
1: Útočník vjel na berlínském Prideu do davu lidí, zemřel nejméně jeden člověk. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Vodní slalomář Vít Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Češi na šampionátu ovládli pořadí národů. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Berlíně vjel útočník do davu lidí na pochodu za práva sexuálních menšin. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Informovala o tom berlínská policie. Podle policejního mluvčího Floriana Nace znají identitu podezřelého, zatím po něm ale stále pátrají.
3: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
1: Berlínský Pride úřady předčasně ukončili. Starosta metropole Kai Wagner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast pozůstalým. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erleba.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplacích pak informuje web tvpoplatky.cz. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda, počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží.
5: Nově by se výbor měl zabývat i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Rozšíření kompetencí antidopingového výboru je podle jeho předsedy Martina Číška logické.
6: Princip toho boje, jaký se už leta vede proti dopingu, je vlastně stejný i pro ty další negativní jevy.
5: Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat třeba doporučení, jak negativní jevy ze sportu eliminovat, pokračuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí.
5: Podle poslance ODS Karla Haase je novela apolitická a má podporu i opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavy. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli 2 kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další 3 hroby s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě 4., upřesňuje vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler.
8: Má hlavu položenou na kamenech, což je právě typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy. Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme, jestli ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
1: Archeologové taky narazili na lidské kosti z 20. století, jejich původ zatím nedokážou vysvětlit.
9: Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross, zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
10: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
9: Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. Fotbalisté Sparty prohráli na úvod sezóny šance ligy na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Neuspěla taky Plzeň, která prohrála doma s Libercem 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava vyhrál ve Zlíně 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na dálnici D1 na Benešovsku a u Uherského Brodu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu je hlášená nehoda osobního auta se zvěří. A hned dvě auta stojí na 40. kilometru. Vpravo na krajnici posádky ve Vestách u Svodidel. Na D5 se za Plzní do Prahy podle policie čekejte stále omezený průjezd za sjezdem na Ejpovice 65. kilometru byla převrácená dodávka s karavanem. V místě nehody je zavřený pravý pruh a krajnice, kolona se netvoří. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na kilometru 41,5 na Lanovém mostě už odklidili následky noční nehody. A na silnici 50 kolem Uherského Brodu se srazila dvě osobní auta. Na místo jedou záchranáři, nehodu omezený průjezd čekejte poblíž odbočky do centra Brodu na trase Uherské Hradiště Starý Hrozenkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a Pouhří výjimečně až 34. Tolik zprávy.
9: Hezké ráno, posloucháte Radiožurnál Sport. Je neděle 26. července, pokračuje hodně nabitý sportovní víkend. Budeme se často ohlížet za tím, co se stalo včera. Česko má dalšího mistra světa ve vodním slalomu. Vít Přindíš v Oklahomě ovládl K-Cross. Mimořádně úspěšná byla česká výprava na světovém šampionátu, to je potřeba říct. Podrobněji o tom uslyšíte už za chvíli, ale mluvit budeme taky o tenisovém turnaji Live Sport Prague Open nebo o tom, že se konečně vrátila fotbalová šance liga. A to hned s dvěma překvapeními, jak se slyšeli ve zprávách. Na úvod ročníku prohrála Plzeň a prohrála taky pražská Sparta.
2: Radiožurnál Sport a Adam Prochází.

0: 7 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a nejraději mluvíme na naší stanici samozřejmě o českých úspěších, ono se pak i lépe vstává do nového dne, třeba i do neděle. Tak pojďme na to, poslední zlato z mistrovství světa vodních slalomářů, jak už jsme říkali, míří do Prahy. Přiletí tam s ním 37letý Vít Přindiš, který na šampionátu v americké Oklahomě vyhrál kontaktní disciplínu kajak cross.
1: Bude to souboj cílové rovince, Přindiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa. Už teď rychle mířím k šéftrenérovi české výpravy Jiřímu Prskavcovi. Jiří Prskavec u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Co na to říkáte?
2: No to je to neuvěřitelný. Vítek předved úplně neskutečný tady jízdy a já mu moc gratuluju. No, co na to říct? Pohádka.
1: Nechám vás ochutnat i atmosféru přímo mezi českými závodníky. Vítek, tady teď znělo, Vít Přindiš si stoupá na svůj kajak, i když je stále ve vodě a ukazuje triumfální gesto a teď padá do kanálu tady v Oklahoma City.
3: No mně se chtělo už hrozně do vody, protože závodíme už strašně dlouho od rána, už jsem takový přehřátej a říkal jsem si, že si skočím do vody a napadlo mě, že se teda zkusím dát tu stojku, aspoň pro efekt na fotku, aby to jako vypadalo a schválně, jak dlouho to vydržím, než tomu spadnu, takže jsem to vydržel pár vteřin a už jsem padal do vody.
1: Myslíte, že to fotografové stihli zachytit?
3: No já doufám, že jo, pokud ne, tak to já znovu teda. The gold medalist and world champion
1: Vít Přindiš. Pro Víta Přindiše je to po triumfu v klasickém vodním slalomu před 4 lety v Augsburgu teď druhý individuální titul mistra světa. K tomu má mezi jednotlivci 4 zlata z evropských šampionátů. Přesto stále čeká na první účast na olympiádě. Při té příští bude vodní slalom právě v Oklahomě a letošním mistrovstvím světa začala kvalifikace. Takže by konečně...
3: Čekají nás ještě další závody, ty kvalifikace letos. Je to rozjetý, pro mě rozjetý nejlíp, jak může být. Takže mám motivaci na to do těch dalších dvou závodů do poháru ještě pěkně zamakat a snažit se nějaký body ještě na svou stranu urvat.
1: A pak bude potřeba zabrat ještě příští rok, během kterého se pojede o olympiádu na dalších 6 závodech. Celkem se každému počítá 5 nejlepších výsledků. Jeden má díky zlatu z kajak krosu Vít Přindiš odškrtnutý, stejně jako další mistři světa ze Spojených států Jakub Krejčí a Tereza Knéblová. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

7 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Zmiňovali jsme, že dnes bude tématem samozřejmě taky tenisový turnaj Live Sport Prague Open. Čeká nás finále bohužel bez české účasti. Ještě včera v semifinále to vypadalo hodně slibně, ale Tereza Valentová i Barbora Krejčíková své duely prohrály. Valentová s Ukrajinkou Snigurovou ve dvou setech a Krejčíková s Rakušankou Tagerovou ve třech. A to znamená, že tedy finále po 2. hodině odpoledne bude ukrajinsko-rakouské, ale čeští fanoušci si to budou moct na pražské Štvanici vynahradit už dopoledne po 11. hodině, protože to se ve finále deblu utkají dvě Češky, Lucie Havlíčková s Laurou Samson proti britskému duu Dartová-Lumsdénová.

0: 7 hodin 22 minut posloucháte dál Radiožurnál Sport. Nejenom nedávno skončené mistrovství světa ve fotbale ukázalo, že americký prezident Donald Trump umí svými výroky budit kontroverze. Teď si ale vyměnil fotbal za basketbal a označil nejlepšího střelce historie NBA LeBrona Jamese za rasistu. Celou kauzu teď v rubrice zajímavostí ze zahraničních webů vysvětlí Mirko Vasič. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme na začátek, jak tedy Trump přišel na to, že je LeBron rasista.
1: No, novináři se ho ptali, co říká na Jamesův přesun z Los Angeles Lakers do Philadelphie a taky na to, kdo je podle něj nejlepším basketbalistou historie. Trump odpověděl, že Michael Jordan, protože to je jeho kamarád a chodí spolu hrát golf. Potom se na chvilku odmlčel a pokračoval. Teď cituji, myslím, že je LeBron možná rasista, možná nemá rád Trumpa, nevím. Mám rád jen lidi, kteří mají rádi mě, takže já hlasuji pro Michaela Jordana. Celé téhle kauzy si všimli i kolegové například z BBC.
0: No ale je potřeba asi dovysvětlit, že Donald Trump a LeBron James se historicky úplně nemusí.
1: To je vlastně trochu kulantně řečeno. James o Trumpovi před 9 lety řekl, že je to vandrák, nejlepší střelec z historie NBA, navíc dlouhodobě podporuje kandidáty demokratů, a to nejen v prezidentských volbách. No a tady je nutno dodat, že Trump je republikán. A rozhodně to tedy není první výměna názorů obou pánů, pokud to tak tedy můžeme říct.
0: Tak pojďme od dalšího kontroverzního výroku Donalda Trumpa jinam. Zůstáváme ale na webu BBC, míříme z USA do Malajsie. Tak proč?
1: Trochu starší fanoušci Formule 1 si určitě budou pamatovat zastávky světového šampionátu na okruhu v Kuala Lumpur. Naposledy se tam závodilo v horku a vlhku v roce 2017, takže ono to zas není tak dlouho. Teď se ale blíží návrat. Malajsie totiž podle webu BBC bude v říjnu hostit Grand Prix, a to jako náhradu za zrušený závod v Bahrajnu, který se nemohl uskutečnit kvůli válce mezi Spojenými státy americkými a Íránem. Rozhodnutí dává smysl i regionálně. V Kuala Lumpur by se mělo závodit z kraje Října, pak se šampionát přesune do nedalekého Singapuru. Zástupci mistrovství světa ale ještě musí vyřešit závěr sezóny, kdyby se mělo jet v Kataru a Spojených arabských emirátech, tedy zemích, které taky ohrožuje bombardování kousek od nich. Podle BBC připadají v úvahu jako náhrady okruhu v italské Imole, tureckém Istanbulu anebo portugalském Portimao.
0: To nejzajímavější ze zahraničních sportovních webů přinesl do ranního vysílání Radiožurnálu Sport Mirko Vasič. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Dobré ráno vám přejeme i v 7:30. A další zprávy přidá Jana Utendorská.
5: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. V Česku od včerejšího odpoledne hořelo zhruba 5 hektarů lesa pod hradem Velhartice na Klatovsku. Na místě platil 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásahu se účastnilo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník. Večer se podařilo požár lokalizovat a přes noc místo hlídalo několik jednotek a drony. K dohašování se vrátili hasiči teď ráno. Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci více než 36 tisíc pracovních úrazů. To je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky, ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. A po roční pauze si můžou návštěvníci opět prohlédnout obnovenou baštu Prachárna v Chrudimi. Ve věži je umístěná nová expozice zaměřená na historii městského opevnění. Jsou v ní třeba modely nebo repliky zbraní.
0: Sport.
5: Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson si zahrají o deblový titul na turnaji WTA v Praze. Po 11. hodině nastoupí na štvanici proti Britkám Dartové a Lamsdenové. Zápas o singlový titul obstarají přemožitelky českých hráček ze semifinále Rakušanka Tagerová a Ukrajinka Snigurová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda u Uherského Brodu a zavřený hlavní tah v Ústí nad Labem. Dálnice volné, plynule projedete i změněnou uzavírkou na D2 u sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 10 až 12 se kvůli opravám mostů jede na Bratislavu i Brno jen jedním pruhem. Na silnici 50 u Uherského Brodu trase Brno Starý Hrozenkov zasahují u nehody záchranáři. U odbočky do centra Brodu se srazila 2 osobní auta, čekejte omezený průjezd, u nehody záchranáři. U odbočky do centra Brodu se srazila 2 osobní auta, čekejte omezený průjezd, taky lidi na vozovce.

0: Dnes teplotami kolem 30, předpověď slibuje od 28 do 32 stupňů, místy i 34 a taky polojasnou až oblačnou oblohu a přehánky jen ojedinělé a to hlavně na jihu republiky. Teď ráno je ještě většinou jasno, začátek příštího týdne ale přinese mírné ochlazení. V pondělí denní maxima kolem 25 stupňů a četnější dešťové přehánky. V úterý pak už teploty budou stoupat až k 29 a přehánek ubude. No a od středy už se vrátí tropické dny. Mezi 28 až 33 stupni naměříme. A středa bude taky velmi slunečná. Slunečný bude taky čtvrtek a počasí slunečné bude pokračovat a teploty budou dál stoupat místy ve čtvrtek až na 37 stupňů. No a horký bude taky příští víkend. Dál bude slunečné počasí jen místy polojasno a při zvětšené oblačnosti místy přehánky nebo bouřky. A teploty o příštím víkendu budou opět vysoké. Ty nejvyšší dokonce mezi 30 až 38 stupni. A i přes tyhle vysoké teploty meteorologové zatím nečekají tak extrémní vedra, jaká u nás panovala na konci června. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Nový ročník fotbalové šance ligy má za sebou první čtyři zápasy, ty včerejší a hned dva překvapivé výsledky, jak už jsme zmiňovali. Viktoria Plzeň prohrála doma ve Štruncových sadech 1-3 se Slovanem Liberec, no a prohrála taky pražská Sparta, a to na stadionu Zbrojovky Brno, nováčka české nejvyšší soutěže 1-3. Za Zbrojovku skórovali Vašulín, Vachoušek a Ezech, no a za Spartu vyrovnal v 50. minutě na 1-1 Mercado, který se potom prosadil ještě jednou v 87. minutě, ale ten gól nebyl uznaný kvůli offsidu. Ještě doplníme další včerejší výsledky. Zlín pod

Lehl Baníku Ostrava 0-1 a Teplice. Na Stínadlech vstoupili vítězně do nové sezóny, porazili Bohemians 3-1. I dnes nás čeká hodně zápasů a bude dál zajímavé sledovat, jak se chovají rozhodčí, protože se hodně inspirovali tím, jak to vypadalo ze strany sudích na fotbalovém mistrovství světa, a není to vidět třeba jenom v pravidlech, jako že rozhodčí odpočítávají 5 sekund při vhazování autu, ale třeba i v tom volnějším metru pro plynulejší hru. Tak jak to zmiňoval třeba i náš reportér David Nekvinda v přímém přenosu zápasu Zbrojovka Brno Sparta Praha. A můžeme rovnou pozvat na další přímé přenosy z fotbalové šance ligy, které nás čekají dnes. Začne to už v 15 hodin. Pražská Slavia, tedy obhájce titulu, vstoupí do nové sezóny šance ligy duelem se Slováckem. Od 17 hodin a 30 minut se Jablonec postaví proti Sigmě Olomouc a v 8 večer východočeské derby Hradec Králové Pardubice. Tak příjemný poslech. We'll be right back.

0: Imagine Dragons dohráli na Radiožurnálu Sport, je 7 hodin a 42 minut a pojďme si to zopakovat. Kajakář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kajak crossu. Na závěr šampionátu v Oklahoma City ovládl olympijskou kontaktní disciplínu, když se na první místo před Švýcara Markse dostal v samotném závěru finále. Pro Přindiše je to druhé světové zlato, poprvé totiž triumfoval před 4 lety na kajaku. Víc k tomu řekneme ve sportovním přehledu společně s Krištofem Kouselem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Čeští vodní slalomáři v americkém Oklahoma City získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. Mistry světa se kromě Přindiše stali kajakář Jakub Krejčí a kanoistka Tereza Kneblová. Pokračuje reprezentační šéftrenér Jiří Prskavec starší.
2: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
0: Fotbalisté pražské Sparty v úvodním kole šance ligy prohráli na stadionu Zbrojovky Brno 1-3. Domácí ligový nováček vedl po prvním poločase a i když Sparta krátce po přestávce srovnala, Zbrojovka se znovu vrátila do vedení. Trenéra Martina Svědíka úspěch těšil o to víc, že zápas sledoval vyprodaný stadion.
3: Když jsem sem přicházel do té druhé ligy, tak bylo takové moje přání nalákat ty fanoušky vlastně na takovýhle zápasy, aby chodili pravidelně, aby nás chodili podporovat, že bez těch fanoušků je to jako velmi, velmi potom obtížný. Ale když si myslím, že máte právě v zádech toho 12. hráče, tak ta energie pro to mužstvo je opravdu veliká a jsme za to vděční, že to takhle je.
1: Na úvod sezóny zaváhal i další z favoritů na titulu Viktoria Plzeň, doma podlehla Liberci 1-3. Teplice zahájili nový ročník výhrou nad Bohemians 3-1. Dvakrát se prosadil Matěj Pulkrab, který díky tomu dosáhl na metu 50 ligových gólů.
4: Teď jsem si nebyl úplně jistý, vím, že to bylo nějak blízko k té 50, ale upřímně jsem si myslel, že mám 47 teda. Těch 50 gólů, já jsem z těch 50 ještě nedal ani jeden za vápnem. Bořek dočekal mi, když si řekl, že až dám to za vápnem, tak mě zve na cokoliv, kamkoliv. Tak na tenhle furt čekám.
1: Baník Ostrava zvítězil ve Zlíně 1-0. Program prvního kola šance ligy dnes pokračuje 4 zápasy. Do akce půjde mistrovská Slavia, která v 15 hodin přivítá Slovácko. Jablonec se od 17 hodin a 30 minut utká s Olomoucí a Hradec Králové od 20 hodin hostí ve východočeském derby Pardubice. Všechno uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport.
0: Finále tenisového Live Sport Prague Open bude ve dvouhře bez české účasti. Barbora Krejčíková ztratila skoro 3-hodinový zápas s Rakušankou Tagerovou v tiebreaku rozhodujícího setu. Tenistka Tereza Valentová skončila v semifinále stejně jako loni. Nad její síly byla na centrálním dvorci Ukrajinka Snigurová, která vyhrála ve 2 setech. Valentová s ní hrála podruhé v kariéře, tentokrát ale nenašla recept na její atypickou hru, při které Snigurová v podstatě vůbec nepoužívá rotaci a hraje hodně rychle a na plocho. Pokračuje Valentová.
5: Jo, tak já si pamatuju už z toho minula a tak je to určitě nepříjemný. No, moc lidí takhle není, co takhle hrajou, no a těžký, no, musí být dole, musíte hrát taky dílku, ona hraje slušnou dílku, nevím, dá se mi čop, to mi to vždycky zabila, takže jako těžký, no.
1: Snigurová i Tagerová zabojují v odpoledním finále o svůj první titul na okruhu WTA. V deblu budou hrát finále Češky Havlíčková a Samson proti Britkám Dartové a Lumsdenové. Laura Samson se těší na atmosféru centrálního dvorce, která by podle ní mohla pomoci domácímu, tedy českému páru.
6: Jsme v Česku, takže podle mě oni můžou být ještě víc nervózní, protože ví, že to vlastně je všech těch 6 000 asi proti něm. No, takže je, samozřejmě to bude skvělá atmosféra a těšíme se.
1: Zápas o deblový titul na Live Sport Prague Open začne v 11 hodin.
0: Tadej Pogačar po páté v kariéře ovládne Tour de France. Slovinský cyklista se tak dorovná čtveřici rekordmanů v počtu vítězství. Pogačar byl v předposlední etapě, kterou vyhrál ekvádorec Richard Carapaz, čtvrtý a udržel si 6,5minutový náskok před Belgičanem Remkem Evenpoolem. Navíc Pogačar pomohl týmovému kolegovi Isáku Del Torovi k potvrzení pozice nejlepšího jezdce do 25 let.
7: Po 20. etapě budou lidi mluvit o tom, že jsem Izáka dotáhl do cíle, ale byl to právě on, který mi pomohl na celé téhle tour. Ale není to jen on, takhle můžu vyjmenovat vlastně všechny členy týmu. Obecně se týmu velmi dařilo, ale k celkovému úspěchu mi pomohly, bohužel, i nešťastné momenty soupeřů, které vyřadila zranění.
0: V poslední etapě tour, která končí na pařížské třídě Champs-Élysées, se tradičně o celkové pořadí nezajímá. závodí.
1: Do velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje z prvního místa Brit Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v této sezóně. Norris vyhrál kvalifikaci o 12 tisícin sekundy před krajanem Lewisem Hamiltonem ve Ferrari, který ale dostal dodatečnou penalizaci 3 míst na startu. Do první řady se tak postaví jeho týmový kolega Monačan Charles Leclerc. Závod na Hungaroringu odstartuje v 15 hodin.
0: Bronzový výškař loňského mistrovství světa Jan Štefela vyhrál mistrovství republiky výkonem 230 cm. Na šampionátu v Plzni tak předvedl svůj nejlepší výkon v aktuální venkovní sezóně. Porazil Marka Bahníka, který skočil 224 cm. Účast na mistrovství Evropy si posledním možným pokusem zajistila trojskokanka Linda Suchá.
1: A golfistka Sára Kousková ve třetím kole silně obsazeného Scottish Open zahrála 4 rány nad par a klesla o 11 míst na dělenou 34. pozici. V generálce na Major Women's British Open, kde se představí i česká jednička, vede Korejka Jenny Šinová suverénně o 5 ran. A golfista Filip Mrůzek figuruje před finálovým kolem turnaje druhé nejvyšší evropské série Hotel Planner Tour na Kaskádě u Brna na 11. místě. Po 3 dnech má skóre minus 8 a na vedoucí trio soupeřů ztrácí 6 ran.
0: Všechno podstatné ze sportu jsme shrnuli ve sportovním přehledu díky Krištofu Kousalovi. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: 7 hodin 52 minut posloucháte Radiožurnál Sport a protože se v poslední etapě cyklistické Tour de France tradičně nezávodí, čeká nás už jenom dnešní dojezd na pařížskou třídu Champs-Élysées, tak se suverénní lídr tady Pogačar stane šampionem a dorovná čtveřici rekordmanů v počtu triumfů. Nejenom o tom si teď budeme povídat s naším cyklistickým expertem přímo v dějišti Tour de France a taky šestinásobným paralympijským šampionem Jiřím Ješkem. Jirko, krásné ráno.
1: Krásné ráno z Versailles.
0: Tak co říct k tady Pogačarovi? Je vůbec ještě něco, co jsme nezmínili, co se týče superlativ, protože u něj asi ani o ničem jiném mluvit prostě nejde.
1: Já myslím, že ta jeho dominance už je tolikrát zmiňovaná, že asi na té letošní Tour de France není třeba o ní mluvit, ale čím včera šokoval všechny cyklistické fanoušky a asi i odborníky, bylo to, s jakou noblesou, s jakým nadhledem v té včerejší královské etapě, kterou si podle mnohých klidně mohl sám připsat pro sebe a mohl si vlastně do svých výsledků zapsat další vítězství na nejslavnějším závodě. S jakou noblesou pomáhal svému mladíkovi z jeho týmu UAE Emirates Isaacovi Del Torovi a vlastně se na jednu etapu stal domestikem, stal pomocníkem svému mladému kamarádovi Isaacu Del Torovi, kterému obrovsky pomohl k tomu, aby Isaac Del Toro nejenom na Tour de France vybojoval bílý trikot nejlepšího mladíka do 25 let, ale aby s ním stál i dnes na pódiu Tour de France na Champs-Élysées v těch celkových výsledcích, protože Isaac Del Toro díky včerejší pomoci Tadeje Pogačara stane dnes na třetím místě za Remco Evenpoolem a tím největším cyklistou nejenom současnosti, ale myslím si, že to je moderní éry za Tadejem Pogačarem, který bude stát samozřejmě na tom stupinku nejvyšším.
0: To říká Jiří Ježek, bavíme se o cyklistické Tour de France. Tu předposlední etapu ovládl Richard Carapaz, na etapové vítězství utočil taky Sepp Kuss, ale potom se jen tak vyhnul vlastně nehodě, kdy málem přepadl přes takový, dejme tomu takovou zítku, tak jak jsi to viděl ze svého pohledu, Jirko, protože on potom v cíli opakoval živ a zdráv členům realizačního týmu.
1: No, možná tohle je ten důvod, proč Sepp Kuss není v té historii cyklistiky zapsán jako šampion těch nejslavnějších závodů. On samozřejmě vyhrál slavně Vueltu, má za sebou vítěznou etapu na Tour de France s cílem do Andory, kde žije. Bylo to veliké vítězství, myslím, že to bylo 2 roky zpátky, ale jinak prostě jemu chybí ten klid, kdy on dostane šanci, samozřejmě tu šanci vyhrát etapu dostal díky tomu, že jeho lídr Jonas Vingegaard musel kvůli pádu z Tour de France odstoupit a tím pádem ta jeho práce super domestika svého lídra se mohla změnit na to, že mu byla dána zelená v jeho týmu Visma Leasebike, aby zkusil vyhrát tu královskou etapu. On byl velice silný v tom výjezdu, byl vlastně možná silnější než pozdější vítěz Richard Carapaz, ale právě v těch posledních kilometrech dělal tolik chyb, že ho to stálo nejenom vítězství v etapě, ale jako málem ho to stálo nějaké těžké zranění, protože obě ty chyby, které udělal, tak mohly skončit daleko hůř, takže měl i spoustu štěstí a právě proto v cíli říkal, že sice lituje toho, že nevyhrál etapu, ale že se dostal do cíle živ a zdrav.
0: Jirko, ještě poslední otázka na Tour de France. Čeká nás tedy ta závěrečná etapa do Paříže, ale ta bude zkrácená ze 133 na 89 kilometrů, protože organizátoři chtějí ulevit záchranným složkám, které bojují s rozsáhlými lesními požáry. Tak co ty na to?
1: No, samozřejmě závodníkům tohle vůbec nevadí, protože ta poslední etapa, jak jsi říkal, tak je taková slavnostní a závodí se až v posledních desítkách kilometrů v momentě, kdy závodníci přijedou přímo na Champs-Élysées a budou točit okruhy na té nejslavnější pařížské třídě a potom najedou na ty klasické 3 okruhy, které znají fanoušci cyklistiky z pařížské olympiády a i z loňského ročníku, tedy stoupání přes Montmartre. Takže tam, až se bude závodit a bude se bojovat o to, kdo si připíše poslední etapové vítězství na pásce na Champs-Élysées. Ale jinak ta etapa už nic v tom celkovém pořadí většinou nikdy nemění a je taková slavnostní. Takže závodníci budou mít méně času na to udělat si zajímavou fotku, představit svůj tým, dejme tomu připít si šampaňským během těch prvních kilometrů. To, co se vždycky dělávalo, tak na to bude trošku méně času, ale myslím, že závodníci si i tu poslední etapu dokonale užijí.
0: To říká Jiří Ježek, se kterým jsme se opět bavili o cyklistické Tour de France. Jirko, díky a naslyšenou.
1: Krásnou neděli.
2: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
3: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
2: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
4: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení za novodělá olympijská vítězka zvyknout.
5: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
6: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
7: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
3: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport posloucháte i v 7 hodin a 59 minut. Samozřejmě v následujících hodinách vám nabídneme reportáže z jednotlivých utkání prvního kola fotbalové šance ligy. Uslyšíte o porážce pražské Sparty i Viktorie Plzeň. No a po 9. hodině si o tom všem budeme povídat s naším fotbalovým expertem a pětinásobným mistrem ligy Pavlem Horvátem.
8: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy s Janou Utendorfskou.
9: Jihozápad Francie dál ohrožují požáry, zkrátí i poslední etapu cyklistické Tour de France. Při útoku na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně zemřela žena, 16 lidí je zraněných. Tenisky Samsona Havlíčková budou na turnaji v Praze hrát o deblový titul. Dopravní omezení zpomaluje provoz na D2 u sjezdu na Židlochovice, a to v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Hasičům ve Španělsku a Francii pomáhá s ničivými lesními požáry 11 letadel vrtulníků z různých států Evropské unie. Uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší situace je ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 tisíc hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže. Požáry zkrátí i poslední etapu letošní Tour de France, která má start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Ministerstvo vnitra totiž povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jihozápadě Francie u Bordeaux.
10: Plameny se přiblížily k městu, bojují s nimi tisícovky hasičů, vojáků i členů bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra vyslalo na místo i hasiče z Paříže i další jednotky, které původně měly dohlížet na průjezd cyklistů na Tour de France. Trasa tak bude měřit necelých 90 kilometrů oproti původním 133 a povede výhradně centrem Paříže. Stejně jako loni závodníky čeká výšlap na Montmartre a dojezd na bulváru Champs-Élysées. Očekává se, že si pro celkové v pořadí už páté prvenství dojede Slovinec Tadej Pogačar, který má velký náskok. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Policie zná identitu muže, který včera autem najel do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně. Podezřelého eviduje jako člena islamistické scény. V souvislosti s útokem podnikla několik razí na různých místech Berlína. Podezřelého se ji ale zatím zadržet nepodařilo. Dodávka najela do lidí krátce před 22. hodinou. Jedna žena zemřela, 16 lidí utrpělo zranění, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Další podrobnosti přidáme po 8:45. Česku se letos přihlásilo skoro 10 tisíc nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení.
11: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
12: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
13: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
12: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
9: A víc také v raním interview Radiožurnálu poslouchejte v 8.50. Teplice odpoledne otevřou nové molo s půjčovnou Pramic na Horním rybníku v Zámecké zahradě. Za moderní stavbu zaplatilo město přes 10 milionů korun, zhruba o milion víc, než byl původní rozpočet.
14: Technik změnil druh dřeva, kterým je obložené molo. Místo původního konstrukčního řeziva zvolil lepené lamely z modřínu, které jsou odolnější a stabilnější. Kvůli skalnímu podloží rybníku se zase měnil způsob zakládání betonových pilířů. Nové molo na rybníku v Zámecké zahradě poskytne dosud chybějící zázemí pro půjčovnu loděk. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
15: Sport. Fotbalisté pražské Sparty v úvodním kole šance ligy podlehli v Brně nováčkovi Zbrojovce 1-3. Stejným výsledkem prohrála taky Plzeň s Libercem. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Zlín prohrál s Baníkem Ostrava 0-1. Tenistky Laura Samson a Lucie Havlíčková se na turnaji v Praze od 11 hodin utkají o titul v ženské čtyřhře s Britkami Dartovou a Lamsdenovou. Lucie Havlíčková se těší na zápas na Štvanickém centrálním dvorci a na vynikající atmosféru. Zároveň věří, že jí pak takové deblové zkušenosti pomohou i do singlové kariéry, která je pro obě české hráčky prioritou.
16: Určitě vyzkoušíme si tady velkou atmosféru, zároveň ty stresové situace se nastanou jak v singlu, tak v deblu, takže tam je dobrý si to vyzkoušet v obou těch disciplínách a i vlastně na ten zbytek, na nějaký postřeh na síti, na returny, na servisy, je to prostě i k tomu singlu si myslím skvělý jako doplněk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení na D2 u Blučiny a nehoda na silnici 50 v Uherském Brodě. Na dálnici D2 je v obou směrech dopravní omezení mezi 10. a 12. kilometrem. Jezdí se jedním pruhem, provoz je slabý, nezdržíte se. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov pracují silničáři kolem exitu 210. Pokud potřebujete sjíždět na Slavkov, držte se na začátku omezení v pravém pruhu. Z dálnice nemáme teď hlášené žádné výraznější komplikace. A na silnici 50 na průjezdu Uherským Brodem opatrně v ulici u Korečnice na křižovatce s Nivnickou se srazila dvě auta. Je tam omezený průjezd, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Tolik zprávy.
0: 8 hodin 6 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásné nedělní ráno. Asi většina z nás má tak nějak v hlavě, že v zámořské fotbalové MLS hrají třeba Ondřej Linger nebo Pavel Bucha, ale vědět o sobě dává taky záložník Tomáš Ostrák, kterého si můžete pamatovat z českého prostředí vlastně pouze jenom z jedné sezony, a to z té v letech 2020 a 2021, kdy oblékal Ostrák dres Karviné, jinak se pohyboval hodně v Německu, a od roku 2022 tedy v Zámoří v St. Louis. No a v letošní sezóně svým prvním gólem rozhodl právě Tomáš Ostrák o vítězství St. Louis nad oslabeným Kolorádem 1-0. Jak už jsme zmiňovali, tak je to bývalý hráč Karviné, který většinu toho dosavadního ročníku zmeškal kvůli zranění nohy a trefil se tedy v 83. minutě. Přitom v tu chvíli byl na hřišti jenom pár minut. Ale za chvíli už se vrátíme taky do toho českého prostředí za fotbalovou šanceligou a konkrétně si poslechneme víc. O úvodní porážce Sparty v nové sezóně připomínám, že Pražané prohráli na půdě nováčka Zbrojovky Brno 1-3.
2: Radiožurnál Sport
3: a Adam Procházka.

0: 8 hodin 11 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Fotbalová šanceliga se vrátila a zatím známe 4 výsledky. Začněme těmi, které nejsou tak překvapivé. Teplice porazili na Stínadlech Bohemians 3-1 a Zlín podlehl Baníku Ostrava 0-1. A teď to, co se úplně nečekalo. Viktoria Plzeň podlehla Liberci 1-3 a domácí Zbrojovka jako nováček porazila favorizovanou Spartu v Brně 3-1. Vyprodané tribuny si tak užili návrat do nejvyšší soutěže, která na jihu Moravy chyběla dlouhé 3 roky.
1: Text klubové hymny převedli fotbalisté Zbrojovky Brno na hřiště a po 3leté pauze se do první ligy vrátili výhrou nad nejúspěšnějším klubem české historie.
2: Cítil jsem, že nejdem úplně jako outsideři do toho zápasu a teď to můžu potvrdit, že jsme to odehráli skvěle a myslím si, že i zaslouženě ty 3 body jsme získali.
1: Říkal po výhře 3-1 nad pražskou Spartou útočník Zbrojovky Daniel Vašulín. Trenér Martin Svědík ale mluvil o tom, že úvodní úspěch nemění nic na tom, že v první sezóně po postupu se chce brněnské mužstvo v šancelize především v klidu udržet.
3: Pro tohleto děláme fotbal, ale myslím si, že to není ještě žádný ukazatel tohleto, že to je, že ten tým si mohl sice vyzkoušet vlastně v domácím prostředí hrát proti takovému soupeři, ale čeká nás vlastně těžký program a každý zápas vlastně v tomhletom bude jiný. Nemyslím si, že by tohleto bylo nějaký měřítko.
1: Zatímco domácí si užívali euforii, Sparta se jako tým vyhlašující útok na titul dostala hned na úvod ročníku pod tlak. Kapitán Lukáš Hraslín doufá, že to mužstvo vezme za správný konec.
4: Já právě věřím, že právě naopak, že toto byla ta facka, kterou jsme potřebovali. A samozřejmě prehrali jsme v generálce s Norčelandom, ale toto byl ten první ostrý zápas, který jsme mali zvládnout, který jsme museli zvládnout a hlavně jsme chtěli, ale možno tak nevyzeralo na ihrisku, takže věřím, že tato facka nás nakopne a budoucí týden podáme úplně odlišný výkon. A
1: k tomu už třeba Spartě pomůže i nejnovější posila, norský útočník Jonathan Braut Brunes. Na hřišti Zbrojovky ještě trenér Brian Priske bratrance hvězdného Erlinga Haalanda využít nemohl. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

stupid. Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová postoupily do finále turnaje Pro Tour Challenge v čínském Shangluu. Nad Američankami Philipsovou a Shouovou, které ve čtvrtfinále vyřadily sestry Kateřinu a Anu Pavelkovi, zvítězily 21-13 a 21-14. O titul si české reprezentantky zahrají po 10. hodině dopoledne, takže za necelé dvě hodinky proti Ukrajinkám Davidovové a Chmilovové a samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte o tom, jak se bude Češkám dařit.

0: 8 hodin, 21 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport a my vám za to děkujeme. Ženský tenisový turnaj na Štvanici má před sebou závěrečné souboje o tituly i s českou účastí. Nikoliv ve dvouhře, ale ve finále 4 hry se totiž představí dvojce Laura Samson a Lucie Havlíčková. Podobně jako v minulých dnech se očekává bouřlivá kulisa a zaplněný centrální dvorec slavného areálu, do kterého se akce letos přesunula z pražské Stromovky. Mezi tisícovkami fanoušků na tribunách jsou taky lidé s vážnými handicapy na vozíčku se svými blízkými, tak jako syn a otec Tadeáš a Tomáš Tobiškovi, se kterými sledoval jeden ze zápasů i náš reportér.
1: My jsme tady na místě, odkud mohou sledovat vozíčkáři tenisové zápasy, tak jak se odsud sleduje?
2: Tadeáši.
3: Dobře.
1: Co se ti tady líbilo nejvíc?
3: Zápas Terky Valentový.
1: Ten zápas proti Marii Bouskové.
3: Jo, předčasný finále.
1: Zápas Terezy Valentové s Marii Bouskovou, že byl tak úžasný, jo. Že to bylo jako finále, jo. To bylo super, no.
4: No krásný, to je ono, no štěpa.
1: A poprvé jste na Štvanici?
5: Před 3 lety jsme byli
3: ve Stromovce.
5: Před 3 lety. A koho jsme tam navštívili taky?
3: Airstream Radiožurnál Sport.
1: No tak děkujeme za návštěvu. Není to pokaždé asi snadné dostat se na místa, odkud sledovat zápas, tak jak se sem jede?
5: Ale nám vycházejí tady opravdu velmi vstříc pořadatelé, takže přijedeme autem, protože bydlíme v Roztokách, takže přijedeme autem, zaparkujeme tady na parkovišti pro vozíčkáře, kde jsou vyrazené místa přímo u Štvanice, jenom přejdeme a tady krásně do tohohle sektoru pro vozíčkáře vyjedeme přes bezbariérový přístup a musím říct, že to je opravdu skvěle udělaný pro vozíčkáře handicapované a pořadatelé vychází velmi vstříc, vždycky nám tady udělají místo a umožní nám tady krásně sledovat ve stínu krásný zápasy.
1: Takže i když je tady to okolí celkem rozkopané, protože se tady staví vedle na silnici.
5: Tak se dostaneme.
1: Tak se dobře dostanete.
3: Jo.
5: A je to fajn, viď.
1: Příjemný zážitek.
5: Děkujeme moc a ať se Radiožurnálu Sportu daří dál a přejeme dalších aspoň 10-20 let.
1: Děkujeme.
5: Ať se daří.
1: Děkujeme. Vypráví z vozíku Tadeáš a otec Tomáš Tobiškovi. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Na Radiožurnálu Sport už jsme mluvili o hodně sportech, ale ještě jsme nezmínili to, že dnes bude vrcholit mistrovství České republiky v atletice a první finále, konkrétně ženského skoku o tyči a taky ženské dálky, začne už po 12. hodině popolední a přímo na místě budeme mít samozřejmě dva reportéry, takže o všem podstatném uslyšíte.

0: Radiožurnál, 8 hodin a 30 minut. Čas Jany Utendorfské a zpráv.
1: Německá policie pátrá po 21-letém muži, kterého podezřívá z večerního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho 3 jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu. Nevylučuje, že měl komplice. Motiv není jasný. Policisté čin zatím vyšetřují jako úmyslný útok. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda, počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží. Novela má podporu i od opozice. Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU-ČSL rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Stojí to v návrhu stanoviska pro jednání vlády na vládním webu. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřené o 7 vybraných svátcích. Opěti mohou zůstat otevřené. Podle předkladatelů v čele s Markem Výborným současný stav každoročně působí nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Podle vlády by ale lidovecký návrh omezil svobodu podnikání. A zarostlou část Hádecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchidie nebo motýl. Jasoň Dymnivkový. Sport. Fotbalisté Slavie odpoledne zahájí obhajobu titulu v Šanselize. Na úvod sezóny je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. 17:30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na úvod sezóny prohrála Sparta i Plzeň. Pražané podlehli v Brně Zbrojovce 1-3 a Viktoria prohrála s Libercem taky 1-3. Teplice pak porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava zvítězil ve Zlíně 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Slavkova a nehoda na silnici 50 v Uherském Brodě. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova i opačně je kolem sjezdu na Slavkov dopravní omezení. To je mezi kilometry 209 a 213. Projíždí se pomaleji bez většího zdržení. Provoz na dálnicích je plynulý bez hlášených komplikací. Na silnici 50 na průjezdu Uherským Brodem opatrně v ulici U Korečnice na křižovatce s Nivnickou vyšetřují srážku 2 aut. Je tam omezený průjezd. A na Kroměřížsku velmi opatrně na výjezdu z Bystřice pod Hostýnem do Slavkova. Podle policie v Jeřabinové ulici u skateparku běhá po silnici kůň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 500.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší

0: Prešov a Bystřice pod Hostýnem 20 a většinou je teď obloha polojasná. Máme tedy před sebou další horký letní den, většinou bude polojasno až oblačno, teploty dnes dosáhnou až 32 stupňů, ještě tepleji, ale může být v Dolním Polabí a taky v Poohří, tam teploměr může ukázat až 34 stupňů. No a příjemně bude taky na horách, tam namíříte většinou přes 20, no a dnes může sice slabě zapršet, ale jen výjimečně. Přehánky se můžou objevit většinou na jihu republiky a večer můžou být četnější. No a když se vrátíme k té Aně a chladným ránům, tak rána i noci ještě v první polovině příštího týdne budou chladnější. Nejnižší teploty totiž budou v noci na úterý klesat k 10 stupňům a v noci na středu pak k 12. A nejteplejší noci nás čekají o příštím víkendu. I ta nejnižší teplota by se měla v noci držet kolem 20 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

8 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásné nedělní ráno. Bývalý mistr světa v profesionálním boxu těžké váhy Anthony Joshua se vrátil vítězně do ringu. A to 7 měsíců po té tragické autonehodě v Nigérii, kterou sice tedy Joshua přežil, ale při ní přišli o život 2 členové z jeho týmu. 36-letý Brit nokautoval v Riádu ve 2. kole Albánce Christiana Prengu, i když se předtím po jeho úderech Joshua ocitl 2x na zemi, přesto to tedy dokázal ustát a nakonec tedy při návratu zvítězit.

0: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková závodila na červnové diamantové lize v Římě těhotná. Kromě Slovinky Šutejové o tom nevěděli žádné soupeřky bronzové medailistky z halového mistrovství světa a Švábíková chtěla před mateřskou pauzou absolvovat ještě jednu soutěž mezi elitou.
1: Samozřejmě odjížděla jsem tam po konzultaci s doktorama, nikdo mi nemohl nic doporučit, ale nebylo mi to ani zakázáno, bylo to čistě o mě a už to bylo i s tím, že kdybych se necítila dobře, tak do toho závodu nenastoupím.
2: To se ale nestalo a Švábíková v Římě už ve dvou překonala 445 cm. A teď s mírným odstupem mluví o tom, že o svém těhotenství ví už asi 3 měsíce a bylo hodně těžké udržet toto tajemství.
1: Vlastně jediný z těch tyčkařek, kdo to věděl, popravdě byla Tina Šutej, protože jsme spolu měli objíždět všechny ty závody a je mi opravdu blízká, takže jsem se jí jako kamarádce svěřila a vlastně přišla od ní hrozně hezká zpráva, když jsem to konečně dala ven a to bylo to, že mi napsala, no konečně můžu přestat lhát všem, proč nezávodíš. Takže to bylo opravdu hezký.
2: Usmívá se Amálie Švábíková, když mluví o Šutejové, která skončila na posledním světovém šampionátu třetí, těsně před českou rekordmankou. I pro samotnou Švábíkovou byla prvotní informace o tom, že je v jiném stavu překvapením.
1: Nebudu lhát, poprvé to byl úplný šok, extrémní, ale jsme za to obrovsky šťastný. Fakt teďkon už i tím, že se to konečně mohlo dát ven, tak si to už jenom užívám a hrozně se těším na tuhle tu novou životní etapu.
2: A přestože tak přijde Švábíková o evropský šampionát v Birminghamu, tak směrem k možné další olympijské účasti to má velmi dobře, i když neplánovaně načasované.
1: Co se týče nějakého olympijského cyklu, tak to vyšlo nejlíp, jak mohlo. Prvotní plán i pro mě s Ondrou to bylo určitě nejdřív po olympiádě, ale já se řídím takovým heslem, že ten život už máme nějakým stylem napsaný a prostě to ten osud chtěl a já jsem za to hrozně ráda, protože jsem se nikdy netajela tím, že bych chtěla být brzo maminkou. A vždycky jsem říkala, že kdybych nedělala atletiku a neměla svoji kariéru, tak už bych matkou dávno chtěla být. A vlastně ten osud mi to dopřál a věřím tomu, že můžu být v oboje.
2: Doplňuje 26letá aktuálně těhotná tyčkařka Amálie Švábíková, která čeká společně s 10bojařem Ondřejem Kopeckým narození potomka. Z Plzně Jakub Marek, Radiožurnál. We'll be right back.

0: 8 hodin 47 minut, pojďme si připomenout největší úspěch českého sportu včerejšího dne. Slalomář Vít Přindiš vyhrál mistrovství světa v kajak krosu. Rozhodl tím vydařeným manévrem v závěru finále, no a po zlatu na kajaku z Augsburgu v roce 2022 vybojoval 37letý český reprezentant druhý světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her, tedy v Oklahoma City, získal Přindiš pro Česko 7. medaili a 3. zlato a navázal tak titulem světového šampiona na kanoistku Terezu Kneblovou a taky kajakáře Jakuba Krejčího.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 51 minut posloucháte Radiožurnál Sport a opět se v našem vysílání vracíme ke včerejším výsledkům fotbalové šance ligy. Teplice porazili Bohemians 3-1, Zlín podlehl Baníku Ostrava 0-1 a potom taky dva favorité na titul nedokázali vstoupit do nového ročníku české nejvyšší soutěžně vítězně. Pražská Sparta prohrála na stadionu Zbrojovky Brno 1-3, no a prohrála taky Viktoria Plzeň na domácím stadionu se Liberecem 1-3. Vítěznou premiéru na lavičce hostujícího Slovanu si tak mohl užít nový trenér Branislav Fodrek.
1: Ja sa teším samozrejme tiež a klamal by som, keby som povedal, že nie, ale u mňa je to o klube a o tých chalanoch, ktorí odmakali celú prípravu a dneska si o pre minúty dovolím si tvrdiť, išli za tým a sa im to takto vrátilo, takže poctivý výkon smerom do defenzívy a aktivita smerom dopredu a ja si myslím, že z toho je pekné víťazstvo, ale na druhej strane stále sme nohami na zemi.
2: Chvál své nové svěřence liberecký kouč Branislav Fodrek. Slovan, ktorý po celé utkání prehrával a poměr střel na branku 10-1 vypovídal o dění na trávníku.
1: Podarili jsme se bavit domy výkon a podloženými kvalitními individuálními výkony nebo slabý výkon na ihrisku a chlapci od první minuty do poslední všetci to odmakali a se jim to takto vrátilo.
2: Těšilo Branislava Fodreka. Jeho protějšek Martin Hyský se musel dívat, jak si jeho svěřenci neví rady se skvěle napadajícími i kombinujícími fotbalisty Slovanu.
3: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili.
2: Vinil z prohry s Libercem sám sebe kouč Viktorie Martin Hyský. Ten do druhého poločasu vystřídal hned 4 hráče a David Krčík jedinou střelou Viktorie v zápase na branku z penalty srovnal na 1-1. Ani to ale Západočechy herně nenastartovalo.
4: Jsme to mali určitě využít nějaký ten tlak z toho vyrovnávajícího gólu a zároveň, když si pozrite statistiky, tak jsme mali jednu střelu na branu, čo je strašně málo, abyste mohli vyhrát takýto zápas.
2: Posteskl si po prohře s Libercem autor jediného gólu Viktorie David Krčík. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
2: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
3: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou golmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská hřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
1: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
4: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
2: Na každém zápase.
1: U každého důležitého momentu.
5: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
2: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
6: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
1: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
7: Dobré ráno, 9 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
8: Útok na berlínský Pride nepřežila jedna žena, policie po podezřelém dál pátrá. Soudy letos v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, to je nejvíc od roku 2017. Fotbalisté pražské Sparty zahájili sezonu prohrou na hřišti Zbrojovky Brno. Pozor na stojící kamion na dálnici D1 směrem do Brna na kilometru 265 a bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Němečtí policisté dál pátrají po podezřelém z večerního útoku na festival za práva sexuálních menšin v Berlíně. Vjel do davu na pochodu Pride, zemřela jedna žena, dalších 16 je zraněných, z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Podle policejního mluvčího Floriana Nace znají identitu podezřelého.
9: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
8: Policisté hledají 21letého muže, na svém webu zveřejnili jeho fotografii, nevylučují, že měl komplice. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Rusko chce údajně nasadit do války 30 tisíc Severokorejců, varoval předtím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva podle něj nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
11: Pitbull začínal na rapové scéně v Miami a vypracoval se mezi nejúspěšnější interprety tanečního popu všech dob. V průběhu své více než 20leté kariéry spolupracoval s Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem nebo Kešou. V posledních letech zaujal také společnou skladbou Now or Never s kapelou Bon Jovi. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kdy vystoupí v pražské O2 aréně. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
12: Fotbalová Sparta Praha prohrála v úvodním kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-3. Brňané jsou přitom nováčkem, do nejvyšší soutěže se vrátili po tříleté pauze. Kapitán Sparty Lukáš Haraslín věří, že tým na úvodní prohru správně zareaguje.
13: Já právě věřím, že toto byla ta facka, kterou jsme potřebovali. Samozřejmě prohráli jsme v generálce s Norčelandom, ale toto byl ten první ostrý zápas, který jsme mali zvládnout, který jsme museli zvládnout a hlavně jsme chtěli, ale možno tak nevyzeralo na ihrisku, takže věřím, že tato facka nás nakopne a budoucí týden podáme úplně odlišný výkon a podáme ten výkon, který máme podat.
12: V prvním kole prohrála i Plzeň, a to s Libercem 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Zlín prohrál s Baníkem Ostrava 0-1. V 15 hodin mistrovská Slavia přivítá Slovácko, v půl šesté následuje zápas Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin má výkop utkání Hradce Králové s Pardubicemi. Radiožurnál Sport odvysílá duely v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D1 u Hulína a nehoda v Patočkově v Praze. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor při nájezdu na dálnici z D55. Na kilometru 265,5 stojí kamion kvůli defektu, je v pravém pruhu za vozem policie při nájezdu na D1. I tak opatrně, je to za zatáčkou. Provoz na dálnicích je jinak plynulý, nezdržíte se ani v místech oprav nebo údržby. Na silnici 50 na průjezdu Uherským Brodem stále opatrně, v ulici u Korečnice na křižovatce s Nivnickou vyšetřují kolizi dvou aut. Je tam omezený průjezd. A v Praze v Patočkově směrem z centra u Břevnovského kláštera řeší srážku dvou aut. Provoz je slabý, jen krátce zpomalíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky, teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34. Tolik zprávy.
9: 9 hodin 5 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásné nedělní ráno a máme pro vás další novinky z mistrovství světa v šermu. Kordista Martin Rubeš skončil na šampionátu v Hongkongu 21. To je jeho nejlepší umístění na světovém šampionátu v kariéře. Další člen bronzového týmu z olympijských her v Paříži, Jakub Jurka, obsadil 34. místo. A když už mluvíme o šermu, tak by se slušelo ještě připomenout včerejší historický úspěch Alexandra Šupeniče, který v Hongkongu ovládl soutěž floretistů a stal se jako prvním českým mužem mistrem světa. Za malou chvíli už se ale opět vrátíme k fotbalové šancelize. Rozebereme si podrobněji výsledky, včetně porážky Sparty na úvod na stadionu Zbrojovky Brno 1-3. Tak příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
2: a Adam Procházka.

0: 9 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a tak, jak jsme slíbili, tak plníme. Budeme si podrobněji povídat o fotbalové šancelize. Máme za sebou první 4 zápasy. Připomenu v rychlosti výsledky. Teplice porazili Bohemians 3-1 na Stínadlech. Viktoria Plzeň doma podlehla Slovanu Liberec 1-3. Zlín ten prohrál s Baníkem Ostrava 0-1 a Zbrojovka Brno zvítězila při svém návratu do české nejvyšší soutěže nad pražskou Spartou 3-1. A zejména o tom posledním zmíněném zápase si budeme povídat s naším fotbalovým expertem a pětinásobným ligovým šampionem Pavlem Horvátem. Pavle, krásné ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak Pavle, ještě než se dostaneme k těm výsledkům a k hodnocení, tak on to vlastně stále není ani týden, co skončilo fotbalové mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, tak dokázal jsi třeba od toho fotbalu alespoň na chvíli odpočinout, nebo to prostě nešlo?
1: Tak já si myslím, že od fotbalu není úplně potřeba odpočívat, já si myslím, že stačí fakt jako den, dva. Já teda ještě samozřejmě připomenu, že trénuju most, takže ten fotbal je vlastně každodenní součástí, takže nemám problém, mám fotbal rád. Někdy, když není úplně nutný, tak opak večer už jsem na to mistrovství světa v noci nekoukal, ale samozřejmě, když to jde, tak koukám, na co jde.
0: Tak to je správně, pojďme tedy na fotbalovou šanceligu a na ten zápas Zbrojovka Brno Sparta. Zbrojovka vyhrála 3-1, no a třeba kapitán pražské Sparty Lukáš Hraslín odpovídal na otázku, co bylo špatně, dost jednoduše, vlastně jedním slovem, všechno. Tak bylo opravdu všechno špatně, nebo co třeba ty konkrétně, Pavle, si viděl, že nefungovalo Spartě?
1: No, tak samozřejmě těch věcí bude spousta. Já spíš možná řeknu, že jsem rád za Karabce, jak hrál Adam Karabec, protože si myslím, že bral na sebe zodpovědnost, byť Sparta prohrála, tak já zase v tom budu hledat ty pozitiva. Myslím si, že on byl takovým, řekl bych, jedním světlým momentem té Sparty. Líbil se mi Irving, protože já si myslím, že se čekalo, jak bude vypadat Sparta veprostřed bez Kairinena. Myslím si, že on na mě zapůsobil jako nejvíc společně s Karabcem. A to, že Sparta prohrála, samozřejmě tak je logický, že hodně věcí bylo špatně. No.
0: Stále si povídáme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem o zápasech fotbalové šanceligy, konkrétně o porážce Sparty na stadionu Zbrojovky Brno 1-3. Ono to tak trochu svádí k tomu bavit se o tom, co třeba Spartě nefungovalo, ale je to možná tak trochu nefér ke Zbrojovce Brno. Asi bychom měli ocenit výkon nováčka fotbalové první ligy, který se vrátil do té nejvyšší soutěže, v prvním zápase porazil Spartu 3-1.
1: No jasně, to je bez debat. Já jsem slyšel, jak to pojmenovat, a samozřejmě teď to trošku řeknu jako ne dobře pro Brno, že to byl zápas na klíč, protože vlastně se Spartou neměli co ztratit. Kdyby náhodou prohráli, tak asi by se řeklo, že prohráli se Spartou, ale ta euforie a hlavně ten výkon byl výborný prostě. Tam si myslím, že zase ty hráči, který vlastně nechci, že byli odstrkovaný, tak Vašulín prostě dal gol, mladej Vachoušek prostě má gól a asistenci, jo, nově příchozí Laky prostě zase dal gol. To jsou věci, které Brnu dokonale vyšly, a myslím si, že Brno tímhletím se hodně nakopne. Tohle to je opravdu velká vzpruha. Samozřejmě všichni si myslím, že v koutku duše v tohle to doufali, ale myslím si, že by třeba za Vodík byli rádi, a tenhle výsledek je skvělý pro Brno a pro ty hráče velká motivace do budoucna.
0: Kromě Sparty prohrál i další kandidát na titul, protože Plzeň stejným poměrem podlehla Slovanu Liberec doma 1-3. Už jsem viděl několik názorů nebo obav fotbalových fanoušků na sociálních sítích, že už je o titulu rozhodnuto, to je samozřejmě s velkým předstihem a s velkou nadsázkou, ale jakou váhu vlastně má fotbalový fanoušek dát těmhle prvním zápasům, ve kterých Sparta i Plzeň prohráli?
1: No, tak je to nepříjemný pro ty fanoušky. Já jsem zrovna včera zase přemýšlel, všechny stadiony narvaný, euforie, všichni se těšejí, všichni mají nový drezy, vypadá to všechno na blejskaně hezky. Samozřejmě ta realita je taková, že někdo prostě prohraje a to mužstvo v tu chvíli je pod velkým tlakem. a stalo se to jak Spartě, tak samozřejmě Plzni, stalo se to i Bohemce, která sice hrála venku, ale myslím si, že trošku počítala s tím, že by v Teplicích třeba bodovat mohla. Stalo se to doma z Zlínu, to je vždycky nepříjemný, když začneš tu ligu doma a prohraješ, takže prostě takhle to dopadnout muselo, ale zase líbí se mi ta euforie všech těch mančaftů a fanoušků, takže já si myslím, že na nějaký velký soudy si musíme počkat.
0: A euforie nás čeká určitě i dnes. Povídáme si o tom s Palovem Horvátem a dnes nás čekají další 3 zápasy toho úvodního kola fotbalové šanceligy. No a už v 15 hodin vstoupí do nové ligové sezony obhájce titulu, tedy pražská Slavia proti Slovácku. Bude se Slavii hrát o to líp s vědomím, že Sparta i Plzeň prohráli. Vnímají to vlastně hráči, samozřejmě to sledují, to je mi jasné, ale jestli jim to třeba dodá nějakou lehkost nebo motivaci do zápasu s tím vědomím, že zkrátka ti největší rivalové v boji o titul prohráli.
1: No v zápase si myslím, že už ne, ale asi, co si troufnu říct jako z vlastní zkušenosti, tak stoprocentně je to o motivaci víc. Zase určitě se těšej, začíná liga, chceme to vyhrát, no a k tomu ještě vlastně 2 největší rivalové v prvním kole propadnou, tak já si myslím, že o motivaci mají slávisti velmi dobře postaráno.
0: Já jenom připomenu, že to není jediný dnešní zápas. V 15 hodin tedy začátek duelu Slavia Praha Slovácko. Od 17.30 se proti sobě postaví Jablonec a Sigma Olomouc a potom v 8 hodin večer východočeské derby Hradec Králové Pardubice. Nejenom o tom jsme si teď na Radiožurnálu Sport povídali s Pavlem Horvátem. Pavle, díky moc a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Každý

Jiří Přívratský byl na světovém poháru v Changchou čtvrtý v třípolohové střelbě z malorážky, no a zvítězil čínský střelec a často pro nás tady v Česku jsou ta čínská jména těžko zapamatovatelná, ale tady to neplatí, protože vítězný Číňan se jmenuje Chang Chang Chung, no a taky je potřeba doplnit asi to ještě podstatnější, že překonal světový rekord v třípolohové střelbě z malorážky.

0: 9 hodin 25 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport, je neděle 26. července. Před malou chvíli jsme si povídali s Pavlem Horvátem a za chvíli, respektive po 10. hodině, ho uslyšíte znovu, protože si pustíme reprízu rozhovoru v desítce Pavla Horváta s Milanem Petrželou. Mimochodem je to ten díl, ve kterém Milan Petržela oficiálně oznámil konec profesionální kariéry. Tak už za chvíli po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.
2: Radiožurnál 9:30. Jana Utendorská připravila zprávy.
3: Antidopingový výbor by se nově mohl zabývat takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle ní by výbor od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Zaměstnavatelé loni řešili se svými zaměstnanci více než 36 tisíc pracovních úrazů, to je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat výzkumného Institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. V Demokratické republice Kongo je už více než 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie je až čtyřnásobný. A jen západní bránou teď můžou turisté vcházet do hradu Veveří u Brna. Jižní vstupní bránu opravují dělníci. Práce potrvají do listopadu příštího roku, po nich tam vznikne nové návštěvnické centrum. Současně pokračuje rekonstrukce terasy s oranžerií a neogotickým skleníkem.
0: Sport.
3: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kajak crossu. Na závěr šampionátu v Oklahoma City ovládl kontaktní olympijskou disciplínu manévrem na konci finálové jízdy. Česká výprava přiveze ze Spojených států 7 medailí, z toho 3 zlaté. Světovými šampiony jsou i kajakář Jakub Krejčí a kanoistka Tereza Kneblová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Hulína a nehoda v Patočkově v Praze. Na D1 z Ostravy do Brna opatrně u nájezdu z D55 na kilometru 265,5 stojí kamion kvůli defektu. Blokuje pravý připojovací pruh, opatrně i tak ze směru z Otrokovic, je to za zatáčkou, na místě je policie. Provoz na dálnicích zůstává i nadále plynulý bez hlášených komplikací. V Praze v Patočkově směrem z centra u Břevnovského kláštera řeší srážku dvou aut, blokují jeden pruh, projíždí se pomaleji a ve Vilzonově směrem z centra popojíždí kratší kolona kvůli omezení na Hlávkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně polojasno, až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a Pohoří bude výjimečně až 34, na horách kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

9 hodin 36 minut posloucháte Radiožurnál Sport a dnes se vyplatí poslouchat, protože nás toho ve sportu čeká znovu opravdu hodně. Kromě dalších zápasů fotbalové šance ligy, kromě tenisového turnaje Live Sport Prague Open nebo třeba kromě mistrovství České republiky v atletice, taky velká cena Maďarska Formule 1. Ta začne po 15. hodině, no a z prvního místa do ní vstoupí Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v aktuální sezóně, no a 17. pole position v kariéře si Norris zajistil posledním pokusem. V té první řadě bude startovat po boku Norrise taky Charles Leclerc z Ferrari, na třetím místě Oscar Piastri z McLarenu, no a lídr celého šampionátu, tedy Kimi Antonelli, ten skončil v kvalifikaci na 7. místě. Must have been a year since thrown across an ocean, far from home. Life is making no sense.

0: 9 hodin 41 minut posloucháte Radiožurnál Sport. No a nedělí často zakončujeme encyklopedii, ve které tento týden představujeme účastníky nové sezony fotbalové šance ligy. Na závěr přišla řada i na klub, který se ještě na začátku tohoto měsíce chystal na druhou ligu. Myslíme tedy Artis Brno. No a ve studiu už je se mnou i Anna Skalová. Hezký den.
1: Dobré dopoledne. Jako sportovním fanouškům vám asi nemohlo utéct, že Artis se do nejvyšší soutěže dostal administrativní cestou. V květnové baráži se Slováckem se o to pokoušel marně, no a dost tvrdě narazil. My se vás teď ptáme, jaké byly v součtu skóre barážového dvojzápasu mezi Artisem a Slováckem.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Slovácko přejelo Artis v baráži jednoznačně 7-1. Brněnský klub se pak chystal na další druholigový ročník. Na přelomu června a července se ale začaly věci měnit.
1: Prvoligová Karviná dostala trest za korupci a byla přesunutá do druhé ligy. Nabídku doplnit nejvyšší soutěž nejdříve dostalo Táborsko jako druhý tým minulé druholigové sezony, a přestože původně avizovalo, že tuhle možnost přijme, nakonec odmítlo. A tak dostal šanci třetí Artis, který po necelém dní na dorozmyšlenou vzkázal, že výzvu přijímá.
0: A brněnský klub měl v tu chvíli na přípravu na start prvoligové sezony zhruba 3 týdny. Využil je tak, že přivedl třeba brankáře Tadeáše Stopena, švédského obránce Adam Karléna a v týdnu před startem ligy přišel z Jablonce taky útočník Alexis Allegi.
1: To nejsou ale zdaleka všichni noví hráči. Trenér Roman Nádvorník dává před startem sezony jasně najevo, že nově příchozí fotbalisté mají lepší startovní pozici než hráči spojení s barážovým neúspěchem. Tak to prý bude vypadat sestava pro úvodní zápas sezóny.
3: 4 hráči, co hráli na jaře, a zbytek, že budou noví hráči. To si myslím, že dává jasně najevo, že ty hráče, který jsme přivedli, tak by tu prvoligovou kvalitu věříme, že budou mít, a že ta kvalita celého toho týmu se zvedne.
0: A vedení klubu navíc avizuje, že vzhledem k neobvyklé situaci hodlá letní přestupové období využít na maximum a další změny v kádru se dají očekávat až do zářijové uzávěrky přestupů.
1: Historická premiéra v nejvyšší soutěži čeká Artis Brno v pondělí, kdy na stadionu Srbské ulici přivítá Mladou Boleslav.
0: Tolik tedy představení nováčka české nejvyšší fotbalové soutěže Artisu Brno a děkovat za to můžeme Aně Skalové. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Skupina Green Day dohrává na Radiožurnálu Sport v 9 hodin a 8 a 40 minut. Fotbalová šance liga už se nám naplno rozjela, o tom už jsme několikrát mluvili. Kdyby vás zajímalo, kdy odstartují ty ostatní evropské top soutěže, tedy top 5 evropských lig, tak na to si budeme muset ještě počkat. Nejdřív z nich začne španělská La Liga, a to 15. srpna. Budeme si muset o trochu déle ještě počkat na anglickou Premier League, francouzskou Ligue 1 a taky italskou Serie A. To jsou soutěže, které začnou o týden později, tedy kolem 22. srpna. No a nejdéle budeme čekat na německou Bundesligu, protože ta má začátek naplánovaný až na pátek 28. srpna.

0: Zbrojovka Brno 3, Sparta Praha 1, to je výsledek, o kterém se asi mluví nejvíc z těch zatím z úvodního kola fotbalové šance ligy. Zaváhala taky ale Viktoria Plzeň, která ve Štruncových sadech podlehla Slovanu Liberec 1-3. Zlín ten prohrál s Baníkem Ostrava 0-1, ale pokud bychom chtěli hledat vůbec první gol nového ročníku české nejvyšší soutěže, museli bychom do Teplic, protože ho dal útočník Matěj Pulkrab. Na Stínadlech se pak trefil ještě jednou a výrazně pomohl k vítězství domácích nad Bohemians 3-1. Tepličtí fanoušci oslavovali výhru, úspěšný vstup do sezony a taky dvoubrankového střelce Matěje Pulkraba, který tak dosáhl na metu 50 ligových gólů.
1: Teď jsem si nebyl úplně jistý, vím, že to bylo nějak blízko k té 50, ale upřímně jsem si myslel, že mám 47 teda. Těch 50 gólů, já jsem z těch 50 ještě nedal ani jeden za vápnem. Bořek dočekal mi, když si řekl, že až dám to za vápnem, tak mě zvem na cokoliv, kamkoliv.
0: Odměny od bývalého spoluhráče ze Sparty Bořka dočkala se tak Pulkrab stále nedočkal. V obou případech se na Stínadlech trefil zblízka do odkryté části branky. Kromě toho se ale často zapojoval do akcí, zbíhal k záložníkům, až trochu s přihmouřením oka připomínal Harryho Kanea, ke kterému Pulkrab vzhlíží.
1: Tak Harry Kane zrovna je můj velký oblíbenec, takže na něj rád koukám. Je to asi jako když jezde z motokára, se kouká na F1.
0: Tipkoval 29-letý Pulkrab o tom, že mezi ním a útočníkem Anglie a Bayernu Mnichov je velký rozdíl v kvalitě. Ale vzhledem k tomu, že sezona Bundesligy ještě nezačala, je na tom Pulkrab gólově zatím lépe než Kane. Fanoušci Teplic samozřejmě byli po zápase spokojení, ale chtějí víc takových výher. Na začátku utkání s Bohemians si pomocí chorea odvážně řekli o evropské poháry. Většinu plachty pokryl obrázek kopečkové zmrzliny. Na každém kopečku byla jedna z evropských soutěží. Konferenční a Evropská liga a úplně nahoře Liga mistrů. To je ještě hodně daleko, ale do ligové sezony vkročili Teplice nejlépe, jak mohli. Vítězstvím a 3 body. Z Teplic Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Jsme jediné sportovní rádio v Česku.
1: Je tu seriál přímých přenosů ze třech fotbalových stadionů z biatlonové střelnice a okruhu v Östersundu.
0: Vysíláme to nejlepší z českých stadionů.
2: Vešek nebo Haraslín? Haraslín napřahuje a je to gól!
0: I největších světových akcí.
3: Jiří Prskavec má zlatou olympijskou medaili.
0: V zimě.
4: Markéta Davidová vítězí hned v prvním závodě.
0: I v létě.
5: Barbora Krejčíková zatíná pěst a oslavuje svou životní víru.
0: K tomu mimořádné rozhovory.
6: Co se v té kabině dělo?
7: Tehdy jsme si říkali vlastně, že bychom chtěli dát aspoň jeden gol pro ty fanoušky.
0: A spoustu zajímavostí. Sport od rána do večera.
8: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy připravuje Jana Utendorfská.
10: Požáry na jeho západě Francie sílí, evakuace museli další desítky tisíc lidí. Podvodníci zneužívají jméno Českého rozhlasu a České televize pro vylákání citlivých údajů. Tenistky Samsona Havlíčková si na turnaji v Praze zahrají o titul ve čtyřhře. Práce silničářů zpomalují provoz na silnici 38 u Červeného kříže na Jihlavsku. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Hasiči na jeho západě Francie dál bojují s rozsáhlými lesními požáry. Úřady nařídily evakuaci dalších 55 tisíc lidí v okolí města Bordeaux. Už předtím muselo domovy opustit více než 200 tisíc lidí. Podle agentury AFP požár v regionu znovu výrazně zesílil.
11: Nejvíc je zasažený departement Gironde. Úřady tam částečně uzavřely důležitou dálnici a francouzské státní dráhy později oznámily, že do odvolání přeruší železniční dopravu na jednom z úseků jižně od Bordeaux. Paříž nasadila do bojů s požáry 1400 hasičů a pomáhají i vojáci nebo hasiči ze zahraničí, včetně těch z Česka. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez pro Listla Tribune řekl, že bude trvat dlouho, než se oheň na jihozápadě země podaří dostat pod kontrolu. Další evakuaci nařídilo večer taky Španělsko. Hasiči tam bojují s plameny v okolí Madridu. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
10: V Česku hasiči dohašují skrytá ohniska po požáru lesa u Velhartic na Klatovsku. Včera tam hořelo zhruba na ploše 5 hektarů ve strmém kopci v nepřístupném terénu. Pod kontrolu hasičů požár dostali večer. Aktuálně je vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Na místo teď dorazily nové jednotky. Práce budou pokračovat zřejmě celý den, možná i zítra, říká velitel zásahu Aleš Bucifal.
12: Pokračujeme v dohašování nějakých drobných ohnisek, skrytých ohnisek, podzemního hoření pod kořenama. Teď vyhasíme takový ty viditelný ohniska, který třeba se ještě mírně hoří nebo se z nich kouří. A potom se to všechno bude muset procházet termokamerou a hledat ještě takový ty skrytý, který vysloveně nejsou vidět, ale třeba z, já nevím, půl metru pod povrchem, pod tom mechu to někde hoří. Jo.
10: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS zpráv neposílají. Varování může být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
13: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
10: V Jižní Koreji zasedá výbor pro světové dědictví UNESCO. Na svůj prestižní seznam už nově zařadil například Buddhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státě Georgia. Česko letos o zapsání žádné své položky neusilovalo.
14: Na konferenci v jihokorejském Pusanu zaznělo, že největším nebezpečím pro historické památky UNESCO jsou momentálně války a ozbrojené konflikty, pro přírodní lokality potom globální změny klimatu. Česká republika má aktuálně na prestižním seznamu UNESCO zapsáno celkem 17 položek a podle ministerstva kultury bude výhledově navrhovat další, například historickou papírnu ve Velkých Losinách, hořické pašijové hry nebo českou pivní kulturu. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
10: Zarostlou část Hárecké planinky u Brna chtějí ochránci vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti obnovují původní step a teplomilné doubravy. Vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchideje nebo motýl jasoň dymnivkový. Hárecká planinka je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Má rozlozu kolem 80 hektarů.
6: Sport.
15: Tenistky Laura Samson a Lucie Havlíčková si zahrají o titul ve čtyřhře na turnaji v Praze. V 11 hodin nastoupí k finálovému utkání proti Britkám Dartové a Lambsdenové. Laura Samson se těší na atmosféru centrálního kurtu, která by podle ní měla pomoct domácímu páru.
16: Jsme v Česku, takže podle mě oni můžou být ještě víc nervózní, protože ví, že to vlastně je všech těch 6000 asi proti něm. No, takže samozřejmě to bude skvělá atmosféra a těšíme se.
15: Zápas o titul v deblu na Live Sport Prague Open odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu budeme informovat v reportážních vstupech. Po druhé hodině je na programu na Štvanici finále dvouhry mezi Ukrajinkou Snigurovou a Rakušankou Tagerovou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D1 u Hulína a omezení na silnici 38 u Červeného kříže. Na D1 z Ostravy do Brna zpozorněte u nájezdu z D55. Na kilometru 265,5 stojí kamion kvůli defektu. Blokuje pravý připojovací pruh opatrně, tak i ze směru z Otrokovic. Je to za zatáčkou, je to také už označené světelnou šipkou. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za Štoky dopravní omezení kvůli sanaci zeminy. Jezdí se kyvadlově, zpoždění kolem 10 až 15 minut v obou směrech. Na silnici 34 z Pelhřimova do Havlíčkova Brodu u Velkého Rybníku a Vystrkova opravují vozovku. Provoz řídí na dvou místech semafor kyvadlově. Zdržení 15 minut obou směrně. A v Praze v Patočkově směrem z centra u Břevnovského kláštera řeší srážku dvou aut. Blokují pravý pruh, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
18: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady, Pavel přítomen, vítej.
19: Dobrý den.
18: Začneme modním okénkem, Pavle, teda musí říct, krásné sako, čověče.
19: Honzo si bystrý hoch, nicméně tohle košile.
18: Aha.
19: Sako mi přivez jeden krejčí z Moravy, není to Vítěz Krejčí, je to Milan Petržela, který je dnešní hostem. Milane, ahoj.
20: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
19: Děkuji ti za to sako, který jsi mi vlastně už včera předal, tady je, já se když tak pak ještě oblíknu na nějakou fotku a myslím, že jsem na něj čekal dlouho, možná, že jsem z něj už i vyrost.
20: Já musím říct, že ti sedne, sluší ti, takže všechno.
19: Dobře, já teďka poslední dva roky na sobě hodně dělám.
20: Je to vidět.
18: Pánové, vítejte, myslím, že to dneska bude zábava.
6: Host Desítky Pavla Horváta.
18: Milan Petržela, muž, který v první lize odehrál rekordní počet zápasů, 537, je teď také ambasadorem klubu Legend, takže i proto asi předávka toho saka. Jak se v téhle roli cítíte?
20: Je to něco novýho, byl jsem jenom fotbalista, že jo? Takže nic jiného jsem k tomu nedělal, toto je nová věc pro mě, baví mě to, potkávám se ze spoustu klukama, takže je to zatím dobrý.
19: A jak jsi se k tomu dostal? Tím, že jsi byl, to chápu, že jsi měl nejvíc startů, takže tě oslovili.
20: Ano.
19: A podílíš se nějak třeba na výrobě, nebo jako...
20: Nepodílím.
18: Na měření jenom... třeba těch, kteří to dostanou.
19: Že by si tam chodil s tím metrem třeba, že by si říkal...
18: Na Pavla jste taky byli schánět míry nějaké?
20: Na Pavla jsme záněli napřed metr,
19: tak se,
20: a pak jsme...
19: Tak se uklidníme.
20: Ne, jako podílal jsem se na nějakých detailech na tom saku, spíš co kde má být vyšitý a takhle, spíš ty loga nějaký, ale na tom samotným stříhu nebo na tom saku jsem se nepodílal.
19: Tak to by ani nešlo.
20: To by nešlo. Tím, tak já jsem automechanik.
19: No, tak to by tam byl někde ten garáž.
20: No. Jo.
18: Ne, ale říkal jsem 537 zápasů v první lize, 83 víc než druhý pořadí. Jaroslav Šilhavý z aktivních hráčů je nejblíž 13. Jan Kovařík, který má 430 startů. Ale nebyl to můj nápad, ale Pavel Horváv mě přivedl na myšlenku počítat taky ty minuty. A přece jenom, Pavle, ty máš víc odehraných minut než Milan Petržela nakonec. Když to takhle teda vztáhnu na ty minuty, nějak se to prostě sešlo, že... si na tom hřišti trávil dost času.
19: No a ono taky do toho mluví podle mě hodně zranění třeba, kdy ty kluci nemůžou hrát a podle mě, když pak vypadneš na půl roku z toho, tak ti uteče spoustu startů, nevím, no, je to takový, samozřejmě je to super statistika a tohle to je perfektní věc, já si myslím, že ty hráči, který přesáhnou tu metu nějakou, takže by měli mít nějakou vzpomínku na to, co všechno prožili, protože 300 zápasů, jestli hraješ půl hodiny nebo hodinu, tak zase takový rozdíl není a těch vzpomínek je spousta. No.
18: Milan Petržela oslavil 19. června 43. narozeniny. Česká reprezentace vám dala pěkný dárek, to remízou s Jarem asi den předtím. Nicméně rozšíříte počet těch startů v první lize?
20: Vypadá to, že ne asi, ale nikdy neříkej nikdy, takže uvidíme, jestli ještě nějaký laso přilítne během chvilky, než to tady...
19: Než to i skončíme.
20: Než to skončíme.
19: No dobře, tak ale... pojďme k meritu věci. Tak co teď?
20: No,
19: co se teď bude dít?
20: Teď se bude dít po fotbalový život. Takže sám ještě úplně nevím, ale rozjel jsem nějaké věci si na Moravě, udělal jsem si tam svoji akademii, takže asi nejspíš se budu věnovat tomuhle.
18: Ale aby to posluchači teda slyšeli od vás, můžeme to považovat, že vaše kariéra je teda v jaké fázi?
20: Je to těsně před koncem, za 5-12, takže asi už bude definitivní konec. No.
18: Dobře.
19: Tý prvoligový teda?
20: Ano.
19: Beru.
20: Ano.
19: A můžou se na tebe lidi někde těšit, jako, protože já si myslím, že jsi zdravej.
20: Zdravej jsou, takže určitě někde fotbal ještě hrát budu, tělo mi slouží, mám chuť ještě hrát fotbal, takže určitě někde hrát fotbal budu, ale už to nebude asi na té profesionální úrovni.
19: A byly nabídky ještě? Z té první, druhé ligy ještě?
20: Ještě nějaké nabídky byly, ale už jsem to asi jakoby definitivně nějak v hlavě uzavřel a řekl jsem si, že půjdu už nějakou jinou cestou, takže...
19: A teď tak můžeme ty příběhy, těch příběhů bude spousta, jak to probíhá jako v té hlavě teďka? Dobře, to by bez ohledu na věk, protože ty seš jako, já bych to přirovnal trošku, samozřejmě posluchači mi to promenou trošku k Messimu, že někdo prostě má k tomu ty dispozice, můžeš být chvilku zraněný, ale někdo má pohybový dispozice k tomu, že můžeš jako ve 42, 3 letech prostě konkurovat o 20 let mladším hráčům, viděli jsme to ve finále mistrovství světa, Kuba Rasi a Messi, tak kde se to jako líhne, nebo jak se líhne tenhle ten nápad, hele, já už asi na to nemám nervy, nechci.
20: Jako já po fyzické stránce jsem se cítil dobře, mohl jsem konkurovat mladým, neměl jsem s tím žádný problém, neměl jsem úlevy žádný, takže v tomhle problém nebyl, spíš byl problém v nějaké komunikaci a v nějakém jednání, jo, takže z tohohle pohledu prostě jsem si asi řekl, že už to nemá dál smysl a asi tahle myšlenka mě přivedla na to, se prostě na to už...
18: Vy narážíte asi tedy na poslední štaci ve Slovácku, kde poslední zápas v první lize jste odehrál. Koukal jsem na to 11. dubna s Hradcem Králové. V té sezóně jste měl 18 startů, 4 na jaře tedy pouze. Ta myšlenka přišla až na jaře? K tomu konci?
20: Dalo by se říct, že jo, no, protože potom už vlastně ta hlava je nastavená trošku jinak a když se s člověkem nějakým způsobem nekomunikuje tak, jak by si on představoval, tak ta myšlenka do té hlavy se sama nějakým způsobem vnáší, takže přišlo to tak nějak potom asi rychle, no.
19: Takže cítíš se v podstatě, já teda řeknu jednu historku o mně, když já jsem končil, já jsem vlastně dostal nabídku dělat trenéru Koupkovi hrajícího asistenta, já jsem vlastně tu sezonu začal, podle mě jsem, hráli jsme nějaký pohár v Rumunsku, tam jsme remízovali, myslím si, že jsem nahrál na gol, pak jsme hráli ligu v Příbrami, já jsem dal gol z penalty a nahrál jsem Bakimu na gol. A vlastně pak jsme vypadli s těma Rumunama a pak nějak končil trenér Uhrin a přišel trenér Koubek a mě bylo nabídnuto jako místo hrajícího asistenta, tak já jsem si žil jako v tom, že budu jako hrající asistent, ale podle mě všichni už věděli, že jako hrát nebudu. No. Taky se to úplně jako těžko říkalo. Byly situace, kdy vlastně fakt jsem šel i třeba, v zimě si to pamatuju, teď jsme byli v Turecku nebo ve Španělsku, za Mírou Koubkem a říkal jsem mu, hele, jak to vypadá, jako se mu, já se cítím dobře a to, a on říká, no já už to úplně nevidím. No, takže to bylo první jako signál, jsem si říkal, aha, tak to už asi se tam moc nedostanu.
20: Já mám asi podobný příběh, no, protože taky jako ta komunikace potom vázne a když tam ta komunikace není, tak si myslím, že to nedělá dobrotu. Jo. Já jsem třeba s trenérem Svědíkem měl úplně to nastavený jinak, ten mě řekl prostě na rovinu, Milane, dneska hrát nebudeš, nepasuješ mi tam, mám jiný záměr. možná se tam dostaneš v průběhu, říkám, OK, nemám problém, jo. Ale potom ti zbylí trenéři prostě tak nějak chodí jako kolem tebe, nechcou ti to říct na rovinu, jo, a potom se dozvídáš od nějakých jiných lidí, prostě co o tobě vykladají v trenérské šatně nebo něco takového, a už to prostě nedělá dobrotu.
18: No, my jsme tady, nebo alespoň Roman Skurhový, který vedl Slovácko v té minulé sezóně, zachránil ho nakonec přes tu baráž, tak jsme chápali, nebo chápeme to, že otevřeným trenérem na tiskovkách mluví často velmi vlastně i atraktivně pro posluchače, pro diváky, pro fanoušky, a vlastně on zmiňoval ve vašem případě nějaké problémy se zády a taky to, že vlastně nasazoval do té klíčové fáze sezony hráče z praxí, tak takhle to bylo prezentováno ven teda.
20: Je to jeho nějaký názor, takže já mu to neberu, ani se k tomu nechci vyjadřovat.
19: No, tak ono je to, ono je, jako je těžký s těma hráči mluvit. Já teďka trénuji v Mostě a taky je nepříjemný prostě za tím hráčem jít a říct, hele, já bohužel dneska to nevypadá, nebo i jako do budoucna prostě, hele, jako je to, já to vidím jinak, ty to vidíš jinak, cítíš se dobře, my chceme hrát nějak jinak a je to nepříjemný s těma hráči takhle mluvit a málo kdo to umí, no.
20: Ale za mě je to furt lepší prostě za ním přijít, samozřejmě bolí to chvilku, jo, ale furt je to lepší mu to říct na rovinu, napřímo, než prostě přes někoho, aby se to dozvídal, nebo aby mu nějak lhal, nebo mazal med kolem pusy a bylo to úplně jinak, takže za mě prostě rovina z očí do očí.
19: Tam je to i vzhledem k tomu věku samozřejmě, je to fakt jako nepříjemný, a ještě si myslím, že další věc je, to, co říká Milan, je super, jo, ale je spousta hráčů, který vlastně, když jim to řekneš, tak stejně budou říkat, že jako to bylo tak jako jinak a budou vymýšlet příběhy, ale zase na druhou stranu, když jim to neřekneš, tak vlastně budou říkat, že se mnou nikdo nemluví, takže je to těžká pozice, ale myslím si, že ty starý hráči, ty starší hráči, vidíme příklad Venci Pilaře, který šel do Bohemky, tak si myslím, že to bude hodně podobný prostě, no, to, co jsem měl říct, možnost.
18: Tohle léto se to teda sešlo, protože ještě k tomu přidejme Jana Bořila, který taky pak nějakým způsobem natiskl.
19: Ale všichni, kdo mají dresy Messiho, nevím, jestli ho má Honza Bořil.
20: To taky nevím.
18: A ten proti němu hrál taky.
19: Můžeme to zjistit.
20: Tak skončili špatně. Bo, no.
19: Takže léto 2026, tak. Končí Messi, končí ty, co mají jeho dresy.
20: Tak přesně.
18: Abychom s Milanem Petrželou taky přišli na trošku veselější notu, protože ta kariéra je úžasná, tak můžeme připomenout to, že přeci jenom návrat na Slovácko byl i z pohledu klubu, to, že se vrátil Milan Petržela, dost klíčový. Tak tady jeden z momentů.
1: Rozhodčí Sixa je ukončil zápas a přál bych vám vidět tu euforii tady domácích hráčů, kteří vyběhli na hrací plochu a teď tam takovém tom hloučku mohutně slaví.
18: No, znělo vám to tam krásně, 18. května 2022, byť jste toho v Plzni s Pavlem vyhráli dost, tak kam tohle řadit?
20: Tak já jsem se vracel do Slovácka i kvůli tomu, abych pro to Slovácko něco udělal, co se týče nějaké trofeje.
19: Tam se neříká kvůli toho?
20: Ne, to říká jenom Pavel Vrba.
19: To je v Ostravě.
20: Jo. Dlouho nám trvalo, než jsme si zvykli, co to vlastně je.
19: Než jsme slyšeli, že to je kvůli Adama.
20: Jo.
19: A my jsme si říkali, to není trenér český a on, a jak to asi je.
20: No.
19: Je to kvůli Adama.
20: Jo.
18: Můžete pokračovat, já pak ještě to Pavla Vrbu asi zmíním.
20: Takže jsem se na to Slovácko vraceli kvůli tomuhle. Naštěstí se to povedlo, bylo to hezký. Samozřejmě je to největší úspěch Slovácka, takže jsem rád, že jsem se pod to mohl podepsat a jsem rád, že jsem si splnil nějaký cíl, který jsem si stanovil předtím, než jsem se tam vracel.
19: A pro posluchače bylo finále poháru, samozřejmě vítězství.
18: Ano,
19: jo.
20: Vítězství v poháru.
18: Ve kterém tedy Milan Petržela přispěl k výhře nad Spartou 3-1 a ta výhra se zrodila vlastně v jiném termínu, než možná měla. Vy jste měli hrát totiž v úvodu května, já se na to pamatuju, a pak se mluvilo o určitém lokálním mraku, který to jako odval pryč.
20: Ono, tohle bylo kuriozní docela, protože v Radišti jakoby moc neprší, že málo kdy tam prší a teďka přišel takový obrovský mrak, že to tam snad nikdy nebylo a pršelo dost dlouho a hustě, takže bylo podmáčené hřiště, všude tekla voda, takže se to odložilo a asi když prší, tak se říká, že prší štěstí, tak pro nás asi pršelo štěstí.
19: No vlastně na Slovácku, když se jde na hřiště, tak když zešaten jako 3 nebo 4 schody dolů a ano. Pak zase na hřiště.
20: Ano.
19: Takže tam musela být jako...
20: Tam to bylo úplně ten východ vlastně ze šaty na hřiště, tam to bylo úplně pod vodou. No. Tam to vyháněli lopatama nebo čím.
19: A západ?
20: Co?
19: Když byl východ.
20: Západ nebyl.
18: No ale já jsem vlastně Pavla Vrbu zmiňoval v kontextu toho, že on v tom prvním termínu byl trenérem Sparty. Mhm. A pak ho teda o týden později odvolali, jestli se vám náhodou trošku neulevilo, že proti svému fotbalovému taťkovi, jak ho nazýváte, vlastně nakonec jste teda nemusel ho porazit, no? Nebo jestli jste o tom takhle vůbec přemýšlel. Byla to paradoxní situace, to předeslám.
20: Byla to paradoxní situace, tak já Pavla Vrbu mám rád, samozřejmě k němu mám velký vztah.
19: Nadstandardní.
20: A nadstandardní vztah, díky Pavlíku.
18: To je jak na ty slovíčka trošku dbáme.
20: Aha, tak sorry, Joši. A vždycky, když jsem ho viděl proti sobě na té střídačce, tak mi to nebylo úplně příjemný a na druhou stranu prostě jsem byl profesionál a musel jsem kopat za ten tým, kde jsem prostě zrovna byl, ale nevím, jestli to bylo příjemný nebo nepříjemný, samozřejmě jsem mu to nepřál, aby ho vyhodili, ale asi tak malinko nějak jsem to vnímal, že už tam není na té lavičce a bylo mi to asi tu chvíli tak nějak... Nechci říct, že jedno, ale nějak jsem na to nebral úplně.
18: Tak soustředil jste se na Slovácko, vyhráli jste pohár. A mě by zajímalo, když vyhrála Sigma loni pohár, tak jezdili pak traktorem po Olomouci. Ty vaše oslavy se nějak úplně nedostali na sociální sítě. Tak
20: proto... My jsme šli pěšky na náměstí ze stadionu.
18: Není to daleko, že jo?
20: Jo, není to daleko, takže my jsme chvilku byli na stadioně, něco s fanouškama, pak jsme se přesunuli na náměstí, tam bylo nějaký oslavy zrovna, tak tam bylo pódium naštěstí, jak jsme vylezli na to pódium a chvíli jsme tam...
19: Pak šli zase zpátky na
20: stadion. No, a šli jsme zpátky.
18: No, tak museli jste pak zase přece jenom regenerovat a chystat se na další sezonu, protože pokud by Pavel Horváth dostal otázku někdy v roce 2021, jestli si třeba dokáže Slovácko nebo Milana Petržilu ještě vlastně téměř ve 40 letech představit v evropských pohárech, tak bys podle mě asi řekl, že to jako je nemožné, ne? Nebo...
19: No, tak takhle, když odcházel z Plzně, kolik tělo, když jsi odcházel z Plzně?
18: 36, ne, někdy, tak zhruba.
20: No,
18: 35 možná.
19: A my jsme řezníka automechanika, nám to
20: no,
19: spočítali.
20: Přesně, no, ne, to mě bylo víc.
18: Jste 83 a odcházel jste 2019, ne?
20: Nevím, kámo.
19: No to je jedno.
18: Myslím, že jo.
19: No ne, tak každopádně, jako když odcházel z Plzně, tak vlastně už to bylo, já tady vždycky říkám, už jsem to říkal několikrát, vždycky, když jsme vyhrávali, jak to bylo všechno super, a pak když jsme jednou nevyhráli a prohráli, tak já jsem byl starý, Milan byl pomalej a Baky byl hrbatej a Limba a Šmajdal a všechno bylo špatně, jo, takže jo. To a vlastně on v tom věku, když odcházel, no tak jako při vší úctě všichni si říkali, dobrý, no tak on odehraje rok jako ve Slovácku a asi je konec, no ale prostě je to výjimečný a zvládnul to tolik let ještě potom, jako na té úrovni, no to není sranda, jo. Každý říká, tady to taky zaznělo, že ti jako někdo bude odpouštět ty tréninky, úplně to ty trenéři kor teďka v té době moderní nemají rádi, jako aby tam chodil v uvozovkách dědeček, který jako přijde, hele, v pondělí nepůjdu, to jsem po zápase, jsem utahanej, půjdu jenom na masáž, v úterý máme dva, tak já půjdu na jeden a takhle to nefunguje. Já si myslím, že ty kluci už teďka musí to zvládat i přes ten věk, samozřejmě můžou být různý úlevy u nějakých cvičení, ale asi jako časově ti někdo nedá dva dny navíc volna. No.
20: A on trenéři říkají většinou, udělej si to podle sebe, no. Když budeš mít to, tak přijdi za mnou, není problém, jo. Ale ty tam za ním přijdeš a řekneš mu, já jsem trošku víc unavené, nemůžu jako podle sebe, a on ti řekne, ty vás zrovna dneska bych potřeboval, aby šel na hřiště.
19: A on se udělá jenom.
20: No tak jo.
19: Mě říkal Pavel Vrba v posilovně, tak říkal, tak aspoň dělej, že to děláš.
20: No, aspoň tady buď s náma, jako no.
18: No, každopádně evropské poháry zase se vrátily na Slovácko. V té první fázi vaší kariéry v úvodu, vy jste vlastně asi ještě nebyl v Ačku, když hráli Intertoto v letě 2003, protože jste debutoval vlastně hned na podzim poté, ale v tom roce 2022 na podzim jste si zahrál konferenční ligu a zapsal jste se i takhle, tak si to můžeme poslechnout zvukově.
2: Teď centr Kadlece, tam skáče do sky, ale víš, byl jeden z hráčů, Kolína ještě střela a je to gól! Milan Petržela! Z pravé strany propálil všemu, co mu stálo v cestě a teď je sprintuje k lavičce Slovácka. Na začátku, nebo spíš na konci 52. minuty se mu podařilo vyrovnat 2-2 a teď je na něm spoustu spoluhráčů a to nejen těch, kteří jsou na hřišti, ale i těch, kteří seděli do této chvíle na lavičce. Objali se úplně všichni a slaví vyrovnání proti bundesligovému Kolínu nad Rýnem.
18: Milan Petržila byl pod hráči, tak vy jste, řekněme, velmi střízlivé postavy. Nevím, jako... No, jako
3: čas, malej.
18: Jo. No, spíš hubenej. Jako,
3: jo, takhle. Tak ty jsi střízlivý, ale tlustý.
18: Takhle, střízlivý jsme tady všichni, doufám. Ale
3: jo, tak no, jasně.
18: Každopádně, co se týče jako toho závalu, Jany, jako nedáváste si pozor na ty gólové oslavy někdy?
20: Ne, to si pamatuju, to byl gól na 2-2, vlastně jsme vyrovnávali a ta euforie byla obrovská. Já jsem běžel vlastně ke střídačce a tam jsme slavili všichni v hloučku, takže jsme se tam skoro umačkali. Já si pamatuju, že jsem tenkrát byl v takové euforii, že prostě jsem Martina Svědíka chytil za vajca a to ze srandy. Tak jsme se na sebe usmáli.
18: Hej, nevím, jestli to...
20: No, jako, to no, byla sranda.
3: Kdo to bavilo, nebo se mu to líbilo?
20: Ale... Nevím co, ale jako byli jsme všichni úplně...
3: V těchto těch houčkách se dějou strašné věci.
20: To nevíš, kod.
3: Je to tak, tohle je ještě dobrý, že někoho čapneš za choulostivá místa, ale taky tam můžeš někomu dát kolenem úplně v pohodě. Jako, do obliče, protože tam jako nejlepší byly takový ty, já vím, že to dělal David Bystroň, tak ten vždycky běžel a skočil na tu hromadu, jako ještě se rozběh a skočil jako z vejšky a když má ten kluk 80 kilo, já to nedělal.
18: Říkat, Richard Šmihlík, ta legendární oslava Dominika Haška, no, v Nagaru, že, když ho trefil pod oko, tak to málem přišel oko. No.
3: A nebo o oko. No.
20: Nejde o oko.
18: Dobře, no tak evidentně euforická oslava, no, tak aby jsme to vysvětlili, bylo to z 0-2 na 2-2 v tu chvíli.
20: Ano, ano, to byla fakt obrovská euforie, my jsme si tenkrát mysleli, že bychom tam mohli něco aj uhrát, ale pak samozřejmě proti nám penalta a takový to bylo trošku z kopečka, hrál Kolín, takže no, takže odjeli jsme vlastně 4-2, jsme prohráli, ale ta euforie nebo... to vyrovnání bylo fakt jako velký. No.
18: Tak ale byl to velký zážitek podle mě i hrát za slováckou dresu Slovácka proti těm velký týmu. Já jsem koukal, vlastně možná se zapomnělo třetí předkolo Evropské ligy s Fenerbahce, tehdy nabitý tým, a pak Partizan Köln a hlavně NIS, a tam jste vyhráli v NIS, ne? V Allianz Aréně.
20: Tam jsme vyhráli, tam dával Petr Reinberg z trestňáku gól a tam jsme vlastně vyhráli a k tomu mám taky potom nějakou historku, takže
3: potom?
20: No, nebo teď.
18: Po pořadu.
20: Jo, tak to jsme pak oslavovali.
3: To
20: jsme pak oslavovali na hotelu lehce a my jsme pak hráli na Baníku o víkendu a Honza Kalabiška to trošku přehnal. A protože byl domluvený vlastně se s trenérem, že nebude hrát na tom Baníku, tak trošku zabral víc. A pak jsme vlastně přijeli na ten Baník a on viděl, že hraje, vlastně viděl sestavu, tak vyběhnul a ve 20. minutě dostal červenou. Takže trenér ani řval, tajně máš říct, že nechceš hrát.
18: Možná zapomněl,
20: takže možná zapomněl, Honza Kalabiška není úplně tak výřečnej, takže možná se nezmínil, chtěl to prostě odehrát.
3: Nebo nemohl mluvit.
20: Nebo nemohl mluvit.
18: No.
20: Takže taky dobrá historka. No.
18: No tak nakonec krásné vzpomínky na ty roky ve Slovácku, kam jste se vrátil na sklonku kariéry. Hostem desítky Pavla Horváta je muž, který ukončil tedy profesionální kariéru. Milan Petržela, byť říkal, že to teda ještě není úplně zichr, tak já jsem to takhle teda nazval, ale můžeme to třeba ještě pak poupravit někdy.
21: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
18: Milan Petržela, vlastně, který pochází z Hoštic, Heroltic, je to tak, nevím, jestli přesně ta obec.
20: Ano.
18: Ano. Prošel Drnovicemi, Vyškoven, taky Zemanem Brno, což je klub, který existoval na konci 90. let, tam předpokládám do Dorostenecká liga.
20: Ano.
18: A pak tedy zpátky vlastně do Drnovic, Synod Staré město. Já spíš to takhle urychlu, protože se chcem dostat k těm četným zážitkům s Pavlem Horvátem, ale přeci jenom přes Jablonec jste to vzali ještě společně do Sparty.
3: Já si ještě Milana pamatuju v Jablonci, s tou Štyrku si měl, ano. Se Štyrkou hrál.
18: No ale ty se pamatuješ kvůli trojice, ne? Jablonec, když přijel v úvodu z jara 2007, taky jsme to vzpomínali se Zdeňkem
3: Pospěchem tady. Trojku. Jo, jo. Ale počkej, já jsem chtěl říct ještě jinou věc.
18: Ty odvážíš řeč, tady dobře, chápu.
3: Ne, to chápu. To už jsem zapomněl tady ty trojky, když jsme dostali. Já si pamatuju tu Bůra v Ostravě ze Sláví. To ale já chci říct jednu věc. Dřív prostě, a Milan to ještě zažil, si myslím, že úplně fakt se nerozdělovaly drezy podle velikosti. Jako, že ti někdo řekl, že máš jako, hele, ty máš XS, nebo co máš?
20: S.
3: S-ko, ale hrál si v elkovým drezu a v elkových trenkách. A já si prostě Milana pamatuju v Jablonci se Štyrkou, která podle mě byla, na Milana fukala, aby jo, všichni viděli, ano. Jako o koho se jedná. Takže Milan s Kohoutem A pozor, ty si to chtěl s dvouma náušnicema.
18: To máte na fotbal.cz v té profilové fotce jako reprezentant.
20: Bylo moderní tenkrát.
3: Já vím, no. Diamanty.
20: Jo, přesně.
3: S dvouma náušnicema a Milan v drezu Milana Fukala. Prostě to byla hrozná sranda vlastně tenkrát taky, jako když se šlo v dlouhých, tak se šlo v dlouhých a to se měl normálně zabalený, jak někdo nosí takhle sako ještě teďka do dlaně, tak měli drezy do dlaně a ty trenky samozřejmě obrovský a takhle já si prvně jako vybavu Milana Petrželu v lize.
20: Máš pravdu, já jsem vůbec nečekal, že tohle si budeš pamatovat, ale...
3: Jako
20: ale
3: starý?
20: Ne, jakože to takový nezajímavý, prostě nezajímavá věc, že si z toho všimnul, ale je pravda, že tenkrát ty dresy byly vlastně jedna velikost a na všechny, což malej, velký, tlustej.
3: Na mě.
20: Takže tenkrát to na mě plandalo hrozně, no. Mě to skoro jako by lezlo spodem těch trenek ven, ten dres a jako potom, když třeba zapršelo nebo něco, tak to bylo těžký, že? Viselo to na mě, takže nebylo to moc
3: příjemné. Já si pamatuju, že vlastně Milan byl skoro poslední, kdo ještě nosil v kapse kapesník.
18: Jste měli kapse, jo?
20: Už ne. Neměli, neměli.
18: Jste si takhle zatrenkal za gumou, ne? Někde.
3: Tyhle už.
20: Jo, jo.
18: No ne, ale tak Jablonecká Štace, to byl rok a pak jste si dostali oba do Sparty. Tam ale nějakým způsobem to angažmá vlastně vás dvou dohromady teda se omezilo na 9 minut na Baníku při té remíze 0-0. Četl jsem hodně asi vinou zdraví, ne, tehdy?
20: Jo, já jsem tam měl nějakou zlomeninu, myslím zánartní kusky nebo něco takového a vlastně jsem odehrál jenom za ten rok 9 minut na Baníku a to byl vlastně můj jediný start za Spartu. Ale Horvý mi tam udělal trošičku jinou věc. Já když jsem přišel do Sparty, tak tam byl nějaký nebo tradice nějaká, že se ostříhají do hola ti, co přijdou noví a já jsem přišel, jeli jsme na soustředění do Špindlu a Horvý vzal strojek, tak pojď mladý, musím tě ostříhat. Tak mi začal stříhat a najednou rychle, že jdeme do posilovny na trénink. A on mi tady nechal tak kolem uší jenom takový jako blatníky, ne? Takže já jsem vlastně měl kolem uší dlouhý vlasy a jinak jsem měl všechno dohola. Ne? On říká, já ti to pak dodělám. Takže jsme šli na trénink a ten trénink jsem absolvoval jako takový komický trošku účes. A pak mi to dodělal. No.
18: Dobře, ale jako neuškodil vám Pavel Horváth třeba v očích Michala Bílka, že by to byla jaká jako...
3: Ne, to bylo podle Michala se to dělalo.
20: No, to byl, taková šála jenom za ušima, trošku na krku vlasy a hotovo. No.
3: To vlastně chtěl trenér v podstatě.
18: Počkejte, ale tak teď si dostaneme teda do té Plzně, protože tam jste měl v úzovkách právo první střížby, protože jste tam byl dřív, že jo?
20: No, a nevrátil jsem mu to.
18: Ajaj. To je chyba, ale...
20: Nevrátil jsem. Ten respekt tam furt byl, takže nevrátil jsem mu to a jako nějak toho nelituju. Samozřejmě mohl jsem mu něco províz, on by to určitě vzal, ale...
3: Já si pamatuju jako první tréninky, my jsme zjeli do Líní, ještě jsme měli fakt jako...
18: Jste byli Líní, nebo co jsi říkal?
3: To byli některý, ale pak jsme to vystříleli, ale ne, já chci říct, že jsme jezdili do Líní, což je jako směrem na Domažlice, vesnice, a tam vím, že jsem tam absolvoval první trénink a to jsme měli každý ještě třeba jinou mikinu normálně. Jako všichni měli modrou, ale někdo měl takovou jako sepranou, někdo to... Ne, fakt, jako to jsme začínali a tam jsem vlastně jako fakt jsem si říkal, že tam jdu na ty dva roky a dopinkám to, ale jak kluci prostě byli dobrý, tak se to vyvinulo a najednou jsme měli jako moderní, už všichni stejný drezy a jezdili jsme na poháry a bylo to super. Ale ty začátky, já si myslím, že si je všichni dobře, co tam byli, jako pamatujou.
18: Abych vám to ještě posluchačům přiblížil, kam se to pak dostalo, tak si pojďme připomenout věc, která teď měla 15.
4: Rozhodčí Miroslav Zelenka udělal s tímto utkáním velice krátký proces, nenastavil byt jen jedinou minutu. Viktoria Plzeň poráží Baník Ostrava 3-1. Klubko plzeňských radujících se hráčů, včetně trenéra Vrby, už je ve středovém kruhu a tady začíná mistrovská veselice. Viktoria Plzeň, Baník Ostrava 3-1. Tečka za cestou Viktorie Plzeň k historickému mistrovskému titulu.
18: Ještě rok ve stoletém výročí tedy narozenin klubu Viktorie Plzeň. Mě teda, když jsem slyšel o těch oslavách, tady to proběhlo teda bez nějakých držáků, jo, jako neodstupte se
20: tady jsme si nikdo nic nedrželi.
19: To byl konec, jako. No. To byl poslední.
20: A to si pamatuju, že mezi náma slavili, my jsme tam měli takový maskoty, dva velbloudy. No. A Horvý už pak byl trošku nepříčetný, protože oni slavili furt jako s náma, motali se u nás, ti kluci s těma hlavama vlastně toho velblouda. A Horvý furt, co tady dělají ti velbloudi mezi náma? A ti slavili úplně s náma všude.
19: On mi to furt chtěl nasazovat tu hlavu, on mi ji furt nasazoval, mě to nejdřív jako bavilo, ale pak už jsem mu říkal, jako...
20: Stačí,
19: příteli. A ono nestačilo, takže pak to skončilo nějakou jako hádkou. No, ale
18: tak. Tak dostali jsme se k tomu prvnímu velkému úspěchu, tím prvním byl pohár vlastně o rok dříve, ale přeci jenom Viktorka Plzeň, leden 2008, přichází ze Sokolova 32-letý Adolf Šádek a nějakým způsobem, nevím, jestli jste tam byl před ní nebo po něm, ale velmi brzy jste se spolu sešli v Plzni, Milane. Já si jenom představu toho Adolfa Šádka ve 32.
20: No,
18: a teď, jako
20: měl
18: jak se lišili
20: trošičku
18: třeba.
20: Vlasy, takový chmíříčko, neměl dlouhý nebo to, ale měl ještě chmíříčko. A tenkrát si pamatuju, že měl takový z krokodýla boty se špicou nahoru, bílý.
19: Jsem rád, že to říkáš ty, že nebude nadávat mě.
20: No, a to si tenkrát to asi frčelo a on to měl na nohách, tak
19: ale
20: jsem se jako na něj.
19: To v Sokolově v tu dobu.
20: Jo, v Plzni už ne, no. Takže jako to je taková vzpomínka, jako takový první okamžik, když jsme se poznali.
19: Já teď řeknu jednu historiku ještě Kádovi. My jsme pak jeli, on samozřejmě, že byl ze Sokola, my jsme tam pak jeli na nějakou jako besedu s dětma nebo něco takového. A oni vlastně tam říkali, a náš tady Áda Šádek, místní to, a dali tam fotku. A on měl obarvený, jak si říkal, ty zbytky těch jako vlásků obarvený a náušnici. A já jsem vybouch smích.
20: Tak si ho nepamatuju.
19: No už nebyl jako v Plzni. To byla fotka ze Sokolova, když pravděpodobně, já ne si tam končil kariéru fotbalovou, ale začínal už funkcionařit. A já jsem normálně vyprskal, vím, že jsme se tomu smáli prej. To ne,

0: se tam pak všichni sešli v létě 2008 a začalo se to třeba tak nějak jako tmelit mimo hřiště, šel s váma do toho takzvaně, jako
1: ale já si myslím, že opravdu, že před náma měl respekt určitý, jo, protože my jsme všichni vlastně měli, já byl úplně jako starý, ale i kluci, který, já nevím, kolik vám v tu dobu bylo, 24, 25 možná, jo, tak už měli za sebou, já si drobnuji všichni, třeba 100 startů v lize a to ten Áďa vlastně jako vnímal podle mě, že jako s náma mluvil tak jako samozřejmě vykačka, ale bylo cítit, že k těm klukům má respekt. Já samozřejmě nevím, jak to je teďka, protože teď už má on zase obrovský náskok vzhledem k tomu, jak dlouho v tom fotbale je, ale v tu dobu já jsem cítil jako takový, že to bylo víceméně fakt jako se to začínal na té nejvyšší úrovni asi učit, ale byl v tom velmi dobrý, no.
2: Jo, to můžu potvrdit jenom, jako ten respekt, já jsem ho tam úplně tak necítil, nebo možná se ke mně choval trošku jinak než k Horvimu, ale bylo vidět, že je to nováček vlastně v téhle funkci, co dostal, jo, ale musím říct, že se choval vždycky kamarádsky, chtěl nám ze vším pomoct, vyjít nám vstříc, jako stál vždycky za náma, takže jako vyprasoval se, jako musím říct, že slušně a určitě se zaslouží.
0: No, abychom jenom zase posluchačům připomněli určité ty souvislosti, tak Viktorka Plzeň v té době patřila mezi kluby, které měly nejvíc sestupů z první ligy a byla určitou dobu takovým tím jojo klubem, kdy tam, myslím, byl ten jeden pan trenér, který to vždycky musel vytáhnout. My jsme to tady zmiňovali, myslím, ten, který pětkrát postoupil z druhé ligy.
1: Nevím, jestli to byl František Plas.
0: Ne, ne, myslím, že pan Žaludek nebyl to, ale to.
1: Ne, pan Žaludek byl trenér mládeže.
0: To byl ještě někdo jiný, já se na to třeba vzpomenu. Nicméně chci se zeptat vlastně vás obou, přece jenom tím pádem jsem naznačil, že Viktorka nebyla na špici, jako to tam opravdu, ty jsi tam šel dohrát, jako tu kariéru, jak jsi tady naznačil, a Milan Petržela, jak to měl, tak vám přece jenom bylo v té době kolik, 25
2: zhruba. No. Tak já jsem tam šel vlastně kvůli trenéru Levýmu, který si mě tam vzal, a už jsem s ním měl nějaké zkušenosti z reprezentace, takže jsme se nějakým způsobem znali a on mě tam tenkrát vzal jakože z té Sparty takový vysvobození, protože v té Spartě jsem se necítil úplně dobře.
1: Ale je potřeba říct, že on Milan jako v tom Jablonci měl super tu sezónu, jo? Když tam byl jako...
2: Jako jo, ale potom, když jsem se stejně vrátil za váma do Sparty, tak jsem...
1: Ne, já vím, ale už, jako, už jakmile prorazíš a dáš něco najevo, tak jako ty lidi si to pamatují, obzvlášť ty trenéři, který už s tebou měli tu zkušenost, takže to, že si jako, že o tebe byl zájem v ligovým týmu, prostě nebylo překvapení. Tak?
2: Jo, no, tak jsem šel do té Plzně vlastně, která byla, nevím, 10. a 12. v tabulce, prostě stadion velký, tenkrát ještě ten beton všude dokola, jo, nic moc se tam jako nedělo, ani nebylo v plánu, že by se tam něco mělo dít, takže jsem tam šel vlastně takhle, řeknu...
1: Co šel taky dohrát.
2: Za no. trenérem,
1: co šel taky dohrát těch posledních 8 let.
2: 8 let.
0: No a nakonec se to teda dotáhlo...
2: Jasně, my jsme to teda zachránili nějakým způsobem, pak došli kluci ze Sparty, asi 7 nebo 8 vás tenkrát došlo, došel trenér Vrba a nějakým způsobem to začalo jít nahoru, takže potom už jsme udělali partu, která to vlastně tahla všechno nahoru, druhá plus trenér.
0: Mimochodem, Pavel Vrba, a vaše vlastně začátky i v reprezentaci, to dává taky smysl, ne? Vy jste spolu byli už tehdy, to bylo ve Spojených arabských emirátech, na mistrovství světa.
2: Ano.
0: Zrovna teď nedávno jsme vzpomínali, že to bylo 19 let, co vlastně vaši následovníci v roce 2007 byli stříbrní. Vy jste tehdy pod Pavlem Vrbou vlastně zažil takhle velký šampionát proti Fernandinhovi, jste si zahrál vlastně ne naposled, podle mě ne, hrál za City pak možná, ne?
1: A za Šachtar.
0: A za Šachtar taky. Takže to byla první zkušenost s Pavlem Vrbou, no ale pak to tedy Viktorka s Pavlem Horvátem, Milanem Petrželou dotáhla tedy dost daleko i na té mezinárodní úrovni a můžeme si připomenout další z těch velkých zápisů Milana Petržely.
3: A bude se o to snažit Pilař, který teď přehodil na Jiráčka, ten vrací po sebe Petržela! No a Petržela z hranice tekutového kopu teď opět vrací. Vedení na stranu Viktorie Plzeň, no to byla opět blesková odpověď, 77. minutě vyrovnal Prica, no o minutku později po Jiráčkově báječné přihrávce stál Petr Žela, no a prostřel Erlunda, znamená to tedy, že v 78. minutě se opět mění stav, no a Viktoria Plzeň je teď šťastnější, vedena Trozenborkem Trondheim 3-2.
0: No to bylo léto 2011, kdy Viktorka Plzeň prošla do Ligy mistrů a to i za přispění právě vítězného gólu Milana Petrželi 3. srpna 2011 Rosenborg Trondheim. Tak jsme na to připomněli.
1: Nepříjemný soupeř, jako rozestavený staďák, vlastně jenom hlavní tribuna byla plná.
2: My jsme prohrávali 1-0 doma, myslím.
1: No já si myslím, že jsme dokonce prohrávali i 2-1.

0: možná.
1: No prohrávali jste asi, ale pak jste to začali.
2: Pršelo, no, staďák, betonový, ty pilíře dokola, no.
3: Skoro jako dokola to bylo zavřený, ale jenom hlavní tribuna byla jako...
1: Ve Štrusovi se
3: remisíš. A dobrý soupeř, jako oni byli fakt dobrý, no. My jsme jako v tu dobu taky už byli silní, si myslím. To byl takový zápas, že jsem měl strach, že to jako ztratíme, protože to bylo takový temný, jako nebylo to tak nasvícený jako normálně, to počasí tomu. Mm-hmm. A oni byli dobrý, no. Ale jeli.
2: Jo, ale my jsme už
3: a pak byli hrozně steklí. Já si pamatuju, že byli fakt jako, no jasně, no, pak byli fakt jako steklí, no.
2: Ale už tenkrát jsme ukazovali, že prostě máme sílu. Ten mančaft jsme otáčeli vlastně výsledek. Fanoušci stáli za náma, takže už tenkrát bylo vidět, že by z toho něco možná mohlo být, no.
1: No je pravda, že s Viktorkou Plzeň jste zažili takhle úspěšná ta kvalifikační období vlastně dvakrát po sobě, byť to bylo období vlastně 2011 a pak 2013, ale že jste to prošli vlastně 6 vítězstvími, což se pak povedlo vlastně, Pavle, když tam byl asistentem s Michalem Bílkem, ne? Nebo tam možná byla jedna remíza ještě.
3: No ale my jsme se dneska tady bavili o těch předkolech, který budou obsahovat český týmy a já musím říct, že fakt je to těžký. Jo. Když jsme to prvně jeli do toho Jerevanu, tak já jsem si to říkal, jako ty Jerevan, vůbec nevíš, co tě čeká, byť jsme měli nějaký přípravy, ale vůbec nevíš, co tě čeká. Ty jsme jako smetli, no ale pak jsme jeli Rosenborg Trondheim, v tu dobu byl pojem jako veliký. Jo. Ty
1: to, co dneska možná bude
3: přesně tak, jo, ty hráli Ligu mistrů pravidelně a vzhledem k tomu, že tam hráli normálně na přírodní trávě, podle mě ještě v tu dobu, tak tam poráželi na těch přimrzlých terénech spoustu jako evropských špiček. No, my jsme tam jeli naštěstí teda na to předkolo v létě, vyhráli jsme tam a ten zápas doma jsme zvládli, takže to, no, a pak jsme dostali Kodaň další, jako tam už jsme čuměli na ten staďák, když jsme tam přijeli, si to pamatuju, jsme šli tím rohem a teď jsme na to koukali, říkám, tyjo, co my tady děláme, už tam jsme si říkali, co tady děláme. No.
2: Ale já musím říct, že Horvy, jakožto lídr týmu, tak vždycky to dokázal odlehčit, tu nervozitu z nás jakoby setřepal tím, že udělal nějaký vtípek, vždycky dělával z Homolku, jak ten pán říká, uděláme takovouhle díru do světa, jo. Takže vždycky tady tou historkou nás tak nějakým způsobem uklidnil a my jsme pak vyběhli na to hřiště a ta nervozita, prostě to je největší soupeř každého hráče, takže jsme vyběhli bez té nervozity a zaplať pánbu jsme ty výsledky dělali.
1: Ano, já jenom doplním to jméno, byl to Zdeněk Michálek, já jsem bohužel zapomněl, ale Zdeněk už dokázal 5x dostat Viktorku do první ligy, takže i tímhle způsobem se zapsal do historie, ale do té jste se zapsali vy dva, kteří jste vlastně v té anketě Viktorian století, kterou teda vyhlašoval Ondřej Vetký společně s Pavlem Horvátem, jste se dostali do 11. do té nejlepší vedle těch legend a Milanovi vlastně na to i Pavlovi stačilo několik sezon, což ale dává smysl, když jste vyhráli titul.
3: Já zase, my jsme byli na tom večírku LFA, kluci to tam říkali správně, já tyhle ty úplně individuální prostě ankety nemám rád, protože ten fotbal jako je kolektiv a bez toho kolektivu a já jsem to říkal vždycky, když jsem dostal nějakou cenu a není to jako kliše, že teďka to říkám za svým časem, vždycky jsem říkal, že to je díl toho mužstva, protože já jsem měl fakt štěstí, vlastně všichni ty kluci, kteří tou Plzní byli, už jsem to taky několikrát říkal, vlastně minimálně se dostali do reprezentace, jo? To prostě znamenalo, že jsem měl jako dobrý spoluhráče a tím pádem jsem mohl dostat nějakou individuální cenu, která samozřejmě je skvělá, ale bez toho týmu to nikdy nemá šanci vyhrát. No.
1: Milan Petržela, který tady sedí, vlastně zažil ještě tu jednu skupinu Ligy mistrů navíc v tom roce 2018. Kdybych se zeptal na některého z těch soupeřů, třeba jeden z nich, který vám konkrétně nejvíc utkvěl, jo? Tak abychom to jenom připomněli, první ten rok 2011 AC Milan, Barcelona, Bate Borisov, druhý ten rok Manchester City, Bayern, CSKA Moskva, v tom poslední vlastně Real Madrid a AS Řím, myslím, že tam taky bylo CSKA Moskva, tak z těchhlech, kolik se jmenoval týmu, ale 9. Hodně gigantů.
3: 3x3
1: no,
3: skupiny.
1: Ale CSKA tam bylo 2x podle mě. Ale který z nich vám nejvíc utkvěl? Je tam nějaký takový?
2: Tak samozřejmě jsou to tady ty velký
1: kluby. A jeden jenom.
2: No, velký kluby, ale jako samozřejmě zážitek je se podívat na Real Madrid, jo, nový stadion, krásný, prostě zázemí neskutečný pro nás, a i to tréninkový hřiště.
3: Zas mají novej.
2: No, zas mají novej, jas to posunuli trošku někde jinde, ale i když jsme byli na tom tréninkovým hřišti, vlastně předzápasový trénink, když jsme měli, tak prostě upravený všechno v tom areálu, jo, lidi se tam o to starali, úplně na nádherný hřiště, takže musím říct, že je zážitek se dostat jakoby aj tady do toho tréninkového centra toho Realu Madrid a potom ten samotný stadion, to je prostě něco neskutečného.
1: Pavle, Barca nebo Real?
3: Já jsem na Realu nebyl, takže já jsem nebyl na Realu ani se Sportingem Lisabon. Se Sportingem jsem hrál taky domácí zápas, ale já řeknu něco jiného, řeknu Bayern, protože to byl kotel, jako ty tě tam chtěli normálně, to bylo neskutečný. Jako tyhle ty, jako ty španělský mužstva, ty cítili podle mě tu převahu, tak nějak jako, jak to říkali, klasik, ty kluci to šolichali a to.
2: Na půl plynu, no.
3: No, mně to tak jako přišlo, že prostě viděli od páté minuty, že by nám dali 20 gólů, možná to přeháním, ale já jsem to takhle cítil, že na ně nemáme nárok, ale ty Němci prostě, to byly fakt jak buldoci a všichni, podle mě ty nám chtěli dát jako těch 20 gólů. Naštěstí teda já jsem tam byl dvakrát, jednou jako hráč, jednou jako asistent a bylo to stejný, prostě ten tlak, to takový to vedro prostě úplně, to cítí, že prostě seš bez šance, no.
2: Tak to je ten německý styl fotbalu, no.
3: Tak ty ho prostě znáš, ne?
2: Já ho znám, jsem tam byl roky vlastně.
1: Ale byl jste v Bavorsku v Augsburgu, je to tak?
2: Je to tak, rok jsem tam proseděl na lavce.
3: Jsem si vždycky srandu, když se vrátil, pak links und rechts.
2: Jo, to je jediný, jsem se naučil.
1: No. A těžký skok tehdy, když se jenom takhle k tomuhle vyjádříme. To byl vlastně rok 2012-13, co jste
2: jako nebyl to úplně velký skok, ale samozřejmě zázemí, možnosti, tréninkové plochy a jako bylo to někde jinde, ale úplně velký skok tenkrát od té Plzně už, nebo to nebyl, jo, ale zážitek jako na první takhle pohled nebo na první zkušenost to bylo.
1: Ano, takže když jste hrál 2-13 na Bayernu, tak jste se tam s nima třeba domluvil.
3: Jasně, to bylo překladu.
2: Kaň problém.
1: Jak říká Antonín Panenka, noch ein Bier, to říkal mi dvě fráze. Každopádně Pavel mi říkal a připomínal mi přece jenom zápas s Barcelonou, který, i co jsem se dočetl v dobovém tisku, spíš teda v dobovém webu, no. Tak 20 minut jste v tom Edenu, jak jste hráli, tak jste hráli výborně. Tam dokonce bylo něco, obrovská šance, červená karta, penalta a konec.
2: Mm-hmm.
1: No, a ta obrovská šance, tam možná jenom, když se k tomu dostaneme, co, Pavel? A Pavel to prozradil na vás, já jsem to nenašel.
3: Ne, tak tam je asi...
1: Já na to zapomněl.
3: No ne, já to vždycky zlehčuju, že už jsme ani nikdo nebyl, že už jsme věděli, jak to dopadne, ale k Milanovi se to tak jako se štěstím trošku propadlo a Milan čel z půlky sám na Valdéze.
1: Jak to napsali na webu, iDnes.cz, Petr Žela vystihl topornou rozhrávku hostů. Takže to byla toporná rozhrávka.
2: Já jsem to vystihl, to nepropadlo.
3: Já myslím, že někdo nahrával, on se to odrazoval, možná to najdem někde jako historicky. No a šel sám a podle mě měl moc času prostě, no.
1: 50-metrové solo tam.
2: Tak z půlky, když běžíš, už víš, co se ti v té hlavě odehrá.
3: Já jsem takhle daleko
2: ještě
3: nikdy
2: tak rychle, když běžíš.
3: Tak to si vůbec nevím přece. Co se to bude, nevím. Je to
2: ale vlastně... Já tenkrát to tam propadlo nějak, nebo jsem se k tomu dostal a od půlky sám a pak z jedné strany Puyol, z druhé strany Alves, jo, naproti mě Valdés. No jako musím říct, že jsem to zakončil dobře, nebo jako trfil jsem bránu. Ale prostě Valdés, dobrý golman, no.
3: Jo, ne, on to chyt super.
2: No.
1: Valdés to kryl tam.
3: Stál zády normálně.
1: No a pak vlastně...
2: To nohou vykopnu.
1: A pak vlastně si to zvrtlo tou červenou kartou, která teda... Taky se to tam psalo prý po ztrátě Horváta musel hasit Marián Čižovský.
3: To si pamatuju,
1: to psali oni, kolegové, já jsem to netoušil.
3: Jo, moje ztráta. To je divný, ještě to vezmou tam ty fofrníci.
2: No, to jsme dostali gola z penalty v desíti a nakonec 4-0. No.
3: A tak ještě... Ale přitom nám to Vrbič říkal, že Messi jenom
2: levá oši, když mu zakryjete levou nohu, on bude hotové.
3: Tak jsme klidní.
1: A tak jako ukázal, no, tam na hat-trick vlastně v tom nedom, že jo.
3: Ale doma si ani neškrt, byl naštvaný na Barceloně.
1: Na Barceloně byl naštvaný, ale dalo se s ním mluvit, ne? Jako takhle nějak třeba domluvit se na něčem, nebo co?
2: Tak pokud umíš španělský, tak není problém.
3: No, německy.
2: Jo, já naštěstí umím mají trošku španělský, takže jsme se domluvili na té výměně té adresu.
3: Cambio triko.
1: Jo, a máte ho někde vyvěšený?
2: Vyvěšený ho nemám, mám to schovaný, protože docela jako lidi mě oslovují s tím, že by se s tím chtěli vyfotit, s tím dresem a to, takže jsem to ještě nezarámoval. Takže vždycky, když se někdo zeptá, tak to vytáhnu, dám mu to na fotku, ať se s tím vyfotí, ať si to ošmatla.
3: A malinko, někdy, když to přijde, tak v tom spíš, ne?
2: A tak, to tak, no tak jo, přiznávám.
0: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Milan Petr Žela, hostem desítky Pavla Horváta. Když jsme mluvili o těch jeho gólech, o těch jeho velkých utkáních, tak myslím, že můžeme ještě připomenout zvukově jeden moment, který tedy není z Ligy mistrů, ale je z Evropské ligy.
0: A dobré zprávy přináší Jaroslav Plašil.
4: Ano, domácí fanoušci jsou jako opařeni. Plzeň tady vede už 2-0 v 36. minutě prvního poločasu. Před chviličkou se trefil Milan Petržela po individuální akci, kdy si míč potáhl do volného prostoru a přestože to měl na levačku, tak z nějakých 20 metrů přesnou střelou k tyči překonal bránkáře Pjatova.
1: Šachťar. To musela být Džíňa.
3: Šachťar.
1: No, ano, Šachťar, byl to únor 2014 a vlastně mně přijde trošku nedoceněná výhra, protože Šachťar v té době byl absolutní špička.
3: No to bylo nějak, tam nebylo moc lidí, ne? Bylo to nějak zavření.
1: Já si to přesně nevybavu, ale byl to bohužel ten rok 2014, kdy začala ta invaze na Krym a no, pak nějakým způsobem obsazování toho stadionu.
3: Já jsem, jak si tady říkal, kde jsme hráli, tak to byl jako nádherný stadion, ten byl jako fantastický, vím, že jsme se o tom bavili s Tomášem Hišmanem, že samozřejmě pak, když jsme viděli, jak je rozbombardovaný, tak je to jako neskutečný, ale tam bylo všechno taky, jako ty šatny byly fantastický, hřiště skvělý, soupeř fantastický a podle mě jsme tam jako, já nevím, kolik to skončilo, 2-1 jsme vyhráli.
1: No. A to byl Luis Adriano, byl tam Dario Srna, Pjato v brance, Tomáš Hišman tehdy na lavici, ale Šachtar v té době opravdu doteďka, byť má ty podmínky, že nehraje vlastně vůbec doma, tak je skvělý, ale tehdy byl asi absolutně
2: jo, tak to bylo plný Brazilců ten mančaft, jo, takže tam...
3: A Hipša.
2: No, Hipša jediný. Ne, to byl obrovský jméno, jako, nebo obrovský klub, musím říct. A nám se tam tenkrát podařilo to vyhrát, protože Peťa Bolek vlastně tam to čaroval, ten měl pak desítku ve sportu,
3: to
2: dostal.
3: To byl jeden z mála zápasů, kdy Bolčus jako chytal vlastně...
2: Místo Kozáčika.
3: Místo Kozy a to tam měl i kliku, ale chyt spoustu věcí.
2: A oni už byli s něho nešťastní, ty útočníci říkají, to není možný úplně, on fakt jako kam vystřelili, tam byl Bolčus, takže tam se mu to povedlo neskutečně. No a my jsme vlastně postoupili přes ně, jeli jsme na hotel, večeře, pamatuješ?
1: Nevím.
2: No, nějaký pivko a vlastně na druhý den ráno jsme odlítali domů a někdo nám chyběl.
3: Já jsem spal, jo?
2: Ne, ty ne.
3: No nevím.
2: Trenér Dušan Uhrin. Jo. On trošku zaspal a pan Šádek říká, jedeme na letiště, ať si dojede akce, ne? Takže jsme vlastně odjeli na letiště bez něho a pak ho někdo dovezl později na to letiště a naštěstí to stihnul to letadlo a odletěl s námi.
1: A Pavel byl u toho? Nezamského třeba
3: já
1: na pokoji?
3: Já si to nepamatuji, že bych ho zamknul. To už jsme měli hotely s kartama, to už se zvenku nedalo zamknout.
1: Milane, my se blížíme ke konci, ale ta vaše bohatá kariéra mě přivádí ještě na myšlenku, přece jenom, jaký jste v přístupu k těm úspěchům, kterých je mnoho, těch zápasů je strašná spousta, jestli jako vzpomínáte někdy, jestli máte nějaký konkrétní moment, třeba prostě tenhle zápas určil třeba nějaký směr mé kariéry, tady mě to posunulo zase dál, tady jsem si dobře vydělal, pak jsme to dobře oslavili, jestli něco jako jeho máte, já nevím, totiž ani o Pavlovi, jestli takhle konkrétní ty zápasy má.
2: Jako z těch zápasů je těžký vypíchnout nějaký silný okamžik, protože vlastně my jsme těch silných okamžiků měli víc, takže nevím, jestli bych vypíchnul nějaký jeden zápas nebo okamžik, ale říkal jsem si, že se nebudu jakoby vracet do budoucna, že nebudu vzpomínat, že nechci být takovej hráč, který skončí a bude vykládat o tom, co bylo a tak. Takže
3: nic
2: jiného nám nezbývá, ale nejsem ten typ, že bych se k tomu chtěl nějak vracet nebo nějak jakoby hluboce vzpomínat, ale samozřejmě jsem rád za tu kariéru, že jsem tohle mohl poznat, že jsem byl součástí něčeho většího, takže z tohle pohledu musím tu kariéru jakoby, nebo určitě ji hodnotím jakoby pozitivně.
3: A ono to není jednoduchý, no. Jako my jsme opravdu, když to přeženu, ono to fakt byla nekončící párty, ono prostě, já už jsem taky vždycky říkal, my už nemůžeme postoupit nikam, jo, a vlastně vždycky jsme postoupili a vždycky jsme hráli jsme jako dobře, že jo, takže
2: my jsme hlavně byli parta, jakoby aj mimo tréninky, mimo hřiště, mimo stadion.
3: Ne, tam byli, to, jako je to neskutečný, jo, tam to prostě se nedá, myslím si, že už to nikdo nezažije, protože jednak těch cizinců je tady spousta a ta česká povaha prostě se nedá nahradit. Málo kdo jako si myslím, že si tady přivykne a samozřejmě i ta doba je jiná. Myslím si, že kdyby my jsme hráli, já jsem to říkal někde, kdyby my jsme hráli v téhle době, tak by nás vyhodili během jako měsíce. Prostě to, jako, a to zase jenom zopakuju to, že My jsme věděli, že hrajeme v sobotu a museli jsme se na to připravit a jsme si to říkali mezi sebou, jo, že samozřejmě není možný dělat kraviny, aby nám to ovlivňovalo výsledky, takže v tom ta parta fungovala, protože jsme věděli, že něco chceme dosáhnout a že musíme se nějak chovat, aby to fungovalo.
2: A hlavně, když už trošku ujížděl vlák nebo už to šlo za čáru, tak přišel zdvížený prst Adolfa Šátka nebo trenéra Vrby a my jsme si to rychle uvědomili a začali jsme šlapat.
1: To říká Milan Petržela, který je hostem Desítky Pavla Horváta.
5: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Mohli bychom pochopitelně zmínit to, že jste také odehrál v reprezentaci 19 zápasů, současně jste se Eura 2012.
3: Máme stejně 19 zápasů.
2: Máš taky
1: 19. Tak máš 19, ale ty si 20, kvůli tomu penaltovému zákroku proti Holanďanům a kvůli Kolinovi nenastoupil tehdy na ten kus toho utkání.
3: Ten 20.
1: V roce 2000, no jo.
3: Škoda, no.
1: Nevadí, jsme tady spolu všichni a chci se zeptat, protože Milan Petržela teda tady avizoval, že už tedy tak jeho kariéra je na tom jak, teda, když to ještě takzvaně...
3: Pavle, ne, tak pojďme si...
1: Redundantně ještě zopakujeme.
3: Redundantně pojďme si říct, co teda tvoje kariéra?
2: Tak moje kariéra, už to tady můžu teda říct na rovinu. Nepřišla žádná zpráva, žádný laso, takže ne, jako vážně. Rozhodl jsem se prostě ukončit svoji profesionální kariéru. Je to tak, prostě muselo to někdy přijít. Samozřejmě děkuju rodině, děkuju rodičům, děkuju i Pavlovi, že jsem si s ním mohl zahrát. A je to těžké to prostě oznamovat, ale je to tak, no, všechno jednou končí a ta chvíle přišla, takže oznamuju všem, kdo poslouchá, že moje profesionální kariéra končí.
1: No, pochopitelně za všechny fanoušky fotbalu, myslím, že můžeme poděkovat, protože to byla úžasná kariéra a vlastně ty vaše časy s Pavlem v Plzni, ale myslím, že i na Slovácku rádi vzpomínají na to, když jste se tam vrátil. Jenom prostě si člověk říká, jako z jakého pramene to tam pijete, že jako ta dlouhověkost trvá a prostě vypadáte takhle, protože jako kdybyste to neřekl tady, tak řeknu, jako bude pokračovat někde prostě v první lize třeba, jo, jakože ta dlouhověkost sportovní.
2: Tak je to životospráva samozřejmě, člověk se o sebe musí starat a ne, dělám si srandu. My jsme to měli tak nastavený, že jsme vlastně tu životosprávu měli takovou všelijakou, jak jsme si velice...
3: Připravo se tam rybičky, my ještě nejsme starý.
2: Jo, přesně.
1: Jo, pánové jsou teď velmi dojatí tady v našem studiu, tak jenom tady pro připomínku toho, co se děje, že se oba objali. Pokud si to pustíte, ten pořád na YouTube, tak to taky můžete vidět na našich 4K Ultra HD XL kamerách. V pohodě.
3: Musíš všechno zkazit.
1: To je těžké chvíle, no. No, tak ty jsi to v rádiu neříká, Pavle.
3: Jako těžký to, je to život, no, jako tak nic se trvá věčně a já si myslím, že i Milan si to užil, jeho fanoušci si to užili hlavně, já si myslím, že byla radost. Na tyhle hráče si se chodil koukat, no, jako je ta doba je taková, že teďka už jdeš jako někam koukat, ale musíš si vybírat a když byl Petržel, tak si se šel koukat na Petržel, protože si věděl, že se něco stane, že ti něco nabídne a bylo to skvělý, no. Prostě to končí a budem držet Milanovi palce, aby fungovala akademie, máš tak necelou půl minutu na to, abys nám řekl, co akademie, co plánuješ teda úplně v nejbližší budoucnosti.
2: V nejbližší době plánu to, že se budu věnovat svoji akademii, kterou jsem vlastně založil v Rádišti a chci se tam vlastně tomu věnovat těm dětem v okolí. Chci jim předávat nějaké zkušenosti, myslím si, že by to tak mělo být, že fotbalista, který skončí nějakou kariéru profesionální, tak by to měl předávat a dávat dětem, takže jsem se rozhodl tímhle směrem, touhle cestou. Doufám, že to bude fungovat. Teď vlastně na to budu mít čas, takže do toho budu dávat maximum a budu chtít, aby se to nějakým způsobem rozvíjelo a abych těm dětem nebo i rodičům mohl radit a předávat zkušenosti, které jsem načerpal.
1: Držíme palce, hodně štěstí při tom, protože český fotbal potřebuje pomoc a kdo jiný než takový borci jako Milan Petržela by to měli dělat. 4-násobný mistr České ligy, 2-násobný vítěz českého poháru, 19-násobný reprezentant Česka a hlavně rekordman v počtu startů v první lize 537 zápasu Milan Petržela byl v desítce Pavla Horváta. Moc vám děkujeme ať se daří a zase se budeme těšit.
2: Děkuji, mějte se hezky, hlavně zdravíčko, ať slouží všem.
1: Ano, my tady máme Pavla Horváta, takže alespoň štěstíčko a dobrou náladu máme zachovanou, zdravíčko snad taky bude držet. Pavle, děkujeme moc a zase brzy se těšíme, no začíná nám ta liga, jak se říká, něco končí, něco začíná, Pavle, takhle poeticky to můžeme uzavřít.
3: Je to tak, děkujeme Milanovi a držíme palce v další kariéře, hezký den.
1: Krásný den.
5: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
6: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
5: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
6: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 11 hodin. Jsou tu zprávy a Marek Sedláček.
8: Na západě Francie kvůli požárům nejezdí vlaky. Antidopingovému výboru přibudou pravomoci. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa 7 medailí. Poslední zlato má Přindiš v kajak krosu. Kolonu čekejte na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou směrem do Turnova. A bude polojasno až oblačno, teploty až 32 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Francouzský státní dopravce SNCF do odvolání přerušil železniční dopravu v úseku jižně od Bordeaux. Oblast sužuje rozsáhlý lesní požár, informuje o tom agentura AFP. Úřady už dřív uzavřely část důležité dálnice a nařídili její evakuaci dalších 55 tisíc lidí. Francouzský premiér Sébastien Lecornu na síti X napsal, že celkem je v zemi aktivních asi 30 lesních požárů. S hašením pomáhá i vojenský letoun Airbus A400M. Antidopingovému výboru se má od příštího roku rozšířit agenda. Nově by měl řešit třeba ovlivňování výsledků sportovních soutěží nebo takzvaný safeguarding, tedy posilování bezpečného sportovního prostředí. Výbor by se podle ní měl nově zabývat taky prevencí diváckého násilí. Pokračuje předseda antidopingového výboru Martin Čížek.
9: Začneme vytvářet nějaký proces, který by měl vést zejména k té prevenci, protože ta represe samozřejmě jako to je jako zastaralý způsob toho, jak vést k nějakým dobrým výsledku. Takže budeme se určitě snažit prostě fanouškům vysvětlovat, že nepomůžou svým klubu tím, že budou jako mu způsobovat škody. To prostě není fandění.
8: A podrobnosti ve víkendovém Radiožurnálu přidáme po 11:30. Návštěvníci večerního fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Pardubicemi by měli počítat s dostatečnou časovou rezervou. Zápas je vyhodnocený jako rizikový a u vstupu čekají fanoušky bezpečnostní kontroly. Navíc se opravují obě příjezdové trasy k aréně, což se týká i hromadné dopravy, jak připomíná mluvčí hradeckého dopravního podniku David Pozník.
10: Zápas začíná ve 20:00 a od 19:00 platí ve vozech MHD nástup předními dveřmi. Zároveň bychom rádi upozornili na dopravní omezení poblíž stadionu. Kvůli probíhající rekonstrukci Malšovického mostu i Malšovického nadjezdu mohou vznikat kolony.
8: Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník. Jeho budoucí podobu popisuje nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil.
11: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
7: Sport. Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Světový šampion z individuálního závodu na kajaku z roku 2022 ovládl v Oklahoma City kontaktní olympijskou disciplínu, když v závěru finále předjel Švýcara Markse. Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na šampionátu ve Spojených státech získali celkem 7 medailí. Mistry světa jsou kromě Přindiše ještě kajakář Jakub Krejčí a kanoistka Tereza Kneblová. Šéf-trenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
12: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
7: Fotbalisté Sparty prohráli úvodní zápas sezóny šance ligy v Brně se Zbrojovkou 1-3. Plzeň doma podlehla Liberci taky 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava vyhrál ve Zlíně 1-0.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážky na D3 u Veselí a kolona na 35C u Hodkovic. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Jindřichův Hradec. Na 100 kilometru jsou vysypané hřebíky. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 166,5 sekají trávu v dělícím pásu. Uzavřený je levý pruh a začíná se tvořit kolona. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pomalu za čerpací stanicí MOL na 13. kilometru se dojíždí do kolony kvůli omezení u sjezdu na Židlochovice zdržení 15 minut. A na silnici 35 z Liberce do Turnova u Hodkovic nad Mohelkou je kvůli stavbě dopravní omezení. Tvoří se kolona zdržení 20 minut.
15: V Hodkovicích to stojí. Tentokrát začíná čelo kolony dost brzy u Rádorského mlýna v zatáčce.
14: A v koloně udržujte uličku pro záchranáře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Místy slabý, jinak mírný jižní až jihozápadní vítr. Odpoledne se bude v západní polovině Čech měnit na západní. Teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a po Ohří místy až 34, na horách kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
16: 11 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Krásné dopoledne je před námi, finálový den tenisového turnaje Live Sport Prague Open a minimálně to finále dvouhry není úplně takové, jaké si asi čeští fanoušci přáli, protože obě Češky v semifinále včera vypadly. Tereza Valentová prohrála s Ukrajinkou Snigurovou ve dvou setech a Barbora Krejčíková nestačila na Rakušanku Tagerovou, která vyhrála 2-1 na sety. To znamená, že dnes tedy finále Ukrajinsko-Rakousko, ale české zastoupení naopak bude ve finále čtyřhry a to začne už za několik málo minut. Lucie Havlíčková společně s Laurou Samson se postaví proti britskému duu Dartová Lumzenová. No a samozřejmě přímo na místě máme reportéra Davida Prouzu, kterého tedy v následující minimálně hodince několikrát uslyšíte. Příjemný poslech.
13: Radiožurnál Sport
17: a Adam Procházka.

0: 11 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Mluvili jsme o tom, že za pár minut začne finále deblu na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open. Tak už se stalo. Začalo se. Lucie Havlíčková a Laura Samson hrají proti britské dvojici Dartová Lumsdenová a přímo na místě je náš reportér David Prouza.
1: No a k radosti velmi slušně zaplněné arény na Štvanici je to teď 1-0 pro Havlíčkovou se Samson. Lucie Havlíčková celkem v pohodě podržela svůj servis 40-15 a pak už další bod z podání přišel a tak je to tedy 1-0. Zmiňoval jsem tu dobrou návštěvnost, je to pochopitelné, samozřejmě organizátoři primárně cílili na to, aby to nejveselější a nejlepší bylo během víkendu. Je to tedy s českou účastí, byť jenom ve čtyřhře, to je potřeba připomenout, protože v singlu proti sobě nastoupí Ukrajinka Snigurová a Rakušanka Tagerová, které přemohly nejprve Snigurová Terezu Valentovou a Tagerová potom Barboru Krejčíkovou v třicetové bitvě. Takže vlastně dá se říci, že pro řadu lidí v publiku tohle bude takovým tím hlavním highlightem celého nedělního finálového dne. Lucie Havlíčková s Laurou Samson obhajují finálovou účast tady z loňska, proto samozřejmě asi o motivaci nelze spekulovat. Každá česká tenistka by si přála určitě vyhrát na doma v domácím prostředí nebo na domácí půdě. No a ta atmosféra je proto jako dělaná. Troufnu si tvrdit, že Havlíčková se Samson v podobné kulise hodně dlouho nehráli a věřme, že je to nakopne k co možná nejlepšímu výkonu. Aktuálně zatím vedou ve finále, a to je potřeba zmínit také nad kým, nad britskou dvojicí Dartová Lumsdenová 1-0, ale Britky teď na servisu a vedou 15-0. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota a Inoji.
3: 11 hodin, 16 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my se vracíme na pražskou Štvanici. Na tenisový turnaj Live Sport Prague Open hraje se finále deblu mezi dvěma Češkami, Havlíčkovou Samsonovou, a dvěma Britkami, Dartovou a Lumsdenovou. Pokračuje zase reportér David Prouza.
4: A je to 1-1 ve finále Live Sport Prague Open na servisu Laura Samson, která teď nemusela hrát další forehandový úder a už je to 40-0 při jejím servisu. Laura Samson, vítězka juniorské čtyřhry grandslamová, stejně jako Lucie Havlíčková, ta dokonce v tom juniorském období zvládla ovládnout také dvouhru, a to konkrétně na Roland Garros. Teď tedy společně se svojí krajankou hrají ve finále tenisového turnaje WTA 250 v Praze. Dobrý servis Laury Samson, která se teď přibližuje k síti, a Lucie Havlíčková to může ukončit sama na voleji, ale no, ukončila to tedy znamenitě, ale bohužel znamenitě pro Britky. Do půlky sítě zamířil její backendový volej, takže ze stavu 40-0 je to rázem 40-15, ale stále není potřeba být nějak extra nervózní, zatím všechny tenistky celkem v poklidu na servisu, zejména pokud jde tedy o ty české. Lucie Havlíčková na úvod a teď Laura Samson to také může celé dohrát, ale od základní čáry bude tahle výměna probíhat. Laura Samson teď trochu pod tlakem hraje vyšší úder a Harriet Dartová, hraje u sítě na Lucii Havlíčkovou, ta zvládla tuhle výměnu a pokračuje se dál od základní části a základní čáry, a tenhle úder od Lumsdenové už byl příliš dlouhý, takže Češky se dostávají k radosti velmi slušně zaplněné štvanické arény do vedení 2-1 v prvním setu.
3: To říká David Prouza, náš reportér na pražské Štvanici. Samozřejmě na finále deblu se budeme ve vysílání Radiožurnálu Sport pravidelně vracet.
5: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
6: 12. Popovických jsou dobrý po ránu, když je člověk

0: České tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson bojují o titul v deblu na domácím turnaji Live Sport Prague Open. Jejich souboj s Britkami Dartovou a Lumsdenovou sleduje přímo na pražské Štvanici reportér David Prouza.
1: A teď sledují i také neuvěřitelnou porci štěstí pro britské tenistky, kterým pomohla páska tak šikovně, že se k tomu balonku nedostala ani Lucie Havlíčková u sítě, ani Laura Samson u základní čáry. Takže 30-30 při podání Britek, Češky vedou 2-1 v prvním setu a je tady, a už jsem to říkal několikrát a budu to opakovat, velmi solidní na debla, velmi solidní atmosféra, konec konců je to taky finále. Lucie Havlíčková v něm teď nezvládla úplně svůj backhandový return z pravé strany a tak se Britky dostávají za víceméně hrobového ticha do vedení 40-30. To je takový kolorit tady toho turnaje na Štvanici Live Sport Prague Open, že v momentě, kdy je ticho, tak samozřejmě víte, že je zle, protože Češky nevyhrály bod. Teď se to samé stává potom, protože Dartová u sítě byla velmi přesná, backendový volej, držela tu raketu dokonce oběma rukama, celkem nekonvenční způsob, ale vyplatil se britské tenisce a tak máme srovnáno na 2-2 a celý ten kolotoč se zase vrací kluci Havlíčkové, která se jako první tenistka v tomhle zápase chystá po druhé na svůj servis. Lucie Havlíčková právě, řekl bych, podání patří, řekněme, k jejím větším zbraním. Lucie Havlíčková má velice solidně vytrénovaný tenhle úder, nadhazuje si hodně vysoko, dnes tolik nefouká, tak to nevadí. Krásná rána Lucie Havlíčkové, bohužel ne tak přesná, jak by si asi představovala, byť to vypadalo na první pohled, že ten míček skončil na čáře, tak zdá se, že to bylo o kousek za. Takže druhý pokus pro Lucie Havlíčkovou, stav 2-2, Laura Samson u sítě neúplně přesvědčivě, takže se musí hrát. Lucie Havlíčková pokus o prohoz Britky Harriet Dartové, ale nakonec to končí vítězným bodem právě pro dvojici Dartová, Lumsdenová a je to 0-15 z pohledu servírující Lucie Havlíčkové. V momentě, kdy se síťařce úplně nepovede ten první volej, tak ten pár okamžitě začíná v té výměně ztrácet a teď se to ukázalo na plné čáře. Lucie Havlíčková servíruje tedy zleva na Lumsdenovou za stavu 0-15. Pokus Lucie Havlíčkové ven z kurtu na čáru. Lumsdenová jen tak ale vybrala nakonec tenhle úder, ale skončilo to kousek vedle a tak Lucie Havlíčková mohla vrátit ten nápřah zpátky a už nehrát. Je to srovnané 15-15 a k tomu 2-2 ve finále čtyřhry tenisového Live Sport Prague Open, kdy Lucie Havlíčková s Laurou Samson chtějí vylepšit ještě ten loňský výsledek. V loni padli právě ve finále, tehdy ještě ve Stromovce, teď už se hraje na Štvanici. Havlíčková servíruje zase na střed a je to krásná rána, bod z podání. Laura Samson byla připravena hrát, ale už to nebylo potřeba, protože ten balónek od Dartové zamířil ani ne do poloviny sítě, ale spíše se tak dokutálel právě k síti. To znamená 30-15, drobný obrat při servisu Lucie Havlíčkové. Obě Britky za základní čárou, defenzivnější pojetí deblového hraní, což je věc, která se stává velmi často i vlastně na těch nejvyšších turnajích. V momentě, kdy třeba si o tenisky tolik nevěří u sítě při příjmu, tak to pojmou právě takhle a samozřejmě síťařka na druhé straně má to ukončování výměn o poznání těžší, ale teď Laura Samson i tak zvládla vybrat místo, kde nebyla ani Dartová, ani Lumsdenová a tak Lucie Havlíčková při svém podání teď vede 40-15. Za malou chvíli Češky můžou odskočit do názvu náskoku 3-2. Lucie Havlíčková potřebuje ale ještě jeden úder. Ještě jeden servis, ještě jednu výměnu, jeden 15, aby se dostali Češky do vedení 3-2. Podání Havlíčkové na střed hřiště, ale těsně vedle, jinak by to bylo eso, tam si myslím, že by Dartová určitě svojí raketou nedosáhla, byť se natahovala. A Lucie Havlíčková teď o poznání opatrněji pravděpodobně rozehraje tuhle výměnu z druhého servisu. Stejně je to dobře umístěné, Laura Samson hraje na Lumsdenovou, která reaguje u sítě, ale dostala to pod nohy, zahrála to vysoko a hlavně daleko, takže Češky se dostávají v prvním setu do vedení 3-2.
2: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
3: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
4: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
5: z Herenfénu, Radiožurnál.
2: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
6: Který se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
3: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
2: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
3: poslouchat sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A vy posloucháte Radiožurnál Sport i v neděli dopoledne, je 11 hodin a 26 minut a já připomínám, na co se těšit odpoledne. Budeme samozřejmě vysílat taky fotbalovou Šance ligu. Už v 15 hodin vstoupí do nového ročníku obhájci titulu z pražské Slávy, kteří nastoupí v Edenu proti Slovácku. V 17.30 začne duel Jablonec Sigma Olomouc a od 8 hodin večer se ve východočeském derby utkají Hradec Králové a taky Pardubice.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Ale teď už pomalu zpátky k tenisu a zpátky na pražskou Štvanici, kde letos se hraje tenisový turnaj Live Sport Prague Open, no a ve finále deblu proti sobě nastoupili Češky Lucie Havlíčková, Laura Samson a Britky Dartová s Lumsdénovou a všechno to přímo na místě vidí reportér David Prouza.
1: S každou další přestávkou se trochu vylepšuje ještě zaplnění té štvanické arény nebo štvanického centrálního kurtu a je to opravdu velmi pěkný pohled na to, jak se dokázala zaplnit tahle velmi stará tenisová arena, kde se opravdu psala tenisová historie. Omluvte prosím tohle kliše, ale je to tak. Češky vedou, Havlíčková se Samson 3-2 ve finále 4 hry na Live Sport Prague Open. Teď to téměř mohlo být 15-0, pokud by Lucie Havlíčková byla o trošičku přesnější na svém backendovém returnu. Místo toho tedy Britky, konkrétně servírující Dartová, vede 15-0 při svém podání. Zatím velmi vyrovnaný zápas, kdy jsme ještě neviděli v podstatě žádný breakball s výjimkou jedné situace, kdy to byla schoda při podání Lumsdénové a v momentě, kdy je to schoda, tak tady platí podle pravidel takzvaný no ad, což znamená, že je to vlastně breakball i gamble zároveň a v tu chvíli samozřejmě rozhoduje jeden jediný bod. Teď rozhodla Laura Samson u sítě, srovnáno na 15-15 a můžeme pokračovat dál v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. 3-2 vedou Havlíčková se Samson, 15-15, hry je Dartová připravena u základní čáry servírovat na Luci Havlíčkovou. Laura Samson tak na půl cesty mezi základní čárou a sítí, bude se přibližovat, nebude. Nakonec ani nemusela, protože velmi rychle to Lumsdénová vyřešila za ní a poslala jí takový prohoz z voleje z forehandu právě podél Laury Samson a tak Britky vedou 30-15. Dartová s Lumsdénovou jsou tenisovým párem, který hraje spolu určitě docela často nebo častěji, řekl bych, než Havlíčková se Samson. Na každý pád hráli spolu třeba na Wimbledonu, dokonce i základní část, respektive hlavní soutěž, ale tam vypadli hned v prvním kole. Ale sehrané určitě jsou dost a dost. Dartová teď podává zleva na Lauru Samson, ta chtěla prohodit Lumsdénovou u sítě, ale bohužel v cestě jí stála páska a tak se Britky dostávají do náskoku 40-15 a můžou srovnat na 3-3 ve finále 4 hry na Live Sport Prague Open, které se po dlouhé době hraje místo stromovky na Štvanickém ostrově. Dartová servíruje zprava, Lucie Havlíčková připravena ve velkém podřepu returnovat tvrdý servis, který ale nakonec byl nepřesný. To znamená, že teď už jenom druhé podání má Harriet Dartová a Lucie Havlíčková posunutá trošku více k základní čáře, zkusí atakovat z backendu, ale teď to Češkám nevyšlo na returnu několikrát za sebou a to znamená, že tu máme srovnáno na 3-3 v prvním setu. Dartová s Lumsdénovou si teď úplně v pohodě podrželi servis a teď to zase bude Laura Samson, šampionka juniorského grandslamového turnaje, a to konkrétně toho wimbledonského na trávě z roku 2023. Jde teď podávat a to na Harriet Dartovou 3-3 a hraje se sedmý gem v finále Live Sport Prague Open. Češka Laura Samson servíruje a bude to ven z kurtu, ale bude to také o poznání delší, než by si Samson představovala, takže přes druhý servis jenom Laura Samson bude rozehrávat tuhle výměnu a tohle už samozřejmě začíná být, řekněme, trochu náročnější na nervy, na psychiku. Teď je nepřesný return Dartové 15-0 pro Česko nebo pro Češky, protože jakákoliv ztráta podává odstavu 3-3 dál už bývá velmi kritická, někdy až smrtící. Laura Samson teď při svém podání vede 15-0, ještě trochu teď změnila svoje postavení, ale teď už je připravena servírovat za stavu právě 15-0 a 3-3 v prvním setu. Servis, který by šel do těla Lumsdénové, ale zastavila ho páska, takže v tuhle chvíli zase přes druhé podání Laura Samson musí rozehrát tuhle výměnu a povedlo se jí to nakonec docela solidně. Lumsdénová se přibližuje k síti, zkracuje výměnu, ale Laura Samson zatím přesvědčivá jak od základní čáry, tak nakonec i v náběhu v síti a dostává se do vedení 30-0, 3-3 a 30-0 pro Havlíčkovou se Samson, druhá jmenovaná, servíruje za tohoto pozitivního stavu. Říkám to v době, kdy budeme za malou chvíli informovat taky posluchače Radiožurnálu. Ve zpravodajství ve zprávách v 11:30 na Radiožurnálu Sport dál pokračuje přímý přenos z finále 4 hry. Dobrá rána Laury Samson do backendu dartové, ale Lucie Havlíčková zaváhala na voleji. Zase ta páska byla o poznání výše, než by Havlíčková potřebovala, takže je potřeba možná trochu seřídit mířidla. 30-15 pro servírující Lauru Samson, která teď zleva bude podávat na Lumsdenovou z Velké Británie, a zase to bude přes druhý servis, protože ten první skončil v síti. Laura Samson servíruje na Lumsdenovou, hraje se v finále Live Sport Prague Open a vy o tom slyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. A teď další komplikace, 30-30. 30-30 a 3-3, ryze vyrovnané finále na podání Laura Samson, která před malou chvílí udělala chybu z backendu, a tak se teď bude hrát o potenciální breakball pro britský pár Dartová Lumsdenová. Můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport ze Štvanice, David Prouze, Radiožurnál. A můžeme pokračovat v přímém přenosu dál. Laura Samson teď trochu pod tlakem od základní čáry, musí se dát pozor na přibíhající Lumsdenovou, ale ta to netrefila vůbec čistě, takže ten tenisák skončil v hledišti jako pravděpodobně suvenír. Ne, tak velmi zodpovědný divák posílá zpátky tenhle balónek, takže se s ním může dál hrát. A gamble pro Samsonovou s Havlíčkovou. Samson s Havlíčkovou, vysvětlím pak, proč se nepřechyluje tohle jméno, ale teď zpět k tomu, co se děje na kurtu. Laura Samson servíruje na Lumsdenovou. Gamble pro český pár. Lumsdenová to hraje hodně do výšky a nakonec je to úspěšná varianta. Laura Samson ve snaze o náběh k síti chybuje z forehandu. A tak je to 40-40 a teď nastává ta situace, o které už jsem taky mluvil, takzvaný no ad, tedy no advantage. To znamená, že teď je to gamble i breakball najednou. Velmi důležitý bod při servisu Laury Samson, která by teď potřebovala ideálně velkou ránu, tak aby mohla třeba Lucie Havlíčková na síti okamžitě rozhodnout, a to se nakonec zatím neděje, protože servis Laury Samson byl o trošičku delší. To znamená out. A teď už jenom druhý pokus a možná drobná výhoda pro britský pár, konkrétně teď returnující Harriet Dartovou, která hraje těsně na síti. Laura Samson se přibližuje sama na voleje. Havlíčková první volej v pořádku. Teď Dartová se snaží přehodit Lucii Havlíčkovou a přehazuje jí tedy naprosto luxusně. A tohle je bohužel stav 4-3 pro Britky Dartovou a Lumsdenovou. Po přestávce navíc britský pár půjde servírovat.
0: To říká David Prouza, prozatím mu děkujeme a těšíme se zase za chvíli.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
2: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
7: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
8: Doufáte, že ten postup na šampionátu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
7: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
3: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
9: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
10: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
11: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
3: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Než se na Radiožurnálu Sport vrátíme k tenisu na pražskou Štvanici, tak tu máme v 11 hodin a 35 minut jeden český sportovní úspěch beach volejbalistky. Markíme k tenisu na pražskou Štvanici, tak tu máme v 11 hodin a 35 minut jeden český sportovní úspěch beach volejbalistky. Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhráli.

0: Hartovou a Lumsdénovou za Davidem Prouzou.
1: Britský pár vede 4-3 a co hůř, navíc ještě je na servisu, konkrétně je to Lumsdenová z Velké Británie, která teď ale chybuje od základní čáry. Laura Samson byla trpělivější v té výměně právě odzadu, takže je to 15-15. I Češky Havlíčková se Samson měli pár náznaků při returnujících gemech nebo returnových gemech, ale zatím je to pouze Laura Samson, která ztratila své podání. Takže proto Britky vedou 4-3 a Lumsdenová je na podání. Lucie Havlíčková teď zase ve velkém předklonu připravená returnová, ta krásně se natáhla do toho backendu, který je ale o poznání delší, je to škoda. Pod velkým tlakem a na velké riziko zahrála Lucie Havlíčková a o pár centimetrů netrefila tu boční deblovou lineu, jinak by to vypadalo velmi slušně s šancemi v tomhle gameu pro český pár, takhle je to 15-30 z pohledu Havlíčkové a Samson a 4-3 vedou Britky k tomu. Lumsdenová teď půjde podávat zleva na Lauru Samson, bude to rána, která by směřovala nebo směřuje do forehandu, ale zároveň je příliš dlouhá, takže Laura Samson může teď třeba zvolit agresivnější formu returnu a zkusit prohodit dartovou u sítě, ale bohužel to dartové dává přímo na raketu a tohle je taková lahůdka pro jakéhokoliv síťaře. Tohle se stačí jenom vybrat místo, nastavit raketu a nedělat vlastně už nic dalšího, jenom odrazit sílu toho balonku, který k vám přilétne a teď je to tedy 40-15, dva gamboly pro dartovou s Lumsdenovou, které mohou odskočit ve finále Live Sport Prague Open do stavu 5-3. Mají to zatím rozehrané o poznání lépe. Zároveň je potřeba říci, že Havlíčková se Samson prošli do finále přes 30. bitvu a také ztratili tehdy s Čanovou a s Katovou první set. Takže ještě nic není ztracené. Teď servis Lumsdenové, který nenašel směr do toho obdélníku vyznačeného ani z první, ani z druhého pokusu. To znamená, že po dvojchybě je tu snížení na 30-40. A i když je to stále, řekněme, nepříznivý stav, tak je to jenom dva body, potenciální dva body od toho, aby Češky získali tenhle gem, protože za stavu 40-40 by opět přišel ten rozhodující míč. Laura Samson teď dobrý hluboký return k základní čáře. Havlíčková měla ambice přeběhnout, pak si to rozmyslela a to škoda, protože naopak dartová u sítě ty ambice proměnila v realitu a tím úspěšným přeběhem se postarala o to, že dartová s Lumsdenovou teď vedou 5-3 a na servis se bude po třetí v tomhle zápase chystat Lucie Havlíčková. To zatím všechny své servisové gemy podržela, na rozdíl od Laury Samson, ta už jednou právě o své podání přišla, i proto teď Češky prohrávají 3-5 ve finále Live Sport Prague Open. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Španický centrální dvorec zaplněný, dá se říci, od spodku až pod úplný vršek. Pár volných sedaček samozřejmě ještě vidět je, ale ta atmosféra a to naplnění je tedy opravdu velmi, velmi solidní. Lucie Havlíčková za stavu 3-5 servíruje na britskou dvojici dartová Lumsdenová a Laura Samson teď u sítě v pohodě na smeči. 15-0 pro servírující Luci Havlíčkovou. Tohle se povedlo takhle ideálně udělat několik bodů za sebou, protože v momentě, kdy Lucie Havlíčková se trefí do prvního podání, tak je zle většinou pro Britky, které opět stojí dál obě u základní čáry, to defenzivnější postavení aplikují v podstatě celý zápas. Lucie Havlíčková teď přes druhé podání a v tu chvíli už se dartová přibližuje k síti, takže teď už je to klasické rozestavení. Všechny hráčky stojí podobně, ale bohužel hrát se nemůže, protože Lucie Havlíčková zapisuje debla a to znamená, že je to 15-15. Stále připomínám, že britský pár dartová Lumsdenová vede 5-3 ve finále tenisového turnaje WTA 250 v Praze. 15-15, teď ještě drobná přestávka. Laura Samson běží pro krátkou konzultaci s Empireovou rozhodčí, ale teď už zase všechno vypadá, že je v pořádku a Lucie Havlíčková může podávat za stavu 15-15 a 3-5 v prvním setu. Pokus Lucie Havlíčkové z pravé poloviny dvorce na Harriet Dartovou, a výměna od základní čáry a pěkná rána Lucie Havlíčkové do středu. V deblu je to docela dobrá varianta zahrát do prostředu, si to většinou není úplně ideální, ale v momentě, kdy zahrajete šikovně mezi obě hráčky, tak si někdy dají oni sami přednost a v tu chvíli se z toho stává vítězný balónek, jako třeba právě teď. Lucie Havlíčková dobře trefila přesně střed hřiště, takže je to 30-15 při jejím podání, ale stále 3-5. A teď ESO, je to tak, Lucie Havlíčková dává servis ven z kurtu tak šikovně, že se dotkl čáry a zároveň absolutní žádná nulová šance pro Lumsdenovou a stav 40-15. Přímo na lineu trefila teď Lucie Havlíčková svůj servisový pokus a Češky můžou snížit v prvním setu z jejich pohledu na 4-5. V tu chvíli by ale pak šly servírovat britské tenisky. A ESO číslo 2 za sebou v tomhle gemu. Lucie Havlíčková v pohodě získává svůj servis

0: ligem. Češky prohrávají 4-3 po přestávce. To ale budou britské hráčky, které půjdou servírovat na zisk první sady.
1: Jako tenistka získala 2 grandslamové tituly v deblu.
2: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
1: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
2: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
3: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
4: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 11 hodin 42 minut posloucháte radiožurnál Sport. My se za maličkou chvíli opět vrátíme na pražskou Štvanici na finále deblu turnaje Live Sport Prague Open. Ale teď jedna fotbalová aktualita. V našem vysílání jsme hodně mluvili o tom, jak se italská fotbalová reprezentace snaží dostat zpátky na vrchol. Připomínám, že Italové chyběli na mistrovství světa od roku 2014 dál. To byl tedy jejich poslední světový šampionát, kde skončili v základní skupině. Hodně změn tedy se chystá v reprezentaci, technickým ředitelem je Paolo Maldini a hledá se trenér. Mluvilo se o Pepu Guardiolovi nebo třeba taky Carlu Ancelottimu, ale jeden z velkých kandidátů je taky Andrea Pirlo, jenomže jeho angažování na pozici kouče italské reprezentace se komplikuje, protože to komplikuje jeho spojení s ruskou sázkovou společností Fondbet. Podle informací deníku Gazeta dello Sport prošetřuje obchodní vazby bývalého mistra světa, šéf svazu Giovanni Malago. Takže jestli se Pirlo stane trenérem italské reprezentace nebo ne, na to si budeme muset počkat. Každopádně zajímavý vývoj.
2: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
5: A teď už se na jediné sportovní stanici v Česku vracíme zpátky za tenisem. Češky Lucie Havlíčková a Laura Samson usilují o titul v deblu ve finále turnaje Live Sport Prague Open. Proti nim stojí na centrálním dvorci britská dvojice Dartová Lumsdénová a přímo na místě je taky David Prouza.
0: Stav 4-5 z pohledu Češek, Havlíčkové se Samson pod mým hlasem. Teď slyšíte možná hudbu, to znamená, že se nehraje a ten důvod je velice pragmatický. Laura Samson teď rozložená na ručníku a v péči fyzioterapeuta, takže ta konzultace s empirovým sudím během toho minulého gemu byla možná žádost o takzvaný medical timeout, neboli čas na ošetření. Laura Samson si nechává ošetřit pravděpodobně pravé stehno, pravou nohu nebo možná spodní záda. Na každý pád. V tuhle chvíli se nehraje a hrát se určitě nebude ještě přibližně 2 minutky, takže připomínám 4-5 z pohledu Havlíčkové se Samson a drobná výzva pro moderátora Adama Procházku, třeba najít kratší píseň.
5: Tak to splním, děkujeme Davidu Prouzovi, alespoň na malou chvíli se tady odpojujeme z pražské Štvanice, kam se ale samozřejmě vrátíme, protože nás potom bude zajímat, jak se bude vyvíjet ten závěr prvního setu finále deblu mezi Češkami Havlíčkovou Samson a Britkami Dartovou a Lumsdénovou.

0: 13 hodin 46 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. No a my se vracíme na pražskou Štvanici, finále deblu turnaje Live Sport Prague Open. Češky Havlíčková Samson proti Britkám Dartové Lumsdenové. No a u mikrofonu David Prouza.
1: A stav 4-5 z českého pohledu, hry Dartová na servisu a také příjemných 15-0, což se může stále ještě vylepšit do lepšího skóre 30-0, ale bohužel Laura Samson na dlouhou ruku backendem do počáře přetáhla to s tou délkou, takže srovnáno na 15-15. Před malou chvílí páska pomohla Lucii Havlíčkové na returnu a ten balonek se odrazil hned za síť a ani síťařka Lumsdenová se tam nedokázala dostat včas. 4-5 z pohledu Češek, 15-15 na servisu hry Dartová Lucie Havlíčková zase v tom typickém, pro ní typickém velkém předklonu a pokus o prohoz, který vychází Luci Havlíčkové na jedničku, tak několikrát to Havlíčkové nevyšlo. A v pravou chvíli, řekl bych v té možná vůbec nejlepší, trefuje Luci Havlíčková fantastický returnový prohoz z backendu po čáře. 30-15 vedou Češky, publikum samozřejmě cítí šanci na to, aby Havlíčková se Samson srovnali na 5-5, protože výhodu drobnou mají Britky, prohrávají sice 15-30, ale vedou 5-4, teď Laura Samson dobře zreturnovala, řekněme pod tlakem, ale vysoce přes síťařku, ale bohužel další forehand už byl nepřesný a to znamená, že je tu stav 30-30 a dost možná se nám blíží konec první sady, protože v tuhle chvíli Britkám stačí dva body k tomu, aby se dostali do vedení 1-0 a Lasety. Harriet Dartová servíruje zprava za stavu 30-30 na Lucii Havlíčkovou. Ta před malou chvílí zreturnovala skvěle podél Lumsdenové. Třeba se jí to povede znovu. Lucie Havlíčková tentokrát ale pod tlakem a nahrává Lumsdenové v podstatě přímo na volej. Takže je tu sedbol. Češky čelí sedbolu, v tuhle chvíli prohrávají 4-5 a 30-40. Harriet Dartová půjde podávat zleva, potřebuje už jenom 1-15 k tomu, aby získala první sadu společně se svojí parťačkou Lumsdenovou a v tuhle chvíli hry je Dartová připravena. Lumsdenová pocítí, bude buď doprava nebo doleva, podle toho, jak se dohodly obě britské deblistky, ale nic se zatím neděje, protože první pokus Dartové skončil v síti, takže nový signál a pravděpodobně jiná dohoda. Schválně, co se teď stane, kam zamíří Lumsdenová u sítě. Samson krásným způsobem vybírá tu velkou ránu Dartové, bohužel Lumsdenová šla přesně tam, kam šel return české tenistky. A tak první set je hotový. Češky prohrávají s Dartovou a Lumsdenovou 4-6. První sadu zhruba za minutu a půl až dvě, možná déle, pokud si Samson vyžádá další ošetření, bude hrát znovu.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi za informace z pražské Štvanice. Samozřejmě se těšíme na druhý set a budeme doufat, že se Češkám Havlíčkové a Samson bude dařit o něco lépe. Každopádně už teď vás můžeme pozvat na jeden hodně zajímavý rozhovor, který vám nabídneme živě, a to po 12. hodině a 10 minutách, protože hostem na dálku bude na Radiožurnálu Sport šermíř Alexander Šupenič, což je tedy olympijský medailista, ale po včerejšku můžeme taky říkat, že je to mistr světa a jako jediný český mistr světa v šermu, fleretista, je na co se těšit, takže si určitě nalaďte Radiožurnál Sport i po 12. hodině. Ale teď se vydáme ještě na jinou akci, možná poznáte už tohohle popisu, pobavit se, vyzkoušet si svoje fotbalové dovednosti a případně vyhrát. To je akce Penaltový král, která tentokrát zavítala do Středočeského kraje. V Novém Kníně se zapojili dívky, chlapci, ženy i muži.
2: Krásné slunečné počasí, desítky lidí kolem hřiště v Novém Kníně sledují nejdřív kategorii kadet do 17 let. A na hřišti vidíte i malé děti, které sice vyhrát nemůžou, ale dělají radost patronovi Penaltového krále a našemu expertovi Pavlu Horvátovi.
3: Jsme měli spoustu malinkých kluků i holek, který opravdu přišli. My tady se snažíme budovat nějakou tradici a i to, aby ty děti prostě na tom hřišti strávili klidně celý ten den a to si myslím, že se velmi dobře daří.
2: Suverénní byl zhruba 15-letý Antonín Froněk, který tedy bezpečně proměňoval penalty a uspěl mezi 118 mladými účastníky.
4: Jo, bylo to dobrý, jsem byl trošku unavený.
2: Ty jsi proměňoval jednu penaltu za druhou. Hraješ fotbal, předpokládám?
4: Ano, hraju fotbal.
2: Co hraješ?
4: Středňáka.
2: A kde, jestli jsem že zeptal?
4: Za MFK Dobříš.
2: Potěšila tě hodně tahle cena, protože ty to vypadalo, že jsi byl úplně bez nervů.
4: Jo, já jsem unavený, ale jsem rád. Bylo to dobrý.
2: Kdy ti začalo docházet, že už útočíš na toho nejlepšího, protože ty jsi měl vlastně nejdelší dobu plný počet, jako 100% bilanci?
4: Když jsem byl jediný, kdo má 100% bilanci.
2: To velké finále v té aréně, ty už si dopředu věděl, že jsi vyhrál, protože ten tvůj soupeř neproměnil. Bylo to hezké, když kolem tebe jsou takhle blízko lidi, vlastně fandí?
4: Mně to bylo ve výsledku jedno, já jsem takovej bezemoční.
2: Proč jsi vlastně přihlásil do takovéto soutěže?
4: Na Dobříši máme skupinu a tam poslal trenér, že je tady ta akce, já jsem to napsal tátovi a táta mě sem přihlásil bez toho, aby něco řekl, takže jsem tady takhle.
2: Oslavíš to nějak?
4: Uvidím, asi jo.
2: Vy jste asi v přípravě, takže to je takový doplněk?
4: Jo, takový doplněk prostě, pro zábavu jen tak.
2: A po kategorii mladých fotbalistů se šlo tradičně na dospělé. Zhruba 200 zarputilých penaltových střelců a nejlepším z nich byl nakonec Daniel Škorpil. Tak jaká to byla akce?
5: Úžasná, dlouhá, ale s dobrým koncem. Jsem šťastný, spokojený a pocity krásný.
2: Jste si vždycky zapumpoval, když jste odcházel po té proměněné penaltě, ale jinak jste nedával moc najevo emoce. Snažil jste se držet, abyste to vyhrál?
5: Snažil jsem se držet, ale ke konci už jsem byl trošku nervózní, že golmani už věděli, kam to kopu, ale povedlo se.
2: Jste měl někdy královskou korunu a hermelín?
5: Ne, je to poprvé, premiéra.
2: A kam si dáte ten pohár, který vypadá opravdu velký, to se asi jen tak někam nevejde.
5: Dám ho k nám do klubovny v Lysolejích, co hraju fotbal.
2: Co hrajete?
5: Hrajeme 9. pražskou soutěž.
2: A váš post?
5: Stoper.
2: A chodíte normálně na penalty?
5: Suverénně chodím, jenom já na penalty.
2: Vynikající, gratuluju a ať se vám daří.
5: Já děkuju, díky moc.
2: Z Nového Knína, Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: To bylo zase jedno fotbalové téma ve vysílání Radiožurnálu Sport. Posloucháte dál, je 11 hodin a 53 minut. A tak, když už mluvíme o fotbalu, tak připomínám program Šance ligy pro dnešní den. 15 hodin zápas Pražská Slávia Slovácko, od 17.30 duel Jablonec Sigma Olomouc a od 8 večer východočeské derby Hradec Králové Pardubice. Samozřejmě všechny zápasy v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, případně samozřejmě na internetu, ať už na webu iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
6: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: A teď už se vracíme zpátky na pražskou Štvanici na tenis na finále deblu turnaje Sport Prague Open mezi Češkami Havlíčkovou a Samson a Britkami Dartovou a Lumsdénovou. Pokračuje David Prouza.
1: Na servisu Lucie Havlíčková, tenistka, která zatím pokaždé dokázala udržet své podání, ovšem na začátku druhé sady to nevypadá úplně dobře s nadějemi české reprezentantky, protože je to 15-40, připomínám, Britky vyhrály první set 6-4, teď mají dva breakboly na začátku druhého dějství a Lucie Havlíčková teď poprvé pod významným výrazným tlakem na svém vlastním podání několikrát předtím to zvládla. Nechme se překvapit, jak to dopadne teď. První pokus, který je na lineu a pak následně Samsonová hraje Wensburku krátký volej, takže první break byl odvrácený, ale ještě vlastně dvě příležitosti teoreticky, protože i když Češky teď zvládnou tuhle výměnu, tak to bude schoda a zase to vlastně bude breakball i gameball najednou, takže stále žádný klid pro servírující Luci Havlíčkovou, která ale když si pomůže prvním servisem, tak to vždy nebo skoro vždy dopadne dobře v tomhle zápase. Uvidíme, jak teď Luci Havlíčková si teď natazuje ten balonek ještě jednou. První pokus se jí nezdál asi úplně ideální, tak teď snad už Češka se trefí pořádku. Ne, tak ještě jednou dva nepovedené nadhozy. Za malou chvíli Lucie Havlíčková snad na potřetí už ten balon trefí tak, jak si představuje podání. No ale tak tohle byl aut až k základní čáře. Skoro to vypadalo, že Lumsdénovou trefí Havlíčková do nohy. To by byl mimochodem bod pro český tým, pokud by to bylo bez dopadu, ale samozřejmě to se nestalo. Takže teď druhé podání, které je opatrnější, ale s dobrou rotací. Lucie Havlíčková teď půjde k síti, nepůjde. Rozmyslela si to, ale nakonec jí to mrzet nemusí, protože Lumsdénová zahrála kicks, trefila to rámem rakety, balon skončil v hledišti mezi publikem a je to srovnání na 40-40, takže zase ta situace, která už tu nastala několikrát, tak zhodí no ad. Britky si vybírají pravou stranu, takže Harriet Dartová půjde returnovat Lucie Havlíčková. má gameball, ale zároveň také čelí breakballu. I proto se ty deblové zápasy mimo Grand Slamy hrají hodně rychle, protože tenistky, ať už jedna či druhá, nemají možnost se úplně dlouze tahat o ty servisové gamy. Lucie Havlíčková zase přes druhé podání. Bohužel první pokusy teď úplně nevychází. České tenistce 0-1 na sety, hraje se první game druhé sady na servisu Lucie Havlíčková. Druhý pokus a zase nepřesný nadhoz, nebo nadhoz, se kterým Lucie Havlíčková není úplně spokojená, takže za malou chvíli další pokus a opatrnější ne, tak velmi dobře umístěný druhý servis. Lucie Havlíčková teď vyhání dartovou úplně ven z kurtu a ta se zatím nenechá přechytračit, ale Laura Samson krásně přebíhá, trefila správně strany, ukončuje volejem tenhle první gen. Češky odvrátili vlastně 3 breakboly a vedou ve druhém setu 1-0. Po krátké přestávce se na štvanici můžeme zase vrátit.
6: České šampionky. Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
7: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
6: České šampionky.
8: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
6: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
8: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
9: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady. No, stane se to prostě, no.
6: České šampionky.
8: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
6: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
8: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
0: 11 hodin 57 minut České šampionky, pořad každou středu, teď je neděle dopoledne a nás zajímá, kdo budou šampionkami na turnaji Laysport Prague Open v deblu. Ve finále proti sobě hrají Češky Havlíčková Samson proti Britkám Dartové a Lumsdénové. No a sleduje to přímo na pražské štvanici David Prouza.
1: Lucie Havlíčková před malou chvílí podržela svůj servis, odvrátila 3 breakboly, 4-6 a 1-0 z pohledu českého páru Havlíčková-Samson. Havlíčková teď povzbuzena možná i tím udržením servisu, velmi agresivní na returnu a následně připisuje vítězný balon z forehandu. V situaci, kdy se Britky úplně nedohodly a obě vlastně zamířily na jednu polovinu dvorce, a tak Lucie Havlíčková zahrála přesně na tu opačnou. 15-0 pro Češky, 0-1 na sety, ale nic není ztraceno, stále se dá určitě tenhle zápas vyhrát. Kvalitativně ten rozdíl mezi oběma páry není vůbec výrazný. Laura Samson si teď krásně pomohla vysokým balónem, zahnala Klumzenovou konkrétně k základní čáře, ale ta se dokázala nakonec té situace vymanit a je to nakonec 15-15. Britky to teď zvládly o poznání lépe, dobře přečetly hru a ten poslední úder Laury Samson od základní čáry už byl moc krátký, to znamená, že mohla Klumzenová u sítě celkem v pohodě ukončovat, takže srovnáno 15-15. Na returnu teď zprava zase Lucie Havlíčková servíruje Harriet Dartovou. Britský pár vede 1-0 na sety, tu první sadu vyhrál 6-4. V té druhé prohrává 0-1. Lucie Havlíčková se teď pokusí zase třeba překvapit síťařku Lumsdénovou, kterou překvapila příliš dlouhým returnem. Tak je to škoda, pokus dobrý, nebo respektive záměr dobrý, pokud jde o přehození síťařky, ale ta délka byla od poznání větší, než by Lucie Havlíčková chtěla. Ta si teď ještě na nečisto znovu ten úder vyzkoušela a teď místo, aby byla u sítě jako síťařka, tak se vrací nebo couvá k základní čáře, takže i Češky teď volí tuhletu defenzivnější strategii. Laura Samson půjde za chviličku returnovat už jenom druhé podání a to znamená, že Lucie Havlíčková se vrací zpátky k síti, aby mohla plnit roli právě na volejích. Laura Samson bude returnovat druhé podání Harriet Dartové. Zkusí to přes forehand kam do středu hřiště a Lucie Havlíčková náznak přeběhnutí, ale nepřeběhla. Nakonec se hraje první volej, který ale není úplně důrazný a Lucie Havlíčková teď pod tlakem, ale ještě to ustála. Následně ale lob Britek znamená, že Havlíčková je daleko, daleko za základní čáru a ten úder netrefila vůbec čistě. 40-15 pro Britky. Teď tedy, pokud jde o deblové smýšlení, tak britský pár je o krůček napřed v některých výměnách, v momentě, kdy je potřeba trochu improvizovat, v momentě, kdy to není předem dané, jak ta výměna bude vypadat. A britský pár teď možná ukazuje, že je zkrátka o něco víc sehraný v téhle sezóně, než Havlíčková se Samson. 40-15, Harriet Dartová dává ESO, takže je to 1-1. 1-1 ve druhém setu, 1-0 na sety pro britský pár Dartová Lumsdénová a teď Laura Samson si také vyzkouší, jaké to je servírovat ve druhém setu. V tom prvním jednou bohužel své podání přišla, i proto to skončilo nakonec 4-6 z českého pohledu. Laura Samson teď připravena u základní čáry, ještě si dala takový tréninkový dřep, aby prohřála kolena a půjde servírovat. Věřme, že to, že si vyžádala medical timeout v prvním setu, neznamená, že je na tom nějak extra špatně, že to bylo třeba jenom nějaký momentální drobný problém. Laura Samson teď přes druhé podání rozehraje tuhle výměnu. Agresivní druhý servis, ale zároveň s dotykem pásky, a tak Laura Samson musí ještě jednou se vrátit na místo, odkud servírovala, a přes druhé podání rozehraje výměnu za stavu 4-6 a 1-1 v době, kdy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Laura Samson teď prohazuje krásně vomzdenovou, nicméně dobrá reakce teď dartové od základní čáry, a pak Laura Samson chybuje z backendu 15-0 a bohužel neideální start do tohoto třetího gému druhého setu. 6-4 vyhráli Britky první sadu. Teď je to 1-1 a 0-15 z pohledu servírující Laury Samson a možná drobné komplikace zase na obzoru pro právě tuhle českou tenistku a také grandslamovou vítězku ve čtyřhře právě na Wimbledonu před pár let. Teď Laura Samson od základní čáry backendem křížem si to dává společně s Harriet Dartovou a teď Lucia Havlíčková přebíhá šikovně, zahrála zemové kamsi, řekněme na tělo, někam ramenu, ale ten balon se naštěstí snesl rychle dolů, takže skončil před základní čárou srovnáno 15-15. Více přeběhu by to chtělo určitě od Češek na síti, protože je tam prostor pro získávání těch balónů, ale potřebují být trochu, řekněme, odvážnější někdy u sítě, aby to nakonec třeba vyšlo právě na titul z Live Sports Prague Open. Lucie Havlíčková s Laurou Samson prohrávají 0-1 na sety s Dartovou a Lumsdenovou z Velké Británie. Laura Samson podává za stavu 15-15. Teď Lucie Havlíčková pod tlakem z returnu dartové, ale bohužel její reakce u sítě v pořádku. Samson to potom přehnala s délkou svého forehandu 15-30 a 15-30 to je stav při podání Laury Samson, což samozřejmě není ideální, obzvláště v momentě, kdy už servírujete s vědomím, že v prvním setu jste jednou o podání přišli. Laura Samson teď podává zleva na Lumsdenovou z Velké Británie a ten pokus první je neúspěšný, končí v síti a v tuhle chvíli jenom druhý pokus pro Lauru Samson, která zatím ze všech čtyř tenistek na servisu asi pravděpodobně úplně nejslabší. Snad to vyjde teď, pěkný pokus mezi, krásně z backendu to trefila do středu Laura Samson a Lumsdenová se přibližovala k síti a hrála to už spíše za tělem. Ten volej skončil pod páskou a tak je to 30-30, ale je to hodně vyrovnaný gem, který může skončit opravdu tak i tak a nebude to žádné velké překvapení. Laura Samson teď potřebuje dobrý první servis, tak aby dala prostor třeba Lucii Havlíčkové na síti k přeběhnutí a ukončení. Nějaký snadný bod by se teď hodil jako sůl českému páru a to přichází bod podání. Laura Samson posadila ten první pokus na čáru a Harriet Dartová už to nedokázala vrátit přes síť na druhou polovinu kurtu a tak je tu gamble a Češky můžou odskočit do vedení 2-1, ale připomínám, že první set ztratili 4-6 a připomínám také to, že po tomhle utkání nás tu čeká finále singla mezi Ukrajinkou Snigurovou a Rakušankou Tagerovou, ale teď důležitější zpráva, Laura Samson připisuje další bod z podání a to znamená, že Češky se dostávají ve druhém setu do divčího náskoku 2-1, připomínám ale znovu, ten první set ztratili 4-6, za malou chvíli se můžeme na štvanici zase vrátit.
10: Přesně to uděláme ve vysílání radiožurnálu Sport. Jak naznačil David Prouza, je 12 hodin 4 minuty. Dobrou chuť, pokud jste právě zasedli třeba k nějakému obědu, ale samozřejmě to platí i směrem dopředu, pokud teprve nějaký ten dobrý pokrm k nedělnímu obědu chystáte. Co chystáme my na radiožurnálu Sport? Za malou chvíli už by se měl spojit do našeho vysílání čerstvý mistr světa v šermu fleretem, tedy Alexander Šupenič. No a potom odpoledne se těšíme na velkou cenu Maďarska vozů Formule 1. O dění na Hungaroringu budeme pochopitelně průběžně informovat. No a budeme u dalších tří zápasů úvodního kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Od 15 hodin Pražská Slavia přivítá Slovácko, od 17.30 nastoupí Jablonec proti Sigmě Olomouc a od 20 hodin přijde na pořad dne východočeské derby Hradec Králové versus Pardubice. Všechny duely na radiožurnálu Sport uslyšíte v nepřerušovaných přímých přenosech, si je můžete naladit třeba v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas a nebo také na internetových stránkách irozhlas.cz a radiožurnalsport.cz. A aktuálně už se hraje a před pár sekundami bylo dohráno úvodní dnešní utkání programu prvního kola šance Národní ligy, tedy druhé nejvyšší domácí soutěže a Bčko Pražské Slávie remizovalo s Příbramí 2-2. Po prvních 22 minutách hosté s Příbramy vedli po gólech Málka z penalty a Krulicha 2-0, ale domácí Bčko Slávie dokázal dokázalo v dalším průběhu zápasu srovnat, když se o to gólově postarali Suchý a Cedergren. Tolik tedy první dnešní výsledek úvodního kola šance Národní ligy. Fotbalisté Bčka Pražské Slávie remizovali s Příbramí 2-2.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: A jenom doplním, že to druhé dnešní střetnutí o 14.30 obstarají Bčko Baníku Ostrava a Vlašim. A teď už zase pojďme zpátky za tenisem. Finále čtyřhry s jedním českým párem v akci na Pražské Štvanici. Slovo má David Prouza.
1: Češky Havlíčková a Samson prohrávají 4-6, respektive prohráli první set 4-6, v tom druhém vedou 2-1, ale ztrácí 0-15 při podání Britky Lumsdenové. Lucie Havlíčková to teď poslala krásně do rohu. Pokus o prohoz, který byl docela pomalý, ale přesně umístěný, a stav 15-15. Před malou chvílí Havlíčková to samé zkoušela i z returnu, netrefila se o kousek, tentokrát zamířila přesněji, takže srovnáno po 15. Stále je ten zápas, byť Češky prohrávají 0-1 na sety, tak je velmi otevřený a musí tvrdit, že by stále Češky mohly pomýšlet na zisk titulu, ale potřebují teď k tomu udělat první krok a získat druhý set, pak by se hrál takzvaný super tiebreak do 10 bodů. Lumsdenová na servisu přes druhý pokus rozehraje na Luci Havlíčkovou a to je velká rána od Lumsdenové. Nicméně Havlíčková to dokázala vrátit ještě k základní čáře. Lumsdenová teď přehazuje Lauru Samson přímo na základní čáru, nebo ne? Je to out, těsný out, Češky vedou 30-15, tak opravdu, ale hodně těsný. Tohle byly snad ani ne milimetry, ale desetiny milimetrů. Neuvěřitelně těsný autík, ale důležité je, že Češky vedou 30-15, také 2-1 ve druhém setu a rázem zase tady trochu je cítit ve vzduchu potenciální break. 30-15 pro Lauru Samson na returnu, teď aktuálně Lumsdenová servíruje zleva, Češky u základní čáry, Laura Samson opatrněji, ale rozehrála výměnu, Lucie Havlíčková se teď také zapojuje od základní čáry a Laura Samson teď trochu ve frustraci se šla do takového podřepu, protože se netrefila o kousek, chtěla zaútočit hodně na Harriet Dartovou na síti, ale ten míček skončil na pásce a odrazil se zpátky, tak si to ještě Laura Samson na nečisto zkouší znovu protažení toho úderu. Věčná škoda, protože tohle mohlo být klidně 40-15, místo toho je to 30-30, ale stále se ještě dá tenhle game celkem v pohodě získat, obzvlášť když třeba Lucie Havlíčková vymyslí další zajímavý prohoz jako před pár chvilkami a ještě to bude mít trochu usnadněnější v tom smyslu, že Lumsdenová se netrefila do prvního podání. 2-1 Češky ve druhém setu. První set vyhráli Britky 6-4. Dvojchyba. Pozor, dvojchyba teď u Lumsdenové. A to znamená, že jsou tady dvě breakové příležitosti. Teď za stavu 30-40 a pak případně i za schody. Opět připomínám ten systém no ad, neboli no advantages. Nehraje se na výhody, takže za stavu schody je to o všechno, jak se říká. A teď také vstup pro posluchače Radiožurnálu ve zprávách. 4-6 prohráli Havlíčková se Samson první sadu v té druhé, ale vedou 2-1 a při servisu Lumsdenové mají breakovou příležitost. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál. Bohužel první příležitost je pryč, Laura Samson netrefila vůbec svůj return, takže je srovnáno na schodu, ale stále je tu breakball, Češky volí pravou stranu, tedy Lucii Havlíčkovou na returnu a Lumsdenová bude podávat a bude mít gamble a zároveň čelí breakballu. Lucie Havlíčková prohazuje síťařku, nicméně tam je, to je škody. Dobrý pokus, řekl bych, z returnu Lucie Havlíčkové, jenže následně Laura Samson trochu zaspala u sítě, nechala se prohodit a je tu srovnání na 2-2, tak tohle je samozřejmě velká škoda, protože ty příležitosti na odskočení do stavu 3-1 tam rozhodně byly. Místo toho se začíná de facto od nuly. 2-2, 0-1 na sety z pohledu českého páru. Věčná škoda, že Laura Samson nebyla teď trochu více připravená u sítě. Tohle se ještě určitě dalo hrát. To už je pryč. 2-2 a pokračujeme dál na servisu Lucie Havlíčková, která se teď pokoušela o ESO a jen tak, že netrefila síťařku Lumsdenovou, která stála hodně blízko středové čáry. Nicméně je to out a teď tady druhý pokus pro Lucii Havlíčkovou. Harriet Dartová se trochu posunula také, tak aby mohla útočit na sítě a nachytala na švestkách Lauru Samson. Teď dvakrát za sebou Samson u sítě hodně nepřesvědčivá a důsledkem toho nebo výsledkem je stav.
10: Je 12 hodin 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my přerušujeme přímý přenos z tenisu z turnaje Live Sport Prague Open na Štvanici, a to proto, že máme milou povinnost přivítat v našem vysílání, stále ještě můžeme říkat, asi čerstvého mistra světa v šermu fleretistu Alexandra Šupeniče. Alexi, hezké poledne.
11: Dobré poledne do Česka, já už tady mám pomalu večer v Hongkongu.
10: Byl to náročný den, ten druhý poté, co jste se stal poprvé v České ve své kariéře a poprvé v historii českého šermu světovým šampionem.
11: Jako vy jste dnešní den je velmi náročný, protože mě extrémně bolí celé tělo a jako až teď mi dochází vlastně, co se trošku stalo, ale jsem hodně šťastný, protože povedla se nám velká věc a pořádně jsme to i oslavili, takže velmi náročný den.
10: Vy jste se stal, jak bylo řečeno, prvním českým mistrem světa ve fleretu a po olympijském bronzu z Tokia jste přidal do své sbírky největší úspěch kariéry, řadíte tenhle titul přece jen i přes olympijský bronz?
11: 100% ano, protože titul mistra světa je v té naší komunitě úplně to nejvíc, co můžete získat a je to úžasný a samozřejmě je to titul, takže první místo určitě nad bronz, ale asi netřeba porovnávat, jako já jsem rád za to, co se mi povedlo a nemusím jako tyhle dva výsledky úplně porovnávat.
10: Ve finále jste porazil naprosto jednoznačně Itala Filipa Makiho 15-2 a vy jste vlastně celým tím turnajem, mám pocit, tak nějak prošel bez nějakého většího krizového momentu, nebo vy jste sám pro sebe tam nějaký našel?
11: No určitě, jako nejtěžší zápas byl ve čtvrtfinále proti Rusovi Baraňkovi, tam jsem prohrával, jestli se nepletu, 9-3 nebo 9-4, takže tam byla jakoby velká krize, ale projevil jsem charakter a strašně jsem věřil, že se mi to povede otočit. A dostal jsem se na rozdíl 10-7 a tam jsem najednou cítil, že on znervózněl, že by to mohlo jít. A ten zápas jsem otočil a vyhrál, takže to byl určitě nejtěžší zápas vlastně o tu medaili, ten čtvrtfinálový.
10: A v finále Filipo Maki zasáhl vás jenom dvakrát, vítězství 15-2 naprosto přesvědčivé. Byl to i ten nejlepší zápas na celém tom světovém šampionátu v Hongkongu z vašeho pohledu tedy?
11: No, určitě, co se týká koncentrace a mýho výkonu, určitě ano, což je skvělý, že ten výkon stoupal. Zároveň už, ale to bylo takový, že já nevím, myslím, že bylo 9 večer a já jsem ten den vstával ve 4.30, v hale jsem byl v 6.30, protože první zápas byl 8, takže už to bylo náročný i pro to tělo, ale s tím adrenalinem samozřejmě jako ty bolístky cítíte míň a samozřejmě i nějaký prášky na protibolesti a tak, ale byl to určitě nejlepší zápas a určitě ten nejhezčí, protože mě přinesl titul mistra světa a já vlastně ani neřeším ten stav. Vím, že to hodně lidí řeší a vlastně i v té šermířské komunitě jsem překvapený, že se to hodně řeší, že vlastně to finále bylo tak jednoznačný. Já spíš žiju hlavně z té emoce, že jsem vyhrála a to skóre je takový spíš bonus.
10: Hostem radiožurnálu Sport je šermíř Alexandr Šupenič, čerstvý mistr světa ve fleretu. Alexi, když jste zmínil tu šermířskou komunitu, v ní to samozřejmě má velký ohlas, takže asi psalo i hodně lidí a třeba i mimo šermířské prostředí, dá se říct, jak někdy úspěšní sportovci říkají, měl jsem zavařený telefon.
11: Telefon je stále zavařený a moc děkuju všem, kteří mě píšou a samozřejmě se budu snažit všem odepsat a stejně tak na sociálních sítích a tak dále, protože vážím si ty podpory, vážím si těch gratulací. Těší mě, že se právě ten můj sport dostane i mimo tu šermířskou nebo i sportovní bublinu a že i lidi z ostatních odvětví mě jako gratuluju a přeju, takže moc toho vážím.
10: Vy už jste několikrát vystoupil na stupně vítězů ve světovém poháru, jak bylo řečeno, získal jste také olympijský bronz v Tokiu, medaile na mistrovství Evropy. Na světovém šampionátu se to samozřejmě, ale protože je ta konkurence asi největší, musí sejít úplně všechno. Řekl byste tedy, že tohle byl ten turnaj, kdy vám to všechno sedlo, kdy zkrátka ty okolnosti sedly takovým způsobem, jak jste si třeba ve svých představách maloval?
11: No, já bych řekl, že to není o tom, že konkurence největší na mistrovství světa, samozřejmě na světových pohárech a Grand Prix, ta konkurence je úplně stejná, ale tady jde o to, že na mistrovství světa ta atmosféra jiná, ta atmosféra té zodpovědnosti a toho všeho, ten turnaj je velmi specifický a už ty první kola ukazují, že třeba ty favoriti prostě vypadávají, je to poslední turnaj sezóny, takže vlastně i velmi máme 9 měsíců nebo 10 měsíců sezónu, takže spoustu lidí lidí už je jako unavených a vlastně to náročný. Ale mně se to sešlo, ale ne, není to tak, že to bylo zadarmo. Bylo to extrémně vypracovaný a podřídili jsme tomu poslední 3 měsíce úplně přípravu. Řekli jsme si prostě, že obětujeme světový poháry a Grand Prix a stejně tak mistrovství Evropy, že tam neřešíme vůbec ten výsledek a budeme se snažit co nejlíp připravit na mistrovství světa a to se povedlo.
10: Přesně tak a nakonec je z toho zlatá medaile. Vy jste sám říkal, že po olympijském bronzu chcete být pravidelně mezi nejlepšími na světě. Teď jste tedy ten úplně nejlepší na naší planetě. Jaké jsou další sportovní mety fleretisty Alexandra Šupeniče? Protože zároveň, jestli se nepletu, tak jste se posunul do úplného čela světového žebříčku, což může být asi další splněná meta.
11: Nejenom posunul, já jsem ho vlastně vyhrál. Já jsem ten ročník vyhrál, což je pro mě jako možná ještě o trochu víc, než vyhrát to mistrovství světa, protože vlastně to je důkaz celého toho roku, že se jako počítají tam ty světové poháry a tak dále. A vlastně jde o tu konzistenci a být první, vyhrát to, odvíjí si jako tu medaili i za tady tohle jako naprosto něco úžasného. A povedlo se mi to v juniorech několikrát a snil jsem o tom, že se mi to povede i v dospělácích a je to tady. Takže mám z toho velkou radost, zároveň s tím přichází a i velký další jako plány v tom smyslu, že člověk musí dál pracovat, protože jedna věc je tam dostat, vyškrabat a druhá věc je tam udržet. Bude to těžký a samozřejmě teďka následuje jenom odpočinek, relax a vlastně nepřemýšlení o tréninku. Když teda teďka zanedlouho organizuju kemp pro mladý šermíře v Brně, ale jinak, co se týká mý samotné přípravy, tak to teďka bude trošku odsunutý na druhou kolej a člověk si to musí jako trochu užít, nechat to v sobě zapůsobit a pak přemýšlet, co dál.
10: Každopádně takový úspěch se musí oslavit. Zvládl jste to, Alexi, už se svým týmem nějak a s ostatními českými šermíři, byť někteří vlastně šermovali dnes ještě, tak přímo v Hongkongu, anebo to chystáte domů do Brna?
11: No, tak samozřejmě kluci, co šermovali, tak ne, ale holky kordisti, vlastně Lev Holý, můj týmový kolega a vlastně můj tým, fyzioterapeut, trenér a tak dále, takže jsme byli v restauraci a bylo to skvělý, protože vlastně tady byl tajfun a to byla jediná restaurace, co byla otevřená a ten pán byl tak šťastný, že jsme tam byli, že nám celou asi 30krát po sobě pouštěl českou hymnu a pořád pouštěl písničky Michala Davida, takže to bylo úplně úžasný a jako, tak, jako velmi se to vydařilo. Jsem velmi spokojený s oslavou.
10: No vida, jaká může být oslava tedy i v Hongkongu, když se člověk, v tomto případě tedy Alexander Šupenič, stane mistrem světa v šermu. Alexi, zmiňoval jste svůj kemp, který každoročně pořádáte. Předpokládám tedy, že zvládnete ještě po tomhle, co jste se stal světovým šampionem, zvládnout on nápor, který asi možná ještě přijde, protože nevím, jestli už teď máte ten kemp plný, ale teď ho asi určitě mít budete.
11: Jo, kemp je plný, to je vždycky plný, a to je plný už několik měsíců dopředu, ale no, nápor to bude samozřejmě fyzický a psychický, protože je to velká zodpovědnost vždycky organizovat ten kemp, ale moc se na to těším, že nějakým způsobem dokážu přinést tu auru toho mistrovství světa a věřím, že mladí šermíři si z toho něco vezmou a nějakým způsobem je to třeba nakopne k další práci. A samozřejmě 7.8. vlastně máme Alexu Summer Jam, což je exibice na náměstí v Brně na Jakubském večer a tam věřím, že s celým Brnem oslavíme titul mistra světa.
10: Rozhodně si to zaslouží. Alexander Šupenič se v Hongkongu stal prvním českým světovým šampionem v šermu ve fleretu a my mu samozřejmě z vysílání Radiožurnálu Sport ještě jednou gratulujeme.
11: Díky moc, děkuju vám a přeji hezký den.
10: A my přejeme také hezký den do Hongkongu, je 12 hodin 19 minut.
6: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
10: A míříme zase zpátky na pražskou Štvanici, protože tam pokračuje finále deblové soutěže turnaje okruhu WTA i s českou účastí na jedné straně sítě. Slovo má David Prouza.
1: Podobně jako Alexandr Šupenič i Lucie Havlíčková s Laurou Samson byli kdysi světovými jedničkami, byť tedy v juniorském tenise, teď hrají mezi dospělými finále 4 hry. Prohráli první set s Dartovou a Lumsdenovou 4-6, v tom druhém je to 3-3, Britky teď při podání Laury Samson vedou 15-0, ale mohlo to být mnohem horší, protože Lucie Havlíčková odvracela při svém podání před pár minutami několik breakballů, ale nakonec to zase zvládla a zatím je 100% na servisu v tomhle zápase, i proto je to 3-3, i proto jsou Češky stále ve hře. o titul na pražském turnaji WTA 250. Stále to opakuje a stále to stojí za to říct. Atmosféra a zaplnění centrálního dvorce, pokud jde o fanoušky, tak to je naprostá paráda. Moc hezky se na to kouká. Je to krásně slyšet, když se Češkám zadaří na kurtu. Bohužel v tuhle chvíli Laura Samson v podobné situaci jako před malou chvíli Lucie Havlíčková při servisu 0-30, 4-6 a 3-3 z pohledu Češek. Nic příjemného navíc pro Lauru Samson, která už jednou o podání přišla a v podstatě celý zápas právě na jejím servisu se dějí ty největší dramata. Teď Laura Samson pokus o bod z podání do středu hřiště, málem to vyšlo, ale těsný out nakonec, to znamená jenom druhý pokus pro Lauru Samson. Lucie Havlíčková u sítě připravena i na druhé podání zkusit něco vymyslet, ale hraje se od základní čáry. Lucie Havlíčková tam poskakuje hodně, ale zatím si netroufá přeběhnout a ani upřímně neměla možnost. A teď, když ta možnost byla, tak nakonec hrát nemusela. Hry Dartová nakonec zahrála do sítě, takže snížení na 15-30 z pohledu servírující Laury Samson. Stále to ještě může být nakonec relativně v pohodě získaný game, ale Laura Samson potřebuje několik dobrých, ideálně prvních servisů, tak aby si získala a udržela svůj servis zase ve druhém setu a nenapodobila tu situaci z první sady, kde to jednou právě Lauře Samson nevyšlo. Teď se Češka přibližuje k síti, obě Češky jsou tam, teď Laura Samson perfektně zkracuje hru. Obě bitky byly od základní čáry, čekali, co Češky vymyslí. Laura Samson vymyslela stop volej, Harriet Dartová se sice rozběhla, ale už to nestihla a tak je to 30-30 a je tady srovnáno absolutně ve druhém setu 3-3 a 30-30. První sadu ale 6-4 sebrali Dartová s Lumsdénovou. Teď Laura Samson servíruje zprava právě na Dartovou, na základní, respektive na servisovou čáru, ale potom chybuje z forehandu. Možná čekala, že ten servis bude už dlouhý, vypadalo to tak, nakonec elektronický systém nehlásil nic a pak Laura Samson bohužel vyrobila celkem jednoduchou nevynucenou chybu z forehandu. Určitě ne první, věřme, že třeba poslední v tomhle zápase, protože je potřeba, aby Češky chybovaly co možná nejméně. Breakball pro Britky 40-30, dobrý return, bohužel Lumsdénové, takže musí Laura Samson hrát od základní čáry a je trochu, řekněme, v defenzivnějším postavení. Přeběh Lucie Havlíčkové, ale není to ukončení výměny, protože obě Britky jsou u základní čáry, to znamená, že mají možnost vybírat ty údery lépe a Lucie Havlíčková teď zkoušela další agresivní přeběhnutí, které jí nevyšlo, pak následně trochu dala, jak se tomu říká, průběh svým negativním emocím, hodila raketou, ale nic to nemění na tom, že Češky i v druhém setu přichází jednou o servis, bohužel je tu zase Laura Samson, 4-6 a 3-4. Po přestávce půjdou servírovat Britky, které se teď významně posunuly k zisku titulu na Live Sport Prague Open.
10: Říká David Prouza, který samozřejmě tedy bude ještě komentovat dál tenhle finálový turnaj a zápas tedy přesněji v deblu. Ve 12 hodin 23 minut můžeme nabídnout dobrou zprávu o úspěchu českých beach volejbalistek Markéty Svozilové a Marie Sáry Štochlové. Tahle dvojice totiž vyhrála turnaj Pro Tour Challenge v čínském Shangluu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české beach volejbalistky porazily Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 21-16, 17-21 a 15-13, tedy nejtěsnějším poměrem v rozhodujícím tiebreaku. Jakub Šépka a Jiří Sedlák také útočili na medaile, ale nakonec poslední dva zápasy na turnaji v čínském Shangluu prohráli a tím pádem zůstali těsně podstupní vítězů. Na bronz Šépka se Sedlákem nedosáhli, protože německému páru Ehlers-Wist podlehli dvakrát 15-21 a tím pádem tedy obsadili čtvrté místo. Je 12 hodin 24 minut, můžeme se samozřejmě také dnes těšit na závěrečnou etapu Tour de France, která ale bude zkrácená, protože na jihu Francie, jak dobře víte, i z mimosportovních zpráv zuří požáry a tak byly bezpečnostní jednotky, které měly zajišťovat etapu mimo Paříž, povolány právě do postižených oblastí a tak etapa byla zkrácená na 89 kilometrů. Pojede se pouze v Paříži, samozřejmě ale fanoušci nepřijdou o průjezdy pelotonu na Champs-Élysées ani o ony výšlapy na Montmartre, tak jak se to stalo tedy už v minulé sezóně a poprvé před dvěma lety na olympijských hrách. Tahle část závěrečné etapy Tour de France získává stále větší pozornost, no a fanoušci si ji budou moci tedy užít i dnes. A nejvíce to asi užije tady Pogačar, který pokud se nestane nic mimořádného, tak si dojde pro svůj pátý triumf na Tour de France. No a kdo si dojde pro vítězství na pražském turnaji Live Sport Prague Open okruhu WTA, bude to český česká dvojice Lucie Havlíčková, Laura Samson a nebo Britky Dartová a Lumsdenová. Zatím to vypadá na tu druhou variantu, teď už má slovo z pražské štvanice znovu David Prouza.
1: Můžu potvrdit slova moderátora Filipa Šedivého, 6-4-4-3, 15-0 pro Britky, konkrétně pro servírující Lumsdenovou. Trochu mi přijde, že Češkám došla šťáva, nebo taková ta jiskra. Teď prostě jsou trochu pod dekou, dělají chyby. Laura Samson teď za základní čaru nedokázala, respektive dokázala právě dostat svůj úder při svém takovém, řekněme, náběhovém úderu k síti. A 30-0, teď servírující Lumsdenová má náskok 6-4 a 4-3. Opakuji znovu průběh finále 4 hry a tohle pro Britky vypadá opravdu velmi dobře, navzdory tomu, že publikum se snaží vyhecovat zpátky Češky, aby se dostali do hry, ale zatím v každém setu jedno ztracené podání Laury Samson znamená, že Britky jsou opravdu výrazně blíže zisku titulu. Tady na pražském turnaji Lucie Havlíčková teď trochu pod tlakem hraje takový lobík, řekněme, přes Dartovou a následně jí prohazuje. Tak tohle by mohl být takový impuls, řekněme, pro český pár. Lucie Havlíčková to teď vymyslela skvěle. V nouzové situaci vyrobila opravdu pěkný lob a následně pak prohodila síťařku, takže snížení na 15-30, pořád, budu se opakovat, pořád se s tím zápasem dá leco dělat, ten obrat není tak složitý, stačí opravdu málo, dostanete se třeba do schody, je to i breakball a můžete se vrátit do zápasu, ale Češky potřebují teď minimálně 3 15 v tomhle gemu, aby srovnali na 4-4, jinak bude zle. Pokud si Lumsdenová udrží podání, tak už to bude 5-3 pro britský pár. Laura Samson teď od základní čáry si vyměňuje údery právě s Lumsdenovou na síti. Ani jedna síťařka teď nechce přebíhat, není proto ani prostor. Teď by to Lucie Havlíčková mohla zkusit, ale nakonec si to rozmyslela. Teď Laura Samson mění ten zajetý formát a žánr, nicméně Češky jsou u sítě a budou pod tlakem a tohle je prohoz. Přesně mezi se trefila Lumsdenová mezi Havlíčkovou a Samson a tam to ani nebylo o tom, že by si Češky dávali přednost, to bylo zkrátka dobře trefené a ani jedna se tam nemohla a nemohla stihnout se dostat. A tak je to 40-15 pro servírující Lumsdenovou, 6-4 a 4-3 k tomu. Češky jsou break dole i ve druhém setu a nevypadá to zatím úplně nadějně s jejími šancemi na to, aby tady slavili titul před domácím publikem. Je to jediná česká stopa nebo jediné české zastoupení v tom finálovém dni. V singlu už tam nikdo další nebude, protože tam bude souboj Ukrajinky Snigurové s Rakušankou Tagerovou po 14. hodině. No a tady se nám bohužel trochu nachyluje konec 4-6, 4 a 5-3 po tom, co Lumsdenová solidně zaservírovala a Dartová u sítě zahrála pěkný stop volej. A to znamená, že teď bude Lucie Havlíčková podávat na udržení se v zápase 4-6 a 3-5 z pohledu českého páru. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Tak se trochu zdá, že po delší době to bude bez českého titulu, ať už v singlu nebo v čtyřhře. Nicméně ještě nepředbíhejme, Lucie Havlíčková teď pěkně po svém servisu prohazuje, respektive donutila k chybě na síti hrající britskou tenistku a je to 15-0. Ale také 3-5 ve druhém setu. 0-1 na sety z pohledu českého páru. Lucie Havlíčková teď podává na Lumsdenovou z Velké Británie. Bude to pokus ven z kurtu, nicméně také ven mimo ten obdélník vyznačený pro servis. Velký out. Lucie Havlíčková přes druhý pokus jenom bude rozehrávat tuhle výměnu a snažit se o to, aby se z 15-0 dostala na stav 30-0. Potřebuje k tomu ale teď dobře zvládnout své údery od základní čáry nebo nějaké šikovné přeběhnutí Laury Samson. To se zatím neděje. Místo toho Dartová na síti velmi aktivní a nakonec ukončuje tuhle výměnu sama takovým úderem, který byl ani ne forehand, ani backhand. Dartová to hrála v podstatě před tělem, takže něco mezi, ale bohužel pro české tenistky trefila se do kurtu úplně v klidu. Takže 15-15. Lucie Havlíčková na servisu. Publikum trochu se snaží zase možná vyhecovat český pár k potenciálnímu obratu, který ale zatím úplně nepřichází. Nepovedený nadhost Lucie Havlíčkové už po několikáté, mluvil jsem o tom, že ona si nadhazuje relativně výš, řekl bych, než řada jiných tenistek a sice díky tomu třeba bije servis teď nádherně ven z kurtu, dává eso, ale zároveň čím výš se nadhodíte, tím někdy složitější udržet tu přesnost a rytmiku. Teď se to Lucie Havlíčkové naštěstí na podruhé povedlo, takže 30-15 při jejím podání, ale stále 4-6 a 3-5. To je stav, který zatím vidí Češky, když se podívají na skóre. Lucie Havlíčková teď ale vedení 30-15 při podání, servis na střed hřiště, ale Lumsdenová celkem v pohodě vybírá tenhle úder a pak následně Havlíčková chybuje z forehandu. Další z řady opravdu ryze nevynucených chyb, dost možná už prostě trochu, neříkám, že Češkám dochází síly, ale trochu je možná opouští motivace v momentě, kdy je to 4-6 a 3-5 a Britky po celý zápas nenabízí tolik příležitostí, jako by třeba možná Havlíčková se Samson ve finále potřebovali. 30-30, 3-5, hraje se o potenciální matchball, protože Britky potřebují v tuhle chvíli 2-15 k tomu, aby získali titul na pražském Live Sport Prague Open. Navíc teď Lucie Havlíčková už má jenom druhé podání a Harriet Dartová může třeba trochu agresivněji pojmout svůj return, už to několikrát ukázala. Nechme se překvapit, jak to teď vymyslí zejména Lucie Havlíčková na druhém servisu. O toku agresivněji a s rotací velmi dobře teď zareagovala Havlíčková nejdříve na servis, respektive potom na přeběhnutí Winstonové z Velké Británie. Podél běžící Britky to poslala krásně ven z kurtu a je tu gamble a možnost k snížení pro Lucie Havlíčkovou 4-6-3-5, ale teď také 40-30. Lucie Havlíčková v tuhle chvíli půjde servírovat zleva na Britku Lumsdenovou. Dartová také u základní část. O agresivní servis Lucie Havlíčkové, nicméně Lumsdenová to v pohodě nakonec vrátila k základní čáře, takže Havlíčková nemůže nějak extrémně útočit. Teď už se jedna z Britek přibližuje k síti, takže zase to klasické deblové postavení. Stále od základní čáry si to Lumsdenová s Havlíčkovou prohazují a tohle out britské tenistky, tak ještě tenhle zápas nekončí. Lucie Havlíčková si zase v tomhle zápase podržela servis, byť to bylo trochu s komplikacemi a z pohledu Češek je to teď 4-6 a 4-5 po přestávce, ale Britky půjdou servírovat na vítězství v tomhle turnaji.
10: A my u toho na Radiožurnálu Sport samozřejmě budete a budeme rádi, když s námi i vy. 12 hodin 31 minut mluvili jsme s Alexandrem Šupeničem před nějakými 20 minutami. Mužem, který dokázal jako první český šermíř vyhrát mistrovství světa v Hongkongu, se mu to podařilo ve Fleretu. Pokud jste ten rozhovor nestihli, tak v našem archivu mobilní aplikaci Můj rozhlas si ho najdete zhruba nějakých 20 minut dozadu. V Číně dnes soutěžili střelci, tedy ti sportovní, no a Jiří Přívratský skončil na světovém poháru v Hangzhou čtvrtý ve třípolohové střelbě z malorážky. Vítězný Číňan Chang Chang Hung překonal výkonem 363 body světový rekord. Trojnásobný vítěz české ankety Střelec roku Přívratský vyhrál v této královské disciplíně už 5 pohárových závodů, ale letos mu zatím medaile unikají. Čtvrté místo obsadil už také v květnu v Mnichově ve střelbě ze vzduchové pušky. V Číně dnes Přívratského od postupu mezi nejlepší trojici v eliminační části dělili 2 body. Filip Nechvejchal skončil 12. v kvalifikaci a do osmičlenného finále se nedostal. V Makau se dnes rozhoduje o vítězkách Ligy národů, tedy volejbalistek. V duelu o 3. místo už Itálie porazila Čínu 3-1 na sety a ve finále se od 13.30 utkají Turecko s Brazílií. Tolik tedy volejbal a teď už pojďme zpátky za tenisem. Dost možná samotný závěr finále v deblu mezi českou dvojicí, tedy Laura Samson a Lucie Havlíčková, a Britkami Dartovou a Lumsdenovou. Slovo má z pražské Štvanice David Prouza.
1: No doufejme, že to není poslední game zápasu, protože to by znamenalo, že Britky vyhrají 6-4, 6-4, zatím je to v úzovkách jenom 6-4 a 5-4. Navíc Harriet Dartová na servisu dává si hodně na čas před svým prvním pokusem a nakonec i přes tu dlouhou přestávku to končí v síti. Lucie Havlíčková připravena v tom svém typickém předklonu velikém returnovat a pokusí se třeba zase zaskočit Lumsdenovou na síti, napálila to přímo Lumsdenové do těla. To je řešení, které velmi často vychází. A je to 15-0 pro Češky při podání Britky Harriet Dartové. 6-4 a 5-4 britský pár to má rozehrané skvěle. Stačí jeden podržený servis a bude hotovo. Zároveň klasicky ten poslední krok může být někdy trochu náročnější. Publikum samozřejmě v tuhle chvíli udělá maximum pro to, aby podpořilo české hráčky Lucii Havlíčkovou a teď returnující Lauru Samson, která ale pod velkým tlakem trefuje svůj return o kousek vedle deblové čáry. Dobrý pokus od Dartové, která v pravou chvíli našla první servis, vyhnula se té nebezpečné situaci, že by to bylo 0-30, místo toho je to 15-15 a může teď servírovat s trochu větším klidem na raketě. 6-4 a 5-4 vedou Britky Dartová s Lumsdenovou, první jmenovaná na servisu, Lucie Havlíčková připravena za základní čarou returnovat s forehandu crossem, to hraje tak, aby nemohla Lumsdenová přebíhat, Havlíčková se přibližuje k síti a je prohozena. Bohužel Harriet Dartová viděla přesně, jak se Havlíčková přibližuje k pásce, ale nepřiblížila se tam dost rychle a podél její pravé strany bylo okénko, do kterého se fantasticky Dartová trefila, takže 30-15 pro Britky, 5-4 k tomu ve druhém setu, 1-0 na sety. Vypadá to nepříjemně a šance Češek na zisk titulu stále klesají a klesají. Teď Laura Samsonce zase netrefuje do returnu, dostala to nepříjemně na tělo, nestihla si to úplně oběhnout a jsou tady matchboly a rovnou dva pro servírující Harriet Dartovou. 6-4, 5-4 a 40-15. Vypadá, že Havlíčková se Samson po roce zase budou poraženými finalistkami na Live Sport Prague Open. Dartová servíruje, je to dlouhé, takže Lucie Havlíčková si tak na nečisto zkusila return. Teď už to bude na ostro, teď bude Lucie Havlíčková potřebovat zase ideálně nějakou velkou ránu. Proč ne znovu do sítěřky Lumsdenové, před malou chvílí to vyšlo. Tak Lucie Havlíčková teď bude zkoušet. Co? Zkouší to podél sítěřky do středu hřiště, velká rána, ale zatím Dartová od základní čáry zvládá reagovat. Obrovské rány teď dává Lucie Havlíčková. Laura Samson chtěla přeběhnout, ale je přelobovaná, takže Havlíčková musí stále hrát od základní čáry a teď to není ideální postavení, nicméně Havlíčková to nakonec umlátí. Ano, pět neskutečných bomb z forehandu od Lucie Havlíčkové, absolutní riziko, všechno nebo nic, ale první matchball je pryč. První matchball Britek je nevyužitý, Lucie Havlíčková to teď opravdu vzala, jak se říká, do vlastních rukou a střílela to ať už na Dartovou dozadu nebo potom na sítěřku Lumsdenovou tak dlouho, až z toho byl český bod. Laura střílela to ať už na Dartovou dozadu nebo potom na sítěřku Lumsdenovou tak dlouho, až z toho byl český bod. Laura Samson teď ale potřebuje navázat na svou deblovou

0: Britky Dartová s tenisovou sérií z titulu na Live Sport Prague Open stačily jim k tomu dva breaky, jeden v každém setu, 2x6-4. Vítězí britský pár Lucie Havlíčková s Laurou Samson opět po roce jako poražené finalistky. Určitě to bude trochu mrzet, protože ten zápas byl relativně vyrovnaný, ale bohužel v obou setech to nakonec Češkám těsně nevyšlo. Dvakrát ztratili servis, dvakrát konkrétně Laura Samson, a tak Češky prohrávají 2x4-6. Teď se tady na centrální v Klenickém dvorci udělá takové speciální pódium. Budeme si tady připomínat 40-leté výročí finále poháru federace mezi Československem a Spojenými státy. Tehdy se sem vrátila Martina Navrátilová, co by Američanka. Československé tenistky nakonec prohrály právě s Amerikou a budou tady všechny účastnice v čele třeba s Helenou Suchovou nebo Hanou Mandlíkovou. Následně nás čeká finále mezi Ukrajinkou Snigurovou a Rakušankou Kagerovou. I o tom na Radiožurnálu Sportu slyšíte. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: need me.
1: Na Radiožurnálu Sport vás bereme na všechny důležité a zajímavé akce, které se právě dějí. A takovou, která splňuje obě kritéria, je bezesporu mistrovství České republiky v atletice. Hostí ho Plzeň a je u toho Jakub Marek. Kubo, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jaký je tedy program druhého soutěžního dne na domácím atletickém šampionátu?
2: Ten program začal zhruba před půl hodinou, teď tady bojovali v rozbězích ženy a teď budou i muži postupně. Bohužel se tady na ženské dvoustovce nepředstavila Lourdes Gloria Manuel, prakticky to měla být největší hvězda tohoto plzeňského šampionátu, ale Lourdes Gloria Manuel, přestože počítala se startem tady na své doplňkové trati, tedy dvoustovce, tak ji v rozcvičení prý lehce zatahal zadní stehní sval, zadní stehní sval, se kterým měla problémy už v loňské sezóně. Právě kvůli tomuto zranění vynechala celou loňskou venkovní sezónu a samozřejmě by to byl zbytečný risk, aby tady nastoupila na republikovém šampionátu do ženské dvoustovky, když si vezmeme, že za 15 dnů, pokud dobře počítám, začne evropský šampionát v Birminghamu, samozřejmě vrchol pro evropské atlety v této sezóně. Takže Lourdes Gloria Manuel tady je na stadionu, ale nezávodí, protože se chystá na evropský šampionát. Prý by to nemělo nijak ovlivnit právě do toho evropského šampionátu, ale tady zkrátka nestartuje, už se tady teď rozcvičují oštěpařky, to by mohla být velmi zajímavá.

0: To soutěž, protože Nikola Tabačková ta se letos dostala poprvé v kariéře přes 61 metrů, dokonce na 61 metrů a 44 cm. Od letošní sezony trénuje nově s Barborou Špotákovou, samozřejmě světovou rekordmankou a dvojnásobnou olympijskou vítězkou. Je to i Petra Sičaková, ta už má také splněný ostrý limit pro evropský šampionát v Birminghamu. A je tu i bronzová z poslední olympiády v Paříži Nikola Ogrodníková, ta zatím ten ostrý limit nemá, ale tabulkově, žebříčkově to vypadá, že by měla také vyrazit na evropský šampionát v Birminghamu, takže všechny tyto tři české oštěpařské reprezentantky tady dnes budou svádět souboj o republikový titul.
1: No a když si připomínal, Kubo, ten evropský šampionát v Birminghamu, tak včera potvrzovací limit Českého atletického svazu na poslední chvíli tím závěrečným pokusem své soutěže splnila trojskokanka Linda Suchá, takže bude reprezentovat na mistrovství Evropy. Je někdo takový, kdo potřebuje také třeba dnes splnit takzvaný ten potvrzovací limit, nebo se od něj dá čekat, že by mohlo útočit i na ostrý?
0: Když se podíváme do startovních listin, tak už těch jmen tolik není, ale myslím si, že třeba v mužském běhu na 3000 metrů překážek od 15 hodin a 10 minut tam bude dvojice Tomáš Habarta, Damian Vích, tedy dvojice mužů pražské Dukly, kteří už reprezentovali na evropském šampionátu před 2 lety v Římě. Teď nemají tak dobrou sezonu jako tehdy, ale myslím si, že pokud se nějak potáhnou a to tempo bude svižné, tak by nakonec třeba mohli zautočit na ten potvrzovací limit a pak by se vidělo, jak na tom budou v žebříčku evropské atletiky, no ale to počasí si myslím, že jim úplně nenahrává. Je tady sice lehce pod mrakem, ale je dusno, není to počasí pro vytrvalostní běhy. Pro sprintery myslím, že to bude velmi dobré, i vítr se dnes v cílové rovince otočil, takže bychom tu mohli vidět dnes velmi zajímavé časy na sprintech, ale na vytrvalostní běhy to zas tak úplně ideální není.
1: Říká Jakub Marek, reportér Radiožurnálu Sport na domácím atletickém mistrovství v Plzni. Kubo, díky a brzy zase naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Pokud je o fotbal, tak nás na Radiožurnálu Sport dnes samozřejmě bude nejvíce zajímat trojice zápasů úvodního kola nejvyšší domácí soutěže. Šance ligu otevřou Slavia Praha a Slovácko vzájemným duelem, který začne v 15 hodin. Od 17.30 se proti sobě postaví Jablonec se Sigmou Olomouc a od 20 hodin Hradec Králové ve východočeském derby přivítá Pardubice. Všechny duely u nás samozřejmě uslyšíte a nebo v nepředušovaných přímých přenosech si je můžete naladit na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a případně také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Pokud je o druhou nejvyšší domácí fotbalovou soutěž, tak ta už dnes nabídla jedno utkání. Fotbalisté slavistické rezervy v úvodním kole druhé ligy remizovali s Příbramí 2-2. Příbram poslal v 6. minutě do vedení Málek, který bezpečně proměnil penaltu nařízenou za ruku ve vápně. V 21. minutě hlavou zvýšil vedení Příbramy Krulich. Hosté ovšem nadějný náskok neudrželi. Na stadionu Viktorie Žižkov, kde Bčko Slavie bude hrát o této sezóny své domácí zápasy, snížil těsně před koncem poločasu bývalý kapitán reprezentace Suchý. No a 4 minuty po změně stran vyrovnal na konečných 2-2 technickou střelou 17-letý norský útočník Cedergren. Druhá nejvyšší domácí fotbalová soutěž dnes nabídne ještě jedno utkání. Od 14.30 nastoupí Bčko Baníku Ostrava proti Vlašimi.

0: 12 hodin 51 minut z vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku. Přejeme příjemné odpoledne. No a můžeme posloužit zajímavou informací ze světa Formule 1, protože Malajsie uspořádá náhradní závod za zrušenou dubnovou velkou cenu Bahrajnu. Na okruhu v Sepangu se Grand Prix pojede 4. října. Dnes máme tedy 26. července a na programu je závod v Maďarsku. A z prvního místa do velké ceny Formule 1 odstartuje na Hungaroringu Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v probíhající sezóně. A do první řady se vedle Norrise postaví Charles Leclerc z Ferrari. Na Hungaroringu červená světla zhasnou v 15 hodin. Od té doby samozřejmě i ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme velkou cenu Maďarska podrobně sledovat.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: No ale teď zamíříme z okruhu a od Formule 1 na vodu. Čeští vodní slalomáři opouštějí mistrovství světa s velmi dobrou náladou a také s těžšími zavazadly, protože v americké Oklahomě vybojovali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
2: Týmové porady na hotelu české reprezentace bývaly veselé. Skoro každý večer se tam připíjelo na medaile a zlato Terezy Knéblové se slavilo dokonce sborovým zpěvem hitu Evy Farné Na ostří nože.
3: Tři zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
2: Hodnotil šéf trenér Jiří Prskavec starší, kromě teď už dvojnásobného mistra světa Víta Přindiše, oslavili všichni individuální medailisti na šampionátu v Oklahomě největší úspěchy kariéry. Zlatý a stříbrný Jakub Krejčí.
4: Podle mě se furt neuvědomuji, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
2: Zlatá Tereza Knéblová.
5: Tohle je fakt neskutečný, prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
2: Stříbrná Kateřina Beková.
6: Je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
2: I bronzový Lukáš Kratochvíl.
7: První mistrovství světa, tak jsem chtěl sbírat hlavně zkušenosti, ale hnedka to takhle vyšlo, takže jsem mega nadšený.
2: A kromě zmíněného 37-letého mazáka Víta Přindiše mají ostatní úspěšní čeští vodní slalomáři ještě jedno společné. Mládí. Nejstaršímu z nich, Jakubu Krejčímu, je 24 let.
8: Pro nás je dobrý to, že vlastně máme další generaci. Měli jsme výborné výsledky na juniorským a 23. mistrovství světa.
2: Připomíná Jiří Prskavec starší, 24 medailí, tedy třetinu ze všech možných z letošního šampionátu v Krakově.
8: Takže máme z čeho brát. Doufám, že to bude pokračovat. U nás má ten sport tradici. Máme dobrý trenéry, máme velmi slušný tréninkové podmínky, takže věřím, že se do budoucna nemusíme o nějaký ten úspěch bát.
2: Ty nejbližší se pokusí čeští vodní slalomáři po krátkém volnu a mistrovství republiky získat na posledních dvou světových pohárech sezóny a na evropském šampionátu. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie, fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí po strém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gol!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Jervinen vyrovná.

0: Vrsavci a Stalesto můžou být dvě české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: A protože posloucháte krátce před 13. hodinou, tak se dozvíte, že florbalový útočník Filip Langer se vrací z týmu švédského mistra Storvrety do Tatranu Střešovice. Ve Švédsku 24-letý vicemistr světa z roku 2022 strávil celkem 5 let. Nejprve hrál 2 roky za Kalmarsund a se Storvretou následně získal 3x titul, k tomu švédský pohár a také jednou pohár mistrů. Vedle Langera se do Tatranu z týmu švédského šampiona vrací i obránce Ondřej Němeček. Tolik tedy aktuální florbalová zpráva, za chvíli i ty další.
4: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
5: Posloucháte Radiožurnál ve 13 hodin. A poslechněte si i nové zprávy a Marka Sedláčka.
6: Rusko v noci znovu útočilo raketami na Kyjev. Závěr Tour de France bude kratší, záchranáři místo závodu pomáhají u požárů. Tenistky Havlíčková a Samson nezískali deblový titul na turnaji v Praze. Ve finále podlehli Britkám. Zdržení čekejte na D8 u Roudnice nad Labem směrem do Ústí. A bude polojasno až oblačno a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Rusko v noci vypálilo 5 balistických raket na ukrajinskou metropoli. Ze 3 městských obvodů jsou hlášené požáry obytných i jiných budov. Podle kyjevských úřadů byly zraněni 3 lidé.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko útočilo také na bytovky v Charkově, kde zahynul jeden člověk a 9 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti. Hasiči doteď likvidují požár stavebního hypermarketu v Krivém Rihu, který zasáhla ruská střela. Za týden Rusko odpálilo na Ukrajinu celkem 95 raket a z toho víc než polovinu tvořily balistické střely. Letadla svrhla na Ukrajinu 1630 leteckých bomb a Moskva vyslala téměř 1700 nepilotovaných letounů různých typů, napsal ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 680 let. Radiožurnálu to potvrdil minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Ve vysílání Radiožurnálu Milana Knížáka připomeneme hned po zprávách. Ve Francii končí 113. ročník cyklistického závodu Tour de France. Poslední etapa bude mít start i cíl na pařížském bulváru Champs-Élysées. Závod bude kratší, protože ministerstvo vnitra povolalo bezpečnostní složky na hašení obřího požáru na jihozápadě Francie u Bordeaux.
8: Plameny se přiblížily k městu, bojují s nimi tisícovky hasičů, vojáků i členů bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra vyslalo na místo i hasiče z Paříže i další jednotky, které původně měly dohlížet na průjezd cyklistů na Tour de France. Trasa tak bude měřit necelých 90 kilometrů oproti původním 133 a povede výhradně centrem Paříže. Stejně jako loni závodníky čeká výšlap na Montmartre a dojezd na bulváru Champs-Élysées. Očekává se, že si pro celkové v pořadí už páté prvenství dojede Slovinec Tadej Pogačar, který má velký náskok. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Americký rapper Pitbull dnes vystoupí na letišti v pražských Letňanech. Do Česka se vrací jen rok po vyprodaném koncertě v O2 aréně. Na pódiu postaveném pod širým nebem ho doprovodí americký rapper a hudební producent Lil Jon.
9: Pitbull začínal na rapové scéně v Miami a vypracoval se mezi nejúspěšnější interprety tanečního popu všech dob. V průběhu své více než 20leté kariéry spolupracoval s Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem nebo Kešou. V posledních letech zaujal také společnou skladbou Now or Never s kapelou Bon Jovi. Držitel ceny Grammy se po koncertu na letišti v Letňanech znovu představí českým fanouškům už 22. listopadu, kdy vystoupí v pražské O2 aréně. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
10: Sport. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson nezískaly společný deblový titul na turnaji WTA v Praze. Ve finále podlehly britskému páru Dartová Lamsdenová 2x4-6. Ve finále dvouhry se po 14. hodině na štvanici utkají Rakušanka Tagerová se Snigurovou z Ukrajiny. Fotbalisté pražské Slavie v úvodním kole sezóny Šance ligy přivítají v 15 hodin Slovácko. V 17:30 následuje duel Jablonce s Olomoucí a Pardubice nastoupí v 8 večer v regionálním derby na hřišti Hradce Králové. O atraktivním zápase mluví trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
11: Neděle 8 hodin pod světlama derby, je jedno, že to je v Hradci. Já se těším na tu atmosféru hradišáků a o to, že přijede náš plný kotel, takže my budeme dělat všechno pro to, aby jsme tam budovali, ale samozřejmě každý zápas, který jdeme, tak jdeme vyhrát, takže uvidíme, na co to bude stačit, ale chci, aby to byl dobrý fotbal, aby byl zajímavý pro lidi a s dobrým výsledkem pro nás.
10: Všechna utkání dnešního ligového programu nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D8 u Roudnice a nehoda na jižní spojce. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 22. kilometru popojíždí kolona kvůli opravám v dělícím pásu. Fronta je až na půl hodiny, dá se objet z exitu 18 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Roudnice. Na D7 z Chomutova do Prahy za západním sjezdem na Louny dejte pozor, na 46. kilometru je vylitý olej. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Chotoviny na 63. a půltém kilometru hlásíte kolonu provozem. Pomaleji se jede do Miličína, tam pojedete necelou čtvrt hodinu, ovšem chvílemi se jede pomaleji i dál za Oldřichovcem až na obchvat Olbramovic. Na silnici 13 z Nového Boru do Kamenického Šenova pomalu za Borem máme tam hlášenou čerstvou nehodu, srazila se motorka a osobní auto a tvoří se tam krátká kolona. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Dolní Počernice počítejte s kolonou, pokračuje za nájezd z Průmyslové na jižní spojku, tam se srazila 3 auta v levém pruhu, zdržení 20 minut a v místě nehody zpomalují i řidiči jedoucí v protisměru, krokem se tak jede z Lanového mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude převážně polojasno až oblačno, teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: Dobré nedělní odpoledne. Mistrovství světa v Hongkongu bude už navždy zapsáno v historii českého šermu zlatým písmem. Prvním šampionem ze země uprostřed Evropy se totiž stal fleretista Alexandr Šupenič a s úspěšným českým reprezentantem jsme si na Radiožurnálu Sport povídali před necelou hodinkou. Můžete si tedy najít záznam třeba v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas. Dnes se na Alexandra Šupeniče pokusili v Hongkongu navázat kordisté. Martin Rubeš tak vysoko nedosáhl, ale skončil nejlépe v kariéře na 21. místě. Další člen bronzového týmu z olympijských her v Paříži před 2 lety, Jakub Jurka, obsadil 34. místo.
1: Radiožurnál Sport
13: a Filip Šedivý.

0: Cyklisté na Tour de France mají před sebou poslední 21. etapu. Ta nakonec se bude měřit jenom 89 kilometrů, pojede se kompletně v Paříži s dojezdem na slavné třídě Champs-Élysées. A pokud se nestane nic mimořádného, o vítězi Tour je už rozhodnuto. Pro pátý celkový triumf si dojede Slovinec Tadej Pogačar. S podrobnostmi už je ve studiu Radiožurnálu Sport Anna Skalová. Aničko, vítej.
1: Hezký den. Pogačar vyhrál z 20 etap 5 a celkové pořadí vede s velikým náskokem 6,5 minuty na Belgičana Remka Evenpoola. Pogačar vyhraje po třetí za sebou a zásadní pro něj bylo i odstoupení jeho největšího rivala, Dana Jonase Vingegaarda, který v 15. vrcharské etapě spadl a zlomil si klíční kost. Pokračuje slovinská cyklistická hvězda.
2: Na téhle tour se mi dařilo, celému týmu se hodně dařilo. Roli hrálo ale bohužel i neštěstí soupeřů. To je ale tour. Jsou to 3 týdny a hodně se toho může stát. Dokázali jsme to ale s týmem celé zvládnout. Čeká nás posledních 88 kilometrů v Paříži. Bude to ještě jedna poslední show.
1: Hodnotil své dosavadní působení na Tour po 20. etapě Pogačar. V té pomohl při závěrečném stoupání svému týmovému kolegovi Mexičanovi Isaku del Torovi. S více než minutovým mankem nakonec obsadili 4. a 5. místo. To, jak Pogačar obětoval konec etapy svému kolegovi, překvapilo i experta Radiožurnálu Sport Jiřího Ješka.
3: Isak del Toro díky včerejší pomoci tady Pogačara stane dnes na 3. místě za Remco Evenpoolem a tím největším cyklistou nejenom současnosti, ale myslím si, že to je moderní éry za Tadejem Pogačarem, který bude stát samozřejmě na tom stupínku nejvyšším.
1: Jak už jsme zmínili, tak pokud se nestane nic zásadního, dojede si Slovinec pro 5. celkové vítězství. 5 trofejí mají ve sbírce jen Jack Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain.
0: Takže to znamená, že tady Pogačar se velmi pravděpodobně zařadí do opravdu velmi vybrané společnosti. No a vzhledem k tomu, že pěkných pár Tour de France má ještě před sebou, tak velmi pravděpodobně bude útočit na to, aby se dostal i před tuhle legendární čtveřici. Aničko, nesmíme samozřejmě zapomenou také na trojici českých cyklistů, která absolvuje letošní tour. Jak to s nimi vypadá před poslední etapou?
1: No, z trojice těch českých reprezentantů je na tom nejlépe 49. Matyáš Vacek, který na vedoucího Pogačara ztrácí přes 3,5 hodiny. 112. je Jakub Otruba a 140. místo drží Pavel Bittner. Ten by ale v očekávaném hromadném finiši závěrečné etapy mohl zabojovat o český úspěch. Cyklisté odstartují 10 minut před 18. hodinou a pojedou jen 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli závod zkrátit, aby ulevili záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst ve Francii.
0: Ale o několikanásobný průjezd po tedy bulváru Champs-Élysées nebo také o výstupy na Montmartre cyklisté na Tour de France nepřijdou. I to jsme teď připomněli s Anou Skalovou. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: Je 13 hodin 14 minut a za chvíli už se vypravíme na atletické mistrovství republiky do Plzně.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Nejlepším českým atletům se blíží evropský šampionát v anglickém Birminghamu, ale ještě předtím si řada z nich střihne domácí mistrovství, tedy České republiky v Plzni. Úvodní soutěžní den nabídl řadu zajímavých výkonů a nejinak tomu určitě bude také v den druhý, kdy je na programu třeba soutěž o štěpařek, jak o ní na radiožurnálu Sport zhruba před 35 minutami mluvil náš reportér Jakub Marek. A teď už tedy o štěpařky soupeří mezi sebou a Kuba nám může povědět, jak si zatím vedou. Kubo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, u štěpařek je tady 15, takže jsou tam velké pauzy mezi jednotlivými pokusy jednotlivých závodnic, ale teď už je v průběhu druhá série a do čela se dostala Martina Píšová, 57 metrů 50 cm. To je oštěpařka, o které jsem sice nemluvil, ale i ona letos už hodila poměrně daleko, 56,82, teď tedy je to pro ní letošní maximum, no a dostala se o 32 cm před Nikol Tabačkovou, ta v první sérii 57-18, ve druhé sérii zapsala křížek, její pokus se neměřil a na třetí pozici teď se vyhoupla Nikola Ogrodníková, která ten první pokus měla hodně špatný, oštěpletěl hodně do výšky, nedopadl ani na nějakých 45 metrů, takže si nenechala měřit, teď už 55-65 a doufejme, že se oštěpařky ještě zlepší, aby jsme tady třeba i 60 metrový hod dnes viděli na plzeňském stadionu. Před chvílí skončil finálový běh ženské čtvrtky překážek při neúčasti Nikole Týchové, která má zdravotní problémy už prakticky 2 roky a není tady ani Linda Bodková, hvězda dorostenecká, česká hvězda, evropská šampionka i evropská rekordmanka právě na této trati. Tady není, šetří síly na světový šampionát juniorů v americkém Eugene, tak tady zvítězila další stále ještě velmi mladá závodnice Adéla Tkáčová, 55,62 sekundy. To je vylepšení skoro o 2 sekundy osobního rekordu právě této 21-leté atletky závodící za Kopřivnici a to Tkáčová je především sedmibojařka. Ona je českou šampionkou sedmiboji, letos se dostala už přes 6200 metrů a je vidět, že je hodně rychlá, všechny různé disciplíny kombinuje a i v ní by česká atletika mohla mít velmi zajímavé zastoupení do budoucna a ještě v rychlosti se podívám do tyčkařského sektoru, tam už se skáče teď na 4 metrech 15 cm, samozřejmě v ženské kategorii. Chybí tu z logických důvodů Amálie Švábíková, česká rekordmanka, která je tady, dojela se sem podívat, ale je v radostném očekávání, čeká potomka s Ondřejem Kopeckým, takže ta už závodit samozřejmě letošní sezóně a v letošním roce nebude, ale aktuálně jsou 3 tyčkařky, které se dostaly přes 415 cm, včetně Nikol Krutilové, to je česká juniorka, která letos na začátku července, vlastně nedávno, se dostala v táboře přes 452 cm a o centimetr vylepšila ten předešlý národní juniorský rekord právě Amálie Švábíkové, takže Krutilová může kráčet ve stopách právě Amálie Švábíkové a v těch může kráčet i Apolena Švábíková, což je mladší sestra Amálie Švábíkové, ta se letos dostala na 451 cm. Ale ten základ si myslím si dala poměrně vysoko, právě těch 415 cm na poprvé nepřekonala, takže ještě bude mít 2 opravy na to, aby nakonec neskončila tady v soutěži s nulou.
0: Říká Jakub Marek, o dění na atletickém mistrovství republiky v Plzni. Samozřejmě se za naším reportérem zase brzy vrátíme.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Ve 13 hodin na 22 minut se ale vrátíme k události, která nás bavila více než 5 týdnů a skončila teprve tedy minulou neděli. Hraje defenzivního záložníka, přesto ho vyhlásili nejlepším fotbalistou nedávného skončeného mistrovství světa. A pro Španěla Rodriga Hernándeze Cascanteho, známějšího jako Rodri, nejde rozhodně o první velký úspěch. Teď zvedl nad hlavu trofej pro vítěze světového šampionátu. A právě kapitána nových mistrů světa si připomeneme v našem seriálu, který se vrací k tomu nejlepšímu z velkolepého turnaje ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě. Ale nejdřív se trochu vrátíme v čase k individuálnímu triumfu Rodriho.
3: 2024 Ballon d'Or French Football winner is Rodrik.
4: Před necelými 2 roky v říjnu přebíral Rodri zlatý míč s berlemi. Byl totiž krátce po operaci přetrženého předního skříženého vazu v pravém koleni a musel vynechat skoro celou sezónu. A i v té minulé na podzim měl problém se zraněním. Kouč Manchesteru City Pep Guardiola tehdy o Rodrym prorocky pronesl.
5: Nejde o 6, 7, 8 měsíců, aby Rodry hrál jako dřív. Bude dobrý na mistrovství světa za Španělsko. Na šampionátu se ukáže nejlepší Rodry a v další sezóně bude nejlepší Rodry.
4: 30-letý Španěl tohle na šampionátu naplnil. I když po nečekané úvodní remíze s Kapverdami 0-0 začali fanoušci psát na sociální sítě, že Rodry zpomaluje hru. Trenér Luis de la Fuente pro ně potom měl v rozhovoru pro Be in Sports jasný vzkaz.
6: Považuji za urážlivé říct tohle o nejlepším hráči na světě. Odvážili by se tohle tvrdit o jiných fotbalistech, kteří jsou také považováni za nejlepší? Myslím, že ne. Ale protože jsou Španělé, naši, tak řeknou věci, které by ostatním neřekli. Rodry je nejlepší, i když hraje jenom na 50%. Je mnohem lepší než většina středních záložníků na světě.
7: Tam je klasický generál ve středu pole u Španělska a Rodry. Znovu to připomíná.
8: Slyšel jsem hodně věcí na začátku turnaje, že nemůžu hrát. Teď jsem se znovu dostal do formy. Snažil jsem se všechno okolo tolik nevnímat. Vždycky jsem věřil ve své schopnosti. Jsem s vývojem moc spokojený. Tohle je pro mě hlavní na turnaji. Individuální i týmový rozvoj.
4: Španělsko začalo dokazovat, že v prognózách patřilo k favoritům fotbalového mistrovství světa. A velkou roli hrál právě Rodry, který měl na turnaji kapitánskou pásku.
8: Pořád rostete, vždycky máte příležitost se zlepšovat, posilovat svoji pozici v týmu. Teď je řada na mě být dobrým kapitánem, udělat další krůček k vůči roli. Učím se hlavně od minulých kapitánů, co tohle znamená. Jsou tam složitosti, rozhodně se na tom musí pracovat. Protože teď se na vás budou spoluhráči trochu víc otáčet, speciálně v těžkých chvílích, při větších pochybnostech.
4: A Rodry, i když nedával góly a neměl asistence, jasně dokázal, jak důležitým je hráčem. Možná by se dalo říct, že generálem španělského týmu, klidným mužem zálohy.
8: Už jsem říkal, že největší věc, která se vám může povést, je být mistrem světa. Všechno je proces, abyste dosáhl něčeho velkého. Musíte trénovat způsob myšlení, získat mentalitu, že můžete dosáhnout velkých věcí. A téhle výzvě čelí hodně z nás, snažit se být nejlepší.
4: Říkal Španěl Rodry, který má neuvěřitelnou sbírku úspěchů. Získal zlatý míč, vyhrál Ligu mistrů, evropský šampionát a teď i mistrovství světa. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půl druhé. Odpolední zprávy připravuje Marek Sedláček.
1: Německý kancléř Friedrich Merz označil útok na akce LGBT lidí v Berlíně za odporný čin. Jde podle něj o útok na celou společnost, která je otevřená a miluje svobodu. Řidič včera večer najel autem do davu, který se účastnil akce Christopher Street Day. Zabil jednu ženu, dalších 16 lidí zranil. Policie incident vyšetřuje jako úmyslný útok. Pátrá po 21-letém muži, který byl napojený na islamistickou scénu. Není vyloučené, že měl komplice. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně naopak na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Záchranné týmy pátrají po 23 pohřešovaných z vietnamské nákladní lodi. Potopila se v Jihočínském moři, informuje o tom agentura AFP, podle které se plavidlo dostalo do potíží poblíž atolu Ohnivý kříž. Na palubě bylo celkem 62 lidí, 39 z nich se už podařilo zachránit. Do pátrací a záchranné operace se zapojilo 6 čínských lodí a helikoptéra a taky jedna vietnamská loď. A po roční pauze si můžou návštěvníci znovu prohlédnout obnovenou baštu Prachárna v Chrudimi. Ve věži je umístěná nová expozice zaměřená na historii městského opevnění. Jsou v ní třeba modely nebo repliky zbraní. Prohlídky jsou v každou sobotu a taky v pondělí dopoledne. Sport. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson prohrály finále deblu na turnaji v Praze. Britkám Dartové a Lumsdenové podlehly 2x4-6 a titul nevybojovali. A plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj pro tour kategorie Challenge v Číně. Ve finále porazili dvojici z Ukrajiny 2-1 na sety a vybojovali tak největší úspěch kariéry.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 Usadské a nehoda na jižní spojce. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zpozorněte za sjezdem na Sadskou. Na 32. a půltém kilometru hlásíte stojící auto.
4: V podstavním pruhu ale stojí tak hloupě, že stojí levým kolem na čáře vlastně pravýho jízdního pruhu. Je tam na blikačích, řekl bych, že šofér sedí vevnitř, nevím, co se tam stalo, ale v každém případě je to docela nebezpečný.
3: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chodce Rady na 27. kilometru houstne provoz před omezením na mostě Šmejkalka, zpoždění 10 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 22. kilometru zůstává kolona. Je nesouvislá a pokračuje až za sjezd na Doksany. Je to kvůli dopravnímu omezení celkově na více než půl hodiny. Trasa po souběžné silnici teď vychází jen nepatrně rychleji. Na silnici 34 z Pelhřibova do Havlíčkova Brodu za odbočkou na Onšovice je na dvou místech kivadlový provoz kvůli opravám, zpoždění přes 20 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most postojíte v koloně za nájezdem z Průmyslové, řeší srážku tří aut v levém pruhu, zdržení půl hodiny. Ucpává se už i průjezd Štěrboholy směrem ke Kutnohorské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, k večeru místy přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34, na horách kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: zona. Jogging dress in the best brown baggies in their platform soul.
1: Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson nedosáhly na deblový titul na Live Sport Prague Open. Ve finále podlehly britské dvojici Dartová Lumsdenová 2x4-6. Program turnaje na štvanici vyvrcholí po druhé hodině singlovým finále mezi Rakušankou Tagerovou a Snigurovou z Ukrajiny. Další sportovní aktuality teď přidáme v pravidelném přehledu s Krištofem Kousalem. Krištofe, hezké odpoledne.
2: Hezký den. Fotbalisté Slavie Praha zahájí obhajobu titulu v Šancelize od 15 hodin domácím zápasem se Slováckem. Trenér Slovácka Jan Jelínek v minulé sezóně vedl B tým Slavie. To podle něj ale neznamená, že teď třeba dokáže lépe odhadnout sestavu soupeře.
3: Hlavně je to po nějakém přípravném období a to jsou vždycky velké otazníky, protože i u nich je spousta změn v kádru. Hráči byli na mistrovství světa, takže je to velká neznámá. Myslím si, že každý trenér teďka spíš do toho prvního kola vstupuje s velkým očekáváním.
2: Program prvního kola Šance ligy pokračuje pak v 17:30 zápasem Jablonce s Olomoucí a v 8 večer nastoupí Hradec Králové k regionálnímu derby s Pardubicemi. V minulé sezóně se pardubickým ve večerních zápasech hodně dařilo a trenér Jan Trousil by na to rád navázal.
4: Oni nám seděli na ten podzim, když jsme došli, my jsme hráli 3 poslední zápasy v neděli v 8 hodin a všechny jsme vyhráli a potom na jaře taky, takže bylo by to hezký, ale znova říkám, víme, že ne všechny výsledky a všechny zápasy se můžou opakovat tak, jako to bylo na tom jaře, ale budeme makat na tom, aby jsme se tomu přiblížili, aby jsme ty zápasy zvládali. A znovu říkám, derby první kolo je úplně top pro nás.
2: Všechna utkání dnešního programu Šance ligy nabídneme na radiožurnálu Sport živě.
1: Fotbalisté slavistické rezervy v úvodním kole druhé ligy remizovali s Příbramí 2-2. Hosté po 21 minutách vedli 2-0. Pražané ale na Žižkově, kde od nové sezóny hrají své domácí zápasy, na přelomu poločasů srovnali.
2: V Plzni pokračuje mistrovství republiky v atletice, boje o domácí titul.

0: Sleduje na západě Čech reportér Jakub Marek.
1: A v průběhu čtvrté série oštěpařek aktuálně vede Martina Píšová 57 metrů 50 cm, to je její nejdelší pokus. Na druhé pozici je těsně za ní Nikola Tabačková a průběžně třetí Nikola Ogrodníková. V ženské tyči teď už se bude skákat na 4 metrech a 40 cm. Tu předešlou výšku 430 cm překonaly tři tyčkářky Pešlová, Krutilová a Apolena Švábíková. Z Plzně Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Fleretista Alexandr Šupenič slaví v Hongkongu titul mistra světa, který včera vybojoval jako první český šermíř v historii. Nejlepší výsledek v kariéře zaznamenal kordista Martin Rubeš, který skončil 21. Další člen bronzového olympijského týmu z Paříže Jakub Jurka obsadil dnes 34. místo. Protože někteří reprezentanti soutěžili právě ještě dnes, nemohli být součástí oslav Šupeničova titulu, jak čerstvý mistr světa řekl Radiožurnálu Sport.
3: Kluci, co šermovali, tak ne, ale holky, kordisti, můj tým, fyzioterapeut, trenér a tak dále, takže jsme byli v restauraci. Tady byl tajfun a to byla jediná restaurace, co byla otevřená. A ten pán byl tak šťastný, že jsme tam byli, že nám asi 30krát po sobě pouštěl českou hymnu a pořád pouštěl písničky Michala Davida, takže to bylo úplně úžasný a jako velmi se to vydařilo. Jsem velmi spokojený s oslavou.
2: Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhráli turnaj pro tour nižší kategorie Challenge v Číně a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české beach volejbalistky porazili Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 15-13 v tiebreaku.
0: Puškař Jiří Přívratský skončil na světovém poháru v Hangzhou čtvrtý v třípolohové střelbě z malorážky. Vítězný Číňan Chang Chang Hung překonal výkonem 363 bodů světový rekord. Přívratský, který v seriálu v minulosti pětkrát zvítězil, v aktuálním ročníku stále čeká na medaily.
2: Florbalový reprezentant Filip Langer se vrací z týmu švédského mista Storvrety do Tatranu Střešovice. Ve Švédsku hrál 24-letý útočník 5 let. Se Storvretou získal 3x titul. Do Tatranu míří z týmu švédského šampiona také obránce Ondřej Němeček.
0: Malajzie uspořádá náhradní závod Formule 1 za zrušenou dubnovou velkou cenu Bahrajnu. V Sepangu se Grand Prix pojede 4. října. Tamní okruh hostil závody mistrovství světa od konce 90. let do roku 2017. Poblíž Budapešti odstartuje po 15. hodině velká cena Maďarska. Z pole position tam vystartuje na Hungaroringu úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu.
4: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
2: Z McLarenu dodal ještě Krištof Kousal, aby bylo jasno. Krištofe, díky.
5: Není zač naslyšenou.
2: 13 hodin 45 minut z vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku přejeme příjemné nedělní odpoledne.

0: Z norského fandění ve stylu vikingského veslování se stal během nedávného mistrovství světa ve fotbale doslova fenomén, který často sahal až mimo stadiony. Pokud jste si mysleli, že veslování Severanů skončí společně se šampionátem, tak to jste se mýlili. Sociální sítě totiž obletilo video Erlinga Haalanda, který ikonický rituál přinesl i na svatbu svého fotbalového kolegy, brankáře Gianluigiho Donnarummy. S podrobnostmi už je při výběru dění na sociálních sítích ve studiu Radiožurnálu Sport Anna Skalová. Aničko, vítej.
1: Hezký den ještě jednou. Brankář Manchesteru City si vzal svou dlouholetou partnerku Alessi Elefante v kostele San Giorgio Martine v jižní Itálii v pátek 24. července. Na svatbě nemohl chybět ani Donnarummův kolega z týmu Nor Erling Haaland. Na sociálních sítích se objevila videa, kde na závěrečné párty bubnuje do bubnu a další svatebčané do rytmu veslují. Haaland jim přitom naznačuje, jak by pohyb rukou měli správně dělat. Haaland dorazil na svatbu se svou přítelkyní a nebyl zdaleka jedinou fotbalovou tváří, která se na obřadu objevila. Mezi pozvanými byl například i bývalý trenér Manchesteru City Pep Guardiola nebo legendární Ital Paolo Maldini.
0: Tedy opravdu velmi slušná fotbalová sestava současnosti i minulosti. Zůstaňme ale ještě u norského útočníka. Včera vyšlo na jeho oficiálním YouTubeovém účtu video, na kterém reaguje na virální memy. Ty se většinou týkají jeho vzhledu, konkrétně Haalandových dlouhých blondětých vlasů. Video viděli za několik hodin téměř 2 miliony lidí. Radost udělal Nor ale i jiným počinem českým fotbalovým fanouškům. Čím to bylo?
1: Sparta oznámila v sobotu zvučnou posilu, kterou je bratranec Haalanda Jonathan Brunes. Pražský klub měl za 25-letého hráče zaplatit kolem 6 milionů eur, tedy zhruba 145 milionů korun. Přestup Brunese do Česka přezdílel na svém Instagramu právě hvězda Manchesteru City a Haaland dokonce začal Spartu na Instagramu sledovat.
0: No tak hlavně, aby vydržel sledovat, aby ty výsledky Spartanů a samozřejmě výkony i jeho bratrance Jonathana Brunese stály za to. To si určitě přeje Erling Haaland a také všichni spartianští fanoušci. Včera to nevyšlo na Zbrojovce Brno, tam to opravdu tedy rozhodně nebylo k tomu, aby se Spartanům zatleskalo. Tolik tedy hity sociálních sítí a Anna Skalová. Díky za ně.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slavii 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Nejvyšší domácí soutěž odstartovala nový ročník už včera. Teplice zvítězili nad Bohemians 3-1. Viktoria Plzeň doma nečekaně podlehla Slovanu Liberec 1-3. Zlín nestačil na Baníka, podlehl mu 0-1. A nováček brněnská zbrojovka si vyšlápl na pražskou Spartu, porazili 3-1. Dnes program odstartuje už za hodinku a 5 minut utkáním mezi pražskou Sláví a Slováckem. Samozřejmě na Radiožurnálu Sport u něj nebudeme chybět. A stejně tak i vy. Teď je tady Bruce Dickinson.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Jsou tu další zprávy, připravil je pro vás Marek Sedláček.
1: Česko bude podle Okamury dál jednat s Čínou. Čeští policisti pomáhají s hledáním útočníka z berlínského Prideu. Fotbalová Slavia na úvod sezóny přivítá Slovácko, Hradec Králové se utká v derby s Pardubicemi. Nehoda zpomalila provoz v Praze na jižní spojce před Lanovým mostem a bude oblačno, teploty do 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Číny by mohla na jaře zamířit vládní delegace. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Pokračuje Okamura.
3: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
1: Čeští policisti se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do pochodu na podporu LGBT lidí. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezídia Josef Bocán. Podle něj němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. Z Česka se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, vysvětluje Bocán.
4: Kolegy si předáváme standardní informace v rámci mezinárodní policejní spolupráce a v současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
1: Policie pátrá po 21-letém muži, který byl podle vyšetřovatelů napojený na islamistickou scénu. Pracuje i s verzí, že mohl mít komplice. Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Kuť-Sverčkov, Sergej Mikájev a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 v Kazachstánu. Informovala o tom ruská kosmická agentura Roskosmos i americký Národní úřad pro letectví a vesmír. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi víc než 3800krát a urazila přes 102 milionů. Mílí, tedy víc než 164 milionů kilometrů. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují tak na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli dva kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další tři hrobky s celými kostrami z 9. století. Předpokládají, že by mohli odkrýt ještě čtvrtou. Upřesňuje vedoucí výzkumu archeolog Petr Dressler.
5: Má hlavu položenou na kamenech, což je právě typické, takže předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy. Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou dva, uvidíme, jestli ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho.
6: Sport. Fotbalisté mistrovské Slavie Praha zahájí obhajobu titulu v Šancelize zápasem se Slováckem. V Edenu se začne hrát za necelou hodinu. V 17:30 pak Jablonec přivítá Sigmu Olomouc a ve 20 hodin je na programu východočeské derby Hradce Králové s Pardubicemi. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. V Plzni druhým dnem pokračuje republikový šampionát v atletice. Soutěž o štěpařek tam sleduje reportér Jakub Marek.
7: A před okamžikem skončila poslední série u štěpařek a z premiérového republikového titulu mezi dospělými se raduje 28-letá Nikolta Bačková, atletka, která od letoška trénuje pod Barborou Špotákovou, vyhrála výkonem 57 metrů a 76 cm. V tyči žen bere zlato juniorka Nikol Krutilová, překonala 440 cm a ještě pokračuje v soutěži. Z Plzně Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 v Brně a na jižní spojce v Praze. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy za sjezdem na Mikulov na kilometru 192 se srazila 3 auta v levém pruhu. Kolona začíná na kilometru 196 a je na více než 20 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 22. kilometru pojedete v koloně na 36. kvůli dopravnímu omezení. Celý úsek je na necelých 40 minut. Trasa po souběžné silnice je dlouhá, příliš vychází časově podobně. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný provoz kolem Votic, Olbramovic a také za Benešovem. Na silnici 35 z Liberce do Turnova zůstává kolona před omezením u Hodkovic, zpoždění přes 10 minut.
8: Jedu z Liberce na Prahu. Před Hodkovicem na to stojí už u Rádlovského mlýna.
6: A v Praze na jižní spojce se před Lanovým mostem srazila 3 auta v levém pruhu. Kolona ze Štěrboholské spojky od Běchovic je na více než půl hodiny. Ucpaný je i průjezd Štěrboholy směrem k Černokostelecké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně oblačno, na severu zpočátku i polojasno, výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
9: Dobré nedělní odpoledne. Už je to více než 5 let, co se mezi rozhlasovými stanicemi v Česku objevil radiožurnál Sport. A dnes už je, díky vám, kteří ho ladíte, nejposlouchanějším digitálním rádiem v naší zemi. Děkujeme za to. Jedním z pilířů našeho vysílání jsou přímé přenosy a v jednom z nich jsme včera pozdě večer přiblížili vítězství vodního slalomáře Víta Přindiče na světovém šampionátu v disciplíně kajak cross. No a právě tohoto úspěšného českého reprezentanta u nás uslyšíte už za pár minut.
2: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.

0: Kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na 500 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na této trati Adam Rudolf se tentokrát na pětistovce musel spokojit s bronzovou medailí a nenavázal tedy na sobotní triumf na kilometru. Kajakářka Barbora Janotová přidala na šampionátu v maďarském Segedu mezi juniorkami k titulu na kilometru z poloviční trati také bronz. Takže úspěšní mladí čeští sportovci na klidné vodě v rychlostní kanoistice a úspěšní byli také už seniori na divoké vodě. Na mysli mám české vodní slalomáře, kteří vybojovali 7 medailí na světovém šampionátu v americké Oklahomě. Valnou většinu z nich měli na svědomí mladíci v národním týmu. S jednou výjimkou, poslední disciplínu šampionátu kajak cross ovládl 37letý Vít Přindiš. Už jsme vám na Radiožurnálu Sport nabídli jeho bezprostřední dojmy. Delší a klidnější rozhovor s odstupem pár hodin po zlatém závodě s Vítem Přindišem natočil reportér Jan Cuchan.
1: Vít Přindiš je už podruhé mistrem světa. Poprvé to bylo před 4 lety v klasickém vodním slalomu, teď v kajak crossu. Dá se říct, že s přibývajícím věkem si člověk těch úspěchů víc váží, nebo se to takhle nedá pojmenovat?
2: Já si jich vážím všech strašně moc, nicméně vím, že ve svém věku už jich asi nebudu předávat tolik a ta vidina takový, že třeba bych měl ještě 5-10 let před sebou teoreticky, i když to sportovec nikdy neví dopředu, tak tam není prostě a teď si to užívám strašně moc, protože do přípravy jsem dal opravdu hodně času, hodně snahy, celou zimu jsem se snažil tvrdě na tom pracovat. Jak na slalom, tak na kákrosu. Slalom se nepodařil, kákros se naopak podařil prostě úplně skvostně.
1: Změnilo nějak ten váš přístup k tréninku to, že jste minulý rok chyběl v národním týmu a teď jste se do něj musel vrátit?
2: Jo, změnilo. Já jsem docela paradoxně vlastně jsem konečně našel ten čas na to si dodělat trenérskou školu, aspoň jako Bčko, který jsem měl dlouho v plánu. Loni v září jsem na to měl čas, přesně v září se většinou jezdí šampionáty, tak na to ten čas není. A za první to jako hrozně bavilo chodit na FTVS a pak samozřejmě na ty specializační části jako v Troji a když jsem měl nějaký ty teoretické věci ohledně sportovního tréninku a takových těch jako věcí, jak to má člověk přistupovat, tak se mi hrozně líbilo, že jsem to slyšel jako teoreticky ze strany těch učitelů a vlastně jsem si spoustu věcí pospojoval, co třeba vím historicky, co vím jako od trenéru nebo co vím i třeba od Jirky Dostal jako našeho lékaře a vlastně jsem o tom začal jako výrazně přemýšlet. Což byl pak i ten impuls, proč jsem vlastně změnil skupinu, šel jsem za Pavlem Kubričanem, kde jsem věděl, že na tomhle bude moc víc postavit tu přípravu, víc se zaměřit na ty slabé stránky, které třeba jako mám.
1: Jaké to jsou?
2: No tak je mi 37, takže s tím věkem odchází nějaká rychlost, nějaká ta prostě dynamika. Já dlouhodobě jsem stylem závodníka, který potřebuje jezdit víc jako rychlost, dynamiku, potřebuje na tom víc pracovat, je to jako moje slabina, kterou mám už diagnostikovanou už několik let, v podstatě řeknu takhle. Ale ty to bylo opravdu jako velký prostor se na to zaměřit a už od podzimu jsme tam zařadili různý intervalové tréninky, jak na vodě, tak na suchu. Posilovny byly hodně jako změněný, jeli jsme prostě takový ty posilovny, když jsem do ní přišel na poprvé, jeli jsme vysoko jako tepovou, kde jsem se málem pozvracel, jo, a takovýhle tréninky se tam prostě zařadili. Takže řekl bych, že ta letošní příprava byla jako nejtvrdší za poslední roky.
1: Když zmiňoval nový mistr světa v kajak crossu Vít Přindiš tu tvrdou přípravu, tu dřinu, tak užíval jste si to?
2: Paradoxně docela jo. Vždycky nějaká změna jako člověka nabudí. Kdybych tohle dělal poslední 10 let, tak si myslím, že bych to neužíval. Jo, ale bavilo mě jako všechny ty tréninky, navíc ono se pak člověk začne zlepšovat. Po pár týdnech najednou už to jako pořád to bolí, ale už to není tak strašně nepříjemný. A já, když jsem loni nemohl na to mistrovství světa jet, nebo celkově, že jsem nebyl v tom týmu, tak jsem tu přípravu vlastně si řekl, že chci ale odstartovat výrazně dřív než všichni ostatní. A začal jsem v době, kdy oni jako závodili v Austrálii, tak já už jsem vlastně naskočil té přípravy a měl jsem za sebou nějaký první tréninky, když oni začínali příprava, už jsem zase uměl 5 týdnů třeba. A když ty tréninky bolely, tak nějak jako furt směřili k tomu cíli a ten můj cíl prostě byl mistr světa.
1: Popisuje mistr světa ve vodním slalomu, konkrétně v disciplíně kajak cross Vít Přindiš. Rozhovor s ním bude pokračovat za pár minut.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Povídáme si na Radiožurnálu Sport s mistrem světa ve vodním slalomu, konkrétně tedy v kajak krosu, Vítem Přindišem. Ono je to možná trochu hloupé, nepatřičné připomínat některá předchozí zklamání v den, kdy jste získal zlato na světovém šampionátu, ale vy jich prostě v té kariéře máte řadu. I když těch úspěchů ještě víc, ale kolikrát vám chyběl kousek třeba k olympijské účasti. Teď jste tím zlatem se o něco přiblížil. Tak jak moc to ve vás teď rezonuje?
1: Je pravda, že tím, že se změnil teďka úplně ten klíč olympijské kvalifikace, je to dvouletý, je to z 9 závodů, letos se jedou první 3 a já jsem hnedka ten první z těch 3 letos vyhrál. Mám plný počet bodů, mám vlastně teďka nejvíc bodů z celého světa, tak je super. Je super. Nicméně za měsíc se jedou další 2 závody světového poháru, který si do té kvalifikace budou počítat. Mě to nádherně teďka nabudilo. Já jsem v to hrozně doufal, že odjedu z Oklahomy s tím, že bych v jedné z těch dvou kategorií třeba mohl být jako vysoko a prostě mohl se o nějaký body ještě letos prát. Tím, že to vyšlo v kákrosu, který jsem si dopředu už vlastně před rokem tak nějak v hlavě upřednostnil, že bych se mu chtěl na příští roky nebo na ten olympijský rok věnovat trochu víc, tak je samozřejmě pozitivnější. Nicméně ta disciplína je strašně těžká, strašně proměnlivá. Je to spíš takový jako nabít, je to krásný impuls z toho, že ta snaha nakonec se vyplatila. A já bych jenom opravil ten začátek, já si myslím, že těch úspěchů mám výrazně míň než neúspěchů, že prostě těch neúspěchů je v té kariéře.
0: Vítku, vy jste dvojnásobným mistrem světa, máte 4 individuální zlata z evropských šampionátů, to ještě nezmiňuji, stříbrné a další medaile.
1: Dobře, ale jako těch neúspěchů, které já cítím, jako že tam byly, tak je vždycky jako výrazně víc, jako těch i dílčích a pak i těch velkých. Pro mě vlastně jeden z největších neúspěchů, který si nesu dlouhodobě v sobě, bylo ta denominace v troji v kákrosu právě, kde jsem se cítil úplně stejně jakoby skvěle, myslím, že jsem to měl. Vypadl jsem prostě v nějakém čtvrtfinále, tuším v té 16. A bylo hotovo. Od té doby si říkám, co jsem měl udělat jinak třeba, nebo jak jsem se měl zachovat. V tomhle je ta zrádnost, jak sportu obecně, tak hlavně té disciplíny toho kákrosu, kde jedno rozhodnutí, nejenom moje, ale rozhodnutí těch dalších závodníků může ten závod úplně změnit.
0: To byl rok 2024 a vaše už několikátá snaha dostat se na olympijské hry, na ty předchozí vás nepustil Jiří Prskavec, který pak získal v Riu bronz, v Tokiu zlato. Bylo to pro vás nesmírně obtížné, předpokládám. Jak se s těmi neúspěchy vyrovnáváte?
1: Já to vlastně špatně jako nevidím. Jo? Tak to bylo, je to realita. Já jsem se snažil do toho dát maximum, mám čistý svědomí. To, že to nevyšlo, to nevíde prostě věčně. Sportovců, co si vysní jedna olympiádu, tak tam jedou jenom promile vlastně ve všech sportech. Takže tak to je, bohužel.
0: Vítu Přindišovi je 37, ne snad, že bych vás chtěl posílat do důchodu, vždyť Slovinci Kauzerovi už je 40 a taky dál závodí, ale je ta chybějící olympijská účast něčím, proč stále zůstáváte ve vodním slalomu?
1: Ne, vůbec. Já vlastně jakoby úplně tu olympiádu v hledáčku teďka nemám. Samozřejmě ta hra se rozehrála, já se pokusím v těch dalších dvou závodech prostě nějaký body nazbírat a uvidíme, kam se jako dostanu. Já jsem si tím vlastně titulem opravdu splnil asi už všechny tituly, co pozadě šly ve slalomu a v kákrosu. A ani jsem vlastně možná nikdy nevěřil, že se mi to povede jak ve slalomu, tak v kákrosu, jak Evropu, svět, tak si to je pohár, protože to jsem si, že nikdo na světě nemá.
0: Říká Vít Přindiš, který si ze světového šampionátu v Oklahoma City odveze zlato v kajak krosu. Ještě jednoho uslyšíte za chvíli.

0: Vít Přinděš má před sebou docela zajímavý životní krok, jsem slyšel. Vy se přesunete na Mauritius na podzim, tak jestli to tedy není úplně tajné, tak co vás k tomu vlastně vedlo?
1: No, malinko změna prostředí. Chci, aby dcera nastoupila do anglické školy tam. Já jsem za ty poslední dva roky zjistil, že už právě v tom věku, o kterém jsme se bavili, tak je strašně, ale strašně těžký kombinovat ty dvě disciplíny dohromady. Je to z tréninku do tréninku, žádný se pořád nedá jako vynechat. Na závodech je to místo dvou závodních dní, na jednom několik. Ta disciplína taková crossu je hodně fyzická, slalom je zase o extrémní preciznosti a o naježděných hodinách a hodinách na vodě. A já jsem si tak nějak v hlavě i vybral, že bych se chtěl víc věnovat pak do budoucna tomu kajakrosu a ještě furt tam cítím, že prostě se tam můžu nějaké věci učit a nějaké věci vymýšlet, když to v tom slalomu si myslím, že jsem narazil na ten strop.
0: No a proč Mauritius?
1: Jo, že jsem tam mluví anglicky. Já jsem vždycky chtěl vyzkoušet aspoň chvilku být někde zahraničí a samozřejmě miluji vodu. Takže ostrov asi byla docela jasná volba. Ne, je tam toho víc.
0: Spíš mi šlo, jestli tam jsou na to tréninkové podmínky.
1: Já jsem tam byl na oblíce samozřejmě, protože to není ad hoc jako nápad. Vybral jsem si tam takový sportovní klub, kde mají zázemí jak od poslovny velkého stadionu až po bazén. Je to 45 minut na Reunion, kde mám vlastně kompletní jako zázemí. Já tam můžu přiletět, dá se říct, v podstatě s batuškem. Mám tam jak obě dvě lodě, mám tam pádla, mám tam prostě vybavení, takže tam bych rád absolvoval několik jako tréninkových kempů.
0: Jak často tam budete létat?
1: No, mám zatím plánu tři kempy na 14 dní, vždycky tam jako zaletět, dá tam takový jako trošku ostřejší soustředění na vodě právě, zase nabrat trošku ty techniky na tom kajakrosu a tu fyzickou přípravu si hlavně vodit v teple. Stejně do tepla často jezdíme a já jsem si prostě řekl, že to bych to rád spojil a i to tělo, jelikož jsem docela silný astmatik, tak mi ty zimy a jara, kdy jsem extrémně pak nemocnej, nedělají dobře. A řekl jsem si, že prostě bych to rád na ty starý kolena zkusil a byl prostě v teplíčku i celou zimu.
0: Takže Vít Přinděš se přesune z Česka do Afriky jenom tedy na to zimní období, nebo se tam třeba i usadíte trvale?
1: Tak to nevím, to bych nepředbíhal rozhodně. Teď je plán, že v dubnu bych se rád vrátil na nominace, pokud samozřejmě nezajedu nějak extrémně dobře ty další dva závody, získal bych před nominaci na příští rok, jelikož letos to není za titul mistrů světa nebo za medaile z mistrovství, ale je to za vlastně ten olympijský žebříček. Takže ta cesta je výrazně ještě těžší, než to bývalo. Nicméně mám nové plánu se na jaře vrátit, zabojovat o reprezentaci, ale už nejspíš na 90% asi jenom v kajakrosu.
0: Bylo to těžké učinit takové rozhodnutí? Byť tedy asi není definitivní.
1: Je to rozhodnutí, které je jako dlouhodobý. Já jsem takhle nad tím už nějakou dobu přemýšlel. A samozřejmě není definitivní, ale na druhou stranu ten výsledek tady ve slalomu z Oklahomy mi těch bodů asi moc nepřinese. A kdybych zajel ty další dva závody dobře, tak se do té trojky, která by mi zajistila třeba tu pomyslnou možnost reprezentace ve slalomu, by mi nepřinesla. A jak jsem říkal, já si chci vybrat, už se chci specializovat na jednu z těch disciplín. Ve slalomu jsem se dostal technicky, kam jsem asi mohl nejvýš, nejdál. A tam ten progres už v podstatě žádný skoro není. Já jsem se snažil udržet a pak jako se dostat na stejný úroveň, jako jsem byl. A to si myslím, že se mi povedlo. Ale v kajakrosu já cítím, že minimálně technicky nějakým způsobem nějakého myšlení prostě o těch závodech, o těch lidech, tam je strašně velký prostor na to tu disciplínu ještě posunout, takže jsem si vlastně vybral jakoby spíš ten kajakros.
0: To říká mistr světa právě v této disciplíně Vít Přinděš, tak hodně štěstí nejenom na Mauriciu.
1: Děkuju moc.
0: Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Je 14 hodin 28,5 minuty, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, které už se blíží do momentu, kdy se bude věnovat hlavně fotbalu a konkrétně zápasům úvodního kola nejvyšší domácí soutěže. V Šancelize se dnes, tedy na neděli 26. července, plánují tři duely. Ten nejbližší začne už za půl hodinku. Pražská Slavia přivítá Slovácko. 17 hodin a 30 minut potom dojde na úvodní výkop duelu mezi Jabloncem a Sigmou Olomouc a ve 20 hodin bude rozehráno východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Všechny zápasy samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte a nepřerušované přímé přenosy si můžete naladit na internetových stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas. No a pokud jde o úvodní kolo fotbalové Šancelize, tak to bude dohráno zítra. zápasem mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví, který má výkop stanovený na 18. hodinu.
2: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
4: Dobré odpoledne, posloucháte Radiožurnál ve 14 hodin a 30 minut. Ve studiu se zprávami je Marek Sedláček.
5: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes rekordních 30 tisíc dobrovolníků. Celkem v českých registrech je teď přes 200 tisíc lidí. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila další dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Jde už o třetí incident za poslední 3 dny. Informuje o tom rumunské ministerstvo obrany s tím, že pilot stroj sestřelil nad Černým mořem, asi 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina. To leží v blízkosti hranic s Ukrajinou. Původ dronu zatím není známý. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat z lidí osobní a platební údaje. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. A hasiči dohasili požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Na místě zasahovali desítky hasičů a taky vrtulník s bambivakem. Dnes hasiči dohasili skrytá ohniska a teď už místo postupně opouštějí. Při zásahu podle velitele Aleše Bucifala nikdo neutrpěl zranění.
2: Sport.
5: Fotbalisti B týmu pražské Slávie remizovali na úvod sezóny druhé ligy s Příbramí 2-2. V prvním poločase Pražané o 2 góly prohrávali kolem přestávky, ale 2 góly dali. Elitní slavistické mužstvo nastoupí k prvnímu zápasu šance ligy za necelou půl hodinu. V Edenu přivítají Slovácko. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos, Radiožurnál reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Rousínova a nehoda na jižní spojce. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 se popojíždí na 12.5 km. Tam stojí odstavený karavan, zpoždění 20 minut. Na D1 v Brně směrem do Prahy za sjezdem na Mikulov na kilometru 192 šetří nehodu v levém pruhu. Kolona s omezení od sjezdu na Bratislavu je na půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Chocerady pomalejší provoz, brzdí se na 29. kilometru. Do omezení na Šmejkalku na 24. je to na 10 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Mělník z 23. kilometru počítejte s kolonou. Je to kvůli omezení, vše se rozjede na 36. kilometru, celý úsek pojedete půl hodiny. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy se jede v koloně za Voticemi až za obchvat Olbramovic, zpoždění 15 minut. A v Praze na jižní spojce před Lanovým mostem řeší nehodu v levém pruhu. Jedno z vozidel je hodně poničené, jede se krokem, zpomalíte za sjezdem na Běchovice, zpoždění půl hodiny a popojíždí se i ve Štěrboholích v Ústřední ulici směrem ke Kutnohorské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude převážně oblačno, na severu zpočátku i polojasno, výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Nejlepší čeští atleti se tento víkend sjeli do Plzně, aby tam bojovali o domácí mistrovské tituly. I když tedy ne všichni ti nejlepší závodí, třeba Amálie Švábíková před pár dny oznámila své těhotenství, takže jen podporovala svoji mladší sestru Apolenu Lourdes Gloria Manuel. Jak jsme slyšeli od našeho reportéra přímo na místě, si při rozcvičování lehce natáhla sval a tak raději před mistrovstvím Evropy oželela domácí titul, který by asi velmi pravděpodobně tedy na dvoustovce získala. Ale další atleti jsou v akci a tak nám teď o její snažení přímo z Plzně něco víc poví Jakub Marek. Kubo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, už zmiňovaná Apolena Švábíková, mladší sestra Amálie Švábíkové, nakonec skončila třetí v soutěži tyčkařek výkonem 430 cm, ona už letos skočila 451 cm, takže

0: takže tato česká naděje směrem k blížícímu se světovému šampionátu juniorů v Eugene má velmi solidní formu. Ona by teoreticky mohla startovat, ještě se samozřejmě uvidí podle rankingu, i na evropském šampionátu dospělých, ale tam je to časově tak namačkané na sobě, že prakticky by to asi bylo spíš o zranění u této mladé atletky, takže předpokládám, že realizační tým Nicole Krutilové zvolí právě ten světový šampionát juniorů, respektive juniorek. V případě Nicole Krutilové už se dívám do dálkařského sektoru, kde za chvíli začne soutěž právě mužů, ale nevidím tam Radka Jušku, takže pravděpodobně další z těch mnoha omluvenek, jak si o tom Filipe mluvil tady na republikovém šampionátu v Plzni, Radek Juška, který teď v týdnu v Banské Bystrici skočil 818 cm, vlastně nejdelší pokus Radka Jušky za posledních 8 let, ale je to také asi logické, pokud třeba je tam nějaká lehká únava nebo nějaký lehký zdravotní problém, tak je zbytečné riskovat 2 týdny před evropským šampionátem Birminghamu, tedy tím vrcholem evropských atletů. Ale vidíme tady další velmi zajímavé atlety, Vilém Strávský, Ondřej Kopecký, to jsou čeští desetibojaři, kteří už mají téměř jistou nominaci do Birminghamu, tak tady testují své dovednosti právě v dálkařském sektoru a začíná také oštěp mužů, ale tam také přišly 2 omluvenky aktuálně 2 nejlepších českých oštěpařů. Jakub Vadlejch, ten tady nezávodí, stejně tak jako Martin Konečný, který se letos dostal za 1,80 metrů. Oba se chystají také na evropský šampionát Birminghamu, takže Jan Výška, teprve 22-letý český oštěpař právě zdejší plzeňské Škodovky, který už se letos přiblížil 80-metrové hranici a určitě by rád tady ji atakoval, tak tu pozici má o dost zjednodušenou.
1: Říká Jakub Marek z republikového atletického šampionátu z Plzni. Kubo, díky a hezké odpoledne.
0: Díky, hezký den.

0: Michal Prokop, skupina Framus 5 a jejich song Bezvětří ve vysílání radiožurnálu Sport. Věřím, že bez problému máte i dnešní nedělní odpoledne, poslední tedy červencové neděle. No a my vám teď přispějeme zase pohledem dvou českých tenistek na jejich účinkování na Live Sport Prague Open. Lucii Havlíčkové a Lauře Samson chyběl poslední krok k tomu, aby získali titul na domácím turnaji okruhu WTA. Jenže finále pražského turnaje hráli podruhé za sebou, tentokrát na Štvanickém centrálním dvorci, a znovu ho prohráli, stejně jako loni ve Stromovce. Tentokrát podlehli britskému páru Dartová-Lumsdenová 2x4-6. Po zápase s Lucí Havlíčkovou a Laurou Samson mluvil na Štvanici reportér David Prouza.
1: Gratulace k finálové účasti. Po roce to těsně nevyšlo, ale přeci jenom, kdyby se měli zhodnotit tu atmosféru, kterou jste zažili tady na finále na Štvanici, tak jaké to bylo, Lucie?
2: Tak atmosféra byla úžasná, neuvěřitelná. Myslím si, že ani jedna jsme nikdy nehráli před větším publikem a ještě k tomu před publikem, který by bylo celý na naší straně, takže to bylo úplně neuvěřitelné. Mrzí mě, že jsme to pro ně nevyhráli, ale třeba se nám to podaří příští rok, do třetice všeho dobrého.
1: Bylo to, Lauro, třeba trochu svazující, přece jenom, jak říkala Lucie, hodně lidí, možná nejvíc třeba na takhle váš deblový zápas.
3: Podle mě svazující ani ne, jako já jsem bylo to nějak moc nervózní nebyla, ale asi tím, že fandili nám, tak to bylo taky fajn, ale taky mě mrzí, že jsme to nedotáhli pro ně i do toho vítězního konce.
1: Celkově dojem z turnaje, teď klidně obě dvě.
2: Tak já za sebe musím říct, že dojmy z turnaje pozitivní, samozřejmě to finále mě teď hrozně mrzí, je to moje třetí finále v deblu na VTAčku, třikrát se toho kousek nepovedlo, ale jinak já jsem spokojená s celým týdnem a jenom tomu chybí bohužel ta třešnička na tom dortu.
3: Pro mě tak jako jsem si trošku zlepšila chuť po tom singlu, protože tam to bylo podle mě kousek, nebo podle skóra ne, ale jako tenisově, jo. Takže asi tak, jako podle mě skvělý týden nakonec, hlavně kvůli tomu deblu, bohužel to je finále, ale i tak podle mě to je dost dobrý.
4: Navázala na Lucii Havlíčkovou Laura Samson. Obě hráčky prožívaly druhou pražskou finálovou účast jinak. Samson byla smutnější loni, Havlíčková naopak teď.
2: Loni jsme spolu hráli úplně poprvé, domluvili jsme se podle mě třeba den před turnajem, takže to, že jsme byli ve finále, bylo takový wow, sice jsme vedli, ale pak vlastně jsme začali ztrácet a letos jsme už věděli, že spolu hrajeme dobře a když už jsme se do toho finále dostali, tak jsem si říkala, že už by bylo fajn to konečně dotáhnout do toho vítězního konce, ale bohužel nepovedlo se, takže pro mě možná to zklamání, ale to svou malinko větší.
4: Říkala po prohraném finále v Praze Lucie Havlíčková. Utkání na tribuně sledovali i účastnice památného fedcupového finále z roku 1986 v čele s Helenou Sukovou a Hanou Mandlíkovou. Pro mladé české tenistky to byla velká čest, pokračuje Havlíčková.
2: Určitě, samozřejmě jsou to legendy našeho sportu a to, že se tady na nás dívali, tak je skvělý a doufáme, že jsme se jim aspoň trošku líbili a nejsou zděšení z toho, co tady teď nastupuje za generaci.
4: Říkala po finálové prohře v deblu Lucie Havlíčková. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
0: No a na pražské Štvanici se teď rozhoduje o vítězce singlové části Live Sport Prague Open. Zatím je to velmi vyrovnaná bitva dvou tenistek, které usilují o svůj první titul na okruhu WTA. Ukrajinka Šnigurová vede nad Rakušankou Tagerovou 5-4, ovšem Lili Tagerová je aktuálně na servisu. Tenhle duel samozřejmě na Radiožurnálu Sport přiblížíme, rozhodně tedy alespoň výsledkově.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A teď pojďme tam, kde se to nejdůležitější začne odehrávat za necelých 11 minut. Slavia Slovácko, úvodní dnešní duel prvního kola fotbalové šance ligy. A v ochozech stadionu v Edenu je už také náš reportér Adam Weidenthaler, který onen duel bude komentovat. Adame, hezké odpoledne.
6: Pěkný víkend.
0: Slavia měla hrát před prázdnými tribunami, protože se stále ještě na ní vztahuje trest udělení za chování jejich fanoušků v jarním derby proti Spartě v rámci nadstavbové části. Ale před pár dny vyšlo najevo, že Slavia bude moci podle nového pravidla nabídnout pobyt na tribunách dětem do 12 let, takže by ochozy nemusely být prázdné. Jak to tedy vypadá na tribunách stadionu v Edenu necelých 10 minut před úvodním výkopem?
6: Ruku na srdce, prázdné jsou hodně, protože vidím fanouškovské skupiny vlastně jen na té protilehlé tribuně, než sedí komentátoři Radiožurnálu Sport, takže po levé straně mám tribunu Sever a právě naproti mě je ta protilehlá, kde může být odhadem několik stovek pouze mladých fanoušků v doprovodu. Připomeňme, že to jsou tedy děti do 12 let, jak už bylo řečeno, skupinky o minimálním počtu 10 dětí. Ty dětské skupiny bylo možné registrovat přes speciální formulář, ale teď už vlastně pár hodin před zápasem nebyla ta dostatečná registrace možná, a tak nevím, jestli úplně všichni to v vozovkách stihli. Každopádně nevypadá to, že by měla být ta kulisa úplně valná. Budeme to pochopitelně ještě monitorovat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Každopádně nevypadá to na úplně bohatý fanouškovský zážitek, počin teď během prvního ligového kola.
0: Tak přece jenom je polovina prázdnin, spousta dětí ještě někde po táborech, třeba u prarodičů na dovolených s rodiči, takže z tohoto pohledu je to zkrátka složitější. Je jasné ale, že na trávníku tam bude plno, jakmile proti sobě Slavia a Slovácko nastoupí, a hodně zajímavé by to mohlo být, pokud jde o sestavu domácího týmu, jak ji dal dohromady trenér Jindřich Trpišovský, protože ten první pohled na tu základní jedenáctku, Adame, vyvolává celkem otázky, jak to ten trenér dal dohromady, tak jak to vypadá konkrétně tedy?
6: Filipe, je to dáno i tím, že Slavia má, i když je v roli ligového mistra, vůbec nejmladší kádr v celé šancelize. A odráží se to i na tom dnešním zápase. V podstatě napočítáme víc hráčů narozených okolo roku 2005-6, nežli hráčů narozených v 90. letech. Suverénně nejstarší kapitán Tomáš Holeš, to je ročník 93. Pak tady máme několik 99. podle ročníku Sadílek, Chytil a Šturm. Ale je tam taky řada nováčků, mladíčků, třeba Eliáš Piták, syn někdejšího fotbalisty Slávie Karla Pitáka, to je ročník 2006. Dokonce 2007, to je Jakub Kolísek. No a právě tihle dva by měli obstarat kraje defenzívy. Pojďme ale tedy postupně v brance s Jakubem Markovičem, na stoperech Holeš, Ngesán a Konečný, zprava tedy Piták, zleva Kolísek, mezi nimi Sadílek a taky další zajímavá posila, polský záložník Viktor Novák, i když to jméno trochu napovídá, že by to mohl být Čech, tak skutečně je to polský hráč. No a vepředu pak trojice Uanda, Šturm a Chytil. Takže slávisté vsadili na dosti zajímavý, hodně mladý, občerstvený mix plný hráčů, kteří se budou snažit zabydlet v základní sestavě na možná trochu déle, ale na lavici náhradníku pak už čekají protřelá jména, které si můžeme pamatovat nejen třeba ze slavistického dresu, ale prostě hráči, kteří i třeba pomohli k těm minulým titulům, ať už to jsou Vlček, Šranc, Chaloupek nebo Provod.
0: Adame, soupeřem Slavie tedy na úvod nové sezóny šance ligy bude Slovácko, tým, který se zachraňoval až v baráži v minulém ročníku. Do toho nového jde s novým trenérem i s řadou nových hráčských tváří ve své kabině. V jaké sestavě tedy vyběhnou proti úřadujícím šampionům fotbalisté Slovácka?
6: Ještě než se dostanu k té sestavě, tak zmíním, že Jan Jelínek, nový trenér Slovácka, má takový pikantní zápas před sebou, protože on minulou sezonu strávil tady na Slávii, ale jakožto trenér B týmu. Takže pro něj rozhodně zajímavý duel. Jinak Slovácko má hráče, které taky dobře známe z ligového působení, a některé, které bylo Slovácko schopné zlanařit před touhle sezonou. Dívám se tím třeba na útočníka Davida Puškáče, který by měl pomoct s produktivitou, zkušený 33-letý forward. Mimo jiné dnes zažije svůj jubilejní 200. ligový start. Pojďme ale konkrétně na tu sestavu až od brankáře Urbana. V obraně zprava Defe, Štěpánek, Stojčevský a Král. V záloze dva štítoví hráči Havlík a Trávník. Na pravém křídle Juroška, na tom levém Blahut, mezi nimi Kostadinov a na hru to tedy už zmíněný zkušený hráč a nejstarší člen dnešní zahajovací sestavy David Puškáč.
0: Říká Adam Weidenthaler, se kterým se tedy ze zápasu mezi Sláví a Slováckem velmi brzy uslyšíme. Adame, díky.
6: Krásný den.
0: Úvodní výkop duelu Slavia Slovácko už za 6 minut. Úvodní výkop dnešního druhého utkání prvního kola šance Národní ligy mezi Baníkem Ostrava B a Vlašimí padl už před 23 minutami. No a oba dva týmy už se dokázali prosadit, takže rezerva Baníku Vlašim 1-1 ve 23. minutě tohoto utkání. A zpátky k první lize, protože se určitě sluší doplnit, že po zápase mezi Sláví a Slováckem přijdou na řadu ještě dva duely. V 17:30 nastoupí Jablonec proti Sigmě Olomouc a ve 20 hodin začne východočeské derby Hradec Králové versus Pardubice. Všechny duely samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a také v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na internetových stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz.
5: K vysílání Radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
7: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
5: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
8: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
5: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
9: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
5: Desítka Pavla Horváta živě. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří. Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Nový ročník fotbalové šance ligy odstartoval včera 4 zápasy. Zbrojovka Brno z pozice nováčka porazila pražskou Spartu 3-1, Zlín podlehl Baníku Ostrava 0-1, Viktoria Plzeň Slovanu Liberec 1-3 a Teplice vyhráli nad Bohemians 3-1. Dnes jsou na programu 3 zápasy, od 20 hodin duel Hradec Králové Pardubice, od 17.30 souboj Jablonce a Sigmy Olomouc. No a protože teď je 15 hodin, tak už můžeme zamířit do pražského Edenu, kde se chystá start utkání mezi úřadujícím šampionem, tedy pražskou Slávií, a hosty ze Slovácka. Slovo má reportér Adam Weidenthaler.
2: Je rozehráno prvních 10 sekund za námi. Slávia hraje se Slováckem 0-0. Ligový mistr proti týmu, který se horko těžko zachraňoval v minulé ligové sezóně. Slávisté rozehráli a hned získávají auto ve vhazování na vzdálenější straně od komentátorské pozice radiožurnálu Sport. Na té vzdálenější straně je taky několik set mladých slávistických fanoušků, kteří mohli na stadion, který oficiálně byl uzavřený, ale kvůli změně stanov mohli nakonec na stadion skupinky mládežníků do 12 let, pouze ale 10členné skupinky, takže i protože jsou aktuálně prázdniny, možná jich nedorazilo tolik, jako původně mohlo. Pozor ale na Chytilovu, první šanci na pravé straně si tam dělal problémy s defenzívou jeden z obránců Slovácka, nakonec nabízí balón mladíkovi Kolískovi, který na pravé straně hezky přešlapuje nad balónem, snaží se odcentrovat, zatím nemá prostor, tak si pomáhá s Holešem. Oba dva jsou teď u autové čáry, Holeš vytlačený z ideální pozice Patrikem Blahutem a Slovácko míří na druhou stranu. Navíc ještě faulovaný tam byl jeden z hráčů z týmu z Uherského Hradiště. Takže na prahu druhé minuty za stavu 0-0 bude Slovácko rozehrávat z vlastní poloviny. A teď jste možná sami zachytili z mikrofonu, že se začalo bučet na té protilehlé straně, kde to zkoušeli tedy mladí fanoušci nejprve roztleskat pokřikem Slávia, Slávia, nebo chcete-li spíš Slávie, Slávie. Ale jakmile začal fotbalista Slovácka ležet na trávníku, tak se spustilo takové hromadné bučení. Skutečně těch hrdel, která dnes budou hlasitě fandit na protilehlé tribuně, je okolo 500, 700, nejsem úplně schopný odhadnout, možná se i dozvíme oficiální údaj v průběhu tohoto zápasu úvodního ligového kola. Druhá minuta bude končit, autové vhazování dostane Slovácko k dispozici přímo na polovině hřiště, konkrétně s ním Patrik Blahut. Blahut zakombinoval s kapitánem Trávníkem. Ten se dostává do dalšího tvrdého souboje. Tentokrát to vypadalo, že byl faulován Uandou a skutečně píská se nedovolený zákrok dalšího z mladých hráčů v základní sestavě Slávie. To je zajímavost, o které už jsme mluvili ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku, že slávisté mají vůbec v téhle sezóně nejmladší ligový kádr. No a dnes to rozhodně ukazují, protože řada hráčů je okolo 20 let, ať už Eliáš Piták 20letý, třeba 18letý Jakub Kolísek, právě před chviličkou faulující Adonija Uanda. Ten taky má jen lehce přes 20 let, takže tihle všichni dnes budou chtít zaujmout svým výkonem Jindřicha Trpišovského tak, aby si řekli o větší porci minut v průběhu téhle jistě náročné ligové sezóny. Ve třetí minutě je stále stav 0-0, slávisté získali balon na vlastní polovině, poté co tam byl ten zákrok nedovolený na Michala Trávníka. Slovácko hrálo stále po levé straně, ale následně ztratilo balon, teď tedy dlouhý aut na pravé straně od Kolíska, který se snaží najít některého ze spoluhráčů na hrotu útoku, nejblíž k míči byl Chytil, ale už s ním zase kombinují fotbalisté z Uherského Hradiště. Zdá se, že outsider bude v tomto utkání chtít působit aktivně, stejně tak i teď. Šikovná rozehrávka od Stojčeského, který se rozhodně nerozpakoval, nechtěl hrát lehkou malou domu na Alexandra Urbana, viděl, že navíc by byl Urban napadán, tak zvedl hlavu a kombinoval s dalšími stopery Štěpánkem, respektive Králem. Tahle kombinace nakonec znamená autové ohazování na levé straně pro Slovácko. Míč už poslal do hry David Štěpánek, jenže kombinace s Blahutem úspěšná není. Blahut předskočený a navíc ještě balon tečoval při cestě do zámezí, takže autové ohazování měli k dispozici slávisté a po autu Eliáše Pitáka přichází nedovolený zákrok. Slávisté budou mít k dispozici volný přímý kop. Čtvrtá minuta a stav je 0-0 mezi Sláví a Slováckem, zatím bez střely na bránu. Slávisté teď budou mít k dispozici volný přímý kop. Přímý přenos dál vysíláme na digitálním radiožurnálu Sport z Prahy. Adam Weidenthaler, radiožurnál. A my pokračujeme dál v našem přímém přenosu. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné sportovní rádio v Česku a teď uslyšíte o tom, kterak bude rozehrávat buď Michal Sadílek, anebo po jeho boku stojící Daniel Šturm, nová posila pražské Slávie ze Sigmy Olomouc, kde strávil tenhle Slovinec jen půl roku, než se tedy znovu stěhoval. Nakonec Šturm se přihlásil o balón a kope svou pravačkou takový skákavý nadzemní balón, který vůbec nevypadal nebezpečně, ale protože obránce Slovácka zasáhl hodně špatně, byl to Tihomir Kostadinov, tak z toho bude rohový kop první v tomhle zápase v páté minutě z pravé strany z pohledu útočící Slávie. To bude Michal Sadílek, který se míč narovná. Český reprezentant to má připravené logicky na svou silnější levačku, zdvihá pravou ruku na důkaz signálu a už kope do malého vápna, kde se nejvíc vyšponoval, tuším, že Král to byl z těch obránců Uherského Hradiště, respektive Slovácka, který pomohl odhlavičkovat balón mimo vápno a následně se Slovácko míče úplně zbavilo, zakoplo ho až na útočnou polovinu, kde stál tou dobou pouze brankář slávistů Jakub Markovič. Pátá minuta právě končí za stavu 0-0 a slávisté získávají balón poté, co dobře odtlačil soupeřícího Štěpánka, jeden z útočníků slávistů, byl to Adonija Uanda, který se dokázal dostat před soupeře ještě těsně od brankové čáry, odcentroval pod sebe takový skákavý nízký balón, ale na Mojmíra Chytila ho nakonec nedostal. Tak v šesté minutě je stále skóre 0-0 mezi Sláví a Slováckem v úvodním kole fotbalové šance ligy. Slovácko tedy přebírá iniciativu a rozehrávat bude od brankáře Alexandra Urbana dalšího z těch mladších hráčů v tomhle utkání, i když těch mladíků je rozhodně více na straně mistrovského týmu. Co se týče Slovácka, tak tam jsou právě Urban a nebo Tomáš Král jedinými ročníky 2004, zatímco slávisté mají i ročník 2007 na hrací ploše. Teď autové vazování na pravé straně pro Slovácko. Proto se můžu znovu vrhnout svým pohledem na protilehlou tribunu, kdy začaly stovky mladých fanoušků do 12 let poskakovat a teď tedy vytváří docela zajímavou atmosféru. Navíc jsou těsně nad prostorem, kde se aktuálně hraje a kde mělo Slovácko k dispozici už druhé autové vhazování. Po něm zakombinovali obránci na pravé straně Defe a Juroška s brankářem Urbanem. Tento zkouší středně vysokým balonem přes střed pole do středového kruhu, kde ale dochází k nedovolenému zákroku. Povolen byl Puškáč, ale zdálo se, že právě on fauloval Anžel Gesana, další letní posilu pražské Slávie, takže rozehrává právě jeden ze stoperů mistrovského týmu, francouzský zadák Ange Gesan. Rozehrává na levou stranu, kde Daniel Šturm balon stihne pravačkou na hrací ploše a už si ho bere do pokutového území. Šturm přihrává pod sebe, hledal Chytila, ten byl odskočený od obránce Štěpánka, ale na poslední chvíli tam dokázal ještě jeden z hráčů Slovácka zabránit tomu, aby míč dorazil na místo určení. Následně si ještě Slovácko muselo poradit u rohového praporku a zdá se, že se to nepovedlo, že tahle kombinace a pokus Havlíka odrazit míč od soupeře nebyl úspěšný, tím pádem budou mít slávisté na prahu 8. minuty k dispozici druhý rohový kop tohoto zápasu. My chceme gól, ozývá se od několika stovek mladých fanoušků Slávie tady v pražském Edenu, kam jinak nemohli příznivci, dospělí tedy, kromě těch, kteří jsou v doprovodu kvůli těm známým okolnostem z minulé sezóny. Hodně přetažený centr z levé strany na pravé nakonec ještě zachránil hlavičkující Viktor Novák, vrátil balon zpátky do ohně, jenže v tom ohni dochází k nedovolenému zákroku na obránce Slovácka Kostadinova. Tím pádem bude rozehrávat od své brány gólman Slovácka Urban. Říkám sice obránce Kostadinov, ale v tuhle chvíli byl pouze obráncem tenhle severomakedonský fotbalista, jinak by se měl právě Tihomir Kostadinov starat spíš o ofenzivní hru. 30-letý zkušený záložník má za sebou už minulou sezónu v Sigmě Olomouc, o tamtu si ho můžete pamatovat taky z našich přímých přenosů, jinak v minulosti působil třeba i na Slovensku v Ružomberoku. Rozehrávka Slovácka trošku opožděná na začátku 9. minuty, nakonec Urban přenechal iniciativu Štěpánkovi a ten ještě odvolán, tak nakonec to bude přeci jenom Alexandr Urban v brance Slovácka, který vysokým balónem na levé straně chce oslovit Puškáče. Puškáč je zajímavé, se běhl až od autové čáry nějakých 10 metrů do hlouby pole a tím trochu vystrašil slavistickou defenzívu. Podařilo se mu hned dvakrát získat balón a díky tomu na levé straně Štěpánek vyráží na steč. Na levé straně má ještě k dispozici ke kombinaci Blahuta, Blahut, Štěpánek, Blahut, Štěpánek. Takhle to šlo dvakrát v rychlém sledu, jenže následně se do toho vpravil Uanda, ten je nakonec faulovaný a slavisté můžou rychle rozehrát podél pravé autové čáry, jenže Chytilu v postup je zastavený hlavním rozhodčím Ondřejem Pechancem. Ten teď nebyl spokojený s tím, že zřejmě balon nebyl úplně v klidovém stavu, když se ho snažil Eliáš Piták rychle poslat na útočnou polovinu Slávie. Devátá minuta bude končit úvodní ligové kolo. Mistrovský tým, tedy pražská Slávia, hraje se Slováckem zatím stále 0-0 bez střel na branku, ale jak jsem mluvil o tom, že Slovácko hrálo neohroženě v těch úvodních minutách tohoto utkání, tak už to tak úplně neplatí a slávisté začínají přebírat otěže tohoto duelu. Ngesan je teď na vlastní polovině, kombinuje s brankářem Jakubem Markovičem, který je tedy na úvod téhle sezóny slavistickou jedničkou. Očekává se, jakže to bude třeba s tou novou velmi drahou posilou, mladým ukrajinským golmanem Domčakem, který je dnes pouze připravený na lavičce náhradníků, ale zatím tedy Markovič v bráně, neměl dnes příliš mnoho práce, ale teď ta jeho rozehrávka do pravého křídla úplně přesná nebyla. V desáté minutě tedy bude vhazovat Štěpánek. Na útočnou polovinu hledal Puškáče, kterého si ale postrážil Sadílek. Navzdory tomu, že Michal Sadílek je odhadem o půl, možná tři čtvrtě hlavy menší, dokázal vyhrát hlavičkový souboj a tak Ngesan může pokračovat s balónem u své kopačky. Dává ho na pravou stranu na kapitána Tomáše Holeše. Holeš zpátky na Ngesana, ale ten pouze stínuje trajektorii balónu, pustí ho za sebe na Jakuba Markoviče a Slovácko už se nevrhá do dalšího pressingu. Zůstává s ním zhruba 30 metrů od slavistické branky a tam si můžou Sadílek a spol kombinovat celkem v poklidu. Holeš ale znovu dostoupený na pravé straně defenzívy, tentokrát u něj byl hodně rychle Pavel Juroška, a tak Slovácko teď drží soupeře docela daleko od své vlastní branky. Nakonec to je přihrávka z levé strany od kolíska na Daniela Šturma, která vychází slavistům a Šturm je ještě na vlastní polovině faulován. Puškář se rychle omlouvá zdviženou rukou směrem k sudímu Ondřeji Pechancovi. Rozehrávka Slávie tedy bude pokračovat ze středového kruhu v 11. minutě za stavu 0-0. Slávisté stále nemají střelu na branku, ale stejně tak Slovácko, ale slávistům alespoň může hrát do noc to, že držení míče už je skoro na 70% času pro úřadujícího ligového šampiona a taky dosud jediného zástupce v lize mistrů. Samozřejmě otázka je, jakže to bude se spartianskou snahou v kvalifikaci do téhle slavné soutěže. Teď rozehrávka slávistů podél pravé strany. Mluvil jsem o lize mistrů i proto, že se chviličku nehraje, Gesanův balón byl příliš dlouhý na Mojmíra Chytila, tím pádem se bude rozehrávat od brankáře Alexandra Urbana a zase takové drobné taktické šachy od týmu vedeného novým trenérem Janem Jelínkem, protože chviličku se rozmýšlí Urban, že bude rozehrávat, pak to nechává Stojčevskému, pak si to zase třikrát rozmyslí a následně to bude znovu dlouhý nákop od Alexandra Urbana. Tohle je taktika, kterou už několikrát vymysleli fotbalisté Slovácka, ale zatím vychází Puškáč, už je na útočné polovině a zakombinoval šikovně s Juroškou, který předstihl svého obránce Ngesana. Juroška míří na branku a pálí gól! 1-0 pro Slovácko. 12. minuta. Pavel Juroška nabral rychlost z levé strany, prchnul do pokutového území. Přes roh pokutového území tam šel v podstatě sám na brankáře Jakuba Markoviče a ten sice zmenšil střelecký úhel, ale Juroška to trefil krásně levačkou k té své bližší tyči přímo do vinglu, lidově řečeno tedy pod břevno. Těžko s tím mohl něco dělat Jakub Markovič, brankář pražské Slávie, takže na úvod ligového ročníku nejen, že prohrála Viktoria Plzeň, nejen, že prohrála pražská Sparta, ale další český zástupce z evropských pohárů ztrácí v úvodu této sezóny. Zatím je to samozřejmě jenom dílčí stav 0-1, tedy z pohledu pražské Slávie. Ještě krátká radost od fotbalistů Slovácka, kteří v podstatě nemají s kým se radovat. Ten náběh byl kamsi do prázdných tribun, do sektoru, kde ani navíc nejsou jindy hostující fanoušci. Samozřejmě v hostujícím sektoru je úplně pustoprázdno, tam nepřišly žádné děti, takže Slovácko v podstatě může slavit jen tak samo se sebou, ale teď všech 10 hráčů v poli Slovácka se seběhlo do jednoho hloučku a pochválili Pavla Jurošku za ten krásný únik podél levé strany. Za chviličku rozehraje Mojmír Chytil, tím pádem nám spečetí to, že Slovácko vede v úvodním ligovém kole nové sezóny 2026-27 nad pražskou Sláví na jejím hřišti 1-0. Prosadil se tedy z levé strany nabíhající Juroška, kterému přiklepnul ten balon ještě u poloviny hřiště David Puškáč. Takže v tomto ohledu taky zajímavý jubilejní dvoustý start pro útočníka Slovácka, kterého ale známe třeba z působišť v Bohemians anebo v Jablonci. Autové vhazování teď na levé straně budou mít k dispozici útočící slávisté, kteří nechtějí nechat nic náhodě a rádi by rychle srovnali. Dlouhý aut už nachystaný do pokutového území by ho měl poslat Sadílek. Ano, tak se taky děje. Balon míří až na malé vápno a tam je Tomáš Holeš, který přemýšlel nad nůžkami. Ještě jedna možnost, druhá a gól. Přeci jenom se dokázal prosadit takovým kopem trochu přes tělo. Mojmír chytil a ve 14. minutě už je to zase srovnané 1-1. Slovácku nevydrželo tohle vedení snad ani dvě minuty, rozhodně ne dvě herní minuty. Možná, že by to tak vycházelo i po těch oslavách. Každopádně hned z toho prvního útoku přišlo auto vazování z levé strany. Mojmír chytil, tam byl spolu s Holešem a dalšími asi třemi spoluhráči nasáčkovaný na malém vápně. Společně se jim podařilo tu balon nazvednout nohou, tu hlavou a nakonec takovým zvláštním kopem kolem těla, nebyly to úplně tradiční nůžky, zvládl Mojmír chytil najít zadní růžek Urbanovy brány. Takže ve 14. minutě je srovnáno, ligový mistr neponechává nic náhodě a vrací se rychle zpátky do utkání se Slováckem. Zajímavé je, že první dvě střely na branku tohoto utkání znamenaly první gól, a to tedy na obou stranách. Slyšíte, jak teď?
1: 15 hodin, 15 minut, tak to je velmi zajímavý úvod zápasu Slavia Slovácko. Zajímavý byl úvod také velké ceny Maďarska Formule 1 na Hungaroringu, protože z pole position startující Lando Norris na McLarenu svoji pozici neudržel a tak je po 8 kolech na druhém místě. Vede Oscar Piastri, který startoval na druhém monopostu McLaren ze třetího místa. Na třetí pozici aktuálně krouží Max Verstappen z Red Bullu. No a Charles Leclerc na Ferrari, který startoval ze druhé pozice, je aktuálně až pátý a před něj se dostal i jeho týmový kolega Lewis Hamilton. Tolik tedy krátce Formule 1, teď zase zpátky fotbal. Prvoligový duel mezi Sláví a Slováckem komentuje Adam Weidenthaler.
2: Slovácka. 1-1 je stav v 16. minutě. Slovácko se po rozehrávce rychle zbavilo míče a už tady zase byl útok z pravé strany od rychlonohého Uandy, kterému se tentokrát nepodařilo úplně šikovně přihrát pod sebe. Každopádně Slávisté rychle ukázali, že rozhodně mají kvalitu na to, aby tenhle duel ovládli, aby neponechali nic náhodě. V 16. minutě každopádně bude ze své vlastní poloviny rozehrávat brankář Alexander Urban, který si na balón zatím téměř nesáhl, pouze ho rozehrával ze země. No a už taky musel jednou vyndat balón ze své brány, ze své sítě, protože ho dokázal prostřelit. Mojmír chytil o chviličku předtím, otevřel skóre ve prospěch hostujícího Slovácka Pavel Juroška. Teď vazování na polovině hřiště právě na té Juroškově straně, ale mají ho Slávisté, takže Piták posílá krásný dlouhý aut na Daniela Šturma až do pokutového území. Šturma trochu zradilo zpracování, přesto ještě centr z brankové čary musel vyškrábnout brankář Urbana, následně ještě dorážka, gól! Slávisté otáčejí vývoj zápasu během 4 minut v 16. Už je to 2-1 pro Pražany. Obrovská radost na protilehlé tribuně, kde je několik stovek mladých fanoušků do 12 let a jejich dospělý doprovod samozřejmě. Tohle je branka, kterou Viktor Novák otevírá své angažmá v pražské Slávii. Fotbalista polského původu, který je dalším z těch mladíků, kteří dnes nastupují v základní sestavě trenéra Jindřicha Trpišovského, využil faktu, že z pravé strany se dokázali hodně rychle dostat do pokutového území Slávisté. Tohle je ale moment, za který musíme pochválit Eliáše Pitáka, který nelenil, rychle vzal balon do rukou a v podstatě až od lavičky Jindřicha Trpišovského hodil dlouhý aut směrem do pokutového území. Tam si ho trochu s obtížemi, ale přesto zpracoval Daniel Šturm rychle od brankové čáry. Odcentroval Urban, ještě ten balon vyškrábl, nechtěl ho chytit, možná to ani nešlo, možná byl příliš vysoký, každopádně Urban ho v podstatě jen píchl tak nějak za sebe a tam stál připravený Viktor Novák, prvním dotekem si balon připravil a ze druhého 21-letý Polák skóruje. Takže premiérový gól v pražském angažmá pro bývalého hráče Visly Plock a tak se Slávisté rychle dostávají zpátky do vedení. Tak jak se mluvilo o tom, že Plzeň ztratila a Sparta ztratila, tak Slávia už nestrácí. Rozhodně ne, stačilo říct a lusknutím prstu jsou tady dva rychlé slávistické góly. Na druhé straně žlutá karta pro bránícího Konečného za to, že fauloval jako jeden z posledních hráčů unikajícího fotbalistu Giglion Defeho, anebo to byl ještě někdo jiný tam vedle něj. Každopádně Ondřej Pechanec vytahuje pouze žlutou kartu, zatímco zhruba pět fotbalistů Slovácka teď by rádo ještě nějaký přísnější trest. No přijde mi, že to pravidlo, že může pouze kapitán komunikovat se samotným rozhodčím, tak nějak vyšumělo, protože tady bylo skutečně ve velké přesile mužstvo Slovácka okolo Ondřeje Pechance a ani nikde poblíž nebyl Michal Trávník, který dnes nosí kapitánskou pásku na své levé paži v barvách Slovácka. 18. minuta právě teď dotíká. Jsme v 19. Slávia vede na úvod ligové sezóny 2-1 doma nad Slováckem, ale teď se bude muset bránit volnému přímému kopu. Na druhou stranu tenhle přímý kop je skoro přesně na polovině hřiště, tedy na ose hřiště, abych byl úplně přesně. přesný, a od brankáře Markoviče balon leží zhruba nějakých 30 metrů. Na přímou střelu to rozhodně je, navíc ve zdi budou zřejmě pouze dva muži, ale tu přímou střelu by měl mít Jakub Markovič, lidově řečeno, ošéfovanou. Tady si myslím, že nebude problém, pakliže bude trávník pálit přímo na bránu. Co se týče centru, tak na levé straně by chtělo do pokutového území vběhnout hned několik fotbalistů z Uherského Hradiště a trávník právě na ně centruje, jenže to je příliš dlouhý centr, Holeš ho podskočí, stejně tak všichni další se tam natahovali marně v barvách Slovácka, takže výkop od brankáře Jakuba Markoviče. A ten znovu na nic nečeká, navzdory tomu, že slávisté vedou 2-1, rychle rozehrál na stopera Konečného a už společně kombinují Ngesan, Holeš a na pravé straně zatím hodně aktivní Eliáš Piták. Nebál bych se říct, že Piták je jedním z nejlepších hráčů tohoto zápasu. Teď se znovu dostával k balónu po kombinaci s Chytilem, ale pod nohy mu sklouznul defenzivním zákrokem Blahut, proto se bude znovu vhazovat a Piták tentokrát vyčkává, ale znovu pomýšlí nad dlouhým autem přímo do pokutového území. Nakonec se vybral Chytila, zády k brance Chytil kousek před vápnem zpracoval, ale už nerozdal Šturmovi a na druhé straně se snaží znovu zabíhat Juroška za obránce soupeře, vyčkával na Havlíkův pas, ale ten nebyl přesný. A tak slávisté kombinují na levé straně své defenzivy. Konkrétně jeden z těch nejmladších hráčů aktuálně na trávníku, Mikuláš Konečný, zase dostává Šturma do pokutového území. Šturm z levé strany centruje. Tady už měl podle mého balon za brankovou čárou, určitě by se to zkoumalo, ale protože ten míč neskončil na žádné slávistické noze ani hlavě a nikdo nezakončoval vstříc Urbanovi ani přesně, tak se tahle situace kontrolovat nebude. Ve 20. minutě je ale balon zpátky na polovině slávistů. Anž Ngesan tam kombinuje s Holešem. Holeš je napravo ve straně připravený, Pitáko vydává, Piták rychle z druhého doteku zpátky na Uandu a ten na Ngesana, taky brankář Markovič si zahraje na vlastní polovině a slavisté znovu ukazují, proč, že jsou nejlepším týmem poslední ligové sezóny. Holeš v klidu kombinuje teď znovu s Markovičem, to už se nelíbí Puškáčovi, který se vrhnul na rychlý pressing a nakonec dokázal alespoň mírně vychýlit odkop Markoviče, ne dostatečně na to, aby fotbalisté Slovácka balón získali, ale přeci jenom se to po sérii soubojů povede na levé straně Patriku Blahutovi, který vybojoval autové vhazování poblíž hlavního trenéra Slovácka Jana Jelínka, muže, který ještě v minulé sezóně koučoval ve Slávii, ale bylo to slavistické Bčko, které tedy vedl mezi lety 2025 a 26. Jan Jelínek, bývalý trenér, mimochodem třeba i u reprezentačních výběrů do 18, respektive 19 let, kde dělal asistenta Aleši Křečkovi. Zpátky ale ke Slávii se Slováckem, 2-1 je skóre na konci 21. minuty. Slovácko potom svém autovém hazování rozehrálo na Urbana, který to zkouší dlouhým nákopem do pravého křídla, ale tam byl připravený jen a pouze slavistický stoper Konečný. A Konečný teď hraje šikovně do levého křídla zase na Daniela Šturma. Ta jeho rychlost dnes neskutečně platí. Na obránce Slovácka teď z toho tedy málem vzniknul rohový kop, nakonec pouze rozehrávka pro Alexandra Urbana, ale i tak můžeme mluvit o tom, že Daniel Šturm zatím hýří aktivitou. I on se dnes rozhodně chce předvést, i když je to jedna z těch nejdražších posil v nedávné slavistické historii, tak rozhodně bude potřeba, aby si udržel své místo v základní sestavě, ale myslím si, že po tom, co předvádí a i po tom, kolik teoreticky stál, mluví se o cenovce zhruba okolo 4 milionů eur, tak to bude mít Daniel Šturm více a více jisté. Teď ale Šturm není u balónu, jsou to obránci Slávie, kteří kombinují na pravé straně. Holeš tam nachází Uandu. Uanda má na zádech přilepeného Blahuta, ten ho nepustil stejně jako Štěpánek a proto radši Uanda hraje zpátky na Tomáše Holeše. Holeš kombinuje s Ngesanem, ten na Konečného a Konečný na levou stranu, kde je připravený Jakub Kolísek. Kolísek si to namířil do středu, kde není ani příliš mnoho prostoru, tak pro jistotu raději nahrávka zpátky na Ngesana. A ten krásným křižným pasem do levého křídla nachází Michala Sadílka. Sadílek tam zakombinoval se Šturmem, ještě se vrhá do skluzu tak, aby obral o balon Giglion Defeho, ale spíš ho zranil. Na druhou stranu však vyráží Slovácko a je to Puškáč, který zamířil mezi oba dva stopery. Holeš trošku chybuje se svou rozehrávkou, se svým zpracováním. Puškáč tady obral o balon a pálí z ostřejšího úhlu, ale hrubě nepřesná rána na zadní tyčku nenašla ani nikoho na přihrávku, ani nezaměstnala brankáře Markoviče. Ten se sice složil na trávník, ale na balon nesahal, věděl totiž, že míří do zámezí a tím pádem by tak vybojoval pro soupeře rohový kop. Takhle z toho je rozehrávka pro Slávy. V končící 23. minutě slávisté vedou nad Slováckem 2-1. Připomenu pro ty posluchače, kteří přichází ke svému rozhlasovému přijímači až nyní, že Slovácko vedlo, ale pouze krátce po trefě Jurošky ze 12. minuty. Chytil srovnával ve 14. a už v 16. polský záložník Novak dal ten dosud rozdílový gól. Teď faul na polovině hřiště a po něm se rozehrávat chviličku nebude. Ondřej Pechanec dává šanci fotbalistům na odpočinek. Ve 24. minutě je tedy stav zápasu úvodního kola fotbalové šance ligy mezi Sláví a Slováckem nakloněný ve prospěch ligových šampionů 2-1.
1: Říká Adam Weidenthaler, který samozřejmě bude komentovat duel mezi Sláví a Slováckem i dál a nepřerušovaně ho můžete poslouchat na internetu na stránkách iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz a nebo také v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas. Je 15 hodin 24 minut a odehrán už je první poločas ve druhém dnešním utkání úvodního kola šance Národní ligy. Po 45 minutách rezerva Baníku Ostrava hraje s Vlašimí nerozhodně 1-1. Už dopoledne Bčko Pražské Slávie remizovalo s Příbramí 2-2. A pokud je o další sportovní dění, tak na Pražské Štvanici se rozhoduje o vítězce turnaje okruhu WTA. Bohužel ve čtvrtfinále bylo 5 českých tenistek, ale do finále se nakonec nedostala ani jedna a tak je to ukrajinsko-rakouská záležitost. První sadu nakonec vyhrála Rakušanka Lili Tagerová nad Ukrajinkou Dariou Snigurovou 7-3 v rozhodujícím tiebreaku. No a ve druhé sadě Tagerová už dokázala soupeřce sebrat servis. Vede 3-1, je na podání a tím pádem má Lili Tagerová nakročena k tomu, aby v Praze získala na Štvanici svůj první titul na okruhu WTA. No a zapomenout nesmíme ani na dění na maďarském Hungaroringu, protože tam se jede další velká cena v rámci mistrovství světa vozů Formule 1. V čele zůstává i po 15 kolech Oscar Piastri, tedy Australan na monopostu McLaren a vede zhruba o sekundu a půl před svým týmovým kolegou Britem Landem Norrisem, který do závodu startoval z nejlepší pozice, nebo chcete-li z pole position. Třetí příčku drží Charles Leclerc z Ferrari. Na čtvrtém místě jezdí průběžný lídr světového šampionátu, tedy Ital Kimi Andrea Antonelli na Mercedesu a pátá pozice v tuto chvíli patří Izáku Hadžarovi, tedy Francouzi na monopostu Red Bull. No a vysílání Radiožurnálu Sport už zase bude patřit fotbalu.
0: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Slávia Slovácko a z Edenu pokračuje reportér Adam Weidenthaler.
2: V 26. minutě se nic nemění, po pauze na občerstvení slávisté dál vedou nad Slováckem 2-1, díky trefám Chytila a Novaka, na druhé straně otevíral skóre Juroška. A teď jsou na vlastní polovině fotbalisté mistrovské Slávie, Holeš hraje na pravou stranu na Eliáše Piták, Piták pouze do Blahuta a tím pádem znovu bude následovat autové vhazování, které opět rozehraje syn bývalého slavistického fotbalisty Karla Pitáka, muže, který je aktuálně na trenérské štaci v Hradci Králové. Pitákův dlouhý aut, který znovu zachytá Daniel Šturm, ten je mnohem aktivnější na hrotu, nežli Mojmír Chytil, zatímco Chytil si, řekněme, stahuje pro ty druhé balóny, tak Šturm rychle vyráží do křídla a očekává to autové vhazování, znovu se mu to podařilo i teď, faulován pak na středovém kruhu, nebo respektive kousek od poloviny hřiště Viktor Novák, bude to nedovolený zákrok, ale Pechanec tentokrát neukazuje kartu, zatím jediným karetním trestem byl ten pro Kolíska na polovině Slávie před zhruba 10 minutami, který možná i trochu zaváděl červenou kartou, ale neunikali tam fotbalisté Slovácka úplně sami a proto tady pouze žlutá pro mladého obránce Slávie. Teď jsou Slávisté na pravé straně v útoku, Šturm zakombinoval se Sadilkem, Sadilek vrací zpátky na Slovince a ten centruje ze své levé nohy přízemní balon odražený bez problémů od Stojčevského, ale ještě se musí snažit obránci Slovácka. Dva nepříjemné souboje, po jednom zůstal ležet fotbalista hostující, po jednom domácí. Hůř na tom je útočník nakonec Slovácka David Puškáč, který tam teď vypomáhá, ale v podstatě na své vlastní offside line. Stále se ještě nezvedl, nějakých 30 sekund po tom souboji s trávníkem. Vypadá to, že ho hodně bolí jeden z kotníků. Každopádně slavista Chytil se pomalečku omlouvá. Zaujme následně defenzivní postavení a počká, než Puškáč odpajdá směrem dál od stoperů. Pechanec už fouknul do píšťalky, aby se rozehrávalo, ale Puškáčovi to nejde. Na chviličku se postavil na nohy, pak zase se skácel na trávník na vlastní polovině a tak se teď musí hra přerušit. Lékaři Slovácka už míří na trávník, tak aby pomohli Davidu Puškáčovi zpátky do hry. Tohle by bylo hodně bolestivé zranění, kdyby museli fotbalisté Slovácka znovu postrádat některého ze svých hráčů. hráčů, a to konkrétně Davida Puškáče, se kterým se asi počítalo jako s hrotovým útočníkem číslo jedna, fotbalista, který dal v té přípravě na novou sezónu jednu branku ze tří startů v celé minulé ligové sezóně, ale pouze dvakrát rozvolnil síť jakožto útočník Jablonce. Předtím samozřejmě hrál za Bohemiance nebo třeba Opavu. Teď pro něj první ligový start za Slovácko, jubilejní dvoustý ligový, a vypadá, že ho zřejmě nedohraje, alespoň tedy podle toho, že stále Puškáč leží na trávníku po tom souboji na vlastní polovině, kde byl u vlastního pokutového území, jakožto útočník se tam stáhl hodně dobrovolně, hodně aktivně, řekněme, a možná si teď sám vyčítá to, že byl až takhle aktivní. Nakonec se Puškáč i s pomocí doktorů postavil zpátky na nohy a odchází za autovou čáru. Zatím nevidím nějaký výraznější pohyb na lavičce Slovácka, že by se někdo rozcvičoval na to, aby šel vystřídat Davida Puškáče, ale uvidíme. Ten jeho projev teď nevypadá úplně veselý. Každopádně Slovácko bude na chviličku bez svého hrotového útočníka. Mezitím už bude končit 29. minuta. Slávia vede nad Slováckem 2-1 po obratu díky Chytilovi a Novakovi před téměř prázdnými tribunami. Je tady několik stovek mládežnických fanoušků do 12 let s jejich doprovody, jinak ale téměř není slyšet nějaké výraznější podpory z hostujícího sektoru, vůbec žádná, kvůli tomu, že Slávia má v úvozovkách oficiálně uzavřený stadion. Trávník teď rozehrává spolu se svými spoluhráči obránci. David Puškáč už je mezi tím připravený, ještě si osuší dres a za chviličku půjde zpátky na trávník, tak to přece jenom nebude nic vážného. Navzdory tomu, že ten kotník asi Davida Puškáče bolí doteď, ještě zkouší takovou zatěžkávací zkoušku, přenesl váhu na levou nohu, ale zdá se, že bude v pořádku. Stále ale není sudním Pechancem uvolněn zpátky na trávník. Stejně tak čtvrtý rozhodčí ukazuje Jánic, já muzikant. Slavisté mezi tím kombinují na útočné polovině. Chytil se, ale obtočil přímo do soupeře Michala Trávníka, ten rychle vyráží kupředu. Rychlý kontrol od taky Kostadinova. Kostadinov rozehrává do pravé strany, kde už může centr od Marka Havlíka. Havlíku v balón na zadní tyčku, kde je ale Holeš, který výborně sebral šanci soupeřícímu Michalu Trávníkovi. Ještě na levé straně může rozehrávat Blahut, zatímco už je Puškáč vpuštěn na trávník. Puškáč ale nedostane balón, s ním teď kombinují na vlastní polovině Štěpánek a Král. Král se taky otáčí před tlakem Daniela Šturma a raději posílá balón zpátky k vlastnímu gólmanovi Urbanovi. Tak tahle navštívenka Slovácka na útočnou polovinu Slávie trvala skutečně jen pár sekund. Zatím Slovácko téměř nemělo šance, tu jednu jedinou dokázal využít Pavel Juroška, který utekl z levé strany a zamířil přesně pod břevno brankáře Markoviče, jenže pak přišly dva slavistické góly a mistr vede 2-1 v 31. minutě. V defenzivě teď znovu dobře hrající Tomáš Holeš zakombinoval se svým spoluhráči na pravé straně, díky tomu Uanda už je u pokutového území po dlouhém pasu, dává pod sebe, chytil jeho rána přímo na prostředek a tam s úspěšným zákrokem brankář Urban. Navíc ještě offsideová situace, anebo faul, ne, nakonec offside ukázal jeden z asistentů hlavního rozhodčího Ondřeje Pechance, takže celé vzrušení zbytečné. Každopádně Uanda teď děkuje směrem do defenzivních řad za ten krásný dlouhý pas na nějakých 30 metrů podél pokutového území. Uanda ho doběhl, zpracoval, dal pod sebe Chytilovi, ale ten trošku nepochopitelně pálil z pozice, kde byl zcela sám nikým neatakovan, pravou placírkou přímo na prostředek brány a v podstatě na hrudník brankáře. Takže logická reakce, logický reflex zní tak, že Urban dal prostě ruce před sebe a balon vyboxoval. Teď rozehrává brankář Slovácka na pravou stranu po zemi a my taky vstoupíme pro posluchače Radiožurnálu. 2-1 vedou slavisté po obratu doma nad Slováckem, a to ve 32. minutě. Přímý přenos vysíláme na digitálním Radiožurnálu Sport z Prahy. Adam Weidenthaler, Radiožurnál. A pokračujeme dál v našem přímém přenosu. Zatímco slávisté získali balón po té neúplně úspěšné rozehrávce po zemi od Alexandra Urbana, teď ho má na levé straně jeden z mladých slavistických obránců, který ale chybuje. Byl to Konečný, který pustil balón soupeři a z nějakých 30 metrů do toho práskl Tihomir Kostadinov, jenže neúspěšně. Míč zamířil zhruba metr nad bránu Jakuba Markoviče. Tím pádem bude domácí jednička rozehrávat od své branky ve 33. minutě. Kombinace se stoperem Konečným, který na levé straně nebude vyzývat kolíska, naopak zpátky na Markoviče a ten doprava na dnes už bývalého reprezentanta Tomáše Holeše, který se vrátil z mistrovství světa, teď ale doklouzal na prázdno na pravou stranu trávníku, protože míč nezvládl na hrací ploše zachytit. Bylo z toho autové vhazování pro Slovácko zhruba 10 metrů od pokutového území, ale namísto toho, aby přišel nějaký dlouhý hod třeba směrem na už uzdraveného Puškáče, tak rozehrávka zamířila zpátky na vlastní polovinu. Foyminu až k brankáři Urbanovi. Tímhle Slovácko rozhodně k vyrovnání nedostane své fotbalisty. Jiglin Defe na pravé straně ale zakombinoval šikovně s Kostadinovem. Puškáč se rve na hrotu útoku, ale Anž Gesán ukazuje, proč že si ho Slávia vytáhla. Skvěle teď předskočil svého soupeře, nenechal mu lidově řečeno čuchnout a bývalý obránce Slovanu Liberec tak už může rozehrávat spolu s Tomášem Holešem a taky brankářem Markovičem. Na středu pole spolu s nimi taky Viktor Novák znovu vrací zpátky na Markoviče, zatímco se vytáhl pressing Slovácka v podstatě až k pokutovému území soupeře. Puškáč, Juroška a spol tam stínují soupeře a proto Markovič sáhl k vysokému nákopu na Daniela Šturma. Ten se sice do výskoku neodhodlal, ale naštěstí pro něj Štěpánek ano a netrefil svou hlavu úplně přesně, takže slavisté dostanou k dispozici autové vhazování. Na pravé straně to už je na úrovni velkého vápna, kde bude moct vhazovat Eliáš Piták. Vzal si ten původně hraný míč do rukou, zjistil, že je asi příliš mokrý, tak ještě zkusí ten druhý, který byl na nedaleko stojícím kuželu a háže ho přímo do malého vápna. Tam podskočil jeden ze slávistů a tím dostal v podstatě do šance Ngesana, jenže Ngesan se už v balónu nedokázal dobře pootočit. Míč odtečoval za brankovou čáru, ještě se hlásil, že by to měl být rohový kop, ale sudí Pechanec to viděl zřejmě lépe nežli já nebo Anž Ngesan a tak budou rozehrávat fotbalisté Slovácka. V 35. minutě Slovácko prohrává v Edenu s pražskou Slaví 1-2. Další rozehrávka nakrátko a Slovácko toho využívá k vykombinování vysokého presinku Slávie, jenže no, to vykombinování nakonec netrvalo příliš dlouho. Na pravé straně chybná rozehrávka a rychlý aut od slavistů Šturmova. Krásná přihrávka do malého vápna, gól 3-1. Slovácko se rychle zbavilo míče a využívá toho Adonji Uanda, který se omlouvá za to, že skóruje proti svému bývalému týmu. Tenhle borec totiž působil v minulé sezóně na hostování právě ve Slovácku, ale bylo to ze Slávie, takže teď tedy dává gól poprvé vlastně ve svém mateřském klubu. Kanadský 21-letý křídelník našel balón, který přiletěl z levé strany, myslím si, že znovu od Daniela Šturma, který je skutečně nejaktivnějším útočníkem Slávie v tomhle utkání. Byla to rozehrávka Slovácka, která se na pravé straně nepovedla. Balón byl zakopnutý v podstatě na tribunu a slávisté znovu nelenili. Ty indicie jsou zcela jasné, jak pro Pitáka, tak na levé straně pro Kolíska, aby rychle vhazovali balony zpátky na trávník a to se tentokrát povedlo Pitákovi nikoliv, tento zvládl v tom prvním případě na pravé straně, teď tedy Kolískovi na levé, následně přišla ta přízemní přihrávka od brankové čáry na malé vápno, Urban ji neměl pokrytou, stejně tak stoper Stojčevský nestihl doběhnout a tak skóruje Adonija Uanda. Slavisté tedy vedou 3-1 nad Slováckem v 36. minutě. Slovácko to zkouší následně na levé straně s odpovědí. Pavel Juroška nacentroval ale přímo do před sebou stojícího Tomáše Holeše. Ještě se mu drobně omluví, zatímco Slovácko rychle rozehrává vhazováním na Štěpánka. David Štěpánek na druhého stopera Andreje Stojčevského. A Stojčevský vyzve taky Tomáše Krále. Krále raději zpátky na brankáře Urbana, kterého ale rychle napadá Daniel Šturm. To je neskutečný fičák, který je předvádí nová slavistická posila, zatímco se Slovácko dostane přeci jenom na hrotu toku díky nákopu na Jiglion Defeu. Ten tam ale pokopal, co šlo, nejenom balón, ale i soupeře a tím pádem se Slovácko zase rychle připraví o míč. Toho držení skutečně nemá mužstvo z Uherského Hradiště zase tolik, ale už bylo schopno alespoň malinko vyzmizíkovat tu úvodní převahu slávistů. Aktuálně na nějakých 40% času má Slovácko balón. A protože ten faul od Defeu byl zřejmě hodně výrazný, tak přichází taky slavistické ošetřování toho faulu.
1: A to v 15 hodin a 37 minut na radiožurnálu Sport, tedy můžeme od fotbalu na chvilku k tenisu, protože už je rozhodnuto, že vítězkou Live Sport Prague Open, tedy turnaje v našem hlavním městě na Štvanici, turnaje okruhu WTA, se stala 18-letá Rakušanka Lili Tagerová. Ta totiž dokázala ve finálovém utkání porazit Ukrajinku Dariu Snigurovou 7-6 a 6-2. Znamená to tedy, že Lili Tagerová je šampionkou pražského turnaje, odveze si samozřejmě cenou trofej a také 250 bodů do žebříčku, které ji posunou z toho jejího aktuálního 74. místa výrazně výše. České vítězky bohužel nebyly ani ve čtyřhře, protože tam se do finále dostali Lucie Havlíčková a Laura Samson, na rozdíl od singlu, kde se to nepodařilo žádné domácí hráčce. Ale v tom posledním souboji se Havlíčková se Samson museli sklonit před britskou dvojicí Dartová Lumsdenová podlehli jim 4-6 a stejně jako před rokem na pražském turnaji, tak Hlavlíčková se Samson prohráli finálový souboj. Vy prohrát rozhodně nemůžete, pokud budete poslouchat i dál Radiožurnál Sport, protože vás zase bereme na první fotbalovou ligu a utkání úvodního kola mezi Slaví a Slováckem. Z pražského Edenu komentuje Adam Weidenthaler. První fotbalovou ligu a utkání úvodního kola mezi Sláví a Slováckem. Z pražského Edenu komentuje Adam Weidenthaler.
2: Fotbalisté

je nějaký drobný krvavý šrám. Každopádně pokračuje se dál. Slovácko kombinuje teď na polovině hřiště. Štěpánek tam ukradl balon Šturmovi a na pravé straně ho předává Tomáši Královi. Král zakombinoval s Defem, ten ale vrací zpátky na vlastní polovinu, kde už jsou připraveni Stojčevsky a Král. Na levé straně taky Blahut. Blahut by mohl odcentrovat, než k němu dostoupí Piták, ale ještě si to rozmyslel. Nakonec zasekává na střed pole, předává kapitánu Trávníkovi. Michal Trávník a jeho pravačka, která centruje balon do pokutové území. Tohle bylo příliš dlouhé na Defeho a stejně tak brankář Markovič nechává balon doskákat za autovou čáru. Bude to rozehrávka právě pro slavistického gólmana na konci, nebo už na začátku spíš 40. minuty. Stav 3-1 pro Slávy hodně kontrolovaný. Připomeňme, že Pražané otáčeli vývoj tohoto zápasu po trefě Jurošky z 12. minuty. Ve 14. se trefil Chytil, v 16. Novák a v 35. Uanda. Vlastně pro Nováka s Uandou to byly premiérové góly ve slavistických barvách. Teď kombinace na pravé straně v podání Slovácka. Je to Král, který tam kombinoval s Defem. Dále Marek Havlík, ale ten je tvrdě dostoupený Uandou, nepíská se a Slávista teď míří dobrý kuč 4-3, jenže Uandova přihrávka byla možná příliš ukvapená, ještě mohl potáhnout balon nějakých 10-15 metrů před sebe. Nakonec ten balon odrazil Stojčevský, ale pouze ke Šturmovi. Ten na levé straně počká, než přiběhnou slavistické posily a to už jsou slavisté komplet i s před chviličkou zraněným Jakubem Kolískem, kterému slavisté zkontrolovali zdravotní stav, ale vypadá to, že tedy bude v pořádku, takže slavisté budou mít k dispozici nejen svého hráče, ale taky balon, protože teď tam byl faul na levé straně z pohledu útočícího týmu a v 41. minutě, tak Slávia vede nad Slováckem 3-1 a může dál pokračovat v tlaku. Daniel Šturm už si to znovu rovná a vypadá to, že bude posílat vysoký centr do pokutového území, kde se teď schovává kolik? 2, 4, 6, 7 hráčů. K ním tedy dva u rozehrávky a jeden zajišťující Anš Gesan, který čeká na případný odražený balón od pokutového území. Dva muži ve zdi, je to daleko až od autové čáry, takže vysoký balón do šestnáctky, kde se dostali do hlavičky Chytil a ještě takovým drobným způsobem Viktor Nova, který vlastně tak trochu tečoval tu Chytilovou ránu, jenže přichází tam navíc taky útočný faul na Alexandra Urbana, který teď je trochu naštvaný na Mojmíra Chytila, ten do něj ještě zezadu drknul, asi ne úplně schválně, ale nebylo to tak, že by se Chytil snažil vyhnout z tomuto kontaktu, proto se Urban teď obořil na svého soupeře a všechno to musel taky trochu uklidňovat svou píšťalkou a rukama sudí Ondřej Pechanec. Slovácko rozehrává z vlastní poloviny za stavu 1-3 z pohledu hostujícího týmu ve 42. minutě. Nákop na Puškáče, který sklepává pod sebe, kde je Havlík, kombinace s Trávníkem, na pravé straně taky Králem, kterého rychle dostupuje Šturm, proto musela přihít další přihrávka na pravou stranu na Giglion Defeho. Defe následně vytlačen z hrací plochy, Slovácko bude vazovat, ale stále zůstává na své vlastní polovině. Nemá příliš jak se dostat dopředu, krom těch vysokých nákopů na Davida Puškáče, který ale zatím velmi dobře sklepává míče, to zase ano. Slovácko má své zbraně, jenže teď je úplně nevyužívá, navíc předskočený tam byl Marek Havlík na středovém kruhu. I když to bylo s faulem, stejně tak na Havlíka i na Puškáče, oba dva se tam teď střetli s jedním soupeřem Viktorem Novákem a i žlutá karta se teď ukázala v rukou Ondřeje Pechance, takže druhý trestaný hráč v tomto zápase znovu na slavistické straně. Po Kolískovi to je Viktor Novák, autor druhé branky tohoto zápasu, která je tedy zatím tou rozdílovou ve 43. už začínající minutě. Rozehrává Andrej Stojčevský, tedy stoper Slovácka, zatímco se blížíme k konci prvního poločasu. Tolik se toho neprozdržovalo, sice nějaké to ošetřování tady bylo, taky 4 góly padly, takže asi něco Ondřej Pechanec přidá i samozřejmě s tou občerstvovací pauzou, ale jinak není moc důvod prodlužovat, protahovat ten první poločas. Defe na pravé straně rychle zakombinoval s Havlíkem, ten centruje do 16, odražený balon, ale nesebere nikdo v modrobílém dresu Slovácka. Naopak je to Mojmír Chytil, který hraje za obranu, kde je Uanda, hodně vysoko se vybíhá Urban, ale nebude to potřeba, protože Uanda fauluje ještě ve své snaze dostat se k balónu Andreje Stojčevského, takže je z toho další nedovolený zákrok od slavistických fotbalistů, kteří možná těch faulů dnes mají víc nežli jejich soupeř. Zdá se mi, že ano, že prostě Slavia hraje účelně, ano, 11-7, to je na fauly, takže když potřebuje Slavia přerušit hru soupeře, tak sáhne k tomu nedovolenému zákroku a zatím to tedy vychází. V vozovkách jen ty dvě žluté karty, ale jinak žádné velké nebezpečí, které by vzniklo. Snad jenom v tom jednom případě, kdy se tam Anš Gesan trochu nechal vytáhnout a Juroška ho následně přesprintoval, zakončil pod břevno Markovičovi brány a bylo to tehdy 1-0 pro Slovácko. Ale to už dávno neplatí. Slovácko prohrává 1-3 a kombinuje teď na vlastní polovině, kde je Michal Trávník dostoupený, trochu přidržený Sadílkem, bývalým hráčem právě z regionu Slovácka, který teď ale nedokázal získat balon od

0: svého v úzovkách někdejšího zaměstnavatele. Vysoký balon od Michala Trávníka teď mířil na útočnou polovinu až někam k Jiglimu Ndefemu, jenže Ndefe nakonec nebyl úplně v dobré palebné pozici, musel se k balonu otáčet a tak mu míč slavističtí obránci ukopli. Je to na levé straně Blahut, který se snaží následně rozehrávat a Slovácko přeci jenom nakonec tohoto poločasu chce získat iniciativu a chce ještě vymyslet nějakou palebnou příležitost. Je to znovu Michal Trávník, který teď obírá o balon Uandu a míří směrem k pokutovému území z levé strany, ještě nachází Jurošku. Juroška to má na centru, ale k němu rychle dostoupil Holeš, takže to bude mít těžší. Zkusil to kličkou doprava, nakonec přihrává po zemi do 16. Ještě je tam možnost na střelu nebo na sklepnutí před vápno, nepovedlo se, ale Štěpánek zachytává balony na 30 metrech. Neskusil střelu, nakonec jen přihrává po zemi na Kostadinova a tady málem přišla ztráta míče už z dobré pozice Slovácka. Nakonec to hosté zachránili. Ještě zakombinovali na vlastní polovině se stopery Štěpánkem a Králem, ale už se dostali z toho nejnebezpečnějšího prostoru. Kombinace teď na vlastní polovině, Slovácko ale nikam nespěchá a nakonec to zkouší i vysokým nákopem, který není vůbec přesný. Takže Markovič balon zachytí a to už jsme skoro na konci 45. minuty úvodního ligového poločasu v sezóně 2026-27 pro Slovácko a Slávii. Slovácko hraje v pražském Edenu 1-3 a navíc ztrácí balon na vlastní polovině. Šturm krásně posílá za obranu Mojmíra Chýdla, ten nesá proti Urbanovi. Urbanovo skvělé vyběhnutí a zákrok pravým stehnem. Roztáhl se tam velmi šikovně. Teď brankář Slovácka chytil dlouho, rovnal krok, nakonec to neskusil lobem, ani nešel dál s balónem, prostě do toho práskl, zkoušel to na zadní tyčku, ale tam tedy byl roztažený takový pravý beton, hokejovou terminologií řečeno, od Alexandra Urbana. Byla by z toho asi poměrně nepříjemná podívaná na fotbalisty Slovácka, kdyby po tom dobrém vstupu prohrávali 1-4 o poločase, nakonec je to tedy stále 1-3. A 5 nastavených minut k tomu, tak ještě slavisté mají možnost přeci jenom přidat ten čtvrtý gol. Ondřej Pechanec dává dost prostoru, navíc teď Uanda chtěl jít dopředu, ale rychle se mu pověsil na záda David Štěpánek, nenechal Uandu vyskočit a tím pádem míč získávají na vlastní polovině hostující fotbalisté. Trávník kombinuje s Králem. Král rychle napadal Šturm a taky vytvořil dobrý tlak. Piták na pravé straně, Piták získává balón a dává ho na pravou stranu Sadílkovi. Ten centruje ze své slabší pravé nohy, přesto balón propadá přes malé vápno a obránce i golmana Urbana na zadní tyči. Celkem klidná střela, zakončení pro Viktora Novaka. Je to 4-1 pro Slávy a gól, který znamená obrovskou radost znovu pro mladé fanoušky Slávie s jejich doprovodem na protilehlé tribuně. Je jich tam několik stovek a dnes mají skutečně perfektní podívanou, protože za první poločas viděli 4 slávistické góly, už druhý od Viktora Nováka v tomhle zápase. Na pravé straně se podařilo získat balón, rychle tam poslali balón do 16. Piták ve spolupráci se Sadílkem, ten Sadílkův přízemní centr nevypadal zas tak nebezpečně, ale protože se dobře nedohodli, jeden z obránců Slovácka spolu s brankářem Urbanem, tak míč přes ně propadl na zadní tyčku, kde byl zcela sám Viktor Novák a tomu stačilo v podstatě jen zavřít oči a lehce do toho ťuknout. Tohle byla taková doklepávaná, když hrajete třeba minigolf a balonek vám zůstane kousek na hranici greenu. Každopádně 4-1 pro slávisty a tohle utkání je, zdá se, rozhodnuté, protože v tom pětiminutovém nastavení ještě budou zbývat 3 minutky a slávisté si budou chtít tuhle situaci pohlídat. Tady už není důvod, proč ještě nějak bláznit s balonem. Navíc ještě Šturm míří na útočnou polovinu, ale tentokrát tam hlavičku nachází pouze soupeřícího kapitána Michala Trávníka. A ten vrací zpátky na brankáře Urbana, jeho nákop levou nohou zpátky do pravého křídla není přesný, takže znovu rychlé autové vhazování, které se nabízelo pro obránce Kolíska, ten ho nakonec posílá do pokutového území na Sadílka. Sadílka tam dokázal ještě přespurtovat Tihomir Kostadinov a ten je faulovaný uprostřed vlastního pokutového území, takže slávistický nápor teď na chviličku poleví, ale stále zůstávají slávisté hodně vytažení na tu případnou rozehrávku na krátko od Urbana. By tam číhali Šturm, chytil i na pravé straně Piták, takže Urban raději sáhne k té variantě dlouhého odkopu. Pětiminutové nastavení už je za polovinou, ještě zbývají zhruba 2 minutky. Které se budou hrát tady v pražském Edenu, zatímco Urban odkopává na útočnou polovinu. Puškáč vyhrál svůj souboj, jenže potom Novak předskočil Trávníka a zamezil tak rychlému kontru Slovácka z levé strany. Štěpánek to zkouší přes vlastní polovinu, hraje na prostředek hřiště na svého stoperského parťáka Stojčevského, ten zpátky na Urbana a brankářův vysoký nákop přeletí Jurošku na levém křídle. Juroška se ale nevzdává, ještě se vrhnul do souboje s Tomášem Holešem, který si pomohl tělem a svými zkušenostmi. zahrává zpátky k brankáři Markovičovi, který teď byl 15 minut bez práce. Následně ale přihrává Holešovi bezproblémově a Novak krásně posunuje na pravou stranu. Piták tam má úplně volný prostor, stejně tak na prostředku znovu Viktor Novak, který rozdává balon do levé strany. Tam už je připravený Uanda, který se teď zatáhl na post levého beka, zakombinoval s Danielem Šturmem. Šturm vrací zpátky na Uandu. Uandu v centr a hlavička z nějakých 8 metrů, nebyl teď úplně dobře připravený Mojmír Chytil, protože ten balon se dostal na jeho kštici v podstatě během necelé sekundy. Hodně svižný centr navíc zblízka, oba dva fotbalisté Slávě stáli velmi blízko sebe, takže Chytil už se nestačil dostat vlastně nad balon do vzduchu natolik, aby ho sklepnul koníčkem o trávník do sítě. A tak je to stále v uvozovkách jen 4-1 z pohledu Slávy, ale to samozřejmě říkám s velkou nadsázkou. Půl minutka dokonce po 5minutového nastavení v prvním poločase. Slávisté otočili vývoj tohoto zápasu se Slováckem a jasně teď tedy kralují hře, ta kombinace ve středu pole je sice dobrá i na straně Slovácka, ale když dojde na lámání chleba, když se má Slovácko dostat do té závěrečné třetiny hřiště, tak v podstatě žádná přihrávka nevychází, Puškáč je tam osamocený, stejně tak Juroška na levé straně s Blahutem si zase tolik nerozumí, přes pravou stranu vůbec Slovácko neútočí, tak to má Slávia svým způsobem ulehčené. Ještě jeden Holešův nákup. Teď z pravé strany, který zamířil na Pitáka. Piták tam nestačil doběhnout, stejně tak Kolísek, ale ještě se dostávají na útočnou polovinu jednou Slávisté. Novák vrací zpátky pod sebe, když byl pod tlakem trávníka. Holeš ještě hraje přes středový kruh, ale teď už by měl Ondřej Pechanec ukončit první poločas, zatímco Markovič ještě jednou posílá balon na levou stranu na stopera Konečného. Konečný vrací Markovičovi. To už má Pechanec k ústům přiloženou píšťalku a skutečně uzavírá první poločas úvodního ligového kola v utkání mistrovské Slávie se Slováckem. Slovácko sice vstoupilo dobře do tohoto zápasu a po neohroženém úprku z levé strany od Pavla Jurošky vedlo 1-0, jenže to vedení si postrážilo zhruba 2 hrací minuty. Mojmír Chytil totiž srovnal ve 14. na 1-1, v 16. Novak definitivně otočil vývoj tohoto zápasu a pak už všechno Slávia kontrolovala. Uanda se prosadil v 35. minutě a znovu Novak pak v nastaveném čase prvního poločasu dal na zatím 4-1. Pro Slávy.
1: Říká Adam Weidenthaler, který nám samozřejmě i druhý poločas utkání mezi Sláví a Slováckem přiblíží na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Jen doplním, že v úvodním kole druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže duel mezi rezervou Baníku Ostrava a Vlašimí dospěl do 64. minuty a skóre je nerozhodné 1-1.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: No a teď už ve studiu Radiožurnál Sport sedí David Prouza a tak je naše téma jasné. Velká cena Maďarska vozů Formule 1. Davide, hezké odpoledne.
3: Krásný den.
1: Závod na okruhu Hungaroring se blíží ke své polovině, protože je vypsána 70 kol, tedy více než 306 kilometrů. Závodníci mají za sebou 33 kol, tak jaké je pořadí?
3: Pořadí je takové vlastně v tuhle chvíli na té nejvyšší pozici, jako bylo na začátku závodu. Lando Norris, který vyrazil z pole position, aktuálně krouží na prvním místě, ale až zajede ke svým mechanikům, je dost možné, že se propadne za svého stájového kolegu Oscara a Piastriho, čímž můžu říct jednu věc. Upgradey, které přivezl McLaren na Hungaroring, se očividně osvědčily, protože tahle stáje ještě nevyhrála letos ani jeden závod, ale teď na oblíbeném maďarském okruhu to vypadá, že by to klidně mohl být i double, proto že na třetím místě Max Verstappen nemá se svým Red Bullem takovou výkonnost jako právě anglický tým. To znamená, že dost možná se dočkáme double McLarenu, ale jestli to bude Piastri Norris nebo Norris Piastri, to samozřejmě bude tajenka pro příští polovinu, druhou polovinu závodu, ale třeba do toho promluví ještě někdo další. I výjezd safety caru je samozřejmě možný, takže ještě rozhodnuto není, ale McLaren vypadá silně.
1: Kdo by tedy mohl případně tu dvojici McLarenu Norris Piastri ohrozit?
3: Teoreticky Ferrari Lewis Hamilton jede agresivní strategii, jel mnohem dříve po druhé do boxu než všichni jeho hlavní konkurenti. Kdyby se mu teď dařilo zajíždět takzvaná kvalifikační kola, je to opravdu hodně na hraně, tak by se třeba teoreticky i s pomocí právě výjezdu z pomalovacího vozu neboli safety caru mohl prokousat výše, ale je to samozřejmě všechno spíš v rovině teorie. Myslím si, že je to takový ten závod, který McLaren může ztratit, než by mohl někdo anglickou stáj dojet, ale zatím aktuálně tedy za vedoucím Norrisem je Max Verstappen se ztrátou 4 sekund, to se pochopitelně dá sjet, ale pak je tu ta druhá věc, že na Hungaroringu se opravdu složitě předjíždí, i když jste o hodně rychlejší, tak stejně je to, když soupeř dělá to své auto takzvaně široké, tak se velmi těžko nachází cesta okolo něj, takže si myslím, že opravdu McLarenu to klapne a dočkáme se dalšího vítězství jiného týmu. Zatím se dařilo primárně Mercedesu, pak také trochu Ferrari, které vyhrálo dvakrát a teď tedy možná další stáj, která si připíše vítězství.
1: Říká David Prouza v polovině velké ceny Maďarska vozů Formule 1 na Hungaroringu, kdy je v čele Lando Norris z McLarenu. Davide, díky.
3: Naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Tolik tedy motorismus a pojďme zase také za atletikou, protože třetí příčku na domácím mistrovství republiky v Plzni obsadila oštěpařka Nikola Ogrodníková. Bronzová medailistka z olympijských her v Paříži poslala oštěp do vzdálenosti 55 metrů a 65 cm a o více než 2 metry zaostala za zlatou Nikol Tabačkovou. Obě by se měly představit na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. S Nikolou Ogrodníkovou si po závodě v Plzni povídal reportér Vladislav Janou.
4: Nikol, jak se závodilo v Plzni?
5: No, tak počasí vyšlo, si myslím, že dobrý. A akorát trošku byl horší ten vítr dneska, ale myslím si, že třetí místo je dobrý. Výkon teda moc s ním spokojená nejsem, ale letos je to takový pořád nahoru a dolů.
4: Přičítáte to právě těm větrným podmínkám, protože ten se tady točí ten vítr trošku nevyspytatelně chvílemi.
5: Já si myslím, že dneska to spíš já jsem měla jakoby problém, že jsem se s tím prala a jsem byla teďka nachlazená celý týden a kašlala jsem hodně, tak prostě jsem byla taková vyplivlejší než normálně, ale myslím si, že jsem jako zkoušela zabojovat, no a bohužel se nepodařilo nějaký lepší výkon.
4: Mrzí to třeba o to víc, že ten titul nebyl až tak daleko, stačil výkon pod 58 metrů.
5: Já si myslím, že jsem na to jako měla, ale tím, že jsem, říkám, jsem nachlazená a ten vítr prostě úplně nehrál do karet ani nikomu. Kdyby byl lepší vítr, samozřejmě třeba holky hážou taky zase ostatní daleko dál, ale myslím si, že to dopadlo dobře.
4: Teď bude následovat příprava na Birmingham?
5: Teďka jo, já doufám, že teda se furt tak jako držím, abych nelehla, ale ještě potřebuju tu techniku zlepšit, protože jak nemám nadělaný ty nohy, tak prostě to jde vidět v tom dlouhém rozběhu, že se s tím hrozně peru a vlastně dokonce neběžím a pak to tam jako otvírám. No, je to takový kostrbatý pořád.
4: Takže přemýšlení více kurírovat anebo přitrénovat?
5: Najít takovou zlatou střední cestu. Já musím ještě něco naházet před tím Birminghamem, protože prostě musím. Takže nějak to udělat tak ten trénink, abych samozřejmě kontroloval ten zdravotní stav, ale zase něco musím natrénovat.
4: A zase v Birminghamu můžete těžit z těch svých velkých zkušeností a úspěchů minulých let.
5: Jo, já se tam moc těším. Já jsem jako ráda, že můžu zase reprezentovat Českou republiku a budu bojovat prostě o nějaký hezký výkon. Ono by se to nemělo říkat, jako, že si to jdu užít, ale já zase teďka mám zase v hlavě mentálně, že prostě chci atakovat tu 60. Jo? Už jsem dvakrát se jí trošku přiblížila a chtěla bych si to jako splnit letos, takže to je jakoby takový ten můj cíl, no, tak uvidím a hlavně jsem nezávodila ještě na Mondu, tak to si myslím, že doufám, že taky mi pomůže trošku zrychlit ty nohy.
4: Takže ambice pro Birminghamu, hlavně hezký výkon, začínající třeba 60, umístění bude na druhém místě?
5: No jo, určitě výkon, já bohužel všichni, já najeme si čistého vína, hážu tak, jak hážu letos, takže uvidíme, jo, to zas nebudeme blásnit.
4: Říká bronzová oštěpařka mistrovského závodu v Plzni Nikola Ogrodníková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Fotbalisté pražské Slávie bleskově zareagovali na inkasovaný gól a ještě v prvním poločase nasázeli Slovácku 4 branky, takže po 45 minutách úvodního dnešního utkání prvního kola fotbalové šance ligy Slávia Slovácko 4-1.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin byl podle německé vlády islamistický terorismus. Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Fotbalisti Slávie a Slovácka bojují o body v prvním kole nového ligového ročníku. Následky nehody stále brzdí provoz v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Barandovský most. A zítra bude oblačno, místy s deštěm, teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Motivem včerejšího útoku na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj jedna žena zemřela a zraněných je 29 lidí, někteří z nich vážně. Policie po útočníkovi stále pátrá. Podle spolkového ministra vnitra Dobrindta je podezřelým 21-letý německý občan libanonského původu, který v minulosti spáchal několik trestných činů.
4: Die Vielzahl der Straftaten.
5: Četnost trestných činů a radikalizace se projevila i v minulosti, když byl v Berlíně odsouzený na 1 rok a 10 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem. Státní zastupitelství se proti tomu odvolalo. Prioritou je teď pátrání po pachateli.
2: O pomoc s vyšetřováním německá policie požádala kolegy ze všech okolních států. Z Česka se podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána zapojí hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMSek neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Jak říká mluv či Českého rozhlasu Lídia Erlebachová.
6: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
2: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. A víc informací se dozvíte v sekci Ověřovna na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnce Srnče Ašsko, na sociálních sítích 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. Iniciativa vznikla letos na jaře. Třetím rokem zachraňuje srnčata i dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska, který letos poprvé začal využívat i dron s termovizí.
7: Sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do nové sezóny šance ligy. Utkání úřadujících mistrů v prvním kole nejvyšší soutěže proti Slovácku vidí Adam Weidenthaler.
8: První poločas zcela jasný, Slávia ho vyhrála nad Slováckem 4-1, ten druhý se rozjede za zhruba 3 minutky a poslouchat ho můžete v přímém přenosu na digitálním radiožurnálu Sport. Z Prahy Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
7: Další utkání úvodního ligového kola mezi Jabloncem a Olomoucí začne v 17.30. Ve 20 hodin se utkají Hradec Králové a Pardubice. Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová ovládly turnaj pro tour kategorie Challenge v čínském Shangluu. Česká dvojice ve finále porazila Ukrajinky Davidovou a Chmilovou 2-1 na sety. A před 18. hodinou odstartuje závěrečná etapa cyklistické Tour de France, ve které by si měl Slovinec Tadej Pogačar dojet pro své páté celkové vítězství. Dojezd na pařížský bulvar Champs-Élysées pořadatelé zkrátili na necelých 90 kilometrů, aby ulevili záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst Francie.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Silný provoz na D1 u Holubic a v Posázaví. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov z kilometru 216. Počítejte se silným provozem, rozjíždí se tam kolona, v omezení stál porouchaný karavan, zdržíte se už jen kolem 10 minut. Na D1 za Brnem směrem do Prahy se jede pomaleji mezi sjezdy na Výstaviště a Kývalku, tedy mezi kilometry 190 a 181. Na D1 z Brna do Prahy je tradičně silný nedělní provoz a v Posázaví pomaleji se jede od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru na most Šmejkalka na 24. Je to na necelou půl hodinu. Vyplatí se zůstat na dálnici. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most postojíte v koloně. Za nájezdem z Průmyslové stále překážejí následky nehody v levém pruhu. Fronta je na 35 minut, popojíždí se i na průjezdu Štěrboholy. A na Novopatské směrem na D8 se jede v koloně v celé délce kvůli omezení Vekbelské, zpoždění přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Je převážně oblačno, výjimečně se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 32 stupňů, v noci se ochladí na 20 až 15 stupňů Celsia. Zítra už čekáme proměnlivou, zpočátku velkou oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
0: Dobré nedělní odpoledne. Kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na tratích 500 a 200 metrů. Adam Rudolf byl na pětistovce bronzový, stejně jako kajakářka Barbora Janotová na poloviční trati. A navíc získala třetí místo i na dvoustovce. A na této sprinterské trati doplnil konto české výpravy v maďarském Segedu o stříbro juniorský kajakář David Mach.
3: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.
0: Tak to byly základní informace o úspěchu mladých českých rychlostních kanoistů na mistrovství Evropy. A teď už pojďme zase za fotbalem. Za malou chvíli bude rozehrán druhý poločas úvodního dnešního utkání prvního kola fotbalové šance ligy mezi Sláví a Slováckem. Z Edenu komentuje Adam Weidenthaler.
8: Právě včas Ondřej Pechanec zkontroluje, jestli je plný počet hráčů na fotbalovém trávníku tady v pražském Edenu a slávisté tedy můžou vyběhnout do druhého poločasu, stejně jako fotbalisté Slovácka, kteří rozehrávají. Stav je 4-1 od konce prvního poločasu. Slávisté dokázali otočit vývoj tohoto zápasu, na Juroškovu trefu navázali, v rychlém sledu chytil a Novák. Vak to zvládl taky Uenda a sám Novák ještě jednou skoroval v závěru prvního poločasu, takže zatím dva góly pro novou posilu polského 21-letého záložníka, který může hned útočit na hetrik, a to je to, prosím pěkně, střední záložník. 46. minuta, autovém vazování slávistů na levé straně, nakonec se nebylo úspěšné od Mikuláše Konečného. Musím taky připomenout dvě střídání, respektive tři střídání dohromady, protože jedno je na slávistické straně a dvě na straně Slovácka. Niarchos a Dolžníkov přicházejí za Puškáče a Havlíka, tak přece jenom ty zdravotní problémy asi Davida Puškáče nepustí dál. A stejně tak končí Jakub Kolísek, muž, který měl žlutou kartu z prvního poločasu. Hodně se diskutuje o tom, jestli to náhodou neměla být červená karta. Z komentátorské pozice Radiožurnálu Sportu úplně dobře vidět nebylo. Každopádně i tohle zřejmě bude debata pro sociální sítě, pro fanoušky a třeba taky pro náš pořad Desítka Pavla Horváta, který můžete poslouchat každé pondělí a každý čtvrtek od 10 hodin a hlavně v pondělí se tedy vrací tematicky hlavně k těm ligovým víkendovým kolům. Každopádně na straně Slávie za Kolíska přichází Labík, takže to jenom abychom zkompletovali všechna střídání, tři noví fotbalisté tedy na trávníku a zatím žádná zajímavá akce. Rozehrávka brankáře Urbana od vlastního pokutového území. Míč je stále ve hře, ale protože se dostal k Urbanovi po doteku slavizického hráče, tak on v podstatě jen čekal, než k němu přicubitá Mojmír chytil, a když už byl chytil na vzdálenost zhruba 2-3 metrů, tak sebral Urban míč z trávníku a rychle ho vyhodil po své levé ruce na Štěpánka. Jenže ten chybuje a taky tady znovu slavizický útok z pravé strany zakvedl s míčem Daniel Šturma, pálí pod břevno. Urban možná nečekal tohle zakončení, spíš to vypadalo původně jako centrál. Balon se nakonec možná snášel na břevno. A proto Urbanův zákrok, po kterém budou rozehrávat slávisté rohový kop z levé strany z pohledu útočícího týmu, si to všechno obstará Michal Sadílek. Jeho levačka by tedy měla kroutit balon směrem od brány Slovácka. Nakonec rozehrávka nakrátko po zemi na Šturma. Šturm vrací zpátky na Sadílka, ten už to má z pokutové území na centr. Krásný balon na zadní tyčku, ještě přizvednutý tečujícím hráčem, ale na zadní tyčce nebyl včas Novák. Ještě to všechno ale zachraňují slávisté na pravé straně a budou moct ještě jednou poslat balon do 16. Je to Piták v roli posledního, který vrací zpátky do pravého křídla, jenže pouze nachází hrudník jednoho z fotbalistů Slovácka a úprk směrem kupředu hlásí Juroška a spol. Jak to nakonec vymyslí Blahut, na levé straně ještě trochu přibrzdil hru, zakombinoval s Kostadinovem. Kostadinov zpátky na levou stranu pro Jigliho Ndefeho. Do pokutového území už se postupně natlačili dva hráči Slovácka. Niarchos s Dolžníkovem tam číhají, ale zatím se k ním balon nedostává. Naopak ho získávají rychle slávisté a Novak je tvrdě faulován Kostadinovem. Tohle byl faul, který si možná i může vyžádat žlutou kartu, ale zatím ji tedy nevidím. Rukou Ondřeje Pechance faulující hráč odchází pryč. Ve 49. minutě je stav stále 4-1 ve prospěch a Slávě a kapitán Pražanů Tomáš Holeš bude rozehrávat další útok směrem na polovinu soupeře. Nakonec je to i přes brankáře Markoviče, který posílá balon doleva na střídajícího Alberta Labíka. Labík to zkouší podél levé autové čáry na Mojmíra Chytila, jenže nenachází svého spoluhráče a taky tady znovu rozehrávce Urban, který to zkouší vysokým obloučkem do pravého křídla, kde je ale znovu Labík. Mimochodem tím střídáním kolísek Labík se ta základní sestava nebo aktuální sestava Slávie ostaršila o 3 roky, protože Labík je ročník 2004, Kolísek 2007, ale jinak stále velmi mladá zahajovací sestava Slávie. Snad by měla být nejmladší za poslední desítky let, kterou se skládal Jindřich Trpišovský pro úvodní ligové kolo nového ročníku 2026-2027. V 50. minutě je stále stav 4-1 ve prospěch slávistů. Slovácko teď rozehrává přes brankáře Urbana, který nezažil úplně dobrý úvodní poločas tohoto zápasu. Teď to zkouší nákopem podél levého křídla. Tenhle balon ale nesebral v podstatě nikdo. Jen tak odskákal míč do zámezí, ale to až na útočné polovině. Takže rozehrávat budou fotbalisté Slávie z vlastní poloviny. Zkouší to přes brankáře Markoviče až doleva, kde už byl připravený konečný. Konečný hraje pro Uandu a ten zakombinoval s Labíkem na levé straně, ještě se jednou snaží konečný prodrat kolem napadajícího soupeře, ale úspěšný tenhle postup nebyl. V hazování na vlastní polovině u lavičky a přímo u Jindřicha Trpišovského budou mít k dispozici jeho svěřenci, konkrétně Mikuláš Konečný. Dlouhý aut na útočnou polovinu chytil, protečoval za sebe na Šturma. Šturma nedostoupil, Štěpánek úplně dobře, krásný oblouček Daniela Šturma za obranu. Na pravé straně už tam sprintuje Eliáš Piták, jenže nebyl schopen odcentrovat příliš dobře. Ten balon končí v zámezí a rozehrávat s ním v 51. minutě budou fotbalisté Slovácka, konkrétně Alexandr Urban. Když už jsem se bavil o těch mladících, tak Alexandr Urban jedním takovým na straně Slovácka. Pro ně je to dohromady pátý start za áčko Slovácka, že přidal v té minulé sezóně. Teď tedy rozehrávka, na kterou nakonec nechává Urban svému spoluhráči Štěpánkovi. Znovu je to nakrátko, ale znovu v momentě, kdy slávisté vysunuli hned 4 své fotbalisty na pressing v podstatě okolo pokutového území a další už měli přebraní fotbalisty Slovácka. Takže slávisté v podstatě vytvořili takový tlak na sestavu Jana Jelínka, že z toho je jen a pouze autové vhazování pro Slovácko ještě v hloubi vlastní poloviny z pravé strany. To teď budou zkoušet fotbalisté Slovácka, konkrétně tam může být připravený na kombinaci Jiglin Defe s Králem, jenže tahle úspěšná nebyla a teď už znovu musí zpátky do defenzívy třeba i Janis Niarchos. Nová to posila Slovácka, která ale pomohla s rozehrávkou. Na levé straně se Blahu dostává k pokutovému území, tak Slovácko přece jenom zautočí, už má 3 hráče v pokutovém území, ale centr na ně nepřilétá. Kostadinov si mezi tím nahrává s Juroškou a ráda spoza vápna, která míří těsně nad břevno. Brankáře Jakuba Markoviče zajímavý pokus nakonec vypustil Artur Dolžníkov ze své kopačky, jeden z těch střídajících hráčů, kteří přišli do druhého poločasu, tak Slovácko ukazuje, že přece jenom úplně neskládá zbraně a že to ještě zkusí směrem dopředu, navzdory tomu, že ten 3gólový rozdíl ve 52. minutě se zdá být dosti nehratelný. Rozehrávka od brankáře Markoviče, který logicky nikam nespěchá, teď to může být i o určitém šetření sil a šetření času. Nakonec nahrávka nakrátko s Ngesanem, Sadílek potom pod tlakem dvou soupeřů dokázal ještě rozehrát do pravého křídla, ale tam přichází už secvaknutí dvou fotbalistů Slovácka, jediného slávisty. To se neobešlo bez faulu, takže rozehrává Ngesan na středu pole, už dává do levé strany na Konečného, Konečný pro Labíka. Albert Labík zajímavým vysokým pasem zkouší najít Viktora Novaka za obranou a to se daří. Novaka stínuje Král a Novak šikovně hodil balon do kolene soupeře, tak aby Král nebyl schopen míč nijak vyosit, vychýlit svým vlastním přičiněním. V podstatě ho míč trefil, Král s tím nic nemohl dělat, tím pádem rohový kop pro slávisty. Ve 53. minutě. I tahle statistika je jasně přelitá na stranu slávistů. V prvním poločase dva rohové kopy, teď už taky dva pro slávisty, takže Slávia tlačí na svého soupeře. V tomto ohledu Slovácko ještě nemělo ani jeden rohový kop k dispozici. A znovu rozehrává reprezentant Michal Sadílek, jeho levačka, vysoký balón přímo na penaltu nebo někam mezi penaltu a malé vápno, kde skákal Ngesan, ale následně se skácel na trávník a leží tam v bolestech. Sadílek mezi tím ještě kombinuje. Možná za chviličku Slávisté zakopnou balón, Šturm si toho všímá, ale ještě přemýšlí nad centrem, ne, nakonec balón odkopne do zámezí a bude čekat se na to, až se zkontroluje zdravotní stav Anže Ngesana, další z těch nových slavistických posil, Pechanec k němu rychle zamířil do pokutového území Slovácka a už taky volá lékaře pražského týmu. Ve 54. minutě se tady zase chviličku hrát nebude, slávisté.
0: A na Radiožurnálu Sport toho můžeme využít, abychom si řekli, že fleretista Alexander Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kategorii zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní federace FIE poskočil 32-letý šermíř z 5. místa, které mu patřilo před šampionátem v Hongkongu. Šupeničovým maximem na konci ročníku byla zatím právě 5. pozice z loňska a také z roku 2014. Mezi juniory ovládl pořadí celkem dvakrát. Rozhovor s čerstvým mistrem světa ve fleretu šermířem Alexandrem Šupeničem jsme vám na Radiožurnálu Sport nabídli krátce po 12. hodině, takže pokud máte zájem, můžete si ho najít v našem archívu na stránce radiožurnalsport.cz anebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A teď už pojďme zase zpátky za prvoligovým fotbalem. Věřme, že Fedenu už se zase hraje. Duel mezi Sláví a Slováckem komentuje Adam Weidenthaler.
8: Už je rozehráno, 55. minuta, slávisté dál vedou 4-1 nad Slováckem, všechny branky padly v prvním poločase a Anže Ngesan už byl ošetřen a je připravený zpátky na návrat do zápasu. Ještě pár sekund si počká poblíž Jindřicha Trpišovského, který stále ukazuje pokyny na své hráče. Nevím teď, jestli ho úplně registrují, protože se hra odehrává na druhé straně trávníku a všichni jsou otočeni zády ke svému trenérovi. Každopádně slávisté nerozehráli úplně dobře, takže se teď vrací zpátky na vlastní obranou polovinu a už uslyší a uvidí svého trenéra. Slovácko rozehrává na středu pole, je to konkrétně Michal Trávník, který posouvá míč do levé strany na Stojčevského. Stojčevský vrací zpátky na svého kapitána. A zkušený záložník z angažma třeba v Jablonci nebo ve Spartě to následně zkusil vysokým nákopem středem pole. Viděl nabíhajícího Ndefeho, jenže ten měl balónu o zhruba 5 metrů dál nežli brankář Markovič a tak všechno vyřešila defenziva Slávie bez problémů. Na pravé straně už je Piták, který hraje podél autové čáry na Šturma. Šturm se snažil stáhnout podrážku míč k sobě k autové čáře, jenže tohle dokázal vyčíhnout bránící Blahut a tak jsou fotbalisté Slovácka na obrané polovině s balónem pod kontrolou. Defe následně faulovaný Labíkem na středovém kruhu. Píská sudí Pechanec a tím pádem Slovácko může rozehrávat. Znovu je to Jiglin Defe, který míří na pravou stranu. Kombinuje tam s Juroškou, který se oproti prvnímu poločasu přesunul zleva doprava, ale stále zůstává na křídle. Byť teď vrací zpátky na Tomáše Krále. Král couvá před napadajícím Uandou. Zkusí to vysokým nákopem na střed pole, ale tam nenachází střídajícího Niarchose a už se znovu řídí dopředu červeno-bílý val slávistů. Chytil si to rovná na pravačku. Nakonec patičkou ještě přiklepával Novakovi, ale s ním se dobře vrátil Niarchos a tak z toho není končení od dvougólového střelce tohoto zápasu. Naopak, na druhou stranu ještě zamířil Jiglin Defe na ten vysoký nákop. Teď se tam hodně fackuje a přetahuje s bránícím Ngesanem, který už se mezi tím zapojil po tom ošetřování. Nakonec mladší z této dvojice, slavistický zadák faulovaný. Ngesan si tak může odejít na osu hřiště a nechá rozehrávat svého spoluhráče z defenzívy Mikuláše Konečného. Žádné překvapení se neděje ve druhém poločase. Slovácko nemá příliš velký tlak a v 57. minutě tak Slávia stále vede nad svým soupeřem na úvod ligového ročníku 4-1. Teď navíc faulovaný po odehrání balónu stoper Mikuláš Konečný. Ještě se mu tam omlouvá Juroška, ale Pechanec to všechno půjde prověřit. Nevím, jestli tohle bylo vyloženě za žlutou kartu. Každopádně došlápnutý tam rozhodně Konečný byl poté, co odehrál balón na brankáře Markoviče.
10: A tak se ještě zkontroluje zdravotní stav. Lékaři jsou připraveni, ale nejsou vpuštěni na trávník, takže Mikuláš Konečný si musí poradit sám. Párkrát si poskočí na patách a už se vrací zpátky do fotbalového postavení. Markovič k němu vrací zpátky míč a Konečný bude tedy rozehrávat na začátku 58. minuty. Kdy se my můžeme podívat vlastně i třeba na live tabulku, protože v ní by se Slávia za tohoto stavu dostala na první místo. Samozřejmě není to kompletní ligové kolo, které je zatím odehrané. Ještě pro vás dnes máme ve vysílání Radiožurnálu Sport dva další zápasy, včetně třeba východočeského derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Každopádně Slávia s třígólovým rozdílem by byla zatím jediným týmem, protože dvougólový pozitivní rozdíl skóre dosud mají z toho prvního hracího dne brněnská Zbrojovka, liberecký Slovan a taky Teplice. Slávisté stále ještě nerozehráli, proto se tedy stále díváme na tu tabulku. Ondřej Pechanec teď ještě ukazuje na své sluchátko, tak možná ještě všechno kontrolují jeho asistenti u VARu. Tomáš Kocourek tím hlavním, Pavel Ochotnický asistent video rozhodčího, jestli tam náhodou nebyl nějaký surový zákrok, kterým by došlápl Juroška, tedy autor jediného gólu Slovácka na Konečného, ale myslím si, že ta situace nebyla tak vážná. I když Konečný ještě ukazuje, projel se mi po kotníku, možná si trefil i lehce pod koleno. Juroška není spokojený, teď ještě co si pronáší směrem k Pechancovi, jelikož jsou od sebe zhruba nějakých 20 metrů, nevím, jestli se úplně slyší. Každopádně tady je v podstatě docela divadelní atmosféra, komorní, vzhledem k tomu, že dospělí fanouci nemohli na stadion a jsou tady drtivé většině pouze děti do 12 let. Ale přece jenom se jde Ondřej Pechanec podívat na video. Tak tohle je moment, který jsme asi úplně nečekali po tom souboji, který vypadal docela nevinně. Ano, vypadalo to jako faul po dohrání, ale ne nějak výrazně. Konečný tedy byl trefený, Pechanec se jde podívat na video, mezitím slávističtí fanoušci, tedy pardon, slávističtí fotbalisté, udělali hlouček u svého trenéra, téměř drtivá většina z nich se snaží občerstvit, zatímco Markovič ještě něco pronáší s Anžem Dgesanem, celá situace se řeší. No a z opakovaných záběrů to dost možná vypadá, že bude vyloučen Pavel Juroška, který došlápl na nohu, kterou nechal Konečný v celém tom souboji prošlápnutý kotník, a tady se dost možná bude jednat o Konečnou pro záložníka Slovácka, který se prosadil v prvním poločase jako vůbec první v tom zápase. Pechanec už ukazuje signál VARu a ukazuje taky rovnou červenou kartu Pavlu Juroškovi. Tak pochybení hlavního rozhodčího, který tuhle situaci dobře neviděl, napravují Tomáš Kocourek a Pavel Ochotnický u videa. Zatímco v prvním poločase se řešilo, jestli tam nebyl až příliš nebezpečný zákrok v roli posledního od Jakuba Kolíska, který nakonec viděl pouze žlutou kartu, tak teď ve druhém poločase faul na útočné polovině, v podstatě u pokutového území soupeře, když se o nic nejednalo, o nic nešlo, tak dostává Pavel Juroška červenou kartu. Takže tohle je moment, který Slovácku taky dosti zavaří. 60. minuta bude za chviličku končit a Juroška už míří do sprch, zatímco Slovácko prohrává 1-4 na stadionu Slávie. Tohle taky může skončit zajímavým debaklem. Teď se ještě řeší nějaká rozprava mezi Ndefem, Sadílkem a dalšími. Možná tam Jiglin Ndefe ještě pronesl nějaká nepříjemná slůvka, po kterých se...
0: Další důležitý moment zápase mezi Slávií a Slováckem. Důležité momenty se odehrávají také na okruhu Hungaroring v Maďarsku, kde se jede velká cena vozů Formule 1. Po 55 ze 70 kol vede Lando Norris, tedy Brit, na McLarenu o 12 sekund před svým týmovým kolegou Australanem Oscarem Piastrim. Na třetím místě krouží Lewis Hamilton, tedy Brit ve Ferrari. Průběžný lídr světového šampionátu Formule 1 Ital Kimi Antonelli v Mercedesu je v tuto chvíli na šesté příčce. Jak to dopadne, to vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě nezatajíme. Stejně jako vám nezůstaneme dlužní další průběh prvoligového fotbalového zápasu mezi Sláví a Slováckem. Do akce se znovu vrací reportér Adam Weidenthaler.
10: 4-1 slávisté vedou nad Slováckem v úvodním kole fotbalové šance ligy. 61. minuta právě končí a tak tu poslední třetinu tohoto utkání budou muset fotbalisté Slovácka strávit v početní nevýhodě, pakliže ještě nedojde na nějaký červený trest taky na druhé straně. Protože před chviličkou byl po zásahu videa vyloučen Pavel Juroška za hrubost, tvrdé došlápnutí na kotník soupeřícího Konečného, zbytečný faul na útočné polovině. Možná i trochu nešťastný pro Jurošku, který původně myslel, že z toho souboje odejde úplně bez úhony bez žluté karty. Nakonec toho byla po zásahu videa červená a Juroška už je někde v kabině Slovácka. Slovácko teď rozehrává vysokým nákopem Urbana, tedy brankáře, který zpracoval pro své spoluhráče ofenzivní záložník Kostadinov. Defe následně vysokým obloučkem hraje do pravé strany na Dolžníkova. Jenže litevský reprezentant nebyl schopen protečovat pro své spoluhráče, jmenovitě Janise Niarchose, a tak jsou tady znovu slávisté se svou kombinací na vlastní polovině. Konkrétně Ange Nguessan dává doleva na Sadílka. Sadílku krásný, schovaný balón, přesná přihrávka po zemi na Chutila, který už je na hranici pokutového území. Chytil dává pod sebe, Konečný zakombinoval s Uandou. Uanda ještě chce vyměnit balon zpátky, možná s Novakem, možná s Labíkem. Labík dává pod sebe a Novak právě pálí, tečovaná rána, která by nakonec mířila za háčky zadní tyčky, tedy té pravé, i když původně mířila střela k levé tyčce. Z pohledu Viktora Nováka naštěstí pro Slovácko ta rána nebyla dostatečně razantní po odrazu jednoho ze stoperů, takže se ještě brankář Urban stihl přesunout a zareagovat na tuhle ránu, která by dost pravděpodobně znamenala hat-trick Novaka, protože i ten první pokus mířil mezi tři tyče a tím pádem by se počítala branka jemu a nikoliv jako vlastní Slovácku. 1.60. minuta už skončila, 2.60. taky, tak se blížíme do 3.60. minuty. Stále je to 4-1 pro Slávii, která tedy působí už několikátou minutou proti o 10 hrajícímu Slovácku. Vyloučený byl Juroška, ale to už za stavu právě 4-1. V prvním poločase se prosadili Chytil, Novak dvakrát a jednou Uanda, za Slovácko právě Juroška, který otevíral skóre. Slávisté teď mají balon na polovině hřiště, Novak ho rychle rozehrává přízemním pasem na pravou stranu do křídla Danielu Šturmovi. Šturm už si to šturmuje do pokutového území a pálí. Dobrá rána na bližší tyčku, vyražená Urbanem přímo před sebe. Tohle nebyl úplně zákrok podle brankářských pravidel v uvozovkách, nebo spíš brankářského řemesla. Spíš se po vás chce, abyste balon vyráželi do stran, ale takhle před sebe Urban v podstatě dal možnost Chytilovi na dorážku. Naštěstí pro brankáře Slovácka tam ještě byl připravený jeden ze stoperů, tuším, že David Štěpánek, který balon odrazil, ale slávisté pokračují v tlaku a Donija Uanda je stále na útočné polovině s míčem na kopačce, dává ho teď na levou stranu na Konečného. Konečný zakombinoval se Sadílkem, ten vrací zpátky fotbalistovi, který byl před chvíličkou faulovaný Rožkou, a Uanda ještě bude centrovat nakonec po zemi. Tenhle balon sebral Jiglin Defe, následně ho odehrává Trávníkovi a Slovácko už by mělo být z tlaku alespoň částečně venku, protože vybojovalo autové vazování, ale to je tedy hluboko na polovině týmu z Uherského Hradiště. Aby toho nebylo málo, Jindřich Trpišovský si nachystal hned tři změny, takže bude mít dostřídáno v tenhle moment, protože, ne, pardon, nebude, ještě jedna změna tam zbývá, protože jednou střídal i o poločase. Prvním z těch, kteří odchází z Trávníku, je Adonija Uanda, ten tedy dal dnes jeden gól, takže má splněno. Dva góly dal Viktor Novák, ani on další nepřidá, nebude z toho hat-trick v prvním soutěžním zápase za Slávii pro polského záložníka, a ještě tam je jeden hráč, který je stažený, a to je konkrétně Eliáš Piták. I od něj velmi dobrý výkon na pravé straně defenzívy. Kdo přichází? Tak to jsou zkušení hráči, Lukáš Provod, spolu s ním je tam taky Pavel Kačor, no a Emanuel Ajosi. Tak s těmi zkušenostmi zase nevím, jestli úplně můžu soudit, když Pavel Kačor je ročník 2006, každopádně Ajosi a hlavně Lukáš Provod, ti by měli doručit už nějakou tu zkušenost do současné sestavy Slávie, i když asi nemůžeme úplně mluvit o tom, že by Slávie teď nějak výrazně potřebovala v 65. minutě, totiž dál vede nad Slováckem 4-1 a kontrolovala tenhle duel, i když nebyl na Trávníku Lukáš Provod. A já si další z těch letních posil, která přišla z Karviné, ze sestoupivšího týmu. V minulé sezóně 6 gólů a 7 nahrávek. Jeden z těch nejzářivějších hráčů Karviné, která pravidelně dokáže přivádět do nejvyšší české fotbalové soutěže zajímavé hráče z Afriky. Teď už Slovácko a jeho rozehrávka, konkrétně ze středu pole, to zkoušel Stojčevský na útočnou polovinu. Balon sice dostal, ale příliš dlouho ho mužstvo z Uherského Hradiště nepodrželo. Je tady Markovič se svou rozehrávkou, dává balon doprava. Míč se mu vrací zpátky od jednoho ze stoperů. Teď už doleva přes Nguessana na Alberta Labíka. Labík vytahuje balon podél levé autové čáry. Nikým neatakován, jde 30 metrů před sebe. Tam už ho trochu přibrzdí Michal Trávník, takže proto teď kombinace od Labíka směrem k Provodovi. Provod na Sadílka a znovu tahle reprezentační spolupráce může pokračovat. Taky středem pole hraje Lukáš Provod na pravý kraj defenzívy. Kam se teď na chviličku přestěhoval Mikuláš Konečný, vlevo nechává Anžon Gesanda. ta defenzivní linie se možná trošku roztáhne, nebudou to tři stopeři, ale zřejmě pouze dva stopeři, na které to teď přestěhoval v uvozovkách Jindřich Trpišovský, 67. minuta, zastavu 4-1, mistrovský tým dál kombinuje, tentokrát na levé straně, kam si znovu seběhl aktivní Daniel Šturm, zakombinoval s Labíkem, Šturm je ale následně odzbrojen a tohle byl čistý souboj od Dolžníkova, následně se snaží dopředu dostat Niarchos vrací zpátky Dolžníkovovi, na pravé straně taky Král si zabíhá, kombinace na středu pole, teď se daří hned několika přihrávkami Slovácka dokombinovat až k pohodovému území, Dolžníkov přihrává do levého křídla na Blahuta, tohle byl dlouhý balon pro Blahuta, ten ještě šel do souboje, ale neúspěšného s Ajaosim. Takže z toho bude autové vhazování. No nakonec ano pro Slovácko, tak viděl jsem špatně na první dobrou, ale sudí Pechanec to všechno měl v merku. Slovácko tedy dál hraje na útočné polovině a kombinuje Defe na ose hřiště, pustil si balon podél pravé nohy a byl drobně faulovaný podťatý Albertem Labíkem. Tohle je faul zhruba 3 metry před pokutovým územím a na středu pole zajímavá situace pro hráče, jakými jsou třeba Marek Havlík, ten už ale není na trávníku, a nebo Michal Trávník, který tam stále zůstává v barvách Slovácka. V 68. minutě. Mají navíc na trávníku fotbalisté Slovácka ještě další technické hráče jako Kostadinova, Dolžníkova a nebo Niarchose, tak uvidíme, který z nich to vezme na sebe. Vy o tom na Radiožurnálu Sport v našem přímém přenosu uslyšíte. V 68. minutě si tedy Jakub Markovič staví zeď. No a sudí Pechanec ten teď svým sprejem jasně ukázal zdi, že má stát ještě dobrý krok a půl víc vzadu. Jsou tam hráči Slávie v pěti, navíc ještě pod nimi leží Michal Sadílek, pokud správně vidím, jeho číslo 23, takže jeden z reprezentantů pomáhá téhle hodně bohaté zdi, která očekává vlastně jen a pouze střelu. U míče už připravený Kostadinov na levou a na pravou Trávník a kolem pokutového území taky rozestavění jejich spoluhráči, kteří by třeba mohli ještě stínit Markovičově nebo Tečeva. Nakonec Trávník pálí přes zeď a pálí taky přes branku. Bylo to na stranu golmana, kam se dokázal dostat Jakub Markovič poměrně včas, takže i kdyby balon byl o něco nižší, tak by zřejmě měl tenhle pokus Michala Trávníka v 69. minutě. Dál vedou Slávisté 4-1 nad Slováckem a poté Trávníkově střele z volného přímého kopu přichází taky pauza na občerstvení, kterou zahlásil Ondřej Pechanec. Takže Slávia, Slovácko 4-1, zhruba 25 minut před koncem tohoto utkání.
0: Říká Adam Weidenthaler, za kterým se samozřejmě na Radiožurnálu Sport za chvíli zase vrátíme. 16 hodin a 31 minut můžeme aktualizovat dění na Hungaroringu, kde se jede velká cena Maďarska vozů Formule 1. V čele je stále jezdec McLarenu Lando Norris, který má za sebou 61 ze 70 kol a má zhruba 7-sekundový náskok před Nizozemcem Maxem Verstappenem na Red Bullu. No a už na třetí místo se dostal průběžný lídr šampionátu Kimi Antonelli v kokpitu vozu Mercedes. Samozřejmě po skončení velké ceny a po skončení prvoligového fotbalového zápasu mezi Slavií a Slováckem povoláme do studia Radiožurnálu Sport našeho motoristického experta a reportéra Davida Prouzu, abychom dění na Hungaroringu pěkně shrnuli. No a teď také jedna atletická informace. Dálkař Radek Juška se na mistrovství republiky těsně před začátkem soutěže zranil a nemohl tak bojovat o svůj 10. domácí titul. Na šampionátu v Plzni, který měl být prověrkou formy před srpnem novým mistrovstvím Evropy, chyběla i řada dalších českých atletických hvězd, včetně koulaře Tomáše Staňka, oštěpaře Jakuba Vadlejcha, nebo třeba také čtvrtkařky Lourdes Glorie Manuel. Tak doufejme, že ty své drobné zdravotní problémy dají české atletické hvězdy rychle do pořádku, tak aby se nám mohli představit na mistrovství Evropy, odkud ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě také nabídneme aktuální zprávy a přímé přenosy.
3: Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: No a ještě než se vrátíme do Edenu, tak si dovolím připomenout, že ve druhém dnešním utkání fotbalové šance Národní ligy se také zrodila remíza 2-2. Tímto výsledkem se rozešli fotbalisté Baníku Ostrava B a Vlašimi. A 2-2 už to skončilo také dopoledne mezi rezervou Slávie a Příbramí. A teď zase zpátky Slávia Slovácko, prvoligové utkání v Edenu, které má na starosti reportér Adam Weidenthaler.
10: Holeš rozehrává na vlastní polovině, zatímco slávisté vedou nad Slováckem 4-1 v končící 71. minutě. Občerstvovací pauza je za námi. Pavel Juroška už je možná osprchovaný po té, co před nějakými 7-8 minutami tvrdě došlápl na Mikuláše Konečného, byl po zásahu videa vyloučený, takže Slovácko nejenže prohrává na trávníku ligového šampiona o 3 góly, ale navíc ještě musí dohrávat bez svého křídelníka a jednoho z těch lepších hráčů v tomhle zápase na straně týmu z Uherského Hradiště. Labík teď na levé straně rozehrával, zkoušel to kolmicí přímo do pokutového území, ale našel pouze rukavice brankáře Urbana, ten balon chytá do rukou a vykopává ho hodně vysoko, spíš než daleko. Balon ale nakonec byl schopen Niarchos najít, ze vzduchu sklepl prvním dotekem úspěšně, ten druhý už mu ale znemožnili slávisté Sadílek a Labík, po nich hraje Holeš a na pravé straně taky Ayaosi, který se snaží ukázat své schopnosti krásným centrem do šestnáctky, tam si nabíhal právě Labík, kombinace pravého a levého halfbacka mohla být velmi dobrá, kdyby se do ní nezapojil brankář Urban, který správně vyběhl a už rozehrál ve prospěch Slovácka. Defe je na středu pole, hraje zajímavou malou domu v momentě, kdy k němu balon skákal, navíc tam dobíhali taky provod a chytil, takže pro jistotu Jiglin Defe hraje malou domu a navíc to bylo ještě s otřením balonu právě přes Mojmíra chytila, takže Urban mohl chytit balon do rukavic, po chviličce si to uvědomil a tak taky učinil, teď už rozehrává dalším vysokým nákopem, tentokrát mnohem přesnější balon na útočnou polovinu, ale znovu Niarchos krytý bránícími hráči Slávie. Znovu to teď odnesl ze zdravotních důvodů Mikuláš Konečný, někdo ho tam došlápl, Konečný si kontroluje pravý kotník, to je ten, který byl původně došlápnutý s soupeřícím Juroškou, za což byl Juroška vyloučen, pak si Konečný ještě zaváže tkaničky, ale to už se hraje na druhé straně trávníku, na pravé straně Ayaosi zakombinoval s provodem a Slávisté se dostávají do pokutového území. Ayaosi může pálit, ale ještě nahrává Chytilovi a přeci jenom je tady ještě jedna rána, tak Slávisté to teď možná trošku překombinovali, nakonec zakončoval kousíček před pokutovým územím zřejmě Pavel Kačor, jeden z těch nejnovějších mužů na trávníku, ne, tak byl to Michal Sadílek a jeho levačka, která mířila kolem brankáře Urbana i kolem jeho levé tyčky ve 73. minutě. Slávisté dál vedou v uvozovkách jen 4-1. Zatímco se rozcvičuje Štěpán Chaloupek, možná půjde na plac jakožto poslední střídající hráč. Jindřich Trpišovský mu teď ještě něco říká a právě nechává Štěpána Chaloupka, reprezentačního stopera, vysvelect se do drezu. Takže za chviličku budou Slavisté střídat naposledy. To Slovácko ještě k dispozici změny má, ale je otázka, jaké bude chtít Jan Jelínek předvést vzhledem k tomu, že jeho tým hraje bez jednoho vyloučeného borce a navíc prohrává o 3 góly. Teď na vlastní polovině kombinující Slavisté Markovič posílá míč na pravou stranu. Hraje se 74. minuta a Lukáš Provod nabírá rychlost. Balon potáhl dobrých 20 metrů před sebe podél pravé autové čáry. Nabízí ho Ayaosimu, ten zakombinoval znovu s Provodem a znovu Emanuel Ayaosi centruje. Ne, nakonec si zasekl balon, pouští se kolem Blahuta a padá. A po krátkém uvážení sudí Pechanec nařizuje pokutový kop pro Slávy. 74. minuta a úvodní ligové kolo ročníku 2026-27 se mění v krásnou podívanou pro těch několik stovek fanoušků, mladých fanoušku, kteří mohli dnes tady na tribunu Františka Veselého v pražském Edenu v 75. minutě si totiž slávisté vybojovali pokutový kop, bylo to po kombinaci na pravé straně, kde Provod s Ayaosim si několikrát vyměnili balon a hlavně Emanuel Ayaosi ukázal, proč že si ho Slávia vytáhla z týmu Karviné. Tohle byla bravurní akce, Ayaosi naznačil centr, ale ještě si potáhl balon kolem bránícího Blahuta, pak se nechal lehce skopnout a je z toho tedy pokutový kop pro ligového šampiona a jistého českého zástupce taky v ligové fázi Champions League. Mojmír Chytil si už balon postavil proti Alexandru Urbanovi. Chytil už dnes jednou skóroval, byla to ta první branka slávistů ve 14. minutě, kterou Chytil srovnával na 1-1. Od té doby byl zvyklý spíš na mezihru, ale většinou stínoval a sledoval zpovzdálí to, co vymýšleli Šturm nebo Novák. Tak co teď znovu na sebe přetáhne pozici jednoho z nejviditelnějších hráčů tohoto zápasu? To se dozvíte na Radiožurnálu Sport za několik málo sekund. Pechanec už píská a Chytil se rozbíhá, jeho pravačka dává gol. Střela doprostřed brány, zatímco Urban skočil po své pravé noze. Možná si tam teď ještě něco udělal, protože vypadal, že se chytá za pravé stehno. Každopádně slávisté dávají gól a to je to nejdůležitější sdělení v našem přímém přenosu v 75. minutě, tedy Slávia vede 5-1 nad Slováckem. Navzdory tomu, že prohrávala po Juroškově trefě, tak Chytil, Novák, Uanda, Novák a znovu Chytil orámovali tenhle zápas, který jistojistě bude vítězný pro sešívané barvy. Mojmír Chytil se
8: nějak nerozpakoval, nevymýšlel, prostě normálně se rozběhl, žádné drobení, jako je dnes moderní při pokutových kopech. Tohle byla prostě krásně svižně zahraná penalta doprostřed brány, počkal si, než golman padne, a následně poslal míč kousíček nad dobře střiženým trávníkem přímo do sítě. Na to reaguje Slovácko jedním střídáním. Jan Jelínek posílá na plac Martina Šviderského na úkor Giglion Defeo, který toho odběhal dost a dost na pravé straně defenzívy, chvilku byl i vlevo, ale bylo to pro něj náročné utkání i vzhledem k tomu, že teď musel zastoupit vyloučeného Jurošku, tak proto přichází nový muž na trávník v barvách Slovácka. No a stejně tak už to avizované střídání Štěpana Chaloupka ani v tenhle moment nechá Jindřich Trpišovský dokončit hattrick, protože Mojmír Chytil poté, co dává druhý gól, je stažený. Stejně tak Viktor Novák před zhruba 10 minutami, taky jakožto dvougólový hráč a taky vystřídaný. Tak v tomto ohledu to bude v uvozovkách trošku takové lišácké řešení od Jindřicha Trpišovského. Asi nechce, aby skončilo příliš mnoho peněz v klubové kase. Každopádně to berte s nadsázkou. V 77. minutě slavisté vedou 5-1 a navíc teď po vysokém nákopu za obranu Niarchos byl zneškodněn Markovičem. Oba dva na sebe ještě ukázali zdvižený palec na důkaz toho, že v tom nebyl žádný zlý úmysl, když Markovič podtěl Niarchose a ten mu to následně trošku vrátil. Pokračuje se dál a to v kombinaci slávistů na útočné polovině. Na levé straně jsou Chalo, Niarchose a ten mu to následně trošku vrátil. Pokračuje se dál a to v kombinaci slávistů na útočné polovině. Na levé straně jsou Chaloupek, Provod a taky Sadě.

0: Centruje z pravé strany, balon ale příliš vysoký, nakonec nedosviští na hlavu žádného fotbalisty v domácím trikotu. Rozehrávat bude brankář Alexander Urban, který tady čtyřikrát inkasoval v prvním poločase, teď jednou ve druhém, a to z penalty. Mojmíra chytila. Rozehrávka je poměrně pomalá, Ondřej Pechanec proto už zdvihl paži a pomalu odpočítával sekundy, které zbývaly rozehrávajícímu stoperu Štěpánkovi. Ten hrál nakonec nakrátko s brankářem Urbanem a ten do toho následně práskl na útočné polovině trio hráčů Slovácka, Dolžnikov, Šviderský, Iniarchos. Ani jeden z nich nebyl schopen balon zachytit. A tak se na druhou stranu vydává Michal Sadílek po přiklepnutí Anžeon Gesana. Sadílek dává doleva, tam je připravený Chaloupek. Štěpán Chaloupek trochu si pohrál s míčem, následně ho přihrál lidově řečeno do špeku Labíkovi, ale všechno to vyřešil ne nakonec Labík, ale Konečný. Teď už kombinace s provodem, provod z levé strany chce vniknout do pokutového území, nedaří se mu to a tak odkopává balon Šviderský, jenže pouze pár metrů před sebe, Slovácko musí dál do vzduchu. Král jde do souboje, stejně tak Niarchos, ale ani jeden z nich není příliš úspěšný. Chaloupek však trefuje přímo Niarchose před sebou stojícího a tím pádem jsou u balonu přeci jenom fotbalisté z Uherského Hradiště, konkrétně Tihomír Kostadinov, který rozehrál směrem zpět na brankáře Urbana, teď už přes levou stranu, pokus o vysoký nákop, ten se ale úplně Blahutovi nepodařil, tak zase rychle zpátky, Holeš tady kombinuje na středu pole se svými spoluhráči Kačorem a provodem, z pravé strany by mohlo taky dojít k centru, je tam připravený Daniel Šturma, ten už jich dnes poslal do pokutového území vůbec nejvíc ze všech hráčů aktuálně na trávníku. Konečný se taky táhl až k pokutovému území v původní pozice stopera, je teď v podstatě ofenzivním záložníkem, protože na pravé straně jsou natažení hned tři ofenzivní hráči Slávie, jenže chybují, Šturm napál přímo před sebou stojícího soupeře, ale Slovácko teď nemělo dostatečnou podporu na to, aby vyslalo dopředu ať už Dolžníkova nebo Niarchose, tak se zase zbavují hosté míče. V 80. minutě je tohle utkání jasně rozhodnuté, ale Slávia nepolevuje, stále drží balon, tlačí na svého soupeře za stavu 5-1. Už znovu míří k pokutovému území Daniel Šturm. Na pravé straně Šturm si rovná balon, odcentruje ho, nadýchaný oblouček, který ale odhlavičkoval Král, ještě však není všemu nebezpečí konec a Jaosi. Opět centr z pravé strany, ale tentokrát hodně vysoký a hodně nezdařilý. Tenhle by doletěl až do hlavního kotle na tribuně Sever, kdyby tam nějaký kotel byl, jenže kvůli uzavření stadionu a tedy té výjimce pouze pro mládežníky do 12 let nemůže být žádný dospělý kotelník, bubeník třeba na tribuně Sever, kde jindy jsme zvyklí na třeba taky krásná chorea, která dnes nemůžeme popisovat do přímého přenosu radiožurnálu Sport. 1.80. minuta, Slavia vede nad Slováckem 5-1 a je tady ještě jedno střídání, které si přichystal Jan Jelínek, nový trenér Slovácka.
1: Střídání Fedenu znamená, že na radiožurnálu Sport můžeme zase přidat aktuality z velké ceny Maďarska vozů Formule 1. Tam už se jede poslední 70. kolo závodu, který je vypsaný na skoro 307 kilometrů. No a pro první vítězství pro McLaren v této sezóně míří úřadující světový šampion Lando Norris, který má náskok více než 14 sekund před pilotem Red Bullu Maxem Verstappenem. Pro třetí místo by si měl dojet průběžný lídr mistrovství světa Kimi Antonelli, tedy Ital v kokpitu Mercedesu. A na čtvrtém a pátém místě Ferrari s Britem Lewisem Hamiltonem a Monačanem Charlesem Leclerkem. Samozřejmě velkou cenu Maďarska vozů Formule 1 na radiožurnálu Sport hned po prvoligovém fotbale probereme podrobněji. Teď už zase ale souboj mezi Slávií a Slováckem v podání reportéra Adama Weidenthalera.
0: 5-1 je stále stav pro fotbalisty Slávie na úvod ligového ročníku 2026-27. Slávisté vedou nad Slováckem. Tím posledním autorem branky je Mojmír Chytil, jinak to byl Joselin Bihirače, který teď přišel na trávník za Davida Štěpánka. Nová tedy posila do středu defenzivy z ukrajinské Olexandrie. Přišel tenhle bek z pobřeží Slonoviny, už 26-letý. Bude tedy pomáhat na levé straně defenzivy bránit asi především Emanuela Ayaosiho, který potom svém příchodu na trávník před zhruba čtvrt hodinkou zatím pořád roztočil hlavy některým svým soupeřům a taky vlastně právě on vybojoval ten jediný gól druhého poločasu, když vybojoval penaltu po faulu na svou osobu. Šturm teď hraje před pokutovým územím Slovácka, dává na Konečného, ten doleva na provoda, Lukáš Provod může odcentrovat z levé nohy, nakonec nepřesný balón, tečovaný a sražený Martinem Šviderským. Míč se vrací zpátky na polovinu Slávie, ale tam nebude vůbec nikdo v barvách Slovácka. Tenhle tým už tak jenom dobraňuje tenhle duel, není moc kam se hnát, není ani moc sil, které by mohli použít fotbalisté Slovácka, ti, kteří začínali

0: Tenhle duel už toho mají dost a dost a navíc náhradníci se ani tolik nepotkávají s balónem, zvlášť tedy Artur Dolžnikov, ten přišel a sotva pětkrát u něj byl. Zatím, co kombinuje Provod, tak už se dostáváme do začátku 84. minuty, Provod na levé straně spolu s Chaloupkem, tam kombinuje taky Labík, Chaloupkovi vrací. Stejně tak na Sadílka. Sadílek teď v roli takového distributora balónu stojí mezi oběma stopery, tedy Chaloupkem a Ngesanem. Už se mu zase míč vrací zpátky. Dává ho tedy na levé straně na Chaloupka, ten pro Provoda a Provod podél autové čáry na dalšího střídajícího Pavla Kačora. Kačora ale rychle dostižený právě Švýderským, před chvíličku taky střídajícím hráčem Slovácka, jenže znovu Slovácko odevzdává míč soupeři, tak ta obléhaná pokračuje na útočné polovině. Ngesan je zhruba 40 metrů od branky, dává Holešovi na pravou stranu, ten pro Ajaosiho a už jsou slávisté blízko ke vstupu do pokutového území, jenže u autové čáry šturm na zádech se třemi fotbalisty, přesto se dokázali vykombinovat slávisté. Holeš na Provoda, Provod pro Konečného, Konečný ještě zpátky na Šturma, už by to chtělo centr, vzadu se hlásí Chaloupek, který by chtěl jít do vzduchu, chtěl být do náběhu, ale Šturm si zatím vybírá kombinaci po zemi s Konečným, ten zase na Šturma, už to je trochu překombinované, Chaloupek už není sám, už si ho všimli obránci Slovácka a navíc ta rozehrávka nakrátko nebyla úplně přesná, Bihirači chtěl vyslat kupředu unikajícího Dolžníkova, tam byl ale přidržen litevský útočník jedním ze soupeřů Danielem Šturmem, který tedy po tom svém dobrém ofenzivním výkonu, ale snaze neodcentrovat v té poslední situaci, vidí žlutou kartu. 85. minuta a první žlutá pro novou slavistickou posilu, jenže těch nových slavistických posil je dost a dost, dnes jsme o nich už dost taky mluvili, ostatně někteří se dokázali i gólově prosadit. V 85. minutě tedy slavisté dál vedou nad Slováckem 5-1, je tady poslední střídání tohoto zápasu, které může provést Jan Jelínek, Filip Hruška je tím nejčerstvějším mužem na trávníku, vypadá to, že vystřídal ofenzivně laděného Kosta Dinova, který toho ale taky tolik nepředvedl, tak se tady ještě může ukázat Filip Hruška, nový nejmladší hráč na trávníku, až ročník 2008 vytáhl tým nového sportovního ředitele Michala Kadlece a taky trenéra Jana Jelínka. Podle levé strany mezitím Blahut získává autové vhazování, jenže jeho kombinace se střídají Janisem Niarchosem se nepovedla a tak tedy po Řekově odkopu do zámezí bude znovu rozehrávat Anč Ngesan, po něm Holeš na levé straně po Markovičovi, taky Chaloupek a Štěpán Chaloupek zkusí vysoký oblouček za obranu, kam si nabíhá stále ještě poměrně čerstvý Pavel Kačor. Kačor stihnul balón hrací ploše, jenže následně ho z ní trochu vytlačil soupeřící hráč a tohle bude hodně bolestivý náraz do reklamního baneru. Tomáš Král to byl, který tam poslal Kačora v úzovkách na mantinel, bylo to už kousíček za brankovou čárou v momentě, kdy fotbalisté Slovácka získali odkop od brány. Každopádně Aleksandr Urban bude rozehrávat míč a tak se budou fotbalisté Slovácka snažit ještě rozehrávat balón. Co se týče 86. minuty, tak je to 1-5 z pohledu Slovácka v utkání se Sláví. Urban ještě rozehrává vysokým nákopem, ten míří do pravého křídla, ale na Niarchose je příliš krátký. Niarchos tedy musí zpátky do defenzívy, protože balón navíc ještě jeden z jeho spoluhráčů Artur Dolžníkov odrazil do zámezí. Takže Provod může kombinovat se Sadilkem na levé straně a taky s Albertem Labíkem. Provod se otáčí směrem k pokutovému území a míří do něj, ještě chtěl přihrávat zpátky na Labíka, který se ho mezi tím oběhnul na střed pole, ale Labík už nezakončuje, dobrý defenzivní zákrok předvádí Stojčevský, přesto ještě Slovácko je pod tlakem a musí odehrávat balón před napadajícími soupeři. Nakonec to trávník zvládá i v momentě, kdy si možná pomohl rukou v obličeji soupeře, teď ještě jedna ruka v obličeji od Michala Trávníka, Labík od něj ale neodpadl takovým způsobem, jako to předtím v uvozovkách zvládl Pavel Kačor. Kačor se stále svíjí v bolestech na trávníku u autové čáry a u lavičky Slovácka, takže hraje sudím Pechancem přerušená na konci 87. minuty. Slávisté dál vedou nad Slováckem 5-1 a znovu se chviličku tady v pražském Edenu hrát nebude, ale slávistům to jistě nevadí. Tenhle duel už mají dávno vyhraný.
1: A nevadí to ani těm, kteří poslouchají Radiožurnál Sport, tedy věřím, pokud chtějí Adama Weidenthalera ze souboje Slávie se Slováckem poslouchat i nadále přerušovaně, tak mohou na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a odkaz na přímý přenos najdete i v mobilní aplikaci. aplikaci Můj rozhlas. Než se do Edenu a vypadá to, že naposledy vrátíme, tak můžeme teď už definitivně říci, že mistr světa Lando Norris vyhrál stejně jako v loni velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si první vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen, to znamená předchozí světový šampion v kokpitu monopostu Red Bull. Na třetí pozici dojel Kimi Antonelli Mercedesu, který si tedy připsal důležité body a díky nim Ital ještě zvýšil své vedení v průběžném pořadí šampionátu. Čtvrté a páté místo patřilo pilotům Ferrari, čtvrtý byl Charles Leclerc a pátý Lewis Hamilton. Samozřejmě velké ceně Maďarska se budeme věnovat ve vysílání Radiožurnálu Sport podrobněji, ale teď zase zpátky na první dnešní prvoligové fotbalové utkání úvodního kola nového ročníku Šance ligy. Slovácko hraje na Slávii a je u toho Adam Weidenthaler.
0: 5-1 dál vedou fotbalisté Slovácka, fotbalisté Slávie nad Slováckem samozřejmě. Slávisté kontrolují tenhle duel, vedli 4-1 už po prvním poločase, ve druhém se prosadil z penalty Mojmír Chytil, v 89. minutě už se duel jen tak dohrává, ale Jindřich Trpišovský ten může být spokojený, ví totiž, že ta jeho super mladá základní sestava dnes zafungovala a navíc další mládežníci se ještě tlačí dopředu. Teď Albert Labík se svým centrem neuspěl, trefil pouze hlavu Michala Trávníka, ale ještě jednou rozehrává u rohového praporku na Lukáše Provoda, provod zpátky na Labíka. Labík se vykličkoval kolem 4 soupeřů, ale do pokutového území byla cesta zavřená i jeho spoluhráčem Konečným. Tak raději zpátky přihrávka na Kačora. Kačor na střed pole na Gesana, ten v roli posledního trošku zaváhal, ale nakonec rozdal na pravou stranu Holešovi. Holeš by to měl i na střelu, ale netroufl si, tak ještě dal Ayaosimu na pravé křídlo. Ten už to zkusil centrem, jenže trefil prvního přihlížejícího obránce Slovácka, a to Patrika Blahuta. Míč se odrazil zpátky na kopačky Slávistu. Konečný si ho pouštěl podél levé nohy, ale trefil ho soupeřící Behirači, tak ještě jednou musí Slávisté zkusit útok, tentokrát z levé strany Chaloupkov. Přízemní centr odražený Králem, nebude to rohový kop, ale provoci ještě jednou bounce sebe a já si hlavičku je výborný zákrok u levé tyče podání brankáře Alexandra Urbana, snad první takový v tomhle zápase, nebo možná druhý, jinak drtivá většina střeleckých pokusů, která mířila na brankáře Slovácka, byla buď taková propagační, anebo gólová. Teď tedy ale Urban se skvěle vytáhl proti hlavičkujícímu Ayaosimu, který sice není úplně vysoký vzrůstem, ale dokázal se vyšponovat přes jednoho z obránců Slovácka, tak z toho málem byl gol i na 6-1 uzavřená první sada tohoto zápasu, z toho ale stále není v 90. už končící minutě. Teď zůstává pohled na Ondřeji Pechancovi, respektive čtvrtém rozhodčím Pavlu Orlovi, který už má v ruce tabuli a ta ukazuje zeleně svítícím číslem 4. Takže 4 nastavené minuty budou ještě k tomuto druhému poločasu úvodního ligového kola nového ročníku Šance ligy. Slávisté dál vedou 5-1 nad Slováckem a my to řekneme taky posluchačům Radiožurnálu, zatímco Trávník není faulován před vlastním pokutovým územím. Konečně už je přidržený za dres a to je jasná žlutá karta. 5-1 vede u Slávisté nad Slováckem. Tahle cesta za obhajobu mistrovského titulu tedy začíná velmi pěkně, navzdory tomu, že Slávisté inkasovali jako první, a to už ve 12. minutě od Pavla Jurošky, tak následně ve 14. rychle dokázal srovnat Mojmír Chytil. Už v 16. to bylo 2-1 pro Slávisty a postupně si tedy vymysleli náskok 4-1 už je v prvním poločase obhájci mistrovského titulu. Český šampion taky skoroval ve druhém poločase, to byla Chytilova penalta a od té doby je to tedy 5-1, to už bylo navíc v momentě, kdy taky Slovácko bylo bez vyloučeného Jurošky, takže aby těch problémů nebylo málo pro mužstvo z Uherského Hradiště, tak ještě hraje o 10. Teď navíc ještě jeden volný přímý kop na začátku 4minutového nastavení v 91. minutě, rozehraný nakrátko, provoce ale k balónu úplně dobře nepostavil, ta rozehrávka Sadílková byla možná nečekaná, spíš očekávali Slávisté vysoký centr vzduchem, ale Lukáš Provod tedy balón nespracoval. Poslední minuty se tedy budou dohrávat tady v pražském Edenu před pár stovkami fanoušků, protože oficiálně byl tenhle stadion uzavřený, ale díky výjimce na něj mohly desítky, ba i stovky mladých fanoušků do 12 let s doprovodem, takže taková drobná, ale zajímavá kulisa na úvod ligového ročníku. Zbytek přímého přenosu si můžete dopřát na digitálním Radiožurnálu Sport, nebo třeba v naší aplikaci Můj rozhlas, či na zpravodajském serveru irozhlas.cz. V 22. minutě Slávisté ale dál vedou nad Slováckem 5-1. Z Prahy Adam Weidenthaler, Radiožurnál. A my se rychle vydáváme zpátky do našeho přímého přenosu, kdy Daniel Šturm zabíhal za defenzívu. Mezi dva stopery se sice dokázal vpravit, ale už ne s balónem u kopačky. Navíc, když se ho dotkl patou, tak byl v offsideové situaci, tedy lépe řečeno v momentě přihrávky ze středu pole od konečného. Byl v offsideové situaci slovinský fotbalista. Takže tentokrát z toho gól nebude. Slávisté dál vedou 5-1 nad Slováckem a už jenom 2 minuty z toho 4minutového nastavení zbývají. Ondřej Pechanec všechno sleduje. Teď už ani žádné výraznější souboje nebo zdržování času na trávníku není, takže není důvod přidávat ještě k tomu už původně avizovanému nastavení. Trávník kombinuje na vlastní polovině s Králem. Provod rychle Krále dostupuje, ale ten ještě odehrává balon přímo do rozhodčího. Tam by se do kombinace dostal Janis Niarchos. Tohle vypadalo docela dobře od Slovácka, ale bohužel pro něj tam byl Ondřej Pechanec v roli bránícího fotbalisty. Takový další slávista navíc, jako by jich už nebylo málo proti oslabenému Slovácku. Navíc teď ještě hlásí zdravotní problémy. Právě Tomáš Král, který ten balon odehrával na dlouhou nohu, muž, který začínal v zahajovací sestavě, dost možná má svalové problémy, tak mu ještě Urban půjde protáhnout kopačku, nebo lépe řečeno nohu. Každopádně chviličku je potřeba počkat. Urban si mezi tím balon připraví a zřejmě do míče práskne natolik, že ho pošle na útočnou polovinu, kde už čekají Dolžnikov, Niarchos a další borci, jenže zatím Urban nerozehrál, přestože Pechanec už písko do píšťalky. Tomáš Král tohle utkání musí dohrát, musí ho dochodit minimálně, protože už má jeho trenér Jan Jelínek dostřídáno. Král poskakuje na jedné noze, takže s ním teď spoluhráči kombinovat úplně nemůžou. Hruška to je, který chtěl hrát právě na Krále, ne, tak nakonec to byl brankář Urban, který namísto toho tedy musel vyzvat zbíhajícího Michala Trávníka. Trávník byl dohraný konečným a je tady červená karta s pořadovým číslem 2 v tomhle utkání. Tak i druhý aktér toho souboje ze 60. minuty vedle Pavla Jurošky Mikuláš Konečný nedohraje tenhle duel. Rovnou červená karta za došlápnutí na Michala Trávníka, který byl v obležení 4 slávistů na vlastní polovině pod tlakem. Navíc od přihrávajícího brankáře Urmana v podstatě v roli předposledního hráče v defenzivě Slovácka. Prazvláštní situace, tam slávistům stačilo počkat na balón, který by se zřejmě odrazil od toho prvního doteku Michala Trávníka, ale ne, Mikuláš Konečný hrál zřejmě až příliš tvrdě. Rovnou prošlápl kotník a tak odchází do sprch předčasně i on. I když předčasně, to je možná zbytečné slovo vzhledem k tomu, že z nastaveného času oficiálně teď zbývá 10 sekund. Poslední chvíle tohoto zápasu se tedy ponesou v tomto duchu. Slávisté budou taky dohrávat v 10, ale už se nic na skóre nezmění. Slávia vede nad Slováckem 5-1, odbývají poslední sekundy úvodního ligového zápasu pro Slovácko i pro úřadující ligové šampiony. Obhájci titulu tedy zvládnou tenhle duel a půjdou do čela. Průběžné tabulky prvního kola díky skvělému rozdílu skóre plus 4. Je to tady, je konec. Slávisté vyhrávají nad Slováckem 5-1. Sice skóre otevřel hostující Juroška ve 12. minutě, ale v 16. už to bylo otočené za sebe prospěch slávistů díky Chytilovi a Novakovi. Pak se trefil další nováček ve slávistickém dresu Uanda. Znovu Novak se prosadil na konci prvního poločasu už v nastaveném čase. Do druhé půle Slávia tak mohla jít celkem s klidem a navíc ještě potvrdila své vedení a vítěz díky penaltové trefě Mojmíra Chytila. Takže slávisté vedou 5-1 nad Slováckem a vyhrávají 5-1 nad Slováckem a ukazují, že ne každý český zástupce z evropských pohárů musí mít špatné první kolo. Hezké odpoledne z pražského Edenu.
1: Děkujeme Adamu Weidenthalerovi. Známe tedy první dnešní konečný výsledek úvodního kola fotbalové šance ligy. Jen pro úplnost Slávia Slovácko 5-1. A bez prvoligového fotbalu nebudeme dlouho, protože už za nějakých 23 minut začne souboj mezi Jabloncem a Sigmou Olomouc, který také uslyšíte samozřejmě u nás v přímém přenosu a dnešní program potom od 20 hodin uzavře utkání mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Je 16 hodin a 58 minut z radiožurnálu Sport vám přejeme příjemné nedělní odpoledne.

0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Fotbalisti Slávie vstoupili do ligové sezóny výhrou nad Slováckem. Nehodu vyšetřují na dálnici D10 na 12. kilometru směrem do Prahy. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Český národní registr dárců dřeně zapsal letos 8 000 nových zájemců. V Česku jsou registry dárců 2, do toho při nemocnici IKEM se letos zatím zapsalo 1500 dárců. V obou registrech dohromady je přes 200 000 lidí. Věkový průměr potenciálních dárců se ale daří snižovat. Kromě online kampaně zaměřené na generaci Z, výjíždějí pracovníci registru přes léto na kulturní akce. Teď lidi můžou potkat třeba na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Pokračuje mluvčí registru Klára Conková.
3: Až začne semestr, chystáme se na naší tradiční tour po vysokých školách, už to domlouváme a to jsou nábory, kdy jedeme po jednotlivých fakultách a vyloženě nabíráme studenty na všech vysokých školách. Ty vysoké školy střídáme, máme s nimi už dobře rozjetou spolupráci.
1: Policisti stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
4: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: V Hormuzském průlivu podle iránské agentury Tasnim explodoval ropný tanker potom, co najel na námořní minu. Údajně se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán incident dosud nekomentoval a tvrzení o výbuchu zatím není jak ověřit. Hormuzská úžina je klíčovou globální dopravní trasou. Před začátkem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem tam proudila zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Jungwirth o tom mluvil loni na Českém rozhlase Plus v pořadu Leonardo Plus.
5: Někde tak jako uprostřed, ten systém jako se nemůže rozhodnout, jestli je elektroid nebo kov, tak tam vzniká to, čemu se říká nehomogenní. Ty část toho systému už je kovový, část je ještě pořád elektrody. To se také vědělo. To nové, co s tím přicházíme, je, že v tomhletom přechodném stavu ten systém, tím jak se ty molekuly v kapalině mohou hýbat, tak on se přepíná velmi rychle mezi kovem a nekovem. A tato velmi rychlé přepínání, to je ten nový jev.
1: Pavel Jungwirth taky dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku.
6: Sport. Fotbalisté Slávie zahájili cestu za obhajobou titulu v Šancelize vítězně. Do nového ročníku nejvyšší soutěže vstoupili vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Za necelou půl hodinu začne duel Jablonec-Olomouc. Ve 20 hodin má výkop utkání Hradec Králové Pardubice. Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Pořadí šampionátu dál vede Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který dojel třetí. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson deblový titul na pražském turnaji nezískali. Ve finále na Štvanici podlehli Britkám Dartové a Lumsdenové 2x4-6. Utkání sledovali i účastnice Fedcupového finále z roku 1986 v čele s Helenou Sukovou a Hanou Mandlíkovou. Pro mladé české tenistky to byla čest, pokračuje Havlíčková.
7: Určitě samozřejmě jsou to legendy našeho sportu a to, že se tady na nás dívali, tak je skvělý a doufáme, že jsme se jim aspoň trošku líbili a nejsou zděšení z toho, co tady nastupuje za generaci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: K kolona na D1 u Divišova a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 z Brna z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim zpomalíte na 42. kilometru. Různě pomalu se jede do omezení na 24. kilometr, je to na půl hodiny. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D10 z Turnova do Prahy zpomalíte za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru, co brzdí provoz, poví náš zpravodaj. Zpoždění přes 10 minut a narůstá. Na silnici 3 z Tábora do Prahy je stále silný provoz, největší kolona teď popojíždí mezi Voticemi a Olbramovicemi, zpoždění 10 minut. Na silnici 20 z Plzně do Písku hlásíte stojící auto v místě oprav za Blatnou.
9: Za Blatnou bez zúžení, kde nám dělají nový povr, směrem na Písek, upadlo levý přední kolo, takže to tam za ním roky stosuje.
8: A v Praze v Cínovecké směrem z centra za sjezdem na Ďáblice nehoda, tvoří se kolona, brzdí se už na konci Liberecké a zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
10: Dobré odpoledne. Poslední červencová neděle má za sebou už 17 hodin a 6 minut, ale před sebou ještě dost času na to, aby se stihly odehrát dva prvoligové fotbalové zápasy. Už za necelou půl hodinku proti sobě nastoupí Jablonec se Sigmou Olomouc a ve 20 hodin dojde na východočeské derby, tedy střetnutí mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Oba dva duely u nás samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu, ale ještě než se tedy vypravíme poprvé do Jablonce, tak si třeba připomeneme včerejší velký úspěch Alexandra Šupeniče. Tenhle fleretista se totiž stal prvním českým mužem, který dokázal vybojovat zlatou medaili na mistrovství světa v šermu. S Hongkongem, kde Alexandr Šupenič ten největší úspěch kariéry vybojoval, jsme se ve vysílání radiožurnálu Sport popolední spojili. No a ten rozhovor si tedy připomeneme za malou chvíli.
2: Radiožurnál Sport
4: a Filip Šedivý.

0: I den po triumfu na šermířském mistrovství světa si fleretista Alexandr Šupenič vychutnává historické zlato pro Česko. Vybojoval ho v Hongkongu. No a dnes krátce popolední se spojil do vysílání radiožurnálu Sport. 32letý Alexandr Šupenič začal svým aktuálním rozpoložením.
1: Dnešní den je velmi náročný, protože mě extrémně bolí celé tělo a až teď mi dochází vlastně, co se trošku stalo, ale jsem hodně šťastný, protože povedla se nám velká věc a pořádně jsme to i oslavili, takže velmi náročný den.
0: Vy jste se stal, jak bylo řečeno, prvním českým mistrem světa ve fleretu a po olympijském bronzu z Tokia jste přidal do své sbírky největší úspěch kariéry. Řadíte tenhle titul přece jen i přes olympijský bronz?
1: 100% ano, protože titul mistra světa je v té naší komunitě úplně to nejvíc, co můžete získat a je to úžasný a samozřejmě je to titul, takže první místo určitě nad bronz, ale asi netřeba porovnávat, jako já jsem rád za to, co se mi povedlo.
0: Alexi, když jste zmínil tu šermířskou komunitu, v ní to samozřejmě má velký ohlas, takže asi psalo i hodně lidí a třeba i mimo šermířské prostředí, dá se říct, jak někdy úspěšní sportovci říkají, měl jsem zavařený telefon.
1: Telefon je stále zavařený a moc děkuju všem, kteří mě píšou a samozřejmě se budu snažit všem odepsat, stejně tak na sociálních sítích a tak dále, protože vážím si ty podpory, vážím si těch gratulací. Těší mě, že se právě ten můj sport dostane i mimo tu šermířskou nebo i sportovní bublinu a že i lidi z ostatních odvětví mě jako gratulují a přeju, takže moc toho vážím.
0: Vy jste sám říkal, že po olympijském bronzu chcete být pravidelně mezi nejlepšími na světě, teď jste tedy ten úplně nejlepší na naší planetě. Jaké jsou další sportovní mety fleretisty Alexandra Šupeniče? Protože zároveň, jestli se nepletu, tak jste se posunul do úplného čela světového žebříčku, což může být asi další splněná meta.
1: Nejenom posunul, já jsem ho vlastně vyhrál. Já jsem ten ročník vyhrál, což je pro mě jako možná ještě o trochu víc, než vyhrát to mistrovství světa, protože vlastně to je důkaz celého toho roku, že se jako počítají tam ty světový poháry a tak dále. A vlastně jde o tu konzistenci a být první, vyhrát to, odvisí jako tu medaili i za tady tohle jako naprosto něco úžasného. A povedlo se mi to v juniorech několikrát a snil jsem o tom, že se mi to povede i v dospělácích a je to tady. Takže mám z toho velkou radost. Zároveň s tím přichází i velký další jako plány v tom smyslu, že člověk musí dál pracovat, protože jedna věc je tam dostat, vyškrabat a druhá věc se tam udržet. Bude to těžký a samozřejmě teďka následuje jenom odpočinek, relax a vlastně nepřemýšlení o tréninku. I když teda teďka zanedlouho organizuju kemp pro mladý šermíře v Brně, ale jinak, co se týká mý samotné přípravy, tak teďka bude trošku odsunutý na druhou kolej a člověk si to musí jako trochu užít, nechat to v sobě zapůsobit a pak přemýšlet, co dál.
0: Říkal šermíř Alexandr Šupenič, tedy muž, který dokázal ve své disciplíně, tedy fleretu, vybojovat jako první český šermíř v historii titul mistra světa. Povedlo se mu to v Hongkongu, odkud se s námi tedy do vysílání radiožurnálu Sport tenhle také bronzový olympijský medailista z Tokia 2021 spojil.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vítězství pražské Slavie nad Slováckem v úvodním dnešním utkání prvního kola fotbalové šance ligy začne už za 10 minut souboj mezi Jabloncem a Sigmou Olomouc. Samozřejmě vám tenhle duel nabídneme v přímém přenosu, ale ještě předtím zvládneme další zajímavé téma. Antidopingový výbor by od ledna už nemusel řešit jen užívání zakázaných látek ve sportu. Podle novely zákona o podpoře sportu ministra Borise Šťastného z motoristů by se jeho agenda měla rozšířit. Zabýval by se taky třeba prevencí diváckého násilí nebo širší ochranou sportovců. O chystaných změnách teď budeme mluvit s Adélou Burešovou. Adélo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Celkem by šlo o 3 další odvětví, kterým by se výbor nově věnoval. Jak jsme řekli, jednou z nich by byla tedy prevence diváckého násilí, typicky třeba na fotbalových stadionech. Dál potom takzvaný safeguarding, tedy ochrana samotných sportovců před jakoukoliv formou násilí, diskriminací nebo šikanou. A tím posledním pilířem je pak prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, tedy matchfixingu. A podle předsedy antidopingového výboru Martina Číška by se v tomto ohledu mohlo Česko inspirovat v zahraničí.
2: Třeba v té oblasti toho matchfixingu tam potom to funguje, že tam je nějaký zástupce sázkových kanceláří, který je v kontaktu s někým tady z toho Integrity Unit a vlastně se tam řeší ta metodika, vyhodnocují se různý fotbalový utkání a pak se když tak přivolává policie, když je tam nějaký podezření.
1: Co se týče toho zmiňovaného safeguardingu, ten by měl primárně zajišťovat férové a bezpečné sportovní prostředí, případně pak i řešit jakousi šedou zónu sportu, tedy moment, kdy se třeba běžný fyzický kontakt nebo přísný tlak na výkon změní právě v šikanu nebo ponižování, vysvětluje předseda výboru Martin Čížek.
2: Ten sport je specifický, jo? Ten trenér přece se nějak toho sportovce dotýkat musí a teď už je to přes čáru nebo ne. Takže tady by měl být nějaký mezičlánek, který to bude monitorovat celorepublikově a bude dělat jako prostředníka.
1: Antidopingový výbor ale nebude mít žádné sankční pravomoci, více by měl naopak spolupracovat se sportovními svazy, kterým by dával třeba metodiky nebo doporučení, jak tyto negativní jevy ze sportu eliminovat. Větší agendou se logicky výbor taky rozšíří o nejméně 3 pracovní úvazky, no a celkové dopady na rozpočet výboru zatím ale vyčíslené podle Číška nejsou.
0: Zmiňovala jsi, Adélo, i divácké násilí na stadionech. Ta minister pro sport Šťastný uvažoval o kamerách na stadionech. V jaké fázi je tento návrh?
1: Tato novela, která se týká toho antidopingového výboru, nepřímo podle ministra Šťastného souvisí právě i s tímto návrhem na chytrý stadion, jak ho ministr Šťastný nazval. Antidopingový výbor je totiž součástí Národní sportovní agentury a ta by to nevhodné chování některých fanoušků na stadionech právě měla nově řešit, vysvětluje ministr Šťastný.
3: Především předpokládáme, že od příštího roku přijetím dalšího zákona bude Národní sportovní agentura provozovatelem vlastně databáze jako nejvyšší správní úřad, která právě bude sloužit k tomu, aby ti nezvaní hosté, kteří se dopustí něčeho na stadionech, tak už se na něj nedostali.
1: No a tento návrh, na kterém pracuje i ministerstvo vnitra, je teď v paragrafovém znění, musí tedy ještě projít připomínkovým řízením a platit by podle Šťastného měl od příští ligové sezóny. Jen připomenu, že reaguje na výtržnosti fanoušků na květnovém derby Slavie se Spartou. V poslanecké sněmovně k němu vznikla i pracovní skupina. Její součástí jsou i zástupci Ligové fotbalové asociace, České fotbalové asociace, Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo pak i opoziční ODS. Ta je ale ke skenování biometrických údajů na stadionech zdrženlivá.
0: A jak se opozice dívá na rozšíření agendy antidopingového výboru?
1: Tak třeba poslanec opoziční ODS Karel Haas tuto novelu označil za apolitickou, naopak jde podle něj o směřování správným směrem, které by mělo pomoct mimo jiné právě tomu férovému a bezpečnému sportovnímu prostředí. Jako hlavní problém českého sportu ale nevidí to zmiňované násilí fanoušků.
4: Z pohledu ekonomického je určitě větší problém matchfixing, z pohledu lidského bude nepochybně větší problém, řeknu, bezpečné a respektující prostředí. Těch důležitých věcí je hodně, takže mě občas mrzí, že se třeba na základě derby Sparta Slavia jako prezentuje nebo zvýrazňuje násilí na stadionech, ale myslím si, že to není úplně ta alfa omega.
1: A na závěr ještě dodám, že tato novela je teď v připomínkovém řízení, kdy se k ní můžou vyjadřovat jednotlivá ministerstva nebo instituce.
0: Říká Adéla Burešová na téma možného rozšíření agendy Českého antidopingového výboru. Adélo, díky.
1: Díky, naslyšenou.
5: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: 17 hodin 28,5 minuty posloucháte jedinou čistě sportovní stanici v Česku. Ta nabízí informaci o tom, že úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezóně. Norris na Hungaroringu po startu z pole position obhájil loňský triumf a dočkal se prvního úspěchu, tedy toho celkového, od listopadového vítězství v Brazílii. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, no a na třetím místě se v cíli objevil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Právě Antonelli v průběžném pořadí je stále na čele se ziskem 219 bodů a náskokem 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, který dnes dojel v Maďarsku čtvrtý, ale po 5-sekundové penalizaci klesl na pátou pozici za týmového kolegu Charlese Leclerca.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Ano, a ten přímý přenos bude samozřejmě fotbalový, protože včera už začala nejvyšší domácí soutěž, tedy Šanceliga a její nový ročník. Všechno to otevřela vítězství Teplic nad Bohemians 3-1 a Zbrojovky Brno nad pražskou Spartou také 3-1. V dalších zápasech naopak Viktoria Plzeň doma prohrála s Libercem 1-3 a Zlín podlehl Baníku Ostrava 0-1. Dnešní program už otevřel duel, ve kterém úřadující šampion, tedy pražská Slávia, po otočce, protože inkasovala jako první, nakonec porazila Slovácko 5-1. Tomu utkání nechybělo tedy skoro nic, jak jsem říkal, otočka, také penalta, kterou proměnil Mojmír Chytil, dvougólový právě Mojmír Chytil a také mladý Polák Novák, no a nakonec i dvě červené karty, po jedné na každé straně. No a teď už se chystáme na další utkání úvodního kola nového ročníku. Do Šanceligy tedy vstoupí Jablonec a Sigma Olomouc. Tenhle duel opravdu co nevidět začne na Jablonecké střelnici a tak má poprvé ve vysílání Radiožurnálu Sport slovo Pavel Petr.
2: Ano, je to tak, tento duel za pár okamžiků už začne. Kapitáni si podali ruce a rozlosovali se strany. Rozhodčí Jan Všetečka už je připravený spolu s ním a jeho asistenti David Zoufalý a Michal Novák. No a také obě jedenáctky domácí a s novou sadou dresů v tmavé barvě. Olomoucká Sigma v bílém podání. Je čas si tedy říct ještě sestavy. Hosté Koutný v brance, v obraně Lurvik, Král Sila, v záloze Spáčil, Barát, Beran, Soldo, Gálí a v útoku Krivak, Sejk. Domácí oproti poháru v brance není Jan Hanuš, ale Mihelak. V obraně Cedidla, Tekijašky, Pavlovič. Dále pak v záloze Čanturišuli, Nebyla, Sedláček a také Sláma, který je přišel právě z Olomouce. No a v útoku by se měla podle zápisu objevit trojice Suchan, Džavo a Polidar. Výkop budou mít hosté. Olomouci jsou připraveni, konkrétně to Barák, který bude rozehrávat. Čeká ještě na pokyn rozhodčího Všetečky, aby tento duel úvodního kola Šanceligy mohl být zahájený. Je to sedmý zápas úvodního kola. No a právě teď ho rozehráli fotbalisté olomoucké a Sigmy. No a my vstoupíme také na Radiožurnál. Odehráno prvních 13 sekund, stav nerozhodný 0-0 z Jablonce. Pavel Petr, Radiožurnál. To byl tady vstup na Radiožurnál, no a my můžeme pokračovat ve vysílání na Radiožurnálu Sport. Kombinace domácích a přes brankáře Mihelaka ve středu hřiště. Olomoučí ale napadají, teď ostrý zákrok, který tam předvedli domácí fotbalisté, ale zůstává nepotrestaný. Hostující Sila, po něm to byl také Beran, který tady působil dlouhá léta nebo dlouhý čas v jabloneckém týmu a tak zdejší prostředí velice dobře zná. No a poté už nedovolný zákrok hostujícího Baráta ve středu hřiště. Domácí Sedláček také může zahrávat přímý kop. To už nám uběhla úvodní minutka tohoto duelu a stále platí Jablonec Olomouc nerozhodně 0-0. Dlouhý nákop na levou stranu, kde už si zpracovali domácí balón, dostávali se před tuk do území a také k zakončení. První akce si zasloužila potlesk, ale hostující brankář Koutný mohl zůstat v naprostém klidu, protože po centru Slámy, no a také zapojení Polidara, nemusel zasahovat. Jak to bude na opačné straně, tam už míří centr, který se snažil zpracovat Gálí, ale domácí obrana byla proti. Olomoucí ale dá, zůstávají u míče, konkrétně je to připravený záložník Beran. Po něm ale hra na jistotu, to znamená spolupráce Olomoucký s brankářem Koutým. Spáčil na pravé straně obrany, teď vypomohl svým spoluhráčům, poté už je to ale domácí Sláma, který moc dobře zná tedy tým soupeře, protože právě z Olomouce zamířil do Jablonce. Spolu s ním pochopitelně také Rusek, ale ten dnes není a v sestavě, a tak se ho fanoušci jabloneckého týmu nedočkají. Domácí rozehrávka před kapitána Tekijaškyho. Po pravé straně už se dostávají jablonečtí před pokutové území. Centr, který letí před branku, tam ale byl jako první gálí. Nicméně přesedláčka pokračuje. Šance domácích. Džavo si tam vyskočil v pokutovém území. Ještě tam Suchan. Ale nakonec dokázala hostující obrana míč odvrátit. Na konci třetí minuty tak stále platí, že Jablonec hraje s Olomouckou Sigmou nerozhodně 0-0. Suchan už si spěchá pro balón, aby zahrál out. Všichni jeho spoluhráči, kromě Slámy, jsou nastěhováni v pokutovém území, tak nakonec to nebude out, ale dokonce první rohový kop v tomto zápase, takže na rohy vedou domácí 1-0. Suchanova pravačka pošle míč do ohně, stává se právě v tuto chvíli. V pokutovém území vyskočili nejvýše dva obránci hostující Sigmy, mají ale znovu práci, protože tam vyskakoval Tekijašky proti, ale byl v tuto chvíli jeden z bránících hráčů a to byl Soldo, který se zapojil do obranné činnosti. Jablonec dál v akci, už to vypadalo, že míč skončí v zámezi a nakonec, řekněme, skvělá nabídka pro Polidara, ten to měl na levačku, pálil z hranice pokutového území, ale vysoko, vysoko přestřelil. Taky ve čtvrté minutě zůstává stav utkání Jablonec Olomouc nerozhodný 0-0. Koutný může poprvé rozehrát od vlastní branky. Domácí se snaží o vysoký pressing. Polidar málem získal na hranici pokutového území míč, ale nakonec si hostující obrana poradila. Gáli teď pro změnu na pravé straně obrany. Po něm už to byl Sej, který se snažil zamířit dopředu. Jenže pozorná jablonecká obrana ho do žádné příležitosti nepustila. Jablonec rozehrává ze zadních řad. Je tam připravený Tekijaškyj, je tam Cedidla, no a je tam také brankář Mihela, který dostal tedy v dnešním zápase příležitost a na úkor Hanuše, který si odchytal pohárový zápas. Teď už je to ale Spáčil, Olomoucký, a zase pro změnu domácí a nebyla. Hra se přelevá z jedné strany na druhou. Džavo si nabíhal dopředu, jenže do souboje s Gálim už jít nemusí. Pomezní rozhodčí, v tomto případě Michal Novák, zvedl praporek, hlavní Jan Všetečka odpískal. A tak se píská offsideové provinění fotbalistu domácího Jablonce. Slušně zaplněný stadion na Jablonecké Střelnici teď sleduje rozehrávku hostujícího celku a konkrétně to byl kapitán Král a teď to byl připravený také Sej, který se snažil zamířit směrem dopředu. Nakonec vybojoval pro hostující barvy alespoň out. Jablonec se musí teď bránit, domácí se stáhli na hranici pokutového území. Možná nejmenší hráč na hřišti, záložník Beran, teď rozdává jednu příležitost za druhou. Poté se zdálo, že to byl faul na domácího Slámu, ale v žádném případě se nepíská. Teď se ale domácí hodně zlobí, protože se domnívali, že budou zahrávat aut. Jenže nestalo se, auto je v hazování, už na polovině soupeře mají k dispozici hosté, konkrétně Spáčil. Šestá minuta utkání, stále platí Jablonec, Olomouc, nerozhodně 0-0.
0: Říká reportér Pavel Petr, který nepřerušovaně komentuje duel mezi Jabloncem a Olomoucí na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu Sport přidáme informace o tom, že dálkař Radek Juška se na mistrovství republiky těsně před začátkem soutěže zranil a nemohl bojovat o 10. titul. Na šampionátu v Plzni, který měl být prověrkou formy před srpnovým mistrovstvím Evropy, chyběla i řada dalších českých atletických hvězd, včetně koulaře Tomáše Staňka, oštěpaře Jakuba Vadlejcha nebo čtvrtkařky Lourdes Glorie Manuel. Kompletní obsazení měla soutěž oštěpařek, ve které Nikol Tabačková dokázala vyhrát výkonem 57 metrů a 76 cm. Republikovými šampionáty, které se konají i v dalších zemích o tomto víkendu, končí kvalifikační období pro mistrovství Evropy a nominace i ta česká bude jasná příští týden. Tolik tedy atletika a teď zase zpátky na fotbal. Po vítězství Slávie nad Slováckem 5-1 pokračuje úvodní kolo šance ligy utkáním mezi Jabloncem a Olomoucí. Komentuje Pavel Petr.
2: Na Jabloneckou Střelnici se vracíte v okamžiku, kdy začíná 8. minuta, stav je nerozhodný 0-0. No a stále platí a to napadání jabloneckých rozehrávky olomouckých fotbalistů už v zárodku, opravdu vysunutý pressing a teď se s ním ale dokázali hosté vypořádat. No a tak mohou sami zamířit směrem dopředu, konkrétně to Kriva, který nabízí příležitosti pro své spoluhráče Lurwink. Centr z levé strany, který se snáší do boktového území, no teď pořádně a ten balon vystrašil brankáře domácích Mihelaka. Nakonec nemusel zasahovat, zdálo se, že to je jen centr, ale moc nechybělo k tomu, aby balon zaplachtil po levé straně brankáře Koutného, ne, respektive brankáře domácích Mihelaka a skončil v síti. V tuto chvíli odpískaný faul domácích fotbalistů a je tady příležitost tedy pro hosty zahrát přímý kop, konkrétně to Kriva, který si domácích fotbalistů a je tady příležitost tedy pro hosty zahrát přímý kop, konkrétně to Kriva, který si staví míč, je to ze strany a je to zhruba nějakých

V tuto chvíli jdou olomoučtí fotbalisté do vedení 1-0 v 9. minutě. Kryva, který zahrával přímý kop. No a hlavička jednoho z hráčů, který je teď schovaný v chumlu hráčů a hostujícího celku skončila v síti. Teď už tady běží 10. minuta utkání. No a Jablonec dostal tvrdý direkt, protože od tohoto času, když si nepohlídali jablonečtí obránci útok a standardní situaci, prohrávají s olomouckou Sigmou 0-1. Vše by mělo být v pořádku. Podle pravidel nemělo by se zřejmě nic zkoumat, i když rozhodčí všetečka ještě nedává pokyn ke hře. Samozřejmě vám nezůstanu jméno střelce dlužný, ale musíme si na něj počkat. Možná to byl Sejk, který teď... Tak ne, tak to byl nakonec Lurvik, který hlavou prodloužil míč do sítě po centru, který je přiletěl z pravé strany hřiště a ten centr poslal do poktou zemí domácích Krivák. Takže Lurvik prvním střelcem utkání na jablonecké střelnici. Stále se ještě čeká na potvrzení, jestli vše proběhlo podle pravidel. Rozhodčí všetečka nedává pokyn, ale podle mého názoru tam nebyla žádná situace, která by mohla změnit jeho verdikt o platnosti branky. Možná ruka při zpracování v podání Lurvika, ale těžko říci, teď se celá situace kontroluje za pomocí VARu. Ještě ani nesvítí stav 0-1 na jablonecké střelnici. Každopádně dlouhá prodleva. Domácí fanoušci využívají k tomu, aby pozbudili svůj tým. No a teď sudí všetečka definitivně potvrdil platnost branky. Jablonec tedy prohrává s olomouckou Sigmou 0-1. No a to už uběhly další dvě minutky od okamžiku, kdy Lurvik hlavičkou rozvlnil síť za zády domácího golmana Mihalaka. Jablonečtí se pochopitelně budou snažit o odpověď. Sedláček může rozehrávat. Zvolí přihrávku na Tekijaškyho, který tradičně nastupuje s kapitánskou páskou v domácím výběru. Po něm už náběh Polidara, jenže před ním včas přečetl situaci golman Koutný a ve spolupráci s Gálim celou situaci vyřešil. Žádné nebezpečí tedy pro olomouckou Sigmu z toho nebylo. Naopak to může hrozit na opačné straně po přihrávce a centru Berana a teď Baráka, ale proti byl už několikrát změněný Tekijašky. Teď se také Mihelák zapojuje do akce a rozehrávky. Ještě Sejk tam ataková rozehrávku, po něm je to znovu Berán. Velká aktivita v tuto chvíli na straně fotbalistů olomoucké Sigmy. Čekal bych, že spíše vysunou své hroty fotbalisté Jablonce, to znamená Java, také třeba Suchého a nebo také jsou tam další hráči, kteří by mohli podpořit ofenzívu. Aktuálně se ale jablonečtí musí zaměřit především na obranou činnost. Beran rozdává míče ve středu hřiště. Teď volí přihrávku na pravou stranu, kde byl Spáčil. Poté už je to připravený tady Sila, který může rozehrávat přes Krále. Míč je na polovině hřiště, odkud pochopitelně pro jabloneckou branku přímé nebezpečí nehrozí, ale už dlouhé minuty nebo okamžiky se jablonečtí nedostali k tomu, aby podnikli nějakou šanci. Naopak po centru Spáčila se znovu musí bránit. Další hlavička a teď ještě zákrok Tekijaškyho, který hlavou nechtěně vystrašil vlastního golmana. To znamená Mihelaka. Byla to tvrdá střela, kterou usměrnil pak Tekijašky. No a naštěstí pro domácí stačil brankář Mihelak zareagovat. Tekijašky zůstal na pár okamžiků otřesený na hrací ploše. Rozhodčí všetečka přerušil hru, jak velí pravidla. Už se ale pokračuje dál a tak i v začínající 14. minutě platí Jablonec Olomouc 0-1. Další nepřesnost na jablonecké straně. Domácí ale si s tou situací poradili a teď zásluhou Suchého a centru, který letí před pouktou zemí, mohou postupovat směrem dopředu. Z mého pohledu to byl offside, ale pomezní rozhodčí neukazuje nic. Až teď tuto chvíli po nevydařené střele, kterou vyslal Polidar, je z toho v tuto chvíli pouze odkop od branky, kterou hájí Koutný. No a ten je pochopitelně golmanem olomoucké Sigmy. Zatím vlastně zasahovat nemusel. Za zády má kotel olomouckých příznivců.

0: možná dobrá stovka fanoušků AS Hané přijela na tento úvodní zápas.
1: Je 17 hodin, skoro 46 minut na Radiožurnálu Sport. Se samozřejmě do Jablonce za chvilku vrátíme. Teď připomínka úspěchu beach volejbalistek Markéty Svozilové a Marie Sáry Štochlové, které vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Shangluu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české beach volejbalistky porazily Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 15-13 v tiebreaku. Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem podlehli v souboji o bronz německému páru Nils Ehlers Louis Wist 15-21 a tím pádem tedy obsadili čtvrté místo. A když už volejbal, tak můžeme také nabídnout konečný výsledek letošního ročníku volejbalové ligy národů žen, ve které české reprezentantky ze základní fáze do čtvrtfinálových bojů, tedy do play-off, nepostoupily. Vítězství nakonec slaví reprezentantky Turecka, které ve finále v Makau zvítězily nad Brazílií 3-1 na sety. Třetí příčka patří Italkám, ty vyhrály nad Čínou 3-1.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A teď zase prvoligový fotbal, duel Jablonec Olomouc a reportér Pavel Petr.
0: Končí 15. minuta utkání, stav je 0-1, tedy Jablonec prohrává s Olomouckou Sigmou. Teď tam zůstal otřesen jeden z jabloneckých fotbalistů, rozhodčí Všetečka dal pokyn k ošetření. No a viděli jsme také první žlutou kartu, kterou po zákroku na polovině soupeře viděl olomoucký Sejk. Ten je tedy prvním hříšníkem tohoto duelu a zatím mu to určitě nevadí, protože jeho tým vede na jablonecké celnici 1-0. Domácí se snaží o přechod na soupeřovi v polovinu hřiště. Zatím se to nedaří, Sedláček má k tomu příležitost, ale nakonec vrací zpátky do zadních řad. Vyměnil si míč s Tekijaškým a poté center, který na levé straně nachází slámu, ten nasadil housličky Špáčilovi, poté už přihrává na Suchana. Ten se vřítil mezi dva protihráče a tím mu vystavili stopku. Dopředu naopak míří hostující Barát, po něm je to Gálí na levé straně hřiště, který je převzal míč a zpracoval ho a na dva doteky vrací zpátky na Lurvika, tedy zatím jediného střelce tohoto duelu na severu Čech. Dlouhý nákop teď v podání Sily, jenže Spáčil to měl přeci jen dál k míči, než to byl Sláma. Spáčil nakonec ještě dohrával ten souboj, ale poté už to byl golman Mihela, který včas zareagoval, vyběhl k hranici pokutového území, no a poslal míč nekompromisně do autu. Dává také příležitost pro hráče Olomouce, aby vazovali. Rozhodčí Všetečka už ukázal a začal odpočítávat čas, který je zbývá Spáčilovi k rozehrání autu. Ten si to rychle uvědomil, no a tak poslal míč do hry, ale hodně, hodně nepřesně je to příležitost, kterou má na domácí straně Javo. Poté už je to Polidar, přihrávka před pokutovým území na Suchana, jenže před ním stačil Lurvik zasáhnout a odkopnout míč do autu. Lurvik, který dobře zapracoval i v obrané činnosti, vedle toho, že střelil po centru, který přiletěl z pravé strany z přímého kopu od Krivaka. Také vedoucí gól tohoto utkání v 9. minutě. I proto v 18. minutě stále platí, že Jablonec prohrává s Olomouckou Sigmou 0-1. Rozehrávka přes Tekijaškyho. Byl tam také Čanturišvili. Hra ve středu hřiště. Domácím se nedaří přehostit ten střed hřiště, kde ho má hodně zahuštěný olomoucká Sigma, no a teď také Beran odcentroval, jenže odcentroval do míst, kde se nenachází nikdo z olomouckých fotbalistů, a tak poklidu může Sláma na levé straně hřiště rozehrát. Už poslal přihrávku do zadních řad, odkud už je to Tekijašky, který se rozhlíží, kamže pošle míč, nakonec volí přihrávku na Sedláčka, který už může postupovat směrem k polovině hřiště, poté to nebyla, atakuje ho Beran. Vítězně z tohoto souboje vyšel záložník Jablonce, jenže po pár okamžicích už to byl znovu Beran, který se může dostat k míči, a byl tam také olomoucký útočník Sejk, po něm Lurvik. To znamená, že hra se teď odehrává na polovině domácího Jablonce. Brankář Mihelák zatím zpovzdálí sleduje celou situaci, kombinace, které vévodí Sila. Přihrávka do středu hřiště, poté už to byl Král, který se ocitl u míče. No a také Krivák. My půjdeme za pár okamžiků a také na Radiožurnál informovat posluchače.
1: 17 hodin 51 minut na Radiožurnálu Sport. Pojďme na greeny a na fairwaye, tedy od fotbalu ke golfu. Sára Kousková totiž obsadila na špičkově obsazeném turnaji Scottish Open 31. místo a vylepšila si zdejší maximum. Na společné akci elitní LPGA a nejvyšší evropské série Ladies European Tour o 15 úderů zaostala za vítězkou Korejkou Shainovou. Kousková při třetím startu na Scottish Open dokázala poprvé projít katem a v silné konkurenci byla jednou z pouhých 11 stálých hráček evropské túry, které to dokázaly. Navázala po dvou týdnech na Evian Championship, kde se poprvé v kariéře probila do finálových kol na majoru. No a Sára Kousková teď má před sebou zase další velkou výzvu, protože ji čeká Major Women's Open. To znamená další velmi významný turnaj a věřme, že si znovu zapíše velmi pěkný výsledek, který ji zase trochu posune dál v její kariéře.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: No a my můžeme zase zamířit na prvoligový fotbal. Jen připomenu, že v první dnešním utkání už Slavia porazila Slovácko vysoko 5-1 a trenér Jindřich Trpišovský zapsal svou 250. výhru v trenérské kariéře v nejvyšší domácí fotbalové soutěži. Kdo vyhraje duel mezi Jabloncem a Olomoucí, na to je zatím brzo. Chtít dostat jasnou a definitivní odpověď. A tak pojďme za komentářem průběhu prvního poločasu v podání Pavla Petra.
0: 21. minuta, stále 0-1 v souboji Jablonce s Olomoucí. No a když už moderátor Filip Šedivý zmínil čísla týkající se Jindřicha Trpišovského, přidám také dvě. Čtyřtý zápas v posledním utkání loňského ligového ročníku odehrál domácí útočník Jan Chramosta, který také dostal dres s tímto číslem. No a podobně tedy i v menším podání samozřejmě si tak říkajíc vedl kapitán jabloneckého výběru Tekijašky, ten odehrál stovku zápasů. Ani na něj domácí funkcionáři nezapomněli a obdržel tedy dres připomínající stý odehraný ligový zápas. Zatím ale jablonečtí pochopitelně spokojení být nemohou. 22. minuta prohrávají s olomouckou Sigmou 0-1. Ze strany ale budou rozehrávat přímý kop. Je tam Sedláček připravený a také Sláma, kteří tedy budou zahrávat tuto situaci před kotlem hostujících fanoušků. Rozočí a Šetečka ještě posílá zeď do vzdálenosti o něch 9 metrů a 15 centimetrů. Sám se postaví na hranici pokutového území. No a dává pokyn k tomu, aby domácí zahráli. Centr letí do pokutového území. Brankář Koutný vyrazil ten balón až za hranici pokutového území. No a poté jsou to olomoučtí fotbalisté, kteří už mohou zamířit směrem dopředu. To se také stalo, jenže domácí obrana teď zapracovala dobře a Kriva, který hraje s ochranou maskou na obličeji, nemohl postupovat dál, protože z toho je autové vhazování. To provádí Spáčil, vrací zpět na Silu, toho se snažil atakovat Javo, ale neuspěl. Sila si vypomohl ve spolupráci s brankářem Koutným, který vlastně až před pár okamžiky, tedy ve 22. minutě, teď už se hraje 23. za stavu 0-1, musel poprvé vážně zasahovat, když se vložil do toho centru, který letěl z pravé strany a teď byl nedovoleně atakovaný Polidarem. S ním si to jde vyříkat ještě brankář Koutný. Jemu se pochopitelně nelíbil ten tvrdý zákrok. Brankář Koutný už se vrací na své místo. No a teď tam kapitán hostujícího celku Král komunikuje s hlavním rozhodčím a Všetečkou. Zřejmě mu tvrdí, že ten zákrok, za který Sejk dostal žlutou kartu, byl minimálně stejného ražení jako právě tento, kdy Polidar dohrál souboj s brankářem Koutným. Koutný ale v pořádku, nedošlo tam k žádnému zranění, nebyl to zase tak ostrý zákrok, aby se po něm musel nechávat olomoucký golman ošetřovat. No a tak zápas může pokračovat a znovu bude v akci právě Koutný, který bude rozehrávat od vlastní branky. To už se rozeběhla 24. minuta. Jablonec prohrává s olomouckou Sigmou 0-1. Další napadání od Java, ale zatím se jablonečtí nedostali k míči. Znovu je to Koutný, teď přenáší hru na pravou stranu. Tam už je připravený Sila. Po něm je to Spáčil. Do jeho centru se vložil ještě v loni jeho spoluhráč nebo v uplynulé sezóně Sláma. A je z toho autové vhazování pro olomouckou Sigmu. Spáčil si musel přeci jen nějakou tu chvilku počkat, protože na hřišti se v jednu chvíli objevily dva míče. Důrazné napadání jabloneckých přináší šanci pro Suchana. Suchan pálí a Suchanova střela nakonec prověřila brankáře Koutného. Suchan tady zamířil nebezpečně, no a získal pro domácí druhý rohový kop. Hosté nezahrávali ani jeden, nicméně po přímém kopu se dostali do vedení a to platí také v 25. minutě, že Sigma vede v Jablonci 1-0. Nebyla si postavil míč do rohového čtvrtkruhu. Signalizace pro spoluhráče, má to napravačku. Přihrávka nakonec po zemi nakrátko. Ještě zůstávají jablonečtí u míče, konkrétně to Sedláček, po něm Sláma. No a také další odkop hostující obrany, konkrétně to byl Sila. A znamená jediné, v krátkém časovém úseku budou jablonečtí fotbalisté zahrávat svůj v pořadí už třetí rohový kop. Předtím to byl Nebyla, teď je to Suchan, který tam míří k tomu čtvrtkruhu, aby za pár okamžiků rozehrál. Také on to má na pravačku, to znamená, že míč se bude snášet směrem k brance. Koutný už si hlídá celou situaci. Jak to celé dopadne, ještě Sedláček může pálit z voleje, ještě teč, do které se tam vložili fotbalisté domácího Jablonce, ale nic toho v tuto chvíli nevybojovali. Byl tam ještě Nebyla, ale pokračuje další šance. Javo už posílá míč a předtím to byl kapitán Král, který znovu odvrací na rohový kop. To znamená, že už je to čtvrtý v případě domácího celku. Předtím v té šanci byl Pavlovič, který se snažil tečovat míč a usměrnit ho za záda olomouckého golmana Koutného. Tentokrát zase ne Sláma, ale Nebyla bude rozehrávat rohový kop. Nicméně Sláma tam přichází také k tomu rohovému čtvrtkruhu. Ne, nakonec odchází a tak to bude mít Nebyla pro sebe. Tentokrát to má z pohledu brankáře Olomouce Koutného z levé strany a opět je to rozehrávka po zemi nakrátko. Sedláček před pokutovým územím vrací zpátky na Slámu. Ten se chystal odcentrovat, nakonec vrací na Nebylu. Nebylu v centr, žádal si je přihrávku Polidar, ale k němu míč nedoletěl. Je z toho pouze autové vhazování pro domácí. 27. minuta, Jablonec Olomouc 0-1. Jablonečtí zásluhou cedidly se dostali k další akci a teď to bude co? Teď to bude další rohový kop. V krátkém sledu, v rozmezí možná 3-4 minut, je to další rohový kop. Teď už jich mají domácí na svém kontu 5. Z toho je patrné, že sílí tlak domácího týmu. Fanoušci pochopitelně pozbuzují svůj celek vedení trenérem Lubošem Kozlem. Už je tam připravený Sláma. No a nakonec ještě odchází.
3: Necelá půl hodina hry aktuálně teď v Jablonci, který prohrává s olomouckou Sigmou 0-1. Už známe jeden dnešní konečný výsledek. Slavia byť prohrávala velmi rychlou brankou doma se Slováckem 0-1, tak nakonec vyhrála 5-1, po poločase 4-1. Oba týmy dostali v zápase červenou kartu. Hradec Králové Pardubice, to je derby, které se hraje v rámci úvodního kola nové sezony šance ligy s výkopem ve 20 hodin. No a zítřejší den uzavře program úvodního kola Artis Brno ve velké premiéře v nejvyšší české soutěži proti Mladé Boleslavi zítra tedy od 18 hodin. Včera už se hrály zápasy, Teplice porazili Bohemians 3-1, Liberec stejným výsledkem vyhrál v Plzni, Baník Ostrava zvítězil na stadionu ve Zlíně 1-0 a Zbrojovka Brno porazila pražskou Spartu 3-1. My se teď můžeme vrátit na stadion do Jablonce. Jablonec Sigma Olomouc, úvodní kolo šance ligy a reportér Pavel Petr.
0: Centr domácího Polidara končí za brankou Olomouce, to znamená, že z této akce domácích nic nebude. A taky nadále platí v 29. minutě, že fotbalisté Jablonce prohrávají s olomouckou Sigmou 0-1 už od 9. minuty, kdy se prosadil hostující Lurvík. Hostující tým má k dispozici také rozehrání od vlastní branky, konkrétně to Koutný, který s tím ale vůbec nepospíchá. Až teď začal rozhodčí Všetečka odpočítávat vteřiny, pochopitelně hrozilo podle pravidel, že by z toho mohl být nakonec rohový kop pro domácí. To se ale nestalo. Koutný včas ještě stačil rozehrát. No a teď může sledovat útočnou aktivitu svých spoluhráčů, kteří ale přeci jen se vrátili pro klid na duši na vlastní polovinu hřiště, kde také kombinují, včetně Baráta, jeho pravačka vyzývá teď ke spolupráci Gálího. Hlavou prodloužil míč, Pavlovič tam ještě hlídá situaci z pohledu domácích a nakonec míč ukryl ve své náručí alespoň na pár okamžiků brankář Mihlak. 30. minuta utkání, Jablonec Olomouc 0-1. Tak Jašky rozehrál, teď už přes Suchana, který postupuje po levé straně hřiště. Přihrávka na Tekijaškyho, který ze zadních řad pochopitelně diriguje jabloneckou hru, jabloneckou rozehrávku. Po něm to je Pavlovič, novice v jablonecké sestavě pro tu sezónu, Polidar. Po něm je to Sila. Čavo si tam nabíhá, ale ještě před ním stačil Lurvík odvrátit. No a tak z toho bude šestý rohový kop domácího celku. Hosté nezahrávali ani jediný. Nicméně v Jablonci vedou 1-0 po té, co se už v 9. minutě po centru z pravé strany, po centru Krivaka, prosadil hlavou Lurvík. Hosté tedy se teď znovu ubránili, ale poslední minuty tedy patří aktivitě jabloneckých fotbalistů. O zahrávání rohových kopů se střídá dvojice Sláma a také Nebyla. Teď je to Sláma, který se bude snažit zatočit míč směrem k brance. Už také rozehrál, nakonec míří na hranici boku území. Polidar to zkoušel z voleje, ale řečeno volejbalovou terminologií, to byly vytlučené bloky ze strany hostující obrany už na hranici boku území. Další je náběh jabloneckých, je tam Suchan, který ve výskoku si zpracoval balón a teď může odcentrovat, nakonec volí přihrávku, Tekijašky se vysunul směrem dopředu a vybojoval pro jablonecké barvy autové vhazování. 32. minuta, Jablonec Olomouc stále 0-1. Vhazování, které si za pár okamžiků vezme na svá bedra domácí Čanturišvili, už je to nějakých možná 10 metrů od rohového praporku. Vrací ale zpátky na Sedláčka, který si jen pár vteřin ponechal míč, poté ho vrací na Čanturišviliho, centr do boku území, jenže ten doletěl až na kopačky olomouckého Gálího a pro něj nebyl problém odvrátit balón až před boku území a zabránit tak případné střele, která by ohrozila olomouckého brankáře Koutného. Další rozehrávka jabloneckých, ale jen stěží se domácí fotbalisté dostávají k tomu, aby ohrozili hostujícího Koutného. Teď asi doslova došli pro faul. Jeho rozehrávka ale byla minimálně o 10 metrů jinde, než k zákroku došlo. Rozhodčí Všetečka nechal pokračovat ve hře, přestože olomoučtí fotbalisté tam zvedali ruce na znamení toho, že se nezahrávalo z místa přestupku, ale to už patří minulosti. 33. minuta, Jablonec Olomouc 0-1. Další přihrávka teď míří směrem na domácího Sedláčka. Po něm už je to Suchan, který hýří aktivitou v průběhu tohoto zápasu. Přihrávka na Slámu. Suchan si nabíhá za obranu, jenže hostující Gálí celou situaci přečetl a odvrátil míč za branku, za brankou čáru. 7-0 na rohy, tedy vedou fotbalisté domácího Jablonce, ale s olomouckou Sigmu stále prohrávají 0-1. Sláma bude zahrávat rohový kop. Vše už se stěhuje do pokutového území, před ním jsou pouze tři hráči domácího Jablonce, no a pochopitelně ve svém brankovém území je golman Mihelák. Střela další, do které se opřel Polidar, tento zkouší z voleje už po druhé v krátkém sledu. Tentokrát hostující obrana jeho pokus nezblokovala. Nicméně Polidarova levačka neměla teď přesnou mušku. Polidar zamířil vysoko nad branku olomoucké Sigmy. No a tak je tady další příležitost pro Koutného. Po druhé v krátkém sledu rozhodčí Všetečka odpočítával jeho rozehrávku. A tak si musel golman olomoucké Sigmy pochopitelně pospíšit. Nicméně je tady další náznak akce v podání domácích. Tekijašky si nedošel pro faul. Rozhodčí Všetečka ukazuje, že vše bylo čisté. Tekijašky se ze své obrany tedy stále častěji zapojuje do útočného snažení fotbalistů a Jablonce. No a tak se nakonec jablonští musí místo situace, kdy mohli nebo spíše chtěli zahrávat přímý kop v těsné blízkosti pokutového území soupeře, musí zaměřit na bránění třeba Berana, který rozehrává ve středu hřiště pro Sigmu velice platným hráčem. Ostatně stejně, jak býval v dřívějších časech, také oporou záložní řady fotbalistů Jablonce. Olomoucká Sigma už je před pokutovým územím, kombinace, do které se znovu zapojuje Gáli, jenže rozhodčí Všetečka ukazuje, že si hostující útočník pomohl při zpracování míče rukou, vše viděl, odpískal, a tak je tady přímý kop ještě před hranicí vlastního pokutového území pro Jablonecké. 36. minuta, Jablonec Olomouc 0-1.
3: Říká Pavel Petr, můžete si poslechnout celý přímý přenos třeba na internetu na stránce irozhlas.cz, kde naladíte utkání FK Jablonec Sigma Olomouc. Zatím tedy 0-1, zhruba 10 minut před koncem prvního poločasu.
2: Radiožurnál Sport a František Kuna.
3: Letos naposledy jedou cyklisté na Tour de France, závěrečná etapa je nakonec zkrácená kvůli počasí, požárům, a tak se bude primárně závodit v podstatě v Paříži a blízkém okolí, odstartováno se Champs-Élysées a ve stejném místě se bude také končit. Letošním vítězem je, a už dlouho to tak vypadalo, Tadej Pogačar. Cyklisté jsou ale teprve na začátku a tak někdy zhruba kolem 8 hodiny by mohlo být jasné, kdo vyhraje závěrečnou etapu s cílem na Champs-Élysées.
2: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
4: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
5: Karel Poborský.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
8: Ahoj, dobrý den.
2: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
8: Strašně se to posunulo.
7: Neuvěřitelné.
8: Oni prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
8: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
9: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
7: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
9: Pitomec se tady dřít jak blázen.
4: Kilometry Jiřího Ješka.
2: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
10: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
2: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
4: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
2: Každý pátek po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Vracíme se na fotbal, úvodní kolo je v plném proudu, Slavia už dnes porazila Slovácko 5-1, teď hraje Jablonec se Sigmou Olomouc a komentuje Pavel Petr.
0: 38. minuta, stále platí Jablonec Olomouc 0-1, Hodně opatrná rozehrávka teď ze strany olomouckých fotbalistů, a kteří je využívají brankáře Koutného. Ten si vyběhl až před pokutové území. Džavo se snažil napadat tu rozehrávku, ale přeci jen mu možná metr, možná dva chyběl k tomu, aby uspěl v tomto souboji s golmanem olomoucké Sigmy. Zahraje si také domácí golman Mihelák. To se stalo právě teď. I on si musí dát ale pozor na rychlou rozehrávku, a protože je to nepříjemné napadání ze strany fotbalistů olomoucké Sigmy. Hra se teď přenáší opravdu z jednoho pokutového území do druhého, protože v akci byl brankář Koutný, tedy strážce olomoucké branky. Po něm už snaha o vysunutí směrem dopředu, kam už se řítí Sejk, stačil odcentrovat, jenže s míčem už se dostal až za brankovou čáru. Pomezní rozhodčí David Zoufalý si toho všiml, zvedl praporek. No a hlavní rozhodčí Jan Všetečka pochopitelně nechává rozehrát od jablonecké branky. Ještě tam šel Pavlovič do toho souboje se Sejkem, ale nakonec vše proběhlo podle pravidel. Začíná 40. minuta tohoto duelu. Jablonec Olomouc 0-1. Další rozehrávka, teď Sedláčka, ale hodně, hodně nepřesná v domácím podání. Byl tam Sejka, byl tam také Barát, který ho mohl o míč připravit. Nakonec se nestalo a jablonečtí se nadechují k postupnému útoku. Džavo na levé straně hřiště. Hosté zvedají ruku na znamení offsideu a ten je odmávaný a také následně odpískaný, možná s pětivteřinovým zpožděním. Až v tuto chvíli pochopitelně rozhodčí podle pravidel čekali na to, jak se akce vyvine. No a pak teprve mohli tedy přerušit hru a v tuto chvíli dát příležitost fotbalistům olomoucké Sigmy, aby rozehráli. Domáci signalizují, že přeci jen k tomu přestupku došlo na jiné místě, odkud byl míč uveden do hry, ale to už teď se nezmění, protože právě olomoucká Sigma postupuje směrem k jablonecké brance. Na polovině hřiště v hazování pro hostující tým rozhodčí Všetečka už počítá sekundy a v tuto chvíli velké váhání na straně hostí a tak z toho je po odpočítání těch sekund povolených kautu aut pro fotbalisty Jablonce, poprvé tedy uplatněno pravidlo zdržování hry na jablonecké střelnici. 41. minuta, Jablonec Olomouc 0-1. Domácí Sláma se pouští do souboje s Krivakem, vyšel z něj úspěšně, nakonec mohl ještě odcentrovat na Čanturišviliho. No a ten také získal pro jablonecké barvy autové vhazování už před pokutovým územím soupeře, je tam Cedidla, který byl faulovaný, ale rozhodčímu Všetečkovi trvalo hodně dlouho, než dal píšťalku do ústa, zapískal tento nedovolený zákrok, který viděl celý stadion tady na jablonecké střelnici. Prakticky od autové čáry může Suchan zahrávat přímý kop, rozhodčí Všetečka ještě upřesňuje místo toho přestupku. Je tam tradiční dvojice Suchan a je tam také připravený v tuto chvíli Sláma, ex-olomoucký Sláma, aby se pokusil o rozehrávku přímého kopu. Nakonec právě on načechrál míč, který se snáší do pokutového území, jenže do míst, kde nebyl nikdo z jabloneckých hráčů, a tak balon v poklidu proletěl pokutovým územím, skončil v autu. Autové vhazování mají v tuto chvíli tedy k dispozici fotbalisté olomoucké Sigmy, kteří drží na konci 42. minuty v Jablonci vedení 1-0. V prvním průběhu poločasu, nebo v té první polovině, byli hráči aktivnější, v té druhé se chopili iniciativy fotbalisté Jablonce, zahrávali dokonce 7 rohových kopů, Olomouc ani jediný, jenže z těch rohů pochopitelně, jak napovídá skóre, nic domácí nevytěžili. Krivak může rozehrát už na olomoucké straně, poté ale domácí Suchan, který byl velice pozorný, zapojil se v čase do kombinace a získal míč zhruba 2,5 minutky před koncem úvodního poločasu. Samozřejmě musíme počítat ještě s nějakým tím nastavením. To je to Polidar. Odcentroval. Je tam Čavo v pokutovém území. Byl tam ale také Čanturišvili. No ale co bylo pochopitelné, nebo co bylo důležité, jako poslední se dostal k míči a k odkopu hostující Gálí a bylo po nebezpečí ze strany jabloneckých fotbalistů. Zhruba za 2 minutky se dozvíme, kolik že bude nastavený a první poločas domácí a pokračují v tom tlaku, ale ve finále jim přeci jen něco chybí, když už se dostanou k pokutovému území, tak nemají dostatek příležitosti k zakončení. Teď se mohl dostat do příležitosti Javo, který tam vyčnívá uvnitř pokutového území, ale nakonec to byl domácí Sedláček, který se dostal k míči a dostal se k němu znovu a to na pravačku, aby odcentroval, přihrává na kapitána Tekijaškyho, ten přenáší hru z pohledu a Jablonce na pravou stranu a hřiště Čanturišvili, centr, který se snáší znovu do pokutového území a opět je tam brankář Koutný, který byl úspěšnější v souboji s domácím dotírajícím Polidarem, stál si míč do své náruče po výskoku a teď už jen čeká na to, koho ze spoluhráčů vyzve na spolupráci v okamžiku, kdy začíná 45. minuta a domácí fotbalisté stále prohrávají s olomouckou Sigmou 0-1. A ten stav platí už tedy od minuty 9., kdy se hlavou prosadil hostující Lurvik. Centr zase na opačné straně, tentokrát včasným vyběhnutím vyřešil domácí golman Mihelak. Ještě se tam snažil dotírající Sejk, ale k němu nakonec se míč nedostal. Nedovolí zákrok ve středu hřiště od Spáčila na domácího Polidara. Je z toho přímý kop, který budou zahrávat fotbalisté domácího týmu, už také rozehráli, postupují směrem k pokutovému území, jenže ten prostor tam je hodně zahuštěný. Zkrátka, olomoučtí si prostor před vlastní brankou hlídají. Teď neuhlídali Polidara, ten odcentroval. No a první poločas bude nastaven minimálně o 1 minutu. Tolik času tady zbývá fotbalistům a domácího Jablonce k tomu, aby se pokusili ještě o ohrožení branky Koutného, zatím k tomu moc příležitostí nedostali. Znovu zmíním tu a pozornou olomouckou obranu, která toho zatím tady Hanákům příliš nedopřála. Poté už je to sláma na levé straně hřiště. Říká si tam o míč Sedláček a také Polidar. Teď nepříjemný zásah do obliče od Suchana, ale byl to samozřejmě nepříjemný okamžik. Poté, co Suchan vystřelil, tak se tam vložil rostující Lurvik, tedy autor zatím jediné branky do té střely. No a tak rozhodčí všetečka po zásahu do obličeje přerušil hru a pochopitelně to nebude jen 1 minutka, která bude nastavená, ale určitě po ošetření ještě přidá nějaký ten okamžik. Čas tedy pro první poločas vypršel, v tuto chvíli vypršela i minutka avizovaná pro nastavení, ale samozřejmě po té, co bude hostující hráč ošetřený, ještě nějaká ta sekunda k odehrání pochopitelně zbývá. Prostor a čas využívají obě střídačky nebo oba týmy k tomu, aby se drobně občerstvili.
3: Vrátit se tak můžeme za malou chvíli do Jablonce za Pavlem Petrem a za fotbalisty, kteří aktuálně nehrají. V závěru prvního poločasu Sigma vede v Jablonci nad domácími 1-0 a víme také to, že vás můžeme pozvat na dnešní další vysílání, živé vysílání z fotbalových stadionů. V Hradci Králové nastoupí Pardubice v východočeském derby. Bude to utkání, které začíná ve 20 hodin a vy se ho můžete poslechnout samozřejmě také na Radiožurnálu Sport a celé nerušeně bez ničeho jiného, také třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Pavel Petr by už mohl mít informaci o tom, jak skončil první poločas v Jablonci.
0: Doslova před pár okamžiky první poločas skončil, rozhodčí všetečka naposledy zapískal do píšťalky, nic podstatného už se neudálo. Po 45 minutách platí Jablonec Olomouc 0-1.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Hezký večer s radiožurnálem Sport. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Posloucháte radiožurnál Sport, čekáme na začátek druhého poločasu fotbalového zápasu Jablonec Sigma Olomouc. Ten první poločas skončil ani ne před 5 minutami, takže ještě zhruba 10 minut nějakých si budeme muset počkat. Olomouc vede v Jablonci 1-0, už jeden dnešní konečný výsledek je k dispozici. Obhájce titulu Pražská Slavia zvítězila nad Slováckem jasně a pohodově. Byť prohrávala, tak nakonec zvítězila 5-1.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Krátké zprávy a Jana Gulda.
3: Prevenci diváckého násilí a ovlivňování výsledků sportovních utkání by od ledna mohl řešit antidopingový výbor. Vyplývá to z novely zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by ale neměl sankční pravomoci. Návrh má podporu taky opozice. Cena zlata od lednového maxima přes 5400 dolarů za unci klesla zhruba o čtvrtinu na současných zhruba 4050 dolarů. Ve druhém čtvrtletí propadla o 14,1%. Žlutý kov tak zaznamenal nejhorší čtvrtletní výkonnost od druhého čtvrtletí 2013. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Invesco. Navzdory současnému poklesu je zlato za posledních 12 měsíců stále o 21,3% dražší. V Demokratické republice Kongo je víc než 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci už od května podlehlo víc než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. A nový, víc než 6-kilometrový úsek dálnice D35 na Orlicko-Ústecku bude v provozu už 21. srpna, tedy o 3 dny dřív, než bylo v plánu. Výjimkou bude tunel Homole. Na síti X o tom informoval generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Sport. Fotbalisti Slavie zvítězili v prvním kole šance ligy nad Slováckem 5-1. Utkání Jablonce s Olomoucí na úvod nové sezóny sleduje Pavel Petr.
4: Čekáme na start druhé půle, poté první Olomouc vede 1-0 z Jablonce. Pavel Petr, Radiožurnál.
3: A ve 20 hodin začne ještě ligové východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D10 u Hlavence a nehoda na D1 u Divišova. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Hlavenec ze 17. kilometru počítejte s kolonou. Na 13. kilometru se po nehodě už jede dvěma pruhy a kolona se dává do pohybu. Z dálnice nesjíždějte, průjezd Starou Boleslaví je ucpaný. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru počítejte s kolonou. Pokračuje do omezení na 25. kilometr. V koloně na 38. zasahují u následku srážky 3 aut. Na místě je sanitka a hasiči. Ti teď uzavřeli prostřední pruh, je to celkově za most Šmejkalka na půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště pojedete pomaleji kolem sjezdu na Barrandov mezi 15. a 17. kilometrem zdržení kolem 5 minut. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce u Velkého Rybníku a Vystrkova zůstávají kolony kvůli opravám silnice. Zdržení 15 minut, v opačném směru se zdržíte jen krátce. A na silnici 35 z Hrádku nad Nisou na příjezdu do Liberce je kratší kolona kvůli pracím silničářů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
6: Fotbalisté Slavie porazili Slovácko 5-1, Hradec Králové bude hrát s Pardubicemi od 20 hodin a teď se blíží začátek druhého poločasu zápasu mezi Jabloncem a Olomoucí. Sleduje to a komentuje Pavel Petr.
4: Ano, je to tak, začátek druhé půle se opravdu blíží, poté první Jablonec vede 1-0 a prosadil se v 9. minutě hlavou Lurvik, rozehrávat budou domácí fotbalisté. No a nezaznamenali jsme před startem druhé půle žádnou změnu, ať už na jedné či druhé straně. Zatím jediný gól padl tedy připomenu v 9. minutě, kdy se hlavou prosadil hostující Lurvik. No a co je podstatné, řekl bych, že ve druhé polovině úvodního dějství byli daleko aktivnější domácí fotbalisté v průběhu a zahrávali dokonce 7 rohů na rozdíl od olomoucké Sigmy, která neměla k dispozici ani jediný, ale z toho tlaku prostě nevytěžili domácí a to gólové vyjádření. ten tlak většinou končil na hranici pokutového území, když dvakrát musel zasahovat brankář olomoucké Sigmy Koutný. První akce domácích ve druhé půli končí zřejmě osmým rohovým kopem na vzdálenější straně od novinářské tribuny. A je to tak. A měl by to být opět Sláma, který bude zahrávat tuto situaci. Víc se bude snášet do pokutového území směrem k brance. A to se také stalo. Hlavička jednoho z domácích hráčů, ale nakonec končila nad brankou. Byl to Cedidla, který se opřel do míče, drží se za hlavu, protože to byla slibná příležitost, která volala v tuto chvíli po vyrovnání. Nicméně další šanci mohou mít jablonečtí za pár okamžiků opět po zásahu Cedidly. Poté už je to Čanturišvili, který si bere míč na autové fazování. Rozhodčí Všetečka ho ale vrací o nějakých 5, možná 10 metrů zpátky kvůli tomu, že nezahrál aut z místa, kde míč opustil hrací plochu. Teď už bylo vše v pořádku. Suchanci naběhl pro míč, ocentroval, přenáší hru směrem na Slámu, poté už je to Sedláček. Stále platí, že kombinace je to v podání domácích fotbalistů, do ní se ale vložil Barát a je z toho aut, teď ale na opačné straně, než bylo před pár okamžiky, nicméně míč v držení fotbalistů domácího Jablonce. Už se dostávají před pokutové území, a to říkám ve 48. minutě, kdy stále platí vedení jablonecké Sigmy. Tady na jablonecké střelnici 1-0. Náběh pro Čanturišviliho, ale situaci si pohlídal Gálí a ten také vybojoval autové fazování pro hosty, kteří už v klidu rozehráli. Byl to Soldo, jenže napadání jabloneckých přineslo ovoce v podobě toho, že mohou znovu kombinovat a dostat se před pokutovou zemí. Autové vhazování opět v podání Čanturišviliho. Zatím je to ale tak říkajíc bušení doplných, protože se jen těžko přes tu zuštěnou obranu, ten zuštěný střed hřiště jablonečtí prosazují. No a stále čekají na vhodnou příležitost k zakončení. Cedidla už vyzval Nebilu k zakončení. Ten si to ale nakonec rozmyslel a bude přihrávat. Čanturišvili je mužem, který teď má míč ve svém držení. Poté už je to Sedláček, jeho centr. Hostující obrana odvrátila, ale stále platí jablonecký tlak. Je tam Suchan. No ale byl tam také Sláma, který byl posledním mužem, který se dotkl míče předtím, než balon opustil hrací plochu. Tentokrát z toho tedy další rohový kop pro domácí nebude. Naopak od své vlastní branky bude zahrávat brankář Koutný. Rozehrávka na levou stranu, kde byl připravený Sila. Po něm už rozehrávka také kapitán Král, ale pozor, je tady domácí Polidar. Už je před pokutovým územím. Proti mu vystartoval Sila. Ještě střela z dálky. Ale ta nebyla úspěšná, tentokrát v podání jabloneckého Slámy. A tak míč končí daleko, daleko za brankou olomoucké Sigmy. No a to říkám v okamžiku, kdy pomalu jistě začíná 50. minuta tohoto duelu a domácí fotbalisté prohrávají s olomouckou Sigmou 0-1. Po třetí už během zápasu musel rozhodčí Všetečka začít odpočítávat brankáři Koutnému rozehrávku, ale ani v tomto případě neuznal, že by došlo k porušení pravidel a že by domácí tedy místo kopu od branky olomoucké Sigmy měli mít k dispozici rohový kop. Domácí se ale tlačí směrem dopředu, Polidar, Javo, zpětná přihrávka. Opět se musím opakovat, protože je to do zuštěné obrany, zuštěný střed hřiště a domácí jen těžko hledají recept na to, jaké by se dostali na dostřel. Možná to přijde po centru Cedidly, hostující obrana si ale poradila a navíc tomu předcházel odmávaný a následně také odpískaný jablonecký offside. To znamená, že hosté budou zahrávat nepřímý kop zhruba někde z hranice pokutového území. Pozvolným krokem si míč nese k rozehrávce brankář Koutný. No a teď už je to Sila, který po něm převzal míč a také zodpovědnost na sebe. nepřesný centr olomoucké Sigmy, která potom vedoucím gólu a více se zaměřuje především na tu obranou činnost, jak už jsem několikrát zmínil. Teď je to Cedidla, po něm je to také Nebila, který rozehrává jablonecká kombinace, ale přesně na polovině hřiště, odkud pochopitelně žádné přímé nebezpečí pro branku, kterou hájí a Koutný, nehrozí. Džavo, po něm Sedláček, přenešení hry na levou stranu z pohledu jabloneckých centr do pokutového území. Tam byl Gálí, který se vložil do hlavičky. Míč ještě na hrací ploše stačil zpracovat jablonecký. Nebyla, no a centr Cedidly byl z bloku, stačil zpracovat jablonecký. Nebyla, no a centr Cedidly byl zblokovaný, Beran na míč nedosáhl, to znamená,

0: Teď krátká odbočka k jinému sportu. Golfistka Sára Kousková obsadila na špičkově obsazeném turnaji Scottish Open 31. místo a vylepšila si tamní maximum. Na společné akci elitní LPGA a nejvyšší evropské série LET zahrála 294 ran a pro vaši představu je to o 15 úderů za vítěznou Jenny Šinovou z Koreje. Kousková na Scottish Open na třetí pokus poprvé prošla katem a v silné konkurenci byla jednou z 11 stálých členek evropské série, které to dokázaly. Můžeme zpátky na fotbal. Slavia ta už dnes porazila Slovácko 5-1. Ve 20 hodin začne zápas Hradec Králové Pardubice. Teď druhý poločas zápasu Jablonec Olomouc a Pavel Petr.
1: 53. minuta, další náznak šance na domácí straně. Čanturišvili vybojoval míč, proti němu Soldo. Čanturišvili ještě odcentroval, hlavička, kterou vyslal směrem na branku Olomouce Suchan, jenže mířil přesně do prostředka branky, kde si situaci brankář Koutný pohlídal. Navíc ta hlavička postrádala větší, řekněme, přesnost, větší razanci, a tak si tu situaci hostující golman v naprosté pohodě pohlídal. Navíc faulovaný záložník olomoucké Sigmy Beran zvedl se ze země a sám také rozehrál na kapitána Krále. Pokračování je teď přes Lurvika. Je tam Gálí, který si pustil míč za sebe, čekal ho do jiného prostoru, čekal ho na pravou stranu, míč směřoval na jeho levou kopačku, ale nakonec z toho nebylo nic v podání olomoucké Sigmy, naopak autové vhazování pro domácí Jablonec. 54. minuta, olomoucká Sigma stále drží vedení 1-0 na hřišti Jablonce. Další dlouhý nákup domácích, ale Javosi teď míč nespracoval a poté odpískaný faul nebyli na Berana. Řekl bych, že v tuto chvíli se Beran přece jen velice ochotně poroučel k zemi, ale každopádně asi, jak říká klasik, kontakt tam byl. Ludvík rozehrává, olomoucká Sigma postupuje směrem na polovinu jabloneckých fotbalistů. Soldo zpátky do zadních řad, kde je připravený Sila, přenáší hru na pravou stranu z pohledu Olomouce. Barát postupuje směrem dopředu. Proti byl ale Sedláček, který vybojoval míč pro domácí, poté Suchan, a hosté si pomohli, řekněme, taktickým faulem, protože ještě na polovině hrací plochy to byl Barát, který zastavil právě Suchana. Domácím se nabízela šance dostat se do slibné příležitosti, ale včas zabránili možnému rychlému breaku hostující obránci. Konkrétně tady to byl v tuto chvíli Barát, který se vložil do rozehrávky, poté už domácí Sedláček, ale zase kombinace na vlastní polovině hřiště, kde zatím může tedy zůstat olomoucký golman Koutný v klidu. Pekiašky, jeho pravačka, vyzývá ke spolupráci Polidara. Ještě prodloužil balón, ten proletěl pokutovým územím, Javo na něj nedosáhl a tak je tady šance pro odkop olomouckých fotbalistů. No a to se také podařilo, byť za přispění jednoho z bránících hráčů, konkrétně to byl Čanturišvili. Autové vhazování bude provádět za pár okamžiků hostující Gálí. To už hraje 56. minuta, Jablonec čeká na úvodní trefu, zatím prohrává s olomouckou Sigmou 0-1. Další aut pro hosty z Olomouce, opět to bude Gálí, který se postará o to, že bude uvedený míč do hry. Ještě trefil při té rozehrávce Čanturišviliho, omlouvá se mu, Čanturišvili nebyl s tím příliš srozuměný, trošičku se divil, že ho po autu Gálí zasáhl míčem, ale pokračuje se a teď je to právě Čanturišvili. Po něm Sedláček, domácí kombinace přes Pavloviče, nového to hráče v sestavě Jablonce pro tuto sezónu. Přihrávka na pravou stranu, kde operuje Cedidla, po něm už je to znovu Čanturišvili a bude z toho rohový kop, ano, rohový kop s pořadovým číslem 9. 9-0 na rohy tedy vedou domácí fotbalisté, na goly ale prohrávají 0-1. Nebyla si staví míč do rohového čtvrtkruhu, domácí fanoušci pochopili, že právě v tuto chvíli je potřeba pozbudit tým a tam připraveného Slámu a také Sedláčka na hranici pokutového

0: Zemí teď ještě pálí. Suchan, jeden z jabloneckých hráčů, se poroučil k zemi, byl to Cedidla v pochutovém území, naznačuje rozhodčímu, že tam zřejmě dostal nějaký úder a ještě se celá situace bude v tuto chvíli možná i zkoumat, nebo ne. Vypadá to, že nikoli, nebo ano, protože tam byl nějaký kontakt, po kterém se jablonecký fotbalista poroučil k zemi, držel se za hlavu, držel se za obličej, ale v tuto chvíli už hra pokračuje, zkoumání bylo ukončeno, nedovolný zákrok, uvnitř pokutovou zemí se nepíská. Co se ale píská, to je rohový kop Jablonce s pořadovým číslem 10. No a symbolicky právě s desítkou to bude domácí Suchan, který ho rozehraje. Mezitím už se chystá střídání na hostující straně Janošek a Tkáč půjdou na hřiště, ale to samozřejmě až po tomto rohovém kopu, se kterým si hosté zatím pro tuto chvíli poradili. Centr, který letí na Sedláčka, ještě hlavička, gól! Po Sedláčkové hlavičce se přece jen fotbalisté domácího Jablonce dočkali vyrovnání. 59. minuta, také v tomto případě padl gol hlavou. Je to 1-1. No a začíná se tedy znovu, bude zajímavé sledovat, jestli také hosté nechají to střídání, které měli připravené, a nejvíce objímaný je tam nebyla, ale na potvrzení střelce si musíme pochopitelně počkat. Možná to byl Sedláček, který se tam hlavou prosadil, místní hlasatel pochopitelně vše uvede na pravou píru. Pochopitelně důležité je to, že teď už v 59. minutě platí, že Jablonec hraje s olomouckou Sigmou nerozhodně 1-1. Je pravda, že domácí si po tom tlaku zasloužili to vedení, nebo respektive to vyrovnání 9-0 na rohy, nebo tuto chvíli už 10. No a nakonec to byl tedy Cedidla, který se prosazuje hlavou po předchozím centru z pravé strany. Oba góly tedy hodně podobné, padly po centru z pravé strany. V 9. minutě to byl Lurvik, který zajistil hostům vedení. 59. minutě, ale Cedidla srovnává na 1-1. Cedidla a Janošek přichází v tuto chvíli na hrací plochu, aby posílili olomouckou Sigmu. Jedním z hráčů, kteří opouští plochu, je Krivák. No a dalším mužem, který opustil hrací plochu, počkáme si na hlášení místního hlasatele. Co je ale podstatné, pokračuje se za nerozhodného stavu 1-1. A to říkám už v minutě, která se rozebíhá právě v tuto chvíli, a to je minuta 60. 60. minuta, 1-1 platí v souboji mezi Jabloncem a olomouckou Sigmou. Janošek, čerstvý muž na place, může rozehrát. Možná bude olomoucká Sigma litovat toho, že se spíše zatáhla do obrany po tom vedoucím gólu. Teď navíc hosté faulovali. Faulovali domácího Suchana. A tak Jablonečí mají k dispozici přímý kop, ale je to ještě na vlastní polovině hřiště. Ožívají pochopitelně i fanoušci. No a také živo je v sektoru fanoušku olomoucké Sigmy. Vypadá to i na nějaké světlice, ale zatím vše v klidu. Takže, no a my půjdeme informovat posluchače Radiožurnálu.
1: Říká Pavel Petr a vy si ho můžete poslechnout třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas, teď je v 18 hodin a 50 minut. Stav tedy poměrně relativně nově 1-1 mezi Jabloncem a Olomoucí. Ve 20 hodin začne zápas Hradec Králové Pardubice. Dnes se také jede a pomalu bude končit Tour de France. Závodníci jsou lehce před půlkou zkrácené necelých 90 km dlouhé dnešní etapy, která je rovinatá, jak to tak bývá na závěr, a bude se rozhodovat v samotném závěru. Posloucháte Radiožurnál Sport a my se za malou chvíli vrátíme do Jablonce na fotbal.
2: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
3: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
4: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
2: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
5: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
3: Na každém zápase,
2: u každého důležitého momentu.
6: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
3: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
7: Někdo se tady zbláznil, já to nejsem. Rozhodčí slabej, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
2: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
1: A my se na Radiožurnálu Sport vydáváme na fotbal Jablonec, Sigma Olomouc a Pavel Petr.
0: 64. minuta začíná, stav utkání tedy Jablonec, Olomouc nerozhodný, 1-1, na zemi zůstává teď, respektive na hrací ploše po zásahu míčem ležet domácí sláma, který posílil tedy jablonecké fotbalisty právě po příchodu z Olomouce. Ale vypadá to, že vše bude v pořádku, akorát bude potřeba zahrát míč rozhodčího. No a počkáme si na 2877 diváků si našlo cestu na tento duel, který se tady odehrává na Jablonecké střelnici a zatím nemá mužstvo, které by se přiblížilo k tříbodovému zisku. Je to 1-1. Hostující Gáli odcentroval, ale z levé nohy ten míč skončil za brankou. Brankář Mihelák nemusel v tuto chvíli vůbec zasahovat, naopak sám bude rozehrávat. Na straně hostí to s číslem 6 přijde na hřiště zkusit šíp. No a počkáme si, koho že nahradí, tak je to Spáčil, který půjde v tuto chvíli ze hry. Šíp místo něj, trojnásobné střídání už tedy provedl hostující trenér Pavel Hapal. No a domácí zatím v průběhu tohoto duelu nestřídali. Rozehrávka od branky Jablonce. Má to na svých bedrech, tak říkajíc, kapitán Čanturišvili. Nakonec volil přihrávku na Mihelaka. Ten už posílá míč mimo pokutové území. Tam si hosté počínali nedovoleně při napadání rozehrávky. A už před pokutovým územím budou domácí zahrávat přímý kop, ale před vlastním pokutovým územím. To znamená, že ještě hodně metrů zbývá k tomu, aby se dostali ke kýženému cíli. To znamená, k brance olomoucké Sigmy. 66. minuta začíná právě teď. Jablonec prohrává s Olomoucí, nebo ne prohrává, už je to 1-1 samozřejmě. 1-1 hraje Jablonec s Olomoucí v úvodním utkání šance ligy. Džavo se ocitl na zemi, ale nepíská se a naopak se otvírá prostor pro hosty, kteří už se dostali k zakončení, ale nakonec to byl Tekijašky, který zasáhl. Byl to jeden z hostujících hráčů, který tam měl namířeno směrem k zakončení, ale nic z toho nebylo v případě tedy olomoucké Sigmy. Naopak je tady šance pro Jablonec, konkrétně přihrávka na Čava, který spěchá za míčem, zastavil ho ještě na hrací ploše a tak může pokračovat v tom útoku. A znovu si došel pro míč a po něm je to nebyla. Měl to na levačku, ale nakonec si ten míč stáhl a neodhodlal se ke střele. Po něm už je to cedidla na pravé straně hřiště až u autové čáry. Znovu je tam připravený Čanturišvili. Nebyla si zaběhl za obranu a gól! Nebyla odcentroval a v tuto chvíli jsou jablonečtí fotbalisté do vedení 2-1. Říkám to v 67. minutě, ne, která právě v tuto chvíli běží. Jablonci se tedy podařilo otočit skóre, centroval nebyla. No a pak už to byl jablonecký střelec Polidar, který se opřel do míče v těsné blízkosti branky v tom brankovém území a přenáší teď vedení na stranu jabloneckých fotbalistů. V 67. minutě tedy Jablonec vede nad olomouckou Sigmou 2-1. Teď to zatím není vidět na ukazateli skóre. Jablonci se ještě stačí občerstvit, než zamíří na vlastní polovinu hřiště. A samozřejmě mají důvod k radosti. V 67. minutě tedy se dostali do vedení. Místo Polidara nakonec označený jako střelec Jan Suchan. Podstatné je to, že domácí tým vede v tuto chvíli 2-1, přestože od 9. minuty prohrával, ale už jsem několikrát zmínil, že sílil tlak jabloneckých fotbalistů, kteří si ty góly nechali tedy na druhý poločas na rohy, už jsem zmínil vedení 10-0. Teď už se dostali do vedení a jabloneční fotbalisté svěřenci trenéra Luboše Kozla také v případě skóre, které svítí na jablonecké střelnici. Nedovolí zákrok jabloneckých už na vlastní polovině hřiště. Janošek tak má možnost zahrávat přímý kop, ale je to prakticky od autové čáry. Nicméně domácí obrana musí být v pozoru. Stejně tak brankář Mihelak, který dnes dostal příležitost mezi tyčemi, musí být připravený na možnou hlavičku nebo i zakončení z hranice pokutového území. Prostě už rozehrávají, centr letí do pokutového území, přetažený balón, sila se do něj vložil, ale také domácí kapitán Tekijašky a poté nepodařený volej v olomouckém podání. Znamená jediné, že v tuto chvíli stále platí vedení Jablonce nad Olomoucí 2-1.
1: Říká Pavel Petr z Jablonce, kde se domácím povedlo otočit skóre. Celé utkání si můžete poslechnout na internetu nebo třeba také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Změníme sporty na malou chvíli, vydáme se na Sokolovsko do Lokte. Motokrosař Julius Mikula obsadil 8. místo v domácí velké ceně České republiky právě v Lokti a v průběžném pořadí kategorie MX2 je stále 10. Zvítězil Španěl Guillem Fares, který si upevnil vedení ve světovém šampionátu. Posloucháte Radiožurnál Sport a budete moci poslouchat také od 20 hodin zápas Hradec Králové Pardubice v rámci nejvyšší fotbalové soutěže, ve které už dnes Slavia porazila Slovácko 5-1. Informace také z Hongkongu. Fleretista Alexander Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezonu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku mezinárodní federace poskočil 32-letý šermíř z 5. místa, kterému patřilo právě před šampionátem v Hongkongu. Návrat na fotbal na sever Čech. Jablonec, Olomouc a Pavel Petr.
0: 70. minuta končí, domácí fotbalisté tady otočili stav a nad Olomouckou Sigmou vedou 2-1. Trojnásobné střídání a teď připravil trenér Luboš Kozel, už proběhlo a také bude moci brankář Mihelak rozehrávat, abychom byli přesní a tak zmíníme, že hrací plochu opouští Suchan, Džavo a také Sedláček. Naopak v jablonecké sestavě se objevují Vecheta, Zorvan a Okeke, to jsou tedy nové tváře. Vecheta hostuje z Pardubic, no a teď si tedy odbývá premiéru v jabloneckém dresu. Hosté jsou ale u míče, konkrétně to střídající Šíp, poté se snažili ještě hosté zakončovat, ale v tom případě úspěšní nebyli. Rozehrávka přes Lurvika, také kapitána Krále. Poté je to Sila a také Gálí, který si seběhl pro míč. Po něm už je to připravený další muž v olomoucké sestavě. A tím byl Tkáč, jenže tomu nebylo dopřáno, aby se dostal k míči. Tkáč tedy nerozehrál tak, jak by si přáli hosté. Naopak z toho se rýsovala teď slibná příležitost pro domácí, konkrétně pro Vechetu, ale přeci jen mu chyběl možná krok, možná dva k tomu, aby se rozeběhl sám směrem k brance soupeře. No a odpískaný faul na domácí straně. Rozhodčí Všetečka v vše viděl. Dává tedy hostujícímu celku k dispozici přímý kop. Olomoucí ho budou zahrávat už na polovině domácích. A je to střídající Janošek, který znovu si bere míč, aby rozehrál. A hosté tedy budou mít k dispozici přímý kop. Ještě čekají na signál od rozhodčího všetečky, aby mohli tuto situaci zahrávat. 73. minuta. Jablonec, Olomouc 2-1. Center už letí do pokutu zemí. Jablonečtí si poradili. Poté šíp od centru. No a zmíníme také pochopitelně žlutou kartu, který viděl za faul domácí Sláma. No a potlesk si teď zasloužil domácí brankář Mihelak. Poté, co vyzkoušel jeho pozornost dálky a Sila. Domácí golman si ale s tuto příležitostí poradil. Sila se zapojil i do obrané akce Hanáků, kteří pochopitelně teď budou spěchat směrem dopředu. No a ve středu hřiště také Jablonečtí vybojovali autové vhazování. Sedidla ho má k dispozici po té, co mu sportovně podal míč trenér hostující Sigmy Hapal. Center, který se snášel před pokutové území Olomouce, domácí odvrátili. Nebo respektive samozřejmě hosté odvrátili, pochopitelně. Rozehrávka jabloneckých fotbalistů, je tam připravený Cedidla na pravé straně. Nakonec si to ale kapitán Tekijašky rozmyslel a posílá míč směrem. Teď je v tuto chvíli na střídajícího Zorvana. Náběh pro Vechetu, ale před ním včas zareagoval brankář, koutný brankář olomoucké Sigmy. A poté faul odpískaný. Kdo to byl? Byl to Čanturišvili, který tam fauloval. A tak Janošek mohl...
1: A tak to chvíli vypadá, že by se v Jablonci nemuselo hrát na pár desítek sekund. Teď aktuálně 2-1 pro Jablonec v 74. minutě v zápase se Sigmou Olomouc. A tak jiný sport, tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson titul ve čtyřhře na turnaji WTA ani letos nezískali. Ve finále v Praze na Štvanici podlehli čtvrtým nasazeným Britkám Harriet Dartové a Maye Lamsendové 4-6-4-6. Utkání prohráli za hodinu a půl necelou. Finále dvou hry ovládla 18-letá Rakušanka Lili Tagerová, která porazila Ukrajinku Dariu Senigurovou, a to 7-6 a 6-2. Posloucháte i teď dál Radiožurnál Sport. Za malou chvíli se vydáme zpátky na fotbal. Ještě můžeme říci o kanoistovi Ondřeji Procházkovi, který získal titul juniorského mistra Evropy, a to na tratích 500 a 200 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na 500 Adam Rudolf se tentokrát na této trati musel spokojit s bronzovou medailí a nenavázal na sobotní triumf na kilometru. Kajakářka Barbora Janotová přidala na šampionátu v Segedu mezi juniorkami k titulu na kilometru další dva bronzy z poloviční trati i z dvoustovky. V návrat na fotbal Jablonec Sigma Olomouc a reportér a komentátor Pavel Petr.
0: Začíná závěrečná čtvrthodinka, samozřejmě v případě základní hrací doby. 2-1 vede domácí Jablonec nad olomouckou Sigmou. No a právě domácí Zorvan může zamířit směrem dopředu. Má tam připraveného střídajícího Vechetu. Zorvan je také hráčem, který se před pár okamžiky objevil na hrací ploše. No a už v loňské sezóně posílil Jablonec právě příchodem z olomoucké Sigmy. Domácí kapitán Tekijašky se snaží tu hru přeci jen uklidnit. Okeke u míče. Trojce střídajících hráčů před pár okamžiky přišla na hřiště. Okeke byl jedním z nich, Vecheta, poté už je to Čanturišvili. Jeho pravačka po zemi našla přesně na milimetr Zorvana. Zorvan přenáší hru na levou stranu, odkud by mohl přijít centr do pokutového území, kam už asi naběhl domácí Polidar. Příležitost pro Slámu, znovu Polidar, centr, který se snáší do pokutového území. S tím si ale dokázali hosté poradit. A navíc tam Polidar fauloval. Šlapák, nedovolný zákrok. Odpískaný rozhodčí všetečka viděl. V 77. minutě tak za stavu 2-1 pro Jablonec rozehrávají olomoučtí fotbalisté. Poté už je to Berán. No a také Lurvik, muž, který otevřel skóre tohoto zápasu, centr na Šípa, ale tomu se nepodařilo doběhnout včas. Dává tak příležitost Jabloneckým, aby rozehráli autové fazování. Cedidla si došel pro míč, logicky, že moc nepospíchá. Teď už mu rozhodčí ukazuje, že je potřeba zahrát, jinak by se autového fazování dočkali hosté, to se nestalo. Naopak Zorván se snažil přenést hru směrem na Vechetu. Ten ale přece jen postrádal trošičku času a prostoru k tomu, aby si míč zpracoval. Je z toho příležitost pro Olomoucké, kteří se pochopitelně budou snažit minimálně vyrovnat tento duel, ve kterém dlouho vedli, ale nesmí chybovat ve středu hřiště, jako právě v tuto chvíli. Nakonec se zachránil Beran, po jeho centru už je to domácí Cedidla, no a také Čanturišvili, je tam znovu Beran, aktivní souboj s Čanturišvilim. Čanturišvili byl úspěšný, stále častěji se zapojuje do útočné aktivity a teď to zkouší po pravé straně, ještě před ním, ale zasáhl hostující kapitán Král. Vypadalo to na nebezpečný sklus, ale nakonec dokázal zahrát olomoucký stoper míč a bylo to vše v pořádku, vše v duchu pravidel. Autové fazování pro domácí tým, který chystá další střídání, už je připravené, ale zatím k němu ještě v tuto chvíli nedochází. Čeká se pochopitelně na to, až bude přerušená hra. Nicméně můžeme prozradit, že půjde o střídání tady na domácí straně a že tam půjde jeden z nováčků v sestavě. Počkáme si ještě, až bude hra přerušena. Každopádně kombinace domácích přes Okekeho. Hlásí se mu Zorván, k němu ale míč zatím nedoputoval. Kombinace v zadních řadách v případě fotbalistů Jablonce a nakonec to bude autové fazování. Teď už začíná 80. minuta. Jablonec vede nad olomouckou Sigmou 2-1. To utkání
1: bude se střídat, a tak zatím, pokud chcete poslouchat nerušeně celý přímý přenos, si můžete naladit utkání Jablonec Olomouc na internetu nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas, popřípadně na webových stránkách i rozhlas.cz. Česká golfová jednička Filip Mrůzek obsadil na turnaji druhé nejvyšší evropské série Hotel Planner Tour v Kuřimi 15. místo. Domácí profesionál při triumfu Němce Antona Alberse vyhrál v posledním kole, zahrál v posledním kole 69 ran, což je 2 pod normu hřiště, a pohoršil si o 4 pozice oproti sobotnímu pořadí. S celkovým skórem minus 10 zaostal za vítězem o 10 ran. Chystá se také fotbalové utkání, začne za 50 minut mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. I tohle derby uslyšíte na Radiožurnálu Sport od 20 hodin. Teď druhý poločas zápasu mezi Jabloncem a Olomoucí za malou chvíli s naším reportérem a doplním ještě informaci, že dnes už Slávia, obhájce titulu, porazila Slovácko na svém stadionu 5-1. Hraje se ale aktuálně jeden zápas úvodního kola šance ligy, a to ten mezi Jabloncem a Olomoucí. Máme tam komentátora Pavla Petra.
0: 81. minuta, stále platí Jablonec Olomouc 2-1. Tím střídajícím hráčem byl Al, který se objevil na hřišti, muž, který přišel do Jablonce z Michalovců. No a je sympatické, že nevidíme žádné zdržování hry, tak jak velí nová pravidla, a že nedochází prakticky vůbec k žádnému ošetřování. Samozřejmě hrozba toho, že by hráč musel opustit na minutku hrací plochu, je příliš velká. Teď tam pověstný mlýnek ukazuje Čanturišvili, je to Tekijašky, který ukázal střídání směrem k domácí lavičce. Ještě jednu možnost mají jabloneční trenéři v čele s Lubošem Kozlem, ale netuším teď, jestli to byl právě Tekijašky, který ukazuje, že má problém, nebo jestli to je někdo jiný. Možná to bude Nebila, který teď se tam sklání k hrací a ploše, ale na to si pochopitelně musíme počkat. Důležité je, že se hraje aktuálně, Jablonec míří směrem dopředu, nakonec to je právě zmíněný Nebila, který se mohl dostat do zakončení, ale nedostal se. Je to Okeke, který na jistotu přihrává Alumíče v tuto chvíli, který dostal tedy příležitost od trenéra Luboše Kozla ve své jablonecké premiéře na závěrečnou 10-minutovku. Aktuálně ale odpískaný útočný faul jabloneckých fotbalistů a to dává pochopitelně příležitost hostující olomoucké Signě, která bude pospíchat přeci jen směrem dopředu. Za pár okamžiků začne 83. minuta, to se stává právě teď a hráči prohrávají na severu Čech s domácím Jabloncem 1-2, přestože vedli od 9. minuty 1-0. No a to vedení drželi až do 59. minuty, 67. pak jablonečtí zásluhou Suchana, který už na hřišti není, ten výsledek dokázali otočit. A teď je tady také nedovolný zákrok Hostína Polidara, přímý kop, který budou zahrávat fotbalisté Jablonce z vlastní polovině hřiště. Rozhodčí ještě dává pokyn k tomu, aby se vystřídalo. Na hostující straně je to Fiala, který půjde na plac. No a je tam také Mikulenka, který se objeví na hrací ploše. Hosté tady mají vystřídáno pro tuto chvíli. Pavlovič, ten bude odcházet na domácí straně. A místo něj přijde Novák. Trojice střídání, ale to už by mělo být.
1: Střídá se v Jablonci, který vede nad Sigmou Olomouc 2-1, do konce utkání zbývá zhruba 10 minut a na to střídání po něm se pak samozřejmě do Jablonce vrátíme.
3: Vstávat s námi se vyplatí.
2: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
3: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
8: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
9: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
8: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
2: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
3: Stačí poslouchat Radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
2: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport.
3: A František Kuna.
1: Hraje se první kolo fotbalové šance ligy. Fotbalisté Jablonce a Olomouce aktuálně střídali před malou chvílí a Pavel Petr nám řekne teď, kromě toho tedy, kolik to je a kolik je odehráno, jestli už je vystřídáno. Pavle?
0: Ano, už je vystřídáno, vše pokračuje. 85. minuta a stále platí, že Jablonec v tuto chvíli vede 2-1. Olomoučtí se ale snaží o to, aby se vrátili alespoň k nerozhodnému výsledku. Šíp ale nepřesně teď zakončoval a proto se bude kopat od branky. Je vidět, že domácí si hodně věří, tleskají si. To platí samozřejmě i o fotbalistech, kteří se teď navzájem povzbuzovali. Konkrétně to byl Nebila ve spolupráci teď s Cedidlou. Potěšilo je, jak vyřešili celou situaci. Byl tam u toho i Tekijašky, dlouhý nákup na polovinu soupeře, kam už si nabývá Zorvan, který by mohl mít dostatek sil. Ještě posílá míč před branku, kde byl Al, střídající hráč, ale za brankáře Koutného ten míč nedokázal poslat. Taky v 86. minutě platí Jablonec Olomouc 2-1. Hostující Janošek může rozehrát a to také zařídil. Poté už se ale k míči další z hostujících hráčů nedostal. Dostane se až teď, protože olomoučtí mají k dispozici autové vhazování. Je to už poblíž pokutového území před fanoušky Sigmy, kteří přijeli svůj tým pozbudit na sever Čech. No až do 59. minutě byli hodně spokojení, protože jejich tým vedl. Teď už ale prohrává 1-2 s Jabloncem. Přesto ale míří směrem dopředu a já to říkám v okamžiku, kdy už začíná 87. minuta tohoto duelu úvodního kola šance ligy. Hostující Šíp na levé straně, jeho centr byl ale zblokovaný a tak je z toho pouze out ve prospěch Sigmy. Šiba znovu dostává příležitost, odcentroval domácí hráč, tam byl ale faulovaný, útočný faul, který byl v tuto chvíli odpískaný. Rozhodčí Všetečka byl blízko tomuto přestupku a také viděl nedovolený zákrok hostí, kteří v tuto chvíli tedy přišli v případě Sejka o možnost zakončení. No a domácí tam zůstává fotbalista ležet na hrací ploše, to taky jašky kapitán jabloneckého výběru, ale ani v tomto chvíli nebude potřeba ošetření. Naopak taky jašky se zvedá, vysloužil si potlesk tribun, no a stejně tak určitě získal nějakou tu cenou sekundu právě pro domácí celek. Určitě rozhodčí Všetečka, ale všechno zohlední a minimálně podle mého názoru takových 5 minut k základní hrací době přidá. Teď už je to 88. minuta, dopředu si nabíhá Polidar, jenže hostující sila si pokryl jeho náběh a nakonec mohl ve spolupráci s brankářem Koutným celou situaci vyřešit ve prospěch Sigmy, pro kterou tedy čas kvapí. Ví to i Šíp, který to zkouší po levé straně obrany a nakonec ještě jako poslední zahrál balón a bude z toho autové vhazování. Šíp si ještě tam neodepřel nesportovní chování, bouchl míčem o zem na protest toho, že se domníval, že právě on bude vhazovat. No a rozhodčí Všetečka mu udělil za nesportovní chování žlutou kartu. Začíná 89. minuta. Jablonec prohrává, Jablonec vede nad olomouckou Sigmou 2-1. No a Jablonec míří znovu dopředu. Teď ale odpískaný nedovolný zákrok na kapitána Krále. Provinil se Vecheta. Janošek bude rozehrávat od střídačky, které šéfuje Pavel Hapal v případě olomoucké Sigmy. Janošek už je připravený, proti němu Zorván. Janošek ale zatím váhá s tou rozehrávkou, nemá tam nikoho ze svých spoluhráčů. Až teď si tam naběhl Lurvik, střelec té první branky olomoucké Sigmy. Po něm je to Sila. Olomouc to zkouší po pravé straně, poté už přes střed hřiště, náběh na pravou stranu a v tuto chvíli byl tam Tkáč, který teď je znovu u míče, ale Jablonec v té defenzivě pracuje velice dobře. Nepřechválil jsem Jablonecké, poradili si i s další situací a to už se hraje 90. minuta, kdy fotbalisté Jablonce drží těsné vedení 2-1 nad olomouckou Sigmou. Janošek postupuje směrem k brance, přihrává na Baráta, načechraný míč, pravačka, poté Tkáče jeho zakončení. Ale chytá se za hlavu, protože to zakončení nebylo z nejpřesnějších. Vypálil levačkou, ale zamířil nad branku Jablonce. Mihelak bude rozehrávat, blíží se závěr základní hrací doby a pochopitelně teď bude upřená pozornost na čtvrtého rozhodčího, kterým je Matěj Kubečka. Ten už za pár okamžiků ukáže, kolik nastavených minut. Budou to 3 minuty. Očekával jsem minimálně 5. V tom jsem se spletl. No a my půjdeme na Radiožurnál. Mezitím ještě kombinace olomouckých fotbalistů.
1: 2-1 tedy pro Jablonec, který hraje s Olomoucí zápas úvodního kola nejvyšší fotbalové soutěže. Slavia zvítězila nad Slováckem 5-1, Hradec Králové s Pardubicemi. To je zápas, který začne ve 20 hodin. Cyklisté na Tour de France pomalu, ale jistě se blíží do cíle nebo k cíli závěrečné etapy, do cíle na slavném bulváru na Champs-Élysées. A to tak, že se chystá hromadný dojezd do cíle, zbývá zhruba nějakých 30 kilometrů, už ani ne. Je to zkrácená etapa kvůli požárům, které trápí Francii, a tak cyklisté dnes pojedou v uvozovkách jen necelých 90 kilometrů a v podstatě po rovině bude se pak samozřejmě, nebo kroužilo se na okruhu a teď se bude blížete závod k cíli, takže ještě 30 kilometrů. Při průměrné rychlosti 60 kilometrů za hodinu by to bylo přesně 30 minut, ale cyklisté pojedou o něco pomaleji. Samozřejmě ta průměrná rychlost teď ukazuje z dosavadního průběhu celé té trati závodu něco málo přes 40 kilometrů, takže zhruba nějakou 3/4 hodinku by ještě mohli cyklisté v sedlech svých kol být. My se za malou chvíli vrátíme na fotbal do Jablonce, který zatím vede nad Sigmou Olomouc 2-1 a už to můžeme udělat rovnou teď za Pavlem Petrem, který má právě slovo na závěrečné desítky sekund.
0: Ano, je to tak, zhruba minutka a 10 sekund, tolik zbývá odehrát ještě na Jablonecké střelnici ze souboje domácích s olomouckou Sigmou. Domácí fotbalisté vedou 2-1, dá se říct, že v tom závěru kontrolují hru, dva hráči ale aktuálně leží na hrací ploše, jeden hostující, vypadá to na křeče, no a pak je tam také na domácí straně kapitán Tekijašky, který je u jednoho z ošetřovaných hráčů, ale vypadá to, že vše bude v pořádku. Ještě tam přibíhá teď jeden z hostujících hráčů k brankáři domácích Michalakovi, kterému se snaží sebrat balón z rukou. Je jasné, že v tuto chvíli potřebují hosté se dostat rychle k míči a ještě se pokusit třeba o zakončení, které by jim přineslo případné vyrovnání situace, ale byla v tuto chvíli už dohrána, dořešena. Byl to sej, který si tam počínal možná trošičku v rozporu s pravidly. Aktuálně ale bude hozen míč rozhodčího, který má k dispozici Mihelák. No a ten bude rozehrávat. V tuto chvíli vypršel čas určený pro nastavení. Můžeme tady zrekapitulovat, že to byl Lurvy, který v 9. minutě otevřel skóre, v 50. minutě Cedidla vyrovnal a v 67. to byl Suchan, který otočil stav. No a směrem dopředu míří Jablonečtí, kteří už nechtějí ponechat nic náhodě. Je to Vecheta, při své jablonecké premiéře se tady může dočkat 3bodového zisku. Poté už je to Zorovan, který se poroučil na zem. Teď bude zajímavé sledovat, jestli byl odpískaný faul na něj a nebo jestli naopak právě Zorvan tam zahrál rukou, tak nakonec je to přímý kop, který mají k dispozici fotbalisté Jablonce, to už pomalu jistě končí avizovaná, nebo respektive 4. minuta nastavení a řekl bych, že po rozehrání tohoto přímého kopu rozhodčí Jan Šetečka ukončí tento duel úvodního kola šance ligy, zatím tedy 2-1 pro Jablonec v souboji s olomouckou Sigmou. Poslední příležitost pro domácí ještě pojistit si skóre, pojistit si to vedení a 3bodový zisk. Zorvan si přiťukl míč s Vechetou, teď ho drží u rohového praporku a teď jste možná zaslechli závěrečný hvist. Přestože do 59. minutě hosté vedli, nakonec odjíždí bez bodu, sečteno potrženo, Jablonec Olomouc 2-1.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko na vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: 19 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
7: Vláda zítra zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Stojí to v návrhu stanoviska projednání vlády na vládním webu. V současné době se zákaz prodeje týká velkých prodejen o 7 vybraných svátcích, o 5 můžou zůstat otevřené. Podle předkladatelů v čele s Markem Výborným to působí nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Podle vlády ale lidovecký návrh směřuje k dalšímu omezení svobody podnikání a spotřebitelské volby. Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. 2 ruští kosmonauti a 1 americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Sverčkov, Sergej Mikajev a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 v Kazachstánu. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi víc než 3800krát a urazila přes 102 milionů mílí, tedy víc než 164 milionů kilometrů. A nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku je ode dneška vysvěcený. Sedlecká farnost opravuje kostel od roku 2011. Celkem za práce zaplatila kolem 40 milionů korun. Vhodný mramor na nový oltář přivezli sochaři z Portugalska.
0: Sport.
7: Fotbalisti Jablonce vyhráli v prvním kole šance ligy nad Olomoucí 2-1. Vstup do nové sezóny se povedl i úřadujícím mistrům ze Slavie, kteří porazili Slovácko 5-1. A už za necelou půl hodinu začne východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda u Divišova. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215,5 počítejte s kolonou. Na 212. kilometru vyšetřovali srážku 2 aut. Před okamžikem odjeli a kolona se začíná rozjíždět. Vydržte na dálnici. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov na 38. kilometru zůstává po srážce 3 aut uzavřený levý pruh. Kolona z kilometru 41 je na 10 minut. Na D1 směrem do Prahy ještě 2 další kolony před mostem Šmejkalka z 26. kilometru a v Brněnské za Průhonicemi na 4. kilometru. Tam chystají odtah kamionu. Kolony jsou vždy na zhruba 5 až 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště dejte pozor za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí 2 auta. Jedno v pravém, o kus dál další v odstavném. Místo je označené, výrazněji se nezdržíte. A ještě v Praze na východní části okruhu je silný provoz od dálnice D11 k Průmyslové pojedete necelých 15 minut a plná je také Novopatská směrem na Kbelskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte radiožurnál Sport, cyklisté na Tour de France pomalu ale jistě míří do cíle závěrečné etapy na Champs-Élysées. My máme ve Francii reportéra, vyzkoušíme spojení s Martinem Valuchou, vítej.
1: Hezký večer, slyšíme se?
0: Ano, jak to vypadá v Paříži? Kde stojíš a co vidíš?
1: To jsem rád, že se slyšíme, protože se to nepodařilo na radiožurnálu, tak aspoň na radiožurnálu Sport. No kde stojím? Stojím přímo pod pařížskou bazilikou Sacré-Cœur. Tady už dvakrát profrčeli jako střely. Tady je Pogačara, jsem viděl ve žlutém trikotu. Opravdu to je mihnutí, to je chvilička. A vítají je tady davy lidí. To, co možná slyšíte, tak cyklisté by měli projet ještě jednou. Vítají je tady davy lidí v bílo-červených puntíkovaných dresech. Samozřejmě dresy pro vrchařské prémie, takže tady je to velká sláva pod bazilikou Sacré-Cœur.
0: Jen takový osobní pocit, když tam ty cyklisté míří kolem tebe takovou rychlostí, kolik je tam lidí, co všechno jde vidět a jak moc se třeba hodí mít trochu víc centimetrů než ostatní?
1: No hodí se to, protože můžu natáhnout déle tu ruku, takže když jsem teď chtěl zachytit na památku právě tady je Pogačara, tak se mi to podařilo opravdu, možná na ruku jsem od něj byl, ale tak jsem se trošku snažil vcítit do jejich role. To je takový tunel, který je tady vlastně čeká z jedné strany, z druhé strany kovové zábradlí a na po obou těch stranách davy lidí, tisícovky a tisícovky lidí. Tady neobyčejně krásný výhled, jednak z jedné strany Sacré-Cœur, z druhé strany výhled na celou Paříž, na Montparnasse. Tady je to opravdu nádhera. Potkal jsem tady i Čechy, českou vlajku. Češi, kteří zapíchli tu českou vlajku přímo na trávník pod baziliku Sacré-Cœur. Když jsem se ptal, co tady dělají, tak jedna, která samozřejmě se přijeli podívat na Tour de France, ale taky to využili prakticky, protože stěhovali dceru na studia sem do Paříže. Takže potkal jsem tady Čechy a samozřejmě mluvil jsem tady s Francouzi, kteří tady čekali i třeba 3-4 hodiny ještě před startem toho závodu. Mají tady tak, ty to znáš, ty si taky pokrýval Tour de France, skládací židličky, karty a užívali se ti to tímto způsobem. Ale asi nejhlasitější jsou Mexičané, kteří tady přijeli asi z největší dálky a užívají si to nejvíc. Samozřejmě tady řvou Mexico, Mexico a podporují, mají to štěstí, že mají vlastně mezi těmi prvními závodníky cyklistů Del Toura, který se velmi dobře umístil zatím tedy v tom celkovém pořadí.
0: Ono je asi poměrně i složité ono místo, kde teď právě stojíš, opustit, protože pokud je tam vytvořený jakýsi okruh v centru Paříže nebo uvnitř města, tak vlastně přebrodit tu silnici na druhou stranu vlastně ani není možné, ne?
1: No, to říkáš taky správně, že je vidět, že to jsou to osobní zkušenosti. Potom je to vždycky problém jednak přejít ze strany na stranu. Samozřejmě, když projíždějí cyklisté, tak to vůbec nejde. Když jsou trochu dál, tak policisté umožňují, vlastně pouštějí přes ty kovové bariéry, ale jinak je to město celé zablokované, jsou vyřazené, vypnuté některé stanice metra, samozřejmě v centru Paříže. Tím, že se skutečně jede tentokrát hlavně v centru Paříže, a to z toho důvodu, že Paříž a hlavně francouzská vláda tedy potřebovali uvolnit některé hasiče, kteří měli kontrolovat, dohlížet na ten průběh toho závodu, tak je posílají na jeho západ, kde hoří, takže jede se oproti teda tomu původnímu plánu jenom v centru Paříže. Mělo se startovat na předměstí v Toáry, tam nakonec bylo jenom představení těch závodníků, pak nasedli na autobusy, ta trasa se tedy mírně upravovala, měnila, několikrát obkroužili bulvár Champs-Élysées a pak zamířili vlastně přes třídu Rivoli, náměstí Concord, až sem tedy nahoru k bazilice Sacré-Cœur.
0: Říká náš reportér ve Francii a aktuálně také na Tour de France Martin Balucha. Teď, abychom splnili ještě tu zpravodajskou povinnost po sportovní stránce, tady Pogačar si jede pro další vítězství na Tour de France. Ty si říkal, že jsi ho měl na kousek ruky, možnost se ho v podstatě dotknout nebo ho vidět velmi nablízko. Takže po sportovní stránce Pogačar, to je jasné, je to tak.
1: Vypadá to tak, ten jeho náskok, tuším 7minutový, tak...
0: To je jasné, je to tak.
1: Vypadá to tak, ten jeho náskok, tuším 7minutový, tak s tím asi nikdo nic moc

0: by třeba v budoucnu mohl být mezi těmi pravními, než kvůli tedy úplně první závodník, ale třeba za pár let, dokonce i Tadej Pogačar, když jsem ho tak sledoval, ta jeho vyjádření, tak mluvil právě o Sasovi a říkal, že Francouzi by ho měli chránit a je tomu skutečně tak těch rozhovorů, které tento cyklista mladý francouzský dává, je minimum, možná toho bude víc po skončení toho závodu, ale abych odpověděl znovu na tu otázku, vypadá to, že skutečně Tadej Pogačar si jede pro páté vítězství v Tour de France.
1: Ono v té závěrečné etapě už se nerozhoduje o celkovém vítězi, cyklisté v těch závěrečných metrech, někteří tedy klidně i popíjejí šampaňské, ale Francouzi tedy nebudou mít vítěze Tour de France, ale během toho závodu, pokud tedy nějak extrémně přesunut, mají v podstatě dva vrcholy, kde mohou sledovat a bojovat a hlavně fandit tedy svým závodníkům. Je to velmi prestižní vyhrát etapu pro Francouze na den dobytí Bastily a pak vyhrát na Champs-Élysées. Tak jak Francouzi prožívají ten dnešek, kdyby se třeba urodilo po individuální stránce, že by první v cíli na Champs-Élysées byl právě Francouz?
0: Já se omlouvám, Františku, teď jsem tě vůbec neslyšel, protože teď právě cyklisté projíždí, dělají tu třetí smyčku kolem Sacré-Cœur a je slyšet všechno, davy, tleskání, Mexičani jsou slyšet, jen jsem neslyšel tvoji otázku.
1: Pokusím se zopakovat ještě jednou, jak moc prestižní pro Francouze je, aby jejich cyklista vyhrál dnes na Champs-Élysées.
0: Samozřejmě pro Francouze je to, řekl bych, i taková rodinná událost. Spousta Francouzů si to jde užít přímo na bulvár Champs-Élysées, ten dojezd a takové zpestření v těch posledních letech je právě sem výjezd cyklistů na bazilice Sacré-Cœur, což nebývalo. Začalo to tedy olympiádou, úspěšným projektem té ulice Le Pic, těmi obrázky, které se potom rozšířily po celém světě a pak tedy přesun sem k bazilice Sacré-Cœur. Vlastně ten první ročník mimo olympijský byl loni a teď tedy druhý ročník a lidé, se kterými to tady probírám, tak jsou nadšení.
1: Říká reportér Martin Balucha.
0: Další cyklista.
1: Ano, říká reportér Martin Balucha, kterému se možná budou hodit špunty do uší, ale Martine, tak pokud nás slyšíš, tak děkujeme a naslyšenou.
0: Ano, teď jsem slyšel, děkuji všem, hezký večer.
1: Vítěze závěrečné etapy Tour de France samozřejmě v našem vysílání na radiožurnálu Sport dozvíte.

Opravdu už jen pár kilometrů mají cyklisté před sebou v rámci závěrečné etapy na Tour de France, 6,5 kilometru a tady Pogačar ve žlutém chce vyhrát i závěrečnou etapu, protože aktuálně je 10 sekund vepředu ještě s jedním závodníkem, s Evenpoolem, před tím hlavním startovním polem, které už se tak trochu trhá. Kdo už má hotovo dnes, tak to jsou fotbalisté Jablonce, kteří otočili domácí zápas Olomoucí a vyhráli utkání prvního kola šance ligy 2-1. Zastřílela si Slavia Praha, která porazila 5-1 na Slovácko. No a za nějakých 13 minut začne zápas tedy ve 20 hodin derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

0: 2,5 kilometru mají dokonce cyklisté v rámci závěrečné etapy na Tour de France a na prvním místě aktuálně teď šlape vedoucí muž a budoucí vítěz celého závodu Tadej Pogačar ve žlutém. Následuje ho Mathieu van der Poel a tyto dva muži si to nejspíš rozdají v samotném závěru na bulváru Champs-Élysées. Ti, kteří je chtějí dojet, aktuálně ztrácí 10 sekund a ta závěrečná velká skupina, ta ztrácí hodně, ztrácí 8 minut. Fotbalový stadion, teď měníme sporty, v pražském Edenu byl v neděli tiší než obvykle. Na úvodní ligový zápas se Slováckem dorazilo kvůli disciplinárnímu trestu Slavie jen okolo 1500 diváků k tomu. Z nich drtivou většinu tvořili děti do 12 let. Ti si pořádně zafandili tohle dětské publikum a slávisté zvítězili jasně 5-1.
1: Super, byli jsme rádi, že tady můžou být ty děti, protože bez těch úplně diváků jsme si vlastně tady zkusili dva zápasy ligový a prostě to není ono, takže jsme rádi za každý malý dítě, co přišlo, protože jsme potom po zápase viděli tu radost a doufám, že jsme správní vzory pro ně a že je motivujeme k tomu, aby hráli fotbal nebo nějaký sport a ten sport byl součástí jejich života.
2: Říká Mojmír Chytil, autor dvou slavistických branek z úvodního utkání ligové sezony. Děti si v Edenu zabrali tribunu Františka Veselého a v horkém odpoledni fandili v podstatě celý zápas. Fotbalisté je pak odměnili plácnutím a nebo dresem. Fanoušky na tribunách tak trochu kopírovala i sestava samotné Slávie. Od roku 1993 totiž Pražané nenasadili v úvodním ligovém utkání sezony takhle mladou základní jedenáctku. Šanci dostali čerstvě 20-letí nebo o něco málo starší Piták, Konečný, Novak nebo Uandé a taky teprve 18-letý Kolísek. Jako střídající pak přišli další mladíci Kačor, Labík nebo Ajaosi.
3: Jsme si trošku věřili v tom, že bez těch diváků bude větší komunikace, že se líp uslyšíme, budeme líp reagovat na ty situace, než když třeba ty kluci někdy pod tím tlakem vlastně ty atmosféry, třeba někdy spanikaří trošku, nebo ten výkon není takový, takže jsme si říkali, že i když si projdeme nějakým těžším momentem, že třeba budeme prohrávat, že to zvládneme. Další věc je, že nám to přišlo, že si to prostě zaslouží za tu letní přípravu a za to, jak za to vzali.
2: Říká trenér Slavie Jindřich Trpišovský s tím, že se jeho tým stále mohl opřít o některé zkušené fotbalisty.
3: Věřili jsme si, že ta kostra toho týmu uřídí ten tým a že tomu pomůžou a my ze střídačky a teda, takže spíš byl problém v tom, že bychom potřebovali víc míst, jak je tam nad paty hrát. Takže na některých pozicích by se to zasloužilo vlastně víc hráčů. Jako bylo to hodně těžký, musím říct, že to bylo asi nejvíc jako co na různýho přemýšlení, co nám to přinese do budoucna.
2: Budoucnost ale vypadá pro Slávii dobře, vždyť za ligovou obhajovou titulu vykročila vítězstvím 5-1 a v neúplné tabulce je už díky rozdílu skóre první. Z Prahy Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Nizozemský cyklista Mathieu van der Poel byl první v cíli v Champs-Élysées a vyhrál závěrečnou etapu Tour de France. V závěru zvládl ujet Tadeji Pogačarovi, který bojoval. Mathieu van der Poel mu ujel, dotíralo na něj pak další velmi široké pole závodníků, ale zhruba o půl kola dokázal být v cíli první.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
1: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
3: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
4: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte? Že ji nepřekryje.
5: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
2: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
4: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
2: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Bylo 20 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
9: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. V Česku loni utrpělo pracovní úraz přes 630 tisíc lidí. Fotbalisti Hradce Králové a Pardubic rozehráli ligové derby. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Němečtí policisti zastřelili podezřelého, který včera vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Spandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Víc než 630 tisíc pracovních úrazů loni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibylo téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují také brigádníky. Ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném a pracovním poměru. O tom, jestli případně utrpěli pracovní úraz, tak taky u brigádníků rozhoduje zaměstnavatel, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
10: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
9: Výtvarník a hudebník Milan Knížák zemřel, bylo mu 86 let. Bývalý ředitel Národní galerie byl u zrodu českého undergroundu. Kromě umění se věnoval i designu nebo módě. Často budil pozornost svými kritickými a kontroverzními názory na společenské dění. Jako rektor AVU vychoval spoustu známých umělců, třeba sochaře Krištofa Kinteru nebo malíře Jakuba Španhelu. Spolupracoval s ním i kurátor galerie Hybernská Filip Kazda.
11: On ovlivnil vlastně celou tu naši kulturu a myslím si, že jeho umělecká činnost byla vlastně neuvěřitelně košatá. On opravdu byl to multimediální umělec, tak jak si to slovo dokážeme vůbec naplnit. A samozřejmě bylo kolem něj spoustu neklidu a zčerený vody.
9: Renesanční a barokní z grafita znovu zdobí fasády nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Oralskem na Českolipsku. Radnice dokončila poslední část obnovy vnějších zdí. Restaurátoři při obnově zkoumali druhy písku z okolí, aby dosáhli co nejpřesnějšího historického odstínu. I proto mají různé stěny různé barvy. Popisuje to Eliška Vránová z Městského informačního centra.
12: Je to tím, že už je toto novější z grafito po té barokní přestavbě. A tady to je to starší, tedy po té renesanční po hyšperkárách. Takže z toho důvodu oni vlastně zvolili i ten odstín.
13: Sport. Fotbalisté Slavie vstoupili do nové sezóny šance ligy výhrou 5-1 nad Slováckem. Jablonec porazil Olomouc 2-1. Před chvílí začalo východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a je u toho Tomáš Borovec.
14: V tuto chvíli končí třetí minuta, Hradec Králové, Pardubice 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
13: A Slovinec Tadej Pogačar vyhrál popáté v kariéře cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi rekordmany v počtu celkových triumfů na slavném závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem na pařížské Champs-Élysées vyhrál Nizozemec Mathieu van der Poel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 u Rousínova, také za Divišovem. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna čekejte kolonu za Rousínovem. Na kilometru 211 ještě dořešují nehodu a fronta z kilometru 215 je asi na 20 minut. Silný provoz a komplikace jsou i na D1 z Brna směr Prahy ve Středočeském kraji. Za Divišovem na 38. kilometru odtahují auto po nehodě z levého pruhu. Fronta tam má asi 4 kilometry.
16: Kolona byla asi tak od 42. kilometru a zdržení je tak do 12-15 minut.
15: A na D1 pak pozor i na příjezdu do Prahy. U průhonic na 5. kilometru stojí nepojízdný kamion. V pravém pruhu kolona ze 7. je na 10 minut. Na D11 z Jaroměře do Prahy pozor před Hradcem u Předměřic. Na 98. kilometru v omezení stojí dvě auta po nehodě. Zdržení asi 10 minut. A na dálnici D5 za výjezdem z Prahy do Plzně pozor za Rudnou. Na 6. kilometru stojí nepojízdné osobní auto.
17: Za tážce a za obzorem stojí v odstavním pruhu tmavý auto. Nemá vůbec ani trojúhelník, jenom blikačky a veselé si u něj prochází dva chlapci bez vest.
15: Tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Příjemný večer s Radiožurnálem Sport. Mathieu van der Poel slaví, byť má ještě asi hodně zatuhnutá stehna po vítězství na v závěrečné etapě Tour de France dojezdem na Champs-Élysées. Zvládl porazit tady je Pogačara, který odpadl v závěrečných stovkách metrů a ten velký balík jezdců pak nedokázal Mathieu van der Poela dostihnout. Slaví také fotbalisté Slavie, ti porazili Slovácko 5-1 v úvodním kole šance ligy. Dařilo se domácím i v zápase mezi Jabloncem a Sigmou Olomouc a teď zbývá ještě odehrát, Jablonec porazil Sigmu 2-1, zbývá odehrát ještě jeden zápas v rámci dnešního programu.
1: Radiožurnál Sport
2: a František Kuna.
0: Vydáváme se proto na východočeské derby na utkání Hradec Králové Pardubice, komentuje Tomáš Borovec.
14: Ta právě v tuto chvíli začíná. Zatím jsme neviděli ani náznak nějaké šance. Možná za zmínku stojí pokus o střelu z kopačky hostujícího hlavatého, ale jeho rána byla zablokovaná na rohový kop, ze kterého potom hosté nevytěžili vůbec nic. Takže 7. minuta utkání, stále 0. Teď Darida pod tlakem, ale stačili se zpracovat balon, i když měl na zádech Samuela Šimka, což je v tomto derby jediný odchovanec pardubického klubu, který nastoupil v základní sestavě. Na straně hradeckých jsou to dva hráči. No a teď budou tedy rozehrávat domácí, konkrétně to byl Filip Šihák, kterému vrátil Darida. Šihák posunul na pravou stranu k Uhrinčaťovi, ten už se zkouší vysoký centr předpokutové území, tam se mu nabízí Dancák, který zpracoval a po zemi rozehrává na levou stranu u půlící čáry, přebírá přihrávku Čech, ale teď je tady Slončík, krásně se uvolnil a postupuje dopředu, je u rohového praporku, přiťukává pod sebe Dancák, tam je trochu závar před brankou, ale nakonec se Daridovi nepodařilo zakončit, jenom se od jeho nohy zhruba 5 metrů před pravou tyčkou balon odrazil za brankovou čáru nějaké 4 metry vedle svatyně hostujícího celku, takže Pardubičtí budou rozehrávat od své branky. A je to zatím od Mandouse přihrávka nakrátko před pokutové území, kde Samuel Šimek si byl vědom, že ho atakuje Darida a tak rychle odehrál pryč. Teď může pokračovat Michal Hlavatý, před ním už se vytvořil prostor na levé straně, se mu nabízí úplně osamocený Jan Trédl. Trédl ve středu přesně na nohu Drchala. Drchal se uvolňuje přes Dancáka, ale ten ho stačil ještě zakřižovat, takže Drchal zvolil přihrávku zpátky pod sebe na Samuela Šimka. Šimek předává nakrátko ještě na Noslina a teď Pardubičtí zkouší na jeden dotyk takovou uličku přes střed hřiště, tam to ale neprošlo, protože připraven byl František Čech odkopnout balon do zámezí. 9. minuta tohoto utkání východočeského derby Hradec Králové Pardubice 0-0. Pardubičtí už rozehráli autové vhazování. Je tady kapitán Vojtěch Patrák, který se v minulé sezóně blízknul 13 góly, čím si vylepšil své osobní maximum a byl samozřejmě nejlepším kanonýrem pardubického týmu. Teď centr před pokutové území, tam se snažil ještě nahrát z voleje do lepšího postavení Michal Hlavatý, ale balon se mu po nártu smekl úplně jiným směrem, takže míč odkopl za brankovou čáru až k rohovému praporku. Rozehrávat tak budou od své svatyně domácí fotbalisté v končící 9. minutě. Rozehrávka nakrátko. Adam Zadražil má balón, ale už je tam hned atakován Tankem. Tanko se snažil napadat, ale přece jenom mu 3-4 metry chyběly k balónu, takže Zadražil včas rozehrál vysokým odkopem na polovinu soupeře. Tam ošem balón sebral Václav Drchal. Hostující fotbalisté jsou teď častěji na balónu a také se více odehrává hra na polovině domácího týmu. Teď ovšem podklouzl Godwin u pravé postraní čáry a nestihl tak zpracovat balon, kterým ho hledal při nákupu Trédl, takže vhazovat budou domácí fotbalisté. Už se tak stalo, Čihák má na svých kopačkách míč a rozehrává po zemi na levou stranu. František Čech zkouší teď trochu vysunout dopředu Mihálika, kterého si ale hned hlídala dvojice hostujících fotbalistů, konkrétně Marek Icha s Jasonem Noslinem, nenechali ho hrát, ale Pardubice jenom odkopli na autové vhazování, takže se teď po delší době domácí hráči dostali do blízkosti soupeřovy branky. Aut ovšem letěl zpátky dozadu až k půlící čáře. Tam je Han Dancák. Mezi dvěma hráči Pardubice mu podařilo na Čecha rozehrát a ten mu zase vrací Dancák. Darida diriguje jeho rozehrávku, ukazuje, ať předá míč zpátky až na Čiháka. Tak se také stalo. Čihák se snažil přijít přes dva hráče. V prvním případě mu to vyšlo, ve druhém už ne. Pardubičtí odkopli balón zase na polovinu soupeře, ale tam jsou pouze domácí fotbalisté. 11. minuta utkání Hradec Králové Pardubice 0-0. Čekáme na první gól, čekáme na první větší šanci. Teď se o to budou snažit hosté. Hlavatý jde do souboje s Dancákem. Teď ho trochu postrčil rukou Hlavatý, ale stačil rozehrát na Godwina. Godwin je tam spolu s Tankem. Tanková rána protáhl pěkně Adama Zadražila ranou po zemi k bližší tyči. Zadražil ale připraven. Jeho první výborný zákrok v dnešním utkání. Vzpomeňme na ten jeho výkon na severu Evropy, kdy vychytal Hradci tu výhru v pohárovém utkání na hřišti norského Tremse 1-0. Kromě toho, že lapnul penaltu, tak si poradil s dalšími velkými šancemi. Pardubičtí zase to zkouší po pravé straně. Tentokrát
0: zatím 0-0, tedy jak říká Tomáš Borovec, celý zápas si můžete poslechnout v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Se tedy jde o utkání Hradec Králové Pardubice ve 12. minutě, stav 0-0. Už jsme vás informovali o tom, že po páté vyhrál, a ono už to bylo dlouho jasné, Tour de France Tadej Pogačar. Ale poslední otázka se vyřešila na Champs-Élysées. Kdo vyhraje dnešní etapu? To byl Mathieu van der Poel, který v závěru bojoval i s Pogačarem, i pak s tím velkým balíkem jezdců, který ho dojížděl, ale nestihl. Ale to už je téma pro Jiřího Ješka, našeho cyklistického experta, paralympijského vítěze, který je přímo na místě. Jirko, hezký den.
18: Krásný večer přímo z Paříže, přímo z Champs-Élysées, z těch posledních metrů, které chyběly do pásky na poslední etapě této slavnostní, krásné koneční zakončení toho letošního ročníku Tour de France, kde se podařilo Matthew Van Der Poolovi vyhrát tuhletu etapu, což on obrovsky očekával celý den a čekal na to, že letošní Tour de France zakončí tím nejkrásnějším způsobem, že vyhraje na Champs-Élysées.
0: Jiří Ježek se nám trochu ztrácí v našem vysílání z Paříže. Signál není ideální, ale budeme se pokoušet ho samozřejmě obnovit, abychom se s ním mohli bavit dál o tom, jak Mathieu van der Poel zvládl závěrečnou etapu na Tour de France a dojel jako první na Champs-Élysées. Bylo to o pár, řekněme, desítek centimetrů, možná o půl toho předního kola. Jiří Ježek, nezdá se, že by se s nám k nám připojil dál, a tak můžeme vrátit slovo na fotbal do Hradce Králové, kde hraje Plzeň. Ale přeci jen ne, pokus Jiřího Ježka o spojení do našeho vysílání ani tak nevychází, a tak to zkusíme zase později. A tak míříme zpátky na fotbal, Hradec Králové Pardubice a Tomáš Borovec.
14: 14. minuta zápasu. Hradec Králové Pardubice 0-0. Na šance zatím 0-1, protože jsme viděli jednu krásnou ránu, kterou vyslal hostující Abdullahi Tanko, a Adam Zadražil musel ukázat své kvality, které má pochopitelně na vysoké úrovni. To už je o něm známo. Uvidíme, zdali vůbec odehraje celou sezonu v Hradci Králové. Všichni víme, že o tohoto vynikajícího brankáře je velký zájem. Teď po jeho rozehrávce u středové čáry Van Buren se trochu unáhlil, protože se rychle otáčel.
0: 0-0 dál tedy v zápase Hradec Králové Pardubice a my jdeme zpět za Jiřím Ješkem na Tour de France rovnou s otázkou, co ty si přesně z toho místa v závěru viděl?
18: No, já jsem viděl, já se omlouvám za tady špatný signál, který samozřejmě vždycky v cíli těch hektických etap na Tour de France máme, ale viděl jsem neskutečný souboj o vítězství v té poslední prestižní etapě na dojezdu z Champs-Élysées, kdy Tadej Pogačar, který bojoval o to, aby v té letošní Tour de France nejenom přivezl do toho cíle svůj žlutý trikot, ale aby vyhrál tu poslední etapu, tak cestu mu skřížil jeden z nejlepších klasikářů profesionálního pelotonu, Mathieu Van Der Poel, který nakonec tu etapu ovládl a zvítězil. Mám velkou radost, protože jsem ho dneska tipoval ráno na vítěze dnešní etapy, tak se mi to podařilo, ale nejenom vítězství Mathieu Van Der Poela v té náročné poslední etapě na Champs-Élysées rámovalo tu letošní Tour de France, ale hlavně byl to výkon Tadeje Pogačara, který přivezl ten žlutý trikot až do Paříže a vlastně neskutečným způsobem se zapsal do historie cyklistiky, nejenom tím, že zapsal svoje páté vítězství na tom nejslavnějším etapovém závodě, ale také, že ovládl ty etapy takovým suverénním způsobem, že dneska v podstatě asi neexistuje lepší cyklista, než je Tadej Pogačar, a právě v tento chvíli dává rozhovory po té, co vlastně se zapisuje do historie cyklistiky jako vítěz toho nejslavnějšího závodu světa.
0: Říká Jiří Ježek, který je přímo v Paříži, kousek od cíle, a může tak na dálku vidět, nebo na nějakou malou dálku vidět to, jak Tadej Pogačar dělá rozhovory, ale po dlouhé době se stalo, že na Tour de France měla česká cyklistika 3 jezdce. Jak se ti líbilo české vystoupení letos na Tour, když můžeme hodnotit už celý závod, který skončil?
18: No, jako fanoušek české cyklistiky a jako člověk, který s českou cyklistikou strávil vlastně celý svůj život, tak mám obrovskou radost. Nejenom to, že jsme měli letos na Tour de France 3 závodníky, ale hlavně to, jakým způsobem se zapsali do historie tohoto dnešního závodu. Začnu Matyášem Vackem, který hrál klíčovou roli, ale opravdu klíčovou roli, a sbíral tady obrovské ovace všech cyklistických odborníků, jak pomáhal Matsu Pedersenovi k tomu, aby vybojoval zelený trikot nejlepšího sprintéra. A pro Matse Pedersena je tahle ta trofej obrovskou satisfakcí za to, jaké měl problémy v posledních letech, a Mats Pedersen, který vyhrál mistrovství světa pár let zpátky a v posledních letech se mu nedařilo, bojoval se zraněními, tak pro něj ten zelený trikot je opravdu cílem nejenom toho letošního snažení, ale je to cílem snažení celého týmu Lidl Trek, který investuje do cyklistiky obrovské peníze, a Matyáš Vacek v tomhletom zeleném trikotu Pekotu, který právě teď slaví Mats Pedersen na pásce Champs-Élysées, tak hraje obrovskou roli. A Matyáš Vacek nejenom, že pomáhal Matsi Pedersenovi, ale všichni věří, že jednou na té Tour de France dokáže vybojovat etapové prvenství a možná o ten zelený trikot jednou bude bojovat také. Je to skvělý závodník, který tady opravdu u těch odborníků sbírá obrovské, jako obrovskou úctu a obrovské poděkování za to, co pro Matse Pedersena, pro ten jeho žlutý trikot na letošní Tour zvládal. Pak tady máme Jakuba Otrubu, který z týmu Caja Rural, který patří u těch organizátorů jako divoká karta, který vlastně byl pozván na Tour de France proto, aby animoval ty závody v době, kdy ty nejsilnější závodníci odpočívají, tak Jakub Otruba se dostal dvakrát do úniku dne a dokázal ukázat své jméno a ukázat vlastně českou vlajku v těch etapách, kdy vlastně patřil mezi kandidáty na vítězství a kandidáty na nejbojovnější závodníky těch jednotlivých etap. A potom třetí jméno Pavel Bittner, obrovský hrdina, který přestože v jedné z etap v 70-kilometrové rychlosti šel k zemi, dostal se do hromadného pádu, ze kterého vyvázl jako s velice těžkými zraněními. Já jsem měl možnost hned den potom s ním mluvit a velice mile mě překvapilo, jak Pavel Bittner byl optimisticky naladěný i po tom těžkém pádu. Říkal, mám pro svou přítelkyni a pro sebe zamluvený hotel v Paříži a chci tu letošní Tour de France dojet a nakonec se mu to podařilo, přestože se opět tady na Champs-Élysées zamotal do hromadného pádu, který byl za vítězstvím Mathieu van der Poela, tak přesto věřím, že Pavel Bittner s radostí tu Tour dokončil. Takže česká stopa na Tour de France byla obrovsky vidět.
0: Říká náš reportér a expert Jiří Ježek na trati Tour de France, kterou letos poznamenaly třeba požáry, i ta dnešní etapa byla zkrácená. Jaký ty si odneseš zážitek z letošního ročníku Tour de France, když zkusíme pominout i třeba tu sportovní stránku? Už jsme zmiňovali, že Pogačar vyhrál, Mathieu van der Poel byl první na Champs-Élysées, zhodnotili jsme tři Čechy, ale co Tour de France 2026, jaká byla?
18: No, byla neskutečná, co se týče atmosféry, co se týče toho, jak diváci tenhle ten závod berou za vlastní. Nejenom tady francouzští diváci, pro které samozřejmě Tour de France je prestižní záležitostí, ale diváci z celého světa. Já jsem měl možnost každý den potkávat fanoušky z Dánska, z Evropy, z těch evropských zemí, které samozřejmě tady mají své závodníky v těch jednotlivých týmech, ale potkával jsem spousty skupinek z Mexika, z Guatemaly, z Kolumbie, z Chile. Měli jsme třeba i v našem VIP programu hosty z Nového Zélandu, z Austrálie, ze Singapuru. Prostě Tour de France je opravdu ten třetí největší sportovní svátek světa po olympijských hrách a pro nedávno skončeném mistrovství světa ve fotbale, tak Tour de France opravdu hýbe světem a je vidět, že fanoušci z celého světa si najdou ten čas přijet do Francie a postavit se někam, kamkoliv vlastně, na jakoukoliv etapu, někam k silnici a užít si ten svátek. A tady na Champs-Élysées v Paříži je nádherná atmosféra a je to vlastně takový svátek tohohle sportu, kde fanoušci nejenom, že nesoupeří mezi sebou, ale naopak společně si užívají to, jak závodníci jsou schopní ukázat maximum ze sebe i v té poslední etapě po těch 21 etapách, jak dneska závodili, tak pro mě to bylo překvapení, že dokázali ze sebe vymáčknout ještě tu poslední zbytky sil a ukázali tady v Paříži to neskutečné a to vítězství Mathieu van der Poela bylo dneska zase nádherným příkladem, jak cyklistika dokáže být krásná.
0: Říká Jiří Ježek, tři týdny na trati Tour de France byl náš cyklistický expert. Pověz na závěr, kolik jsi měl času a kolik jsi stihl ujet kilometrů během letošní Tour?
18: No, my jsme tady měli v tom VIP programu každé ráno možnost posadit se na kolo s našimi hosty, aby zažili také tu cyklistiku na vlastní kůži, ale vždycky to bylo jenom těch pár kilometrů mezi probuzením a snídaní, takže jsme zvládali 20, někdy 15, někdy 30 kilometrů, ale o to vlastně nejde. Jde o to, aby lidé poznali, jak ta cyklistika dokáže být nádherná, jak závodníci trpí, aby jsme jim ukázali to nejtěžší z té cyklistiky, ale i to nejkrásnější. Měl jsem možnost potkávat závodníky ráno před startem a velice mě překvapovalo, jak v takhle náročném závodě, který je velice prestižní pro ty týmy, je to vlastně vrchol sezóny, jak ti závodníci dokážou být uvolnění, jak se dokáží věnovat našim hostům, a z toho mám velkou radost, že i ti tři, o kterých jsme mluvili, jak Pavel Bittner, Jakub Otruba, tak i Matyáš Vacek, patří k těm nejvstřícnějším, a čeští diváci, kterých je spoustu na trase Tour de France, tak si vždycky našli čas vyfotit se s našimi hvězdami a mám velkou radost, že ta česká cyklistika i na tom nejslavnějším závodě byla opět vidět.
0: Říká také vždy vstřícný náš cyklistický expert Jiří Ježek. Tak díky moc za zpravodajství z Tour de France, šťastnou cestu domů a pak zase tady někdy naslyšenou u tvého pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Díky, měj se hezky.
18: Budu se moc těšit, krásný večer do Prahy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Po cyklistickém okénku se vracíme zpět na českou nejvyšší fotbalovou soutěž. Na utkání Hradec Králové Pardubice komentuje ho Tomáš Borovec.
19: 24. minuta se blíží ke svému konci. Hradec Králové hraje ve východočeském derby s Pardubicemi v zápase prvního kola nové sezony, zatím 0-0. Teď už se hra vyrovnala, prvních 15 minut patřilo spíše pardubickému celku, teď už hradečtí ale srovnali hru a snaží se dobývat území na opačné straně hřiště. Teď se pohybují ale u středové čáry, takže mají před sebou ještě těžký úkol. Dancák neměl moc komu rozehrát, hodně aktivně proti němu vystoupil Michal Hlavatý. To napadání a ze strany hostujícího celku je velmi sympatické, je tam dobrý pohyb, hradečtí nemají moc prostoru, aby něco vymysleli, také se zatím nedostali do výraznější šance. Teď Čukes, který posílá na levé straně do přece jenom slibné pozice Mihálika, ten ale musel zaseknout, protože ho tam dokázal Icha zastoupit v tom jeho směru, ale hradeští to zkoušejí. Teď centrovaný míč, zase přetažený centr, už po několikáté. A tohle už se ani nelíbí trenérovi hradeckého celku Davidu Horejšovi, který vyletěl z lavičky a už tam výrazně gestikuloval rukama, že takhle si tu hru svých svěřenců rozhodně nepředstavuje. 26. minuta utkání Hradec Králové Pardubice 0-0. Pardubičtí po té nepovedené akci hradeckého týmu po tom přetaženém centru tedy vhazují aut z levé strany a teď může postupovat dopředu rychlonohý Abdullahi Tanko. Tanko se dostal přes Slončíka, ale Dancák, ten už ho nenechal přejít o pár metrů dál, zastavil ho, čistě ho odzbrojil. Na druhé straně potom byl nedovoleným způsobem zastaven Slončík u postranní čáry, už na polovině soupeře, takže tady budou rozehrávat hradečtí fotbalisté, ale je to daleko od soupeřovy branky. Takže rozehrávka nakrátko a navíc dozadu a bude to postupný útok. Na pravé straně připraven Jakub Uhrinčať. Uhrinčať předává na Daridu. Darida si zpracovává, má proti sobě Šimka. Darida dává nakrátko na Dancáka, ten mu vrací. Darida už je nějaké 2 metry před pokutovým územím. Na pravé straně Van Buren. Van Buren v souboji 1-1 zkouší kličku uvolnění. Zatím se ale absolutně nenechal vycukat Boledovič. Sice v 19 letech mladý hráč, ale velmi působí dobře, sebevědomně na hřišti, zatím neudělal žádnou chybičku, následoval centr od hrudníku, Daridy se baron odrazil nějaké 4 metry vedle levé tyče hostující branky, takže ve 27. minutě pardubičtí budou rozehrávat a zase to bude pravděpodobně rozehrávka nakrátko od Noslina na brankáře Mandouse, právě se tak stalo, Mandouse potom na levé straně posouvá na Trédla poměrně dá se říci, přeskopírák, rozehrávka ze strany Pardubic. Teď to ale Hradeští mnohem lépe přečetli a šli rychle do protiútoku, jenom Daridovi nevyšla úplně Ulička, kterou hledal Ondřeje Mihálika. Tomu zase chybělo trochu rychlosti, takže ten míč prosvištěl předním pokutovým územím zhruba metr, metr a půl, aniž by domácí hrotový útočník na to stihl nějakým způsobem reagovat. Pardubičtí už rozehráli, na pravé straně si seběhl k půlici čáře Tanko, Tanko zasekává, ale teď tady zase vidíme dobrý pohyb ze strany domácích hráčů, moc pardubičtí fotbalisté nemají prostor, teď se o to pokusil Godwin, který chtěl individuálně proniknout podél pravé postraní čáry. František Čech mu tam s kluzem balon čistě vyrazil, takže další autové vhazování. Šimek ve středovém kruhu, teď proti Mihálikovi, raději zasekává a vrací balon na Ichu. Marek Icha nikam zatím teď nepospíchá, moc se mu spoluhráči nenabízejí, takže si to dává z levé na pravou, takové individuální báčko, až potom zkusil nákop na pravou stranu k rohovému praporku, kde po souboji s Dancákem spadl hostující Tanko, ale rozhodčí ukazuje, tohleto vůbec nic nebylo. Je pravda, že Tankovi už to tam podruhé podklouzlo na trávníku. Je to nový hybridní trávník, ale jak se tak dívám, ještě potřebuje trochu doladit. V minulé sezóně to bylo opravdu jedno z nejhorších hřišť, které tady měla Malšovická arena, takže vedení hradeckého klubu na to reagovalo a sáhlo tedy pro změnu, nicméně k pokládce nového trávníku docházelo za poměrně vysokých teplot v průběhu léta a není to ještě úplně ideální stav, nicméně vedení klubu avizovalo, že se to rozhodně ještě v průběhu sezony zlepší. Samozřejmě počasí na to má velký vliv. 29. minuta bude končit za pár vteřin a pardubičtí jdou hazovat aut na své polovině. Na levé straně míč má už nad hlavou obránce Trédl, je to dlouhý aut, kterým si vybral kapitána Patráka, toho tam obejmul Jakub Uhrinčať, rozhodčí správně viděl a přerušuje hru, takže pardubičtí se mohou posunout dál, budou rozehrávat stále ještě z vlastní poloviny a opět to bude 22-letý obránce Jan Trédl. Tentokrát přihrávka na krátko, po něm už Šimek zkouší středně dlouhý nákop na pravou stranu, kde je Godwin. Godwin tam kombinuje s Noslinem, ale Noslinovi se vůbec nepovedla tahle ta předávka zpátky, jenom vypálil míč do autu. Hradečtí se tak zadarmo dostávají k balonu a po půl hodině hry mohou zkusit něco vymyslet směrem dopředu a začínají od svého golmana. Zadražil jeho nakopnutí směrem dopředu za půlící čáru, tam byl sice připraven Van Biren, ale to samé také platilo pro Trédla, který mu nedal ani centimetr a ještě natáhl nohu před domácího útočníka. Balón vypíchl do autu, teď už se opět hraje, zase tam je Biren. Van Biren v souboji s Trédlem, tentokrát je domácí fotbalista úspěšnější, ale v zápětí ztratil balón Tomáš Wiesner, ale individuální akce teď nevyšla Tankovi, který si nedokázal poradit se soupeřem v souboji jeden na jednoho. Dancák mu sebral balón a už teď se otáčí, aby rozehrál na Uhrinčatě. Uhrinčat se uvolňuje protisměrnou Kličkou vedle Václava Drchala a úspěšnou Wiesner přiťukává Daridovi. Darida z první viděl Mihálika. Mihálik ale tělo na tělo zase u něj velice poctivě. Marek Icha rychlonohého domácího útočníka nenechal hrát a ukopl mu balón na autové vhazování. Domácí fotbalisté jdou rozehrávat nějakých 10 metrů od rohového praporku. Darida. Uhrinčať. 32. minuta utkání Hradec Králové Pardubice stále 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. A během krátkého vstupu pro posluchače Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport jsme viděli neúspěšnou rozehrávku domácího týmu. Tentokrát špatný pas z jejich strany a autové vhazování pro Pardubice. Trédl dvakrát si vyměnil balón s hlavatým mezi dvojicí domácích hráčů a velice dobře to vykombinovali, takže tím vytvořili prostor na pravé straně. Tam se ale zase teď nepovedla rozehrávka a nebylo to nic složitého. Žádný velký atak ze strany domácích, prostě míč neposlechl tak, jak by si hráč představoval, a je z toho tedy out pro domácí tým. Uhrinčať. Další nákop směrem dopředu. Mihálik byl tam lehce přidržen, také se otočil za hlavním rozhodčím, ale Ondřej Berka ukazoval, ne, tohle pískat nebudu, takže to Marku Ichovi prošlo. A Pardubice tak mohou pokračovat v aktivitě. Patrák na středu viděl volného Godvina. Godvin, ale má tam proti sobě tři hráče. Patrákovi ale stačil ještě předat zpátky. Zleva podporuje hru směrem dopředu v tuto chvíli Trédl, proti němu je Slončík, Trédl ještě posouvá k postraní čáře, Pardubičtí teď zase dvakrát, třikrát dobře zakombinovali a pak odevzdali balon. Naprosto zbytečná, špatná rozehrávka hostujícího týmu, ale v této fázi zápasu vidíme něco podobného na obou stranách. Až teď tedy nedovolený zákrok ze strany hostujícího Michala Hlavatého, myslím si, že nechtěl takhle trefit domácího záložníka Tomáše Wiesnera, asi to zabolelo holeň a teď pravděpodobně trochu trápí 29-letého zkušeného borce, který přišel v létě z amerického Houstonu, kde si chtěl zakopat nejvyšší soutěž, ale působil pouze v rezervním týmu a tak se rozhodl k návratu a vyslyšel volání z Hradce Králové. Wiesner už je na nohou a pokračuje tedy dál. 34. minuta zápasu, Hradec Králové Pardubice 0-0 a hradečtí teď za podpory domácích fanoušků kombinují zatím na vlastní polovině. Teď čivák výborně, po zemi dlouhá přihrávka tak na 30 metrů směrem na Mihálika, který si tam naběhl právě do volného prostoru, co teď vymyslí Darida, předává před penaltu, tohle bylo první přímé ohrožení branky ze strany domácího týmu, ale té ráně chyběla jednak větší razance a také větší přesnost. V tomto případě Aleš Mandous neměl výrazný problém se střelou, kterou vypustil Samuel Dancák, ale už to byl náznak dobré příležitosti a také náznak toho, že by hradečtí mohli najít recept na tu zatím velice dobře organizovanou obranu pardubického týmu, která moc nepouští domácí hráče do šance, co teď na druhé straně, tam byl útočný faul po centru. Z pravé strany si pomohl rukama v souboji v pokutovém území kapitán Pardubic Vojta Patrák, strčil soupeře a rozhodčí samozřejmě nemohli jinak, než odpískat nedovolený zákrok. Byl tam v souboji s Wiesnerem, ten je také drobnější postavy, takže tohle to neustál a plachtil šipku směrem na trávník. Už domácí rozehráli, ale v zápětí míč také ztratili. No, tady Zadražil dobře, četl hru a vyrazil dopředu, aby byl rychleji u balónu než Tanko. Ten si toho všiml a tak už ten sprint vypustil, takže Zadražil potom nechal doskákat balón až do pokutového území, do svého teritoria, kde ho mohl zpracovat do rukavic, položit si ho teď na kopačky a rozehrává po levé straně dlouhým odkopem. Van Buren přešel přes dva hráče, stále drží míč, Van Buren tam motá obranu Pardubic, dokázal uvolnit. Tohle byl jasný faul Darida, už si tam před velkým vápnem rovnal balón na zakončení a v tu chvíli tam přiletěl jeden z pardubických hráčů zpoza něj a srazil ho jak pendolino, že Darida vůbec nečekal a také plachtil metr dva vzduchem, než dopadl na trávník. Tohle samozřejmě bude už nebezpečná situace pro hostující branku. Takže golman Aleš Mandous si tam rovná zeď. A my uvidíme standardní situaci. Přímý volný kop nějaké 4, 4,5, 5 metrů maximálně od pokutového území, od velkého vápna. Téměř na ose, takže Tady je možné ohrožení branky z obou stran a je tam u toho Darida a je tam také Daniel Horák, který má také vynikající kopací techniku, tak uvidíme, kdo se toho ujme. Buď to Horák levačkou nebo kapitán domácího celku pravou nohou, zatím gólman Mandous na středu brankové čáry ve své svatyni. Teď to zkusí Darida. Technická střela, ale bylo to nějakých 20 cm nad břevno pardubické branky, takže Mandous to jenom sledoval, zasahovat nemusel. V tuto chvíli tedy začíná 38. minuta utkání a Hradec Králové stále hraje s Pardubicemi 0-0. No těžce se oba týmy dostávají do nějakých výrazných příležitostí, když už, tak je to pokus o zakončení ze střední nebo delší vzdálenosti. S těmi centrovanými balóny si obrana jednoho i druhého týmu dokázala prozatím poradit. No a nebo to byl centr, který se vůbec nepovedl, letěl nepřesně. Teď to zkouší zase z větší dálky hostující Vojtěch Patrák. Trochu protáhl domácího golmana Adama Zadražila, protože ten byl v pohybu na opačnou stranu, ale zase chybělo více přesnosti tomuto zakončení. Ale píská se v hledišti, a to z toho důvodu, že podle rozhodčího byl kapitán Pardubic ještě před svým pokusem nedovoleně bráněn, takže to vypadá na standardní situaci. A teď je to podobný prostor, co se týče osy, jenom o něco dál od velkého vápna než před malou chvílí, kdy měli slibnou příležitost standardky domácí fotbalisté. Je tady také žlutá odměna pro Samuela Dancáka a je to právě za to, že už tam šel Patrák do zakončení. Jinak si myslím, že pokud by k podobnému zákroku došlo někde ve středu hřiště, tak by se asi nežlutilo. V tuto chvíli ano, poprvé v dnešním utkání. A tady to vypadá na nějaký signál, když se Michal Hlavatý staví zády ke zdi a balón už si rovná Samuel Šimek. Nakonec to zkusí Šimek sám. No, míč tam lehce zaplachtil, takže to nebylo nic jednoduchého pro Zadražila. Takže ten balón vyboxoval u levé tyče. Nebyl to úplně 100% zákrok. Možná to zahrání standardní situace přišlo velmi rychle a trochu zaskočilo domácího golmana, ale nakonec stihl reagovat. A teď Hradečtí odvrátili další rýsující se hrozbu. Balón trefený do pardubického fotbalisty se odrazil za postranní čáru a ve 40. minutě budou fotbalisté Hradce Králové rozehrávat od vlastní branky. Čihák na pravé straně. Čihák teď dobře na Mihálika, ten byl postrčen Ichou, rozhodčí ještě chvíli počkal, jak tato akce dopadne, ale protože se balon odrazil k hostujícím hráčům, tak v zápětí přerušil a Hradečtí zůstanou na balonu. Trochu se tam Mihálik chytil za záda po tom zákroku, ale vypadá to, že bude v pořádku. To se ovšem zatím nedá říct o Patrákovi, který zůstal ležet na trávníku u postraní čáry na polovině hřiště domácího týmu. Rozhodčí už tam kráčí a ukazuje, aby došlo tedy k ošetření, protože kapitán hostujícího celku stále leží na pravém boku. Vypadá to na nějaký problém s pravou nohou někde v oblasti nártu. Tak nevšiml jsem si, z jakého souboje toto vzešlo, ale teď je tady každopádně šance na to, aby se oba celky trochu osvěžili. Fotbalisté se tak běželi rychle ke svým lavičkám napít. Toho využívají také trenéři obou týmů, domácí David Horeš a hostující Jan Trousil, aby dali pár pokynů svým svěřencům. Patrák už je za pomezní čárou. Vypadá to, že to rozíbe, že bude pokračovat za malou chvíli, až bude vpuštěn na hřiště. A to nám bude končit 41. minuta, takže první poločas se blíží ke svému závěru, aniž bychom viděli změnu skóre. Domácí fotbalisté už rozehrávají, takže postupují kupředu. Darida, zatím Patrák stále za pozorní čárou, už je u čtvrtého rozhodčího, který tam bude avizovat, kdy může vstoupit na hrací plochu. Mezitím Darida zkouší centrovat do pokutového území, ale tam si to v prostoru prohlídal. Velmi dobře Emmanuel Goodwin.

0: A Mihálík v souboji jeden na jednoho, Mihálík proti němu Ichál zatím ho dokáže dobře stínovat, Mihálík tak zasekl a počkal si na spoluhráče, dává zpátky dozadu na Tomáše Wiesnera. Wiesner drží míč a vybral si Čiháka u půlicí čáry. Takže pokus o rychlý protiútok hradeckému týmu v tuto chvíli nevyšel, ale může pokračovat tedy postupně Dancák. Dancák na ose má zase Wiesnera, ten zvládl souboj jeden na jednoho s drobnějším hlavatým, odstavil si ho tělem. Mihálík teď na hranici pokutového území neprosadil se a Pardubiči odkopávají ke středovému kruhu, kde je pouze domácí stoper Filip Čihák. Ten diriguje své spoluhráče a mezi tím předává na krátko na pravou stranu u Hrinčaťovi. Darida se teď nabídl, ten zase na krátkém prostoru kombinuje se Slončíkem. Wiesner u postraní čáry postupuje dopředu, už se domácí blíží k rohovému praporku. Slončík má proti sobě ale dva pardubické hráče. Nakonec se mu nabídl Darida, ten už centruje do pokutového území. Dobrý míč, který vypadl z rukavic Aleši Mandousovi a Tom Slončík otevírá skóre utkání. Tom Slončík je autorem prvního gólu hradeckého týmu v nové prvoligové sezóně, když se dokázal prosadit ve 44. minutě. Vypadalo to, že se nic nestane. Takový, dá se říci, rutinní centr do pokutového území. Golman Aleš Mandou si pro ten balón šel, už ho měl v rukavicích, ale myslím, že tam potom přepadl přes spoluhráče, že tam zavrávoral, ten míč mu vypadl, no a Tom Slončík tam... Ne, nebyl to Tom Slončík, pardon, byl to Van Buren, Slončík ho tam zastínoval, takže rychlejší, pohotovější v té dorážce byl Mick Van Buren. Takže, no, tak to je start sezony pro Nizozemce, poté, co pokořil svým gólem v prvním utkání druhého předkola Evropské ligy domácí Tromsø, tak pokračuje ve své gólové parádě také v prvním kole nové sezony na domácím stadionu v derby proti Pardubicím. Ve 44. minutě tedy píšeme první změnu skóre. Mick Van Buren využil zaváhání Aleše Mandouse a posílá hradecké fotbalisty do vedení 1-0. No tak to přišlo z čisté jasná, možná ze situace, kdy to málo kdo čekal. Teď ale pozor, Pardubičtí zkouší odpověď, centr z levé strany, ale tam byl před brankou připraven Čihák a hlavičkou poslal míč do bezpečí. Teď hostující Trédl musel před Mihálíkem rychle odkopnout a rozhodčí viděli nedovolený zákrok. Pardubičtí tak budou rozehrávat na polovině soupeře, tak kolik se bude nastavovat? Jedna jediná minuta, takže máme do konce prvního poločasu necelých 60 sekund v tuto chvíli. No a zatím to tedy vypadá na radostnější odchod do kabiny o přestávce pro domácí tým. Centrovaný míč a výborně zadražil, vyskočil nad všechny hráče. Ten na rozdíl od Aleše Mandouse nezaváhal, pevně drží míč ve svých rukavicích, ale leží stále na travníku. Přece jenom tam byla trochu skrumáž, mezitím fanoušci sledují na monitoru ještě jednou gólovou situaci. Podívám se také, ano, bylo tam zaváhání Mandouse, který si chtěl po vyskočení do vzduchu stáhnout ten balón, ale zavrávoral, balón mu vypadl, pak se srazil se spoluhráčem a toho dokonale využil Mick Van Buren, který byl v tom nejlepším možném prostoru připraven a nekompromisně zavěsil, bylo to nějakých půl metru, metr od brankové čáry, tady to nebyl pro něj absolutně žádný problém. Tak stále ještě dochází k ošetření domácího golmana. V tuto chvíli už nám ta nastavená minuta uplynula a dá se tedy očekávat, že poté, co hradečtí rozehrají od vlastní branky, tak hlavní rozhodčí zápasu Ondřej Berka ukončí první poločas. Teď dává pokyn Zadražilovi, aby rozehrál balón, letí vzduchem na Van Buren, ten ještě hlavičkou prodlužuje na Slončíka. Slončík vyhrál tenhle souboj u postraní čáry a hradečtí budou vhazovat, pokud ještě tedy budou moci, zatím rozhodčí nechává, ne, už ukazuje rukou směrem do kabin, takže první poločas východočeského derby v zápase prvního kola v tuto chvíli končí a hradeští fotbalisté odcházejí do kabin s lepším pocitem, protože zásluhou Micka Van Burena vedou nad Pardubicemi 1-0.
1: To je prozatím Tomáš Borovec, který bude komentovat na radiožurnálu Sport samozřejmě i druhý.

0: I poločas dnes dál platí, že se daří v zápasech domácím týmům. Slavia odpoledne porazila Slovácko 5-1. Jablonec otočil utkání se Sigmou Olomouc a zvítězil 2-1. Zítra ještě nastoupí Artis Brno proti Mladé Boleslavi od 18 hodin.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Slovinský cyklista Tadej Pogačar se zapsal do historie Tour de France. Slavný závod ovládl po třetí v řadě a celkově slaví už po páté ve své kariéře, což je historicky úspěch, který se povedl opravdu jen několika jezdcům. Víc k tomu teď řekne ve studiu Tadeáš Skalický. Vítej.
1: Hezký večer.
0: Koho dnes Pogačar dalším triumfem na Tour de France dorovnal?
1: Čtyři legendy cyklistiky a zároveň rekordmany závodu, Francouze Jacquesa Anquetila, Bernarda Hinaulta, Španěla Miguela Indurajna a Belgičana Eddieho Merckxe. Ti všichni závodili v minulém století a Pogačar je tak prvním mužem, kterému se povedlo získat 5 titulů v tom aktuálním 21. Navíc Slovinci je teprve 27 let, světové cyklistice dlouhodobě dominuje a tak se v příštích letech může v čele tabulky s nejvíce celkovými výhrami i osamostatnit.
0: Pojďme připomenout, jak se letošní Tour de France vyvíjela, zejména tedy pro Pogačara. Bylo už od začátku prakticky jasné, že je favoritem na vítězství od těch úvodních etap.
1: Vzhledem k jeho výkonům na každém závodě, do kterého nastoupí, určitě ano. Navíc ve žlutém trikotu pro vedoucího jezdce byl nepřetržitě od 7. etapy, ale v tom právě skončeném ročníku měl třeba jeho největší konkurent Dan Jonas Vingegaard smůlu, protože si v 15. etapě při pádu zlomil klíční kost a Tour tak pro něj skončila. Ale i přesto byl Pogačar znovu silný v klíčových částech závodu a díky tomu a svému týmu UAE Emirates teď může slavit.
0: Připomeňme také, a ono to není tak dlouho, úplně zhruba před hodinou, jaká byla závěrečná 21. etapa, která tradičně končí dojezdem na pařížském bulváru Champs-Élysées.
1: Organizátoři zkrátili ze 133 km na 89, to aby ulevili záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst Francie. Právě proto vedla celá etapa jen Paříží, peloton několikrát projel okruh přes Montmartre a spurt na Champs-Élysées ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. Uspěl i český jezdec Matyáš Vacek, který se stájí Lidl Trek ovládl hodnocení týmu. Nejlepším vrchařem se stal ekvádorec Carapaz a bodovací soutěž tak tu vyhrál Dan Pedersen.
0: Letošní Tour de France připomněl na radiožurnálu Sport Tadeáš Skalický. Díky.
1: Naslyšenou.

Dálkař Radek Juška se na mistrovství republiky těsně před začátkem soutěží zranil a nemohl bojovat o 10. titul na šampionátu v Plzni, který měl být prověrkou pro formy před srpnovým mistrovstvím Evropy. Chyběla i řada dalších českých atletických hvězd, včetně třeba koulaře Tomáše Staňka a oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Kompletní obsazení měla soutěž oštěpařek, v ní Nikol Tabačkové stačil na vítězství výkon pod 60 metrů, konkrétně 57 metrů 76 centimetrů. Čekáme na začátek druhého poločasu fotbalového utkání úvodního kola šance ligy. Hradec Králové vede nad Pardubicemi 1-0. Dnes už Jablonec vyhrál nad Olomoucí 2-1 a Slávia porazila Slovácko 5-1.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
3: Policie v Berlíně zastřelila podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. UNESCO zařadilo na seznam světového dědictví normandské pláže, kde vylodili spojenci. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté ovládl Tour de France. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Němečtí policisti zastřelili podezřelého z útoku na berlínský pochod hrdosti. 21-letý muž vjel včera autem do davu v parku Tiergarten nedaleko Braniborské brány. Zabil jednu ženu, dalších 29 lidí je zraněných. Útočníka policie podle mluvčího berlínské policie Floriana Natta našla v zahrádkářské kolonii v Berlíně Špandau.
4: Podezřelý se zbodnou zbraní rozběhl směrem k policistům, proto jsme použili střelné zbraně. Po střelbě utrpěl podezřelý tak vážná zranění, že ačkoliv se ho snažili záchranáři resuscitovat, na místě zemřel.
3: Čeští policisti stále čekají na druhý znalecký posudek v případu úniku kejdy do řeky Dyje. Směsice výkalů hospodářských zvířat se dostala do toku na Znojemsku před půl rokem potom, co v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčí praskla jímka. Několik dní kvůli tomu nemohly vodárny pouštět do potrubí pitnou vodu ze Znojemské nádrže.
5: Znojemský vodoprávní úřad před prázdninami dokončil zápis o tom, jak jednotlivé složky havárii řešily. Strany se pak k dokumentu mohly vyjádřit a neměly žádné připomínky. Úředníci teď pošlou zápis policii. Odstraňování následků úniku kejdy oficiálně ukončili na začátku května. Bezprostředně po havárii kvalitu vody monitorovali jak vodohospodáři, tak i vodárny. Ty tehdy preventivně navážely cisternami vodu do vodojemů. Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník a vybírá dodavatele, říká nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil.
6: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
3: Vyloďovací pláže v Normandii jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila při zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword a Juno se v červnu roku 1944 vylodili spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě.
7: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
8: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí.
9: Popsal českému rozhlasu Denny, který na pláže v Normandii jezdí se svým obojživelným vozem Duck a vypráví o operaci Overlord. Prezident regionu Normandie Hervé Morin doufá, že zápis pláží na seznam UNESCO přivede do oblasti další milion turistů, kteří tam zůstanou v průměru až 5 dnů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Hradce Králové vstupují do nové sezóny šance ligy ve východočeském derby proti Pardubicím. Je u toho Tomáš Borovec.
11: Za malý okamžik začne druhý poločas. Derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Po první půli vedou domácí fotbalisté 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
10: Slavia rozehrála ligový ročník vítězstvím 5-1 nad Slováckem. Jablonec vyhrál nad Olomoucí 2-1. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté ovládl celkové pořadí Tour de France a vyrovnal tak rekord závodu. Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po sportu Nizozemec Mathieu van der Poel. A úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 před Prahou a nehoda na sedmičce u Slaného. Na dálnici D1 stále čekejte menší zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za průhonicemi na 4,5 kilometru stál nepojízdný kamion. Už sice pár minut nepřekáží a odjel, ale zůstává tam šipka silničářů, která blokuje pravý pruh a kvůli tomu je tak kolona ze 6. kilometru asi na 10 minut. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy u Předměřic na 98. kilometru v omezení tam stojí dvě osobní auta po nehodě, policisté jsou na místě, kolona se netvoří, ale vybočuje se. Na tahu číslo 7 z Prahy do Chomutova čekejte komplikace za Slaným. U Lotouše řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí se Kyvadlově. Zdržení směrem na Chomutově delší asi na 15 minut, stojí se v koloně od odbočky na Velvary a Mělník. A v Ostravě jsou komplikace v Místecké ulici na příjezdu do města směrem z Frýdku Místku. Za sjezdem na Rudnou před dolní oblastí Vítkovic narazilo osobní auto do svodidel a musí se vbočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
13: Hezký večer s Radiožurnálem Sport. Fotbalisté Slávie už dnes porazili Slovácko 5-1 a Jablonec zvítězil nad Olomoucí 2-1. Jdeme na další zápas, který se aktuálně hraje.
0: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.
13: Začal druhý poločas zápasu Hradec Králové Pardubice, komentuje Tomáš Borovec.
11: 48. minuta utkání, Hradec Králové vede díky gólu Mika van Birena v závěru prvního poločasu nad Pardubicemi 1-0. Teď jsme viděli další příležitost, kdy po centru z voleje snažil nebo zasáhl míč Tom Slončík, ale poslal ho těsně vedle levé tyčky branky, kterou hájí Aleš Mandous. Gólman velmi zkušený 34letý brankář, který ale udělal chybu právě v závěru první půle a nabídl tu gólovou velkou šanci van Birenovi. No a nizozemský kanonýr nepohrdl s tou jasnou loženkou. Při centru nedokázal Mandous udržet míč v rukavicích, vypadl mu a to už potom byla, jak se říká, pro van Birena malina. Hradečtí rozehrávají na vlastní polovině, Čech vrací Čehákovi. Čehák teď se musí být na pozoru, protože proti němu zasprintoval Patrák, ale kapitán Pardubic přeci jenom měl handicap nějaké 3 metry, takže nebyl včas a Hradečtí teď dlouhým odkopem nacházejí van Birena. Van Biren se dostává předpokutové území po ose, přidává na levou stranu, kde je připraven Daniel Horák. Zpracovává protisměrná klička proti Godvinovi a Čech už je o něco dál před velkým vápnem. Pardubičtí se stačili teď zatáhnout a už zase mají dobře organizovanou defenzivu, což je zdobilo celý první poločas až na tu chybičku v závěru. Jinak si myslím, že právě defenzivní práce byla odváděna velice dobře ze strany pardubických. Teď nákop směrem dopředu, tam byl rozběhnutý Tanko, Abdullahi Tanko v souboji s Čachem. Čach výborně. No, vypadalo to jako čistý zákrok, ale rozhodčí pískají faul, nedovolený zákrok domácímu bekovi, i když se to aréně nelíbí, především té většinové části, kde jsou hradečtí fanoušci. Pardubičtí naopak teď rozbubnovali svůj kotel, protože chtějí podpořit svůj tým při zahrávání standardní situace. A bude to sám kapitán Vojtěch Patrák z pravé strany, nějakých 10 metrů před rohem pokutového území. Už se dívá, kde má spoluhráče, zvedá v levou ruku a bude centrovat. Míč letí spíše do té zadní části, kde se snažil naskočit na balón Tomáš Jelínek, nový hráč Pardubic od druhého poločasu. Přišel na trávník, ale spíše to byl takový krkolomný let, kdy to vypadalo, že spíš balon zasáhne zády než hlavou. Nestalo se tedy nakonec vůbec nic, míč nad ním proletěl a vletěl do zámezí, takže vazovali Hradečtí, ale tohle to se jim moc nepovedlo při kombinaci, takže teď to bude aut pro Pardubice. Končí 50. minuta. Hradec Králové stále vede nad Pardubicemi 1-0. Hosté se samozřejmě budou muset být o něco aktivnější, také se teď o to snaží. Jsou na polovině soupeře, ale zatím marně hledají nějakou cestičku do větší příležitosti. Teď to zkoušejí přes Tanka. Tanko teď kombinuje na pravé straně s Godwinem. Godwin nepřešel, ale přes dvojici Slončík Dareda, která byla v dobrém pohybu. Teď ovšem důrazný souboj, který vyhrál Jelínek už na hranici pokutového území a hned potom se tam snažil o zpětnou přihráku do zakončení. Smékal, Daniel Smékal tam hledal Tanka, ale na poslední chvíli tam dokázal jeden z hradeckých fotbalistů strčit nohu a balón odehrát do autu. Takže je tady hostující tým a aut pro Emanuela Godwina. Dlouhý rozběh, bude to dlouhý aut, zdá se, že ano, i když Godwinovi se teď snaží přiblížit a nabídnout Michal Hlavatý. Godwin ale poslal tradičně dlouhý aut do pokutového území, kde byl připraven Van Buren, který tam šel pomocí obraně, vykopl a tam byl rozběhnutý Slončík. Dlouhý náskok do balonu, kdyby ho zasáhl hlavou a udržel ještě balanc, tak by se možná dostal před Boledoviče, který byl tím posledním hráčem před Slončíkem, ale domácí fotbalista trochu ztratil stabilitu a potom upadl, takže z toho náznaku sprintu do volného prostoru nic nebylo. Teď je naopak Godwin, ten zase se snažil najít Tanka, ale u něj byl Čihák, odkopl mu balón, Patrák byl faulován. Takže tady máme standardní situaci, byl to zákrok zhruba 15 metrů od pokutového území, takže se dá očekávat centr. No už po několikáté se kapitán pardubického týmu takto zvedá z trávníku, trochu pokulhává, ale ani tohle toho nevyřadí ze hry, i když jsme v prvním poločase viděli, že delší dobu byl mimo hru i mimo hrací plochu ošetřován, ale vrátil se zpátky a pokračuje v akci. Teď to vypadá, že i on sám rozehraje tuhle tu standardní situaci. Rozhodčí tam mezi tím rovná hráče a teď už dává pokyn, aby Pardubičtí zahráli krásný, jemný centr. A tady střela z pravé strany, kterou vypustil Tomáš Jelínek. Ještě tam Koníček šel o trávník, takový nepříjemný odskok, nicméně Adam Zadražil zase na místě u levé tyče a tuhle ránu kryl. Tak i v dnešním utkání už Zadražil musel jednou dvakrát podržet svůj tým dobrými zákroky a Hradečtí tak stále vedou v 53. minutě v derby nad Pardubicemi 1-0 a teď domácí fotbalisté zkoušejí rychlý protiútok, nákop po zemi až k rohovému praporku, tam si zbíhal od středové osy Van Buren, ale doběhl o něco později než Trédl, takže Trédl už odehrál a Pardubičtí zkoušejí teď rychlý útok, dobře Godwin, ale Patrákovi trochu trvalo, než si skrotil míč stále, ale je na hradě pokutového území, dribluje tam s balonem, zatím ho nikdo z Hradeckých nepřipravil o míč. Teď předávka na Jelínka, ale ten už potom ztratil v souboji s Čechem, který mu balon odkopl, oba dva se tam tak trochu poplácli po zádech, protože to byl drobný souboj, ale nic záludného. A teď vidíme, jak tady z domácí lavičky vstává Adrian Rolko, asistent hlavního trenéra Davida Horejše, a dává také pokyny domácím fotbalistům, aby se trochu lépe hýbali. Tak mně to přišlo jako to gesto rukou, pojďme malinko zlepšit pohyb, nabízet se, ať se nenecháme zatlačit do defenzivy, protože to se teď Pardubičtí samozřejmě pokoušejí, když v 54. minutě stále prohrávají s domácím Hradcem Králové 0-1. Teď Hradečtí na polovině soupeře, ale jenom na okamžik, následovalo odkopnutí Pardubických, ale jenom k brankáři Zadražilovi, který si vyběhl na pravou stranu mimo pokutové území, aby si míč do velkého vápna navedl a potom ho vzal do rukou a rozehrává před Čiháka. Čihák posouvá středem na Tomáše Wiesnera, po něm Dareda. K Daredovi se už tam dokázal zase rychle zatáhnout Tanko, který nenechal postupovat kapitána domácího týmu směrem dopředu, a tak Garrida zasekl a přes Františka Čecha domácí otáčejí hru na pravou stranu. Dancák otočil se kolem své osy, Wiesner posouvá na Mihálika. Mihálik ale má proti sobě dva hráče. Na hraně pokutového území z pravé strany se pokusil odcentrovat, byl zablokován na rohový kop, takže tady máme tuto, pokud se nepletu, druhou standardní situaci pro domácí tým. V prvním poločase Hradečtí kopali jeden, teď tedy je tady další tato možnost ohrozit pardubickou branku. Zatím se rovnají hráči obou týmů ve velkém vápně v pardubickém území a u rohového praporku se tam čtveřice hostujících hráčů rozcvičuje, rozběhává, možná brzy přijde na řadu další střídání. Domácí kouč David Horeš zatím nesáhl k výměně hráčů na hřišti. Tak je tady rohový kop, krásný míč, lavička a je to 2-0! Pokud se nepletu, tak to byl František Čech, který tam naskočil. To byla nádherně zahraná standardní situace a v 56. minutě Hradečtí zvyšují svůj náskok na 2-0. No, tohle to bylo z domácí strany to nejlepší, co se týče možné odpovědi na ten rýsující se a zvětšující se tlak Pardubic, který přišel na startu nebo se startem druhého poločasu, ale tohle je rád pro hostující tým. František Čech nebyl dobře bráněn v pokutovém území, měl tam hodně prostoru, ten míč mu šel krásně na hlavu. No a toho dokázal 28-letý obránce, který není nikterak vysoký, 179 cm měřící, dokonale využít. No, tak hráč, kterého dokáže využít David Horeš, třeba v momentě, kdy mu chybí někteří ty klíčoví fotbalisté, jako dnes stoper Petrášek, za kterého právě František Čech naskakuje, ale hraje zatím velmi dobré utkání, protože co se týče defenzivní práce, tak je zatím velmi přesný, nechybuje, no a teď hlavně dokázal parádně zavěsit při standardní situaci, jako by tam byl Petrášek, tak přesně na tom jeho místě, když se zahrává roh, tak skóroval. Je tady další šance, teď Mihálik posouval ještě do levé strany, ale to už bylo na Kučeru, daleko nemohl dosáhnout na ten míč, ale další pěkná, rychlá akce domácího týmu. No tak pardubičtí fotbalisté v tuto chvíli možná trochu zaskočeni, začíná 58. minuta a už je to pro ně ještě těžší, protože prohrávají v Hradci Králové 0-2. Hradečtí teď zase na míči, ale na vlastní polovině. Čihák raději rozehrává až k brankáři Zadražilovi před rozběhnutým Patrákem. A Zadražil teď přesně do nohy po zemi, ale tam se moc nepovedlo Daridovi zpracování na podruhé, ale už ano, ještě si ten balon doběhl tou svou typickou houževnatostí a rozehrál na pravou stranu na Uhrnčatě. Tomu už přesnost chyběla o něco víc, takže budou pardubičtí vhazovat z levé strany. Aut směrem dozadu a postupná rozehrávka až od golmana Aleše Mandouse. A Tom Slončík hned napadá, atakuje rozehrávku Pardubic, ta se ještě povedla včas, takže Abdullahi Tanko, ale teď nedokázal přejít přes Čiháka. Hradečtí oživili a jsou teď na hřišti mnohem lepší, přesněji kombinují. Zase tady je Van Beeren, jeho centr, Slončík pokutovému zemi, zpracovává si míč, už byl ale dobře ubráněn, takže nemohl zakončit, byl otočen zády k brance, rozehrával tady před velké vápno a tam už byli připraveni fotbalisté Pardubice, ale jenom odkopávají do autu. Je tady pasáž a moment, kdy hradečtí fanoušci s chutí vytleskávají domácí tým za předvedený výkon, za tu první část druhého poločasu, ve které otroci navýšili své vedení zásluhou hlavičky Františka Čecha na 2-0. A Hradečtí teď zkouší přenést hru vzduchem na pravou stranu. Mihálik ale byl příliš nízký, než aby vyskočil na takto vysoký míč, ale zapojil se alespoň do napadání. Stejně tak činí i Daniel Horák, takže Godwin měl co dělat, aby dobře rozehrál, nakonec to zvládl. A z levé strany teď to zkouší Línek, Godwin ho tam podporuje, přebíhá kolem něj, ale je tady střela, je to gól! Tak tohle to je výborná odpověď, kterou nakonec přichystal Boledovič. To byla rána, která šla k bližší tyči velice přesně a tady už Adam Zadražil nestačil reagovat, takže hostující tým je zpátky ve hře. V 60. minutě po hodině hry Pardubičtí snižují na 1-2 Tobias Boledovič a jeho první ligový gól v nejvyšší domácí soutěži, pokud se nepletu, tak tohleto je odměna pro tým a pro trenéra Jana Trousila, že nasadil tohoto 19-letého mladíka hned do základní sestavy. Boledovič, který přišel v lednu ze Slávie, tak v té minulé sezóně stihl za pardubický celek odehrát.
13: V Hradci Králové aktuálně hosté slaví gól. Celý přímý přenos můžete sledovat, můžete poslouchat, správně řečeno, na Radiožurnálu Sport, třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas, nebo najdete ten přenos na serveru irozhlas.cz. Dobrá zpráva přišla pro slovinské sportovní fanoušky, protože cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France a dnešní závěrečnou etapu v Paříži, ale nevyhrál, byť o to usiloval v závěrečné rovince na Champs-Élysées, tam byl první Mathieu van der Poel z Nizozemska. V dnešním programu fotbalu už Slavia porazila Slovácko 5-1 a Jablonec zvítězil nad Olomoucí 2-1. Stejné dílčí skóre je na východě Čech, kde se také daří více domácím a víc už doplní v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport reportér Tomáš Borovec.
11: Takže střídání na straně domácího týmu v 61. minutě, ve chvíli, kdy Hradec Králové vede stále nad Pardubicemi, ale už je to jenom 2-1. V 56. minutě zvyšoval na 2-0 hravičkou František Čech, ale o 4 minuty později krásnou střelou k bližší tyči dal kontaktní gól Tobias Boledovič a je to jeho první ligová trefa v kariéře. Takže Pardubičtí jsou zpátky zase v sedle a snaží se teď zase poslat další centr do pokutového území. Zadražil se, vyběhl, míč lapnul do svých rukavic a rychle odkopává směrem dopředu. Na pravé straně se mu nabízí Mihálik. Mihálik je rozběhnutý, dokázal v tomto poklusu krásně zpracovat míč, udržet ho na kopačkách a díky tomu pokračuje dál Kučera. Tady je Slončík, Tom Slončík přišel přes dva hráče, ale byl trochu vyhnán k postraní čáře. Abdulalhi Tanko také opouští hru na straně hostujícího týmu a do akce jde Samuel, takže střídání v té ofenzivní řadě ze strany Pardubic a Pardubice teď zkoušejí další ránu. Patrák vypálil. Nicméně stečovaná rána a bude z toho rohový kop. Šedesátá třetí minuta utkání a ve druhém poločase je na co se koukat. Hradec Králové vede nad Pardubicemi 2-1, když na konci první půle trefil úvodní gól Mick van Biren v 56. minutě. Potom zvýšil na 2-0 František Čech, ale o 4 minuty později prvním ligovým gólem Boledovič snížil na 1-2. Takže teď v končící 63. minutě je to zase jenom o gól. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A my jsme na trávníku během toho viděli nedovolený zákrok ze strany domácího týmu, takže je tady standardní situace, 64. minuta a je to nějakých 7-8 metrů od velkého vápna. Uvidíme, zdali to bude přímé ohrožení branky nebo centr. Je to situace, kdy lze sáhnout pro obě varianty. Rozhodčí zatím se dívá, jestli je vše v pořádku, co se týče rozestavení. A teď už dává pokyn tedy k rozehrání. Standardní situace. Patrák to zkusil nakonec napřímo, ale u levé tyče. Na to byl Adam Zadražil připraven. A balón čapnul do rukavic a už rozehrává na pravé straně na Čiháka. Čihák teď svoje rozběhnutí přibrzdil a pozvolna pokračuje dopředu, zatím ho nikdo nenapadá, už si toho všiml Patrák a udělal k němu rychlejší 2-3 kroky, takže Čihák předal na levou stranu přes Čecha, se teď míč dostal k Horákovi, ale ten jenom trefil Godvina, od kterého se balon odrazil do autu. V hazování pro domácí tým bude to sám Horák, který si veme míč a Kučera se mu rozběhl, ale Horák nakonec zvolil rozehrávky zpátky dozadu na Čecha a potom k Horákovi přistoupil Daniel Smékal a nohou zase míč odrazil do zámezí. Takže další aut pro Hradec, pro domácí tým, stále na vlastní polovině. Čech, Smékal se snaží napadat a Čech jenom balon trefil do Godvina, ten ho rychle zpracoval Patrák. Patrák v souboji proti dvěma neuspěl. Teď Darida možná trochu váhal, jestli jít do balonu, omlouval se svým spoluhráčům, ale balon se potom po odkopnutí pardubického Godvina dostal k brankáři domácího týmu Zadraželovi, který teď bude rozehrávat, uvidíme zdali nakrátko, nakonec si to rozmyslel, i když Čihák stále stojí po jeho levé ruce a Zadražil mu nakonec, i když naznačil dlouhý odkop, předává balon, Čihák se rozbíhá dopředu korem Smékala, ale ani jeho pas nebyl úplně přesný. Teď pardubičtí samozřejmě pozbuzeni tím kontaktním gólem jsou o něco aktivnější, vidí, že se jim zase možný bodový zisk z dnešního utkání přiblížil a stačí jedna povedená trafa, může to být srovnáno a do času je ještě dostatek, 66. minuta tohoto zápasu. Balon má teď ve svých rukách Daniel Horák, to znamená aut pro Hradec, Čech na Čiháka. Před pokutovým územím domácí stoper otáčí hru na pravou stranu, ale tam se Slončíka dobře pohlídala defenziva hostujícího týmu. Míč se nicméně zase odrazil na domácí kopačky. Horák přes Uhrinčatě to zkouší z pravé strany. Tady sprintuje Mihálik a Mihálik bude první u balonu, byl rychlejší než Jelínek a rozehrává pod sebe. Tam je Uhrinčat. Uhrinčat vidí uličku na Daredu. Dareda má míč na levé noze na ose, ale trošku špek. Čech to stihl, musel protáhnout nohu. Patrák ho tam trefil přes špičku pravé kopačky a vidí žlutou kartu. Sice ta přihrávka nebyla úplně povedená ze strany domácího kapitána, ale Čech tam byl dřív a ta Patrákova noha přece jenom přišla pozdě, zasáhla soupeře, který si tam posouval balon do strany před pokutovým územím, takže na žluté karty to máme v tuto chvíli srovnané 1-1, protože poté, co viděl v prvním poločase tuhle v úzovkách odměnu domácí Dancák, tak teď tedy se žlutou také kapitán hostujícího týmu Patráka. Je to tedy standardní situace. Darida je u míče s Danielem Horákem a zdá se, že domácí odchovanec Horák bude tedy tím fotbalistou, který rozehraje z levé strany. Přímý volný kop už se dívá, kde má spoluhráče. Území, je jich tam zhruba 7, další nabíhají, zase zatočený míč a opět tam byl František Čech, odražený balón, teď pardubičtí odpálili na dvakrát až do středového kruhu, Zadražil se vyběhl dopředu, je na polovině hřiště na té vlastní půlce a odehrává směrem dopředu, tam vyhraný hlavičkový souboj pro domácí tým. Slončík nedokázal v pokutovém území při náběhu do pravé strany ten balon zpracovat, podsunout si ho pod nohu, odskočil mu daleko a tam už potom nezvládl nic, protože tam byl jako první pardubický stoper Noslin, který mu balon sebral a mohl v klidu rozehrát. Tak opět tedy u balónu nizozemský 26-letý obránce dává si pozor, aby neudělal chybu. Nakonec zvolil přihrávku zpátky dozadu na Mandouse. Mandous viděl před sebou Hlavatého, ten má výbornou kopací techniku a musel ji také využít, protože byl hned atakován Hradečtí. Teď zase zvýšili úsilí, co se týče rychlého pohybu a napadání, protože to je přesně ten recept, který platil na pardubické, když se hosté nedokázali rychle zorientovat přesnými rozehrávkami, dělali chyby a z toho domácí tým těžil. Teď je nedovolený zákrok ze strany pardubického Viktora Samuela. 20-letý Nigeriec tam poslal při své aktivitě na zem Jakuba Kučeru a domácí tak budou rozehrávat u půlící čáry. No a Vítor Samuel za ten zákrok uviděl žlutou kartu, takže v krátkém sledu dvě žluté pro pardubický tým. Hradečtí teď nespěchají dopředu, rozehrávají zpátky až ke brankáři Zadraželovi, běží 70. minuta. Hradec Králové vede ve východočeském derby nad Pardubicemi 2-1. Teď si před pokutovým územím dobře zpracoval zády brance míč Mihálik, teď už u rohového praporku Slončík, centr do pokutového území, přetažený, kam se nabíhal spoza pardubické obránce Jakub Kučera a ten tam teď signalizuje, že tam byla ruka a hned gestikuluje rozhodčímu Berkovi, aby si to celé ověřil. Nicméně ten ukázal, pokračujte dál ve hře, protože jsem vše dobře viděl a tam nic takového ze strany pardubických fotbalistů nebylo. Takže už se hraje ve středu hřiště, tady souboj jeden na jednoho, ve kterém byl hostující Daniel Smekal příliš důrazný levým loktem a teď už je i upozorňován arbitrem, aby si tyhle ty zákroky odpustil, že jsou naprosto zbytečné. Místo čistého souboje z toho byla věc, která nemohla projít a to rozhodčí samozřejmě nechce vidět ve velké míře. Hradeští z toho můžou těžit, protože mají možnost rozehrát a Čihák podle očekávání vybídl svého brankáře Zadražila, ten mu vrací míč, Čihák už měl potom víc prostoru před sebou, na levé straně Čech, František Čech, Darida posouvá na Horáka, dobrá kombinace, teď je tady šance na zakončení, ne, nakonec to měl na dlouhou dohu Kučera a taky raději rozehrál na Čecha, Darida u levého rohového praporku, teď se třemi spoluhráči kombinuje Vlkanova, dá se říci poprvé na balónu po svém vystřídání, neudělal chybičku, hradečtí zatím ale operují poměrně daleko od velkého vápna pardubického týmu. Teď se tam přiblížil Čihák, trochu šel do toho silově, protlačil balón přes hlavatého, ale pak mu míč odskočil až k brankáři Mandousovi, který míč odkoupl a tak se ho dotkl i ten muž z gólmanů na druhé straně. Adam Zadražil, po něm Čech. 72. minuta, Hradec Králové Pardubice stále těsně 2-1. Stav, který platí od 60. minuty, kdy se trefil hostující teenager Boledovič. Čihák zkouší to středem. A zase zákrok loktem, ty se začínají kupit, tentokrát to byl Jason Noslin, který se takto provinil, ale v tomto okamžiku ruka přece jenom byla víc u těla. Takže žádná karta nebude následovat. Jenom rozehrávka. 73. minuta utkání Hradec Králové Pardubice 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tom Slončík se teď snažil navést si balón na zakončení, ale nebylo z toho ohrožení branky. Pardubičtí odkopli o něco víc před sebe. Čechovi tam nevyšlo zpracování. Co teď tenhle náběh? Čihák dokázal ve spolupráci se Slončíkem zdvojit Smékala, zastavit ho. Smékal tam navíc potom Čiháka podrazil. Tohle byla krásná, poctivá práce Toma Slončíka, který, co by ofenzivní záložník, se teď vrátil velmi rychle, aby pomohl Čihákovi v defenzivní činnosti a Čihák mu teď za to zatleskal, protože Smejkal byl rozběhnutý, mohl by to být trochu oříšek pro stopera Hradce, ale tím, jak z každé strany obstoupili hostujícího záložníka, nedali mu prostor, až potom se dopustil Smekal nedovoleného zákroku. Hradeckým teď nevyšla ulička směrem dopředu mezi obránce, přece jenom se k balónu dostal o něco rychleji Emanuel Godwin, ten má zase míč a podél velkého vápna rozehrává na levou stranu. 74. minuta utkání Hradec Králové Pardubice 2-1. Godwin na pravé straně, Noslin mu z první vrací, tak Godwin se teď posunul trochu víc dozadu do té defenzivní obrané nebo záložní řady. Patrák teď byl aktivní, což se rozhodně musí líbit pardubickým příznivcům, ale tu aktivitu trochu přehnal. Asi nechtěně tam škrtnul o patu domácímu záložníkovi Jakubu Kučerovi, poslal ho na zem, takže rozehrávat mohou Hradečtí. Horák na levé straně zkoušel rozehrát podél postraní čáry, ale tomu nedovolil Godwin, který mu tam strčil nohu, a tak Horák bude vazovat aut u středové čáry. Na levé straně přibíhá Vlkanova. Vlkanova zpracovává. Horák už asi byl s míčem v zámezí, ale pomezní rozhodčí je v klidu, takže akce pokračuje, i když se tady Godwin chytá za hlavu, jak tohle mohlo Hradeckým projít. Nicméně prošlo, i když je pravda, že pomezní byl poměrně daleko na opačné straně hřiště, nuté postraní čáry, tak možná neviděl úplně přesně, ale důležité je to, co vidíme, a to znamená, že se pokračuje ve hře. A míč teď mají Pardubičtí. Patrák zpracovává souboj s Čechem, předal do běhu Hlavatému. Hlavatý byl ale také dobře bráněn, ale nedovoleně Tomášem Vícnerem, který se s ním vrátil zpátky dozadu. Hlavatý se teď dostal tváří v tvář Františku Čechovi, něco si tam oba dva vyříkávali a rozhodně to nebylo o tom osobním prostoru, který by se měli dát. Bylo to tak z 10 cm aktivní z obou stran, takže pár slov tam padlo mimo zraky hlavního rozhodčího, který mezi tím sledoval, jak je na tom po zákroku kapitána pardubického mužstva. Patrák zase trochu kulhá a teď už jde k postraní čáře. Možná to vypadá na střídání. Na
13: straně. A tak to vypadá, že se chvíli nebude hrát v Hradci Králové v úvodním kole v dnešním programu, kdy Hradec Králové vede nad Pardubicemi zhruba 15 minut před 90. minutou 2-1, tak si můžeme říct, že úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Norris na Hungaroringu po startu z pole position obhájil loňský triumf a dočkal se prvního úspěchu od listopadového vítězství v Brazílii. Jeho nejlepším výsledkem v probíhajícím ročníku bylo druhé místo z Miami. V průběžném pořadí je v čele stále Antonelli se ziskem 219 bodů a náskokem 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Ten dnes dojel čtvrtý, ale po 5-sekundové penalizaci klesl na pátou pozici. Norrisovi patří se 128 body pátá příčka. Ve fotbalové lize dnes Slavia porazila Slovácko 5-1 a Jablonec otočil utkání a porazil Sigmu Olomouc 2-1. Víme také to, že tady Pogačar vyhrál po páté v kariéře Tour de France, byť nezvládl v závěru velký sen, a to dojet ve žlutém jako první na Champs-Élysées do cíle. To se povedlo Mathieu van der Poelovi, který v závěru ještě unikl právě s Pogačarem, ale v závěrečných stovkách a desítkách metrů pak už Pogačar odpadl a propadl se trochu o pár metrů vzad a Mathieu van der Poel zvládl vyhrát etapu přesně tak, jak předpokládal dnes v našem vysílání náš cyklistický expert Jiří Ježek, který sledoval Tour de France dnes tedy přímo na Champs-Élysées. Jdeme na fotbal zpátky, Hradec Králové Pardubice a Tomáš Borovec.
11: Po vystřídání hned dvojím na straně Pardubic, za stavu 2-1 pro Hradec Králové, Pardubičtí zkoušejí další útok 70. centrovaný míč do pochutového území, ale to byl prostor a okamžik pro Adama Zadražila, který bez problému míč stáhl do svých rukou a už vyhazuje na pravou stranu, kde si vyhlédl rozběhnutého Tomáše Víznera. Tomu ovšem nevyšlo ideálně zpracování, ale domácí pokračují v akci. Stále po té pravé straně. Teď je tam Adam Vlkanova, který přišel jako čerstvý ve druhém poločase, má tak sil na rozdávání, také drobnější hráč, ale nízko těžiště, brilantní technika. Teď zase šel přes dva hráče, neudělal chybičku, předal Daridovi. Teď je Vlkanova už v pokutovém území, Darida mu vrátil. Vlkanova se snažil nacentrovat, ale tam na poslední chvíli Tomáš Jelínek natáhl nohu a ten balón poslal do zámezí, bude z toho rohový kop pro hradecký tým. No víme, jak skončil ten předchozí, který zařídil domácímu celku vedení 2-0 v 56. minutě, kdy na Horáku v centr od rohového praporku parádě naskočil František Čech. Takže teď uvidíme, jak se vyvine tahle ta situace. Opět stejný hráč u praporku, ale jeho centr teď příliš nízký, příliš krátký. Viděli jsme pouze Traorého, který odhlavičkoval, ale je tady další pokus na vzdálenější tyč. Nicméně tam si nabíhali jenom pardubičtí fotbalisté, aby ochránili tohleto území. Chyběl tam domácí hráč, který by mohl ohrozit branku po tom dobrém centru, ale přeci jenom hosté trochu dezorientováni, tak hlavičkovali do autu, i když mohli ten míč nechat proletět a mohli by vhazovat, to se nestalo, takže aut pro Hradec, dlouhý aut až na penaltu, odstrčený míč a tečovaná střela, kterou vypustil Jakub Uhrinčať, trefil jednoho z pardubických hráčů, balon změnil směr k levé tyči, ale také ztratil více razance a Aleš Mandous se tak stačil vrátit na tu opačnou stranu a Rybičkou nakonec míč zasáhnout, ale byla to hodně nebezpečná situace po té teči. Teď Pardubičí zase v pokutovém území, hlavička ze strany hostujícího týmu, ale v tuto chvíli poslal Daniel Smekal míč vedle levé tyče. 7795 diváků na dnešní utkání zavítalo do Finep Areny, kapacita 9300, takže pár stovek do naplněného hlediště v dnešním utkání chybí, ale jsou prázdniny. Myslím si, že to, že se hraje od 20. hodiny v neděli, pomohlo tomu, že je tady návštěva více než dobrá. A zatím sleduje velice zajímavé východočeské derby, ve kterém hradečtí fotbalisté vedou nad Pardubicemi 2-1 a drží teď to své jednogólové vedení. Ale ještě to bude velký boj, protože hostům zbývá více než 10 minut s nastavením na to, aby se pokusili reagovat. Jednu parádní reakci už udělali, když rychle na druhý gól domácího týmu odpověděl mladíček Boledovič a díky tomu jsou také hosté stále ve hře o body. Teď trochu rozháraná hra na polovině hostujícího týmu. K míči se dostal Slončík, to zkusil z nějakých 22 metrů. Chytá se za hlavu, protože jeho rána šla asi půl metru vedle levé tyče. Myslím si ovšem, že pokud by se vešla do branky, tak by tam Aleš Mandous byl ještě včas, ale velmi pěkné zakončení Toma Slončíka, teď už kmenového hráče hradeckých otroků. Pardubičtí teď zkoušeli Kolmece prudkou dopředu, zadržel se, vyběhl ze svého území a odkopl včas. Tohle bylo nad rámec pravidel, příliš Godwinovi ruce pracovali proti Danielu Horákovi, jakoby ho chtěl hnětnout jako těsto a to u rozhodčího neprošlo, takže hradeští teď mohou na chvíli vydechnout a naopak pokusit se ohrozit soupeře. František Čech rozehrává dozadu. Čihák na pravé straně připravený přebrat rozehrávku u Hrinčáťa. Ten už vidí rozběhnutého Mihálika. Mihálik zpracovává, jeho patička. Ty úplně zmátl dva hráče Pardubic, když běžel od branky, najednou se otočil a už je před pokutovým územím. Krásný centr, tam byli dva jeho spoluhráči, ale byl tam také připravený Noslin, který odhlavičkoval. Ale tady má co dělat Botos, aby udržel balón. Nakonec se mu to povedlo. Pardubičtí postupují dopředu. Je tady Michal Hlavatý, předává na pravou stranu. Tady je velký prostor na to, aby něco vymyslel Godwin a udělal asi to nejhorší, co mohl. Jenom míč odkopl ke golmanu Zadražilovi, nebyl z toho ani centr, ani ohrožení branky. Přitom měl před sebou ještě tak 10-15 metrů volného prostoru, aby si povedl ten míč, aby si popošel víc dopředu a mohlo to být mnohem nepříjemnější pro hradeckou defenzivu. To se ale nestalo, takže v 84. minutě Zadražil před pokutovým územím už nakopává balon co nejdál od vlastní branky. Tam se mu rozbíhá Tomáš Wiesner, jde tam do souboje ve kterém si počínal nedovoleným způsobem.

polovině soupeře, ale zase zahnán na vlastní polovinu aktivitou Daniela Horáka. A rozhodčí tady viděli hru rukou, i když se tomu Botos chybí, ale sudí Berka byl hodně blízko a ukazuje, že to bylo jednoznačné, takže vrací balón na kopačky domácího týmu, mezitím se chystá střídání. Na straně Hradce Králové z lavičky se postavil Daniel Trubač, který se za malý okamžik pravděpodobně zapojí do hry. Už to může být takovéto taktické střídání, protože běží 85. minuta. Pardubičtí zkoušejí teď útok po levé straně, ale Hradec tu defenzivu formuje zase velmi dobře, zahušťuje prostor a Botos se teď vlastně sám připravil o možnost jít dopředu. I když tam měl místo, tak zasekl a vrací míč na druhou stranu. Asi ho Pardubičtí chtěli otočit doprava, tam je Samuel. Samuel souboj jeden na jednoho s Horákem, nepřešel přes domácího hráče, jenom nakopl míč dopředu, balon se odrazil ke Slončíkovi, ten ale měl udělat pohyb o něco rychleji, takhle trochu zaváhal a míč ztratil a v následném souboji s Godwinem se od jeho kopačky balon odrazil do autu, takže vhazují hosté, 86. minuta, Hradec Králové Pardubice ve východočeském derby 2-1. Pardubičtí teď volí rozehrávku středem. Michal Hlavatý, 28-letý záložník, který v lednu přestoupil z Liberce a dnes je možná jedním z nejaktivnějších hráčů hostujícího týmu. V Pardubicích vlastně působí už po třetí. Loni odehrál 13 zápasů a snaží se především dirigovat rozehrávku. Teď pěkná ulička do pokutového území. Tečovaná střela, kterou vypustil právě Michal Hlavatý a míč prosvištěl tak 10 cm nad břevnem Zadražilovy branky a právě protože to byla teč, tak bude následovat rohový kop, tak po delší době jsme zase viděli zajímavý okamžik, tentokrát před domácí svatyní. Pardubičtí rychle rozehráli další centr a tady to bude Zadražil, byl tam úplně sám, metr před brankovou čárou, pohlídal si to a teď vidí, jak se mu rozbíhá na levé straně Slončík. Chtěl co nejrychleji rozehrát a právě pro tu rychlost možná chyběla přesnost, takže Tom Slončík se jenom díval, jak balon opustil hrací plochu a Pardubičtí tedy budou vhazovat. Ještě tady ale dojde na to avizované střídání, Trubač půjde do hry a střídá Toma Slončíka. Rozhodně Tom Slončík předvedl velmi dobrý výkon a sklízí aplaus, ovace od domácích fanoušků. Tom Slončík patří mezi velmi oblíbené hráče, mezi příznivce od roku už od té chvíle, co tady na východě Čech hostoval z Plzně. Tak právě svými výkony, svými góly, svou produktivitou si získal srdce hradeckých fandů. Tak teď už ale Pardubičtí, pojďme se podívat na to, co se děje na hřišti. Zkoušejí to po levé straně. Michal Hlavatý, no kdo jiný by měl být takhle aktivní v té středové řadě a snažil se tam kombinovat na levé straně s Boledovičem, který také vystoupil teď o něco víc dopředu, byl ale faulován, takže uvidíme. Přímý volný kop po 88. minuta. Pardubičtí ho budou zahrávat, ale daleko ještě od pokutového území, ale rozhodně to je na nějaký kvalitní centr. Hráči obou týmů postaveni před velkým vápnem. Adam Zadražil vše sleduje. Je tady centr. Zadražil právě si pohlídal tenhle nákop. Teď jsme také viděli, že před tím centrem, před tím přímým volným kopem byl odměněn žlutou kartou domácí Tomáš Wiesner. To jen tak, abychom to celé přesně evidovali, ale důležité je to, že z té standardní situace Pardubičtí nic nevytěžili, takže v 88. minutě, která právě končí, prohrávají v Hradci Králové 1-2. Teď Zadražil, udělal zasekávačku, patičku do protisměru, to chce dost sebedůvěry a domácí golman ukázal, že ji opravdu má, protože vyškolil Botose a rozehrál potom do volného prostoru na Františka Čecha. Ten předal podél levé postraní čáry na Daniela Trubače. Jeho první dotyk s balonem potom skončil odkopnutím pardubického hráče do autu. Horák má balón a Adam Vlkanova se mu rozběhl. Horák si ale vybral Trubače, který byl trochu takový utopený za obranou, nikdo ho tam na chvíli nehlídal, ale Trubač se vzdal úmyslu postupovat k brance, zaseknul balon zpátky a vrátil ho na Františka Čecha, tež už Čihák zkouší centr směrem dopředu.

0: Pardubičtí obránci tohle to zvládli a teď, no, tohle to nevyšlo. Tady vůbec nečekal Daniel Smékal, že by dostal takovou tu prudkou přihrávku mezi obránci Hradce, takže se jenom díval, jak daleko od něj ten balón letí k Zadraželovi. No, potřebovali by hostující fotbalisté nějakou přesnější kombinaci teď v závěru utkání, protože už se rozjela 90. minuta zápasu a Hradec Králové stále vede nad Pardubicemi, nad svým velkým rivalem 2-1. Ve východočeském derby v posledních letech hradečtí moc úspěšní nebyli. Co tenhle zákrok? Sudí ho ukazují, že to je tak 50-50, nakonec ponechaná výhoda pro Hradec. Centr před pokutové území, tam ale byl připraven Godwin, odkopává a z toho může těžit na pravé straně Samuel. Viktor Samuel zkoušel přejít souboj jeden na jednoho přes Františka Čecha, ale ten dnes hraje výborný zápas. Naprosto čistě ho dokázal odzbrojit Samuel. Potom sám se přes tělo Čecha poslal do vzduchu a padl na rameno. Takový krkolomný pád a samozřejmě to rozleskalo domácí arénu. Právě proto, že František Čech předvedl tak kvalitní defenzivní zákrok, tak ten umí tedy dnes působit velmi dobře na obou stranách hrací plochy. Mezitím oznámené 3 minuty nastavení, takže v tuto chvíli budeme sledovat dnešní východočeské derby ještě necelé 3 minuty. Centr do pokutového území donutil Zadražila k Robinsonádě, kdy musel na ten nízký centr reagovat skokem směrem dopředu a byl zase velmi přesný. Ale pardubičtí jsou teď na balónu. Na pravé straně se snaží něco vymyslet Botos. Giannis Botos ale neměl moc prostoru, protože rychle proti němu vystartoval Kučera. Kučera teď, co by přece jenom hráč, který přišel do akce ve druhém poločase, má hodně sil. Pardubiští teď na Botose, Botosu v centr do pokutového území. Balon proletěl velkým vápnem až na levou stranu, kde byl připraven Wiesner. Odlavičkoval ho o něco dál za sebe. Tam přišel pokus z těžkého úhlu o zakončení a sražený balon letí na další rohový kop. No a protože už je to 92. minuta, tak do pokutového území se přes celé hřiště vydal pardubický brankář Aleš Mandous. Tak uvidíme, jestli tohleto zesílení v pokutovém území přinese nějaké to ovoce. Jedna z posledních šancí pro pardubické, aby se dokázali prosadit tenhle centr, ale byl příliš krátký, příliš nízký. Mihálik odlavičkoval k půlící čáře, tam se rychle vrací před své brankoviště Aleš Mandous. A teď další zákrok Adama Zadražila. Vypadá to tedy, že hradečtí jdou za vítězstvím, ale uvidíme. 92. minuta. Ještě mají před sebou minutu a pár vteřin oba týmy. V tuto chvíli Hradec Králové vede nad Pardubicemi 2-1. Už se častěji brání, ale zatím ta defenziva odolává. Ve 44. minutě nejprve udeřil domácí Mick van Biren, který dostal Hradec do vedení. V 56. minutě František Čech hlavou zvýšil na 2-0, ale o 4 minuty později dal pardubickým naději 19-letý Boledovič, který snížil, a od té doby se bojuje na obou stranách. Vidíme velice zajímavé utkání, kterému nechybí vůbec nic. No a do konce dnešního zápasu nějaká půl minuta a pardubičtí zase zkouší dobývat domácí branku, ale přihrávka za obranu prošla jenom do autu, což roztleskalo domácí arénu. Znamená to tedy, že Hradec Králové vede nad Pardubicemi pár vteřin před koncem 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. No ale ještě tohle přerušení neznamená konec utkání, to, co slyšeli fanoušci od rozhodčího Berky. Ještě v závěru nastaveného času je tady dvojí střídání ze strany domácího týmu. Mihálik pouští na hrací plochu Regžu. Mihálik tleská Fanoušci tleskají zase jemu. No a hrací plochu opouští také Tomáš Wiesner. Myslím si, že dnes předvedl lepší utkání než na severu Evropy v pohárovém zápase v Tromse. Takže může být spokojenější a na jeho místo teď nastupuje Ludvíček, ale myslím si, že Rekža ani Ludvíček se s balónem nepotkají, pokud tak maximálně jednou. Ani to ne, protože k radosti domácích fanoušků hlavní rozhodčí Ondřej Berka v tuto chvíli končí utkání a ve východočeském derby v zápase prvního kola Hradec Králové poráží Pardubice 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Z 16 týmů už má 14 týmů za sebou. Utkání úvodního kola nové sezony Šance ligy z dnešního programu Slavia Slovácko 5-1, Jablonec Sigma Olomouc 2-1 a právě skončený duel mezi Hradcem Králové a Pardubicemi skončil vítězstvím Hradce Králové 2-1. První kolo bude kompletní zítra, až skončí zápas Artisu Brno s Mladou Boleslaví. Jinak zatím ani jedna remíza v programu a tak máme zatím tedy 7 vítězů a 7 poražených.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosta. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
19: V Česku přibývá bankrotů firem v meziročním srovnání o 10%. K francouzskému městu Bordeaux se blíží rozsáhlý lesní požár. Fotbalisti Hradce Králové na úvod nové ligové sezóny porazili Pardubice. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat, vysvětluje Šťastný.
20: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
19: Novela má i podporu opozice. Francouzští hasiči se snaží zastavit lesní požáry, které se na jeho západě země rychle přibližují k městu Bordeaux. Záchranáři museli v jeho okolí evakuovat dalších 5 obcí. Podle prefektky Nové Akvitánie a Gironde Sophie Brokasové je situace stále nepředvídatelná. Turisty vyzývá, aby do oblasti nejezdili.
16: Navzdory tomu, že jsou plameny na dohled města, odmítl starosta Bordeaux Toma Kazna v jeho úplnou evakuaci. Úřady jsou ale ve stavu pohotovosti a dostat oheň pod kontrolu bude trvat ještě dlouho. Další hodiny budou zásadní i ve Španělsku, jak tvrdí premiér Pedro Sánchez. Tam se oheň daří hasit v okolí Madridu a v regionu Ávila, ale vyhnal z domovů další desítky tisíc lidí. Noc musí strávit v provizorním ubytování v tělocvičnách. Politické strany se podle Sáncheze musí co nejdřív dohodnout na důrazných klimatických opatřeních, aby se podobné tragédie neopakovaly. Jiří Kordík, Radiožurnál.
19: Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Jungwirth o tom mluvil loni v Českém rozhlase Plus.
21: Někde tak jako uprostřed, ten systém jako se nemůže rozhodnout, jestli je elektrolyt nebo kov, tak tam vzniká to, čemu se říkají nehomogenity. Část toho systému už je kovový, část je ještě pořád elektrolyt. To se také vědělo. To nové, co s tím přicházíme, je, že v tomhletom přechodném stavu ten systém tím, jak se ty molekuly v kapalině mohou hýbat, tak on se přepíná velmi rychle mezi kovem a nekovem. A tohleto velmi rychlé přepínání, to je ten nový jev.
19: Pavel Jungwirth taky dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. Sport. Fotbalisti Hradce Králové zvládli v prvním kole šance ligy východočeské derby. Pardubice porazili 2-1. Jablonec vyhrál stejným výsledkem nad Olomoucí a Slavia zvítězila nad Slováckem 5-1. Pražani vstoupili do sezony s nejmladší zahajovací sestavou v úvodním ligovém zápase od roku 1993. V průměru bylo jednomu hráči 24 let. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský říká, že jedním z faktorů byl taky uzavřený stadion, kde fandilo jen asi 1500 dětí.
22: Jsme si trošku věřili v tom, že bez těch diváků bude větší komunikace, že se líp uslyšíme, bude líp reagovat na ty situace, než když třeba ty kluci někdy pod tím tlakem vlastně ty atmosféry, třeba někdy spanikaří trošku, nebo ten výkon není takový, takže jsme si říkali, že i když si projdeme nějakým těžším momentem, že třeba budeme prohrávat, že to zvládneme. Další věc je, že nám to přišlo, že si to prostě zaslouží za tu letní přípravu a za to, jak za to vzali.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna, ale pozor za sjezdem na Hulín, na kilometru 263 zastavilo nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu označené policejní hlídkou, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Nepojízdné vozidlo pak nepřehlédněte i na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Mýto, stojí na kilometru 58 také na krajnici, ale posádka se může pohybovat okolo. Na tahu 35 z Mohelnice směrem do Hradce Králové a Litomyšle pozor před odbočkou na Svitavy. Před kruhovým objezdem u Koclířová stojí auto po nehodě a vybočuje se do protisměru.
25: Je na šperkách prostě nějaký poškozený auto. Jsem viděl, že asi si trefil nějakou srnku nebo něco, ale stojí tam. Takže ti, co jedou vlastně směrem na Hradec Králové, je to mírně pravotočivý. Ono není moc dobře vidět. I když je to tam přehledný, tak blíkají jenom šperky, nemá ani zapnutý světla.
24: A na silnici 7 z Prahy do Chomutova kousek zaslaným u Lotouše dořešují dřívější nehodu dvou osobních aut, jezdí se kyvadlově, menší kolony jsou tam obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky. K večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a na jižní Moravě až 28. Tolik zprávy.
26: Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté ve své kariéře a jemu teprve 27 let vyhrál slavnou Tour de France. Dnes bojoval dokonce i o vítězství na Champs-Élysées, ale dnešní 21. etapu ovládl Mathieu van der Poel. Pogačar může slavit stejně jako třeba český fleretista Alexander Šupenič, ten už slaví trochu déle. Je to totiž mistr světa, my s ním máme rozhovor a vy ho uslyšíte za chvíli.
23: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.

0: I den po triumfu na šermířském mistrovství světa si fleretista Alexander Šupenič vychutnává historické zlato pro Česko. Vybojoval ho v Hongkongu a dnes krátce popoledni se spojil do našeho vysílání a mluvil s moderátorem Filipem Šedivým. Šupenič začal svým aktuálním rozpoložením.
1: Dnešní den je velmi náročný, protože mě extrémně bolí celé tělo a až teď mi dochází vlastně, co se trošku stalo, ale jsem hodně šťastný, protože povedla se nám velká věc a pořádně jsme to i oslavili, takže velmi náročný den.
2: Vy jste se stal, jak bylo řečeno, prvním českým mistrem světa ve fleretu a po olympijském bronzu z Tokia jste přidal do své sbírky největší úspěch kariéry. Řadíte tenhle titul přece jen i přes olympijský bronz?
1: 100% ano, protože titul mistra světa je v té naší komunitě úplně to nejvíc, co můžete získat a je to úžasný a samozřejmě je to titul, takže první místo určitě nad bronz, ale asi netřeba porovnávat, jako já jsem rád za to, co se mi povedlo.
2: Alexi, když jste zmínil tu šermířskou komunitu, v ní to samozřejmě má velký ohlas, takže asi psalo i hodně lidí a třeba i mimo šermířské prostředí, dá se říct, jak někdy úspěšní sportovci říkají, měl jsem zavařený telefon.
1: Telefon je stále zavařený a moc děkuju všem, kteří mě píšou a samozřejmě se budu snažit všem odepsat, stejně tak na sociálních sítích a tak dále, protože vážím si ty podpory, vážím si těch gratulací. Těší mě, že se právě ten můj sport dostane mimo tu šermířskou nebo i sportovní bublinu a že i lidi z ostatních odvětví mě jako gratuluju a přeju, takže moc toho vážím.
2: Vy jste sám říkal, že po olympijském bronzu chcete být pravidelně mezi nejlepšími na světě, teď jste tedy ten úplně nejlepší na naší planetě. Jaké jsou další sportovní mety fleretisty Alexandra Šupeniče? Protože zároveň, jestli se nepletu, tak jste se posunul do úplného čela světového žebříčku, což může být asi další splněná meta.
1: Nejenom posunul, já jsem ho vlastně vyhrál. Já jsem ten ročník vyhrál, což je pro mě jako možná ještě o trochu víc, než vyhrát to mistrovství světa, protože vlastně to je důkaz celého toho roku, že se jako počítají tam ty světové poháry a tak dále. A vlastně jde o tu konzistenci a být první, vyhrát to, odvíjí si jako tu medaili i za tady tohle jako naprosto něco úžasného. A povedlo se mi to v juniorech několikrát a snil jsem o tom, že se mi to povede i v dospělácích a je to tady. Takže mám z toho velkou radost. Zároveň s tím přichází i velký další jako plány v tom smyslu, že člověk musí dál pracovat, protože jedna věc je tam dostat, vyškrabat a druhá věc se tam udržet. Bude to těžký a samozřejmě teďka následuje jenom odpočinek, relax a vlastně nepřemýšlení o tréninku. Když teda teďka zanedlouho organizuju kemp pro mladý šermíře v Brně, ale jinak, co se týká mý samotné přípravy, tak teďka bude trošku odsunutý na druhou kolej a člověk si to musí jako trochu užít, nechat to v sobě zapůsobit a pak přemýšlet, co dál.
0: Říkal v rozhovoru pro radiožurnál Sport přímo z Hongkongu šermířský mistr světa Alexander Šupenič.

0: Radiožurnál Sport posloucháte ve 22 hodin a 18 minut. Podobně jako loni tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson prohrály finálový zápas v soutěži deblistek na turnaji v Praze. Před rokem ve Stromovce podlehli v rozhodujícím super tiebreaku ukrajinsko-japonskému páru Kičenoková-Ninomiová, letos na štvanici Britkám Dartové a Lamsdenové 2x4-6. Tentokrát ale hráli v mnohem bouřlivější kulise před zhruba 5000 návštěvou.
1: Minulý rok si myslím, že to bylo ještě trošku víc, ale zároveň zase je to po druhý to finále, takže taky bylo dost kvůli tomu, takže asi podobný, prostě stejný výsledek. No.
2: Řekla Laura Samson a tady je turnajové hodnocení Lucie Havlíčkové.
3: Pro mě je to asi spíš popravdě naopak, protože loni jsme spolu hráli úplně poprvé, domluvili jsme se podle mě třeba den před turnajem, takže to, že jsme byli ve finále, bylo takový wow, sice jsme vedli, ale pak vlastně jsme začali ztrácet a letos jsme už věděli, že spolu hrajeme dobře a když jsme se do toho finále dostali, tak jsem si říkala, že už by bylo fajn to konečně dotáhnout do toho vítězného konce, ale bohužel nepovedlo se, takže pro mě možná to zklamání, ale to bylo malinko větší.
4: Dámy a pánové, Lucie Havlíčková a Laura Samson!
3: Myslím si, že ani jedna jsme nikdy nehráli před větším publikem a ještě k tomu před publikem, který by bylo celý na naší straně. To bylo úplně neuvěřitelné, mrzí mě, že jsme to pro ně nevyhráli, ale třeba se nám to podaří příští rok, do třetice všeho dobrého.
2: Přála si Lucie Havlíčková stejně jako Laura Samson, poražené finalistky turnaje v Praze.
3: Ale jinak já jsem spokojená s celým týdnem a jenom tomu chybí bohužel ta třešnička na tom dortu.
1: Tak jako jsem si trošku zlepšila chuť po tom singlu.
2: Vypráví Lucie Havlíčková a Laura Samson, které odehrály zápas i před velkými legendami českého a československého tenisu. Hanou Mandlíkovou, Helenou Sukovou, Reginou Maršíkovou a Andreou Holíkovou. Čtveřice, která přesně před 40 lety hrála tady na štvanici finálový turnaj Fed Cupu.
5: Vaši rodiče, možná vaši prarodiče, zde seděli a tleskali jak československému výběru, tak výběru Spojených států amerických.
3: Určitě samozřejmě jsou to legendy našeho sportu a to, že se tady na nás dívali, tak je skvělý a doufáme, že jsme se jim aspoň trošku líbili a nejsou zděšení z toho, co tady teď nastupuje za generaci.
2: Doufá Lucie Havlíčková, která společně s Laurou Samson hrála finále ženské čtyřhry tady na pražské štvanici a dost možná před rekordní návštěvou, pokud jde o turnaje této kategorie. Že by totiž na takový zápas přišlo někde na světě víc fanoušků, tak to si české hráčky nemyslí.
3: Ne.
2: Ani Lucie Havlíčková, ani Laura Samson.
3: Možná na Francouze ve Francii třeba, ale myslím si, že jinak jinde po světě to moc reálný není.
2: Z pražské štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Hezkou neděli s radiožurnálem Sport. Řecký dálkař Miltiadis Tentoglu posunul na domácím atletickém šampionátu letošní světové maximum na 866 cm. Ve Volosu dnes předvedl 28-letý dvojnásobný olympijský šampion skvělou formu a celkem třikrát skočil za 860 cm.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko na vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Hodiny 30 minut. Zprávy má Martin Matějka.
7: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně, letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z datobou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků. Celkem je v českých registrech přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který včera vyjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Výbor pro světové dědictví UNESCO nově zařadil na svůj prestižní seznam třeba Buddhovo rodiště v Indii nebo jedny z největších sladkovodních mokřadů na světě v americkém státu Georgia. Na seznam se dostaly i pláže v Normandii, kde se za druhé světové války vylodili spojenci. Česko letos o zapsání žádné položky neusilovalo. Na prestižním seznamu UNESCO už má zapsáno celkem 17 položek a výhledově bude navrhovat další, třeba historickou papírnu ve Velkých Losinách, hořické pašijové hry nebo českou pivní kulturu. A ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl Národní galerii. Kromě výtvarného umění a hudby se věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
0: Sport.
7: Fotbalisté Slavie vstoupili do nové sezóny šance ligy vítězně. Úřadující mistři porazili Slovácko 5-1. Hradec Králové vyhrál východočeské derby nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec zvítězil nad Olomoucí taky 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnicích se teď dá projet plynule bez zásadních komplikací. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna, ale stále ještě pozor za sjezdem na Hulín. Na kilometru 263 stojí nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu na místě policejní hlídka, posádka se tam může pohybovat okolo. Na silnici 35 z Mohelnice směrem do Hradce Králové a Litomyšle stále opatrně před odbočkou na Svitavy. Asi 100 metrů před kruhovým objezdem u Kocklířová překáží auto po nehodě, vybočuje se do protisměru. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova kousek za Slaným u Lotouše stále ještě dořešují nehodu 2 osobních aut, provoz řídí policisté Kyvadlově, projíždí se ale de facto bez kolon. A v Teplicích pozor v části Novosedlice v Kostelní ulici u kostela, tam se srazila také 2 osobní auta, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. A přes den pak čeká mě proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. A k večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě naměří až 28 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Do nové sezony fotbalové šance ligy už vstoupili i obhájci titulu z pražské Slávie. V prvním kole nejvyšší soutěže porazili Slovácko vysoko 5-1. Na úvod sportovního přehledu o tom bude mluvit Lukáš Antoš. Vítej.
1: Hezký večer. Slovácko odjelo z Prahy s výsledkem 1-5 navzdory tomu, že ve 12. minutě otevřel skóre křídelník týmu z Uherského Hradiště Pavel Juroška. Ten ale ve druhém poločase viděl červenou kartu za útočný faul.
2: My jsme si říkali, že nechceme být ustrašení a možná ten gól paradoxně, který jsme dali takhle rychle, tak prostě nesmí se stát asi, že dostaneme takhle rychle dva góly po sobě hnedka, oba dva takové podobné, takže je to hrozná škoda, pak už samozřejmě se s tím těžko něco dělá, jako když vlastně následovala ještě v druhém poločase červená karta, čím se vlastně tady tímto i klukům hrozně omlouvám, že jsem je v tom potom nechal.
1: Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové, kteří porazili Pardubice 2-1. Jablonec pak vyhrál stejným výsledkem nad Olomoucí.
0: Fotbalisté slavistické rezervy v úvodním kole druhé ligy remizovali s Příbramí 2-2, taky nerozhodně a také 2-2 skončil duel B týmu ostravského Baníku s Vlašimí.
1: Slovinec Tadej Pogačar po páté vítězem Tour de France. Závěrečnou etapu slavného cyklistického závodu s dojezdem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel. Nic to ale nezměnilo na tom, že Pogačar ovládl celkové pořadí a vyrovnal rekord v počtu získaných titulů na Tour. Pět jich mají jen Francouzi Ino, Anquety, Španěl Irian a Belgičan Merckx. Pokračuje Pogačar.
3: Every victory is really special and
4: každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7x a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5x jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
3: Unbelievable also for me.
0: Velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojeli druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který tak navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa. Zástupci seriálu zároveň oznámili, že zrušenou dubnovou velkou cenu Bahrajnu nahradí závod v Malajzii. Na okruhu v Sepangu se pojede 4. října. V Bahrajnu a Saudské Arábii se letos nezávodilo z bezpečnostních důvodů po vypuknutí válečného konfliktu Spojených států a Izraele s Iránem.
1: Floretista Aleksandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní šermířské federace poskočil 32-letý Čech z 5. místa. Protože někteří reprezentanti soutěžili na šampionátu i dnes, nemohli být součástí oslav Šupeničova titulu, jak čerstvý mistr světa řekl radiožurnálu Sport.
5: Kluci, co šermovali, tak ne, ale holky, kordisti, můj tým, fyzioterapeut, trenér a tak dále, takže jsme byli v restauraci. Tady byl tajfun a to byla jediná restaurace, co byla otevřená a ten pán byl tak šťastný, že jsme tam byli, že nám asi 30x po sobě pouštěl českou hymnu a pořád pouštěl písničky Michala Davida, takže to bylo úplně úžasný a jako velmi se to vydařilo. Jsem velmi spokojený s oslavou.
1: Po druhé za sebou tenistky Lucie Havlíčková s Laurou Samson bojovali na Live Sport Prague Open o titul v deblu. Finálový zápas ale stejně jako loni prohráli. Letos na Štvanickém centrálním dvorci podlehli Britkám Dartové a Lucemdové 0-2 na sety. Po utkání Havlíčková obě zkušenosti porovnala.
6: Loni jsme spolu hráli úplně poprvé, domluvili jsme se podle mě třeba den před turnajem, takže to, že jsme byli ve finále, bylo takový wow, co jsme vedli, ale pak vlastně jsme začali ztrácet a letos jsme už věděli, že spolu hrajeme dobře a když už jsme se do toho finále dostali, tak jsem si říkala, že už by bylo fajn to konečně dotáhnout do toho vítězného konce, ale bohužel nepovedlo se, takže pro mě možná to zklamání je letos o malinko větší.
1: Finále dvouhry na pražském turnaji ovládla 18-letá Rakušanka Tágerová. Ukrajinku Sigurovou porazila 7-6 a 6-2.
0: Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová ovládly turnaj Pro Tour Challenge v čínském Shanglu. Česká dvojice ve finále porazila Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 2-1 na sety.
1: Nikola Tabačková ovládla vyrovnaný souboj českých oštěpařek po mistrovství republiky v Plzni. Zlato vybojovala před Martinou Pišovou a Nikolou Ogrodníkovou. Vítězný hod svěřenkyně Barbory Špotákové měřil 57 metrů a 76 cm.
7: No, já jsem byla tady trošku nemocná a ještě jsme byli na soustředění. Trošku jsme přitrénovali, takže jsem byla lehce, ne úplně jako fresh, ale já myslím, že je dobrý. Trenérka mi teď říká, že potřeba si projít nějakým těžkým závodem. A já jsem ráda, že to byl dnešek a nebyla to Evropa.
0: Po vítězství v trojskoku vybojovala atletka Linda Suchá na republikovém šampionátu druhé zlato ve skoku dalekém. To si zajistila až v poslední sérii výkonem 617 cm. Receptem na úspěch byla pro dálkařku Škody Plzeň změna odrazové nohy.
8: Tak já z té pravý nohy jako skáču líp dál, mám to vžitější v sobě, protože jsem s ní vlastně skákala od malička celý život. Naopak z té levý nohy teďka poslední ty roky to nebylo úplně ono a dneska jsem měla fakt dlouhý skoky z té pravý nohy, bohužel teda s přešlapama, ale to vyladím.
1: Golfistka Sára Kousková skončila na Scottish Open 31. a na turnaji si vylepšila maximum. Na společné akci elitní LGBA Tour a na vyšší evropské série Ladies European Tour jí chybělo na vítěznou seniorovou z Jižní Koreje 15 úderů.
0: Sportovní přehled a Lukáš Antoš, díky, naslyšenou.
1: Skvělý večer.

0: Čeští vodní slalomáři opouštějí mistrovství světa s dobrou náladou a také s těžšími zavazadly, protože v americké Oklahomě vybojovali celkem 7 medailí a díky tomu ovládli pořadí národů.
1: Týmové porady na hotelu české reprezentace bývaly veselé. Skoro každý večer se tam připíjelo na medaile a zlato Terezy Knéblové se slavilo dokonce sborovým zpěvem hitu Evy Farné Na ostří nože.
2: Tři zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Hodnotil šéf-trenér Jiří Prskavec starší, kromě teď už dvojnásobného mistra světa Víta Přindiše, oslavili všichni individuální medailisti na šampionátu v Oklahomě největší úspěchy kariéry. Zlatý a stříbrný Jakub Krejčí.
3: Podle mě se furt neuvědomu, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
1: Zlatá Tereza Knéblová.
4: Tohle je fakt neskutečný, prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
1: Stříbrná Kateřina Beková.
5: Je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
1: I bronzový Lukáš Kratochvíl.
6: První mistrovství světa, tak jsem chtěl sbírat hlavně zkušenosti, ale hnedka to takhle vyšlo, takže jsem mega nadšený.
1: A kromě zmíněného 37-letého mazáka Víta Přindiše mají ostatní úspěšní čeští vodní slalomáři ještě jedno společné. Mládí. Nejstaršímu z nich, Jakubu Krejčímu, je 24 let.
7: Pro nás je dobrý to, že vlastně máme další generaci. Měli jsme výborné výsledky na juniorským a 23. mistrovství světa.
1: Připomíná Jiří Prskavec starší, 24 medailí, tedy třetinu ze všech možných z letošního šampionátu v Krakově.
7: Takže máme z čeho brát. Doufám, že to bude pokračovat. U nás má ten sport tradici. Máme dobrý trenéry, máme velmi slušný tréninkový podmínky, takže věřím, že se do budoucna nemusíme o nějaký ten úspěch bát.
1: Ty nejbližší se pokusí čeští vodní slalomáři po krátkém volnu a mistrovství republiky získat na posledních dvou světových pohárech sezóny a na evropském šampionátu. Z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovými vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do této vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
8: Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti při potyčce zemřel. Jednání s Čínou budou podle předsedy sněmovny Okamury pokračovat. Fotbalisté Slovácka podlehli na úvod ligové sezóny domácí Slavii. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm ojediněle i bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Německý kancléř Friedrich Merz odsoudil útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Němců vzkázal, aby se nenechali zastrašit. Jedna žena zemřela, dalších nejméně 29 lidí je zraněných poté, co včera v Berlíně najel muž do davu autem. Útočník byl podle německého ministra vnitra Alexandra Dobrinta 21-letý německý občan s libanonskými kořeny. Policie ho našla v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau a zastřelila ho. Motivem byl podle vlády zřejmě islamistický terorismus. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. A první průmyslovou misí povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, pokračuje Okamura.
9: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
8: Ministr Havlíček Radiožurnálu potvrdil, že cestu do Číny plánuje v první polovině příštího roku. Uvedl, že zájem podniku o cestu je mimořádný. Čínu označil za hospodářskou velmoc a návštěva se proto musí dobře zacílit. Okamura Čínu navštívil jako jeden z nejvýše postavených českých ústavních činitelů po 7 letech. Bavorský premiér Markus Söder odmítl jakoukoliv spolupráci mezi hlavní vládní koaliční unii CDU-CSU a opoziční krajně pravicovou Alternativou pro Německo. Reagoval tak na výzvu saského premiéra Michaela Krčmera. Ten dřív zpochybnil formální zákaz spolupráce s Alternativou pro Německo. Söder tvrdí, že spolupráce s AfD by unii kancléře Friedricha Merce rozpoltila. Loni v Česku v práci utrpělo zranění více než 36 tisíc zaměstnanců. Meziročně tak přibylo skoro 200 pracovních úrazů. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Počet pracovních úrazů zahrnuje i brigádníky, kteří se nejčastěji zraní v létě. A brigádníci mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
10: Může mít nárok na bolestné, může mít nárok na nějakou náhradu.
6: věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv, který měl na sobě, a je tam náhrada za stížení společenského uplatnění, ta se počítá spolu s tím bolestním. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
8: Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci inspekce práce, nemá. Sport. Fotbalisté Slovácka prohráli první zápas nové ligové sezóny. Ze hřiště Slávie Praha odjeli s výsledkem 1-5 navzdory tomu, že ve 12. minutě otevřel skóre křídelník Slovácka Pavel Juroška. Ten ale ve druhém poločase viděl červenou kartu za útočný faul při pressingu.
10: My jsme si říkali, že nechceme být ustrašení a možná ten gól paradoxně, který jsme dali takhle rychle, tak prostě nesmí se stát asi, že dostaneme takhle rychle dva góly po sobě hnedka, oba dva takové podobné, takže je to hrozná škoda, pak už samozřejmě se s tím těžko něco dělá, když vlastně následovala ještě v druhém poločase červená karta, čím se vlastně tady tímto i klukům hrozně omlouvám, že jsem je v tom potom nechal.
8: Slovácko čeká v sobotu první domácí zápas nové ligové sezóny proti nováčkovi Artisu Brno. V dalších zápasech Hradec Králové porazil Pardubice 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D5 za sjezdem na Zdice a také na tahu 47 z hranic do Lipníka. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy pozor za sjezdem na Zdice. Na 29. kilometru zastavilo nepojízdné vozidlo. Je na krajnici, nepřekáží, je označené, ale nákladní doprava tam lehce vybočuje. Na silnici 47 na trase z hranic na Moravě směrem do Lipníka nad Bečvou na rychlostním úseku za obcí Slavíč se pohybuje neosvětlený chodec. Policisté jdou na místo, tak velký pozor. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova stále pozor za Slaným u Lotouše, tam dořešují nehodu dvou osobních aut, jezdí se kivadlově, teď už ale bez kolon. A v Teplicích řeší nehodu v části Novosedlice v Kostelní ulici u kostela, tam se srazila dvě osobní auta, dopravu okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavel přítomen, vítej.
13: Dobrý den.
12: Začneme modním okénkem, Pavle, teda musí říct krásné sako, čověče.
13: Honzo si bystrý hoch, nicméně tohle košile.
12: Aha.
13: Sako mi přivez jeden krejčí z Moravy. Není to Vítěz Krejčí, je to Milan Petržela, který je dnešní hostem. Milane, ahoj.
14: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
13: Děkuji ti za to sako, který jsi mi vlastně už včera předal. Tady je, já se tak pak ještě oblíknu na nějakou fotku a musím říct, že jsem na něj čekal dlouho, možná, že jsem z něj už i vyrost.
14: Musím říct, že ti sedne, sluší ti, takže všechno.
13: Dobře, já teďka poslední dva roky na sobě hodně dělám.
14: Je to vidět.
12: Pánové, vítejte, myslím, že to dneska bude zábava.
1: Host Desítky Pavla Horváta.
12: Milan Petržela, muž, který v první lize odehrál rekordní počet zápasů, 537, je teď také ambasadorem klubu Legend, takže i proto asi předávka toho saka. Jak se v téhle roli cítíte?
14: Je to něco novýho, byl jsem jenom fotbalista, že jo? Takže nic jiného jsem k tomu nedělal, toto je nová věc pro mě, baví mě to, potkávám se ze spoustu klukama, takže je to zatím dobrý.
13: A jak jsi se k tomu dostal? Tím, že jsi byl, to chápu, že jsi měl nejvíc startů, takže tě oslovili.
14: Ano.
13: A podílíš se nějak třeba na výrobě, nebo jako...
14: Nepodílím.
12: Na měření jenom... třeba těch, kteří to dostanou.
13: Že by si tam chodil s tím metrem třeba, že by si říkal...
12: Na no. Pavla jste taky byli schánět míry nějaké? No?
14: Na Pavla jsme záněli napřed metr
13: tak se,
14: a pak jsme...
13: Tak se uklidníme.
14: Ne, jako podílal jsem se na nějakých detailech na tom saku, spíš co kde má být vyšitý a takhle, spíš ty loga nějaký, ale na tom samotným střihu nebo na tom saku jsem se nepodílal.
13: Tak to by ani nešlo.
14: To by nešlo. Týmu, tak já jsem automechanik.
13: No, tak to by tam byl někde ten garáž.
14: No. Jo.
12: Ne, ale říkal jsem 537 zápasů v první lize, o 73 víc než druhý pořadí. Jaroslav Šilhavý z aktivních hráčů je nejblíž 13. Jan Kovařík, který má 430 startů, ale nebyl to můj nápad, ale Pavel Horvá mě přivedl na myšlenku počítat taky ty minuty. A přece jenom, Pavle, ty máš víc odehraných minut než Milan Petržela nakonec. Když to takhle teda vztáhnu na ty minuty, nějak se to prostě sešlo, že si na tom hřišti trávil dost času.
15: No a ono taky do toho mluví podle mě hodně zranění třeba, kdy ty kluci nemůžou hrát a podle mě, když pak vypadneš na půl roku z toho, tak ti uteče spoustu startů, nevím, no, je to takový, samozřejmě je to super, super statistika a tohle to je perfektní věc, já si myslím, že ty hráči, který přesáhnou tu metu nějakou, takže by měli mít nějakou vzpomínku na to, co všechno prožili, protože 300 zápasů, jestli hraješ půl hodiny nebo hodinu, tak zase takový rozdíl není a těch vzpomínek je spousta. No.
12: Milan Petržela oslavil 19. června 43. narozeniny. Česká reprezentace vám dala pěkný dárek, to remízou s Jarem asi den předtím. Nicméně rozšíříte počet těch startů v první lize?
14: Vypadá to, že ne asi, ale nikdy neříkej nikdy, takže uvidíme, jestli ještě nějaký laso přilítne během chvilky, než to tady...
15: Než to i skončíme.
14: Než to skončíme.
15: No dobře, tak ale... pojďme k meritu věci. Tak co teď?
14: No,
15: co se teď bude dít?
14: Teď se bude dít po fotbalový život. Takže sám ještě úplně nevím, ale rozjel jsem nějaký věci si na Moravě, udělal jsem si tam svoji akademii, takže asi nejspíš se budu věnovat tomuhle.
12: Ale aby to posluchači teda slyšeli od vás, můžeme to považovat, že vaše kariéra je teda v jaké fázi?
14: Je to těsně před koncem, za 5-12, takže asi už bude definitivní konec. No.
12: Dobře.
15: Tý prvoligový teda?
14: Ano.
15: Beru.
14: Ano.
15: A můžou se na tebe lidi někde těšit, jako, protože já si myslím, že jsi zdravej.
14: Zdravej jsou, takže určitě někde fotbal ještě hrát budu, tělo mi slouží, mám chuť ještě hrát fotbal, takže určitě někde hrát fotbal budu, ale už to nebude asi na té profesionální úrovni.
15: A byly nabídky ještě? Z té první, druhé ligy ještě?
14: Ještě nějaké nabídky byly, ale už jsem to asi jakoby definitivně nějak v hlavě uzavřel a řekl jsem si, že půjdu už nějakou jinou cestou, takže...
15: A teď tak můžeme těch příběhů bude spousta, jak to probíhá jako v té hlavě teďka? Dobře, to by bez ohledu na věk, protože ty seš jako, já bych to přirovnal trošku, samozřejmě posluchači mi to promluvil trošku k Messimu, že někdo prostě má k tomu ty dispozice, můžeš být chvilku zraněný, ale někdo má pohybový dispozice k tomu, že můžeš jako ve 42, 3 letech prostě konkurovat o 20 let mladším hráčům, viděli jsme to ve finále mistrovství světa, Kuba Rasi a Messi. Tak kde se to jako líhne, nebo jak se líhne tenhle ten nápad, hele, já už asi na to nemám nervy, nechci.
14: Jako já po fyzické stránce jsem se cítil dobře, mohl jsem konkurovat mladým, neměl jsem s tím žádný problém, neměl jsem úlevy žádný, takže v tomhle problém nebyl, spíš byl problém v nějaké komunikaci a v nějakém jednání, jo, takže z tohohle pohledu prostě jsem si asi řekl, že už to nemá dál smysl a asi tahle myšlenka mě přivedla na to, se prostě na to už...
12: Vy narážíte asi tedy na poslední štaci ve Slovácku, kde poslední zápas v první lize jste odehrál. Koukal jsem na to 11. dubna s Hradcem Králové. V té sezóně jste měl 18 startů, 4 na jaře tedy pouze. Ta myšlenka přišla až na jaře? K tomu konci?
14: Dalo by se říct, že jo, no, protože potom už vlastně ta hlava je nastavená trošku jinak a když se s člověkem nějakým způsobem nekomunikuje, tak jak by si on představoval, tak ta myšlenka do té hlavy se sama nějakým způsobem vnáší, takže přišlo to tak nějak potom asi rychle, no.
15: Takže cítíš se v podstatě, já teda řeknu jednu historku o mně, když já jsem končil, já jsem vlastně dostal nabídku dělat trenéru Koupkovi hrajícího asistenta, já jsem vlastně tu sezonu začal, podle mě jsem, hráli jsme nějaký pohár v Rumunsku, tam jsme remízovali, myslím si, že jsem nahrál na gól, pak jsme hráli ligu v Příbrami, já jsem dal gól z penalty a nahrál jsem Bakimu na gól. A vlastně pak jsme vypadli s těma Rumunama a pak nějak končil trenér Uhrin a přišel trenér Koubek a mě bylo nabídnuto jako místo hrajícího asistenta, tak já jsem si žil jako v tom, že budu jako hrající asistent, ale podle mě všichni už věděli, že jako hrát nebudu. No. Taky se to úplně jako těžko říkalo. Byly situace, kdy vlastně fakt jsem šel i třeba v zimě, si to pamatuju, teď jsme byli v Turecku, ve Španělsku, za Mírou Koubkem a říkal jsem mu, hele, jak to vypadá, jako se mu, já se cítím dobře a to, a on říká, no já už to úplně nevidím, no. takže to bylo první jako signál, jsem si říkal, aha, tak to už asi se tam moc nedostanu.
14: Já mám asi podobný příběh, no, protože taky jako ta komunikace potom vázne a když tam ta komunikace není, tak si myslím, že to nedělá dobrotu. Jo. Já jsem třeba s trenérem Svědíkem měl úplně to nastavený jinak, ten mě řekl prostě na rovinu, Milane, dneska hrát nebudeš, nepasuješ mi tam, mám jiný záměr. Možná se tam dostaneš v průběhu, říkám, OK, nemám problém, jo. Ale potom ti zbylí trenéři prostě tak nějak chodí jako kolem tebe, nechcou ti to říct na rovinu, jo, a potom se dozvídáš od nějakých jiných lidí, prostě co o tobě vykladají v trenérské šatně nebo něco takového a už to prostě nedělá dobrotu.
12: Hmm. No, my jsme tady, nebo alespoň Roman Skurhavý, který vedl Slovácko v té minulé sezóně, zachránil ho nakonec přes tu baráž, tak jsme chápali, nebo chápeme to, že otevřeným trenérem na tiskovkách mluví často velmi vlastně i atraktivně pro posluchače, pro diváky, pro fanoušky. A vlastně on zmiňoval ve vašem případě nějaké problémy se zády a taky to, že vlastně nasazoval do té klíčové fáze sezony hráče z praxí. Takhle to bylo prezentováno ven teda.
14: Je to jeho nějaký názor, takže já mu to neberu, ani se k tomu nechci vyjadřovat.
15: No, tak ono je těžký s těma hráčem mluvit. Já teďka trénuju v Mostě a taky je nepříjemný prostě za tím hráčem jít a říct, hele, já bohužel dneska to nevypadá, nebo i jako do budoucna prostě, hele, jako je to, já to vidím jinak, ty to vidíš jinak, cítíš se dobře, my chceme hrát nějak jinak a je to nepříjemný s těma hráči takhle mluvit a málo kdo to umí, no.
14: Ale za mě je to furt lepší prostě za ním přijít, samozřejmě bolí to chvilku, ale furt je to lepší mu to říct na rovinu, napřímo, než prostě přes někoho, aby se to dozvídal, nebo aby mu nějak lhal, nebo mazal med kolem pusy a bylo to úplně jinak, takže za mě prostě rovina, z očí do očí.
15: Tam je to i vzhledem k tomu věku samozřejmě, je to fakt jako nepříjemný a ještě si myslím, že další věc je, to co říká Milan je super, jo, ale je spousta hráčů, který vlastně, když jim to řekneš, tak stejně budou říkat, že jako to bylo tak jako jinak a budou vymýšlet příběhy, ale zase na druhou stranu, když jim to neřekneš, tak vlastně budou říkat, že se mnou nikdo nemluví, takže je to těžká pozice, ale myslím si, že ty starý hráči, ty starší hráči, vidíme příklad Venci Pilaře, který šel do Bohemky, tak si myslím, že to bude hodně podobný prostě,
12: no,
15: to, co jsem měl
12: říct,
15: možnost.
12: Tohle léto se to teda sešlo, protože ještě k tomu přidejme Jana Bořila, který taky pak nějakým způsobem natiskl.
15: Ale všichni, kdo mají drezy Messiho, nevím, jestli ho má Honza Bořil.
14: To taky nevím.
12: A ten proti němu hrál taky.
15: Můžeme to zjistit.
14: Tak skončili špatně. Bo, no.
15: Takže léto 2026, tak. Končí Messi, končí ty, co mají jeho drezy.
14: Tak přesně.
12: Dále, abychom s Milanem Petrželou taky přišli na trošku veselější notu, protože ta kariéra je úžasná, tak můžeme připomenout to, že přeci jenom návrat na Slovácko byl i z pohledu klubu, to, že se vrátil Milan Petržela, dost klíčový, tak tady jeden z momentů.
16: Rozhodčí Siksaj ukončil zápas a přál bych vám vidět tu euforii tady domácích hráčů, kteří vyběhli na hrací plochu a teď tam takovém tom hloučku mohutně slaví.
12: No, znělo vám to tam krásně, 18. května 2022, byť jste toho v Plzni s Pavlem vyhráli dost, tak kam tohle řadit?
14: Tak já jsem se vracel do Slovácka i kvůli tomu, abych pro to Slovácko něco udělal, co se týče nějaké trofeje.
15: Tam se říká kvůli toho?
14: Ne, to říká jenom Pavel Vrba.
15: To je v Ostravě.
14: Jo. Dlouho nám trvalo, než jsme si zvykli, co to vlastně je.
15: Než jsme slyšeli, že to je kvůli Adama.
14: Jo.
15: A my jsme si říkali, to není trenér český a on, a jak to,
14: a
15: asi,
14: jak to
15: je?
14: Asi je. No.
15: Je to kvůli Adama.
14: Jo.
12: Můžete pokračovat, já pak ještě to Pavla Vrbu asi zmíním.
14: Takže jsem se na to Slovácko vraceli kvůli tomuhle. Naštěstí se to povedlo, bylo to hezký. Samozřejmě je to největší úspěch Slovácka, takže jsem rád, že jsem se pod to mohl podepsat a jsem rád, že jsem si splnil nějaký cíl, který jsem si stanovil předtím, než jsem se tam vracel.
15: A pro posluchače o finále poháru samozřejmě vítězství.
12: Ano,
15: jo,
14: vítězství v poháru.
12: Ve kterém tedy Milan Petržela přispěl k výhře nad Spartou 3-1 a ta výhra se zrodila vlastně v jiném termínu, než možná měla. Vy jste měli hrát totiž v úvodu května, já se na to pamatuju, a pak se mluvilo o určitém lokálním mraku, který to jako odval pryč.
14: Ono, tohle bylo kuriozní docela, protože v Radišti jakoby moc neprší, že málo kdy tam prší a teďka přišel takový obrovský mrak, že to tam snad nikdy nebylo a pršelo dost dlouho a hustě, takže bylo podmáčené hřiště, všude tekla voda, takže se to odložilo a asi když prší, tak se říká, že prší štěstí, tak pro nás se asi pršelo štěstí.
15: No vlastně na Slovácku, když se jde na hřiště, tak když zešel ten jako já nevím, 3 nebo 4 schody dolů a ano, pak zase na hřiště. Ano. Takže tam muselo být jako...
14: Tam to bylo tam to úplně bylo ten východ vlastně sešel ten na hřiště, tam to bylo úplně pod vodou, no. Tam to vyháněli lopatama nebo čím.
15: A západ?
14: Co?
15: Když byl východ.
14: Západ nebyl.
12: No ale já jsem vlastně Pavla Vrbu zmiňoval v kontextu toho, že on v tom prvním termínu byl trenérem Sparty. Mhm. A pak ho teda o týden později odvolali, jestli se vám náhodou trošku neulevilo, že proti svému fotbalovému taťkovi, jak ho nazýváte, vlastně nakonec jste teda nemusel ho porazit, no? Nebo jestli jste o tom takhle vůbec přemýšlel. Byla to paradoxní situace, to předesílám.
14: Byla to paradoxní situace, tak já Pavla Vrbu mám rád, samozřejmě k němu mám velký vztah.
15: Nadstandardní.
14: A nadstandardní vztah, díky Pavlíku.
12: Můžete, jak na ty slovíčka trošku dbáme.
14: Aha, tak sorry, Joši. A vždycky, když jsem ho viděl proti sobě na té střídačce, tak mi to nebylo úplně příjemný a na druhou stranu prostě jsem byl profesionál a musel jsem kopat za ten tým, kde jsem prostě zrovna byl, ale nevím, jestli to bylo příjemný nebo nepříjemný, samozřejmě jsem mu to nepřál, aby ho vyhodili, ale asi tak malinkost nějak jsem to vnímal, že už tam není na té lavičce a bylo mi to asi tu chvíli tak nějak... Nechci říct, že jedno, ale nějak jsem na to nebral úplně.
12: Tak soustředil jste se na Slovácku, vyhráli jste pohár. A mě by zajímalo, když vyhrála Sigma loni pohár, tak jezdili pak traktorem po Olomouci. Ty vaše oslavy se nějak úplně nedostali na sociální sítě. Tak
14: my jsme šli pěšky na náměstí ze stadionu.
12: Není to daleko, že jo?
14: Jo, není to daleko, takže my jsme chvilku byli na stadioně, něco s fanouškama, pak jsme se přesunuli na náměstí, tam bylo nějaký oslavy zrovna, tak tam bylo pódium naštěstí, jak jsme vylezli na to pódium a chvíli jsme tam...
15: Pak šli zase zpátky na stadion.
14: No, a šli jsme zpátky.
12: No, tak museli jste pak zase přece jenom regenerovat a chystat se na další sezonu, protože pokud by Pavel Horváth dostal otázku někdy v roce 2021, jestli si třeba dokáže Slovácko nebo Milana Petržilu ještě vlastně téměř ve 40 letech představit v evropských pohárech, tak bys podle mě asi řekl, že to jako je nemožné, ne? Nebo...
15: No, tak takhle, když odcházel z Plzně, kolik tě bylo, když jsi odcházel z Plzně?
12: 36, ne, někdy, tak zhruba.
14: No,
12: 35 možná.
15: A my jsme řezník a automechanik nám to spočítali.
14: No,
15: spočítej,
14: přesně, no, tak... ne, to mě bylo víc.
12: Jste 83 a odcházel jste 2019, ne?
14: Nevím, kámo.
12: No,
15: to je jedno.
12: Já myslím, že jo.
15: No ne, tak každopádně, jako když odcházel z Plzně, tak vlastně už to bylo, já tady vždycky říkám, už jsem to říkal několikrát, vždycky, když jsme vyhrávali, jak to bylo všechno super, a pak když jsme jednou nevyhráli a prohráli, tak já jsem byl starý, Milan byl pomalej a Baky byl hrbatej a Limba šmajdal a všechno bylo špatně, jo, takže jo. To a vlastně on v tom věku, když odcházel, no tak jako při vší úctě všichni si říkali, dobrý, no tak on odehraje rok jako ve Slovácku a asi je konec, no ale prostě je to výjimečný a zvládnul to tolik let ještě potom, jako na té úrovni, no to není sranda, jo. Každý říká, tady to taky zaznělo, že ti jako někdo bude odpouštět ty tréninky, úplně to ty trenéři kor teďka v té době moderní nemají rádi, jako aby tam chodil v uvozovkách dědeček, který jako přijde, hele, v pondělí nepůjdu, to jsem po zápase, jsem utahanej, půjdu jenom na masáž, v úterý máme 2, tak já půjdu na 1 a takhle to nefunguje. Já si myslím, že ty kluci už teďka musí to zvládat i přes ten věk, samozřejmě můžou být různý úlevy u nějakých cvičení, ale asi jako časově ti někdo nedá 2 dny navíc volna. No.
14: A on, trenéři říkají většinou, udělej si to podle sebe, no. Když budeš mít to, tak přijdi za mnou, není problém, jo. Ale ty tam za ním přijdeš a řekneš mu, jo. Já jsem trošku víc unavené, nemůžu jako podle sebe, a on ti řekne, ty zrovna dneska bych potřeboval, aby šel na hřiště.
15: A on se udělá jenom.
14: No tak jo.
15: Mě říkal Pavel Vrba v posilovně, tak říkal, tak aspoň dělej, že to děláš.
14: No, aspoň tady buď s náma, jako no.
12: No, každopádně evropské poháry zase se vrátily na Slovácko. V té první fázi vaší kariéry v úvodu, vy jste vlastně asi ještě nebyl v Ačku, když hráli Intertoto v letě 2003, protože jste debutoval vlastně hned na podzim poté, ale v tom roce 2022 na podzim jste si zahrál konferenční ligu a zapsal jste se i takhle, tak si to můžeme poslechnout zvukově.
17: Teď centr Kadlece tam skáče do sky, ale víš, byl jeden z hráčů, Kolína ještě střela!
18: Je to gol!
17: Milan Petržela z pravé strany propálil všemu, co mu stálo v cestě, a teď je sprintuje k lavičce Slovácka. Na začátku, nebo spíš na konci 52. minuty se mu podařilo vyrovnat 2-2 a teď je na něm spoustu spoluhráčů, a to nejen těch, kteří jsou na hřišti, ale i těch, kteří seděli do této chvíle na lavičce. Objali se úplně všichni a slaví vyrovnání proti bundesligovému Kolínu nad Rýnem.
12: Milan Petržela byl pod hráči, tak vy jste, řekněme, velmi střízlivé postavy. Nevím, jako... No, jako
14: čas, malej.
12: No, spíš hubenej. Jako,
15: jo, takhle. Tak ty jsi střízlivý, ale tlustý.
12: Takhle, střízliví jsme tady všichni, doufám. Ale,
15: jo, tak no, jasně.
12: Každopádně, co se týče jako toho závalu, Jany, jako nedáváste si pozor na ty gólové oslavy někdy?
14: Ne, to si pamatuju, to byl gól na 2-2, vlastně jsme vyrovnávali a ta euforie byla obrovská. Já jsem běžel vlastně ke střídačce a tam jsme slavili všichni v hloučku, takže jsme se tam skoro umačkali. Já si pamatuju, že jsem tenkrát byl v takové euforii, že prostě jsem Martina Svědíka chytil za vajca a to ze srandy. To jsme se na sebe usmáli.
15: Hej, nevím, jestli
12: to...
14: No, jako, no, to byla sranda.
15: Buď to bavilo, nebo se mu to líbilo.
14: Ale... Nevím co, ale jako byli jsme všichni úplně...
15: V těchto těch hloučkách se dějou strašné věci.
14: To nevíš,
15: je, je to tak, tohle ještě dobrý, že někoho čapneš za choulostivá místa, ale taky tam můžeš někomu dát kolenem úplně v pohodě. Jako, do obliče, protože tam jako nejlepší byly takový ty, já vím, že to dělal David Bystroň, tak ten vždycky běžel a skočil na tu hromadu, jako ještě se rozběh a skočil jako z vejšky, a když má ten kluk 80 kilo, já to nedělal.
12: Richard Šmihlík, ta legendární oslava Dominika Haška, no, Nagaru, že, když ho trefil pod oko, tak to málem přišel oko. No.
15: A nebo o oko. No.
14: Nejde o oko.
12: Dobře, no tak evidentně euforická oslava, no, tak aby jsme to vysvětlili, bylo to z 0-2 na 2-2 v tu chvíli.
14: Ano, ano, to byla fakt obrovská euforie, my jsme si tenkrát mysleli, že bychom tam mohli něco aj uhrát, ale pak samozřejmě proti nám penalta, takový to bylo trošku z kopečka, hrál Kolín, takže no, takže odjeli jsme vlastně 4-2, jsme prohráli, ale ta euforie nebo... To vyrovnání bylo fakt jako velký. No.
12: Tak ale byl to velký zážitek podle mě i hrát za slováckou dresu Slovácka proti těm velký týmu. Já jsem koukal, vlastně možná se zapomnělo, třetí předkolo Evropské ligy s Fenerbahče, tehdy nabitý tým, a pak Partizan Köln a hlavně Nice. A tam jste vyhráli v Nice, ne? V Allianz Areně.
14: Tam jsme vyhráli, tam dával Petr Reinberg z trestňáku góla, tam jsme vlastně vyhráli a k tomu mám taky potom nějakou historku, takže
15: potom?
14: No, nebo teď.
12: To po pořadu.
14: Jo, tak to jsme pak to oslavovali.
15: To vidíte, když to nahráváme.
14: To jsme pak oslavovali na hotelu lehce a my jsme pak hráli na Baníku o víkendu a Honza Kalabiška to trošku přehnal, a protože byl domluvený vlastně se s trenérem, že nebude hrát na tom Baníku, tak trošku zabral víc. A pak jsme vlastně přijeli na ten Baník a on viděl, že hraje, vlastně viděl sestavu, tak vyběhnul a ve 20. minutě dostal červenou. Takže trenér ani řval, tajně máš říct, že nechceš hrát.
12: Možná zapomněl,
14: takže možná zapomněl, Honza Kalabiška není úplně tak výřečnej, takže možná se nezmínil, chtěl to prostě odehrát.
15: Nebo ještě nemohl mluvit.
14: No, nebo nemohl mluvit. No. Takže taky dobrá historka. No.
12: No tak nakonec krásné vzpomínky na ty roky ve Slovácku, kam jste se vrátil na sklonku kariéry, hostem desítky Pavla Horváta, je muž, který ukončil tedy profesionální kariéru. Milan Petržela, byť říkal, že to teda ještě není úplně zichr, tak já jsem to takhle teda nazval, ale můžeme to třeba ještě pak poupravit někdy.
0: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
12: Milan Petržela, vlastně, který pochází z Hoštic, Hroltic, je to tak, nevím, jestli přesně ta obec.
14: Ano.
12: Ano. Prošel Drnovicemi, Vyškoven, taky Zemanem Brno, což je klub, který existoval na konci 90. let, tam předpokládám do Dorostenecká liga.
14: Ano.
12: A pak tedy zpátky vlastně do Drnovic, Synod, Staré Město. Já spíš to takhle urychlu, protože se chcem dostat k těm četným zážitkům s Pavlem Horvátem, ale přece jenom přes Jablonec jste to vzali ještě společně do Sparty.
15: Já si ještě Milana pamatuju v Jablonci, s tou Štyrku si měl, ano. Se Štyrkou hrál.
12: No ale ty se pamatuješ kvůli trojice, ne? Jablonec, když přijel v úvodu z jara 2007, taky jsme to vzpomínali se Zdeňkem Pospěchem
15: tady. Trojku. Jo, jo. Ale počkej, já jsem chtěl říct ještě jinou věc.
12: Ty odvážíš řeč, tady dobře, chápu.
15: Ne, to chápu. To už jsem zapomněl tady ty trojky, když jsme dostali. Já si uvolal tu Bůra v Ostravě ze Sláví. To ale já chci říct jednu věc. Dřív prostě, a Milan to ještě zažil, si myslím, že úplně fakt se nerozdělovaly drezy podle velikosti. prostě, jako že ti někdo řekl, že máš jako, hele, máš, ty máš XS, nebo co máš?
14: S.
15: S-ko, ale hrál si v elkovým drezu a v elkových trenkách. A já si prostě Milana pamatuju v Jablonci se Štyrkou, která podle mě byla, já někoho by, na Milana fukala, aby jo, všichni viděli, jako, o koho se jedná. Takže Milan s Kohoutem. A pozor, ty si to chtěl s dvouma náušnicema.
12: To máte na fotbal.cz v té profilové fotce jako reprezentant.
14: Bylo moderní tenkrát.
15: Já vím, no. Diamanty.
14: Jo, přesně.
15: S dvouma náušnicema a Milan v drezu Milana fukala. Prostě to byla hrozná sranda. Vlastně tenkrát taky jako, když se šlo v dlouhých, tak se šlo v dlouhých. A to si měl normálně zabalený, jak někdo nosí takhle sako ještě teďka do dlaně. Tak měli drezy do dlaně a ty trenky samozřejmě obrovský. A takhle já si prvně jako vybavu Milana Petrže.
14: Máš pravdu, já jsem vůbec nečekal, že tohle si budeš pamatovat, ale...
15: Jako
14: ale
15: starý?
14: Ne, jakože to takový nezajímavý, prostě nezajímavá věc, že si z toho všimnul, ale je pravda, že tenkrát ty dresy byly vlastně jedna velikost a na všechny, chceš malej, velkej, tlustej.
15: Na mě.
14: Takže tenkrát to na mě plandalo hrozně, no. Mě to skoro jako by lezlo spodem těch trenek ven, ten dres, a jako potom, když třeba zapršelo nebo něco, tak to bylo těžký, že? Viselo to na mě, takže nebylo to moc
15: příjemné. Já si pamatuju, že vlastně Milan byl skoro poslední, kdo ještě nosil v kapse kapesník.
12: Jste měli kapse, jo?
14: Neměli.
12: Jste se za trenka za gumou, ne? Někde.
15: Tyhle už.
14: Jo.
12: No ne, ale tak Jablonecká Štace, to byl rok a pak jste si dostali oba do Sparty. Tam ale nějakým způsobem to angažmá vlastně vás dvou dohromady teda se omezilo na 9 minut na Baníku při té remíze 0-0. Četl jsem hodně asi vinou zdraví, ne, tehdy?
14: Jo, já jsem tam měl nějakou zlomeninu, myslím zánartní kusky nebo něco takového, a vlastně jsem odehrál jenom za ten rok 9 minut na Baníku a to byl vlastně můj jediný start za Spartu. Ale Horvý mi tam udělal trošičku jinou věc. Já když jsem přišel do Sparty, tak tam byl nějaký nebo tradice nějaká, že se ostříhají do hola ti, co přijdou noví, a já jsem přišel, jeli jsme na soustředění do Špindlu a Horvý vzal strojek, tak pojď mladý, musím tě ostříhat. Tak mi začal stříhat a najednou rychle, že jdeme do posilovny na trénink. A on mi tady nechal tak kolem uší jenom takový jako blatníky, ne? Takže já jsem vlastně měl kolem uší dlouhý vlasy a jinak jsem měl všechno dohola. Ne? A on říká, já ti to pak dodělám. Takže jsme šli na trénink a ten trénink jsem absolvoval jako takový komický trošku účes. Jo. A pak mi to dodělal. No.
12: Dobře, ale jako neuškodil vám Pavel Horváth třeba v očích Michala Bílka, že by to byla jaká jako...
15: Ne, to bylo naražka. Podle Michala se to dělalo.
14: No, to byl, taková šála jenom za ušima, trošku na krku vlasy a hotovo. No.
15: To vlastně chtěl trenér v podstatě.
12: Počkejte, ale tak teď si dostaneme teda do té Plzně, protože tam jste měl v úzovkách právo první střížby, protože jste tam byl dřív, že jo?
14: No, a nevrátil jsem mu to.
12: Ajaj. To je chyba, ale.
14: Nevrátil jsem. Ten respekt tam furt byl, takže nevrátil jsem mu to a jako nějak toho nelituju. Samozřejmě mohl jsem mu něco províz, on by to určitě vzal, ale...
15: Ale... Já si pamatuju jako první tréninky, jsme byli do Líní, ještě jsme měli fakt jako...
12: Jste byli Líní, nebo co jsi říkal?
15: To byli některý, ale pak jsme to vystříleli, ale ne, já chci říct, že jsme jezdili do Líní, což je jako směrem na Domažlice, vesnice, a tam vím, že jsem tam absolvoval první trénink a to jsme měli každý ještě třeba jinou mikinu normálně. Jako všichni měli modrou, ale někdo měl takovou jako sepranou, někdo to... Ne, fakt, jako to jsme začínali a tam jsem vlastně jako fakt jsem si říkal, že tam jdu na ty dva roky a dopinkám to, ale jak kluci prostě byli dobrý, tak se to vyvinulo a najednou jsme měli jako moderní, už všichni stejný drezy a jezdili jsme na poháry a bylo to super. Ale ty začátky, já si myslím, že si je všichni dobře, co tam byli, jako pamatujou.
12: Abych vám to ještě posluchačům přiblížil, kam se to pak dostalo, tak si pojďme připomenout věc, která teď měla 15.
18: Rozhodčí Miroslav Zelenka udělal s tímto utkáním velice krátký proces, nenastavil byt jen jedinou minutu. Viktoria Plzeň poráží Baník Ostrava 3-1. Klubko plzeňských radujících se hráčů, včetně trenéra Vrby, už je ve středovém kruhu a tady začíná mistrovská veselice. Viktoria Plzeň, Baník Ostrava 3-1, tečka za cestou Viktorie Plzeň k historickému mistrovskému titulu.
12: A ještě rok ve stoletém výročí tedy narozenin klubu Viktorie Plzeň. Mě teda, když jsem slyšel o těch oslavách, tady to proběhlo teda bez nějakých držáků, jo? Jako neodstupce jste se třeba někde.
14: Tady jsme si nikdo nic nedrželi.
15: To byl konec, jako. No. To byl hlavně, to byl poslední.
14: A to si pamatuju, že mezi náma slavili, my jsme tam měli takový takový maskoty, dva velbloudy. No. A Horvý už pak byl trošku nepříčetný, protože oni maskoty slavili furt jako s náma, motali se u nás, ti kluci s těma hlavama vlastně toho velblouda. A Horvý furt, co tady dělají ti velbloudi mezi nám? A ti slavili úplně s náma všude.
15: On mi to furt chtěl nasazovat tu hlavu, on mi ji furt nasazoval, mě to nejdřív jako bavilo, ale pak už jsem mu říkal, jako...
14: Stačí,
15: příteli.
12: Mm.
15: A ono nestačilo, takže pak to skončilo nějakou jako hádkou, no, ale tak.
12: Tak dostali jsme se k tomu prvnímu velkému, teda k tomu druhému velkému úspěchu, tím prvním byl pohár vlastně o rok dříve, ale přeci jenom Viktorka Plzeň, leden 2008, přichází ze Sokolova 32-letý Adolf Šádek a nějakým způsobem, nevím, jestli jste tam před ní nebo po něm, ale velmi brzy jste se spolu sešli v Plzni, Milane. Já si jenom představu toho Adolfa Šádka ve 32,
14: no,
12: a teď, jako jak se lišili
14: třeba. Měl trošičku vlasy, takový chmíříčko, neměl dlouhý nebo to, ale měl ještě chmíříčko a tenkrát si pamatuju, že měl takový z krokodýla boty se špicou nahoru, bílý.
15: Jsem rád, že to říkáš ty, že nebude nadávat mě zase.
14: No a to si tenkrát to asi frčelo a on to měl na nohách, tak
15: ale
14: jsem se jako na něj.
15: To v Sokolově v tu dobu.
14: Jo, v Plzni už ne, no. Takže jako to je taková vzpomínka, jako takový první okamžik asi, když jsme se poznali.
15: Já teď řeknu jednu historiku ještě kádově. My jsme pak jeli, on samozřejmě tím, že byl ze Sokolák, my jsme tam pak jeli na nějakou jako besedu s dětma nebo něco takového. A oni vlastně tam říkali, a náš tady Áda Šádek, místní to, a dali tam fotku. A on měl obarvený, jak si říkal, ty zbytky těch jako vlásků obarvený a náušnici. A já jsem vybouk smích.
14: Tak si ho nepamatuju.
15: No už nebyl jako v Plzni. To byla fotka ze Sokolova, když pravděpodobně, já ne si tam končil kariéru fotbalovou, ale začínal už funkcionařit a byla, já jsem normálně vyprskal, vím, že jsme se tomu smáli, prej. To jsme se ještě vykali, to nesmíte nikomu říct.
12: Tak Pavle, ještě, že Milan říkal jenom ty krokodýlí boty.
14: Jo, to je ještě horší.
15: Ale ono to podle mě dohledat někde.
12: Jo, tak teďka, kdo pojede do Sokolova, tak to tam bude hledat.
15: No, doporučuji posluchačům, máme moderní aplikace jako Google.
14: Podle mě to pan Šádek nechal sundat, to jezdí tam někde.
12: No ne, ale přeci jenom takhle mladý sportovní manažer, kterého teď všichni už jako znají jako protřelého, jako když to řeknu funkcionáře, s ostrými lokty, tak přeci jenom tehdy, když jste se tam pak všichni sešli v létě 2008 a začalo se to třeba tak nějak jako tmelit mimo hřiště, šel s váma do toho takzvaně. Jako
15: já si myslím, že opravdu, že před náma měl respekt určitě, jo, protože my jsme všichni vlastně měli, já byl úplně jako starý, ale i kluci, který, já nevím, kolik mám v tu dobu bylo, 24, 25 možná, jo, tak už měli za sebou, já si drobnuji všichni, třeba 100 startů v lize a to ten Áda vlastně jako vnímal podle mě, že jako s náma mluvil tak jako samozřejmě vykačka, ale bylo cítit, že k těm klukům má respekt. Já samozřejmě nevím, jak to je teďka, protože teď už má on zase obrovský náskok vzhledem k tomu, jak dlouho v tom fotbale je, ale v tu dobu já jsem cítil jako takový, že to bylo víceméně fakt jako se to začínal na té nejvyšší úrovni asi učit, ale byl v tom velmi dobrý, no.
14: Jo, to můžu potvrdit jenom, jako ten respekt, já jsem ho tam úplně tak necítil, nebo možná se ke mně choval trošku jinak než k Horvímu, ale bylo vidět, že je to nováček vlastně v téhle funkci, co dostal, jo, ale musím říct, že se choval vždycky kamarádsky, chtěl nám ze vším pomoct, vyjít nám vstříc, jako stál vždycky za náma, takže jako vyprasoval se, jako musím říct, že slušně a určitě se zaslouží.
12: No, abychom jenom zase posluchačům připomněli určité ty souvislosti, tak Viktorka Plzeň v té době patřila mezi kluby, které měly nejvíc sestupů z první ligy a byla určitou dobu takovým tím jojo klubem, kdy tam, myslím, byl ten jeden pan trenér, který to vždycky musel vytáhnout. My jsme to tady zmiňovali, myslím, ten, který pětkrát postoupil z druhé ligy.
15: Teď nevím, jestli to byl František Plas.
12: Ne, myslím, že si pan Žaludek nebyl to, ale to.
15: Ne,
12: to,
15: pan ne, Žaludek to, ne, byl tak, trenér mládeže.
12: To byl ještě někdo jiný, já se na to třeba vzpomenu. Nicméně chci se zeptat vlastně vás obou, přece jenom tím pádem jsem naznačil, že Viktorka nebyla na špici, jako to jsi tam opravdu, ty jsi tam šel dohrát jako tu kariéru, jak jsi tady naznačil, a Milan Petržela, jak to měl, tak vám přece jenom bylo v té době kolik, 25
14: zhruba. No. Tak já jsem tam šel vlastně kvůli trenéru Levýmu, který si mě tam vzal a už jsem s ním měl nějaké zkušenosti z reprezentace, takže jsme se nějakým způsobem znali a on mě tam tenkrát vzal jakože z té Sparty takový vysvobození. protože v té Spartě jsem se necítil úplně dobře.
15: Ale je potřeba říct, že on Milan jako v tom Jablonci měl super tu sezónu, jo? Když tam byl jako...
14: Jako jo, ale potom, když jsem se stejně vrátil za váma do Sparty, tak jsem...
15: Ne, já vím, ale už, jako, už jakmile prorazíš a dáš něco najevo, tak jako ty lidi si to pamatují, obzvlášť ty trenéři, který už s tebou měli tu zkušenost, takže to, že si jako, že o tebe byl zájem v ligovým týmu, prostě nebylo překvapení. Tak.
14: Jo, no, tak jsem šel do té Plzně vlastně, která byla, nevím, 10. a 12. v tabulce. Prostě stadion velký, tenkrát ještě ten beton všude dokola, jo, nic moc se tam jako nedělo, ani nebylo v plánu, že by se tam něco mělo dít. Takže jsem tam šel vlastně takhle, řeknu...
15: Co šel taky dohrát.
14: Za trenérem,
15: co šel taky dohrát těch posledních 8 let.
14: 8 let.
12: No a nakonec se to teda dotáhlo...
14: Jasně, my jsme to teda zachránili nějakým způsobem, pak došli kluci ze Sparty, asi 7 nebo 8 vás tenkrát došlo. Došel trenér Vrba a nějakým způsobem to začalo jít nahoru. Takže potom už jsme udělali partu, která to vlastně tahla všechno nahoru. Dlouhá plus trenér.
12: Mimochodem, Pavel Vrba a vaše vlastně začátky i v reprezentaci, to dává taky smysl, ne? Vy jste spolu byli už tehdy, to bylo ve Spojených arabských emirátech, ano. Na mistrovství světa.
14: Ano.
12: Zrovna teď nedávno jsme vzpomínali, že to bylo 19 let, co vlastně vaši následovníci v roce 2007 byli stříbrní. Mm-hmm. Vy jste tehdy pod Pavlem Vrbou vlastně zažil takhle velký šampionát proti Fernandinhovi, jste si zahrál vlastně ne naposled, podle mě, ne, on hrál za City pak možná, ne?
15: A za Šachtar.
12: A za Šachtar taky. Takže to byla první zkušenost s Pavlem Vrbou, no ale pak to tedy Viktorka s Pavlem Horvátem, Milanem Petrželou dotáhla tedy dost daleko i na té mezinárodní úrovni a můžeme si připomenout další z těch velkých zápisů Milana Petržely.
18: A bude se o to snažit Pilař, který teď přehodil na Jiráčka, ten vrací po sebe Petržela, to! No a Petržela z hranice pokutového kopu teď opět vrací vedení na stranu Viktorie Plzeň, no to byla opět blesková odpověď, 77. minutě vyrovnal Prica, no o minutku později po Jiráčkově báječné přihrávce stál Petr Žela, no a prostřel Erlunda, znamená to tedy, že v 78. minutě se opět mění stav, no a Viktoria Plzeň je teď šťastnější, vedena nad Rosenborkem Trondheim 3-2.
12: No to bylo léto 2011, kdy Viktorka Plzeň prošla do Ligy mistrů a to i za přispění právě vítězného gólu Milana Petrželi 3. srpna 2011 Rosenborg Trondheim. Tak to vám to připomněli.
15: Nepříjemný soupeř, jako rozestavený staďák, vlastně jenom hlavní tribuna byla plná.
14: My jsme prohrávali 1-0 doma, myslím.
15: No já si myslím, že jsme dokonce prohrávali i 2-1 možná.
12: No prohrávali jste asi, ale pak jste to zvětšili.
14: Pršelo, no, staďák, jo. Betonový ty pilíře, jo, dokola, no.
15: Skoro jako dokola to bylo zavřený, ale jenom hlavní tribuna byla jako...
12: Ve Štrusový se nemyslíš.
15: Pak a dobrý soupeř, jako oni byli fakt dobrý, no. My jsme jako v tu dobu taky už byli silní, si myslím. To byl takový zápas, že jsem měl strach, že to jako ztratíme, protože to bylo takový temný, jako nebylo to tak nasvícený jako normálně, to počasí tomu a oni byli dobrý, no. Ale... Jeli.
14: Jo, ale my jsme už
15: a pak byli hrozně steklí, to si pamatuju, že byli fakt jako, no jasně no, pak byli fakt jako steklí, no.
14: Ale už tenkrát jsme ukazovali, že prostě máme sílu, ten manšaft jsme otáčeli vlastně výsledek, fanoušci stáli za náma, takže už tenkrát bylo vidět, že by z toho něco možná mohlo být, no.
12: No je pravda, že s Viktorkou Plzeň jste zažili takhle úspěšná ta kvalifikační období vlastně dvakrát po sobě, byť to bylo období vlastně 2011 a pak 2013, ale že jste to prošli vlastně šesti vítězstvími, což se pak povedlo vlastně, Pavle, když tam byl asistentem s Michalem Bílkem, ne? Nebo tam možná byla jedna remíza ještě.
15: No ale my jsme se dneska tady bavili o těch předkolech, který budou obsahovat český týmy a já musím říct, že fakt je to těžký, jo. Když jsme to prvně jeli do toho Jerevanu, tak já jsem si to říkal, jako, ty Jerevan, vůbec nevíš, co tě čeká, byť jsme měli nějaký přípravy, ale vůbec nevíš, co tě čeká, ty jsme jako smetli, no ale pak jsme jeli Rosenborg Trondheim, v tu dobu byl pojem jako veliký, jo.
12: To, co je dneska možná bude Glim.
15: Přesně tak, jo, ty hráli Ligu mistrů pravidelně a vzhledem k tomu, že tam hráli normálně na přírodní trávě, podle mě ještě v tu dobu, tak tam poráželi na těch přimrzlých terénech spoustu jako evropských špiček. No, my jsme tam jeli naštěstí teda na to předkolo v létě, vyhráli jsme tam a ten zápas doma jsme zvládli, takže to, no a pak jsme dostali Kodaň, další jako tam už jsme čuměli na ten staďák, když jsme tam přijeli, si to pamatuju, jsme šli tím rohem a teď jsme na to koukali, říkali, co my tady děláme, už tam jsme si říkali, co tady děláme. No.
14: Ale já musím říct, že Horvý, jakožto lídr týmu, tak vždycky to dokázal odlehčit, tu nervozitu z nás jakoby setřepal tím, že udělal nějaký vtípek, vždycky dělával z Homolku, jak ten pán říká, uděláme takovou díru do světa, takže vždycky tady tou historkou nás tak nějakým způsobem uklidnil a my jsme pak vyběhli na to hřiště a ta nervozita, prostě to je největší soupeř každého hráče, takže jsme vyběhli bez té nervozity a zaplať pánbu jsme ty výsledky dělali.
12: Ano, já jenom doplním to jméno, byl to Zdeněk Michálek, já jsem bohužel zapomněl a Zdeněk už dokázal pětkrát dostat Viktorku do první ligy, takže i tímhle způsobem se zapsal do historie, ale do té jste se zapsali vy dva, kteří jste vlastně v té anketě Viktorian století, kterou teda vyhlašoval Ondřej Vetký společně s Pavlem Horvátem, jste se dostali do jedenáctky, do té nejlepší vedle těch legend a Milanovi vlastně na to i Pavlovi stačilo několik sezon, což ale dává smysl, když jste vyhráli titul.
15: Já zase, my jsme byli na tom večírku LFA, kluci to tam říkali správně, já tyhle ty úplně individuální prostě ankety nemám rád, protože ten fotbal jako je kolektiv a bez toho kolektivu a já jsem to říkal vždycky, když jsem dostal nějakou cenu a není to jako kliše, že teďka to říkám za svým času, ale vždycky jsem říkal, že to je díl toho mužstva, protože já jsem měl fakt štěstí, vlastně všichni ty kluci, který tou Plzní byli, už jsem to taky několikrát říkal, vlastně minimálně se dostali do reprezentace, jo? To prostě znamenalo, že jsem měl jako dobrý spoluhráč a tím pádem jsem mohl dostat nějakou individuální cenu, která samozřejmě je skvělá, ale bez toho týmu to nikdy nemá šanci vyhrát. No.
12: Milan Petržela, který tady sedí, vlastně zažil ještě tu jednu skupinu Ligy mistrů navíc v tom roce 2018. Kdybych se zeptal na některého z těch soupeřů, třeba jeden z nich, který vám konkrétně nejvíc utkvěl, jo? Tak abychom to jenom připomněli, první ten rok 2011 AC Milan, Barcelona, Bate Borisov, druhý ten rok Manchester City, Bayern, CSKA Moskva, v tom poslední vlastně Real Madrid, AS Řím, myslím, že tam taky bylo CSKA Moskva. Tak z těchhlech, kolik jsem jmenoval týmu, ale 9. Hodně gigantů.
15: Třikrát tři skupiny.
12: Ale CSKA tam bylo dvakrát podle mě. Ale
15: tak promiň,

0: toho Realu Madrid a potom ten samotný stadion, to je prostě něco neskutečného.
1: Pavle, Barca nebo Real?
2: Já jsem na Realu nebyl, takže já jsem nebyl na Realu ani se Sportingem Lisabon. Se Sportingem jsem hrál taky domácí zápas, ale já řeknu něco jiného, já řeknu Bayern, protože to byl kotel, jako ty tě tam chtěli normálně, to bylo neskutečný. Jako tyhle ty, jako ty španělský mužstva, ty cítili podle mě tu převahu, tak nějak jako, jak to říkali, klasik, ty kluci to šolichali a to.
0: Na půl plynu, no.
2: No, mně to tak jako přišlo, že prostě viděli od páté minuty, že by nám dali 20 gólů, možná to přeháním, ale já jsem to takhle cítil, že na ně nemáme nárok, ale ty Němci prostě, to byly fakt jak buldoci a všichni, podle mě ty nám chtěli dát jako těch 20 gólů. Naštěstí teda já jsem tam byl dvakrát, jednou jako hráč, jednou jako asistent a bylo to stejný, prostě ten tlak, to takový to vedro prostě úplně, to cítí, že prostě seš bez šance, no.
0: Tak to je ten německý styl fotbalu, no.
2: Tak ty ho prostě znáš, ne?
0: Já ho znám, tam byl roky vlastně.
1: A byl jste v Bavorsku v Augsburgu, je to tak?
0: Je to tak, rok jsem tam proseděl na lavce.
2: No si vždycky je srandu, když se vrátil, pak links und rechts.
0: Jo, to je jediný, jsem se naučil.
1: No. A těžký skok tehdy, když se jenom takhle k tomuhle vyjádříme. To byl vlastně rok 2012-13, co jste
0: jako nebyl to úplně velký skok, ale samozřejmě zázemí, možnosti, tréninkový plochy a jako bylo to někde jinde, ale úplně velký skok tenkrát od té Plzně už, nebo to nebyl, jo, ale zážitek jako na první takhle pohled nebo na první zkušenost to bylo. No.
1: Ano, takže když jste hrál 2-13 na Bayernu, tak jste se tam s nima třeba domluvil.
2: Jasně, to bylo překladat.
0: Kaň problém.
1: Jak říká Antonín Panenka, noch ein Bier, říká mi dvě fráze. Každopádně Pavel mi říkal a připomínal mi přece jenom zápas s Barcelonou, který, i co jsem se dočetl v dobovém tisku, spíš teda v dobovém webu, no. Tak 20 minut jste v tom Edenu, jak jste hráli, tak jste hráli výborně. Tam dokonce bylo něco, obrovská šance, červená karta, penalta a konec.
0: Mm-hmm.
1: No, a ta obrovská šance, tam možná jenom, když se k tomu dostanem, co Pavel?
2: Našel.
1: A Pavel to prozradil na vás, já jsem to nenašel.
2: Ne, tak tam je asi...
1: Já na to zapomněl.
2: No ne, já to vždycky zlehču, že už jsme ani nikdo neběžel, že už jsme věděli, jak to dopadne, ale k Milanovi se to tak jako se štěstím trošku propadlo a Milan čel z půlky sám na Valdéze.
1: Jak to napsali na webu, iDnes.cz, Petr Žela vystihl topornou rozehrávku hostů. Takže to byla toporná rozehrávka.
0: Já jsem to vystihl, to nepropadlo.
2: Já myslím, že někdo nahrával, on se to odrazuje, možná to najdem někde jako historicky. No a šel sám a podle mě měl moc času prostě. No.
1: 50-metrové solo tam.
0: Tak z půlky, když běžíš, víš, co se ti v té hlavě odehráje všechno.
2: Já jsem takhle daleko
0: ještě
2: nikdy
0: tak rychle, když běžíš.
2: Tak to si vůbec nevím přesně. Co se to by, nevím. Je to
0: ale vlastně... tenkrát to tam propadlo nějak, nebo jsem se k tomu dostal a od půlky sám a pak z jedné strany Puyol, z druhé strany Alves, jo, naproti mě Valdés. No jako musím říct, že jsem to zakončil dobře, nebo jako trfil jsem bránu. Ale prostě Valdés, dobrý golman, no.
2: Jo, ne, on to chyt super.
0: No.
1: Valdés to kryl tam.
2: Stál zády normálně.
1: No a pak vlastně...
0: To nohou vykopnu.
1: A pak vlastně si to zvrtlo tou červenou kartou, která teda... Taky se to tam psalo prý po ztrátě Horváta musel ano, hasit Marián Čižovský.
2: To si pamatuju,
1: no. A to psali oni,
2: jo,
1: kolegové, jo. Já jsem to netoušil.
2: Jo, moje ztráta. To je divný, ještě to vezmou tam ty fofrníci.
0: No, to jsme dostali gola z penalty v desíti, no. A nakonec 4-0, no.
2: A tak ještě... Ale přitom nám to Vrbič říkal, že Messi jo, jenom
0: Messi
2: levá.
0: Jenom levá oši, když mu zakryjete levou nohu, ale tam bude hotové.
2: Tak jsme klidní.
1: A tak jako ukázal, no, tam na hat-trick vlastně v tom nedou, že jo.
2: Ale doma si ani neškrt, byl naštvaný na Barceloně.
1: Na Barceloně byl naštvaný, ale dalo se s ním mluvit, ne? Jako takhle nějak třeba domluvit se na něčem, nebo co?
0: Tak pokud umíš španělsky, tak není problém.
2: No, německy, ne?
0: Jo, já naštěstí umím mají trošku španělsky, takže jsme se domluvili na té výměně té adresu.
2: Cambio triko!
1: Jo, a máte ho někde vyvěšený?
0: Vyvěšený ho nemám, mám to schovaný, protože docela jako lidi mě oslovují s tím, že by se s tím chtěli vyfotit, s tím dresem a to, takže jsem to ještě nezarámoval. Takže vždycky, když se někdo zeptá, tak to vytáhnu, dám mu to na fotku, ať se s tím vyfotí, ať si to ošmatla.
2: A malinko, někdy, když to přijde, tak v tom spíš, ne?
0: A tak, tak jo, přiznávám.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Milan Petr Žela, hostem Desítky Pavla Horváta. Když jsme mluvili o těch jeho gólech, o těch jeho velkých utkáních, tak myslím, že můžeme ještě připomenout zvukově jeden moment, který tedy není z Ligy mistrů, ale je z Evropské ligy.
4: A dobré zprávy přináší Jaroslav Plašil.
5: Ano, domácí fanoušci jsou jako opařeni. Plzeň tady vede už 2-0 v 36. minutě prvního poločasu. Před chviličkou se trefil Milan Petržela po individuální akci.

0: kdy si míč potáhl do volného prostoru a přestože to měl na levačku, tak z nějakých 20 metrů přesnou střelou k tyči překonal brankáře Pjatova.
1: Šachťar. To musel být Gina.
2: Šachťar.
1: No, ano, Šachťar, byl to únor 2014 a vlastně mně přijde trošku nedoceněná výhra, protože Šachťar v té době byl absolutní špička.
2: No to bylo nějak, tam nebylo moc lidí, ne? Bylo to nějak zavřený.
1: Já si to přesně nevybavu, ale byl to bohužel ten rok 2014, kdy začala ta invaze na Krym a no, pak nějakým způsobem obsazování toho stadionu.
2: Já jsem, jak si tady říkal, kde jsme hráli, tak to byl jako nádherný stadion. Ten byl jako fantastický. Vím, že jsme se o tom bavili s Tomášem Hišmanem, že samozřejmě pak, když jsme viděli, jak je rozbombardovaný, tak je to jako neskutečný. Ale tam bylo všechno taky. Jako ty šatny byly fantastický, hřiště skvělý, soupeř fantastický a podle mě jsme tam jako, já nevím, kolik to skončilo, 2-1 jsme vyhráli.
1: No. A to byl Luis Adriano, byl tam Dario Srna, Pjato v brance, Tomáš Hišman tehdy na lavici, ale Šachtar v té době opravdu do teďka, byť má ty podmínky, že nehraje vlastně vůbec doma, tak je skvělý, ale tehdy byl asi absolutně
3: jeden. Jo, tak to bylo plný Brazilců ten mančav, jo, takže tam...
2: A Hipša.
3: No, Hipša jediný. Ne, to byl obrovský jméno, jako, nebo obrovský klub, musím říct. A nám se tam tenkrát podařilo to vyhrát, protože Peťa Bolek vlastně tam to čaroval, ten měl pak desítku ve sportu,
2: to
3: dostal.
2: To byl jeden z mála zápasů, kdy Bolčus jako chytal vlastně...
3: Místo Kozáčika.
2: Místo Kozy a to tam měl i kliku, ale chyt spoustu věcí.
3: A oni už byli s něho nešťastní, ty útočníci, říkají, to není možný úplně, on fakt jako kam vystřelili, tam byl Bolčus, takže tam se mu to povedlo neskutečně. No a my jsme vlastně postoupili přes ně, jeli jsme na hotel, večeře, pamatuješ?
1: Nevím.
3: No, nějaký pivko a vlastně na druhý den ráno jsme odlítali domů a někdo nám chyběl.
2: Nevíš? Já jsem spal, jo?
3: Ne, ty ne.
2: No nevím.
3: Trenér Dušan Uhrin. Jo. On trošku zaspal a pan Šádek říká, jedeme na letiště, ať si dojede jak chce, ne? Takže jsme vlastně odjeli na letiště bez něho a pak ho někdo dovezl později na to letiště a naštěstí to stihnul to letadlo a odletěl s námi.
1: A Pavel byl u toho? Nezamkl ho třeba
2: já
1: na pokoji?
2: Já si to nepamatuji, že bych ho zamknul.
1: No,
2: to už jsme měli hotely s kartama, to už se zvenku nedalo zamknout.
1: Milane, my se blížíme ke konci, ale ta vaše bohatá kariéra mě přivádí ještě na myšlenku, přece jenom, jaký jste v přístupu k těm úspěchům, kterých je mnoho, těch zápasů je strašná spousta, jestli jako vzpomínáte někdy, jestli máte nějaký konkrétní moment, třeba prostě tenhle zápas určil třeba nějaký směr mé kariéry, tady mě to posunulo zase dál, tady jsem si dobře vydělal, pak jsme to dobře oslavili, jestli něco takového máte, já nevím, totiž ani o Pavlovi, jestli takhle konkrétní ty zápasy má.
3: Jako z těch zápasů je těžký vypíchnout nějaký silný okamžik, protože vlastně my jsme těch silných okamžiků měli víc, takže nevím, jestli bych vypíchnul nějaký jeden zápas nebo okamžik, ale říkal jsem si, že se nebudu jakoby vracet do budoucna, že nebudu vzpomínat, že nechci být takovej hráč, který skončí a bude vykládat o tom, co bylo a tak. Takže
2: nic
3: jiného nám nezbývá, ale nejsem ten typ, že bych se k tomu chtěl nějak vracet nebo nějak jakoby hluboce vzpomínat, ale samozřejmě jsem rád za tu kariéru, že jsem tohle mohl poznat, že jsem byl součástí něčeho většího, takže z tohle pohledu musím tu kariéru jakoby, nebo určitě ji hodnotím jakoby pozitivně.
2: A ono to není jednoduchý, no. Jako my jsme opravdu, když to přeženu, ono to fakt byla nekončící párty, ono prostě, já už jsem taky vždycky říkal, my už nemůžeme postoupit nikam, jo, a vlastně vždycky jsme postoupili a vždycky jsme hráli jsme jako dobře, že jo, takže
3: my jsme hlavně byli parta, jakoby aj mimo tréninky, mimo hřiště, mimo stadion.
2: Ne, tam byli, to, jako, je to neskutečný, jo, tam to prostě se nedá, myslím si, že už to nikdo nezažije, protože jednak těch cizinců je tady spousta a ta česká povaha prostě se nedá nahradit. Málo kdo jako si myslím, že si tady přivykne a samozřejmě i ta doba je jiná. No, myslím si, že kdyby my jsme hráli, já jsem to říkal někde, kdyby my jsme hráli v téhle době, tak by nás vyhodili během jako měsíce. Prostě to, jako, a to zase jenom zopakuju to, že my jsme věděli, že hrajeme v sobotu a museli jsme se na to připravit a jsme si to říkali mezi sebou, jo, že samozřejmě není možný dělat kraviny, aby nám to ovlivňovalo výsledky, takže v tom ta parta fungovala, protože jsme věděli, že něco chceme dosáhnout a že musíme se nějak chovat, aby to fungovalo.
3: A hlavně, když už trošku ujížděl vlak nebo už to šlo za čáru, tak přišel zdvižený prst Adolfa Šátka nebo trenéra Verby a my jsme si to rychle uvědomili a začali jsme šlapat.
1: To říká Milan Petržela, který je hostem Desítky Pavla Horváta.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Mohli bychom pochopitelně zmínit to, že jste také odehrál v reprezentaci 19 zápasů, účastnil jste se Eura 2012.
2: Máme stejně 19 zápasů.
3: Máš taky 19.
1: Tak máš 19. Ale ty neuděláme 20. Kvůli tomu penaltovému zákroku proti Holanďanům a kvůli Kolinovi nenastoupil tehdy na ten kus toho utkání.
2: Ten 20.
1: V roce 2000, no jo.
2: Škoda, no.
1: Nevadí, jsme tady spolu všichni a chci se zeptat, protože Milan Petržela teda tady avizoval, že už tedy tak jeho kariéra je na tom jak teda, když to ještě takzvaně
2: Pavel, no ne, tak pojďme si
1: redundantně ještě zopakujeme.
2: Redundantně pojďme si říct, co teda tvoje kariéra?
3: Tak moje kariéra, už to tady můžu teda říct na rovinu. Nepřišla žádná zpráva, žádný laso, takže ne, jako vážně. Rozhodl jsem se prostě ukončit svoji profesionální kariéru. Je to tak, prostě muselo to někdy přijít. Samozřejmě děkuju rodině, děkuju rodičům, děkuju i Pavlovi, že jsem si s ním mohl zahrát. A je to těžký to prostě oznamovat, ale je to tak, no. Všechno jednou končí a ta chvíle přišla, takže oznamuju všem, kdo poslouchá, že moje profesionální kariéra končí.
1: No, pochopitelně za všechny fanoušky fotbalu, myslím, že můžeme poděkovat, protože to byla úžasná kariéra a vlastně ty vaše časy s Pavlem v Plzni, ale myslím, že i na Slovácku rádi vzpomínají na to, když jste se tam vrátil. Jenom prostě si člověk říká, jako z jakého pramene to tam pijete, že jako ta dlouhověkost trvá a prostě vypadáte takhle, protože jako kdybyste to neřekl tady, tak řeknu, jako bude pokračovat někde prostě v první lize třeba, jo, jakože ta dlouhověkost sportovní.
3: Tak je to životospráva samozřejmě, člověk se o sebe musí starat a ne, dělám si srandu. My jsme to měli tak nastavený, že jsme vlastně tu životosprávu měli takovou všelijakou.
2: Připrav se tam rybičky, my ještě nejsme starý.
3: Jo, přesně.
1: Jo, pánové jsou teď velmi dojatí tady v našem studiu, tak jenom tady pro připomínku toho, co se děje, že se oba objali. Pokud si to pustíte ten pořád na YouTube, tak to taky můžete vidět na našich 4K Ultra HD XL kamerách. Pohodě.
2: Musíš všechno zkazit.
1: To je těžké chvíle, no. Jo, tak ty jsi to v rádiu neříkal, Pavle.
2: Jako těžký to, je to život, no, jako tak nic se trvá věčně a já si myslím, že i Milan si to užil, jeho fanoušci si to užili hlavně, já si myslím, že byla radost. Na tyhle hráče si se chodil koukat, no, jako ta doba je taková, že teďka už jdeš jako někam koukat, ale musíš si vybírat a když byl Petržel, tak jsi se šel koukat na Petržel, protože jsi věděl, že se něco stane, že ti něco nabídne a bylo to skvělý, no. Prostě to končí a budem držet Milanovi palce, aby fungovala akademie, máš tak necelou půl minutu na to, abys nám řekl, co akademie, co plánuješ teda úplně v nejbližší budoucnosti.
3: V nejbližší době plánuju to, že se budu věnovat svoji akademii, kterou jsem vlastně založil v Rádišti a chci se tam vlastně tomu věnovat těm dětem v okolí. Chci jim předávat nějaké zkušenosti, myslím si, že by to tak mělo být, že fotbalista, který skončí nějakou kariéru profesionální, tak by to měl předávat a dávat dětem, takže jsem se rozhodl tímhle směrem, touhle cestou. Doufám, že to bude fungovat. Teď vlastně na to budu mít čas, takže do toho budu dávat maximum a budu chtít, aby se to nějakým způsobem rozvíjelo a abych těm dětem nebo aj rodičům mohl radit a předávat zkušenosti, které jsem načerpal.
1: Držíme palce, hodně štěstí při tom, protože český fotbal potřebuje pomoc a kdo jiný než takový borci jako Milan Petržela by to měli dělat. 4-násobný mistr České ligy, 2-násobný vítěz českého poháru, 19-násobný reprezentant Česka a hlavně rekordman v počtu startů v první lize 537 zápasu Milan Petržela byl v Desítce Pavla Horváta. Moc vám děkujeme, ať se daří a zase se budeme těšit.
3: Děkuji, mějte se hezky, hlavně zdravíčko, ať slouží všem.
1: Ano, my tady máme Pavla Horváta, takže alespoň štěstíčko a dobrou náladu máme zachovanou, zdravíčko snad taky bude držet. Pavle, děkujeme moc a zase brzy se těšíme, no začíná nám ta liga, jak se říká, něco končí, něco začíná, Pavle, takhle poeticky to můžeme uzavřít.
2: Je to tak, děkujeme Milanovi a držíme palce v další kariéře, hezký den.
1: Krásný den.
5: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže. Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
6: Nádherné přátelé, Jirka Zářovská je olympijskou vítězkou.
5: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
7: A je to gól! A tenhle ale ten sen o medaili dostává reálné kontury.
4: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
8: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy. Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti, při potyčce zemřel. Ve Francii se dnes dopoledne sejde krizový štáb kvůli obřím požárům. Fotbalista Jablonce na úvod šance ligy zdolali Olomouce 2-1. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat, teploty až 28 stupňů. Je pondělí 27. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci queer community v Berlíně a potvrdila to berlínská policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky místního pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila, asi 30 lidí je podle německých úřadů zraněných.
10: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zaútočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Francouzský prezident Emmanuel Macron svolává krizový štáb kvůli rozsáhlým požárům. Ministr vnitra Laurent Nunez se potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů, což je více než dvojnásobek rozlohy Prahy. Obří požár se dál šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux.
11: Čelíme požáru, který zatím není pod kontrolou a který pravidelně směřuje k metropoli Bordeaux.
12: Popsal ve francouzské televizi ministr vnitra Laurent Nunez. Své domy už muselo opustit přes 200 000 lidí.
13: Dům je celý náš život. Všechno jsme v něm nechali. Co s námi potom bude?
12: Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně Česka, které do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku zaznamenali v neděli ráno taky meteorologické přístroje nad územím Česka. Podle meteorologů byl ale kouř několik kilometrů nad zemí a zvýšené koncentrace splodin při zemi tak nehrozí. Americké letecké údery na Irán se po dvou týdnech nepřetržitého bombardování zastavily. Podle velvyslance Spojených států při OSN Mike'a Waltze tím prezident Donald Trump dává prostor diplomacii. Souběžně postupují rozhovory mezi Ománem a Iránem o znovu otevření Hormuzského průlivu. A pauza navíc přichází v době, kdy podle expertů americká armáda citelně vyčerpala zásoby raket.
14: Hlavní poradce Centra pro strategická studia Mark Karsin podotýká, že americký arzenál je vyčerpaný a některé jeho složky jsou na minimu zásob. Podle něj to vytváří pro Američany zranitelnost. Nahradit tyto zásoby potrvá rok až pět let. Viceprezident J.D. Vance i náčelník generálního štábu Dan Kane už minulý týden podle amerických médií varovali před další eskalací. Donald Trump ale hrozil masivním útokem, pokud Irán neotevře Hormuzský průliv. Ten je nyní stále uzavřený. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na dalším pravidelném zasedání by se měly sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají třeba návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti mají poskytovat podporu lidem v krizi, se závislostí nebo duševně nemocným. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
15: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
9: Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě, k jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už dva roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených, třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
8: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
16: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
8: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další tři subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu, zhruba 5 až 10 žalob ročně, se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
17: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
8: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
9: Do českých registrů se letos zatím přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se kvůli vážně nemocné Madlence zaregistrovalo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci obou registrů s letošními čísly spokojeni.
18: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
19: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
20: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
19: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
9: V neděli ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. A kromě hudby a výtvarnému umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
21: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
22: V mých jako pláč, láska je zášť.
21: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
23: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
21: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
9: Sport. Jablonec vstoupil do nového ročníku fotbalové šance ligy výhrou 2-1 nad Olomoucí. Přestože domácí už od 9. minuty prohrávali zápas, dokázali otočit. Rozhodující gól vstřelil Jan Suchan, kterého těšilo, že jeho tým nepoložilo brzké vedení soupeře.
24: Musím říct, že jsme to cítili asi všichni stejně, že hrajeme líp, vlastně kromě té jedné standardky. Si myslím, že Olomouc neměla vůbec nic. My jsme drželi v podstatě furt pod nějakým tlakem, drželi jsme balón, byli jsme nebezpeční. Věřili jsme si, i po poločas jsme si řekli, že vlastně to, že prohráváme, je prostě čistá náhoda. Jdeme zatím si to otočit a jsem strašně rád, že to takhle dopadlo.
9: Do nové sezóny nejvyšší české fotbalové ligy zasáhli i obhájci titulu z pražské Slavie, když porazili Slovácko 5-1. Vítězný zápas si připsal taky Hradec Králové, který porazil Pardubice 2-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Nebezpečí na D11 v Praze a nehoda na tahu Klatovy Plzeň. Na dálnici D11 velmi opatrně na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. V nájezdu na Pražský okruh na Černém mostě hlásíte rozsypaný náklad na vozovce.
26: Zrovna jsem sjížděl z dálnice na konci v Praze na odboč na Ústí nad Labem okruh, tak je tam nějaká rozsypaná přepravka nějakých předmětů. Je to tam dost nebezpečný, je to vidět na poslední chvilku.
25: Na silnici 27 z Klatov směrem do Plzně opatrně u sjezdu na Dobřany havarovalo tam osobní auto, na místě už jsou hasiči, uklízí vyteklé kapaliny a musí se vybočovat, je to rychlostní úsek silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přeháníky, výjimečně i bouřky. Přes den pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza nedělní polední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem. Jenom doplníme aktualizaci, že pachatele útoku na Pochod hrdosti v Berlíně německá policie zastřelila.
0: Jaké výsledky přinesla pro podnikatele a turisty cesta předsedy sněmovny Okamury do Číny? Proč došlo k útoku na Pochod hrdosti v Berlíně a jak časté jsou v Německu podobné incidenty? A proč stoupá v Česku počet lidí, kteří si doma chovají slepice? Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se vrátil z návštěvy Číny. Byla to první cesta jednoho z nejvyšších českých ústavních činitelů po 7 letech. Cílem cesty mělo být rozšíření příležitostí pro české podnikatele v Číně, možnost obnovení přímé letecké linky Praha-Šanghaj anebo zrušení vízové povinnosti. Čínská média vyzdvihovala návštěvu coby ukázku obratu na české politické scéně. Cesta se odehrála v době, kdy Peking zadržel českého občana, kterého vyšetřuje kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. V Česku je od začátku roku ve vazbě čínský občan obviněný ze špionáže. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD je teď v našem přenosovém voze. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Nejprve k tomu, co jste před odjezdem zmiňoval nejčastěji. Podařilo se domluvit zrušení vízové povinnosti pro Čechy a přímou leteckou linku Praha-Šanghaj?
1: Ano, tato jednání jsme otevřeli. Určitě víte, že když k někomu jdete na návštěvu po 7 letech, tak vám žádná návštěva neodsouhlasí všechno i hned. Důležité bylo ta témata otevřít. A já si myslím, že jsme je otevřeli jak zrušení vízové povinnosti pro české turisty, protože po Fialově vládě jsme bohužel pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, tou druhou je Litva, která má turistická víza do Číny. Podařilo se předjednat i otevření té přímé letecké linky Praha-Šanghaj. Předpokladem pakliže ty vztahy budou dále, bude probíhat ten dialog zájemný, tak hovoříme o podzimu nebo létě, v lepším případě příštího roku, protože samozřejmě to dálková linka velkým letadlem, je potřeba spolu s tím dělat i velký marketing, aby se to všechno naplnilo. Proto jsem měl také jednání s největší čínskou cestovní kanceláří Spring Tour. Jednal jsem i s celým vedením letecké společnosti China Eastern Airlines, která je jednou z největších leteckých společností na světě, jednou z 10 největší na světě. A všechno jsme toto projednali.
0: A můžu se zeptat, omlouvám se, že vás přerušuji, jestli se můžu zeptat i na tu vízovou povinnost, je nějaký výhled, kdy by mohla být zrušena?
1: Tak, myslím, že by to mohlo být příští rok, ale bude záležet na pokračování dialogu. Ta jednání se podařilo otevřít, to úplně bez sporu. Ta odezva z čínské strany na všechna ta témata, o kterých hovořím, je kladná. Projednali jsme to ze všech stran. Já mám s tímto východoasijským trhem, jak víte, desítky let zkušenosti a velmi úspěšně, takže tu mentalitu znám. A teďka samozřejmě, já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, jo, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány a už na úrovni i ministerstva zahraničí, i diplomatů, i co se týče té letecké linky a podobně, co se týče letiště Praha, státního podniku, ty tam byly se mnou dva manažeři, kteří to mají na starosti, takže už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
0: Kromě těch manažerů letiště Praha, tak společně s vámi jela do Číny širší skupina podnikatelů. Dohodli tam nějaké kontrakty nebo přísliby spolupráce?
1: Ano. Ano, je to tak. Účastnili se té podnikatelské mise, se účastnili už i firmy, které tam přímo už spolupracují a chtěli rozvinout spolupráci. Mají tam už i svá zastoupení, to znamená, jsou tam přímo Češi, kteří tam pracují, anebo ty čínské firmy mají už svoje pobočky i svoji pobočku mají v České republice. Takže ten předpoklad toho rozvoje je, vím už i o konkrétním kontraktu na základě toho business fora, které jsem otevřel, budou to stroje je v oblasti obnovitelných zdrojů. Takže to, co Po těch 7 letech se v rámci možností, co jsme otevřít mohli, tak jsme otevřeli. Chystáme další podnikatelskou delegaci. Ta by měla být právě nejpozději do jara příštího roku. Opět ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, právě ve spolupráci s nimi, členové Svazu průmyslu a dopravy mě také doprovodili. A v neposlední řádě mě taky doprovodil ředitel mezinárodního odboru. To všechno bylo na moji žádost, ten ředitel letiště Praha a podobně. Ministerstva kultury, kde jsme otevřeli z vedení Ministerstva kultury a cestovní ruchu Čínské lidové republiky, jsme otevřeli tu možnost zapůjčení té světové výstavy terakotové armády, ale ovšem se bude jednat, ale ta odezva je v tuto chvíli po těch 7 letech po té návštěvě, to byla první návštěva, taky vesměs pozitivní.
0: A předpokládáte tedy, že naváže na tu vaši cestu návštěva nějakého vysokého českého představitele, dejme tomu, se mluvilo o vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi?
1: Určitě. Hovořil jsem i s panem premiérem. Ideální by bylo, kdyby na tu můj návštěvu navázal pan premiér. A to si myslím, že by bylo velmi vhodné. S vicepremiérem Havlíčkem jsem o tom už mluvil několikrát. Tam si myslím, že víceméně jsme domluveni. Opět by to byla součástí, byla podnikatelská mise. No a na těch vztazích je dobré pracovat.
0: Tak během jednání vaší delegace v čínském parlamentu padly podle ministra zahraničí Petra Macinky nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Jaká je tedy v tuhle chvíli situace?
1: Tak já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka, což jsme si samozřejmě vyhověli, protože já jsem chtěl, abych ve všech těch tématech, o kterých jsme i v tomto rozhovoru hovořili, tak abych měl maximálně možné silné složení i po té odborné stránce. Tuto otázku jsme otevřeli. Čínská strana otevřela samozřejmě i tu otázku čínského občana v České republice a já právě v zájmu toho, že ta jednání jsou otevřena, tak abych neohrozil další vývoj, tak nemůžu podávat podrobnější informace. Tyto informace, teď už to bude v gesci ministerstva zahraničí a profesionálů, ale ta jednání jsou otevřena, ano.
0: Ano, a vyplynulo z toho jednání, tedy když jste sám říkal, že Čína zmínila i ten případ toho zadrženého Číňana na českém území, že Peking si přeje výměnu obou zadržených?
1: Tak já opravdu nemůžu uvádět podrobnosti, nicméně si troufám tvrdit, že tyto dva případy určitě nejsou spojené, jak některá média spekulovali. To z toho jednání nevyplynulo, že by měl být spojená. Máme i informace samozřejmě v předstihu i naše ministerstvo zahraničí. Nicméně podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání. Nicméně to, co můžu říci a ty závěry téhleté cesty jsou takové, že by tyto případy neměly ohrozit to nastolení té politiky vzájemného respektu a vzájemného porozumění v souladu s programovým prohlášením naší vlády. To znamená, že chceme mít i s globálními velmocemi standardní vztahy, tak jako to mají všechny západní demokratické země.
0: No, on třeba náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský řekl Českému rozhlasu, že když jste otevřeli tu otázku Čecha zadrženého v Číně, tak druhá strana uvedla, že mají také svůj případ, čili to vypadá, že ty obě záležitosti opravdu spojují.
1: Tak já
0: že to není rozděleno.
1: No, to bych neřekl, to je spíš byla akce reakce, protože já jsem to téma proaktivně otevřel a pak jsem předal slovo náměstkovi, z toho důvodu tam taky jel, já jsem u všech jednání samozřejmě byl, protože jsem je osobně otvíral, ale to byla spíš akce reakce.
0: Čína je známá tím...
1: Myslím, to, když jsme to otevřeli, tak byla ta reakce z té strany, nikoliv, že by ta zadržení byla akce reakce, to se tam nepotvrdilo a ani tyto informace upřímně nemáme interně.
0: Čína je známá tím, že tyhle cesty využívá ke svým propagandistickým účelům. Prospěl podle vás například českým výrobcům aut, když jste v Číně pochválil kvalitu a vyspělost tamních elektrických vozů, kterou ale, jak víme, stát masivně dotuje a které jsou na evropském trhu přímými konkurenty?
1: Tak já si myslím, že já tu vaši otázku chápu, jo, ale když se podíváte, že Čínu a i čínské technologické podniky naštěvují američtí vysocí politici, západoevropští vysocí politici, teď jenom za poslední 2 roky, když si vemte, byl tam španělský premiér, německý kancléř, americký prezident letos, americký ministr zahraničí, ministři Rakouska, Dánska, Finska, Irska, Slovenska, ano, to znamená, rozumím. Ty návštěvy jsou zcela standardní. ale i západní politici se samozřejmě vyjadřují. Ne.
0: Ano, oni současně říkají, že tam je právě to, že Čína využila masivní dotace na podporu svých aut a že do jisté míry využila i know-how evropských automobilek a že tady neexistuje úplně rovný přístup a kvůli tomu vlastně zavedla Evropská unie cla na čínské elektromobily. To tam zmíní.
1: Pane rektore, ta situace je ještě o něco tristnější, než tady jakoby naznačujete. Evropská unie nejprve myslí Green Deal, nejprve myslí zrušení prodeje aut spalovacích motorů od roku 2035. Já s tím prostě nesouhlasím. No a potom zjistíme, že nás čínská konkurence předběhne. To je opravdu jak v Kocourkově, to je opravdu totální selhání vedení Evropské unie a těch prounijních politiků a teď si nalijeme čistého vína. I západní politici, když navštívili ty automobilky a já, protože jsem automobilový fanoušek velký, desítky let jezdím tady Škodovkou v soukromí a fandím samozřejmě českému výrobci, tak na první pohled musíme uznat, že ty technologie prostě jsou vpředu.
0: Ano, tak nebylo to, já se
1: jestli si budeme něco nalhávat, a jestli si budeme něco nalhávat a budeme se vymlouvat na nějaké dotace a na nějaké jiné věci, tak nám fakt ujede vlak. To znamená...
0: Ano, ty dotace tam v každém případě jsou, to přiznávají všichni třeba výrobce automobilů. Rozhodně ne takové jako v Číně.
1: Ty jsou i z unijní strany.
0: Já vám děkuji. Děkuji vám za rozhovor.
1: Ještě jenom jednu větičku. Měli bychom se opravdu podívat na líci čistého vína a začít opravdu makat na tom, aby ten evropský průmysl, aby nám ta Čína neutekla. Já to říkám opravdu úplně na rovinu. Já faním Evropy, já jsem český politik, ale neměli bychom si nalhávat, jaká je realita, zrušit tu byrokracii, snížit omezení v rámci Evropské unie a zvýšit konkurenceschopnost. Děkuji.
0: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD byl naším hostem. Děkuji vám. Naslyšenou.
1: Děkuji moc a mějte se hezky, hezkou neděli.
0: Tisíce policistů v Německu, ale i v dalších evropských zemích pátrají po muži, který je podezřelý, že vjel dodávkou do lidí na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Při incidentu, který se odehrál v sobotu večer, podle úřadů zahynula jedna žena, dalších 16 lidí utrpělo zranění. Úřady z útoku podezírají Abdulla B., který je údajně napojený na islamistickou scénu. Německá policie požádala o spolupráci okolní země i Česko. Německý kancléř označil čin pachatele za odporný. Naším hostem je Lukáš Novotný, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Je jasné, jak se celý ten incident odehrál?
2: No tak já mám informace samozřejmě zatím jenom z médií. Vím, že u nás byly zmínky o té akci nebo o té události až ráno, ale mělo se to udát včera večer, asi v 10 večer, kdy vozidlo Citroën dodávka narazila do skupiny lidí a následně do stromu, přičemž ten Abdul, kterého už jste zmínil, má to být majíc o mladého člověka, 21 let libanonského původu, tak vlastně z místa utekl. Pokud vím, tak je dosud vlastně jako potvrzená i jedna mrtvá osoba, nějakých 15-16 je vlastně zraněných. Pro mě je zajímavé to, že ten člověk je spojován s islamistickou scénou v Berlíně. Už působil nebo už byl i v nápravném zařízení a evidentně se vlastně ho nepodařilo nějakým způsobem tady napravit a teď vlastně provedl tohleto a myslím si, že z nějakého širšího třeba i, nechci tím nudit, ale politologického hlediska může být zajímavé to, jak vůbec s těmito osobami pracovat, pokud se jako mladiství dostanou třeba do nějakého nápravného zařízení, tak aby opravdu prostě poznali, že součástí našich hodnot není to, aby jsme, když se někde slaví, prostě někde v sobotu, v ulici, v Tiergartenu, tak aby někdo vzal dodávku a napálil to prostě do lidí a do stromu a pak utek.
0: Čili myslíte si, že to v podstatě otevírá nejenom otázky té bezpečnosti, co o něm ty tajné služby věděli dopředu, jakým způsobem s ním pracovali, jak třeba ochránit podobná shromáždění, ale i to, jak se chovat k lidem, kteří jsou, dejme tomu, členy nějaké extremistické skupiny a byli v nějakém nápravném zařízení, tak jak s nimi dál pracovat?
2: No ano, protože vlastně existují přímo deradikalizační programy v některých zemích. Jo? V Česku to třeba není, obecně ta bývalá východní Evropa to nemá. Třeba Německo má tyhle ty exitové programy, ale myslím si, že tohle právě je velmi specifický případ. Jednak člověka, tedy patrně s migrantským původem, jak říkám, ještě neznám celou tu jeho biografii, a potom i vlastně mladého člověka. Takže vlastně tady je to ještě vlastně o to složitější a spadá to do nějakého prostě širšího kontextu toho, jak se Německo vypořádává nebo nevypořádává s islamistickým terorismem. A zároveň samozřejmě víte, že dlouhodobě se v Německu řeší i téma bezpečnosti těchto velkých veřejných akcí. V tomto případě tedy šlo o tu ochranu účastníků. On se to jako de facto, je to vlastně ta Pride, je to vlastně takový ten festival, vlastně jeden z největších vlastně jako vůbec festivalů tohoto typu na podporu LGBTIQ komunity vlastně v Evropě. Vlastně nějaký jako vyšší 10 000 lidí se pohybovali tou dobou vlastně v ulicích Berlína. Pokud vím, já jsem si vyhledal, že už šlo asi o 48. ročník a vlastně poprvé se tahle ta akce vůbec koná nikoli jako jednodenní, ale jako dvoudenní. Bylo zajímavé, že evidentně měli připravený i nějaký takový ten krizový scénář, abych tak řekl, protože pokud vím, tak se podařilo i poměrně rychle a organizovaně tu akci ukončit a ty davy se vlastně jakoby rozcházely bez toho, aniž by třeba násilí vyvolávalo další násilí nebo nějaké další problémové věci.
0: A ještě bych se na závěr zeptal a poprosím o stručnou odpověď. Kancléř Merz, jak jsme slyšeli, označil ten čin za odporný, je to podle něj útok na celou společnost, která je otevřena a miluje svobodu, ale je možné, že tohoto incidentu využijí některé politické síly k posílení své agendy?
2: Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo. Alice Weidel, předsedkyně AfD, zatím dala jen velmi krátký tweet o tom, že lituje těch obětí, které se odehrály, ale je třeba si uvědomit, že nás čekají v těch dvou východních pomlčkových spolkových zemích, Sasku-Anhaltsku a Mecklenburgsku předním Pomořansku, zemské volby. AfD už tam s přehledem vítězí a myslím si, že tohodle toho činu 100% využijí do té horké fáze kampaně.
0: Lukáš Novotný, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, byl naším hostem. Děkuji za naslyšenou.
2: Já děkuji. Naslyšenou.
0: A teď úplně jiné téma. Domácí chov slepic je v Česku stále populárnější. Internetové obchody zaměřené na potřebné vybavení hlásí za první pololetí letošního roku rekordní prodeje. Například zájem o kurníky vzrostl o 26%. Češi chovají slepice na zahrádkách, ale vznikají i komunitní kurníky a někteří z nich si pořizují drůbež, dokonce i na balkon. Co Čechy vede k tomu pořizovat si vlastní slepice? I na to se zeptám chovatele Josefa Dvořáka ze statku Dvořák. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak proč je větší zájem o vlastní slepice? Je to podle vás jen vyšší cena vajec, nebo tam vidíte i jiné důvody?
3: No, už jsem v té oblasti asi 33 let, takže můžu říct, že vždycky, když roste třeba cena vajec, tak se u nás zvedá poptávka po kuřicích nebo po těch vynešených slepicích. Takže víme, že se to takhle děje i s tou cenou. Momentálně cena vajec se drží poměrně vysoko. My chovatelé nebo výrobci vajec doufáme, že se udrží nadále, protože jsme konečně po dlouhých letech, skoro bych řekl desetiletích, za tu naši práci odměněni.
0: A můžu se zeptat, pokud chce někdo začít chovat slepice pro domácí použití, tak jaké jsou podmínky chovu? Musí se někde registrovat, splnit nějaké podmínky?
3: Já si teď nejsem jistý, určitě se chystá něco i pro drobno chovatele, tohle úplně nesleduju, jako bavíme se o počtech 10-20 slepiček, já se pohybuju v těch číslech vyšších, protože se tím živím, ale myslím si, že zatím není legislativa, že by kvůli takovému počtu se musel někdo někde registrovat.
0: No a co všechno takže prakticky potřebuju pořídit, když chci začít chovat třeba nějakých 5-6 slepic?
3: Ano, já bych začal úplně od začátku tím, že nejdůležitější to dělat ne právě z těch důvodů, který jsem zmiňoval na začátku, z těch ekonomických, ale z těch, že opravdu člověk si pořizuje živý zvíře, že se mu bude muset každý den věnovat, že to chce dělat, protože má rád, nebo že prostě má rád zvířata a takhle. Určitě poslední, co bych, proč bych si je pořizoval, jsou jenom ekonomický důvody.
0: No a jak náročné jsou slepice na čas chovatele, tedy když o tom mluvíte?
3: Tak bavíme-li se o drobnochovu 10 slepic, tak řádově dokážu si představit, že to zabere třeba 1/4 hodiny denně, kdy se musí denně pozbírat vejce, několikrát denně, třeba 2x denně, dopoledních hodina, a zkontrolovat zdravotní stav, to znamená si holky obejít a zjistit, jestli jsou všichni zdraví a veselí a hraví. A v podstatě se jednou třeba za týden, záleží jak podle toho kurníku, samozřejmě vykydat, vědět, že v nějaký periodě je dobrý kurník dezinfikovat, ať už je přítomnosti náročné, slepic, tedy. Nebo nějakým
0: musí
3: způsobem,
0: tomu člověk ten, ano, dát ale ten čas a lásku. Já vám moc krát děkuju. Děkuju tolik, Josef Dvořák ze statku Dvořák, díky a naslyšenou.
3: Mějte se hezky, děkuji, nashledanou.
5: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
6: Unikátní časozběry.
5: Nebo historické rekonstrukce.
6: Seriál Radiožurnálu.
5: Každý všední den krátce po 8:45.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
7: Je 12:30. Zprávy a Martin Matějka.
10: Prevenci diváckého násilí a ovlivňování výsledků sportovních utkání by od ledna mohl řešit antidopingový výbor. Vyplývá to z novely zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by ale neměl sankční pravomoci. Návrh má i podporu opozice. Bavorský premiér Markus Söder odmítl jakoukoliv spolupráci mezi hlavní vládní koaliční unii CDU-CSU a opoziční krajně pravicovou Alternativou pro Německo. Reagoval tak na výzvu saského premiéra Michaela Kretschmera, který zpochybnil formální zákaz spolupráce s Alternativou pro Německo. Söder tvrdí, že spolupráce s AfD by unii kancléře Friedricha Merce rozpoltila. V Demokratické republice Kongo je více než 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters a podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1350 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až 4-násobný. Nový více než 6-kilometrový úsek dálnice D35 na Orlicko-Ústecku bude v provozu už 21. srpna, tedy o 3 dny dřív, než bylo v plánu. Výjimkou bude tunel Homole. Na síti X o tom informoval generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
6: Sport.
10: Slovinec Tadej Pogačar po 5. v kariéře vyhrál slavnou Tour de France a poslední sprinterskou etapu s dojezdem v hlavním městě Francie vyhrál Nizozemec Van der Poel. Obhájci titulu z pražské Slávie vstoupili do nové sezóny fotbalové šance ligy vysokou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové zvítězil ve východočeském derby nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem porazil Olomouc.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Nebezpečí na D11 v Praze a nehoda na tahu z Klatov do Plzně. Na dálnici D11 stále ještě pozor na příjezdu do Prahy směrem z Hradce Králové. V nájezdu na Pražský okruh na Černém mostě hlásíte rozsypaný náklad. Podle zpravodaje jsou tam vysypané přepravky, musí se vybočovat, je to nebezpečné. Kromě toho je na dálnicích klidný provoz, projíždí se bez dalších hlášených komplikací. A na silnici 27 z Klatov směrem do Plzně opatrně u sjezdu na Dobřany. Havarovalo tam osobní auto, je to větší nehoda, na místě jsou hasiči, kteří odklízí vyteklé kapaliny a musí se vybočovat. Provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, k ránu se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i s bouřkami. K večeru začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
11: sobotu vybojoval na světovém šampionátu v Hongkongu zlato ve fleretu a ještě včera ho bolelo celé tělo. Přesto si nový mistr světa v šermu Alexander Šupenič našel čas na rozhovor s Radiožurnálem Sport a vy ho u nás uslyšíte už za chvíli.
12: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.
12: I o prázdninách.

0: Flétnista Alexandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Historické zlato pro Česko vybojoval o víkendu v Hongkongu a ještě v místě šampionátu poskytl na dálku rozhovor pro Radiožurnál Sport. Moderátor Filip Šedivý se ptal i na to, jak strávil neděli po životním úspěchu.
1: Dnešní den je velmi náročný, protože mě extrémně bolí celé tělo a až teď mi dochází vlastně, co se trošku stalo, ale jsem hodně šťastný, protože povedla se nám velká věc a pořádně jsme to i oslavili, takže velmi náročný den.
2: Vy jste se stal, jak bylo řečeno, prvním českým mistrem světa ve fleretu a po olympijském bronzu z Tokia jste přidal do své sbírky největší úspěch kariéry. Řadíte tenhle titul přece jen i přes olympijský bronz?
1: 100% ano, protože titul mistra světa je v té naší komunitě úplně to nejvíc, co můžete získat a je to úžasný a samozřejmě je to titul, takže první místo určitě nad bronz, ale asi netřeba porovnávat, jako já jsem rád za to, co se mi povedlo.
2: Alexi, když jste zmínil tu šermířskou komunitu, v ní to samozřejmě má velký ohlas, takže asi psalo i hodně lidí a třeba i mimo šermířské prostředí, dá se říct, jak někdy úspěšní sportovci říkají, měl jsem zavařený telefon.
1: Telefon je stále zavařený a moc děkuju všem, kteří mě píšou a samozřejmě se budu snažit všem odepsat, stejně tak na sociálních sítích a tak dále, protože vážím si ty podpory, vážím si těch gratulací. Těší mě, že se právě ten můj sport dostane i mimo tu šermířskou nebo i sportovní bublinu a že i lidi z ostatních odvětví mě jako gratulují a přeju, takže moc toho vážím.
2: Vy jste sám říkal, že po olympijském bronzu chcete být pravidelně mezi nejlepšími na světě, teď jste tedy ten úplně nejlepší na naší planetě. Jaké jsou další sportovní mety fleretisty Alexandra Šupeniče? Protože zároveň, jestli se nepletu, tak jste se posunul do úplného čela světového žebříčku, což může být asi další splněná meta.
1: Nejenom posunul, já jsem ho vlastně vyhrál. Já jsem ten ročník vyhrál, což je pro mě jako možná ještě o trochu víc, než vyhrát to mistrovství světa, protože vlastně to je důkaz celého toho roku, že se jako počítají tam ty světový poháry a tak dále. A vlastně jde o tu konzistenci a být první, vyhrát to, odvíjí si jako tu medaili i za tady tohle jako naprosto něco úžasného. A povedlo se mi to v juniorech několikrát a snil jsem o tom, že se mi to povede i v dospělácích a je to tady. Takže mám z toho velkou radost. Zároveň s tím přichází i velký další jako plány v tom smyslu, že člověk musí dál pracovat, protože jedna věc je tam dostat, vyškrabat a druhá věc se tam udržet. Bude to těžký a samozřejmě teďka následuje jenom odpočinek, relax a vlastně nepřemýšlení o tréninku. Když teda teďka zanedlouho organizuju kemp pro mladý šermíře v Brně, ale jinak, co se týká mý samotné přípravy, tak teďka bude trošku odsunutý na druhou kolej a člověk si to musí jako trochu užít, nechat to v sobě zapůsobit a pak přemýšlet, co dál.
0: Řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport z Hongkongu šermířský mistr světa Alexandr Šupenič.

0: Na louku před zámečkem Pohansko u Břeclavi se po více než 60 letech vrátili archeologové. Při minulém průzkumu našli na místě dva kostely z období Velké Moravy. Tentokrát zase odkryli několik dosud neznámých hrobů.
1: Musí se jít právě postupně, aby se neodšťoupl nějaký větší, důležitější kámen.
2: Klečí v jámě studentka druhého ročníku archeologie Markéta.
1: Hlavně mým úkolem je to vypreparovat tak, aby potom bylo krásně vidět, jak ty šutry tady leží a případně potom zjistit, co jsou zač. Zatím to vypadá, že tohle bude nějaká pícka nebo nějaký otopný zařízení, ale kdo ví.
2: Markéta je jednou z desítky studentů archeologie, kteří jsou na Pohansku na praxi. V terénu je s nimi pedagožka Renáta Přichystalová z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.
3: Markéta tady odkrývá objekt, který je starší než základy kostela. Ta keramika je keramika takzvaného pražského typu, což znamená, že se jedná o časně slovanský objekt. Takže v 7. století tady byl nějaký objekt, který zanikl a pak během 9. století tak nad ním byla postavená vlastně loď prvního kostela.
2: Studenti se zapojili do revizního výzkumu Velkomoravského hradiště. Navazují na archeology, kteří tu v 60. letech minulého století odkryli základy jednolodního kostela s rotundou a kolem něj více než 400 hrobů. Teď odkryli 3 nové a předpokládají, že přibude ještě 4. Vysvětluje vedoucí výzkumu Petr Dressler.
4: Je to hrob, který jsme v podstatě očekávali, že by tady jako mohl být. To se zadařilo, čekali jsme, že tady budou 2, uvidíme, jestli ještě třeba pod ním jeden nebude, aspoň zbytečky jeho. Předpokládáme, že teda z toho 9. století z období té Velké Moravy, jak se říká.
2: Hradiště na Pohansku patřilo spolu s hradištěm v nedalekých Mikulčicích, hradištěm svatého Hipolita ve Znojmě a se starým městem u Uherského hradiště k nejvýznamnějším centrům Velké Moravy. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
3: Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Tanker v Hormuzském průlivu podle íránských médií explodoval potom, co najel na námořní minu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté ovládl Tour de France. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost. Místy s deštěm ojediněle i bouřky, k večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Antidopingovému výboru by se od ledna mohla rozšířit agenda. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. A výbor by řešil třeba prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních soutěží.
4: Nově by se výbor měl zabývat i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Rozšíření kompetencí antidopingového výboru je podle jeho předsedy Martina Číška logické.
5: Princip toho boje, jaký se už leta vede proti dopingu, je vlastně stejný i pro ty další negativní jevy.
4: Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat třeba doporučení, jak negativní jevy ze sportu eliminovat, pokračuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí.
4: Podle poslance ODS Karla Haase je novela apolitická a má podporu i opozice. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: V Hormuzském průlivu podle íránské agentury TASNIM explodoval ropný tanker po tom, co najel na námořní minu. Údajně se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán incident dosud nekomentoval a tvrzení o výbuchu dosud nelze uvěřit. Hormuzská úžina je klíčovou globální dopravní trasou. Před začátkem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem tudy proudila zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Část zámeckého areálu v Zákupech na Českolipsku čeká obnova a barokní terasovitá zahrada je už několik let kvůli špatnému technickému stavu částečně uzavřená. Její oprava má v budoucnu vrátit části zámeckého areálu původní podobu. Díky finanční podpoře Libereckého kraje začnou odborníci s přípravou dokumentace i stavebních prací, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: Tuto chvíli bude probíhat archeologický průzkum k tomu, aby se zjistilo vlastně, jaký bude předmět toho projektování, protože nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav.
3: Zámecká terasovitá zahrada z konce 17. století je podle památkářů jedinečnou ukázkou italského zahradního stylu v Čechách. A dobrovolníci v okolí Aše zachránili při letošních sečích 110 srnčat. Jak informuje iniciativa Zachraň srnče Ašsko na sociálních sítích, 45 srnčat uložili do speciálních boxů a následně je vypustili. Ostatní se podařilo vyhnat z luk do lesa. Iniciativa vznikla letos na jaře. Třetím rokem zachraňuje srnčata i dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska, který letos poprvé začal využívat i dron s termovizí.
0: Sport.
3: Slovinec Tadej Pogačar je po páté vítězem Tour de France. Závěrečnou etapu slavného cyklistického závodu s dojezdem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel. Nic to ale nezměnilo na tom, že Pogačar ovládl celkové pořadí a vyrovnal rekord v počtu získaných titulů na Tour. Pět jich mají jen Francouzi Ino, Anquetil, Španěl Indurain a Belgičan Merckx, pokračuje Pogačar.
8: Every victory is really special and
9: každé vítězství je výjimečné. Byl jsem na Tour 7krát a vždy se umístil na pódiu. Z toho 5krát jsem zvítězil. To by nevymyslel ani ten nejlepší scénárista. Je to pro mě neuvěřitelné.
8: Unbelievable also for me.
3: Obhájci titulu ze Slavie vstoupili do nové sezóny fotbalové šance ligy výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové ovládl východočeské derby nad Pardubicemi 2-1 a stejným výsledkem zvítězil Jablonec nad Olomoucí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na dálnicích klidný provoz a u Brna neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny. Na dálnicích zůstává klidný provoz, projíždí se teď po jedné hodině bez zásadních komplikací, stále ale ještě pozor na silnici 27 na tahu s Klatovsměrem do Plzně u sjezdu na Dobřany. Na rychlostním úseku tam havarovalo osobní auto, vybočuje se ale bez kolon. A na okraji Brna je neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 spadly na vozovku dráty vysokého napětí a nedá se podle policie projet. Uzavírka by měla trvat až do 4. hodiny ranní a dá se to objet přes Bedřichovice obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. I s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
11: Dobrovolníci spolupracují s českobudějovickou charitou a připravili na letošní prázdniny několik výletů, na které s nimi mohou vyrazit děti cizinců žijících v Česku. Na první expedici se s nimi vyprávil i náš reportér a reportáž nabídneme už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: It was almost love. It was almost love.
1: V Česku se nenarodili, ale přestěhovali se sem s rodiči a teď mají šanci poznávat nová místa i nové kamarády. Řeč je o dětech cizinců, zejména těch z Ukrajiny, které berou na výlety dobrovolníci českobudějovické diecézní charity. Jejich prvním cílem bylo město Tábor.
2: Tak děti, uděláme dvojce, ať můžeme jít.
3: Já už byla třikrát v Táboře, no tady tak trošku líbí.
4: Vlakem z Českých Budějovic dorazila i desetiletá Máša z Ukrajiny. Do Tábora se společně s ní vydalo dalších 8 dětí a 4 dobrovolnic z organizace Young Caritas pod vedením Terezy Morávkové.
5: Většinou to jsou cizinci, kteří se sem přistěhovali. Není to nějak omezený, jenom teda věkově od 8 do 15 let. Dnes máme hlavně z Ukrajiny děti, které vlastně se jdou rozvíjet tu češtinu.
4: Společně s kolegyněmi chtěla první výlet připravit více jako vzdělávací procházku.
2: Nacházíme se na Žižkovo náměstí tady v Táboře. Bylo v roce 1420 založeno husity.
4: Program dětem připravuje i 19-letá ukrajinská dobrovolnice Anna Jackiv.
6: Jsem cizinka, takže chápu, jak je to se přizpůsobit do úplně nové zemi. Chtěla bych, aby ty děti měly takový jakože prostor a měly možnost najít nějaké nové kamarády.
4: 14-letého Arkádie, který na jih Čech přijel na začátku války na Ukrajině, zajímala minulost husitského města.
7: Z dějáku už jsem vysvětloval, že tady byl jako ozbrojení Jana Žižka. Vypadá to jako docela krásné město a celkově docela zajímavá historie toho města.
4: Po procházce zamířila celá skupinka do táborské zoologické zahrady. Za zvířaty se těšila 10-letá Kateřina.
8: Na lenocha se těším, když tam bude.
9: Na lenocha nebo na lenochoda?
4: Do konce prázdnin se parta dobrovolnic s dětmi ještě vydá na poznávací výlety do Třeboně, Hluboké nad Vltavou nebo na zříceninu hradu Dívčí kámen. Společně se po prázdninách chystají navázat několika komunitními akcemi. Z Tábora Michal Bělský, Radiožurnál.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o prázdninách.

Way of the World, tak to byla v nočním radiožurnálu vzpomínka na úžasnou Tinu Turner. Už za pár okamžiků vás seznámíme se 70-letou francouzskou Myriel, která sama provozuje vyhlášenou restauraci v Lyonu. Kdo by čekal, že její kariéra byla přímočará, tak ten by se mýlil. Předtím, než si podnik otevřela, tak prošla třeba vězením anebo veřejnými domy.

0: Zlodějka, prostitutka, kuchařka a spisovatelka. 70-letá francouzská Muriel Ferrariová prožila hned několik životů. Teď v Lyonu vede vyhlášenou restauraci, kam se chodí najíst jak místní, tak i turisté třeba z Japonska nebo také z Nepálu. Muriel v restauraci sama vaří i obsluhuje.
1: Bonsoir madame. A donc vous ouvrez que pour moi.
2: Muriel večer otevřela jenom kvůli mně. Se jdeme podívat do kuchyně. Tahle restaurace, to je typická lyonská restaurace, která se jmenuje Bouchon.
3: Bouchony jsou restaurace, které dřív vedly lyonské matky po tom, co přišly o práci v bohatých rodinách. Otevírala se malá bystra, kam chodili dělníci. Vařili jednoduše rodinná jídla. Chtěla jsem zachovat tuhle myšlenku.
2: Lokál působí rodinným dojmem. Na zdech najdete fotografie s přáteli, zákazníky i s věhlasnými šéfkuchaři, jako byl třeba Paul Bocuse.
3: Nechci, aby lidé měli dojem, že se jdou najíst do restaurace. Chci, aby se cítili tak, jako když se jdou najíst ke své babičce. Když k ní přijdete bez ohlášení, tak prostě jíte to, co uvařila. Když jí zavoláte, tak se s ní můžete domluvit, jestli by vám nenachystala něco konkrétního. No a ten, kdo zavolá první, tak si může vybrat.
2: Muriel to v životě neměla zrovna jednoduché. Velmi brzy přišla o matku a pak se různě protloukala.
3: Maminku zavraždili, když mi byly 2 roky. Potom se o mě rodina moc nestarala. V 15 letech jsem odjela sama z Toulonu do Paříže. Našla jsem tam podobně ztracené lidi, jako jsem byla já. A začala jsem dělat voloviny. Drogy, prostě všechno, co se nemá dělat. V 16 letech jsem skončila ve vězení. Kradla jsem. Člověk se musel nějak živit.
2: Ve vězení si Muriel začala psát se svým budoucím manželem, taky trestancem, kvůli kterému se nakonec odstěhovala do Lyonu. Provdala se za ní, ale zanedlouho se zase rozvedla a následovala temnější část jejího života.
3: 15 let jsem byla prostitutkou. No a pak, když už je vám 48 let, neběháte tak rychle jako dřív a přijdete o některé fyzické přednosti, tak už vám zbyde jen práce.
2: Muriel o svém životě mluví velmi otevřeně. Nikdo jí prý do ničeho nenutil a rozhodovala se sama. Svou současnou práci má ráda, stejně tak i své zákazníky. Podle ní je to ale taky určitá forma vězení. Daně, sociální zabezpečení, každodenní starost o restauraci, nakupování, vaření. Z tohohle koloběhu utíká díky psaní. Z jedné své knihy mi ostatně čte krátkou pasáž.
3: Neuvědomila jsem si, jak rychle čas běží. Nikde jsem od mužů nic nečekala. Pochybuji, že mě někdo někdy upřímně miloval. Sama si nejsem jistá, jestli jsem někoho skutečně milovala. Nenašla jsem lásku svého života. Doufám, že teď najdu muže, se kterým budu moc dožít a po jehož boku budu moc dojít poslední kus cesty.
2: Psaní je pro Muriel terapie. Napsala celkem 4 knihy. Jednu o své matce, druhou o své babičce, která se zapojila do odboje a prošla koncentračním táborem, a další 2 o jídle. 5. knihu teprve píše a pokládá prý v ní otázky, na které ještě nedostala odpověď. Z Lyonu Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka.
1: Vláda dnes zřejmě odmítne návrh poslanců opoziční KDU-ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Stojí to v návrhu stanoviska pro jednání vlády na vládním webu. A v současné době se zákaz prodeje týká velkých prodejen o 7 vybraných svátcích, opět jim můžou zůstat otevřené. Podle předkladatelů v čele s Markem Výborným to působí nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů. Podle vlády ale lidovecký návrh směřuje k dalšímu omezení svobody podnikání a spotřebitelské volby. Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Radiožurnálu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpátky na Zem. Sergej Kudryavtsev, Sergej Mikhailov a Chris Williams bezpečně přistáli pomocí padáků v lodi Soyuz MS-28 v Kazachstánu. NASA píše, že trojice během své mise obletěla Zemi více než 3800krát a urazila přes 102 milionů mílí, tedy více než 164 milionů kilometrů. A nový oltář v kostele svaté Anny v Nových Dvorech na Kutnohorsku je vysvěcený. Sedlecká farnost opravuje kostel od roku 2011. Celkem za práce zaplatila kolem 40 milionů korun a vhodný mramor na nový oltář přivezli sochaři z Portugalska. Sport. Mistrovská Slavia vstoupila do nové sezóny šance ligy jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem. Hradec Králové si poradil s Pardubicemi 2-1 a Jablonec stejným výsledkem zdolal Olomouc. Velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojel druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 u Brna a překážka na D6 na Chebsku. Na dálnici D2 opatrně na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy v omezení u Olympie na 2. kilometru se srazilo osobní auto s autobusem. Je to drobná nehoda, pouze se vybočuje bez kolon. Na dálnici D6 z Chebu směrem do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Sokolov u Nového Sedla na kilometru 126 zastavilo nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale nákladní doprava lehce vybočuje. A u Brna je stále neprůjezdná silnice ze Šlapanic do Slatiny a do centra Brna. Poblíž dálnice D1 spadly na vozovku dráty vysokého napětí a nedá se projet. Objízdná trasa vede přes Bedřichovice a je dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, kránu se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. A přes den pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy s deštěm a na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. K večer začnou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší pondělní teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Přibližně 100 obyvatel karlovarské ubytovny Drahomíra se musí do konce roku vystěhovat. Město budovu opraví a přestaví na byty. Dobrovolnice z místního spolku proto už zjišťují, kdo z obyvatel ubytovny bude potřebovat pomoc. Detaily už za chvíli v naší další reportáži.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: V Karlových Varech na konci roku uzavřou ubytovnu Drahomíra, kde žije asi stovka lidí. Město budovu přestaví na byty. Dobrovolníci ze spolku Kultivary už teď začali zjišťovat, kdo má po vystěhování zajištěné nové bydlení a komu naopak hrozí, že zůstane bez střechy nad hlavou. Spolek pořádá pro děti a jejich rodiče herní odpoledne, aby s nimi navázal kontakt a získali jejich důvěru.
1: Co vyhrál dvakrát.
2: Dobrovolníci pro děti připravili míčové i společenské hry a také výtvarnou dílnu.
3: A nechceš dělat i ptáčky?
1: Tak jo.
3: Budu mít pak i pohybující dva.
1: Vezmeme na to barvy.
2: Na setkání chodí také pravidelně bratři Michal a Tomáš.
4: My se nechceme odstěhovat z těch varů, protože tady je to dobrý.
2: Jednou z dobrovolnic, které herní odpoledne organizují, je Kateřina Rígrová.
5: Ubytovnu bude město zavírat ke konci tohoto roku. Bydlí tady kolem 100 lidí, z toho nějakých 20 až 30 dětí.
2: Když strávíte ten čas s dětmi, navážete s nimi kontakt?
5: My se snažíme navázat kontakt jak s těma dětma, tak s rodinama a vlastně zjistit co nejvíc o té situaci, ve které se nachází.
2: K Tomášovi a Michalovi se během odpoledne připojila i jejich maminka Iveta. Smlouvu na ubytování tu mají jen na 3 měsíce.
6: Já to mám jenom do srpna a někomu to prodlouží a někomu ne.
2: A vy už víte, kde budete bydlet?
6: Právě, že ne, že scháníme pro nájem bytu, ale je to tady moc jako drahý.
2: A vy chcete zůstat v Karlových Varech?
6: Jo. Chci, kvůli škole, no, protože děti už tady mají zařízenou školu.
2: Město má s podobnou situací čerstvou zkušenost. Na jaře začala rekonstrukce bývalé ubytovny v Úvalské ulici. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
7: Můžeme říct, že někteří z těch lidí, co tam byli ubytováni, tak o pomoc nepožádali. Ti, kdo se na nás obrátili, že nemají kam jít, neví, jak si poradit, tak těm jsme všem nějakým způsobem pomohli.
2: V opravené budově vznikne zhruba 90 městských nájemních bytů. Z Karlových Varů Václav Malý, Radiožurnál.

0: Znojmo letos slaví 800 let od povýšení na královské město. Součástí oslav jsou také speciální vyhlídkové jízdy vlakem. Ty míří na místo, které cestující sice na železnici znají, ale tentokrát nabízí nový úhel pohledu a ideální výhled na historické panorama Znojma. Počkejte si na detaily.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Z nádraží na viadukt vyfotit a zase zpátky. Znojmo k výročí 800 let od povýšení na Královské město nabízí netradiční vyhlídkové jízdy vlakem. Cílem je železniční most přes údolí řeky Dyje. Zájemci tak mohou každý den až do konce prázdnin v klidu obdivovat město a jeho okolí z místa, kterým vlaky běžně jenom rychle projedou.
1: Na druhém nástupišti nádraží ve Znojmě čeká několik desítek lidí. Jejich cílovou destinaci napovídá světelná tabule, na které stojí Znojemský viadukt, odjezd 16.05. Soupravě se dvěma vagóny cesta doprostřed 50 metrů vysokého viaduktu zabrala asi 5 minut. Teď už se před cestujícími od

0: Otevřel výhled na údolí řeky Dyje a historické panorama Znojma. Pohled z okna si užívá i Nela Němečková.
1: Tohle je moje rodné město, takže jsem se chtěla podívat a taky samozřejmě na to jízdu vlakem.
2: Koukáte třeba na něco konkrétního, jestli uvidíte?
1: Na tu rotundu určitě a hlavně na tu řeku, ta je velmi zajímavá a hezká.
0: Pohledu proti proudu řeky Dyje dominuje kostel svatého Mikuláše, vidět je taky zelená radniční věž i hradiště. Dole u hráze Znojemské přehrady pak i impozantní Kramerova vila. Na krátký výlet vlakem se s malým synem vydala taky Barbora Antošová.
3: Jsme místní, dokonce tady vyhlížíme naši zahradu.
2: Je odsud vidět?
3: Těžko říct, myslím si, že ji vidím, ale nejsem si jistá.
0: Barbora Antošová přes viadukt vlakem jezdí do Vídně. Výhled si ale poprvé pořádně vychutnává až teď, vysvětluje.
3: Ten vlak to projede tady jenom vlastně během pár sekund, kdežto teďka se tady zastavíme a můžeme se pokochat tou krajinou.
0: Z okna na druhé straně vlaku, tedy směrem k Loutskému klášteru, svět pod námi sleduje Lenka Kšenicová.
4: To je opravdu neobvyklý pohled na Znojmo, na Sedlešovice tady, kde my bydlíme, tak tady běžně chodíme po té silnici a tohle je fakt jako úplně jiná perspektiva.
0: Po zhruba 10 minutách strojvedoucí přechází do kabiny na opačném konci vlaku a vrací se na nádraží. Vyhlídkové jízdy můžou lidé využít každý den vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Jízdy jsou zdarma, provoz vlaku hradí Znojemská radnice. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Tento týden přinášíme výběr z hostů. Byl mezi nimi i slovenský herec Milan Ondrík. Za svůj výkon ve filmu Otec získal cenu filmové kritiky. Snímek zaujal i na festivalu Berlinále. Jak se herec vyrovnával s rolí otce, který zapomene své dítě v autě? Čím si vysvětluje následný růst nenávistných reakcí ve společnosti? A jak pracoval s emocemi při natáčení? V rozhovoru vyprávěl i o tom, že tragédie se stala vnitře v místě, kudy Milan Ondrík běhává.
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Rusko v neděli útočilo na hypermarkety a samoobsluhy na Ukrajině. Loni se českým zaměstnancům stalo více než 36 tisíc pracovních úrazů, o 200 víc než předloni. Fotbalisté Slávie vykročili za ligovou obhajobou titulu vítězstvím nad Slováckem. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko zintenzivnilo vzdušné útoky na obchody a čerpací stanice na Ukrajině. Dva mrtvé má ruský dronový útok na obchod v ukrajinském Černihivu.
3: Mezi oběťmi ruského útoku na samoobsluhu sítě ATB v Černihivu je i 10letá holčička a 3 lidé byli zranění, oznámila městská vojenská správa. Nejméně 2 ruské proudové drony podle sociálních sítí zasáhly hypermarket Epicenter v Krivém Rihu. Zprávy o obětech odtud zatím nepřišly. V Charkově raketodron typu Banderol zasáhl obytný dům, zabil jednu ženu a 12 osob zranil, oznámili tamní úřady. Jeden člověk zahynul a 6 bylo zraněno při dopadu leteckých bomb do obytné čtvrti v Záporoží. Jeden muž uhořel v autě při útoku na čerpací stanici, informovala záporožská vojenská správa. Z Oděsy Martin dorazí